0: 27.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Íránská média informují, že projektily zasáhly mimo jiné město Sirík na jihu země a několik lidí tam zranili. Exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Washington a Teherán podepsali v polovině června memorandum o porozumění, které mělo vzájemné boje ukončit. Obě strany se ale obvinují z jeho porušování. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
2: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
0: Senát bude dnes taky řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se každoročně na festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
3: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
0: Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali s africkým soupeřem o 2 góly. K závěrečnému obratu přispěl asistencí s 8. gólem na turnaji kapitán Argentiny Lionel Messi. Historicky nejlepšího střelce světových šampionátů chválil útočník Julián Álvarez.
4: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
0: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu. V úvodních 90 minutách ani následném prodloužení gól nepadl. Hokejový útočník David Kempf je novou posilou extraligového Litvínova. V severočeském klubu podepsal 3letou smlouvu po návratu z NHL, ve které působil 9 let.
5: Omezení v Klimkovickém tunelu u Ostravy a překážka na silnici 52 s Hrajhradem. Na D1 počítejte s omezením v Klimkovickém tunelu u Ostravy. Kvůli údržbě se jezdí tunelem obousměrně autobusu na Prahu, v každém směru pouze jedním pruhem. Na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna nahlásíte překážku za Hrajhradem. U nájezdu od čerpací stanice Ono na 9. kilometru leží na vozovce v pravém a částečně i v levém pruhu pneumatika.
6: Leží uprostřed běhoun z náklaďáku, naprosto vůbec není vidět a hned za sjezdem na Popovice stojí ten náklaďák pod stavným jízdním pruhu.
5: Na nehodu pozor na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko. Na konci Horní Bečvy v lokalitě Podlízaná osobní auto srazilo zvěř, policie je na místě. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem, provoz je zastavený kvůli údržbě až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Osobitý a pro něho obzvlášť platí slovo jedinečný písničkář. Momentálně vydal nové album Shenau a vyšla zároveň i kniha rozhovoru, který s ním vedl hudební novinář Tomáš Polívka. Petr Linhart, písničkář, jak už řečeno, je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád.
1: Hovory.
7: Budeme si říkat, protože se známe už celkem dlouhá léta, ostatně máme také společné spoluhráče. To období, které trvá už dneska 20 let, ale ta tvoje písničkářské nebo vůbec hudební je podstatně delší, k tomu se ještě dostaneme, je spojeno takovou červenou linií a tou jsou vlastně Sudety, což je ale velmi rozličná oblast, protože Sudety jsou jak na severní Moravě, tak v jižních Čechách. Jak jsi se vlastně k tomu dostal, že Sudety jsou, jak říkám, opravdu tématem tvých už asi dneska 5 alb, jestli se nemýlím. Jak jsi se vlastně k tomu dostal? Sám jsi se narodil ještě ne v Sudetech na Kladensku?
8: Ještě ne v Sudetech, ale se sudetskou babičkou. Moje babička z tátovy strany byla sudetská Němka. Mm-hmm. A vlastně to bylo celý život tak trošku jako ve mně pod pokličkou, protože doma se to jako příliš jako neřešilo. Tatínek uměl skvěle německy, ale bohužel mi ten dar nějak jako neuměl úplně jako předat. A mě to téma vlastně potkalo, když mi bylo tak okolo 40, kdy jsem měl takový nutkání se vydat do místa, který se jmenuje Skoky. Je to kousek u Žlutic na Karovarsku. Zaniklá obec a...
7: Ale zůstavní kostel.
8: Zůstavní kostel, tak. A
7: respektive ne v ní. Ona tam jinak není.
8: Ona tam jinak není. Ona tam je jenom ten kostel právě. A z té výpravy jsem si přinesl písničku Maria Štok, která je nazvaná podle původního názvu té obce, a mě potom vlastně začalo docházet, kolik já mám v sobě takovýhle jako souvislostí, počínaje dětstvím, který jsem strávil třeba často v Jizerských horách, v prázdninách. Potkával jsem tam ještě starý původní německý usedlíci, oni ne všichni museli odtud odejít. A tak vlastně mě to celý přivedlo nejdřív k tomu albu Sudeta, a to bylo první v roce 2007, tuším. Ano. A potom tak následně jsem propadl jednak tomu místu, těm Skokům, a jednak celému kraji, nejprve tam a potom i díky Petrovi Mikšíčkovi k Rušným horám a potom tak různě ještě, jako výletně nebo nějak ohlasově se ke mně dostávaly další věci, které mě zajímaly a které nakonec byly nějakým způsobem promítnuty do písniček.
7: To znamená, že v té době, kdy tě tohle to zaujalo, tak ještě se dali najít nějací živoucí pamětníci?
8: To se dali už velice vzácně. Já jsem ty živoucí pamětníky potkával jako dítě, třeba v těch Jizerkách. A já vlastně v době, kdy jsem se začal zabývat, nebo když jsem se stal vlastně solovým písničkářem, tak už jsem vlastně chodil po krajinách, které byly osídlený nově, ale zároveň jsem tam chytal ten zajímavý proces té druhé, třetí generace těch dosídlenců, který už tam hledají domov. Vlastně přerod z toho vykořenění do toho současného stavu, který myslím dneska naděje plnej.
7: Mm-hmm. A když teda si už nemohl nalézt ty autentické pamětníky, tak znamenalo to hledání třeba v literatuře?
8: No, jenom trošku. Já vlastně nejsem takový typ, že bych si dělal moc velký rešerše. Já tak spíš jako čekám, co mě kde jako osloví, nebo a to je často nějaký místo prostě ve výle, člověk nějaký výlet prostě podnikne a zjistí, že je tam něco zajímavého, co na první pohled nevypadá úplně vysvětlitelně, a tím, jak teprve potom třeba jako začínám pátrat po nějakých souvislostech. Ale má to nejrůznější možné cesty, kudy ty inspirace k těm písničkám přicházejí. Někdy mi někdo něco vypráví, někdy se něco jako dočtu a přejdu do krajiny a zjistím, že ten příběh je tam nějakým zvláštním způsobem třeba zakotvený, že se dá jako poznat v té krajině. Taková jako paralela, třeba Kovářská přísečnice, místo známý mimo jiný jako leteckou bitvou, která tam proběhla před koncem války 11. září 44. A teď člověk jako ví ten příběh, 50 let spadlo během půl hodiny v poledne, je to ráj leteckých archeologů, a když tam poprvé jsem přišel nebo přijel vlakem tehdy, tak mě zaujalo množství větrných elektráren, které tam dneska stojí, a oni mají 3 listý vrtule, které jsou tak hrozně podobné těm starým vrtulím těch amerických bombardérů, jenom jsou trošku jako větší. A člověk si říká, že to je takový jako by nějaký velký land artový umělec tam postavil pomníky takový kinetický.
7: Já nevím, kdyby se to celý změřilo, kolik je to kilometrů jako na délku.
8: To úplně nevím, ale řeknu třeba takové věci, že Sudety začínaly 60 kilometrů na západ od Prahy, kousek s Rakovníkem, to je úplně jako nepředstavitelný, že jo. Celá ta chmelařská oblast už byla vlastně německojazyčná. Sudety byly taky uvnitř země, svitavská jazyková oblast. Já nakonec na tom novém albumu mám písničku, která se jmenuje Vysoký les, a ona tam ten Vysoký les vlastně odděluje starou vždycky česky osídlenou část od té německé, a lidi, kteří tam žijou dneska na té české straně, říkají, že odjakživa to bylo tak, že jedna a druhá strana o sobě nikdy nevěděli. Mm-hmm. Že ten Vysoký les byl něco jako pohraniční Šumava třeba pro mě, jo. Mentálně, řekněme.
7: Já jsem nedořekl vlastně tu otázku, že ten pruh celý okolo drtivé části republiky na kilometry, že by byl hrozně asi dlouhý, nehledě na to, že byl samozřejmě různě široký v různých místech.
8: Mám takovou, a je to kolikrát jako překvapivý, já mám takovou historku, jezdívali jsme s kapelou Majerovy Brzové tabulky zkoušet na Pálavu, a tak jsme tak jako říkali místnímu vináři, jak je úžasný, jak je tam ta tradice toho folkloru a toho vína a tak. A on nás vyvedl z omylu, říkal, jo chlapče, jde pak, my jsme tady všichni Valaši, my jsme sem přišli až po válce. Aha. Tak to se nám jako, jo, Vínečko bílé a tady ty písně, co se nám jako jeví být jako jaksi ozvěna dávný historie tradice, není tomu tak, je to poměrně mladý všechno.
7: Jsou nějaké oblasti, které těch Sudet, ve kterých jsi vůbec nikdy nebyl?
8: Neumím Šumavu. Mm-hmm. A to je prostě tak, že člověk žije pouze jeden život a vlastně jakmile nějakým kraji jdete do hloubky a ono to za to stojí vždycky, tak najednou nezbývá energie pro kraj jiný. No. To je podobně jako s cestováním po světě. To prostě, to se za život nedá nic jako ucestovat a úplně dokonale poznat.

0: jsem z těch prvních desek měl dojem, že právě tě spíš zaujal ten prostor, který se týká západních Čech, protože konec konců právě ty skoky u těch žlutic, to jsou západní Čechy zcela určitě, ale i vlastně to, co je titul té další desky Autobus do Podbořan, čili to je tahle ta oblast, ta je nějak specificky zajímavá?
1: No, ono je to tím, že tam je taková obec, já jsem Lubenec, já v tom Lubenci mám takovou maličkou, řekněme, rekreační garzonku a když tam člověk pobývá, tak se dostane dost jako pod kůži toho kraje. A je to hodně inspirativní. Jsou to věci, které kdybych tam jako nechodil, nepovídal si s lidma a nepoznával třeba nějaký starý prameny, tak bych na tomu jako v životě jako, se jako nedostal. Jak tam jsem prostě pobýval poměrně intenzivně několik let a jezdím tam dodnes, tak to bylo pochopitelně jako velkým zdrojem inspirace. A dělá mi radost, že v tom kraji dneska znám plno lidí, kteří nějakým způsobem to jako třeba ocenějí, že tvořím písničky, které jsou tím krajem inspirovaným.
0: A bude to ještě, myslíš, pokračovat?
1: No, jakmile se něco objeví, nějaká příhoda, tak já myslím, že jo, dokonce už jednou tuším teďko.
0: Ta poslední deska se jmenuje Schönau, což je německý název obce Šanov.
1: No jasně, ono tam mimochodem Šanovu je hrozně moc.
0: No to je, to
1: ale
0: je.
1: Tohle to je Šanov v Teplicích vlastně.
0: Čili to je čtvrť Teplická.
1: To je vlastně čtvrť, byť to historicky bývalo vždycky jako Teplic lomeno Schönau, jako psáno, že takové dvojměstí se to jako chápalo a vlastně ta stará secesní lázeňská část, to je ten Šanov, který mě přijde jako nejhezčí a jsem se tam tak potloukal svého času a potom jsem stanul před Šanovskou poštou a uvědomil jsem si, že to je místo, kde měl služební byt takovej jeden náš rodinný vzdálený příbuzný, pan Václav Chaloupka a on to byl jako místní muzikant a i jeho synové byli muzikanti a já jsem tam k ním jezdíval, když mi bylo tak 14 nebo 15 let a oni mě poprvé strčili do ruky kytaru a poprvé mi pouštěli Beatles a nahrali mi je na kazety, což jsem si přivezl domů a takhle mě vlastně pěkně jako rozvíjeli. Tak je vlastně o tom ta titulní písnička a protože to album je takový jako trošku jako víc jako osobní, tak jsem ho i takhle jako nazval a ta liška, která je na obalu, to je liška ze strun, které byly z tehdejší NDR, jmenovali se Goldfuchs, neboli zlaté lišky a protože měli takřka kvalitu amerických martének, tak byly velmi vyhledávané a nedostatkové. Ale vzpomínám si, že ta první kytara je měla na sobě a potom ještě v dobách ČP8 se mi taky schánil, pořád se na ně hrávalo, takže o tu ty ta liška.
0: Tím se vlastně dostáváme k tvé hudební historii, protože ta první jako vážná kapela právě byla ta ČP8, což ale jsou Karlovy Vary.
1: Jasně.
0: Ten Jára Ježek, jak se mu říkalo, protože aby se to nepletlo s Jaroslavem Ježkem, který teda bohužel zemřel necelých, myslím ani ne 30, že mu bylo
1: 28.
0: Už někdy v polovině 80. let, což bylo velmi specifický písničkář. To byla pro tebe asi docela silná škola.
1: Nesmírně. Byla to kapela, kterou jsme dělali na 100%, opravdu. Ty 3 roky byly nesmírně intenzivní pro mě a tak jsem se jako naučil, jak by to mělo v kapele být, aby to fungovalo. To je ty základní věci. Hodně jsem si střebal pod kůži Jarovu melodiku. Já jsem tenkrát vůbec jako neskládal. Já jsem tam byl jako kytarista, musím říct, jako mizerný kytarista. Jo. Když jsem potom s Pepou Štěpánkem a s dalšími muzikanty udělali tu vzpomínkovou desku Milostné vzpomínky na ČP8, tak jsem říkal, jo, to bych Jarovi přál takovouhle kapelu. Jo. Ale pro mě to byl úžasný start. A i to, že jsem byl z té kapely, jak už jsem naznačil kvůli mé mizerné kytarové hře, nakonec jako odporoučen a přišel nový lepší kytarista, tak to si myslím, že bylo dobře, protože mě to chvilku to trvalo, ale nakoplo mě to možná na tu cestu, na jejíž nějakém už dalším kilometru stojím dneska.
0: Ale mezi tím právě byli, nenechal se odradit tím, že Jára Ježek je vlastně, jak se říká, mezi muzikanty vyhodil z kapely, ale zároveň si založil ty už dneska zmíněné Majorovy brzdové tabulky, které vlastně fungují do dneška, i když především se asi věnuješ té své folkové podobě.
1: Je to tak, no, Majorovy brzdové tabulky vznikly někdy v roce 86, 87, tady někdy v té době jsme začali fungovat tehdy jako taková novovlná kapela. Potom přišel rok 89, padl nám Nepřítel a trošku jsme jako nevěděli, jak dál, tak se to tak jako částečně jako rozpadlo a částečně to zase znovu vzniklo s jinými, nebo s některými jinými lidmi. A ta kapela v tom původním čtyřčleném akustickém složení funguje opravdu dnes, i když dneska si moc nedokážu představit, co bych měl pro Majerovky psát. Bylo to napsáno hrozně moc, pět řadových alb a já jsem jako trošku jako jinde a mám dneska potřebu si ty věci zpívat sám, že mi přijde, že už mi to tak jako úplně jako nejde to jako předávat dál, až jako na výjimky, tu a tam pro někoho něco napíšu, to jo, ale jako ty věci, na které mi hodně záleží, tak to jako považuji, že by měly být autorsky zpívaný se všema těma nevýhodama, co můj zpěv má, že je vypravičský příliš a to tam taky není moc dobrý zrovna.

0: se v tom vezu.
1: Mluvíme o tvé hudební dráze, ale co jí vlastně předcházelo? Co ty jsi původně?
0: Já jsem původně a stále jsem konstruktor jízdních řádů. A teda úplně původně jsem železničář, výpravčí, celoživotní koníček vlastně od mládí. Já jsem skončil vysokou školu ekonomickou v roce 86 a začalo se řešit, kam jít pracovat a potom se ukázalo, že dobrá volba je jít do kurzu výpravčích, za prvé práce, která mě jistě bude bavit, za druhé práce, která byla jako lépe honorovaná než veškeré práce mých bývalých spolustudentů. A za třetí to byla práce v prostředí, kde byli rádi, že to někdo jako dělá a nehrozilo jako moc velký jako politizování toho, že člověk si tím prostě jako dostal jako do stínu všech těch snah dostat člověka do KSČ a do nějakých jiných takovýchhle jaksi aktivit, se kterýma jsem opravdu nechtěl mít nic společného. Vydrželo mi to 8 let a potom jsem se stal konstruktorem jízdních řádů, což vedle muziky dělám dodnes.
1: A zažil jsi to ještě v nějakém takovém trošku romantickém duchu, hrabalovském, řekněme?
0: No to jsem zažil. Ono to svým způsobem pořád v tom romantickém duchu, ale takový jako člověk vzpomínal jako na to, že když jsem byl mladý, bylo to hezčí než dneska. To asi takhle není. Ale příhod všelijakých, které jsou hrabalovského typu, tak těch by bylo asi jako hodně. Bylo by to jistě na dorosah našeho dnešního povídání, ale trošku uvažuji o tom, že by z toho mohlo něco zejít, spíš možná knížka teda, než písničky.
1: A kde jsi mimochodem působil jako výpravčí?
0: Jo, Praha, Zličín, všechny stanice pražského Semmeringu počínají Žvahovem, Jinonice, Zličín, Hostivicích jsem sloužil, v Praze ve Veleslavíně, Kladno, Ostrovec, takový jako trošku útulný fary to všechno byly. Jsem z toho jako měl člověk časy to užívat tam. Hladinou rybníka blíží se bouře.

0: A co to znamená konstruktor jízdních řádů?
1: To je člověk, který mu přinesou objednavatele, což jsou dneska krajské úřady a ministerstvo, představu, jak by měla fungovat třeba osobní doprava. A já spočítám jízdní doby a jako to vymyslím technologicky. Ty vlaky se musí potkávat, mít přípoje, předjíždět se, křižovat na jednokolejných třetí a to má různě jako technický jako specifika.
0: Ta logistika toho je komplikovaná.
1: Tak a musím to vymyslet jako tak, aby to fungovalo. Aby to zároveň nebylo zbytečně rozvláčný, ale aby jako bylo bezpečný, že ta konstrukce, když jako proběhne, že ten model toho jízdního řádu bude trvalej a použitelný pro praxi.
0: Kolik vás takovýchhle je v republice konstruktorů jízdních řádů?
1: Řeknu úplně přibližný číslo třeba 30.
0: Aha, takže jste vlastně nějaký ohrožený druh?
1: No, až přijde umělá inteligence, až sem, a tak to nás samozřejmě ohrozí, ale jak to jako pozoruju, ona se moc rychle nejde zrovna.
0: A to znamená, že dorůstají i noví konstruktéři jízdních řádů?
1: No, když jde někdo do penze, tak potom musí přijít nějaký nový konstruktér, ano.
0: Znáš nějakého vysloveně mladého?
1: No máme tam dva mladé kolegy třeba, no. Oni dneska mají možná trošku složitější situaci, protože tam kolikrát přijdou z vysoké školy a nemají provozní praxi, takže to, co já mám hrozně zjednodušený, protože to prostě dokážu představit a nemusím úplně všechno počítat do poslední desetinky, tak oni vlastně jako musí, protože je to pro ně jako víc matematická úloha. A já tam pořád jako vnímám, že tam trošku jako toho uměleckého pohledu, že se do toho taky dá jako vnést.
0: Říkali jsme, že to povolání výpravčího má v sobě cosi romantického. Rozhodně celá řada těch písní na tvých dohromady už 5 albech je romantická v podstatě. Zrovna ta úvodní skladba Ten dávný déšť, nebo jak se
1: ano.
0: To jmenuje, je vysloveně taková romantická představa krásné mladé dívky nebo ženy, která se psem se koupá za bouřky v nějakém rybníce. A to je tedy tvoje představa, že se to děje, ale v době toho česko-německého soužití.
1: To se děje až dneska. Já jsem to totiž viděl. Já jsem tam s tou slečnou taky zmoknul, i když jsem s ní neměl nic společného, ale tak mě to jako fascinovalo celý. A ono to trošku tady o té slečně, o té jakýsi sudecký Dajáně, řekněme třeba, ale taky je to vlastně o mých dcerách, protože jsme se tomu rybníku chodívali koupat, když oni ještě byli...
0: Není tajemství, co je to za rybník?
1: V Lubenci, takzvaný velký sportovní rybník v Lubenci, ano. Není to tajemství. A tak se mi tak vlastně trošku jako ty vzpomínky na dětství mých dcer a tady na tu slečnu, kterou jsem tam reálně viděl, tak jako protknuli tady do té v podstatě romantické písně. No.
0: Říká Petr Reinhardt, autor 5 desek, které se zabývají česko-německým někdejším soužitím, tak v takzvaných sudetách a respektive tomu, co z nich zbylo a co je tam stále ještě někde ve vzduchu přítomno. Tak já moc krát děkuju za návštěvu v Českém rozhlase Plus.
1: Děkuju za pozvání, všechno dobré přeju.
0: A od mikrofonu hovorů se loučí Ondřej Konrád.
2: Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Ekonomika je souhrn hospodářských činností na určitém území. Je to tedy hospodaření nějakého subjektu nebo i státu. Mluvíme proto třeba o stavu české ekonomiky nebo o ekonomických ukazatelích, jako je například výše a meziroční růst hrubého domácího produktu. Ekonomie je naproti tomu vědní obor. Zkoumá zákonitosti využívání omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi spotřebitele. Ekonomie i ekonomika pocházejí z řeckého výrazu oikonomia. Ten se skládá ze slov oikos, dům, a nomia, zákon. Poprvé se s ním setkáváme v díle starořeckého filozofa Xenofona, který napsal pojednání oikonomikos. Zabýval se v něm pravidly správného vedení domácnosti a jejího hospodářství. Ekonomie jako moderní věda se začala rozvíjet na přelomu 18. a 19. století v návaznosti na dílo Brita Adama Smitha, především jeho pojednání o podstatě a původu bohatství národů, které vyšlo v roce 1776.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany. Během letošní zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 tisíc zbraní. Je to historicky druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezídia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdříve, využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to včera oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívára u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiéru i vnější části budovy. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále šampionátu porazili po obratu Egypt 3-2. Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 0-0. Český cyklista Matias Vacek se posunul na průběžné třetí místo Tour de France. Ve čtvrté etapě dojel po úniku vedoucí skupině na 10. místě. Zvítězil Dan Pedersen. Novým lídrem slavného závodu je Norter Tren.
5: Zavřená D8 po nehodě u Lovosic a překážka na D4 u Příbrami. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná po nehodě před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru havarovala 3 vozidla, blokují oba jízdní pruhy. Poslední volný je exit na 52. kilometru, to je sjezd na Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce u sjezdu na Příbram a Sedlčany. Na 41. kilometru leží na vozovce sražená srna. Podobnou situaci máme hlášenou i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za nájezdem od Úval na 8. kilometru leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze je opět otevřený letenský tunel. Skončila tam noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O summitu NATO, o úpravě jednacího řádu poslanecké sněmovny, o zásahu amerického prezidenta do průběhu mistrovství světa ve fotbale. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
6: Růst výdajů na obranu, posílení vojenského průmyslu a podpora Ukrajině. To patří mezi hlavní témata summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Vzhledem k osobní účasti amerického prezidenta se očekává kritická a bouřlivá diskuse o jednotlivých problémech. Budou v této souvislosti vůbec někoho zajímat spory o složení české delegace? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
7: Dobrý den.
6: Zdění kolem summitu v České republice by se mohlo zdát, že zásadním tématem je složení naší delegace, kdo povede delegaci, kdo se čeho zúčastní. Bude to vůbec někoho zajímat?
7: Myslím si, že v dané situaci v podstatě si sám odpověděl už tím výčtem témat, která summit musí řešit. A nejenom tato témata budou podstatná, protože to, co v současné době asi trápí Evropu nejvíce a čeho se nejvíce obává, je právě postoj amerického prezidenta Trumpa, s čím na summit přijede a jestli se podaří udržet dále jednotu NATO. Protože to je samozřejmě to pro Evropu v této době klíčové. V této chvíli by se samozřejmě těžko bez svého amerického dlouhodobého spojence bránila. Trump ovšem dává najevo dlouhodobě, že se Severoatlantickou aliancí není spokojen, není spokojen s tím, že, jak tvrdí, Spojené státy musí doplácet na evropskou obranu a vlastně se starat o evropskou obranu. V určitém ohledu měl pravdu, nyní ale Evropa se snaží Trumpovi ukázat, že opravdu se o svou obranu chce postarat. Generální tajemník NATO Mark Rutte předkládá vlastně jeden návrh za druhým už před summitem a jedno ujištění za druhým, například, že spojenci v NATO investují v příštích 5 letech více než 40 miliard dolarů do svých schopností obrany proti dronům, že vlastně aliance posílí své letecké kapacity a samozřejmě tady jde hlavně o ty evropské spojence. Ovšem zároveň Evropa v rámci toho chce posilovat i svůj obranný průmysl a mnoho těch věcí zajišťuje z vlastních zdrojů, což se Trumpovi tolik nemusí líbit, protože on hlavně by chtěl, aby Evropa nakupovala americké zbraně. To, co chce po svých spojencích, vlastně řekl v oválné pracovně Marku Rutemu před časem, buďte prostě lojální, já chci jen vaši lojalitu, nepotřebujeme vaše peníze, nepotřebujeme nic, máme zdaleka nejsilnější armádu na světě, ale chceme prostě lojalitu. Do toho tady je samozřejmě otázka Grónska, která také vyvolává stále obavy. Před odjezdem na summit jeden vysoce postavený americký představitel podle CNN předeslal, že zatím jediným řešením, na které jsme v této věci přišli, je převzetí Grónska Spojenými státy. Nicméně budeme nadále zkoumat i jiné možnosti, jak tyto záležitosti řešit. To znamená, že přece jenom Trump se nevzdal Grónska a možná i ten summit na to využije k tomu, aby na evropské spojence tlačilo.
6: To byl Petr Švarc.
7: Díky, naslyšenou.
6: Poslanecká sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem ztížit možnost obstrukcí. Novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
8: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Jedna cesta, jak vše urychlit, ale existuje. Její souhlas nynější opozice, nebo aspoň její většiny. A k tomu došlo. Za symbol můžeme považovat už to, že k předkladatelům návrhu patří šéf poslanců ODS Marek Benda. Úpravy sice nepodpořili lidovci, TOP 09 a část členů dalších klubů, souhlas 110 ze 136 přítomných poslanců je ale výmluvný. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi na zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
6: To byl Lukáš Jelínek. Americký prezident se v posledních dnech živě zajímal o dění na fotbalovém mistrovství světa. Svědčí o tom jeho telefonát s předsedou FIFA. V něm požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník červenou kartu. FIFA změnila v rozporu s dosavadní praxí útočníkovi jednozápasový trest na roční podmínku a umožnila mu nastoupit v osmifinále. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Bylo to tehdy zcela šokující. Když se na přelomu let 2020-2021 ukázalo, že dosluhující, neboť ve volbách poražený americký prezident Donald Trump tlačí na státního tajemníka Georgie, aby pro něho dodatečně našel 11 780 hlasů, čili o jeden víc, než v jižanském státě činil rozdíl mezi Trumpem a vítězným Joem Bidenem. Znělo to neuvěřitelně, ale z telefonátu existovala nepopiratelná nahrávka. Není nic špatného přiznat, že jste se přepočítali, zapracujte na tom, říká na ní Trump. Jenomže to státní tajemník Raffensperger jasně odmítne a odpoví prezidentovi, že vychází ze špatných dat. Jak ovšem známo, Trump stejně dál masíroval své voliče narativem o kolosálním podvodu a ty nejradikálnější pak nepřímo poslal 6. ledna zaútočit na Kapitol. A nyní se člověk může s nadsázkou říkat, že kdyby tehdy byl georgijským úředníkem šéf Světové fotbalové asociace Gianni Infantino, nejspíš by po Trumpa skutečně zapracoval. Jak to evidentně učinil v minulých dnech, když mu prezident požádající země mistrovství světa také zavolal. Aby vrcholná organizace FIFA změnila názor na to, že v utkání s Bosnou za ostrý faul kvůli podle Trumpa hroznému brazilskému rozhodčímu vyloučený střelec amerického mužstva Folarin Balogun nemůže nastoupit v osmifinále proti Belgii. Jak stanovují regule mistrovství? Po vyloučení následuje stopka na příští zápas. Respektive to stanovovali do Trumpova telefonátu, protože po něm FIFA servilně prezidentovi vyhověla a Balogun hrát směl, což samozřejmě vyvolalo nejen ve fotbalovém světě obrovský poprask. Trump hovor s Infantinem přiznával, neviděl na něm vůbec nic špatného a na své sociální síti funkcionářům FIFA gratuloval. Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu. Historka je to příšerná po více stránkách. Že by snad americké mužstvo milost z nejvyšších sfér odmítlo, bylo nemyslitelné, de facto by tak Trumpovi plivlo do očí. Takže Balogun ve středu evropské noci z pondělí na úterý nastoupil, ale hrál matně, jako celý tým, který si od Trumpem pobouřených Belgičanů odnesl prohru 4-1. Podle mnohých dvojnásobně spravedlnou. A bude se rozebírat, jestli do té doby kvalitní mužstvo USA fatálně nepodlomila právě situace nastala po Trumpově gestu mocenské arogance a Infantinově služebné vstřícnosti. To jistě možné je. Stejně jako je možné čekat od Trumpa v podstatě kdykoliv cokoliv a že i ty nejabsurdnější věci bude přitom on považovat za jediné správné. Záleží pak ale na tom, jak k ním kdo přistoupí, pokud jako Infantino Trumpovi fanfáry znějí naplno. Což je vysoce aktuální vzhledem k právě začínajícímu summitu NATO v Ankaře, kde mimochodem kvůli výdajům na obranu očekává premiér Babiš od Trumpa kartáč, jak sám řekl s užitím termínu z 90. let, kdy na rokování širšího vedení ODS kartáčoval podle něj méně výkonné funkcionáře Václav Klaus. Ale Trump spíš bude dorážet na celou evropskou větev aliance. Již má mimochodem za zlé, že mu nepřispěchala na pomoc, když zaútočil na Irán. Společně s Izraelem, který v NATO není. Ale Trump, jak jsme viděli na fotbalovém příkladu, chce, aby bylo všechno po jeho. Jak to má ale vypadat, je v mnoha případech nepředvídatelné.
6: To byl Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Komunikace s umělou inteligencí se stává čím dál tím více součástí běžného života. Není proto překvapením, že se týká rovněž duševního zdraví lidí. Více už komentátor Forum24.cz Martin Fendrich.
10: Co dnes udělá velké množství lidí, když si chtějí ve vedrech koupit klimatizaci? Co udělají, když se dohadují, jak rychle doletí raketa na měsíc? Po čem sáhnou, když je začne bolet ucho? Co udělají, když mají napsat motivační dopis nebo nějaký obyčejný dopis? Správná odpověď, mnoho lidí se dnes zeptá umělé inteligence, nechá si to napsat umělou inteligencí a ti lidé zhusta také umělé inteligenci věří, dají na ní. Stejnou metodu zřejmě volí mladí lidé, když je sevřou úzkosti, dostanou se do stresu, zužují je psychické potíže. Nejdou k psychologovi, nevyhledají terapii, ale obrátí se na ChatGPT nebo další AI chatboty, tam se svěří, odtud očekávají pomoc a radu. Doba se změnila. Dřív by se svěřili přátelům, rodičům, sourozencům, farářovi, blízkým lidem. V době sociálních sítí je mobil a tablet první místo, kam se část z nás obrátí. Často jsou mladí lidé vystresovaní ze zkoušek a státnic. Chmurná je ale i situace, ve které žijí. Obklopuje je nejistota, jak se budou jejich životy vyvíjet. Vnímají, jak se extremizuje společnost i klima. Děje se to u nás, v Německu, v Americe. jako by ani nebylo kam utéct, kam se uchýlit. Že mladí nejdou za psychologem či terapeutem má i jiný důvod. Těchto odborníků je kritický nedostatek a terapii si často studenti musí platit. Některými platí rodiče, ale i placených terapeutů je málo. Takže se nakonec ChatGPT nebo jiná AI nabízí jako východisko, je po ruce. Server Forum 24 upozornil na monitoring duševního zdraví vysokoškoláků, na kterém spolupracovala Univerzita Hradec Králové. Víc než 65% studentů uvádí nízký well-being. 45% projevuje známky středně těžké až těžké úzkosti. Více než polovina vykazuje symptomy středně těžké až těžké deprese a u téměř poloviny studentů bylo identifikováno významné riziko sebevražedného chování. Stejný trend platí mezinárodně. Duševní zdraví mladé populace je dlouhodobě zhoršené. Pandemie covidu to ještě posílila. Většina duševních poruch startuje před 24. rokem věku a vysokoškolské prostředí se ukazuje jako klíčové pro včasnou diagnózu a nabídku podpory. Krize duševního zdraví mládeže postihla i Spojené státy. Loni tam 18% dospívajících ve věku 12 až 17 let zažilo epizodu těžké deprese a 40% z nich se nedostalo žádné péče. Podle studie americké výzkumné organizace RAND Corporation z roku 2025 využívá generativní AI chatboty při psychických obtížích přibližně každý osmý mladý Američan. Zdrcující většině z nich přišly odpovědi umělé inteligence užitečné. U nás taková studie zatím neexistuje. Autoři té americké ale varují, že umělá inteligence není schopna nahradit ani terapii, ani psychiatrii. Pomůže jen v základní orientaci při problémech. Využívání AI vyvolává obavy zejména u uživatelů s intenzivními klinickými potřebami. Jednoduše řečeno, vážné psychické potíže umělá inteligence nevyřeší. Člověk pak potřebuje odbornou lidskou pomoc.
6: Hovořil Martin Fendrich. Ukrajinský prezident zvažuje na podzim uspořádání prezidentských voleb. S odvoláním na své zdroje to píše web Ukrajinská pravda s tím, že to zaznělo na jeho setkání s bývalým šéfem armády, dnes velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, Valeriem Zalužným. Ten měl na schůzce v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Více už komentátor Českého rozhlasu, Libor Dvořák.
11: Zápletka s případnou volbou nového ukrajinského prezidenta je o to zajímavější, že Zelenský se od řádného termínu voleb v roce 2024 ohánil tím, že jejich uspořádání za válečného konfliktu podle zákona není možné. Proč tedy najednou otočil? Jistě ne proto, že v nedávné minulosti na něj naléhal jak Donald Trump, tak Rusové. Ti svorně tvrdili, že jeho výkon úřadu je nelegitimní. Jaké jsou tedy vyhlídky Volodymyra Zelenského, pokud se letos na podzim volit bude? Bývalý oblíbený filmový komik, který se ve své nejslavnější roli z obyčejného učitýlka stává hlavou státu, tuto svou filmovou roli v souboji s Petrem Porošenkem v roce 2019 zopakoval i v reálu. Byl tehdy pro ukrajinské voliče jednoduše lákavější variantou. Opravdově však jeho hvězda zazářila 24. února roku 2022, kdy po věrolomném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nejenže svou vlast ani národ neopustil a nevyužil nabízeného amerického letadla pro únik do bezpečí, ale zůstal v Kyjevě a stanul v čele celonárodního odporu. V tomto okamžiku se stal miláčkem národa a jeho opravdovým vůdcem. Pravdou ovšem je, že stupeň jeho obliby postupem času přirozeně klesal, což pro něj byl další důvod, proč se opřít o zákon a řádným volbám se po 2 roky vyhýbat. Jeho hlavní protihráč, nejvyšší armádní velitel generál Valerij Zalužný, se naopak po celou dobu svého válečného působení, tedy první 2 válečné roky, mezi obyvatelstvem těšil stále a vysoké oblibě, hlavně pro své skromné vystupování, které bylo občas v prudkém protikladu s nesporným, má až komediánským fanfaronstvím prezidenta, který jakoby se chvílemi nedokázal vymanit ze své původní bubliny. Nemluvě o korupčních skandálech, které se kolem něj dnes množí. Proto také Zalužný jako největší Zelenského sok skončil v Nobel diplomatickém vyhnanství v Londýně. Jak by skutečný prezidentský souboj těchto 2 mužů mohl skončit, ukazuje důvěrná statistika. V prvním kole by Zelenský asi o 4-5% zvítězil. Nadpoloviční většinu hlasů by však nezískal, přišlo by kolo druhé a tam už by se vítězem o stejná procenta stal Zalužný. Takže si v klidu počkejme, jak to celé nakonec.

0: stánek polepený plakáty, 6 zaměstnanců a hlásnou troubu. Jiným stačí tepláky, tričko, tenisky, které buď koupili za 5 liber, anebo jim je někdo dal, a neúnavný hlas. Věřte tomu nebo ne, ti nejubožejší pouliční kazatelé jsou ze všech nejnebezpečnější. Když nepočítám samozvané horlivce, kteří si prostě nemůžou pomoct, musí trávit život na nároží a chrlit na kolem jdoucí své poznatky o Bohu, a těch není mnoho, je takový týpek nejspíš najatý pohůnek, lákající zoufalce do jednoho z kostelů, které tu vysávají ty nejchudší z nejchudších. Ilegální imigranty, vesměs z Afriky, kteří už nevěří, že jim povolení k pobytu a práci dokáže opatřit někdo jiný než sám Bůh. Chlapík, kterého jsem viděla a slyšela hřímat v naší čtvrti, neměl mnoho posluchačů. Ať mával Biblí sebevíc, kolem jdoucí to nezajímalo. Neříkal ostatně nic poutavého. Jen donekonečna opakoval, se sotva srozumitelným přízvukem, že Ježíš přijde, musíme věřit v Ježíše, Ježíš je naše spása. Staršího bělocha, který se u něj zastavil a ptal se, jakého vyznání přesně je, si křikloun nevšímal. Jen dál mlel svou, jako by mu do krku voperovali gramofon s jednou jedinou deskou. Když jsem k němu přišla já a požádala ho o lístek s adresou kostela, kterých měl týpek plnou kabelu, jen něco zamručel, možná dělal, že nerozumí. 10 vteřin na to ale strčil lísteček do ruky paní tmavší barvy pleti, co vlekla 4 tašky s proviantem z toho nejlacinějšího obchodu. Vyslaný špion, můj skoro manžel K., dorazil na místo patřičně ošuntělý. Oslovil Ježíšova zástupce brácho a dostal od něj celou hrst papírků. A po naučení, že každý pravý věřící, co do kostela přijde, si tenhle papírek musí přinést sebou. Jinak ho dovnitř nepustí, dodal a výhrůžně zakoulel očima. To dávalo smysl. Každý papírek byl označený 4-ciferným, rukou psaným číslem. To byl určitě kód tohohle chlapíka. Čím víc papírků s jeho číslem se vrátí do kostela v rukou ulovených oveček, tím víc tenhle týpek dostane zaplaceno. Ani tak to nebude žádná sláva. Další investigativní činnost jsme provádět nemuseli. Na papírku byla adresa kostela, který K. dobře zná a vyhýbá se mu. Věřící v něm povinně platí 10. A to zdaleka není všechno. Platí se na kostel, platí se při příchodu, platí se při odchodu. Každou chvíli je kázání přerušeno a vybírá se na tohle nebo tamto. Navíc si můžete objednat církevní služby. V Jílie vás přijdou na 200 liber, vyhánění zlých duchů na 300. Přístup života věčného není zadarmo. A naděje na dobrý život tady, v Anglii, je prostě k nezaplacení.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovnou prošla novela zákona o veřejných rozpočtech. Poslanci odmítli změny, které navrhnul Senát. Na to nakoupí nové průzkumné letouny. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Lehečka vypadl v 8. finále. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí

0: ANO připravil půdu na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
1: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. Jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity, nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Společnost Saab bude moct letadla dodat v roce 2030. Na jejich ceně se s NATO ještě nedohodla. Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, navštívili za měsíc od jejího otevření stovky turistů. Stezka má tištěného průvodce a je založená na autentických příbězích pamětníků. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
2: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
0: Fotbalisté Argentiny porazili Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu v něm v noci v neděli českého času nastoupí proti Švýcarsku. To zdolalo Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu, když v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila ve dvou setech. Jiří Lehečka vypadl na londýnském Grand Slamu v osmifinále, když v dohrávaném utkání podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách. Lehečka litoval nevyužitých šancí a některých chyb. Zároveň uznává, že se jeho soupeř a nedávný vítěz Roland Garros na trávě oproti minulosti výrazně zlepšil.
3: Není to ten starý Zverev, který pár let zpátky prostě se snažil hrát Antukově na trávě. Jako samozřejmě bych si přál hrát proti někomu jinému v osmifinále, abych tu šanci na to čtvrtfinále měl o něco větší. Bohužel jsem dostal nasazenou dvojku. V životní formě to se prostě stane. Na to se nemůžu vymlouvat. Když chceme ten turnaj vyhrát, tak bych ho prostě stejně musel asi později na něj narazit nebo ho porazit. Beru to spíš jako dobrou zkušenost.
4: Zavřená D8 před Lovosicemi a omezení na D1 u Velkého Beranova. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Velemín. Na 49. kilometru provoz blokují následky srážky několika vozidel. Sjíždějte nejpozději na 52. kilometru, k nájezdu u Lovosic se dostanete přes Bílinku. Na dálnici D1 se pracuje mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Do rána je v plánu také několik krátkých maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje odstavný pruh a místo je označené šipkou a kužely. A na východní části Pražského okruhu se připravte na omezení před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most a pravý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách pak kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Padouch nebo hrdina? I tak by se dal v nadsázce charakterizovat spor, který se už 600 let vede o osobnost husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. jak se v české veřejnosti vyvíjel pohled na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie, shrnuje v knižním eseji Spory o Jana Žižku historik Petr Čornej. Knihu v roce 2023 vydal spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici a v příštích minutách vám ji představí Milena Štráfeldová. Hezký poslech.
5: Ex Libris.
6: Profesor Čornej, jehož zásadní monografie Jan Žižka, život a doba husitského válečníka, získala v roce 2020 ocenění Kniha roku Magnesia Litery. Zarámoval svůj esej lety 1424 až 2024. Tedy rokem Žižkova úmrtí u Přibyslavy a jeho 600. výročím v roce 2024. Po celou dobu přitom Žižkovu osobnost i její odkaz provázejí střety protichůdných postojů a názorů. Autor hned v úvodu své knihy zmiňuje, že nezasvěcený pozorovatel může tyto střety vnímat jako paradox.
7: Slavný husitský hejtman strávil na jevišti velkých dějin pouhých 5 let a 10 týdnů. Od 30. července roku 1419 do 11. října 1424.
6: Uvádí s odkazem na datum první pražské defenestrace, která fakticky zahájila husitskou revoluci, a datem Žižkovy smrti.
7: Přesto, stejně jako všechny skutečně velké historické osobnosti, vyvolával a vyvolává vášnivé debaty. Kořeny polarizace jsou zjevné. Sahají k názorovému rozdělení české pozdně středověké společnosti, jejíž značná část nejen podpořila program nápravy křesťanské církve, zaštítěný autoritou mistra Jana Husa, nýbrž svedla za jeho uhájení ozbrojený zápas. Stělesněním krvavých bojů se stal právě Jan Žižka. V očích svých přívrženců hrdina bez bázně a hany, leč v barvitém líčení nepřátel démonizovaný do podoby zločince, bezectného násilníka a vraha.
6: K analýze sporů, které se vedou o osobnost Jana Žižky, zvolil Petr Čornej vcelku logicky chronologický přístup. V 9 kapitolách přehledně mapuje, jak se na Žižku dívali jeho současníci i další generace až po dnešní dobu. A také, jak se do jejich pohledu promítaly a promítají aktuální historické děje a události, změny společenského paradigmatu a konfesijní, kulturní či politické střety, které se samotným Žižkou už vůbec nesouvisí. V úvodu Petr Čornej alespoň krátce sumarizuje, co vlastně o životě Jana Žižky víme, nebo spíš nevíme.
7: Nevíme, kdy a kde se narodil, jak vypadal, zda dříve oslepl na levé či pravé oko. Netušíme, zda uměl číst a psát, zda a jaké ovládal cizí jazyky, ve kterých zemích pobýval, na jakém místě přesně zemřel a kde definitivně spočinuli jeho tělesné ostatky. Vlastně o něm, navzdory veškerému úsilí, víme žalostně málo.
6: Z toho mála se dá shrnout, že se narodil kolem roku 1360, pocházel z jihočeského Trocnova a jeho rodina patřila k tamní nižší šlechtě. Trocnovská tvrz však Žižku nedokázala uživit a mladý Zeman se dal do služeb mocného Jindřicha z Rožmberka. Brzy se však proti němu zase obrátil. Z historických záznamů vyplývá, že na počátku 15. století patřil k Lapkovské družině, jejíž členové byli popraveni. Kdo si vlivní u dvora krále Václava IV. Se však za Žižku přimluvil a zachránil ho tak před smrtí. Poté se Žižka nechal najmout do vojenských oddílů, které bojovaly ve válce mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů. V létě roku 1410 se snad zúčastnil i slavné bitvy u Grunwaldu a po návratu do Čech se stal vrátným u pražského dvora Václava IV.
7: Pražský pobyt vtáhl stárnoucího vojáka do velkých dějin. V prostředí hlavního města a královského dvora se nadchl proreformní koncept mistra Jana Husa, aniž s určitostí víme, zda se s ním osobně setkal a zda poslouchal jeho kázání. Na otázku, proč se zhruba 60-letý dvořan zapojil do husického zápasu, existuje pouze hypotetické vysvětlení. Možná se svědomím blížícího se konce pozemského života zalekl, že nedojde spasení. Upřímná identifikace s husickým programem a urputný zápas za jeho vítězství mu dávali alespoň malou naději, že se nad ním Kristus smiluje a zařadí jej mezi vyvolené.
6: Své předchozí válečné zkušenosti i nepochybný válečnický talent uplatnil Žižka v průběhu husitské revoluce v bitvách, kde získal pověst nepřemožitelného vojevůdce. Velký podíl na oslavném obrazu Jana Žižky měl Vavřinec Březové, který ovšem ve své husitské kronice jaksi opomněl uvádět drastické okolnosti Žižkova plenění klášterů a dobývání měst. Proti vypalování kostelů, vraždění kněží, řeholníků i civilních obyvatel, kteří jen odmítli přijmout kalich, se stavěli dokonce i méně radikální vyznavači Husovy reformy, například Petr Chelčický nebo Jakoubek ze Stříbra. Tím spíš krutý způsob válčení husitů vadil druhé straně, přestože si mnohdy počínala podobně. Její postoj je patrný i z populárního spisu Enea Silvia Piccolominiho, z něhož Evropa po další 300 let čerpala základní informace o husitech a Žižkovi.
7: Eneas Žižkův životopis obohatil několika smyšlenkami i velmi spornými údaji. Podle něj si Žižka počínal jako zločinec. Jeho monstrózní zjev dovršila slepota, kterou Eneas komentoval cynicky. Slepému lidu se líbil slepý vojevůdce. Konec Žižkovy existence vyšperkoval s myšlenkou, podle níž zoufalý Zikmund Lucemburský nabízí Žižkovi správu celého království, pokud mu pomůže získat český trůn. Žižka souhlasí, ale při cestě za Zikmundem umírá, přemožen morem, který sám v podobě husitské hereze šířil. Příšeru ohavnou, krutou, strašlivou, bezohlednou zhubil boží prst, když ji nemohla zničit lidská ruka.
6: Píše Eneas budoucí papež Pius II., jehož dílo se do poloviny 18. století dočkalo téměř 30 vydání a několika překladů. Mezitím se ovšem Evropa i české země měnily. A s nástupem humanismu a renesance se měnil i pohled na Žižku. Radikální kališníci v něm sice dál viděli skvělého válečníka, zesílil však důraz na jeho češství. Podle nich měl jeho boj silný národnostní a protiněmecký aspekt. Mezi domácími a zahraničními katolíky ovšem Žižka stále vyvolával mocný odpor. Humanista Bohuslav Hasištejnský Žižkovi vyčítal, že poškodil církev a zničil množství kostelů. V poněkud pábitelské interpretaci Václava Hajka z Libočan byl Žižka běs a jeho husité mordíři a zhoubci. Nový pohled na Žižku pak přinesl nástup luterské reformace.
7: Sám Martin Luther se veřejně přihlásil k Husovi a husitství, když prohlásil: aniž to víme, všichni jsme husité. Po 100 letech se tak Hus a husitský program dočkali satisfakce v prostředí, které se vůči nim dlouho vymezovalo nepřátelsky. Netajený obdiv k Žižkovi chovali především přívrženci radikální reformace, vyzývající k násilné sekularizaci církevních statků. Díky luterství získali Žižkovi osudy ozvuk v evropských reformacích, jež rozdělili obyvatelstvo kontinentu a vyvolali kruté náboženské války.
6: Po Pohled na Žižku se začal opět měnit koncem 18. století s nástupem osvícenství a s ranými počátky národního obrození. Od té doby se datují spory o to, zda lze považovat za velkou a pozitivní historickou osobnost vojevůdce, který sice proslavil svůj národ, avšak prosazoval husitský program za cenu obrovských materiálních, lidských a kulturních ztrát. Za těmito spory, které fakticky trvají dodnes, přitom stojí změna paradigmatu či úhlu pohledu, pod jakým se moderní společnost dívá na lidský život a jeho jedinečnost. Podle Petra Čorneje je i pro mnohé naše současníky přijatelnější myslitel Hus než nesmlouvavý válečník Žižka. Autor eseje však připomíná i jednu specifickou okolnost, která nás nejspíš překvapí.
7: Zásadní změna optiky, která z Jana Žižky na počátku 19. století učinila pokrokovou historickou osobnost, se nezrodila v českém obrozeneckém prostředí vesměs loajálním k vládnoucí Habsburské dynastii, ale mezi liberálně smýšlejícími českými Němci, vyznávajícími hodnoty Velké francouzské revoluce a evropských demokratických hnutí.
6: Důvody jsou na snadě. Velká část českých obrozenců z přelomu 18. a 19. století totiž pocházela z katolického prostředí. Názor české společnosti na husitského vojevůdce se výrazně proměnil až v souvislosti s revolučními událostmi let 1848 až 49.
7: Mladí radikální demokraté v něm viděli přívržence republikanismu, lidového vůdce, stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti a revolucionáře. Umírněnější liberální vlastenci jej naopak pojímali jako českého státníka, který měl ambice usednout na český trůn. Léta 1848 až 49 však byla přelomová i v jiném ohledu. Zatímco před revolucí se k husitům a k Žižkovi hlásili z pozic zemského patriotismu i někteří čeští Němci, po roce 1849 se ukázalo, že politické představy etnických Čechů a českých Němců jsou neslučitelné. Žižka se stal znovu výhradně českým rekem.
5: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Zásadní vliv na to, jak i dnes vnímáme Jana Žižku, měl v 19. století historik František Palacký. Ten ve svých Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě zpracoval dějiny husitství na základě historických pramenů a zbavil je tak výmyslů renesančních a barokních autorů. Jeho pojetí husitské epochy přitom bylo převratné. Viděl v něm nejen nejslavnější období českých dějin a projev slovanského demokratismu, ale i předstupeň evropských reformací 16. století a dokonce demokratických revolucí 19. století.
7: Čeští liberálové toto pojetí husitství ochotně přijali, protože vyhovovalo představám české obrozenské společnosti o sobě samé. Byl to svým způsobem paradox. Moderní český národ, hlásící se nadále ve zdrcující většině k římskokatolickému náboženství, viděl nyní v radikálních husitech své pokrokové předchůdce, kteří mu poskytují vzor a inspiraci v probíhajícím zápase o dosažení politické svébytnosti. Evangelík Palacký dokázal zdánlivě nemožné. Dotvořil husitský mýtus v jeho moderní a nadlouho kanonické podobě.
6: Je jen logické, že osobnosti, jejíž odkaz tak rezonoval v české společnosti, se chopili i politici. O Žižku se na konci 19. století strhl doslova boj mezi českými národovci, liberály, sociálními demokraty či agrárníky. A tento boj se přenesl i do dalších let. O husitství se opřel Tomáš Garrigue Masaryk, když 6. července 1915 ve výroční den Husovy mučednické smrti vyhlásil v Ženevě začátek své zahraniční akce. Podle něj každý Čech, znalý dějin své země, se může rozhodnout buď pro reformaci, to znamená vznik české samostatnosti, nebo pro protireformaci, to jest pro Habsburky a Rakousko. Jeho stanovisko bylo přitom zřejmé. Tábor je náš program a tomu programu zůstaneme věrni, prohlásil už jako prezident samostatného Československa 21. prosince roku 1918 na Táborském nádraží při svém legendárním návratu z exilu. Nový stát učinil z husitství jeden z pilířů své oficiální politiky.
7: Významný podíl na pozitivním vyzdvihování husitství Jana Husa a Jana Žižky připadl církvi československé, ustavené v lednu 1920, reformně smýšlejícími katolickými kněžími. Ti vyzvali obyvatele, aby opustili zkompromitovanou římskokatolickou církev a vstoupili do nové náboženské organizace. Jejich snaha byla úspěšná. Ve 30. letech 20. století sdružovala tato církev téměř milion věřících.
6: A Hus, Žižka a další husitské osobnosti byly připomínáni i ve veřejném prostoru. Neexistovala obec, aby neměla ulici či náměstí s jejich jménem. Vznikaly jejich sochy, pomníky i pamětní kameny. Kult Jana Žižky přitom kulminoval v roce 1924 při 500. výročí jeho úmrtí. Ne všichni však byli tímto trendem nadšeni. Jedním z těch, kdo s ním polemizovali, byl historik Josef Pekař. Autor 4 svazkové monografie, nazvané Žižka a jeho doba, se stal jedním z protagonistů slavného sporu s Tomášem Garrigue Masarykem o smysl českých dějin.
7: Pekař podrobil kritice Masarykovu představu o návaznosti národního obrození na českou reformaci 15. století a hájil tezi, že obrozenské snahy kontinuálně vyrůstají z barokního a osvícenského patriotismu. Husitská revoluce je v Pekařově pojetí revolucí politickou, náboženskou, národní i sociální. Není však demokratickou ve smyslu demokracie 19. a počátku 20. století. Její dějinou progresivitu a novověkost Pekař otevřeně zpochybnil. Vyvolal tím bouři nevole, protože tak záměrně provokoval masarykovce, zastydlé obrozence i pokrokáře všech odstínů.
6: Nový akcent do pohledu na husitského vojevůdce přinesla 30. léta s nástupem nacismu v sousedním Německu. Žižka se stal jedním ze symbolů boje za demokratické Československo. Během nacistické okupace se Žižkovy osobnosti i husitských tradic podle Petra Čorneje dovolával domácí i zahraniční odboj. V samotném protektorátu však byly připomínky revolučního husitství potlačovány. Například všechny ulice, náměstí a veřejná prostranství nesoucí Žižkovo jméno byly přejmenovány. V povědomí české veřejnosti to jen posílilo jeho renomé nejslavnějšího válečníka, věrného Čecha a nesmiřitelného protivníka Němců. Za okupace změnili svůj pohled na Žižku i komunisté, kterým byl v meziválečném období zcela lhostejný.
7: Po 22. červnu 1941, kdy hitlerovské Německo napadlo Sovětský svaz, přišel Žižka vhod i vedení československých komunistů v Moskvě. Zdeněk Nejedlý, který vstoupil do KSČ oficiálně až v sovětské emigraci, v rozhlasových projevech i tištěných příspěvcích akcentoval vypjatě český a protiněmecký tón, současně však v souladu se záměry Stalinovy politiky neustále připomínal Žižkovo slovanské cítění.
6: A ve stejném duchu pracovala s odkazem Jana Žižky komunistická propaganda i v poválečném období. Husité představovali revolucionáře, kteří v zárodku vedli třídní boj proti reakčním společenským silám.
7: Husité a Žižka byli v letech 1949 až 56 bez nadsázky všude. Na poštovních známkách, na bankovkách, na divadelních jevištích, v krásné literatuře i v učebnicích. Propagandistická masáž přinesla jisté výsledky. Část veřejnosti podlehla představě, že husité byli první komunisté a Žižka jejich vůdce. Naopak ti, kteří husity a Žižku nemuseli už dříve, se vůči nim ještě víc zatvrdili. Mnoha ostatním pak komunisté husitskou epochu natrvalo znechutili.
6: Ke konci husákovské éry se zdálo, že husité a Žižka už nikoho nezajímají. Progresivně uvažující badatelé ale dokázali využít husitství ke skryté kritice totalitního režimu. Posloužili jim k tomu odkazy na svobodu svědomí, které se husité domáhali. Rok 1989 s erupcí svobody projevu pak podle Petra Čorneje vnesl do vnímání českých dějin doslova chaos.
7: Ve veřejném prostoru se náhle překřikovaly rozmanité, nejednou protichůdné názory, dožadující se nároku na uznání. Mnohdy je autoritativně pronášeli lidé, kteří o historii měli jen matné tušení, za to hlasitě prosazovali zájmy nejrůznějších politických, náboženských, regionálních i jiných uskupení. Mínění historiků se v této kakofonii často ztrácelo. Heslem dne se stalo zaplňování bílých míst a přehodnocování dějin.
6: Polemický či přímo recesistický přístup k Žižkovi zaujali autoři komiksů, výtvarných děl či divadelních představení. Za všechny je možné zmínit alespoň divadlo Járy Cimrmana, kde nebyl Žižka vpuštěn do českého nebe. Žijeme ve zvláštní době, uzavírá v epilogu ke svému eseji Petr Čornej.
7: Vědecká pracoviště v České republice i v zahraničí se zabývají husitskou epochou a krok za krokem zpřesňují naše vědomosti o pozoruhodné a vzrušující době a jejich protagonistech. Populárně naučné pořady a přednášky o husitství a Žižkovi vyvolávají v Česku zvýšenou pozornost. Zájem o husitství stále žije, i když není politicky glorifikováno.
6: Velmi podnětným příspěvkem k polemice o Žižkovi je právě Čornejův esej, který jsme představili v dnešním pořadu Ex Libris. Podíleli se na něm dramaturgyně Naďa Reviláková, ukázky z knihy četl Ivo Tajmr a technicky spolupracovala Valerie Racmanová. A trochu netypicky na závěr ještě jedna závěrečná a zcela osobní citace z knihy Petra Čorneje.
7: Ve sporech o Jana Žižku a husitství jsem si užil své a schytal mnoho ran. Před listopadem 1989 proto, že jsem se snažil vzdálenou dobu oprostit od účelových aktualizací, v posledních třech desetiletích naopak kvůli tomu, že prý nejsem vůči husitům a Žižkovi dostatečně kritický. Sám sebe v tomto sporu soudit nebudu. Nechám to na jiných a na jiném. Třeba už zanedlouho zjistím, zda mě Jan Žižka uvítá u nebeské brány, nebo se spolu s ním budu škvařit v pekle.
6: S přáním profesoru Čornejovi, aby v této otázce ještě dlouho neměl jasno, se s vámi loučí autorka pořadu Milena Štráfeldová.
5: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po půl druhé odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Evropský parlament schválil nová pravidla, která rozšiřují práva cestujících v letecké dopravě. Zajistí tak rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně dohodli už v červnu. Přijmout to musí do začátku srpna i Rada EU. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura AFP. Půjde už o šesté kolo jednání mezi oběma znepřátelými zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. Pracovat v ní bude i unikátní robot. Speciální kamery rozpoznají druh tříděných materiálů. Půjde o první použití této technologie v Česku. Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Po bezbrankové základní hrací době i prodloužení zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří porazili Egypt 3-2. Snowboardistky budou na zimních olympijských hrách dál bojovat o medaile v paralelním obřím slalomu. Rozhodla o tom exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Z programu naopak vypadla severská kombinace. Jeho součástí byla od prvních zimních her v roce 1924.
4: Zavřená D8 za Velemínem a omezení v tunelu na D1 u Ostravy. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru provoz blokuje nehoda 3 vozidel. Na místě pracují záchranáři. A poslední volný exit je na 52. kilometru sjezd na Velemín. Objíždět pak můžete přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na D1 počítejte s omezením v Klimkovickém tunelu u Ostravy. Kvůli údržbě se jezdí tunelem obousměrně v pásu na Prahu, v každém směru pouze jedním pruhem. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282 před sjezdem na Olomouc a Prostějov je ve vozovce větší výtluk. A na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Česko na něm bude reprezentovat jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Petr Pavel. Byť se vláda účast hlavy státu nepřála, musela ji umožnit. Hlavou delegace je ale premiér Babiš. Budou čeští představitelé na summitu vystupovat jednotně? Co chtějí při jednáních se spojenci prosazovat? A jak se projeví, že Česko neplní svůj závazek ve výdajích na obranu?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A člen výboru pro obranu, poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den.
8: Pane Reichle, jak velký problém to pro Česko je, že na summitu bude patřit k té menšině zemí, které neplní svůj závazek a nedávají na obranu ani ta 2% HDP?
9: No, rozhodně je to otázka, která se tam diskutovat bude, to je zřejmé, ale jak už řekl jeden člověk, který je tam obeznámený s těmi vnitřními procesy, tak Donald Trump tam bude mít v ruce dva papíry. Na jednom bude seznam těch, kteří mu nepomohli při jeho operaci v Iránu a na druhém bude seznam těch zemí, které neplní 2%, a teď bude záležet, který ten papír pro něj bude důležitější. Já osobně si myslím, že to bude skutečně ten papír ohledně toho Iránu, protože toho nazlobilo velmi, ale každopádně za sebe jasně říkám, že v tuto chvíli s ohledem na to, jaký máme rozpočet, což jsme zdědili po předchozí vládě, ty mandatorní výdaje a tak dále, tak si prostě jednoduše nemůžeme dovolit ta 2%.
10: Dobře, my to ještě rozebereme v průběhu dnešní debaty. Pane Žáčku, už z vašeho pohledu, jak velký problém to je, že Česko na tom summitu bude vystupovat jakožto země, která neplní svoje závazky?
11: Já to vnímám, že ten problém už je tady. Mimochodem, skrytě to avizoval při odletu i Andrej Babiš jako premiér, kdy řekl, pokud si na mě Trump vzpomene, tak se potkáme a pozdravíme, čili je pryč ta doba v prosinci, kdy mu volal. Já mám takovou pracovní teorii, že si splet chtěl zavolat Madurovi a zavolal Babišovi. To já říkám spíš lehkým tónem.
10: Nejsem si jistý, jak jste k tomu dospěl, ale nechme to asi stranou.
11: To bylo ten den, kdy měl být ten útok na první útok na Venezuelu. Dělám si z toho legraci. Ale tohle je vážná věc. Domnívám se, že bude platit to. Trump bude pracovat s oběma seznamy a myslím si, když bude potřebovat, tak napadne a osolí to i těm, kteří nedosáhli ani těch 2%, a stejně tak se bude věnovat těm, kteří ho nepodpořili v Iránu. Mimochodem, to jsme také my, protože do dneška ten radar, který údajně Babiš slíbil veřejně, tak tam stále nefunguje.
10: Zaměřme se teď na ten druhý papír, tedy na seznam zemí, které neplní svůj alianční závazek, na kterém je i Česko. Deník N napsal, že jsme dostali od Američanů jasnou radu, abychom na summitu nevysvětlovali, proč neplníme svoje závazky, a místo toho to napravili, protože prezident Trump to právě nebude tolerovat. Tak soudě podle toho to vypadá na nějakou kritiku na adresu Česka.
9: Tak já bych zaprvé chtěl poznamenat to, že opravdu neberu informace deníku N za příliš relevantní, to zaprvé tím se rozhodně nehodlám
10: premiér
9: řídit.
10: Premiér Babiš je nevyvrátil a zareagoval na to slovy, že Česko není americká kolonie, takže předpokládám, že ta informace k němu doputovala v nějaké podobě.
9: No, tak logicky premiér Babiš zareaguje na otázku, kterou dostal. Já za sebe říkám, že deník N nepovažuji za příliš relevantní médium. Každopádně na tu otázku já odpovídám úplně stejně. My nejsme žádná kolonie, my prostě nejsme v pozici, aby nás tam někdo káral jak malého kluka. Situace je taková, že ta 2% jsou výsledkem nějakého lobby zbrojařských firem, proto na to ta Amerika tolik tlačí, protože samozřejmě ví, že čím více se bude utrácet za obranu, tím více budou inkasovat příjmy americké zbrojařské firmy.
10: A nepotřebujeme, to je, pane Reichle, 2% na svoji vlastní obranu?
9: Já si to nemyslím z jednoho prostého důvodu, protože neexistuje přímá úměra mezi výší výdajů na obranu a nazbrojení a obrany schopností státu. Za současné situace my ty zbraně, které si kupujeme, když vidíme tu situaci na bitevním poli, jak na Ukrajině, tak v Iránu, tak si nekupujeme zbraně, ale muzejní exponáty. V roce 2035, až budeme dostávat ty F-35, tak už se bude válčit úplně jiným způsobem.
10: Pane Žáčku, tak není důležitější, než kolik dáváme na obranu, co přesně nakupujeme, do čeho přesně investujeme?
11: Já bych dodal ještě jednu věc, ono to není o Trumpovi, ale o evropské bezpečnosti jako takové. My tímto postojem spolu s Albánií a Slovenskem podrýváme evropskou bezpečnost.
10: Tedy s těmi zeměmi, které nedávají 2%
11: přesně svého hrubého domácího. Čili to má politicko-bezpečnostně vojenskou rovinu. My tím společně neplníme to hlavní, co je proti Rusku, to znamená odstrašení, protože nejdřív musí politická vůle vyjádřena finanční prostředky a vyjádřena vojáky a technikou, který umí s tou technikou zacházet. A tohle všechno u nás není možné. Je to, jsou to spojité nádoby, jak výběr té techniky, ta modernizace. Podívejme se, jak dlouho mají působit na bojišti F-35, ty letouny páté generace. Takže a bude jich tady několik set hájit a odstrašovat to východní křídlo, tak aby Rusko si nic nedovolilo.
10: Tedy podle vás má Česko úplně jasno v tom, do čeho by mělo investovat? Pokud
11: já si myslím, že armáda měla vždycky jasno. My tady máme obrovskou tu, jak tomu říkáme, mírovou dividendu. Už x vlád prostě nedalo té armádě, co jí bylo přislíbeno. Armáda na to připravovala rozpočty. A ty rozpočty byly na reálné konkrétní projekty, ať už modernizaci nebo infrastrukturu.
10: Když jste řekl, že dneška x vlád nedalo armádě to, co potřebovala, tak mezi ně počítáte i bývalou fialovou vládu.
11: Ano, samozřejmě vlády i vlády předtím. To je věc dvou dekád, takže my dneska se vezeme a bohužel na to naskočil i Andrej Babiš v letošním roce, kdy nemusel, a příští rok to bude šrubovat s tím zakolísáním tohoto roku, které způsobí a bude se dlouhou dobu střední době prostě řešit. Bude to muset skokově navyšovat příští rok.
10: Pane Rechle, když vy jste tady jakožto koaliční poslanec řekl, že 2% hrubého domácího produktu na obranu dávat nemusíme, že to nepotřebujeme, tak jste vlastně v rozporu s tím, co dnes ráno ještě před svým odletem do Ankary oznámil premiér Babiš, že ty výdaje v rezortu obrany, který vede váš ministr, se v příštím roce zvýší tak, abychom právě ta 2% plnili.
9: To jsem rozporu, ale to je můj dlouhodobý postoj. Já se tím vůbec netajím, protože v současné době, jak už jsem říkal, kupovat prostředky, železo, se kterým se zcela jednoznačně za pár let válčit nebude, je vyhazování peněz. Nic jiného. Podívejte...
10: Nemá to funkci odstrašující vůči Rusku, jak připomínal pan poslanec Žáček?
9: Já vždycky, když slyším o tom odstrašení, tak se mi zvedají všechna obočí, která mám na svém obličeji. Prostě já nechci nikoho
10: odstrašovat. Máte jenom dvě jako každý.
9: Přesně tak. Jak to byla takový slovní obrat. Podívejte se, ta realita je taková, že velká část toho, co dáváme, jsou prostě zálohy. Jestli si někdo myslí, že zálohovými faktorami někoho odstrašíme, tak opravdu ne. A i kdyby to nebyly zálohové faktory, tady prostě celá ta retorika o tom odstrašování mně přijde jako absolutní nepochopení toho z té současnosti. Každý, kdo kdy odstrašoval, každý, kdo kdy se pustil do závodu ve zbrojení, tak buď to skončil ve válce, nebo skončil v ekonomickém
10: krachu. Čili svoji obranu kvůli válce na Ukrajině Česko posilovat nemusí.
9: Já jsem přesvědčen, že bychom měli si stavět obranu pro sebe, nikoliv proti někomu, to za prvé, protože ta obrana musí být postavená také na tom, abychom byli připraveni pomáhat. Naše armáda byla připravena pomáhat při živelných pohromách a dalších takových situacích. A za druhé, a to je to nejpodstatnější, abychom si skutečně v tuto chvíli nakupovali prostředky, se kterými se bude válčit za 5 let, a ne prostředky, se kterými se válčilo před 15 lety. Dnes už na Ukrajině vidíme v podstatě jenom drony, rakety, protivzdušnou obranu, tam žádné tanky, BVPčka, to už se tam vůbec nepohybuje a za 5 let bude dominovat... Jenom poslední větu. Za 5 let bude dominovat tomu vojenskému prostředí nebo jakýmkoliv těm konfliktům umělá inteligence a různé robotické prostředky. To znamená, kupovat v tuhle chvíli supakaty je opravdu kupovat exponáty do muzea.
10: Čímž, pane Žáčku, se obloukem vrací k té otázce, zda Česko z dlouhodobého hlediska v rámci investic do obrany dává peníze na to, do čeho peníze má smysl dávat.
11: Já bych reagoval na to, podívejme se na historii NATO, kterou pan kolega Vintetě nezná. To odstrašení zde bylo do roku 89, respektive 91, a Západ válku ani nevyvolal, ani nezahájil a stejně vyčerpal toho největšího nepřítele, čili Sovětský svaz, který prostě kleknul na kolena a díky tomu se pak staly ty události, díky jim tady žijeme i v svobodě a tak dále. Dneska jsme v podobné situaci, kdy je zde agresor velmi silný, který má velmi silný vojenský potenciál, ukazuje to na Ukrajině, byť tam nedosahuje i díky tomu, jak se Ukrajinci brání těch úspěchů, které by chtěli. My se samozřejmě musíme připravovat na budoucí konflikt, který bychom rádi, aby nenastal, ale musíme být tak silní. Proč vypukla ta válka na Ukrajině? Protože jsme byli slabí, protože jsme nedostatečně dávali najevo tu vůli potom po té obraně a potom odstrašení.
10: Čili... A co říkáte na tu obavu pana Rajchla, abychom si nenakupovali zbraně, které za 5, za 10 let už budou zastaralé?
11: Naštěstí o tom nerozhodují politici, co se má nakupovat. Naštěstí o tom rozhodují experti v NATO. To, že my dneska diskutujeme tady o 2%, tak to je projednáno vojáky, to je projednáno vojenskými experty, je to vypočteno tak, abychom byli schopni v případě potřeby uhájit to východní křídlo. Mimochodem i ty F-35 budou součástí toho, co třeba Ukrajina není schopna dneska eliminovat, to znamená těch raketových útoků spoza z hlubokého ruského zázemí. Tím my budeme moci odstrašit, aby a případně zabránit tomu, aby rakety netrefovaly Prahu, Varšavu, Berlín a další evropská města. Myslím si, že se na to, a jsem o tom přesvědčen, jako člen delegace do NATO, k komunikaci s vojáky a s civilními představiteli, dalšími poslanci, tak se připravím na ten budoucí možný konflikt, který by ale nastat neměl, protože budeme silní, abychom odstrašili.
10: Pánové, já bych teď byl nerád, aby se ta naše dnešní debata zvrhla v debatu o F-35, protože tomu jsme pro a proti dělali mnohokrát.
11: A to je komplexní, to není jenom o F-35, není to jenom o dronech.
10: Rozumím. Pane Reichle, proč vy nevěříte expertům, které máme v naší armádě a kteří jsou při centrále v Severoatlantické alianci, kteří samozřejmě mají co říct k tomu, do čeho by armáda ta které země měla investovat?
9: Ale podívejte se, já vždycky tohle odvolávání se na experty, tomu se také jenom usmívám. Jsou experti, kteří vám řeknou A, jsou experti, kteří vám řeknou B, žádný konsenzus na tom neexistuje. Každopádně stačí se podívat na to, co se děje v současné době v Iránu. Američané s Izraelci mají obrovskou technologickou převahu a přesto v tom konfliktu prohráli. Prohráli na hlavu, to je naprosto evidentní v tuto chvíli.
10: Co z toho vyplývá pro Česko?
9: Proč prohráli? Proto, že v současné době už nerozhoduje technologická převaha, rozhoduje ekonomická udržitelnost vedení toho konfliktu. To znamená, že Iránci posílají drony za $1,000 a proti tomu startují patrioty za $1,000,000.
10: To je co prostě z toho vyplývá pro Česko?
9: To je to, co říkám já, že v tuto chvíli kupovat si předraženou techniku, kupovat si Leopardy, kupovat si CV90, BVPčka, kupovat si tady F35, je prostě zastaralý model. Každou tu F-35 sundá dronový roj, který bude stát toho oponenta $10,000.
10: Myslíte si, že stíhačku F-35 sundá dron?
9: Dronový roj. Ano, to znamená, to je ale ověřitelný fakt, takže já jenom ještě doplním jednu věc k tomu odstrašování, protože to je to nejdůležitější.
10: Nechte pana Reichla, pak vám tam zareagovat.
9: My jsme byli zaprvé, já tu historii znám velmi dobře, je to můj koníček, my jsme byli v roce 1962 na pokraji třetí světové války při té kubánské krizi, kdy se právě ty země navzájem odstrašovaly a ten problém v současné době je v tom, že už se nepíše rok 85, kdy evropská ekonomika i americká ekonomika byly extrémně výkonné. Naopak ty ekonomiky v tuto chvíli, zejména v Evropské unii, značně pokulhávají, dodýchávají a v tuto chvíli ten model bude obrácený. V tuto chvíli, pokud se pustíme do závodu ve zbrojení, tak to ekonomicky zničí Evropu, nikoli v Rusko. To je ten největší problém, na který upozorňuji.
10: Tak pane Žáčku, neinhibují třeba i naši ekonomiku ty investice do obrany?
11: Já se domnívám, že naopak to naší ekonomice pomáhá, že to je věc, která pomůže nakonec i zvednout a obnovit evropskou schopnost třeba v obranném průmyslu. Ty finanční prostředky, které do ní z evropské úrovně i na národní úrovni půjdou, budou prostě obrovské. Ano, bude to pro obranný průmysl, ale to je podle mého názoru premisa budoucího mírového vývoje, budoucí stability, udržení míru ve světě a taky ekonomického rozvoje. Tím spíše, když víme, že Američané se prostě stěhují do Indopacifiku, aby zabránili případné agresi komunistické Číny, asi nejenom na Tajván, tak my musíme se o vlastní bezpečnost postarat sami, jinak to dopadne špatně. Znova pokud my jsme byli slabí, my jsme nevysílali ty signály, jaké jsme vysílat měli, tím myslím Evropu a NATO pod vedením třeba demokratických prezidentů a proto vypukla, proto si Putin dovolil tak brutálně zaútočit na Ukrajinu a to v podstatě není jenom útok na Ukrajinu, to je prostě útok proti Evropě. Tak to musíme brát, tak to bude NATO. A to A, B, A nebo B, tady máme buď skupinu A, a to jsme my v rámci NATO s posilováním východního křídla, a skupinu B, a to je prostě Rusko, které si hraje svoji hru slábné. Myslím si, že to není ta superpower, jako to bylo na začátku. Myslel si, že Ukrajinu dobyde velmi rychle. Dneska je závislý na Číně a na Severní Koreji. Nicméně pro nás z toho plyne, že i po skončení případném toho konfliktu nebo dočasném musíme být silní a musíme být schopni ostrašit. Nebojte se toho slova.
10: Neoslabí nás ty závody ve zbrojení, jak to nazývá pan Reichl?
11: Já si myslím, že Západ, který prostě funguje na principu tržního kapitalismu a ukázalo se to ve Spojených státech během první světové války, pak obnova, druhá světová válka a obnova, tak by to být prostě nemělo. Je to pro nás priorita, je to prostě věc, která udrží mimochodem i ten kapitalismus, i ten svobodný demokratický řád ve světě. Je to prostě nutnost. Jak se máme jinak bránit proti těm autoritativním či totalitním režimu, které sami o sobě zdrojí a mají ty imperiální ambice?
10: Pane Reichle, tak nesměřuje Evropa k tomu a možná v tom duchu se ponese i ten dnešní a zítřejší summit, že o svoji bezpečnost se bude muset výhledově starat úplně sama. A není ta vaše námitka proti investicím do obrany v souladu s tím, o co, jak říkáte, že vám jde, a to je posilování ekonomiky. Nemůžou tyto investice nakopnout český obranný průmysl?
9: Přesně obráceně tomu samozřejmě. V momentě, kdy my budeme investovat, a bohužel velmi často investujeme do zahraničí, to není o českém obranném průmyslu, my tady takové ty výrobní kapacity nemáme.
10: Počkejte, nemáme české zbrojovky?
9: No, nemáme tak velké, určitě prostě ty zásadní investice, které jdou, tak jdou do Lockheed Martinu, jdou do Rheinmetallu, jdou do Švédska, na ty BVPčka a nikoliv do českých zbrojovek, to znamená zcela jednoznačně masivní část toho rozpočtu jde do zahraničí, z čehož nebudeme mít vůbec žádný prospěch, ale o to primárně nejde. Primárně jde o to, že jakmile postavíte ekonomiku na válečné ekonomice, což bohužel v současné době Evropa činí, tak se tím střílíte do vlastní nohy. Ještě jednou připomínám tu realitu. V době, kdy se uzbrojil Sovětský svaz, tak Německo rostlo tempem 4-5% HDP ročně. Dnes je to 0%, 4 roky za sebou. To znamená, že ta Evropa skutečně pokulhává a nemá na to, aby investovala takové prostředky do obrany a z hlediska odstrašení už teď dáváme 7x víc peněz do obrany než Rusko. Tak když budeme dávat 8x víc, tak už jako v tu chvíli už to Rusko bude odstrašené. Vždyť je to naivní. Mír se nedojednává tím, že si koupí ty víc zbraní. Mír
10: se dojednává. Podle vás odstrašuje Evropa Rusko dnes víc než dost?
9: Já znovu říkám, z mého pohledu prostě to není o žádném odstrašení, protože odstrašení žádné válce nezabrání. Nikdy v historii nezabránilo žádné válce odstrašení. Vždycky zabránilo válce diplomatické jednání a to, že si prostě dokázali ti lidé sednout k jednomu stolu. To bylo konec konců v roce 62 u té karibské krize, kdy navzájem si sice odstrašovali až na půdu, ale kdyby si nakonec chruščovské nedym nesedli a nedomluvili se, tak jsme tady měli třetí světovou válku.
10: Pane Žáčku, tak neměl by být větší prostor i pro diplomaci v určitý moment?
11: Já si myslím, že ta diplomacie běží za scénou. Jednání podle mého názoru probíhají i v těch největších krizích, jenom o nich prostě nevíme, ale znova, o čem byla studená válka? Studená válka byla o odstrašení. Síla to byla v tom, že se Sovětský svaz neodvážil zaútočit bezprostředně na členské státy NATO. O tom to celé je. Z toho my jsme poučeni.
10: Kolem krize, kterou znovu vzpomenul pan poslanec Reichl, nehrála roli i diplomacie nakonec?
11: A to samozřejmě hrála, ale zase si řekněme, kdo to vyvolal? Zase předchůdce Ruska, Sovětský svaz. Teď ten tam, Hručov tam nechal dovést ty rakety, které vlastně změnili poměr sil i na západní hemisféře, západní polokouli bezprostředně několik desítek mil od Spojených států. Čili to byla akce a reakce. To si myslím, že bylo něco jiného, ale v Evropě prostě válka nevypukla díky tomu, že na to bylo silné. A dneska my se vracíme k tomu modelu. A tak to mimochodem ty plánovači na to říkají, vracíme se k tomu modelu, který zde fungoval do roku 89.
10: Než budeme pokračovat, než se z historie vrátíme do současnosti, tak připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany Pro Jindřich Reichl a poslanec ODS Pavel Žáček.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V mandátu pro členy té delegace, která míří za Česko do Ankary, tak stojí, a teď cituju, že je na místě hovořit o přesunu odpovědnosti za bezpečnost a obranu Evropy, jakož i za pomoc Ukrajině od Spojených států směrem k evropským spojencům. Konec citátu. Souzníte s tím, pane Reichle?
9: No, já jsem přesvědčen, že NATO rovná se Spojené státy americké v současné době v Evropě. Fakticky kromě Polska neexistuje armáda, která by byla jakýmkoliv způsobem akceschopná a konkurenceschopná už jenom třeba ukrajinské armádě. To je jednoznačný fakt.
10: Souzníte s tím, co jsem teď citoval?
9: Já znovu říkám, nesouzním s tím, protože bez Spojených států ta Evropa v současné chvíli prostě nemá šanci jakýmkoliv způsobem se kolektivně bránit, jelikož ty kapacity tomu absolutně neodpovídají. My, když se podíváme do Francie, do Velké Británie, to už je jenom stín těch původních armád, které tady byly. Proto znovu říkám, že na čase se přestat tady na sebe dívat skrz nějaké ploty a cenit na sebe zuby, ale daleko více jednat a být rozumnější v rámci té politiky a ne prostě neustále vytvářet tady atmosféru blížícího se konfliktu. To je věc, která je z mého pohledu naprosto zřejmá. Já bych chtěl, aby vyhrála racionalita a ne to neustále prostě zastrašování jeden druhého, protože protože to prostě nikam nepovede a skončí to válkou dřív nebo
10: později. Pane poslanče Žáčku, já nějak tak tuším, že tady paradoxně vy souzníte s tím mandátem, který si pro členy delegace vláda schválila na summit v Ankaře.
11: Já si myslím, že nemohla jinak, protože taková je realita. Američané míří jinam, skončí to tak, když už jednou nabízeli Sakéra, čili vrchního velitele sil NATO, dokonce předat evropskému generálovi, nevím, kdo by to byl, Němec, Francouz, Brit, nevím. Já jsem rád, že to je stále Američan, ale prostě ty jejich kapacity míří jinam. Amerika dneska už není v takové pozici, aby byla schopná vést 2,5 či 1,5 konfliktu, musí se soustředit na obranu míru a udržení toho mezinárodního řádu v Indo-Pacifiku a proto nám všechno odpovědnost předává. Proto nám Spojené státy vyčítají. Vy jste se víc věnovali budování sociálního státu než obraně Evropy. Už není to on Trump, mimochodem, to říkali i demokratičtí prezidenti, věnujte se obraně. Dneska na to nemáme čas, ta situace evidentně a odpočítávají to Číňané, komunistická Čína. Nechci strašit prostě takhle to vyhodnocí Američané a proto nám předhazují tu evropskou válku, za kterou považují tu Ukrajinu. A pokud bychom my nepodporovali Ukrajinu, tak ta předsunutá obrana prostě Evropy může padnout a budeme bezprostředně konfrontováni na východním...
10: Co přesně by z toho mělo pro Česko vyplývat, že tedy že bychom měli odpovědnost se přesune na Evropu a tedy i na Česko?
11: Proto jsem předtím říkal, že my tím nejenom vysíláme určitý signál a evidentně si toho je Trump vědom, protože mluvil s generálním tajemníkem Rutem a teďka si není jistý, jestli se na něj vůbec, jestli na něj padne zrak toho nejvyššího, to znamená prezidenta Trumpa. A on ví prostě proč, protože jedna věc je vztahy k Trumpovi a druhá věc je podrývání evropské bezpečnosti, podrývání toho, co

0: Podívejte se na to, jakým způsobem Evropa ztrácí v oblasti ekonomiky, kdy ještě v roce 2004 měla podíl přes 30% na světovém HDP, dnes už to není ani 20%. To je naprosto objektivní fakt. Prostě Evropa od doby, kdy se pustila do tohoto nesmyslného projektu, tak začala ekonomicky dodýchávat a čím jste ekonomicky slabší, tím jste samozřejmě slabší.
1: Nemáme už čas na to, abych se vás doptal, která čísla toto dokládají, tak
0: to
1: věřím, že se k tomu dostaneme v některém z příštích pro a proti. Hosty toho dnešního byli místopředseda výboru pro obranu, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda strany pro Jindřich Reichl. Díky, že jste si udělal čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: A taky člen zmíněného výboru, poslanec ODS Pavel Žáček. Díky i vám.
2: Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Karel Weirich byl český novinář, který za druhé světové války zachránil stovky československých Židů.
5: Jeho osudovou zemí byla Itálie. Weirich se narodil do české rodiny v Římě. Otec byl sochařem. V mládí Karel pracoval pro papežský stolec jako účetní. Mimo to také psal pro vatikánský deník a v roce 1935 se stal vatikánským korespondentem Československé tiskové kanceláře.
4: Na této pozici se udržel celých 6 let až do roku 1941, kdy byl pro své protinacistické postoje vyhozen. Kromě těchto profesí si v Itálii vyzkoušel i mnoho dalších. Po jistou dobu se živil třeba jako organizátor různých společenských akcí, humanitární pracovník nebo stenograf.
5: Během protektorátu v důsledku aplikace norimberských zákonů se mnozí Židé pokusili emigrovat. Často mířili do Itálie, která pro ně v té době pod vládou Benita Mussoliniho byla ještě relativně bezpečná. To se změnilo už v roce 1940, kdy italský diktátor nechal ve velkém internovat Židy neitalského původu. Karel Weirich a jiní Čechoslováci žijící v Itálii založili Svatováclavský fond, který měl v nouzi pomáhat právě československým Židům.
4: Nejznámější je případ lodi, která vezla asi 500 Čechů a Slováků do nového domova v Palestině. V říjnu roku 1940 ale ztroskotala u ostrova Rodos a její pasažéři byli převezeni do koncentračního tábora. Weirich jim neváhal poskytnout jídlo, peníze i falešné cestovní doklady, aby se mohli dostat například do Argentiny. Většině z nich se to díky Weirichovi podařilo. I přes velký risk takto pomáhal až do roku 1944.
5: Tehdy německé gestapo odhalilo jeho činnost a on sám byl po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti. Zakročil ale Vatikán, kterému se podařilo nejvyšší trest pro Karla Weiricha zmírnit na 18 let těžkých prací v Bavorsku. Tam ho ale v příštím roce osvobodila americká armáda.
4: Karel Weirich se vrátil do Říma, kde dál pracoval pro agenturu ČTK. Po únorových událostech 1948 byl povolán do Prahy. Zřejmě už ale tušil nebezpečí a proto zůstal v Itálii, kde v roce 1981 zemřel.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Zakázku na stavbu ponorek pro kanadské námořnictvo dostala firma z Německa. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů na jihu Moravy až 27.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a vztahovat se má na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Malí živnostníci s příjmy do milionu korun by mohli využít zvláštní režim takzvané EET off. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby, což jako zbytečné kritizuje opozice. Mezi Čechy je pořád oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže jak upozorňuje společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
7: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
6: Některé e-shopy

0: v Česku už platbu dobírkou vůbec nenabízejí. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilion korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Wadefula ale nejde jen o peníze.
1: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Wadefull ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212 CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupující. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. Ten propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2, román Cestou špendlíků nebo jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven. Argentinci a Švýcaři vytvořili na mistrovství světa ve fotbale poslední čtvrtfinálovou dvojici. Švýcarsko zdolalo Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Podle prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryové se ale tímto rozhodnutím postoj k ruské válce na Ukrajině nemění.
2: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
0: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí.
3: Zavřená D8 za Velemínem a omezení na D1 u Velkého Beranova. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru havarovala 3 vozidla, která blokují oba jízdní pruhy. Poslední volný exit před nehodou je na 52. kilometru sjezd na Velemín. Objíždět můžete přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se jede v každém směru pouze jedním pruhem. Ve směru do Brna je navíc v plánu až do rána několik kratších uzavírek. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co si lidé myslí o sporu prezidenta s vládou kvůli účasti na právě probíhajícím summitu Severoatlantické aliance v Turecku? Jaké důvěře se těší u veřejnosti ústavní soud a co naznačují aktuální volební preference? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Podle šetření výzkumné agentury STEM Mark téměř polovina všech dotázaných napříč politickým spektrem stojí v konfliktu za prezidentem. Vaše agentura dělala velmi podobný průzkum. Došli jste k podobnému výsledku?
6: Ano, došli jsme k podobnému výsledku. Možná bychom taky mohli říct, že polovina nestojí za prezidentem a zbývající lidé prostě nemají názor na tady tu situaci, nebo ji prostě nesledují, nebo je pro ně příliš složitá, ale opravdu to rozdělení odpovídá i, řekněme, voličskému rozdělení z parlamentních voleb do značné míry.
5: Jakou roli v tom hraje fakt, že velká část veřejnosti má k samotné prezidentské funkci a priori respekt? Nebo i to se mění?
6: Má to spíš, bych řekl, menší vliv, a to proto, že ta společnost je opravdu v tomhle tématu dost rozdělená. Jsou to spíš fanouškovské základny, když to trochu přeženu, ale méně to jsou potom jako nějaké zvažování přesně toho, kde jsou přesně ty ústavní kompetence a tak podobně. Ostatně vidíme, že to není úplně jasné i vzhledem k tomu, že se třeba prezident obrátil na ústavní soud, aby tu kompetenci vyjasnil.
5: Čili hrají v tom roli spíš emoce než ratio?
6: Když se podíváme do minulosti, tak ty summity NATO nebyly nějak ostře sledované v českou veřejnosti, je to věc spíš pro lidi, kteří sledují události na denní bázi nebo několikrát denně konzumují prostě zpravodajství. Myslím si, že tenhle sport, ten summit hodně proslavil a udělal z něj velkou událost. Je to samozřejmě věc, která je spíš, buď to se na ní můžeme dívat jako na zástupný problém, protože určitě si můžeme říct, že Česká republika má mnoho jiných věcí, které by mohla řešit, než to, kde kdo bude sedět v jakém letadle a kdo vedle koho bude sedět na večeři. Když to bagatelizuju, samozřejmě víme, že tam jsou i ústav nějaké kompetenční spory, ale v tom smyslu je to symbol. Je to symbol toho, jestli stojím za vládou, stojím s prezidentem, jestli preferuji nějaký styl komunikace spíš vyostřený nebo ne. Je to i symbol vlastně rozdělení těch voličských základen, čemuž se asi dneska budeme velmi často vracet.
5: Podle červnového průzkumu vaší agentury lidé nejvíc věří obecně bezpečnostním složkám, nejlíp jsou na tom hasiči, hasičský sbor. Naopak nejmíň věří členům vlády. To asi ale není nic překvapivého.
6: Ne, to je věc, která je tady dlouhodobá. Myslím si, že členům vlády pořád věří zhruba 25% lidí. Když se podíváme na výsledky voleb, tak to i zhruba tak odpovídá. Je to o něco více, než měla v některé momenty Fialova vláda, ale zároveň můžeme říct, že ty populární vlády, řekněme třeba vláda Bohuslava Sobotky, což teda už je taky v podstatě 10 let, měla v jednu chvíli třeba kolem 40%. Ty vlády většinou mají důvěru ze začátku poměrně vysokou, no a pak poměrně rychle, nebo pomaleji, záleží na tom, jak moc věcí konají a v jaké ekonomické situaci té země konají, ji postupně ztrácejí.
5: Prezidentovi v červnu, stejně jako počátkem letošního roku, věřilo 56% občanů. To je, myslím, setrvalý stav.
6: To je poměrně stabilní stav. I po těch volbách to bylo, řekněme, do 60 nebo kolem 60%. A tady ta věc se příliš nemění. Ta důvěra v prezidenta je vysoká a vlastně je to jediná osobnost, která se těší důvěře lidí napříč politickým spektrem do nějaké míry samozřejmě. A nemusí to ale nutně hrát roli třeba v tomhle konkrétním sporu, kterým jsme začali, to znamená o summitu v Ankaře, tam ti lidé můžou mít jiný názor, ale pořád můžou důvěřovat prezidentovi.
5: No tady se patří říci, že dotazování probíhalo ve druhé polovině června, tedy těsně předtím, než vláda oznámila, s kterými účastníky počítá pro summit NATO v Ankaře. Mělo by to nějaký vliv na výsledek, co myslíte?
6: Asi žádný zásadní vliv to mít nebude. To téma je vlastně relativně dlouhodobé, řeší se, já nevím, od března, od února.
5: No, de facto od ledna.
6: De facto od ledna a obě strany zvyšují sázky a zároveň je to téma, které je srozumitelné. Rozumíte, prostě důchodová reforma je věc složitá a stane se, její důsledky uvidíme za 20-30 let. Ale to, jestli budu na nějakém místě, nebo tam nebudu a jak o tom mluvím a jak mluvím o svých protivnících v téhle sporu a zároveň to, že každý den můžeme sledovat nějaký, byť mikroskopický posun, který zase je srozumitelný, jo, tak prezident podal žalobu kompetenční, ústavní soud vyhověl, ale vlastně vláda jakoby zajistila místo ne pro 7 členů doprovodu, ale pro 3 nebo 4 členy doprovodu a bude prezident na večeři, nebude prezident na večeři, a teď se bavíme o večeři, o které běžný člověk jako neví, že vůbec existovala, tak to jsou věci, které tím, že vlastně to sledujete v denním provozu, tak to je to nějaký příběh, stejně jako kdybyste se díval na, a teď to nechci úplně bagatelizovat, ale vlastně na nějaký typ telenovely, protože každý den dostáváte svůj díl, trochu jako říkáte, no já to moc nesleduju, ale přitom všichni víme, že to sledujete.
5: Takže dlouhodobý střet Hradu s vládou, právě kvůli summitu NATO, se na míře důvěry v té instituce nějak výrazně neprojevil.
6: On se neprojevil na první pohled, myslím si, že se víc projevuje na, když se podíváme hlouběji do těch čísel a dat, takže ta propast mezi tím, kdo komu věří, se pořád zvětšuje, ale zároveň nemůžeme říct, že ten konflikt se jako nepřeleje do nějakého jiného tématu, ale může se taky utlumit. Uvidíme, myslím si, že důležitá je role i Andreje Babiše jako předsedy vlády, který vlastně do tohoto tématu za začátku, když si to promítneme, nechtěl vstupovat. Říkal, ať už si to nějak vyřeší, já o tom nechci nic vědět. A pan Macinka, ať už se takhle ostře nevyjadřuje. A zase pan prezident by mohl být trochu grant a ustoupit. A zkouší různé figury a uvidíme, jestli v tomhle tom on je schopný říct, OK, tak teď proběhla nějaká akce, nějaká věc, co jsme si a teď pojďme dál. Otázka je, jestli další aktéři na tom budou mít zájem.
5: Vysokou míru důvěry veřejnosti si udržuje ústavní soud, konkrétně 66%. Může se v tom teď nějak odrazit ten soustředěný útok na instituci ze strany některých vládních politiků?
6: 66% je opravdu vysoká důvěra. Cokoliv, co má důvěru 40 a víc procent v České republice, tak to je věc, která je jakoby vlastně dost oblíbená. Jo? Jenom abychom to zasadili do nějakého kontextu. Důvěrou v ústavní soud nehnula ani různé nálezy ústavního soudu, co se týká valorizace důchodů a tak podobně. Takže pokud znovu se tohle téma nějakých útoků na ústavní soud a to zpochybňování jeho nezávislosti nestane leitmotivem některých politických stran dlouhodobým, tak v tuhle chvíli, pokud bych to vzal jako izolovanou věc, která teďkom probíhá, tak to může mít dopad 2 až 3 týdny na veřejné mínění, ale pak se na to zapomene. Stejně tak jako na podobné různé výroky nebo přešlapy různých jiných politiků.
5: Z politických institucí je na tom nejlépe Senát, zatímco poslanecké sněmovně věří 35%, u horní komory je to 43%. Mění se tohle nějak v čase?
6: Mění se to hodně. Od začátku Senátu, kdy mu věřilo něco málo přes 20% lidí, je to teďkom 43% lidí. Jasně, je to dlouhý časový úsek. A ta důvěra v Senát je jedna z nejvyšších, ne-li vůbec nejvyšší, kterou jsme za těch 20 let naměřili. Možná díl, vlastně 30 let. A je to hodně dané i tím, že lidé, kteří volili opoziční strany, tak tomu Senátu důvěřují více, protože ho vnímají jako silnějšího aktéra v tuhle chvíli a nějak mají pocit, že může hájit jejich zájmy. Ale zároveň ta důvěra neklesá třeba u voličů ANO a u voličů SPD je dlouhodobě důvěra v Senát velmi nízká. Takže ten nárůst o pár procentních bodů je spíš daný zvýšením důvěry v určitém segmentu voličů.
5: U úřadu místní a krajské samosprávy je důvěra mírně oslabená. Souvisí to nějak s blížícími se komunálními volbami?
6: To bude o pár procentních bodů, jestli se nemýlím. Tam to může být do značné míry i komunálními volbami, i tím začínající komunikací, ale zároveň místní samosprávy třeba ve velkých městech, když si vezmeme některé větší pražské okrsky, mají 100 000 voličů nebo 100 000 obyvatel, abych byl přesný. Menší měst, máme tady 2000 obcí, které mají do 1000 obyvatel. Takže tohle je fakt opravdu strašně různorodý ukazatel a musíme říct, že ta důvěra je poměrně stabilní, zejména v těch menších obcích, tam jako starosta je někdo, koho znáte, koho potkáváte, kdo řeší ty problémy a jak i lidé, kteří pracují na té obecní politice, tak zdůrazňují dvě věci, že jsou vlastně pragmatičtí a že teda staví ty chodníky, zjednodušeně řečeno, a že postavit chodník není konzervativní, ani liberální, pravicové, ani levicové. A že vlastně ta ochota jít třeba do politiky obecně je velmi nízká. To jsou jednotky procent lidí, kteří by šli do politiky. A pokud ti lidé říkají, já bych byl ochotný jít do politiky, tak do té obecní, ta není vlastně tak nějak zdiskreditovaná nebo není tak ošklivá. Dějí se tam prostě věci, na které si můžeme sáhnout a nejsou abstraktní.
5: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel STEMu Martin Buchtík. U důvěry Čechů a Češek v mezinárodní instituce se asi nic výrazně nemění.
6: V posledních měsících nic. Když se podíváme na dlouhodobější vývoj, tak třeba důvěra v NATO od začátku ruské invaze na Ukrajinu stoupá. Je to dané tím, že NATO je opravdu teďkom silný hráč. Většina lidí je toho názoru, že Česká republika by se nebyla schopná bránit samostatně a že NATO je teda ta záruka. Z druhé strany nějaká nejistota vůči třeba roli Spojených států amerických právě uvnitř NATO zase tu důvěru trochu asi ne snižuje, ale netvoří tak jako dlouhodobě pevnou. U Evropské unie zase vidíme, že třeba před 10 lety velkým tématem bylo referendum o Evropské unii, bylo to v době Brexitu, kdy Velká Británie nejdřív měla referendum, potom vystupovala z Evropské unie, tak to bylo i téma u nás. Dneska tohle není nějaké téma, spíš se bavíme o tom, jakou tu unii chceme, byť jasně ta debata je spíš jako laická a povrchní, než jestli v Evropě být nebo ne. A i ty strany, které dlouhodobě mají v programu, že by z Evropské unie vystoupily, tak vlastně to téma zas tak nějak velkolepě nezvedají, řekl bych.
5: Co nám vlastně o atmosféře ve společnosti říká ta deklarovaná důvěra v instituce obecně?
6: No, ukazuje, když se záleží na tom, na jaké instituce se podíváme. Strašně důležitá je důvěra třeba v armádu, je důležitá.
5: To je dost vysoká.
6: To je dost vysoká, ale zároveň se výrazně liší. U voličů SPD je kolem 50%, u voličů, třeba starostů, je to, myslím, něco přes 80 až 90%. Takže to je věc, která třeba tady v minulosti nebyla. V roce 2020, 2021 bylo trochu jedno, koho volíte a jakou máte důvěru v armádu České republiky. Dneska už to tak jedno není. Ten největší rozdíl potom byl v roce 2022 a 2023, kde vlastně docházelo k propadu důvěry v armádu, ale jenom u zase voličů třeba SPD, kde to číslo kleslo po 40%. Takže v tomhle tom je to strašně důležitý. Důvěra v různé instituce typu právě samospráva nebo třeba soudnictví obecně je zase ukazatelem toho, jestli vůbec ten systém, ta společenská dohoda, nepsaná samozřejmě, může fungovat nebo ne. A ta důvěra u nás je tak jako v kontextu mezinárodním vlastně očekávatelná. Když se podíváte na sever od nás do Skandinávie, ta důvěra v instituci je velmi vysoká. Když se podíváte na východ, tak tam povážlivě klesá.
5: Mimochodem, když se ještě vrátím k aktuální vrcholné schůzce aliančních představitelů, snižování výdajů na obranu si přeje jen necelá pětina Čechů. Ostatní by preferovali nárůst na průměr NATO nebo dokonce vyšší. Jsou to sice poznatky z vašeho dubnového šetření, ale mohlo se od té doby na tom něco významněji změnit?
6: Ne. My víme, že velká část veřejnosti ani jako fakticky neví, jaký je přesně ten průměr NATO, že je nad ty 2% HDP, že zároveň je to nějaká vlastně deklarace. Podívejte se, my nechceme být černý pasažér, ale zároveň my jsme nikdy nebyli nějaký velcí tady válečníci, nemáme to ani v žádném národním příběhu, teda když vynecháme husity, a to už je, panečku, pěkně dávno. A v tomhle ohledu ta společnost chce zachovávat status quo, prostě nic neměnit. A teď jak ta diskuze, která tady panuje, jak vlastně nic neměnit v momentě, kdy se všechno mění. A co teda znamená, že nic neměníme? Znamená to tak, to, že zůstáváme v těch výdajích na tom, na čem jsme byli, i když se ta situace mění. To si myslí jedna část populace. A druhá část říká, no my nic neměníme, ale ta situace se mění, takže děláme zhruba to, co je jako standardní a tím vlastně zůstáváme jakoby na svém. A ty by zase třeba mírně nějakým způsobem zvyšovali výdaje na obranu. Jsou to věci, které jsou pro většinu lidí velmi obtížně představitelné abstraktní.
5: Rusko už v následujících měsících může podle polských médií zaútočit na Polsko. Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Máte poznatky o tom, jak vnímají Češi hrozbu agrese ze strany Ruska vůči zemím NATO?
6: Vlastně začnu zase od toho, co už tady několikrát zaznělo. Vím, že jsem trochu jako kolovrátek, ale záleží na tom, jestli vůbec si myslíte, že jako je potřeba stát za Ukrajinou a jestli tohle považujete za důležité téma. Pokud to považujete za důležité téma, tak vnímáte, že Rusko může, že to je velká hrozba a že bychom s tím měli něco dělat, ale pokud to nepovažujete za důležité téma, a teď neříkám, že si myslíte, že prostě Putin je skvělý kámoš, to si skutečně skoro nikdo nemyslí, ale pokud si myslíte, že jsou jiná důležitá témata a jiné priority, tak potom jste trochu skeptičtí k tomu. Je to vlastně to, že když si myslím, že to není priorita, tak potom to není tak důležitý, pak teda to ohrožení vlastně nemůže být velké, protože kdybych si myslel, že ohrožení je velké a není to priorita, tak sám před sebou vlastně nejsem jako racionální, takže v tomhle tom slova smyslu značná část z nás vlastně v důsledku uvažuje. A zároveň si nejsme jistí, jestli bychom měli jít třeba bránit pobaltské státy, respektive to si Polsko by šlo bránit něco přes 80% lidí, nebo ne fyzicky, jakože já bych šel, ale že
5: jsou
6: že
5: za.
6: Ano, jsou pro. A ale zároveň ty hrozby jsou, hodně se používá slovo hybridní, jo, že prostě to bude nějaká provokace. My si nemůžeme představit nějakou asi frontální útok tak jako za druhé světové války. A zároveň na rozdíl od Finska, pobaltských států nebo třeba Polska, ta naše přímá historická zkušenost a to, co se vypráví v rodinách, to jsou prostě jiné příběhy.
5: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s ředitelem STEM Martinem Buchtíkem. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo něco přes 32% hlasů. Zaslouží se to komentář?
6: No, asi nějaký velký ne, je to prostě stabilní výsledek a myslím si, že kdybychom tady seděli před 4 rokama, jakože jsme tady spolu seděli, tak bychom asi říkali zhruba to samé.
5: Mezi opozičními stranami nejvýrazněji od voleb posiluje hnutí STAN. Čím si to vysvětlujete?
6: No, to je zajímavé. Těch důvodů je několik. Za prvé, rozpadem koalice Spolu vlastně část voličů hledá, koho by volila. Část voličů totiž nevolí pro někoho, ale proti někomu. Takže často volí hlavního vyzývatele. Viděli jsme to jak ve sněmovních volbách, tak to vidíme i třeba v prezidentských volbách, nejenom v České republice. A tady ti voliči vlastně hledají tu nejsilnější stranu nebo to nejsilnější uskupení. Zároveň pokud klesnete, dlouhodobě se držíte pod 5%, tak nejste ani tak přítomní v médiích, je to vidět na vašem stranickém rozpočtu jako v konečném důsledku a tak podobně, takže to je i to, že část voličů odchází a přemýšlí, koho by volila. A Starostové se nabízejí, oni jsou dlouhodobě stranou takzvané druhé volby, to znamená, že často o nich přemýšlím, že bych je šel volit, ale v případě voleb potom to vlastně spíš hodím někomu jinému, ne vždycky, ale značná část voličů takhle uvažuje. Čili zase ty volební modely v tuhle chvíli, 3 roky před volbami, je potřeba brát spíš jako měření nálad veřejnosti. Mimo jiné teda, protože víme celkem s jistotou, že politické strany to velmi bedlivě sledují, ostatně na seznamu mých přijatých hovorů vždycky po publikaci volebního modelu je dost rušno, ale určitě se tomu budou i přizpůsobovat, tak jak jsme viděli v minulých volbách. To znamená, že budou vznikat určité jako spojenectví nebo uskupení, tak aby ty hlasy takzvaně nepropadávaly, to znamená, co nejméně zůstalo pod 5%.
5: Spokojenost se sněmovní opozicí je teď celkově nízká. Proč?
6: No, protože jednak sněmovní opozici volilo méně lidí než tu vládu, ostatně proto je to z definice věci opozice, a zároveň lidé, kteří volili opozici, tak tam je jako zajímavá věc, že zatímco u témat ti voliči opozice se vlastně napříč tím, koho volí, vlastně tematicky shodnou, tak ale mnohem více mají svoje favority personálně. Zatímco u voličů vlády, zejména značná část voličů vlády podporuje jak Tomia Okamuru typicky, tak Andreje Babiše, byť Andrej Babiš je ten populárnější politik a silnější, ale u těch voličů opozice je to mnohem víc. Jo, jestli to, že třeba mám rád Zdeňka Hřiba, už vůbec neimplikuje, jestli budu mít rád pana Havla, nebo jak, třeba takhle.
5: Podle sněmovního modelu Medianu za květen by se motoristé se 3,5% do sněmovny nedostali. Vy jim teď v červnu přičítáte 5,3%. Mně se zdá, že to není malý rozptyl, ale je to dáno jenom statistickou chybou, nebo jak tomu rozumět?
6: U voličů motoristů a my od přímo motoristů za to dostáváme často jako nepěkné komentáře. Je to tak, že ti voliči nejsou nějaká stabilní skupina, je to různorodá základna, na rozdíl, jasně, hnutí ANO je úplně extrém, to má velmi stabilní základnu, ale i třeba ODS má velmi stabilní základnu voličů, tak jde hodně i o to, jaká je zrovna konkrétní situace, co ty představitelé motoristů říkají, jestli jsou zrovna, tak říkajíc, na koni nebo jsou v defenzivě. A jestli naměříte 5,3 nebo 3,5, tak už jasně je to nějaký rozdíl, hodně symbolický, je to kolem té hranice 5%, ale pro nás analyticky to není nějaký velký rozdíl. Znamená to, že ta voličská základna není příliš stabilní a že můžou dynamicky proměňovat ten svůj zisk. Znovu jsme 3 roky do voleb a je to spíš nějaký indikátor spokojenosti voličů.
5: A jak je na tom tedy s mírou důvěry současná vláda v tuto chvíli?
6: U současné vlády můžeme říct, že typicky Andrej Babiš má pevnou podporu jednoznačně svých voličů, ale i třeba voličů SPD. Do značné míry má docela solidní podporu Tomio Okamura. U Petra Macinky to tak moc jako už není, tam část voličů vlastně v některých ohledech o něm pochybuje, ale je to zároveň člověk, který je v té politice, v té vrcholné politice nejméně dlouho, jednoznačně, takže to jsou věci, které se nedají příliš srovnávat. A taky Petr Macinka do, řekněme, voleb nechal za sebe nebo za motoristy častěji vystupovat Filipa Turka. Jo? Ten se teď, když vidíme, tak od začátku roku vlastně došlo k velký výměně uvnitř motoristů.
5: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se sociologem Martinem Buchtíkem, ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM. Děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naslyšenou.
5: Teď už se blíží další zprávy. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
7: Je pondělí, 6. července, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Pořád vysíláme v repríze.
8: Ty dnešní děti, ta generace je často podceňována, nazývají se sněhovými vločkami.
9: Prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
10: Aby ty děti zažily situace, kdy je potřeba překonávat nějaké hranice a tím se vlastně ty děti rozvíjí.
11: Ten den vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás.
12: A to, že jsem někde v terénu, něco dělám a když to udělá nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti.
7: Opustit pohodlí domova a vydat se poznávat svět na vlastní pěst. Tahle klasická výchozí situace z pohádek o hloupém Honzovi má i dnes velký potenciál pro rozvoj sebevědomí a odolnosti mladých lidí. Na vlastní kůži to vyzkoušeli naši dnešní hosté, kteří jsou stále školou povinní, ale vedle toho jezdí na expedice a dobrodružné výpravy do přírody. Co jim to dává a co by doporučili všem rodičům, kteří se bojí své děti na takové akce pustit? Pravidelný pohyb a překonávání přiměřených fyzických a psychických výzev má značný význam pro duševní zdraví. Vyplývá to mimo jiné z dat mezinárodního školního šetření Health Behavior in School Age Children, do nějž jsou zapojené i české školy. A že dobrovolný trénink vytrvalosti a snášení nepohodlí patří dokonce ke klasickému vzdělání, si myslí můj dnešní první host, kterým je Rostislav Konopa, ředitel základní školy Bratrská v Praze. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Žáci 8. a 9. tříd vaší základní školy se v roce 2025 vypravili bez doprovodu dospělých na, pokud vím, třídenní školní expedici, kterou jste nazvali Kruh odvahy Cesta draka. Přiblížíte, co to bylo za výpravu, jak to vypadalo?
9: My jsme vymysleli příběh, který rámcuje vlastně jako putování zhruba kolem 50 kilometrů během těch tří dnů, kde museli spát na dvou místech a vlastně tam s nimi nebyl žádný učitel.
7: A jak jste zajistili jejich bezpečí na těch expedicích?
9: Oni do poslední chvíle neměli vlastně žádný informace, kromě toho, že půjdou 50 kilometrů a budou spát dvakrát jakoby v lese na nějakém místě, že k tomu bude nějaký příběh. My jsme museli zajistit to bezpečí, když tam vlastně žádný učitel s nimi nebyl, tak jsme informovali IZS, zdravotníci, lesáci, policie vlastně věděli, dostali trasy, kudy ty děti jakoby půjdou. Byly to tři skupiny, takže každá z nich šla jiným směrem. A nejhorší bylo asi mít vždycky představu, kde ty děti jsou. Učili jsme je resuscitovat, učili jsme je vlastně první pomoc, učili se orientovat v mapě, protože sebou neměli telefony. Všechny tyhle věci vlastně byly jakoby součástí té akce, která se připravovala rok dopředu.
7: A do jaké míry se do té přípravy zapojili studenti sami?
9: Oni dostali seznam vybavení, co dostanou od nás. Mohli se půjčit vlastně ze školy stany, mohli se půjčit vařiče, karimatky, ale v zásadě jsme je vůbec neorganizovali v tom, co sebou musí mít nebo nesmí. Samozřejmě dávali jsme rodičům seznam věcí, které by mohli potřebovat.
7: Jak to tedy proběhlo?
9: My jsme vyhazovali z busu, vždycky zastavil bus, šla jedna skupina, ty skupiny se vlastně za tři dny jako nesměly setkat, což se nestalo, že by se setkali a měli dodržovat hlavně to spaní. Každá skupina sebou měla tracker, my jsme věděli většinou, protože občas ty lesy tam byly tak hluboké, že jsme třeba dvě hodiny prostě o těch dětech nevěděli. Byli jsme jako nervózní, kde jsou. V zásadě to šlo jakoby podle plánu. Oni sami zažili spoustu věcí, které je překvapily, zarazily, zabloudily, opíchaly je včely.
7: Viděla jsem video, které točili účastníci výpravy a byla tam informace, že asi po 15 minutách, co se vydali na cestu, tak se ztratili. Jo. Pak tam bylo, že hodně prší, že se probudili do deštivého rána. Dokonce tam komentovali setkání s divokými selaty.
9: Jo, jo.
7: Takže tam o zábavu v uvozovkách bylo postaráno, ale dopadlo to dobře a ty děti se zorientovaly tak, jak jste všichni předpokládali, nebo bylo tam něco, co bylo znepokojivé pro vás, nějaké ponaučení, třeba jak se připravit příště lépe?
9: Tam uprostřed bouřky se jedna ta skupina jako roztrhla a chvíli se hledali. Dopadlo to dobře, našli se. U těchto těch akcí nemůžete někde minimalizovat jako riziko. To děláme ve škole, že? My jsme vytvořili bezpečné školy, kde ty děti nedostávají výzvy. Ale když pracujete s teenagery, to jsou děti, kteří prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy vlastně přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
7: A co může tedy školní expedice přinést právě teenagerům?
9: Zásadní omyl je ten, že škola vychovává jako děti k nějaký jistotě. Život není jistota, život je jako totální nejistota ve všem. A my se pomocí těch věcí fyzických, tak je učíme jako za prvý, aby přijímali role, a protože tým, každý tým má jako nějaký role a nějakou zodpovědnost. A ve chvíli, kdy přijmou roli a přijmou za ní zodpovědnost, tak v tu chvíli se stávají dospělými.
7: A potvrdili vám to chlapci a dívky, kteří prožili ty expedice, vrátili se, vyhodnotili jste to zpětně potom, mluvili jste o tom s nimi a jak oni sami to vnímali, co jim to dalo. Je to to, co popisujete?
9: Já bych hrozně rád, kdyby na to odpovídali sami děti, ale ty děti vlastně postupně vychováváme k tomu, aby přijímali to riziko, aby nesli zodpovědnost. Vždycky nás jako překvapuje, že třeba po nočním pochodu, který byl teďka už jako čtvrtý, vlastně v létě, vždycky byl v létě, letos jsme ho udělali v zimě, tak se vždycky najde někdo, kdo řekne, no jo, ale minule to bylo drsnější. Takže my vychováváme k odolnosti a vytrvalosti.
7: Větší míra diskomfortu, v tomto případě si myslím i doplněná dobrovolnou skromností, protože si nesete batoh na zádech, nemáte postel, přikrývku tradiční, ale jste prostě v lese, buď pod čirákem nebo ve stanu.
9: Prší.
7: Prší. Tak jak důležité jsou podle vás tyhle zkušenosti v dnešní době?
9: My jsme to vlastně ze školy jako vytěsnili. Ten svět je teďka takovej, že my se ty děti vlastně snažíme udržet jako v bezpečí. Ale zároveň ty děti potřebují ty výzvy. A kdo jiný by je měl dát než učitelé?
7: Na jejich bedrech je klasické vzdělávání. Jak byste je motivoval, aby se zapojili i do něčeho, jako je expedice mimo tu školu?
9: To není expedice mimo školu, to je expedice ve škole. To je vlastně součást vzdělávání. To není něco jako mimo vzdělávání. To je stejně důležitý pro mě jako matematika nebo čeština. Ve chvíli, kdy se do toho učitelé pustí, tak zjistí, že ty děti jsou jiný, že jsou lepší v tom smyslu, že najednou vidí své hranice a ty se snaží překročit. Nejde o výkon, jde o to, aby děti našly svoje limity, ty horizonty se snažily překročit.
7: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Děkuju, že jste přišel do studia.
9: Máte za děkuju.
7: Pohyb, dobrodružství a empatii podporuje i speciální pedagog a psychoterapeut Jiří Růžička, ředitel školy Arkádie v Teplicích, kam chodí děti s mentálním a kombinovaným postižením.
10: Přirozenou součástí života je potřeba jakoby žáky limitovat, ale s tím, že taky počítáme s tím, že žáci si ty limity budou ověřovat. Asi každý z nás zažil situaci, když třeba teď byla zima, zamrzne rybník, když tam přijdou děti, často to bývají kluci, zejména kolem 6. třídě to bývá, že začnou jako na ten led vstupovat a zkoušejí, jestli ten led unese nebo neunese. Jestli to bude praskat nebo nebude praskat. To znamená, podvědomě si vlastně zjišťují, kde je ten limit toho bezpečí a kde už je ten limit toho rizika. Pokud dětem neumožníme jakoby testovat si limity a budeme je jakoby chránit, ale nadměrně chránit, tak já se domnívám, že to pro jejich budoucnost je vlastně špatně, protože v dospělosti, kdy budou vystaveni reálnému životu a oni budou jako kolabovat nebo nebudou schopni ty věci jakoby ustávat, tak je to špatně pro ty žáky, pro ty děti, ale je to špatně i pro jejich rodinu a v podstatě pro celou společnost.
7: Až měsíc a půl ze školního roku tráví na expedicích a výjezdech studenti Pražského gymnázia Přírodní škola. Dva z nich se s námi dnes podělí o své zkušenosti. Ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou studenti gymnázia Přírodní škola v Praze Josef Arnot ze Septimy, dobrý den.
13: Dobrý den.
7: A Jakub Kučera z Tercie, i vám
14: dobrý den.
7: Můžete stručně popsat, jak vypadá školní rok na vaší škole? Teď myslím, v čem se třeba liší od běžného provozu na gymnázích, protože vy máte hodně času na expedicích a trávíte hodně času v terénu, tak kdo chce začít?
13: Jestli můžu, tak já si myslím, že opravdu ta škola je jedinečná a zajímavá tím, že opravdu v té přírodě se pohybujeme velice často a mnohokrát během roku. Řekněme 6 týdnů z celého školního roku, tak jsme někde v přírodě nebo někde v terénu a probíhá tam nějaký průzkum nebo nějaká forma školy v přírodě. Hned první týden v září jedeme na puťák, kdy prostě začínáme ten školní rok nějak společně v přírodě. Potom na podzim tak je zase víc typická škola v přírodě, kde je nějaké téma, které zahrnuje celou tu školu v přírodě, jako například Evropský parlament nebo téma voda, a na to téma prostě tam v různě smíšených věkově skupinkách pracujeme. V lednu potom následuje umělecký výjezd spojený s lyžákem, kde zase nacvičujeme umělecká, jak už divadelní představení, tak například hudební vystoupení, a potom je na školní akademii předvádíme v únoru. Konec toho roku, tak v dubnu nejdřív se jde na paseku, což je takový opravdu tábor na louce, kde si vaříme sami a je to hodně takový indiánský. V červnu tak přichází ten hlavní projekt expedice, o kterém se tady asi budeme teda bavit víc do hloubky. Jsme v terénu dost často během roku, ale zároveň mezi tím tak ty školní dny probíhají vlastně normálně a klasicky jako na každé škole. Normálně jsme ve třídě, normálně se učíme podle nějakých hodin s lektory, respektive s vyučujícími, kteří nás vyučují.
7: Říká Josef Arnot ze Septimy, a já se zeptám Jakuba, můžete nám přiblížit, jak probíhá příprava tady na tu velkou expedici jarní?
12: Expedice je lepší, když se připravuje dřív. Teďka už začínáme plánovat expedici. První náměty už jsou hodně vymyšlený, protože musíme obvolat lidi i třeba, s kterýma tam budeme nějak spolupracovat. Musíme sehnat lidi ze školy, musíme sehnat lektory ze školy. Čím blíž se blíží ta expedice, tak tím víc se toho dělá.
7: A do expedici. Jaké míry se zapojujete vy studenti? Vy přicházíte s těmi náměty sami?
12: Náměty jsou různý z různých zdrojů. Některý jdou od učitelů, A některý třeba já jedno teďka taky připravuju.
7: A v roce 2025 jste se vypravili na Frýdecko Místecko, tak můžete nám popsat tu vaši zkušenost. Vy jste se každý zapojili do jiné části toho projektu. Jak to proběhlo?
13: To byla hodně zajímavá expedice, protože byla asi nejdál, co jsme kdy s expedicí byli, protože většinou hlavně v posledních letech jsme jezdili hodně do okolí Prahy, respektive Křivoklátsko, Kokořínsko, potom z České středohoří. A teď jsme se vydali až za Ostravu na Frýdecko Místecko. Ten region je opravdu tak zajímavý a tak vzdálený od té pražské reality, že se velice dobře hledala ta témata a ta kultura je tak odlišná, že jsme se tam mohli ponořit opravdu hodně. Takže například jedna skupinka mladších studentů tak žila chvilku ve vesnicích, kde stále je goralská kultura přítomná, nebo například potom skupinka, ve které jsem byl já, si chtěla zkusit, jak je to být novinářem v terénu, takže jsme si rozdělili témata na dvě. Jedno bylo takové víc investigativní, kdy jsme byli v kolonii Bedřiška v Ostravě, která teďkon je hodně v mediálním prostoru v České republice, a bavili jsme se s místními obyvateli a následně jsme se snažili i kontaktovat místní samosprávu, která nám ale nebyla úplně ochotná víc vstříc dotazy. A to druhé téma bylo, že jsme v Českém Těšíně hledali vztah mezi Poláky a Čechy, kteří tam přirozeně mezi sebou žijí. Právě taky jsme se věnovali po našemu, jak tam tím hovoří. Takže ty témata jsou opravdu rozdílná. Někdo se zabýval třeba fotbalovými kluby na lokální úrovni okresního přeboru a snažil se pochopit, jak funguje financování, jaký vliv to má vlastně na ten běžný každodenní život.
7: Jakubova skupina se zase zaměřila na přírodovědný výzkum. Můžete i vy přiblížit, čemu jste věnovali pozornost?
12: My jsme zkoumali řeku Morávku a její okolí, protože to je řeka velmi výjimečná v Česku, protože mění svoje koryto pravidelně, což je asi jediná taková řeka v Česku. Takže jsme ji zkoumali hlavně z toho biologického hlediska. Bylo víc skupinek, co se věnovali přírodě.
7: Byl tam pro vás nějaký moment, který byl náročný, že jste třeba musel překonat sám sebe v něčem při práci v týmu, nebo řešili jste nějaký konflikt?
12: Konflikty nebývají moc časí, nebo stávají se, ale většinou se vyřeší rychle. A občas to samozřejmě nemůže být všechno podle toho, jak si to ten jednotlivec představuje. A je potřeba udělat nějaký kompromis, takže. Ale nikdy nebyl jako nějaký velký spor.
7: Ještě se zeptám, Josefe, jakou roli tam mají ti vyučující? Jak si to mám představit, tu práci v terénu? Tam to moderuje váš učitel, učitelka, nebo jak ta skupina pracuje?
13: Záleží na věkovém složení té skupinky, protože když je třeba skupinka, kde je víc mladších lidí, tak je potřeba přece jenom větší míra toho lektorování, toho učitele, toho vedení k tomu správnému cílu. Ale myslím si, že hlavně je to v tom, že oni nás většinou jen tak nakopnou k nějaké práci, dají nám nějaký směr a my potom tak se tam sami dostaneme a sami si to vlastně zpracujeme. Vymyslíme si ty otázky, na které si chceme vlastně tím výzkumem odpovědět. Potom si sami obvoláváme ty lidi v tom regionu, sami si zajišťujeme ubytování, přijedeme, všechno tam děláme samostatně v té skupince těch studentů a ti učitelé tam jsou opravdu jako takový dozor a jako příležitost k tomu nás třeba popohnat k práci, když už se nechce, protože ta expedice je opravdu hodně dlouhá, takže jsou tam, ale řekl bych, že spíš jako dozor a jako taková záchranná brzda, kdyby něco opravdu se nedařilo, takže dokážou nasměrovat tu skupinu správným směrem.
7: Jste v septimě, takže 7 let expedic každý rok. Co si z toho odnášíte? Mění se to v čase?
13: Určitě mění se to těma tématama, který si vyberu, protože každý rok se snažím dělat něco trochu jiného. Já si myslím, že je strašně velké plus to, že se naučíme pracovat v té kompaktní menší skupině, že si dokážeme najít ty úkoly, na které stačíme v rámci toho týmu a dokážeme je přerozdělovat různě a zároveň se naučíme vlastní metodu toho výzkumu, protože to je strašně super a dá se to využít potom i v profesním životě, že prostě víme, jak se vede rozhovor, víme, jak se zpracovává spousta tabulek excelových a prostě máme nějaký tohleto know-how, který jsme schopní potom přenést do profesního života. Takže za tohle já vlastně jsem strašně vděčný a plus i ta expedice hodně stmeluje ty lidi, protože jsou v jedné skupině prostě fakt 2 týdny a poznávají se mnohem blíž, než kdyby seděli jenom v lavici a vlastně o sobě moc nevěděli a hlavně mezitřídně ještě k tomu.
7: Co byste třeba vzkázal rodičům vašich vrstevníků, kterým ani nebylo 15 let? Proč důvěřovat školám v takovýchhle výpravách?
12: Já si myslím, že se člověk hodně i naučí z praxe, protože sedím ve škole a poslouchám je věc jako jedna a to, že jsem někde v terénu něco dělám, musím to zapisovat, protože vím, že se nám stalo, že třeba nefungoval foťák na jednom místě, kde jsme zkoumali. A to pak člověk jako zjistí, že je to blbá chyba a je to hodně poučný. Když člověk napíše špatně test, tak ho opraví a nic se nestalo. A když člověk udělá nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti jako vnitřní.
7: Říká Jakub Kučera, žák Tercie, a ve studiu se mnou byl i jeho kolega Josef Arnott ze Septimy na Gymnáziu Přírodní škola v Praze. Děkuji, Jakube.
12: Děkuji, naslyšenou.
7: I vám, Josefe.
13: Děkuji za pozvání.
7: A dnešní závěreční hosté jsou příkladem toho, že pozitivní vztah k cestám za dobrodružstvím může začít v rodině nebo inspirativní komunitě. Aleš Pokorný je zakladatel nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě a do reparátu přišla dnes také jeho dcera Josefína. Dobrý den.
14: Dobrý den.
7: Josefíno, začnu u vás. Vy jste se před pár týdny vrátila ze zimní expedice Život je gotický pes. Jak vypadá?
14: Tak jde o 10denní pochod s batohem na zádech, všechno si vlastně neseme, spí se ve stanech venku, celý den se jde a večer se vždycky postaví stany a zpíváme u ohně.
7: Kam jste zamířili, jestli můžete
14: specifikovat? Byli jsme v Národním parku Poloniny na Slovensku.
7: Jak se studentka tercie rozhodne vyrazit na takový pochod do hor?
14: Já jsem byla před rokem s tátou na podobném kurzu, to bylo pro rodiče a dítě, jsme byli v Laponsku ve Švédsku. A mě to hrozně začalo bavit, tak vlastně pak jsem dostala možnost být na dalších dvou takových expedicí, které se nakonec zrušily. A z jedné se teda udělal jedna část, vlastně takový přípravný víkend na tuhle expedici. A vlastně vůbec nebylo v plánu, že bych tam jela, ale mně se to tak vlastně po tom přípravném víkendu začalo líbit, že jsem se rozhodla, že bych chtěla jet.
7: Bylo všechno tak, jak jste si představovala, nebo vás něco překvapilo a co to bylo případně?
14: Pár dnů bylo deštivo, neměli jsme úplně velkou zimu, vlastně nejhezčí počasí bylo až poslední dva dny, to bylo v noci až minus 13 jsme měli, ale jinak bylo přes den většinou tak jako nad nulou a ty dva dny tak jako třeba v kuse pršelo. Takže to bylo nepříjemné, no, že jsme pak měli většinu věcí mokrou, ale jinak všechno bylo v pohodě.
7: Je to, co jste zažila na té expedici, něco, co vám může nabídnout i škola? Nebo objevuje se něco takového ve škole? Nějaké aktivity, které přináší škola v tomto směru?
14: My jich moc nemáme ve škole, nebo teda nevím, jak je to třeba na tom vyšším stupni, ale u nás na tom nižším to zatím není. Jednou se třídou jsme se rozhodli, že bychom chtěli jet na jednu noc s batohem do kempu, ale myslím si, že to pro moc dětí jako nebylo.
7: A kdybyste měla svým vrstevníkům zpropagovat takovouhle expedici, tak co jim vyprávíte? Jak na to pohlíží teenageři, kteří třeba nikdy nezažili nic takového, nevyrazili někam mimo svou komfortní zónu?
14: Vlastně ten, kdo si to nezažil, si to vůbec neumí představit. Těžko se to popisuje a kamarádky byly hrozně jako z toho překvapený, že něco vlastně takového dokážu přežít. Rádi vidějí fotky, rádi slyší zážitky, ale myslím si, že jako by zrovna oni nejeli.
7: A můžete ještě přiblížit, co přesně vás na tom baví?
14: Vlastně úplně všechno, mně se tam hrozně všechno líbí. Ten den vlastně vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás. Je to taková svoboda tam.
7: Děkuju, říká Josefína Pokorná. Já se teď obrátím na Aleše Pokorného. Proč je podle vás tohle tak důležité podporovat to, vydat se z té komfortní zóny a hledat něco v přírodě?
15: Myslím si, že naše děti čeká život, který bude jedna velká expedice v nejistém světě. Často bez vědomí, jak to dopadne ty jejich kroky. Často zabloudí životem, často jim bude zima, budou zažívat diskomfort, obrazně řečeno, v tom, jakým způsobem budou pracovat, jak si budou hledat práci, jak si budou hledat bydlení a podobně. Takže pro nás je to ta expedice dobrodružná vlastně nějakou metaforou, podobenstvím jako života, do kterého stejně jako teďka přijdou, jo? Protože náš svět je zkrátka nejistý, chaotický, nepředvídatelný a nic nenaznačuje tomu, že to bude lepší. Takže pro nás je to vlastně velmi dobrá přípravka na život. Ty zážitky a ty zkušenosti, které tam získají, tak jsou přenositelné do jejich osobního, pracovního, školního, studijního života. Jo, že tam děti dozrávají velmi rychle, získávají velkou míru samostatnosti, svobody, odpovědnosti, učí se nakládat se svým časem, učí se zažívat to, že když něco podcení, takže se jim to hodně rychle vrátí.
7: Odvaha riskovat, čelit nenadálým situacím. Když jsme v prostoru pořadu reparát, tak bych se chtěla dostat i do toho školního prostředí. Myslíte si, že tam chybí výzvy tohoto typu? A nemluvím jenom o těch fyzických.
15: Jsem si vědom, že od škol očekáváme jako příliš někdy jako rodiče a že to není jenom otázka jako školy, jo, formálního vzdělávání, ale možná víc jako toho neformálního segmentu. Nicméně zpátky k vaší otázce. Myslím si, že v normální škole by pro tohle to měl být taky nějaký prostor pro dobrodružnou výchovu. znovu. A nemusíme vymýšlet úplně nic nového, jako to se bavme o tom, že může vypadat školní výlet jinak, že může standardní lyžák vypadat jinak, speciálně v období, kdy není skoro sníh a finanční náročnost takového pobytu jako lyžařského kurzu velmi rychle narůstá a ne všichni si to můžou dovolit. Jo? Expedice může být vlastně za poloviční cenu.
16: Vy aktuálně máte i otevřenou výzvu na minigranty na léto 2026, tak můžete přiblížit, kdo může žádat? Mohou to být i školy?
15: Může žádat kdokoliv, tam není nějak vymezený typ organizace, který podporujeme. Jsou to, jak tady řeknu, jako neformální spolky, oddíly, domy dětí, mládeže, kdokoliv, tak jako školy, třídní kolektivy, kdokoliv může podat velmi jednoduchou žádost, pokud z našeho pohledu splňuje prvky dobrodružství, to znamená, je tam nějaká míra nejistoty dosaženého výsledku, to je asi to hlavní kritérium dobrodružství v přírodě, tak žádost posoudíme a uvidíme.
16: Pořádáte konferenci odvahy a dobrodružství. Pro koho je určena?
15: Zaměřujeme se na takový dvě až tři hlavní cílové skupiny. Jsme v pořadu reparát, takže tou první je zkrátka jako pedagogický svět, jako formálního vzdělávání učitele, ředitele škol. Tou druhou skupinou je zase ten neformální svět, to znamená oddíloví vedoucí, trenéři, lektoři, instruktoři, jakkoliv je nazveme. No a tou třetí skupinou, kterou chceme letos zasáhnout více, tak jsou rodiče, protože tam to platí úplně stejně. Jo? Dobrodružství bychom měli zažívat především v rodině. Pozveme experty, kteří k tomu mají co říct a můžou nás všechny vybavit validními argumenty pro debatu. Ano, pojďme se do toho pustit, s kýmkoliv ji vedeme, ať už je to ředitel školy, nebo rodiče, nebo zřizovatel, tak kdokoliv. Máme tam dostatek praktických workshopů, letos jsme jejich počet navýšili, tak abychom se právě dostali třeba na dřeň nějaké metodiky, zorientovali se v legislativním rámci, který tady jako pro ty věci platí v České republice a podobně. A vrcholem je jako přehlídka jako velmi zajímavých projektů, kterých si myslíme, že posouvají laťku dobrodružné výchovy. Kam je možné všude vyrazit, čeho je možné dosáhnout.
16: Co říkáte rodičům, kteří mají obavu povolit svým dětem vyrazit mimo zaběhlé řády, to, co jim škola nabízí běžně, tak vyrazit na nějakou takovou dobrodružnou výpravu nebo expedici, tak co poradíte rodičům, jak se nebát od děti?
15: Čím dříve jim to umožní, tím menší bude ta srážka s realitou, když na ní přijde. To je jednoduchý. Není v podstatě věkový omezení, kdy se do toho pustit. Akorát je tam nějaká adekvátní míra náročnosti, ale my jsme to s dětma zažívali prostě v době, kdy byli v mateřské škole a tak jako tímhletím jdeme dál, jako tím věkem a postupně zvyšujeme náročnost, řekněme, postupně zvyšujeme náš akční rádius a jde to. A ta úzkost, ta je zkrátka v nás, jo, a vytváří částečně média kolem nás. Co bych poradil, tak vlastně najít si podobně naladěný svět kolem nás, komunitu, která vás v tomhletom podpoří.
16: Josefino, je to tak i u vás před tou první expedicí, co vám pomohlo?
14: No, já jsem vlastně jakoby tam úplně poprvé nevěděla vůbec, co to bude všechno obnášet, ale táta už to věděl, takže vlastně mi se všim poradil a pomohl.
15: Přemýšlím, že si jim na dačním fondu otevřeme nějakou rodičovskou poradnu nebo nějakou helplineu 24/7. Dělám si trochu legraci z toho. Teď naší starostí a naším cílem a ambicí je vlastně tyto věci podporovat. Jsme nadační fond, takže především finančně a jsme schopni zprostředkovat určitě i tu jako metodickou, praktickou podporu od toho, že si někdo člověk jako něco přečte, až po to, že vlastně dodáme, jako řeknu, instruktora na klíč, jako který je schopen vlastně těm lidem poradit a protáhnout je vlastně celou přípravou a tak.
16: Říká Aleš Pokorný z nadačního fondu Dobrodružné výchovy v přírodě a ve studiu s námi byla také Josefína Pokorná, absolventka expedice Život je gotický pes. Děkuji za sdílení vašich zkušeností.
14: Taky děkuji.
16: Děkuji i vám.
15: Moc krát děkujeme za pozvání.
16: Tolik tedy osobní zkušenosti a názorné příklady toho, jaký přesah může mít dobrodružná výchova v přírodě i v kontextu přípravy na život v čase zvýšených bezpečnostních hrozeb, revoluce umělé inteligence a stále většího prolínání reálného a digitálního světa. Budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. Další pořad tu bude opět za týden. Naslyšenou se těší Markéta Vosková.
17: Co je to Green Deal?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
17: Správně česky, Zelená dohoda pro Evropu je právně nezávazný dokument, který představil plán, jak v Evropské unii zlepšit životní prostředí a zbrzdit nárůst globální průměrné teploty. Evropská komise představila Zelenou dohodu v roce 2019.
18: The European Green Deal is our new growth strategy.
17: A krátce na to ji schválila i Evropská rada, tedy prezidenti a premiéři členských zemí.
19: Evropská unie bude do poloviny století klimaticky neutrální, vypouštět tedy bude jen minimum emisí. Shodli se na tom šéfové vlád členských zemí, kromě Polska.
17: Česko při hlasování zastupoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
20: Hnutí ANO Andrej Babišovi se do závěrečného dokumentu podařilo výslovně prosadit i jadernou energetiku jako jeden z možných zdrojů.
21: Teďka to je konečně černé na bílém. My bez jádra zkrátka tu uhlíkovou neutralitu nedáme.
17: Jak si představit záměr Zelené dohody v praxi, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
22: Cílem je, aby Evropská unie byla místem k životu, kde je zdravé ovzduší, kde jsou zdravé potraviny, kde nevypouštíme emise skleníkových plynů z energetiky nebo průmyslu a zkrátka, kde se nám dobře žije.
17: Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje nejen na průmysl, ale na celé spektrum lidských činností a života, pokračuje Kateřina Kolouchová.

0: Na, že tou dobou by členské státy měly do ovzduší vypouštět emise skleníkových plynů už jen v takovém množství, které nebude mít negativní dopad na klimatický systém země. Jestli se to podaří, závisí do velké míry na jednotlivých vládách. Každý stát si totiž může zvolit vlastní cestu, jak snižovat své emise a chránit klima, připomíná Kateřina Kolouchová.
1: Klimatická politika Evropské unie respektuje, že každá země má odlišné výchozí podmínky pro to, co může v ochraně klimatu dělat. Tedy proto i některé státy mají například ty cíle nižší nebo například dostávají více financí z evropských fondů na to, aby mohly emise skleníkových plynů ve své zemi snížit.
0: Vysvětluje Kateřina Kolouchová. Vlastní nápady a opatření národních vlád ale samozřejmě nefungují ve vzduchoprázdnu. Pohybují se v mantinelech daných politickými názory, financemi a dalšími, tentokrát už právně závaznými dokumenty, které po souhlasu se Zelenou dohodou pro Evropu následovaly. Jedná se zejména o Evropský klimatický zákon z roku 2021 a legislativní balíček Fit for 55.
1: Jde například o takzvané obchodování s emisními povolenkami nebo legislativu, která podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, urychluje jejich povolování. Dále jde například o opatření, která zlepšují hospodaření v krajině.
0: Doplňuje Kateřina Kolouchová. Takové změny v průmyslu, dopravě, zemědělství a péči o krajinu samozřejmě potřebují masivní investice. A finanční podporu potřebují i evropské domácnosti. Zejména v regionech, kde se tato transformace projeví nejvíce, je potřeba ohlídat, aby tamní obyvatelé přechod na nízkoemisní ekonomiku existenčně neohrozil. Důležitou součástí celé filozofie Zelené dohody pro Evropu je proto i zajištění dostatečného financování. Pokračuje Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu.
1: Jednak se bavíme o tradičních evropských fondech, které fungují už desetiletí. Potom ale vznikly i fondy nové, například takzvaný modernizační fond, který je financován výnosy z prodeje emisních povolenek a ten financuje v několika státech Evropy, mimo jiné i v Česku, velké projekty na modernizaci energetiky, na přechod k nízkoemisním zdrojům energie.
0: Další peníze může Česko čerpat také z Fondu pro spravedlivou transformaci. A pobídky existují i pro soukromý sektor. Jak se shodují odborníci, do Česka může v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a opatřeními na ní navázanými proudit nevídané množství peněz. Je ale důležité vymyslet, na co je efektivně použít.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna odmítla připomínky Senátu a prosadila novelu o veřejných rozpočtech v původní verzi. Spojené státy při úderech na Írán mířily na vojenské vybavení. Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále Wimbledonu a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO původní novelu ve sněmovně obhajovala s tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě.
4: Doporučuji se trvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
3: Opozice návrh kritizovala s tím, že vláda bude moct nekontrolovatelně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Íránská média informují, že exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Evropou čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploty v týdnu překročit 40 stupňů Celsia.
5: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou tak

0: řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4 000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustila obec Úterý na Plzeňsku. Je součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny, pokračuje starosta Václav Konstantinovič.
2: Jsme rádi, že jsme mohli spustit úplně nový web, včetně mobilní aplikace, a grafická podoba webu odkazuje na naši dlouhou historii. Věříme, že stránky zaujmou i turisty a mladou generaci. Samozřejmě je i možnost zobrazit si web ve zjednodušeném formátu.
1: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2 v prodloužení, Švýcaři Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Předtím ani jeden z týmů neskóroval. Tenistka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
3: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat ji do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila, já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
1: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech setech. A český cyklista Matyáš Vacek se na Tour de France posunul na průběžné třetí místo. Ve čtvrté etapě byl desátý při vítězství Dana Pedersena. Novým lídrem je Nord Train.
4: D8 zavřená před tunely a u Lovosic a překážka na D4 za Řitkou. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená před prvními tunely, tedy Panenská a Libouchec. Čidla tunelu zaznamenala nadměrně velké vozidlo a zastavila provoz. Na místo to jedou řešit policisté. D8 z Ústí nad Labem do Prahy je už také několik hodin uzavřená za Velemínem. Na 49. kilometru provoz blokují následky nehody tří vozidel a poslední volný exit je na 52. kilometru, to je sjezd na Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Řitkou. Na 12. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A v Praze pozor na nehodu v Legerově ulici ve směru do Holešovic. Za náměstím IP Pavlova havaroval autobus. Blokuje dva jízdní pruhy, zatím s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občas déšť, postupně bude srážek ubývat a bude se vyjasňovat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách 15, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
6: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Také dnes vám nabídneme dvě mimořádně úspěšné série Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner, ale ještě předtím dokument Té noci pes neštěkal. Tak se jmenuje oceňovaný rozhlasový pořad věnovaný jednomu z nejmocnějších mužů českého podsvětí 90. let. Třídílnou sérii v roce 2020 připravila Bronislava Janečková. Poslechněte si druhou část.
7: Posloucháte dokumentární trilogii
8: Té noci pes neštěkal.
7: Díl druhý.
8: Smrt přišla dvakrát.
9: V 80. letech měl Antonín Běla dobře rozjeté kšefty. Mimo jiné šéfoval týmu vexláků, řídil nelegální dovoz nedostatkového zboží ze zahraničí, fungoval jako soukromá banka, půjčoval peníze a pozvolna se stával romským bosem, který organizoval akce a soudil spory svých lidí z galerky.
10: můj muž, za Totálu byl někdo. Víte co, protože on byl vlastně podnikatel už za Totálu, když se to tak veme, jo. A po té revoluci tam, jo, než se to překlenulo, tak trpěl i můj muž, protože můj muž byl osobnost a najednou nebyl nic. A tyhle lidi tím trpějí. No, ale zpamatoval se, on říkal, převlíknul jsem si kabát. Já jsem nepotkala tak výjimečného člověka, musím říct výjimečného, jako byl můj manžel.
9: K tomu, aby mohly mafiánské akce a obchody dobře fungovat, bylo třeba si předcházet vlivné policisty a politiky. Mít své lidi v těchto kruzích bylo důležité, protože za úplatky byli schopni přivřít oko nebo zamést lecos pod koberec. A od 90. let pak bylo třeba rychle hledat nové vlivné a dařilo se to. Doba byla divoká, divoká 90. léta.
11: Wikipedie. Antonín Běla je vnímán jako romský šéf podsvětí s kontakty s rusky mluvícími mafiány. Ale těžké zločiny mu policie za jeho života neprokázala.
9: Antonín Běla se svou ženou Marií vychovali dva syny, Marcela zvaného Macka a Jaroslava.
10: My jsme měli dva rottweilery, dva psy, rozverný takový, neposlušný. No a Marcel byl tady někde v restauraci a tam oni seděli na pivě a tam se mluvilo, že cvičí psy a Macek ho sem přived.
12: Takže to byla náhoda vlastně.
10: No to byla náhoda.
9: Marii se nepodařil sen stát se novinářkou. A tak si alespoň píše do šuplíku o svém životě.
13: Tak k nám do rodiny přišel Pája. Bývalý policajt z Urny, čili z útvaru rychlého nasazení. Cvičený na ostré akce snad ještě víc než ti psi, které cvičil sám. Tehdy bylo normální, že kluci z Urny přestupovali do služeb lidí z galerky.
12: Čím to je, že najednou tyhle ty lidi, kteří prošli Urnou, se dávají na tuhle cestu? Pochopíš to?
10: No, protože to byly ty 90. leta. Teď my jsme začínali stavět podnik teprve, jo, v těch 90. letech. A tady byly prachy, že jo, a umnáska taky.
13: No a Jarda, jak všichni říkali mému muži, požádal Páju, aby kromě cvičení psů hlídal Marcela, aby neutíkal. Jeho závislost na drogách už byla zlá. Ale stejně ho neuhlídal. Utekl za svou přítelkyní Feťačkou a dodnes pořádně nevím, jak ke všemu došlo. To byl nejhorší den, jaký jsem do té doby prožila. Co se stalo, vím od lidí, kteří byli tehdy s Marcelem. Droga. Je mu zle. Jde na záchod. Zamčenu nemůže ven. Volá, křičí. Nemůže dýchat. Strach. Vyrazili dveře. Marcel v bezvědomí. A pak smrt. Už jen smrt.
10: Dávala jsem mu 20 000 tomu primáři na pitevně. Prosila jsem takhle policajty. Neřekl mi nic. Bylo napsáno, úmrtní list byl neznámou látkou. Já když jsem ho oblíkala v té márnici, tak měl husí kůži. A já říkám, Ježíš, doktore, když on má husí kůži, když je živej. A on říká, ne, on musel umřít ve strašný hrůza. To bylo hrozné.

0: Marcelovi bylo 28 let. Přežít svý dítě je to nejstrašnější, co může mámu potkat. A v našem uvalském domě po smrti Macka už nic nebylo jako dřív. I mladší syn Jarda, který se vždycky chtěl vyrovnat staršímu bratrovi, to říká. A bohužel i on začíná brát drogy. Jsem bezmocná. Je to i tím, že je u nás hodně peněz, takže drogu si může koupit kdykoliv chce. A taky se nedá říct, že bychom si ty peníze nějak užívali. Jezdíme drahýma autama, to jo, máme na sobě zlato a značkový oblečení, ale tohle ze všední. Nikdy jsme společně nebyli třeba na dovolené. Já bych chtěla k moři, ale pro tohle můj muž nemá pochopení. A tak se u nás válí peníze. A k čemu vlastně? Při životě, jaký vedeme, se občas do mých pocitů začíná vkrádat úzkost. Můj muž to necítí a nevnímá, ale já se občas bojím. O svého teď už jediného syna, o svého muže a někdy se bojím svého muže. Bojím se o nás.
1: Marie Bělová, vdova po Antonínu Bělovi, vypráví svůj příběh. Život, v němž se sice točí hodně peněz, ale všechno je a bude tvrdě vykoupeno. Záměrně nezkoumám, jestli něco Marie říci nechce, nebo zda řadu věcí opravdu neví. To, co vypráví a píše ve svém deníku, je její pohled na věc. Úzkost, o které psala, se brzy naplní. Události první půle 90. let pomalu ústí do další rodinné tragédie.
2: On uměl vydělat peníze, můj muž, jo. Ale ne podvodem, jo. On tam dohodil. Víte co, on nikdy nikoho nepodvedl. Nikdy jsem neviděla za celý můj život, aby někdo přišel a vydíral ho. Akorát s tím Ráskem měl. To pak dopadlo špatně. Tam něco projelo, nevím co. Já taky nevím o jeho konání. Já vím, co jsem jako u toho nádobí a u toho vaření zaslechla. Ale jako jeho vyložený kšefty, tak to nevím. To jsem řekla i u soudu. Protože opravdu to nevím.
0: Pája přestoupil od policie do podsvětí a přišel do jiného světa. Myslel si, že půjde jako někde ve filmu z akce do akce. Pořád mužovi říkal, šéfe, to chce akci. A Jarda se usmíval, když říkal, chlapče, ty seš jak malej, furt si chceš hrát na vojáčky. A ještě z legrace řekl, počkej, mám sem text dole v uhelně, tak až přijde čas, bude akce, ale to nebudeš rozhodovat ty. Pája se asi urazil, ale pár týdnů potom do baráku vrazili policajti a jakože domovní prohlídka. Prý mají hlášku, že ve sklepě jsou trhaviny. Nejspíš nás udal Pája, protože nikdo jiný tu pohádku o Semtexu neznal. Policajti si pak vítězoslavně v protidetonační schránce odnesli kousek trhaviny. Já jsem přesvědčená, že Jarda by něco jako Semtex do baráku nikdy nedal. Ale je možné, že ho tam dal Pája.
1: Mladší a teď už jediný syn Jaroslav si našel známost. Hana byla o dost starší a měla dítě. Po smrti bratra Jarda rychle dospěl. Poznal se s partou, která na dálnicích kradla kamiony.
2: To byl tenkrát ten kamion. A tenkrát můj muž, to bylo těsně před smrtí, a můj muž to zakázal. Oni prostě koupili kradený kamion. Jeho kamarádi Jardy. A Jarda byl malý kluk, jemu bylo 17 let. Jo. A zatáhli ho do toho, protože tady byl velký barák a že by se to tady složilo. No Jarda to zakázal prostě. Jarda řekl, neexistuje v jeho dílě a Jardu tady nechal prostě, proto byl Jarda v tomhle nevinný. No a byl teda zavřený taky. Ale dostal nejméně.
1: Zpravodajství ze dne 18. listopadu 1995.
3: Na dálničním odpočívadle u Průhonic došlo k přestřelce dvou ruskojazyčných gangů. Rušné parkoviště začala kropit střelba ze samopalu a když se rozptýlil kouř, na místě činu zůstal jeden mrtvý.
1: Šlo prý o pojistný podvod ve výši desítek milionů a podle výpovědi svědků měl být do této akce zapleten i Bělův syn Jaroslav, který později u soudu vypověděl.
4: Původně jsme tam měli být s jedním kámošem taky, ale nakonec jsme od toho cukli. Poskytli jsme pak Arménům pomoc a úkryt, ale oni nás začali vydírat. Když se necháte vydírat jednou, budou vás vydírat pořád. Seděl jsem s otcem a dalšími chlapy a plánovalo se, co dělat s Armény. Cítili jsme, že mohou být nebezpeční. A nakonec jsme se rozhodli, že policii prozradíme, kde jsou. Byla tam i domluva s policejním prezidentem, že je snad vyhostí.
1: Na základě tohoto incidentu údajně odešel od Antonína Běly Pája. Prý nebude dělat s někým, kdo udává vlastní lidi. Ale existuje ještě druhá verze jeho odchodu. Že by měl odejít, mu prý řekl sám Běla, když ho podezíral z umístění Semtexu v domě. Prostě Pája byl pryč a v zápětí poté začal dělat pro vyhlášeného mafiána Františka Mrázka. Asi za měsíc přišlo něco, čemu mnozí říkali odveta. Od koho, to dodnes není jasné. Běla tehdy spal se svou ženou v domě a v hluboké noci se v úvalech ozvala ohlušující rána. A pak druhá. Někdo vystřelil na dům Bělových dvě protitankové střely.
2: To bylo jako varování, bych řekla. No, tak se otřál z baráka, oni si to špatně vyměřili. Buď to byl záměr, nebo se netrefili do překladu. Jo? Jak jsou ty okna, tak tam je ten železný překlad nahoře.
5: Takže se nic moc nestalo?
2: Ne, akorát tam byly dvě díry a otřál se celý barák. Celý barák. A Jarda říká, no já jsem tomu sousedovi říkal, aby ten plyn nedělal sám. No. Já říkám, Jardo, to bylo tady v baráku a prosím tě, kdo by co na nás střílel v baráku. Jo, a Jarda ještě mi říká, pojď Maruno, jdeme si zapálit cigaretu. No a pak nám přišel známej a říká, Jardo, ty tady máš nějaký trichtýře. A Jarda mi říká, Maruno, ty jsi vyhazovala nějaký nádobí. A já říkám, ne. No pojďte se podívat, Maruno, teď já koukám. A to byly, jak trichtýř, opravdu to vypadalo jak trichtýř.
5: To bylo kus ty střely, jo?
2: No ale my jsme to zjistili až půl druhý. A tak jsme zavolali hned policajty. A policajti řekli, že jsme to tajili. Oni neznali povahu mýho muže, můj muž byl ležer. Nic ho nerozčílilo. Myslel si, že je neprůstřelný. A já byla s ním ležer. My jsme tady... Ty policajti řekli, že není možný, že jsme to nehlásili hned. A já říkám, no my už jsme šli spát.
5: No a jaký to je pocit, když člověk zjistí, o co vlastně šlo?
2: Člověk je vykulený, jo. Rozumíš, my jsme byli takový neohrožení. Dneska bych byla úplně jiná.
5: No ale kdyby si to bývali lépe vyměřili, tak jste tu taky nemuseli být už tehdy.
2: No to je jasný. My jsme se tomu i smáli, protože jsme řekli, že to je celý ten pachatel, protože on vždycky udělal chybu nějakou. Tak jsme se tomu smáli.
1: Bělovi byli přesvědčeni, že za útokem na dům mají prsty Pája s Mrázkem. Ale vyšetřovací verze se přikláněla k tomu, že šlo o odvetu za udání Arménů. Kdo skutečně vystřelil, se nikdy nezjistilo. Běla strach neměl. Podle svědectví řady lidí měl práh strachu posunutý o několik set metrů za hranici, při níž strach vnímá normální člověk. V té době měl už dlouholeté kontakty s mafiánem Františkem Báskem. O jednom z jejich posledních setkání píše Jaroslav Kmenta ve své knize Kmotr.
3: Koncem roku 1995 se Běla ocitl ve finanční nouzi. Potřeboval půjčit peníze a tak jeho cesta vedla za Mrázkem. Peníze potřebuje každý, řekl neobvykle tvrdě Mrázek. Já vím, že ty peníze, které ti půjčím, už nikdy neuvidím, tak tomu nebudeme říkat půjčka. Tak co potřebuješ?
4: odtušil Běla.
1: Mrázek něco opravdu potřeboval. Odklidit člověka, který na Mrázku v příkaz zavraždil nepohodlného novináře. A teď se stal nepohodlným sám. Běla slíbil, ale rozhodl se na Mrázka udělat fintu.
4: Nechal toho muže odvést do lesa, jakoby zmlátit a nastražil vše tak, jakoby byl prostřílený samopalem jako řešeto. Pak udělali snímek jakoby zabitého a poslali ho Mrázkovi. Mrázek se pohledem na fotku uklidnil a řekl jen fajn. Běla toho muže mezi tím poslal do Německa. Byl to podraz, který se neodpouští.
1: O tom, jak tohle období prožívala, Marie Bělová moc mluvit nechce. Naše dohoda je, že řekne jen to, co ví a co chce. Zda neví nebo nechce, nepátrám. Zatímco Antonín Běla měl své akce, ona žila ve stínu svého muže tak trochu jiný život. Ale je jasné, že to nebyl život snadný.
2: Jarda byl hráč s lidma. Víš, proč taky jsem mu byla věrná? Protože já jsem takového chlapa nepotkal. My jsme přišli do kavárny, počkej, jak se jmenoval, Červený mlín. No a on šel a říká, jdu se svojí ženou. A teď jsem viděla, jak všechny ženský dali takhle hlavy. Tak jsem říkala, no tak tam je všechny musel mít. Manunko, sedni si. Jdu se svojí ženou. Já říkám, proč to říkáš? No, co kdyby náhodou. On měl úžasný charisma a no a pak začal žárlit. On už byl takovej, jo.
0: To, co cítím ke svému muži ještě dnes po tolika letech, je zvláštní směsice lásky a hořkosti. Párkrát mě napadlo, že odejdu, když mě tejral a zbyl, ale věděla jsem, že kdybych našla tu sílu a odešla, strašně bych to odnesla. A přišla bych o děti. Ano, obdivovala jsem ho. Jeho duševní sílu, to, jak ho všichni kolem respektovali. Bylo zatím vším takové zvláštní tajemno. Můj muž byl autorita. Ale musím přiznat, že mi dělalo dobře mít vedle sebe silného chlapa. I ke mně dokázal být galantní a skvělý a v zápětí nemilosrdně krutý. Nikdy jsem nevěděla, kdy a co přijde. Strašně žárlil. Když mi jednou někdo dal kytku a já ji donesla domů, dostala jsem pořádných pár facek.
2: Já jsem byla robot, měl robot. On mi nedal možnost přemýšlet nebo vybrat si. Když byl na mě hodně zlej, tak mi říkal, drž hubu a krok si moje věc. On by jinou ženu nesnes, jako z jejich řady neexistovalo, on byl jiný, jo. On byl opravdu jiný. On miloval lidi, hrál si s nima, dovedl je i potrestat, jo. Ale měli ho rádi. Ale tak rádi, že ho museli odstranit už potom.
1: 14. duben roku 1996.
4: Ve své vile v Úvalech u Prahy byl zavražděn romský mafián Antonín Běla.
5: Pes vždycky, když sem přišel někdo cizí,
2: tak štěkal.
5: Štěkal.
2: No a Pavla znal.
1: Té osudné noci pes neštěkal.
4: Do domu o sobotní noci vtrhlo ozbrojené komando a našlo v domě jen dvě spící ženy a dítě. Šlo o partnerku Bělova syna Jaroslava Hanku, její tříletou dceru a hospodyni. Ženám zakuklenci svázali nohy i ruce, zavázali oči a zalepili ústa. Holčičky se prý ani nedotkly.
2: A oni sem prostě vrazili. Já jsem měla kamarádku, ta tady byla, ta tady dělala mi mužovi prostě jako hospodyni, když jsem byla v nemocnici.
1: Útočníci Antonína Bělu doma nenašli. Zatímco v prvním patře v ložnici leželi dvě svázané ženy a dítě, čekali, až pán domů přijde. Dočkali se.
4: Antonín Běla byl prostřílen 37 ranami ze samopalu. Nejméně 15 ran z toho bylo smrtelných. Policie je přesvědčena, že na Bělu stříleli bývalí elitní policisté a bodyguardi. Šlo o profesionálně naplánovanou akci.
5: A kde ty jsi vlastně byla, když se to stalo?
2: V nemocnici. Měla jsem mozkovou příhodu. Na Homolce jsem byla.
5: A měla jsi tušení, že se něco takového může stát?
2: No, to byly ty 90. leta, to tam odešlo spousta lidí, že jo.
5: Kdo ti to přišel říct?
2: Sestřenice mých kluků. To byl šok, že jo, já jsem tam lítala po chodbě s kapačkou, to bylo šílený, no.
5: Takže ses nechala odvést sem, domů?
2: No, to bylo hrozně, já jsem křičela furt a chtěla jsem vyskočit z auta, tak mě drželi a vozili mě, protože nechtěli, abych viděla mýho muže tady ležet. Já jsem ho neviděla tady ležet.
1: Z výpovědi syna Jaroslava.
4: Byl jsem na diskotéce. Volali mi, že to otec nepřežil. Nechtěl jsem, aby to matka viděla, tak jsem všem zakázal, aby pro ní jeli do nemocnice, než se to všechno uklidní.
2: No, když už mě přivezli, tak už tady stál Jarda. Jemu bylo 17,5 let, 18 let. Mě přivezli a on tam stál mezi těma, no a plakal, jo. A já říkám, pojď, jak jdeme domů. Tady byl policajti, nesmíte do domu. Já říkám, já půjdu domů, že jo, do svého baráku.
1: Vypovídá syn Jaroslav.
4: Myslel jsem si tehdy, že to byli buď Rusové, nebo František Mrázek. Jel jsem za Mrázkem. Řekl jsem mu, jestli se dozvím, že jsi v tom měl prsty, tak ne ty, ale tvoje děti to odnesou, rozumíš? Abys věděl, co je to bolest, protože tak si neublížil otci, ale mě a mámě.
5: Tam se říkalo, že je to nějaká arménská mafie.
2: Kde pak arménská mafie? To bylo postavený od Mrázka. Tady v životě žádný Arméni ani žádný Rusové nebyli. To bylo všechno postavený, proto mluvili rusky na tu Lenku, ne? A ptali se, kde máš. Ta Hanka, ta mi to přesně řekla, kdo to byl.
1: Ti, kteří byli u toho, se domnívali, že jeden z popravčích, kteří byli té osudné noci v domě, byl Pája. Ten už v době vraždy Antonína Běly spolupracoval s mafiánem Františkem Mrázkem.
2: On posmrkával.
5: Měl takový tik.
2: Měl tik, akor když dělal nějakou akci, jo, že ho poznal každý. Když pan Kmenta měl s ním rozhovor, říkal, podle vaší mluvy vás každý pozná. To je veřejný tajemství, jenomže teď už je to promlčený po 20 letech.
5: Jak oni se mohli dostat do toho bytu? To znamená, že bylo otevřeno?
2: Nebylo otevřeno. On tady bydlel, no a měl klíče.
5: Nebyly porušený zámky, vyvražený dveře, nic?
2: Ne, nebyly porušený zámky, ale byly, a to taky bylo, ty policajti, ty, co tady byli prvně, tak stáli za prd, protože já jsem sama poznala, že ty dveře byly vykopnutý zevnitř a ne zvenku. My jsme tady měli skleněné dveře dole. No, oni, aby to zamaskovali, jo, oni si to pak uvědomili, tak když utíkal ze zdola, tak kop do těch dveří, takže to bylo vykopnutý zevnitř.
5: Ztratili se nějaký peníze nebo něco?
2: No, ztratilo těch 12 milionů.
5: A nějaký šperky? No, ale to někdo musel vědět, kde to je?
2: No, jasně. A ten člověk šel najisto.
5: A to nebylo v žádném trezoru nebo v něčem?
2: Bylo to v támhletý truhle a byl na tom zámeček.
5: To leželo volně?
2: No takhle to stálo tady. Peníze byly jindy, ty byly v převlíkárně, ty byly na zámek, ale tady byly šperky.
1: Začíná vyšetřování, které bude trvat léta. Brzy je jasné, že co mělo na první pohled vypadat jako loupežná vražda, byla poprava člověka, který začal být některým lidem nebezpečný a nepohodlný. Marie Bělová tohle všechno musela žít.
2: Je to smutný. Nechci už na to vzpomínat, nechci.
5: Přitom ten dům je tak krásný.
2: Ale já tady být nemůžu. A mně všechno padá tady. Tady je nábytek po mackovi, po mrtvým klukovi, tam je jídelna po mrtvým mužovi a já budu šťastná, až od sebe vypadnu.
5: Co ti uleví, Finko?
2: Ježíš, ono prší, opravdu. Teď na podívej se ta zahrada, no? A teď ten majitel, novej, co to kupuje, tak myslí byl v pondělí, že mi ji posekají. Já jsem to poznala až po jeho smrti. Měla jsem takovou tu zeď, jo? On vždycky říkala, vždyť si hraběnka tady tady máš zámek, tak si tady panuj, já si budu panovat v Plzni, jo, to bylo, jo. A když zemřel, tak jsem tu zeď cítila. Tu první noc, to se nikdy nespí, to nemůžeš usnout ani. To jsem zažila u Macka a u Jardy taky. Tak jsem cítila úplně ta zeď, jak padá. A řekla jsem, Maruno, a teď si tady sama, teď boju.
6: V posledním díle uslyšíte, co se stalo po vraždě Antonína Běly a s čím vším může jeho násilná smrt souviset. Paní Marie bude v prázdném domě přemítat o soudním procesu, při kterém zjistila, že někteří klíčoví svědci pravděpodobně změnili svou původní výpověď.
7: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
8: Místo mřenek velké ryby a především ta jedna slepice, která snese zlaté vejce. V případě Petra Kellnera to byla Česká pojišťovna. Její ovládnutí definitivně vystřelilo Kellnera z první ligy do extraligy, ale tehdy i dnes vzbuzovalo také řadu otázek. O tom všem v úspěšné sérii Českého rozhlasu Kellner.
9: Kamany se valí do Prahy.
10: Polovina 90. let v České republice. Na Prahu se už po druhé valí kameny, tedy hvězdní Rolling Stones.
11: Ahoj, Prahu!
10: Zemi zasáhla smrtící vlna chřipkové epidemie, která si vyžádala přes 6 000 mrtvých.
12: Školy byly zavřeny, hrsta zdravých školáčků se raduje z prodloužených prázdnin.
13: HDP roste, ekonomice se daří a privatizace je v plném běhu, i když jedna z jejich nejvýraznějších tváří, Viktor Kožený, už je v daňovém ráji na Bahamách. Ani tak se ale nebojí dávat rozhovory českým médiím.
14: Kradete? Nekradete? Lžete? Nelže. Tunelujete? Netunelují.
10: Češi se musí naučit pár nových slovíček. Tunelář, bankomat, sitcom, internet, nebo taky nové pozdravy.
15: Takže čágo bello, peace.
7: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 3. Zlaté vejce.
13: Je evidentní, že Česko se zkrátka ocitlo na úplně nové dálnici. Stává se členem OECD, začíná pomýšlet na členství v NATO a v Evropské unii a taky je stále častěji koncertní zastávkou opravdu slavných světových kapel. Pár měsíců po Stounech do Prahy míří taky Iron Maiden a v červnu AC/DC. Asi nejoblíbenější kapela Petra Kellnera.
10: Ale zpátky k biznesu. Kuponová privatizace byla pro PPF velká příležitost a taky velká škola. Kellner a jeho lidé si například ověřili, že není ideální tříštit svoji pozornost a investice mezi velké množství podniků.
13: Že bude strategičtější soustředit se spíš na velké ryby.
10: Nebo třeba slepice, které snáší zlatá vejce.
16: Někdy na přelomu roku 94-95 jsme se začali na Českou pojišťovnu dívat jako na možnou investiční příležitost, kde jsme viděli, že ta firma má roztříštěné vlastnictví.
10: Vladislav Bartoníček působil v PPF od začátku 90. let a patřil tak do Kellnerova nejužšího pracovního kruhu.
16: Z vnějšího pohledu nám připadalo, že není úplně dobře řízená.
13: PPF postupně na volném trhu nakoupí asi 20% pojišťovny a stává se jedním z jejich hlavních akcionářů.
17: Myslím si, že to hlavně pro ně byl takový jako první zásadní skok do té jako nejvyšší ligy.
10: Novinář a právník Tomáš Němeček o situaci České pojišťovny v 90. letech psal.
17: Protože přece jenom po kuponové privatizaci byly skupinou významnou, ale ještě nebyly to úplně jako dominantní, ještě nebyly, řekněme, v tom, já nevím, top 5 třeba. Prostě nebyla to tehdejší úroveň třeba harvardských fondů, ale v určitém duchu jako šla samozřejmě vládě i na pomoc.
13: Česká pojišťovna se totiž náhle dostává do velkých problémů a hrozí, že kvůli špatným obchodům přijde o 10 miliard korun. Vláda zvažuje, jak z toho ven. Nabízí se prodej do zahraničí, ale ve hře je právě i PPF.
17: Ten souběh okolností byl takový, že rychlým způsobem padala řada bank v té době. Kreditní banka Plzeň patřila k těm, jako ne úplně největším samozřejmě, ale nebyl to bezvýznamný hráč regionální a hlavně v něm byla Česká pojišťovna zaháčkovaná, čili jako velmi záleželo vládě na tom, aby významnou banku se podařilo zachránit. Tím spíš jako, že tam se ocitla v ohrožení kvůli chybám tehdejšího managementu polostátního, samotná Česká pojišťovna. Jo? Čili
10: na poradě hlavních akcionářů v červnu 1996 u ministra financí Ivana Kočárníka se rodí plán. PPF, která už má v té době díky úspěchům z privatizace mezi politiky dobré renomé, převezme manažerskou správu pojišťovny a investiční a poštovní banka se postará o krachující banky. A
11: zřejmě už v té době se ukázala určitá vizionářská myšlenka Petra Kellnera nebo tehdejších vlastníků PPF. V té době myslím, že byly ještě tři. A uvědomili si, že pojišťovnictví má budoucnost.
13: Roman Češka, tehdejší šéf Fondu národního majetku.
11: Z dnešního pohledu se to může zdát jako rozhodování o nějakém rodinném stříbře, ale tehdy Česká pojišťovna žádné rodinné stříbro nebyla.
13: Fond vznikl v roce 1991, aby dohlížel na vybrané privatizační projekty a dočasně spravoval státní podíly ve firmách, které se měly postupně privatizovat.
10: Sám o prodejích nerozhodoval. To mělo na starosti ministerstvo financí. Češka jako šéf fondu nicméně byl konkrétně v případě České pojišťovny u vyjednávání.
11: Petra Kellnera a pana Maďeřiče jsem poznal právě při těch jednáních o České pojišťovně a měl jsem pocit, že mají docela dobře rozdělený role mezi sebou, kdy Maďeřič byl ten, který komunikoval a nějakým způsobem se staral o ty věci, aby se třeba podařilo někomu vysvětlit a tak dál. A Petr Kellner na mě působil jako takový velmi usebraný introvert, analytik, který to měl v hlavě docela dobře rozmyšlený, uměl dobře argumentovat, působil jako taková velmi klidná síla, jako velmi rozvážný člověk.
13: Rozdělení rolí bylo zkrátka jasné. Petr Kellner se snažil být trochu stranou a rozhodně se nechtěl s nikým hádat. Na to měl právě Milana Maďeřiče. A zdá se, že jim to takhle fungovalo.
17: Musíte si prostě opravdu uvědomit tu atmosféru konce 90. let, kdy Klausova druhá vláda žije ve vypůjčeném čase, drží se jenom tak, na základě nejtěsnější většiny pomocí přeběhlíků.
13: Tomáš Němeček.
17: A je pod jako velkým tlakem. Jo? Uvědomte si, stávka železničářů, pády bank, stávka lékařů, tehdy mladý David Rad s lékařským odborovým klubem. Zdá se, že se to prostě na vládu snáší ze všech stran. Hrozí imploze zevnitř.
18: Stávka na železnici pokračuje. Dosavadní jednání ministra dopravy a odborového svazu železničářů byla neúspěšná.
19: Jsou tady čtyři požadavky a čtyři splněné body budou při podpisu dohody, to vám garantuju.
20: Ministr Říman je ochoten podat demisi, pokud to pomůže železnici. Řekl to současně.
21: Dnes začala dvoudenní výstražná stávka pracovníků ve zdravotnictví.
22: A tak já bych doporučovala amputovat onu neviditelnou ruku trhu, která celý ten chaos ve zdravotnictví zapříčinila.
17: A v tu chvíli přichází PPF jako nějaký andělský investor, který bez toho, že by bylo třeba používat peníze státního rozpočtu, vykryje tu situaci, pohlídá to a je připravená do toho vstoupit nějak jako agilně. Čili já si myslím, jako, že PPF tam byla tehdy vítána a že zatím nebyl jako nějaký demonický masterplan, takový jako, že by bylo jako připraveno od začátku, kam až to půjde a kdo si kam rozdělí místa v dozorčích radách. Myslím si, že jak už to tak jako bývá u těchto jako velkých finančních krachů, že se ta rozhodnutí dělají ve velké rychlosti, je třeba prostě někde vsadit na jednu kartu a to si myslím, že Petr Kellner vždycky uměl a že si tadyhle spočítal, že toto se mu prostě vždycky vyplatí. Ať už jako za to sklidí politický vděk, to minimálně, anebo že se podaří vlastně tím občím systémem dosáhnout na mnohem větší teda kus České pojišťovny, než by zprvu měli.
10: Trvalo pouhý rok, než se novému vedení podařilo pojišťovnu dostat znovu do zisku. A záhy přichází odměna. PPF a IPB získávají předkupní právo obci na dalších 14% akcií. IPB následně svůj podíl převádí na PPF.
0: Česká pojišťovna se brzy stane ryze soukromým ústavem.
3: Státu tedy nezbývalo nic jiného, než se dohodnout
0: finanční skupině PPF.
3: Zcela ovládne pořád největší pojišťovací ústav v zemi.
4: A tím pádem ten stát tam vlastně taky ztratil možnost většinu té pojišťovny kontrolovat a využít toho při privatizaci, protože pochopitelně prodávat většinový podíl, kontrolní balík takovéto firmy by přineslo státu úplně jiné příjmy, než se kterými nakonec skončil.
10: Ivan Pilip, někdejší ministr financí. V roce 1997 vystřídal ve funkci Ivana Kočárníka, ale k tomu se ještě dostaneme.
16: To hlavní schéma, kdy PPF začalo manažersky řídit Českou pojišťovnu,
10: Ladislav Bartoníček,
16: a mělo možnost si dokoupit další akcie, to skutečně byla dohoda, která byla učiněna z politiky. Myslím si, že to byla dohoda, na které všichni vydělali, protože stát si vyřešil problém. My jsme měli možnost ukázat, že něco umíme a dostat se k dalšímu podílu v České pojišťovně.
13: Tahle dohoda ale vyvolává i spoustu otazníků. Proč zrovna PPF? Proč se stát vzdává kontroly? A souvisí s tím vším odchod Ivana Kočárníka z ministerstva financí do představenstva České pojišťovny?
17: Ta společnost ještě pořád byla v letošním zneskušená. Kapitálový trh se rodil. Teprve se chystala vznik komise pro ceny papíry, vlastně první nějaký jako seriózní hlídací pes na kapitálovém trhu. Takže všechno bylo v úplném počátku.
13: Tomáš Němeček.
17: Takže si myslím, že tam mohla být nějaká chyba z neskušenosti a že prostě si ne všichni uvědomili, že dávají PP větší koláč, než by si třeba za tu svoji konkrétní zásluhu, kterou by si třeba zasloužili. Asi z dnešního pohledu by byly vlády obezřetnější, asi by šly postupnými kroky. Kdyby se na to kdokoliv podíval dnešníma očima, tak by řekl, no, tak to asi půjdete možná po jednotlivých krocích a možná se bude jako ten opční program vyhodnocovat jako každým rokem. Budou tam asi nějaké výkonnostní cíle, potom možná něco jako budou moci získat, ale nebude to tak, jako že rovnou získají, vlastně udělají takovýhle obrovský skok dopředu.
13: Byl to každopádně jeden z prvních momentů, kdy byl Petr Kellner a jeho PPF veřejně spojován s politiky. A čím dál častěji se začala objevovat otázka, jestli si nekupuje jejich přízeň.
10: Jinými slovy, jestli Ivan Kočárník nedostal takzvanou trafiku za pomoc s ovládnutím České pojišťovny.
17: Když se mě zeptáte, co si myslím nebo jaká je moje intuice, tak si myslím, že 90. léta v něčem byla i bezelstná. Ivanu Kočárníkovi se drolilo pod rukama takřka vše, co spadalo do jeho gesce. Kapitálovým trhem počínaje, bankami pokračuje a udržením rozpočtu konče. Čili jeho demise byla ve vzduchu nebo možná i odvolání z vlády. Můj dojem je, že oni jako nemysleli jako na 5 kroků dopředu, ale že když Kočárníku demisi podal a byl v tu chvíli bez práce, jistě jako nebyl to nějaký pauperizovaný politik, který by jako chodil s mošničkou po světě, samozřejmě, že to byl jako úspěšný muž na konci nějaké dlouhé dráhy, takže vlastně se jim zdálo jako do nějakého jako završení toho příběhu, že by to byla taková jako slušnost mu nabídnout místo předsedy dozorčí rady. Ale řekl bych, že je to prostě stejný instinkt, jako když Kellner začal financovat Institut Václava Klause. Kvůli jeho přesvědčení, že Klaus je významný politik polistopadové české společnosti a že je správné, aby ten bývalý prezident měl svou knihovnu ve stylu amerických prezidentů. Čili jako, že
13: Ivan Kočárník to vysvětlil například v rozhovoru pro týdeník Ekonom v roce 2017, ze kterého citujeme.
23: Já u privatizace České pojišťovny nikdy nebyl. První fázi privatizace provedla česká vláda. Rozhodující podíly získaly banky. Zbytek zůstal ve Fondu národního majetku. A banky tam bačovaly takovým způsobem, že vyrobili průšvih. Bylo nutné ten průšvih řešit. Řešili jsme ho společně s guvernérem České národní banky Josefem Tošovským a šéfem Fondu národního majetku Romanem Češkou. Dohodlo se tenkrát, že banky jakožto akcionáři část toho průšvihu zaplatí. A jelikož Kellner už tam měl nakoupený nějaký podíl, tak on bude mít manažerskou kontrolu společně s IPB. To je celé.
4: Ale možná ještě vážnější je to, jak vznikla celá ta konstrukce, že PPF bude mít právo to odkoupit od bankovních fondů. Proč takhle předurčovali to, co budou dělat s takto strategickým balíkem nakonec.
1: Ivan Pilip.
4: A teď já nevím, nakolik jim do toho rozhodování zasahovalo, či nezasahovalo ministerstvo financí, Fond národního majetku a tak dále. Z dnešního pohledu si samozřejmě myslím, že mělo, že jim nemohlo říct, udělejte si tady, co chcete s takovýmhle firmou. Ale zase vracíme se k tomu, kolik lidí mělo tyhle ty znalosti, které máme dnes, kteří věděli, co všechno se může stát za různé kličky, jak se může státu vymykat ta situace spod kontroly, a byl to prostě objektivní stav. Takže já bych tím nechtěl říkat, že pan Kočárník to udělal nějak s tím, že už měl vyjednanou nebo minimálně doufal v nějakou kompenzaci od PPF. To by si skutečně netroufal tvrdit.
1: Třeba Erik Tabery ve svém článku v Respektu tak zdrženlivý není a píše, že Ivan Kočárník PPF pomohl Českou pojišťovnu získat. Politik každopádně v červnu 97 končí jako ministr financí a už v srpnu nastupuje coby předseda představenstva České pojišťovny.
16: Angažovali jsme ho proto, protože to je jeden z nejchytřejších lidí. A mimochodem v rámci transformace ekonomiky on se jako podílel poměrně významně vlastně na těch krocích, které bylo nutno udělat, a takže to jako chcete. Chcete pracovat s lidma, kteří jsou vzdělaní, jsou nesmírně zkušení a jsou inteligentní, mají nápady.
10: Ještě jednou citujeme Ivana Kočárníka z týdeníku Ekonom.
23: Každý moderní ekonomický systém je založen na tom, že lidé a firmy optimalizují své výnosy. Na základě toho celá společnost bohatne. I Kellner je optimalizoval. Usoudil, že já budu pro něj přínosem. I já jsem optimalizoval, bylo pro mě výhodné jít do privátu. Tečka. Víc k tomu říkat nechci.
1: Pro média to každopádně bylo zajímavé téma.
16: Dostali jsme strašně za uši v té době.
1: Z jejich kritiky si ale podle Ladislava Bartonička Petr Kellner moc nedělal.
16: Takhle on nefungoval a to je, myslím si, jedna z důležitých vlastností. A to je, že ve chvíli, kdy jsme dali nějaké slovo a řekli jsme prostě ano, my toho člověka chceme a chceme s ním pracovat, tak určitě to nebylo tak, že bychom pak říkali, hele, protože jsou na nás oškliví v novinách, tak co kdyby si odešel nebo tak.
10: Aféra Kočárník byla asi jedním z prvních momentů polistopadové éry, kdy se veřejně mluvilo o propojení biznisu a politiky. Záhy ale přicházejí další kauzy, které novináře zajímají ještě víc.
1: V listopadu 97 se provalilo, že Klausova ODS přijala dary od fiktivních osob. Možná si vzpomenete třeba na jména Lajos Báč nebo Rajiv Sinha. A chvíli na to se něco podobného provalilo i na ODA. A v tomto případě se do hledáčku médií, konkrétně Respektu a Tomáše Němečka, dostala znovu Kellnerova PPF.
17: ODA pod tlakem nakonec přiznala, že nějaké jako jejich dary jsou mimo jiné z Ruska, ale že to je český investor v Rusku, tedy fond Petr Veliký. Když se později jako ukázalo, že velmi pravděpodobně Báč Sinha je ve skutečnosti Milan Schreiber, muž, který měl v té skupině, která zprivatizovala třinecké železárny, tak jsme jako opravdu hodně zkoumali, zda tam bylo něco, nějaká protislužba, která byla poskytnuta. A obecně jako ten závěr byl spíš takový, že často si ten sponzor kupoval do budoucna nějakou nepopsanou výhodu. Kupoval si strejčka, pořizoval si nějakou morální pohledávku, abych tak řekl, kdyby se to náhodou do budoucna hodilo. Ale že to nikdy nebyl jako přímočarý obchod typu, že prostě já ti dám v tomto roce dar a v příštím roce já dostanu tady ekologickou dotaci na sanaci zamořené půdy v třineckých železárnách.
4: Poté, co všechno skončilo, ta privatizace, on jaksi vyhrál a pozval mě na oběd a v podstatě jaksi ptal se, jako co mi na tom vadilo, na tom celém plánu.
1: Po odchodu Kočárníka se na post ministra financí dostává Ivan Pilip a s Petrem Kellnerem se setkává z pozice někoho, komu se prodej České pojišťovny PPF moc nezamlouval.
4: Že rozumím tomu, že kdybych seděl na jejich straně, takže bych postupoval jinak. Ale že ten, kdo reprezentovat stál v tuto chvíli, logicky musel usilovat o to, aby, nebo se musel přinejmenším pokusit o to, aby ten kontrolní balík získal, protože ten přínos pro stát by potom byl daleko větší. Druhá věc byla, že když už tedy nenastalo toto optimální řešení, tak to, které reálně nastalo, bylo asi druhé nejlepší možné, protože ta PPF tu pojišťovnu jaksi budovala, rozvíjela, nevykradla, poušila ji k růstu a prodala ji seriózním způsobem, takže tady působí velká evropská skupina. No, tomu víc dodat.
1: Možná ještě sumu, kterou PPF prodejem České pojišťovny italské Generali vydělala. 64 miliard korun.
10: Akvizice České pojišťovny opravdu PPF dostala do extraligy.
13: A taky k mimořádně ziskovému biznisu s nebankovními půjčkami. V roce 1997 vzniká z malé leasingové firmy, která pod pojišťovnu spadala, společnost Home Credit.
10: Rychle se stává lídrem v poskytování spotřebitelských úvěrů na českém trhu a postupně se rozšíří do mnoha dalších zemí, včetně Ruska.
13: V Česku přitom v prvních letech svého působení využívá ve smlouvách s klienty takzvané rozhodčí doložky. Ty umožňují, aby se spory s neplatiči řešily mimosoudně a rychleji dospěly k exekucím.
10: Praxi, kterou využívaly i další úvěrové firmy, dlouhodobě kritizovala například organizace Člověk v tísni. A i soudy to později označily za nelegální. Firma tak smluvní podmínky musela upravit.
13: Na nákup České pojišťovny navázalo i několik výnosných projektů PPF v bankovním sektoru. PPF banka, Airbank a v roce 2018 vstup do monety.
2: My jsme měli nějaké diskuze o podobě toho dílu a pak si nás jednou s kolegou zavolal k sobě, vzal papír a obyčejnou tušku, protože to byl nejlepší prostředek pro vyjádření myšlenek a dělal to tak často.
13: Kateřina Jirásková, dlouholetá finanční ředitelka PPF a v současné době spolu s Didierem Štoslem, nástupkyně Petra Kellnera v čele firmy.
2: A vlastně celou tu komplexitu toho dílu a ty jednotlivý kroky nám popsal obyčejnou tuškou na jednu A4. Aby jsme kejvali, poslouchali a on na konci říkal, chápete? A my jsme říkali, jasně. A já jsem pak říkal, a mohla bych si vzít tu A4? A on říkal, jo, určitě, vezměte. A teď jsme vyšli ven z kanceláře a koukali jsme na sebe s kolegou a oba ve stejný okamžik jsme říkali, no já se tě potřebuju zeptat. No došli jsme k tomu, že jsme sice pochopili, ale ne úplně a pak už jsme si jenom stříhali, kdo se teda za sebe půjde udělat toho pitomce a půjde se zpátky zeptat, jak se ten některý technický detail jako myslel. Ale myslím, že to je krásná ukázka toho, jak se vám i relativně komplexní díl vejde obyčejnou tuškou na jednu a čtyřku. A fungovalo to.
16: Je to skutečně o schopnosti a intuici identifikovat zajímavé příležitosti, ale to je hrozně málo, jenom identifikovat. Pak tam ještě musí být ta tvrdohlavost a nasazení a důslednost v tom ty věci dotáhnout. A Petr byl v tomhletom hodně specifický, že nevzdával nic.
13: Ladislav Bartoníček.
16: To znamená, že i věci, které vypadaly na první pohled neuskutečnitelně, tak on se toho nebál a šel do toho. Někdy se to povedlo, samozřejmě byly projekty, které se nedotáhly nebo nepovedly, ale tou jakoby důsledností a neústupností myslím si, že postupně dosáhl toho, že se stal tím nejbohatším člověkem tady.
10: Už v roce 1998 píší Lidové noviny, že základní jmění celé investiční skupiny PPF překračuje 4 miliardy korun. A o půl roku později mluví přímo o Petru Kellnerovi jako o miliardáři.
13: Z nuly na 100 za dekádu, to je docela slušná práce. A tady by celý ten příběh mohl asi klidně skončit.
5: Ale byl to člověk, který ty peníze, které zarobil, si nestečil do kapsy a nešel s nimi na dovolenku, ale věděl, proč jich potřebuje a išel o krok ďalej a znovu o krok ďalej a znovu o krok ďalej.
10: Ivo Nesrovnal, blízký přítel Petra Kellnera.
5: To je fajn, že máte peníze, jste bohatý, můžete někam jít, ale ono vás to stále drží, ten systém. A musíte byť stále v ňom a musíte ho plniť svojou energiou, víziou. A on bol v tomto multifunkčný, ak sa hovorí, že ženy sú multifunkčné, tak on sa musel naučiť robiť viac vecí, naraz napríklad telefonovať, riešiť dôležité veci a popri tom sme balili kajty. Čiže sme boli spolu, on telefonoval s jedným, s druhým, proste Moskva, Londýn, Šanghaj a Hongkong. A ja pri ňom a naučili sme sa dorozumievať sa gestikuláciami, pretože...
6: Predstava, že by šel na Maledivy a nic nedelal, jak ste řekli, to je něco, co prostě nemohlo existovat.
10: Vladimír Mlynář, někdejší šéf komunikace PPF.
6: Jeho biznis už velmi brzo přestal být o penězích, protože, jak Petr říkával, větší letadlo už nevyrábí a zlatý hamburgery se nedají jíst. To prostě nebylo potom o penězích. Pak to bylo v nějaké míře odpovědnosti, protože Petr, i když třeba byl nemocný nebo unavený, tak vždycky jako do práce přišel. Jo? Já jako neexistovalo, že by prostě se někam zavřel a řekl, já už jsem unavený, mě se nechce, nebo nemám náladu něco řešit. Prostě byla tam velká odpovědnost za to impérium vybudované. Pak samozřejmě taky nějaké míře, to byla zábava, hra, adrenalin. Petr Kellner jako nepochybně miloval riziko, To se mu stalo taky osudným. Já jsem vždycky rostl, když třeba přijel na motorce do práce a měl opravdu velkou motorku, na který jezdil poměrně často po Praze. A já jsem vždycky říkal, co když z té motorky spadnete? A on říkal, já nespadnu. A to musíte mít, Vladimíre, pořádnou silnou motorku, abyste nespadejte. A samozřejmě jeho láska prostě ke kitingu a k snowboardingu na horách, helioskingu, to všechno jsou nějaký verze toho rizika. Takže ano, měl rád riziko. Jak říkám, já bych ho nejvíc připodobnil k tomu, že byl svobodomyslný rocker, který prostě, jak říká se v klasických filmech, musí žít, abys věděl, že žiješ.
13: A na téhle cestě za adrenalinem

0: jižního Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
1: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
2: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Český rozhlas Plus v rádiu i online. plusrozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
3: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
3: V Bahrajnu a Kuvajtu zněly po útocích Spojených států na Irán sirény, upozorňovaly na vzdušnou hrozbu. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Na Brněnsku hoří skládka, hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu. Ve středu 8. července vás u zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Kuvajtská protivzdušná obrana odráží raketový a dronový útok. Sirény znějí taky v Bahrajnu. Obě země Perského zálivu o tom informovali krátce poté, co Irán oznámil odvetu za americké útoky na své území. V minulosti si Teherán pro své odvetné útoky Kuvajt i Bahrajn opakovaně vybíral. V obou zemích se nacházejí americké vojenské základny. Zasedáním Severoatlantické rady dnes v turecké Ankaře pokračuje summit NATO. Představitelé členských států projednají klíčová témata alianční bezpečnosti i podporu Ukrajiny. Čeká je taky schvalování závěrečné deklarace. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pronese zhruba 5minutový projev, ve kterém se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů. V příštím roce by Česko podle Babiše mělo splnit cíl a vydat na ně 2% HDP.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se rodičovský příspěvek navíc pravidelně valorizoval. Vzhledem ke koaliční většině ale úpravu nejspíš neprosadí. Jihomoravští hasiči bojují s požárem skládky v Bratčicích na Brněnsku. K zásahu vyráželi po půlnoci. Na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Hoří tam plocha o velikosti 2 hektarů. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů.
4: V tuto chvíli ale pokračují hasební práce. Odhadují, že budou pokračovat minimálně celé dopoledne. Na místě se zranil jeden z hasičů, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice. Nám tady komplikuje situaci především silný vítr. Ta skládka je na takové náhorní plošině a ve svahu, kde ten vítr je opravdu silný.
3: Na místě zasahují zhruba 2 desítky.

0: desítky jednotek hasičů. Krátký pohled na dopravu na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Čekejte silnější provoz. Zpomaluje se za sjezdem na výstaviště na kilometru 194, zdržení kolem 10 minut. Na D8 z Ústí do Prahy před sjezdem na Lovosice stojí porouchané auto. Na 48,5 kilometru blokuje pravý pruh. Místo je označené, kolona se netvoří. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Tuchoměřice zpomalíte na 2. kilometru. Do omezení u letiště je to zatím na 5 minut. Všem za volantem přejeme klidnou jízdu. Zatímco teď je pod mrakem a místy může občas pršet, během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už je připravena repríza Interview Plus.
1: V turecké Ankaře začal summit NATO. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš. Zúčastní se i prezident Petr Pavel, jak vládě uložil v předběžném opatření ústavní soud. Jaká bude prezidentova role? Nehrozí Česku protokolární fópa? I o tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A vítám také senátora, bývalého diplomata a někdejšího ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera, který je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jaká bude v Ankaře role prezidenta Pavla?
3: My o tom víme jenom málo, ale z těch tiskových zpráv z dnešního rána vyplývá, že tam prezident je na pozvání tureckého partnera, hostitele toho summitu, takže bude se účastnit večeře, povede neformální jednání, má tam mít dokonce i nějaké dvoustranné rozhovory a další program.
1: No, jak už jste říkal, prezident ráno oznámil, že tedy půjde na tu neformální večeři lídrů zemí NATO. Je tam na pozvání tureckého prezidenta Recepa Erdoána. Vláda na večeři nominovala premiéra Babiše. Tak není to trochu matoucí?
3: Je to hodně matoucí a tohle všechno jsme si mohli ušetřit, kdyby Andrej Babiš namísto toho blokování nebo omezování výkonu práv nebo povinností, ústavních povinností vůči prezidentovi dělal svoji práci. To znamená, aby se s ním například sešel. O tu schůzku, jak známo, měl prezident zájem už na jaře a dokonce neodpovídal ani na dopisy hlavy státu. To vidím jako selhání předsedy vlády.
1: No i pan premiér psal ale prezidentovi dopis před pár dny, kde ho žádal, aby nejel na ten summit, aby byl jeho slovy rozumný, ale na to také nebylo zodpovězeno.
3: Víte, moc znamená odpovědnost. Na jedné straně má Andrej Babiš moc měnit zákony, například o střetu zájmu nebo o veřejnoprávních médiích. A to tak, aby mu nekřížili cestu. Na druhé straně ale má odpovědnost za bezpečnost státu a za to, aby se tady koordinovala zahraniční politika. A on v tom nic nedělá. Neodpovídat prezidentovi na dopisy je prostě skandál. To muselo skončit před ústavním soudem a to, že se vlastně nedůstojně řešilo složení delegace místo reálných problémů, například výstavba obranných schopností v České republice, tak vidíme z toho, že to, co dělá Babišova vláda pro obranyschopnost České republiky nebo ve prospěch připravenosti na krize komplexního charakteru, včetně těch válečných, takže tady vláda vlastně zaspala. My tady řešíme hlouposti.
1: No, k tomu všemu se dostaneme. Ještě ale k té neformální večeři. Proč podle vás turecký prezident zasáhl? Mohlo to pozvání z turecké strany přijít nezávisle na české vládě, třeba i s vědomím toho, jaký spor se v Česku odehrává?
3: Je to velmi pravděpodobné. Turecký lídr je velmi zkušený politik, ostřílený v těch mezinárodních vztazích. Turecko je dneska velmoc. Je na dotyku těch nejhorších krizí v našem okolí, jak s ruskou agresí vůči Ukrajině, protože to je černomorský stát, tak s Iránem nebo se Sýrií, kde se také bojovalo. Turecko zkrátka si uvědomuje, že Evropa je v nebezpečí a že spojenci musí spolupracovat. I proto to muselo zřejmě tureckým představitelům připadat jako špatný vtip a proto se rozhodl, a teď spekuluji, turecký prezident pozvat našeho prezidenta zkrátka, aby tam nechyběl.
1: No, zmiňoval se také určitá bilaterální jednání, které by tam pan prezident měl vést. Zatím není jisté s kým, to je stále ve vyjednávání. V médiích se ale pár dní objevuje to, že by se chtěl setkat třeba s německým kancléřem Friedrichem Mercem nebo s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Kdyby na to skutečně došlo, jak to podle vás bude brát vládní tábor?
3: Úplně standardně. Je obvyklé, že na velkých akcích máte několik vysokých ústavních činitelů a každý z nich má vlastní program. Tohle je standardní věc, která se děje běžně na summitech nebo na valném shromáždění OSN. To je velká rutina. Ale jak si to bude brát Petr Macinka osobně, který z toho zdá se udělal casus belli, tedy téma k vyhlášení války s prezidentem, tak to já věru nevím. Mně jeho výroky připadají jako nezralé, jako nebezpečné a jako podlamující schopnost České republiky reagovat na probíhající krize. Podívejte se, Rusko dneska v noci podniklo brutální útoky na Kyjev. V jakých dalších kulisách by si měl premiér a jeho ministři uvědomit naši, nebo svoji spíš odpovědnost? To je přeci skandál.
1: No ale předpokládám, že obsahem jednání bude agenda NATO. Budou mít ti světoví lídři, kteří by se s panem prezidentem teoreticky potkali, zájem hovořit právě s ním, když není vedoucím delegace?
3: Podívejte se, ono to může být pro premiéra Babiše pokořující a pro jeho ministry také. Oni, představte si tu situaci. Bude večeře, oni budou se držet svých židlí, kde mají svoje cedulky se jmenovkami, ale ten největší hrozen zájmu a účastníků půjde k prezidentu Petru Pavlovi, protože ho zkrátka znají a respektují jeho autoritu. A k té Ukrajině zpátky, Ukrajina je jedním ze tří nejvýznamnějších témat celého summitu. Podpora Ukrajiny není žádná charita. Náš ministr o tom mlčí už půl roku a to je ve funkci ministra obrany a to by měl mít v popisu práce právě v téhle době prohlubovat spolupráci v obraně s Ukrajinou. A on to nedělá. Takže my vlastně tam máme vládu, která nedělá svoje úkoly, která neplní svůj program, respektive neplní svoje závazky vůči Severoatlantické alianci. I proto předpokládám, že zájem o Petra Pavla bude o to vyšší.
1: No, když říkáte, že to bude pokořující, tak ale on by to asi neměl být závod, kdo se s kým potká. I premiér Babiš tam bude mít určitá bilaterální jednání, pokud vím, tak se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem nebo se slovenským premiérem.
3: No já to ani nechci komentovat. Pokud si slovensky chtějí popovídat, tak ať to udělají. Ale na té mapě spojenců a spojeneckých zemí máte mnohem významnější země, například významnější, protože plní svoje závazky 2%, respektive 3,5% na obranné výdaje plus další. Slovensko to je s odřenýma ušima, jestli vůbec. To znamená, mně se zdá, že Andrej Babiš nás tady se svojí vládou bavil jako určitý iluzionista a nikoli jako státník. Kdyby totiž stát řídil jako firmu, tak by to znamenalo, že nás dneska vede k nepřátelskému převzetí. On vlastně nedělá svoji práci právě v době, kdy stoupá napětí a zhoršuje se bezpečnostní situace. I proto je ten summit v Ankaře vlastně velmi důležitý.
1: No, když ale říkáte, že kolem pana prezidenta by mohl být ten hrozen státníků, kteří se s ním chtějí potkat, proč by s ním ale měli chtít jednat, když on vlastně není tím, kdo rozhodne, tedy jak se Česko postaví ke své bezpečnosti?
3: Protože mají zájem o jeho analýzu, protože mají zájem o jeho zkušenosti, protože si všimli, že jeho výroky nejsou vždycky marketingově dokonalé, ale z hlediska obranných analýz nebo strategie to sedí. Zeptejte se ukrajinských vojáků, jakého státníka mají, pro koho mají respekt. A možná uslyšíte s překvapením, že to nebude na prvním místě prezident Zelenský, že to bude Petr Pavel. On zkrátka má autoritu u těch, kteří vědí, jak těžké je bránit svoji zemi. A proto si myslím, že bychom měli s ním zacházet spíš jako s esem v rukávu a nikoli jako na nějaké těch obrázcích od Josefa Lady, kde vidíme, že probíhá právě hospodská rvačka. Mám pocit, že tohle nám vláda mohla vlastně ušetřit.
1: No, je pro prezidentskou kancelář náročné domluvit různá separátní jednání, když je nějak nebo ona se nějak nekoordinuje s vládou, jak jsme slyšeli dnes na tiskové konferenci premiéra Babiše?
3: Není, to je rutina. Tam se nemusíte ptát ve Strakově akademii paní Tunde Bárta, jestli se může prezident nebo někdo jiný s někým sejít, tak to přeci vůbec není. Ale máte pravdu, že v Ankaře například bude velmi složité sehnat dneska hotelový pokoj. My jsme Turecko nedávno navštívili jako senátoři a už tehdy bylo jasné, že ty ceny za pokoje se vyšplhají na možná desetinásobky běžných cen. To znamená, a nebudou k dispozici volné pokoje.
1: Tak čili ta logistika, že to má pan prezident zařízené.
3: Počkejte, ale ta logistika možná může být právě kamenem úrazu, protože nemáte dost vyblokovaných pokojů, respektive nemusí to být v nejbližší vzdálenosti od místa jednání. A na tomhle je potřeba pracovat vždycky ve shodě dopředu a ta shoda u nás, promiňte mi, vůbec nebyla.
1: Myslíte tím, že to bylo na poslední chvíli vlastně po rozhodnutí ústavního soudu, kdy akreditovali i pana prezidenta část delegace.
3: Jenže vemte do úvahy jako přitěžující okolnost, že Petr Macinka velmi dobře ví, jak náročné mohou být tyhle summity. Má ředitele kabinetu, kterého kdyby se zeptal, tak ten mu vysvětlí, že to dělat na poslední chvíli nám může velmi ublížit i z hlediska dobré pověsti České republiky. Proto vláda České republiky vlastně ublížila naší pověsti u našich spojenců už jenom tím, jaké brikule tady vyváděla. A to ještě vůbec nemluvíme o těch výdajích na obranu, které seškrtala, ostatně přesunula některé výdaje například na dotace zemědělcům, což považuji za skandál. To je vlastně okrádání naší armády. A dobře víte, že ten stabilní rozpočtový rámec je pro plánování v důležitých projektů pro obranu republiky mnohem důležitější než nějaká deklarace na poslední chvíli, kterou dneska slyšíme od premiéra.
1: A může Česko nějak poškodit to, že bude prezident na té oficiální části summitu sedět v druhé řadě, jak už se o tom několik dní spekuluje?
3: Já jsem na ty summity jezdil, to znamená, tam nemáte mnoho prostoru ani si pohodlně sednout. Máte opravdu málo času na to se vyslovit, respektive vést dialog. Tam se vůbec neřeší, kdo kde sedí, tam se řeší, co má za sebou a co přináší. A já mám obavu, že všichni dobře pochopí, že naši vládní představitelé zkrátka vytvořili problém, který vůbec nemusel být.
1: Hostem Interview Plus je senátor, předseda výboru pro zahraničí a bezpečnost a někdejší diplomat Pavel Fischer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Když jste říkal, že to může vyvolat i tato vlastně nezvyklá sestava nebo její rozložení určité komplikace organizátorům summitu, tak nebylo by tedy na místě, aby prezident řekl, že na něj nakonec nepojede, tak jako žádal premiér?
3: Víte, premiér ho požádal o to, aby nejezdil teprve před týdnem. Do té doby se vlastně schovával před tím jednáním. A v tom je to legrační. Andrej Babiš na jedné straně vyzývá Zelenského a Putina, aby spolu jednali. Na druhé straně není schopen ani odepsat na hrad nebo se sejít s prezidentem. To není hodno nejvyšších ústavních činitelů. A pokud se navzájem drží v šachu do poslední chvíle, tak to má svoje náklady, respektive svoje problémy, které to způsobí. Ale promiňte, není na Petru Pavlovi, aby řešil problémy Andreje Babiše, který vyvolal možná někdo z těch, kdo jsou vlastně tak trochu za extremisty v této vládě.
1: Já mám tady dvě citace. Jedna je od Radka Vondráčka z Hnutí ANO. Ten prohlásil, dialog nejde nahradit a už v žádném případě tím, že budou podávány žaloby. A Cyril Svoboda dnes v našem vysílání uvedl, že součástí delegace jsou dvě procesní strany. Jedna žalující a druhá žalovaná a od toho je těžké se oprostit. Tak přece jenom nepřispěla žaloba Pražského hradu k ještě větší eskalaci té situace.
3: Já nevím, mě se Pražský hrad neptal na názor a já nejsem ani ústavní.
1: Já se vás na něj ptám.
3: Já nejsem ani člen ústavního soudu, víte, ale já mám za to, že když se díváme do historie naší republiky, tak tam máme významné dílo, které se jmenuje Budování státu a to napsal Ferdinand Peroutka. A já mám pocit, že v současné době asistujeme něčemu pod taktovkou Andreje Babiše, co je spíš bourání státu. Vždyť koordinace zahraniční politiky mezi našimi nejvyššími ústavními činiteli probíhala i v dobách těch nejtěžších konfliktů mezi prezidenty a vládou nebo parlamentem. Kdo ji zrušil? No, Andrej Babiš. Zavázal se, že ji bude nadále osobně zabezpečovat, ale ten svůj závazek porušil, nesplnil, nikdy se s prezidentem od té doby k zahraniční politice nesešel. My žijeme v nějakém iluzorním světě. Já jsem se na to téma ptal finského prezidenta, když tady byl na návštěvě, a ve Finsku finský prezident každý týden se setkává s premiérem a s ministry, aby koordinovali obranu a bezpečnost a zahraniční politiku. A dokonce se schází i s příslušnými výbory v parlamentu, osobně prezident, aby měli společné analýzy, respektive společný plán, co budou dělat, protože žijeme v nebezpečném světě. U nás se to ale vůbec neděje. To je rozpad, to je vlastně bourání toho, co činí stát silným. My jsme totiž všichni z ústavy jako ústavní činitelé povinni spolu spolupracovat. A proto se i ta ústavní moc u nás dělí mezi prezidenta a vládu, mezi dvě komory parlamentu, mezi ústavní, soudní systém, který má také vlastně dvě větve. A pokud tohle přestaneme dělat, tak vlastně porušujeme náš závazek vůči naší republice.
4: No ale tyto schůzky v minulosti mezi právě premiérem, předsedkyní poslanecké sněmovny, předsedou senátu v minulosti také za Miloše Zemana jednu chvíli neprobíhaly.
3: Protože byl tak nemocen, že nebyl schopen ani stát z postele a měl pyžámkové dny. Promiňte mi, já bych z toho nedělal vědu. Ta koordinace probíhala už v minulém století. Něco o tom vím a byl jsem u toho za Václava Havla. Tam se řešil třeba už jenom kalendář. Tam se řešily důležité cesty. A věřte mi, Václav Klaus s Václavem Havlem spolu neměli nějaké líbánky. To byl normální politický střet vedený velmi tvrdými prostředky. Ale to, co dělá Andrej Babiš dneska, je ještě něco úplně jiného.
4: No, když prezident říká, že chce vědět, jak bude vláda informovat na summitu NATO o české bezpečnostní situaci a jak budou informovat samozřejmě i spojenci, co tím říká? Znamená to, že kabinetu Andreje Babiše nevěří?
3: Ne, já bych z tohohle nedělal vědu. Mě by taky zajímalo, jak budou vysvětlovat, že nedali dostatek peněz na obranu a že přesunuli ty prostředky, které už tam byly připraveny v tom rozpočtu na rok 2026, jedná se o nějakých 21 miliard, že je přesunuli na jiné priority. No jakou větší prioritu máte mít v době, kdy vám za humny zuří válka? A vy musíte ty věci stavět postupně, to se nedá přeskočit, to se nedá uplatit, to se nedá zvládnout nějakou účetní operací. Pro našeho protivníka nebo nepřítele, chcete-li, když takhle budeme mluvit o Rusku, jsou naše účetní operace legrační. My musíme ty schopnosti vybudovat. My nemáme lidi, my nemáme personál, my nemáme strategické zásoby, my nemáme legislativu pro krize komplexního charakteru. To všecko musí dělat vláda. Ona to nedělá a řeší, promiňte mi, blbosti v situaci, kdyby se s tím prezidentem měli dohodnout. Vždyť ze Strakovky na Hrad to je 10 minut cesty pěšky a s houkačkou ještě kratší doba. Jak je možné, že si premiér nenašel čas na prezidenta? Mně to hlava nebere.
4: No ale když se vrátím k tomu výroku pana prezidenta, ono to trošičku naznačuje, že si možná pan prezident myslí, že něco budou říkat vládní představitelé v Ankaře a něco jiného v Česku. Je to tak?
3: A víte, že to tak možná bude? Já když jsem četl ten mandát, ty pozice, které zveřejnila Česká televize a které se týkají jednání České republiky nebo vlády České republiky v Ankaře, tak jsem si uvědomil, že by nás ale měli o tom informovat, protože tam jsou docela důležité závazky, ke kterým se hlásíme, respektive ke kterým se jako Severoatlantická aliance hlásíme. No a já mám za to, že to tady tedy bude velmi zajímavé a důležité potom návratu z Ankary, k čemu došli a také, co s tím chtějí dělat. Mám za to, že v parlamentu budeme mít hodně práce si najít čas právě na to, aby nám jak ministr zahraničí, tak ministr obrany nebo premiér osobně přišli vysvětlit, k čemu vlastně se zavázali. To jsou důležité věci, které by měli vědět nejenom ti, co sedí v parlamentu, ale dokonce občané České republiky, protože to bude mít zcela zásadní dopady. Nejenom na náš rozpočet, ale třeba i na to, jaké priority se u nás budou řešit. Obrana je dneska prioritou číslo jedna. A pokud to Andrej Babiš dělat nebude, tak nepochopil, v jak složitém světě dneska si žijeme.
4: Hostem Interview Plus je senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Andrej Babiš prohlásil na svém facebookovém profilu, když použije jeho slova, že zřejmě dostane na summitu kartáč a sodu. Má pravdu?
3: Já vůbec nechápu, proč to říká. On má odpovědnost, on má všechny pravomoci, on má všechny informace, i ty nevěřejné, které tady nesmíme ani znát nebo je nahlas říct. A on dopředu říká, že dostane vynadáno. To vypadá...
4: No, protože ví, že ty závazky nesplnil.
3: To vypadá jako uličník, který prostě nesplnil svoje domácí úkoly. Vždyť on ručí za celou zemi. On přísahal věrnost České republice. Takhle se chová nevěrník, který prostě ví, že má průšvih. Ale promiňte mi, oni jsou u vlády už 6 měsíců a dokonce teď jsem slyšel, že budou prý zpátky navyšovat nějaké peníze v našem obranném rozpočtu. No to mi tedy vysvětlete. Jak je možné, že to dělá na poslední chvíli, to je překotné zvýšení výdajů, které se často nedá ani zprocesovat. A co udělají, až se vrátí zpátky? To nám to zase zruší a sníží ty peníze. Vždyť to je jako hokynářství, ale obrana státu a správa státu, to je přeci úplně jiná disciplina. Andrej Babiš se chová, jako kdyby nepochopil, že má za to všecko osobní odpovědnost.
4: Já to ještě doplním. Premiér před odletem řekl, že vláda v příštím roce navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a dosáhne tak naplnění závazku 2% HDP na obranné výdaje v příštím roce. No, nemůže to být tak, že prostě na poslední chvíli ustupuje Andrej Babiš?
3: Mně to spíš připomíná nějakého roztržitého důchodce, který jde okolo pokladny v supermarketu a ještě si tam koupí věci, které vlastně ho ani na začátku nenapadly, že by měl domů přinést. Takhle uvažuje roztržitý člověk a nikoli stratek. Musíte si vzít obranu a bezpečnost občanů České republiky jako absolutní prioritu. Dát tomu tah strategický a pak to je vidět. Pro Andreje Babiše to je jenom nějaká proměna a mně se zdá, že v Severoatlantické alianci platí vztahy určité férovosti, předvídatelnosti, že to je také klub státníků, ale v tomhle klubu Andrej Babiš, který nedokáže ani odpovědět prezidentovi po několik měsíců na jeho dopisy, tak se mi zdá, že nemá vlastně nepochopil, že tam splatí i pravidla, která nejsou úplně psaná. K těm 2% na obranu, to už jsme měli splnit přeci dávno. Dneska už musíme být na více než 2%.
4: Ale nesplnila ani předešlá vláda tedy v jejím čele.
3: Samozřejmě, a je to hrubá chyba Petra Fialy a osobně Jany Černochové, protože jak dobře víme, tak se ty proměnné mění do poslední chvíle a oni by měli bývali navýšit to úsilí tak, aby tam byla rezerva. Oni si žádnou rezervu neudělali a teď máme z toho problém, který je opravdu mezinárodní. Máte pravdu, ta chyba jde i za minulou vládou. Ale Andrej Babiš není poprvé premiérem této země. A můžeme si vzpomenout, jak tehdy hauzíroval z výdaje na obranu. Sebral jí 10 miliard jenom proto, že ho o to požádalo KSČM. Takhle Andrej Babiš tehdy přistupoval k obranným výdajům. Proto musíme být ve střehu a vlastně se včas ozvat, abychom potom neříkali, že nám vynadali ti ostatní. Vždyť to je v zájmu České republiky a našich občanů. Žádný kartáč to nevyrovná. Vždyť to je legrační, jak uvažuje Andrej Babiš. Jako kluk, který nese domů špatné vysvědčení a bojí se to ještě doma říct rodičům.
4: Ale tehdy také byla jiná doba, nebyla válka na Ukrajině a k těm obranným výdajům takhle nepřistupovala pouze vláda Andreje Babiše, ale dá se říct téměř celoplošně většina evropských států.
3: Máte pravdu, ale kdybychom byli spravedliví, tak kdybychom byli bývali jako Česká republika, dávali 2% po celou tu dobu a neškrtali, tak dneska jsme v úplně jiné situaci. Ten vnitřní dluh je u nás tak rozsáhlý. Podívejte se do skladů. Kolik tam máme munice pro naše tanky, pro naše ozbrojené transportéry, pro naše letadla? Spláčete nad výdělkem. A to je ale výsledek hospodaření minulých vlád, přesně jak říkáte. Takže ten problém je systémový, celospolečenský. Když dneska Andrej Babiš mluví o tom, že dostane kartáč, mně to přijde jako provokace.
4: No, sám jste zmiňoval, že jedním z těch hlavních témat summitu bude také pomoc Ukrajině. Měl by se tam projednávat návrh na poskytnutí 70 miliard eur zemi napadené Ruskem pro letošek i pro příští rok. Česko podle Andreje Babiše nebude tento záměr blokovat, ale nebude se ho účastnit. Jak to budou přijímat spojenci?
3: Pomoc Ukrajině to není charita. Ukrajina má dneska nejzkušenější ozbrojené síly. A je v našem zájmu, abychom se od nich učili a přebírali od nich ty zkušenosti, respektive technologie, které obstály přímo na tom bojovém poli. Pokud si tohle zapovíme a řekneme, že Ukrajině nebudeme pomáhat, ale nebudeme to blokovat, tak jsme černí pasažéry na druhou, protože to znamená, že celá Evropa pochopila, že bez bezpečné Ukrajiny budeme žít ve velmi nebezpečném světě a investuje do toho sama. Pokud ale Andrej Babiš tohle odmítá, tak mně to přijde přinejmenším jako podraz, jako neférové a jako zastírání skutečnosti. Ukrajina je dneska skutečně strategické místo na mapě, od kterého se odvíjí bezpečnost nejenom naší republiky, ale celého regionu. Na Ukrajině v Kyjevě dneska stojí frontu zástupci států arabského poloostrova, aby mohli čerpat zkušenosti a navazovat spolupráci například v elektronickém boji nebo v bezpilotních technologiích, v dronových technologiích. Česká republika tam není. A tohle by měli občané České republiky vědět. Mně to přijde nejenom neférové, mně to přijde velmi nebezpečné.
4: Pokud vím, tak podobný postoj bude mít na summitu určitě i Slovensko, také nechce blokovat, ale nechce se toho finančního obnosu nějak na něm participovat. Vy jste ale na těch summitech, pane senátore, také v minulosti byl. Tak mě právě zajímá, jestli tam může vyvstat takový tlak proti těmto postojům, že třeba Andrej Babiš změní názor. Jako teď vlastně oznámil, že se bude navyšovat i rozpočet ministerstva obrany.
3: Já mu nevěřím, dokud to neuvidím, že se to děje. To znamená, pokud on dneska říká, že navýší obraně rozpočet, tak já nevidím záruku, že to nezmění, až se vrátí a nebude zase přispívat těm, co pěstují řepku, nebo co mají benzinové pumpy, on má benzinovou pumpu, nebo co mají biznis ve zdravotnictví, vždyť on podniká ve zdravotnictví. To je systémový problém velkého střetu zájmu, který u něj vidíme a kdy nevíme dopředu, proč o některých věcech rozhoduje tak nebo onak a často tam vidíme opravdu na první pohled střet zájmu. Takže tohle bych si tedy nejprve ověřil. Ale máte pravdu, že ten tlak může být velký a že vláda bude souhlasit s něčím, co svým voličům dokonce dopředu zatajila. A mě to bude zajímat, co bude vláda České republiky říkat po návratu z Ankary. Je to totiž v zájmu bezpečnosti občanů České republiky.
4: Hostem Interview Plus byl senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
4: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
0: Pěkné ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V Bahrajnu a Kuvajtu se ráno rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Stalo se to poté, co v noci Spojené státy zaútočily na Irán a ten varoval před tvrdou odpovědí. V minulosti si Teherán pro odvetu proti Američanům Bahrajn i Kuvajt opakovaně vybíral. Naposledy se to stalo koncem června. V obou zemích jsou totiž americké vojenské základny. Noční vlna amerických útoků přišla jako reakce na zásahy obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Výšší platů státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na něj obrátil pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. Rusko po třetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady vyhlásily poplach až po prvních výbuších. Noční údery hlásí taky druhé největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech nebo o možnosti pobírat nemocenskou až 380 dní pro pracující invalidní důchodce třetího stupně. Pražské metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Do kolejiště spadl člověk, je zajištěna náhradní doprava. Mezi stanicemi Želivského depo Hostivař a Dejvická nemocnice Motol je provoz metra bez omezení. V centru teď nejezdí ani metro C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Tam je to kvůli plánované výluce. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 čekejte silný provoz, do zúžení v Brně pojedete 25 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 3. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru se jede pomalu do omezení ve Kbelské. Je to na 10 minut, stojí hlavně pravý pruh plný kamionu, a na východní části Pražského okruhu jsou kolony v obou směrech od Běchovic, čekejte kolonu přes Novopatskou až do Kbelské. V opačném směru je tradiční kolona od D11 k Průmyslové, a to na více než 20 minut. Dobře dojeďte. Středa bude postupně slunečná a větrná, teď je ještě oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Během rána a dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Odpolední teploty se budou pohybovat od 20 do 25 na jihu Moravy až do 27 stupňů a místy bude foukat silnější nárazový vítr. A po zprávách už jsou tu názory a argumenty.
5: O summitu NATO, o úpravě jednacího řádu poslanecké sněmovny, o zásahu amerického prezidenta do průběhu mistrovství světa ve fotbale. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Růst výdajů na obranu, posílení vojenského průmyslu a podpora Ukrajině. To patří mezi hlavní témata summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Vzhledem k osobní účasti amerického prezidenta se očekává kritická a bouřlivá diskuse o jednotlivých problémech. Budou v této souvislosti vůbec někoho zajímat spory o složení české delegace? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Z dění kolem summitu v České republice by se mohlo zdát, že zásadním tématem je složení naší delegace, kdo povede delegaci, kdo se čeho zúčastní. Bude to vůbec někoho zajímat?
6: Myslím si, že v dané situaci v podstatě si sám odpověděl už tím výčtem témat, která summit musí řešit. A nejenom tato témata budou podstatná, protože to, co v současné době asi trápí Evropu nejvíce a čeho se nejvíce obává, je právě postoj amerického prezidenta Trumpa, s čím na summit přijede a jestli se podaří udržet dále jednotu NATO. Protože to je samozřejmě to pro Evropu v této době klíčové. V této chvíli by se samozřejmě těžko bez svého amerického dlouhodobého spojence bránila. Trump ovšem dává najevo dlouhodobě, že se Severoatlantickou aliancí není spokojen, není spokojen s tím, že, jak tvrdí, Spojené státy musí doplácet na evropskou obranu a vlastně se starat o evropskou obranu. V určitém ohledu měl pravdu, nyní ale Evropa se snaží Trumpovi ukázat, že opravdu se o svou obranu chce postarat. Generální tajemník NATO Mark Rutte předkládá vlastně jeden návrh za druhým už před summitem a jedno ujištění za druhým, například, že spojenci v NATO investují v příštích 5 letech více než 40 miliard dolarů do svých schopností obrany proti dronům, že vlastně aliance posílí své letecké kapacity, a samozřejmě tady jde hlavně o ty evropské spojence. Ovšem zároveň Evropa v rámci toho chce posilovat i svůj obranný průmysl a mnoho těch věcí zajišťuje z vlastních zdrojů, což se Trumpovi tolik nemusí líbit, protože on hlavně by chtěl, aby Evropa nakupovala americké zbraně. To, co chce po svých spojencích, vlastně řekl v oválné pracovně Marku Rittemu před časem, buďte prostě lojální, já chci jen vaši lojalitu, nepotřebujeme vaše peníze, nepotřebujeme nic, máme zdaleka nejsilnější armádu na světě, ale chceme prostě lojalitu. Do toho tady je samozřejmě otázka Grónska, která také vyvolává stále obavy. Před odjezdem na summit jeden vysoce postavený americký představitel podle CNN předeslal, že zatím jediným řešením, na které jsme v této věci přišli, je převzetí Grónska Spojenými státy. Nicméně budeme nadále zkoumat i jiné možnosti, jak tyto záležitosti řešit. To znamená, že přece jenom Trump se nevzdal Grónska a možná i ten summit na to využije k tomu, aby na evropské spojence tlačilo.
5: To byl Petr Švarc.
6: Díky, naslyšenou.
5: Poslanecká sněmovna schválila změny pravidel svého jednání s cílem ztížit možnost obstrukcí. Novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
7: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Jedna cesta, jak vše urychlit, ale existuje. Její souhlas nynější opozice, nebo aspoň její většiny. A k tomu došlo. Za symbol můžeme považovat už to, že k předkladatelům návrhu patří šéf poslanců ODS Marek Benda. Úpravy sice nepodpořili lidovci, TOP 09 a část členů dalších klubů, souhlas 110 ze 136 přítomných poslanců je ale výmluvný. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Rada Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
5: To byl Lukáš Jelínek. Americký prezident se v posledních dnech živě zajímal o dění na fotbalovém mistrovství světa. Svědčí o tom jeho telefonát s předsedou FIFA. V něm požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace o přezkoumání faulu, za který dostal americký útočník červenou kartu. FIFA změnila v rozporu s dosavadní praxí útočníkovi jednozápasový trest na roční podmínku a umožnila mu nastoupit v osmifinále. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Bylo to tehdy zcela šokující. Když se na přelomu let 2020-2021 ukázalo, že dosluhující, neboť ve volbách poražený americký prezident Donald Trump tlačí na státního tajemníka Georgie, aby pro něho dodatečně našel 11 780 hlasů, čili o jeden víc, než v jižanském státě činil rozdíl mezi Trumpem a vítězným Joem Bidenem. Znělo to neuvěřitelně, ale z telefonátu existovala nepopiratelná nahrávka. Není nic špatného přiznat, že jste se přepočítali, zapracujte na tom, říká na ní Trump. Jenomže to státní tajemník Raffensperger jasně odmítne a odpoví prezidentovi, že vychází ze špatných dat. Jak ovšem známo, Trump stejně dál masíroval své voliče narativem o kolosálním podvodu a ty nejradikálnější pak nepřímo poslal 6. ledna zaútočit na Kapitol. A nyní se člověk může s nadsázkou říkat, že kdyby tehdy byl georgijským úředníkem šéf Světové fotbalové asociace Gianni Infantino, nejspíš by po Trumpa skutečně zapracoval. Jak to evidentně učinil v minulých dnech, když mu prezident požádající země mistrovství světa také zavolal. Aby vrcholná organizace FIFA změnila názor na to, že v utkání s Bosnou za ostrý faul kvůli podle Trumpa hroznému brazilskému rozhodčímu vyloučený střelec amerického mužstva Folarin Balogun nemůže nastoupit v osmifinále proti Belgii. Jak stanovují regule mistrovství? Po vyloučení následuje stopka na příští zápas. Respektive to stanovovali do Trumpova telefonátu, protože po něm FIFA servilně prezidentovi vyhověla a Balogun hrát směl, což samozřejmě vyvolalo nejen ve fotbalovém světě obrovský poprask. Trump hovor s Infantinem přiznával, neviděl na něm vůbec nic špatného a na své sociální síti funkcionářům FIFA gratuloval. Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu. Historka je to příšerná po více stránkách. Že by snad americké mužstvo milost z nejvyšších sfér odmítlo, bylo nemyslitelné, de facto by tak Trumpovi plivlo do očí. Takže Balogun ve středu evropské noci z pondělí na úterý nastoupil, ale hrál matně, jako celý tým, který si od Trumpem pobouřených Belgičanů odnesl prohru 4-1. Podle mnohých dvojnásobně spravedlnou. A bude se rozebírat, jestli do té doby kvalitní mužstvo USA fatálně nepodlomila právě situace nastala po Trumpově gestu mocenské arogance a Infantinově služebné vstřícnosti. To jistě možné je. Stejně jako je možné čekat od Trumpa v podstatě kdykoliv cokoliv a že i ty nejabsurdnější věci bude přitom on považovat za jediné správné. Záleží pak ale na tom, jak k ním kdo přistoupí, pokud jako Infantino Trumpovi fanfáry znějí naplno. Což je vysoce aktuální vzhledem k právě začínajícímu summitu NATO v Ankaře, kde mimochodem kvůli výdajům na obranu očekává premiér Babiš od Trumpa kartáč, jak sám řekl s užitím termínu z 90. let, kdy na rokování širšího vedení ODS kartáčoval podle něj méně výkonné funkcionáře Václav Klaus. Ale Trump spíš bude dorážet na celou evropskou větev aliance. Již má mimochodem za zlé, že mu nepřispěchla na pomoc, když zaútočil na Irán. Společně s Izraelem, který v NATO není. Ale Trump, jak jsme viděli na fotbalovém příkladu, chce, aby bylo všechno po jeho. Jak to má ale vypadat, je v mnoha případech nepředvídatelné.
5: To byl Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Komunikace s umělou inteligencí se stává čím dál tím více součástí běžného života. Není proto překvapením, že se týká rovněž duševního zdraví lidí. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
9: Co dnes udělá velké množství lidí, když si chtějí ve vedrech koupit klimatizaci? Co udělají, když se dohadují, jak rychle doletí raketa na měsíc? Po čem sáhnou, když je začne bolet ucho? Co udělají, když mají napsat motivační dopis nebo nějaký obyčejný dopis? Správná odpověď. Mnoho lidí se dnes zeptá umělé inteligence. Nechá si to napsat umělou inteligencí a ti lidé zhusta také umělé inteligenci věří, dají na ni. Stejnou metodu zřejmě volí mladí lidé, když je sevřou úzkosti, dostanou se do stresu, zužují je psychické potíže. Nejdou k psychologovi, nevyhledají terapii, ale obrátí se na ChatGPT nebo další AI chatboty, tam se svěří, odtud očekávají pomoc a radu. Doba se změnila. Dřív by se svěřili přátelům, rodičům, sourozencům, farářovi, blízkým lidem. V době sociálních sítí je mobil a tablet první místo, kam se část z nás obrátí. Často jsou mladí lidé vystresovaní ze zkoušek a státnic. Chmurná je ale i situace, ve které žijí. Obklopuje je nejistota, jak se budou jejich životy vyvíjet. Vnímají, jak se extremizuje společnost i klima. Děje se to u nás, v Německu, v Americe. Jako by ani nebylo kam utéct, kam se uchýlit. Že mladí nejdou za psychologem či terapeutem, má i jiný důvod. Těchto odborníků je kritický nedostatek a terapii si často studenti musí platit. Některým je platí rodiče, ale i placených terapeutů je málo. Takže se nakonec ChatGPT nebo jiná AI nabízí jako východisko, je po ruce. Server Forum 24 upozornil na monitoring duševního zdraví vysokoškoláků, na kterém spolupracovala Univerzita Hradec Králové. Víc než 65% studentů uvádí nízký well-being, 45% projevuje známky středně těžké až těžké úzkosti. Více než polovina vykazuje symptomy středně těžké až těžké deprese a u téměř poloviny studentů bylo identifikováno významné riziko sebevražedného chování. Stejný trend platí mezinárodně. Duševní zdraví mladé populace je dlouhodobě zhoršené. Pandemie covidu to ještě posílila. Většina duševních poruch startuje před 24. rokem věku a vysokoškolské prostředí se ukazuje jako klíčové pro včasnou diagnózu a nabídku podpory. Krize duševního zdraví mládeže postihla i Spojené státy. Loni tam 18% dospívajících ve věku 12 až 17 let zažilo epizodu těžké deprese a 40% z nich se nedostalo žádné péče. Podle studie americké výzkumné organizace RAND Corporation z roku 2025 využívá generativní AI chatboty při psychických obtížích přibližně každý osmý mladý Američan. Zdrcující většině z nich přišly odpovědi umělé inteligence užitečné. U nás taková studie zatím neexistuje. Autoři té americké ale varují, že umělá inteligence není schopna nahradit ani terapii, ani psychiatrii. Pomůže jen v základní orientaci při problémech. Využívání AI vyvolává obavy zejména u uživatelů s intenzivními klinickými potřebami. Jednoduše řečeno, vážné psychické potíže umělá inteligence nevyřeší. Člověk pak potřebuje odbornou lidskou pomoc.
5: Hovořil Martin Fendrich. Ukrajinský prezident zvažuje na podzim uspořádání prezidentských voleb. S odvoláním na své zdroje to píše web Ukrajinská pravda s tím, že to zaznělo na jeho setkání s bývalým šéfem armády, dnes velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, Valeriem Zalužným. Ten měl na schůzce v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
10: Zápletka s případnou volbou nového ukrajinského prezidenta je o to zajímavější, že Zelenský se od řádného termínu voleb v roce 2024 ohánil tím, že jejich uspořádání za válečného konfliktu podle zákona není možné. Proč tedy najednou otočil? Jistě ne proto, že v nedávné minulosti na něj naléhal jak Donald Trump, tak Rusové. Ti svorně tvrdili, že jeho výkon úřadu je nelegitimní. Jaké jsou tedy vyhlídky Volodymyra Zelenského, pokud se letos na podzim volit bude? Bývalý oblíbený filmový komik, který se ve své nejslavnější roli z obyčejného učitýlka stává hlavou státu, tuto svou filmovou roli v souboji s Petrem Porošenkem v roce 2019 zopakoval i v reálu. Byl tehdy pro ukrajinské voliče jednoduše lákavější variantou. Opravdově však jeho hvězda zazářila 24. února roku 2022, kdy po věrolomném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nejenže svou vlast ani národ neopustil a nevyužil nabízeného amerického letadla pro únik do bezpečí, ale zůstal v Kyjevě a stanul v čele celonárodního odporu. V tomto okamžiku se stal miláčkem národa a jeho opravdovým vůdcem. Pravdou ovšem je, že stupeň jeho obliby postupem času přirozeně klesal, což pro něj byl další důvod, proč se opřít o zákon a řádným volbám se po dva roky vyhýbat. Jeho hlavní protihráč, nejvyšší armádní velitel generál Valerij Zalužný, se naopak po celou dobu svého válečného působení, tedy první dva válečné roky, mezi obyvatelstvem těšil stále a vysoké oblibě, hlavně pro své skromné vystupování, které bylo občas v prudkém protikladu s nesporným, má až komediánským fanfaronstvím prezidenta, který jakoby se chvílemi nedokázal vymanit ze své původní bubliny. Nemluvě o korupčních skandálech, které se kolem něj dnes množí. Proto také Zalužný jako největší Zelenského sok skončil v Nobel diplomatickém vyhnanství v Londýně. Jak by skutečný prezidentský souboj těchto dvou mužů mohl skončit, ukazuje důvěrná statistika. V prvním kole by Zelenský asi o 4 až 5% zvítězil. Nadpoloviční většinu hlasů by však nezískal, přišlo by kolo druhé a tam už by se vítězem o stejná procenta stal Zalužný. Takže si v klidu počkejme, jak to celé nakonec dopadne. Ale ať už finále bude jakékoliv, historické zásluhy o stát a o hrdinský odpor Ukrajiny v boji s ruským agresorem Volodymyru Zelenskému nikdo nevezme.
5: To byl Libor Dvořák. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: V centru našeho jiholondýnského městečka je potkáte skoro vždycky. Někteří ke své činnosti potřebují stánek polepený plakáty, 6 zaměstnanců a hlásnou troubu. Jiným stačí tepláky, tričko, tenisky, které buď koupili za 5 liber, anebo jim je někdo dal, a neúnavný hlas. Věřte tomu nebo ne, ti nejubožejší pouliční kazatelé jsou ze všech nejnebezpečnější. Když nepočítám samozvané horlivce, kteří si prostě nemůžou pomoct, musí trávit život na nároží a chrlit na kolem jdoucí své poznatky o Bohu, a těch není mnoho, je takový týpek nejspíš najatý pohůnek, lákající zoufalce do jednoho z kostelů, které tu vysávají ty nejchudší z nejchudších. Ilegální imigranty, vesměs z Afriky, kteří už nevěří, že jim povolení k pobytu a práci dokáže opatřit někdo jiný než sám Bůh. Chlapík, kterého jsem viděla a slyšela hřímat v naší čtvrti, neměl mnoho posluchačů. Ať mával Biblí sebe víc, kolem jdoucí to nezajímalo. Neříkal ostatně nic poutavého, jen donekonečna opakoval se sotva srozumitelným přízvukem, že Ježíš přijde, musíme věřit v Ježíše, Ježíš je naše spása. Staršího bělocha, který se u něj zastavil a ptal se, jakého vyznání přesně je, si křiklou nevšímal. Jen dál mlel svou, jako by mu do krku vopedovali gramofon s jednou jedinou deskou. Když jsem k němu přišla já a požádala ho o lístek s adresou

0: dovnitř nepustí, dodal a výhrůžně zakoulel očima. To dávalo smysl. Každý papírek byl označený čtyřciferným, rukou psaným číslem. To byl určitě kód tohohle chlapíka. Čím víc papírků s jeho číslem se vrátí do kostela v rukou ulovených oveček, tím víc tenhle týpek dostane zaplaceno. Ani tak to nebude žádná sláva. Další investigativní činnost jsme provádět nemuseli. Na papírku byla adresa kostela, který K dobře zná a vyhýbá se mu. Věřící v něm povinně platí desátky. A to zdaleka není všechno. Platí se na kostel, platí se při příchodu, platí se při odchodu. Každou chvíli je kázání přerušeno a vybírá se na tohle nebo tamto. Navíc si můžete objednat církevní služby. V Jílie vás přijdou na 200 liber, vyhánění zlých duchů na 300. Přístup života věčného není zadarmo. A naděje na dobrý život tady, v Anglii, je prostě k nezaplacení.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Je 7 hodin, středa 8. července. Vítejte u poslechu Ranního plusu. Dnes se Šárkou Fenikovou
3: a Renatou Kropáčkovou.
4: Český rozhlas Plus.
3: Jaká atmosféra panovala na včerejší neformální večeři na závěr prvního dne summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
2: Co potřebuje sněmovní opozice vědět o novém řediteli správy Krkonošského národního parku a ředitele České inspekce životního prostředí, že kvůli tomu svolala mimořádné jednání sněmovního výboru pro životní prostředí?
3: A jak jezdí první česká elektrická formule do vrchu?
5: Vzhledem k tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíš, abychom rychlejiš akcelerovali a měli lepší časy.
2: Dozvíte se toho samozřejmě ale ještě mnohem víc, například teď ve zprávách s Monikou Vrchotovou.
6: Dobré ráno. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
7: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků proti vzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu, zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
6: A summitu NATO se budeme v Ranním plusu podrobněji věnovat hned po zprávách. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu pro na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
8: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krize musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Dnes by poslanci měli schvalovat růst rodičovského příspěvku.

0: příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí, přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
1: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne ve sporu mezi americkou společností Apple a Evropskou komisí. Případ se týká unijního nařízení o digitálních trzích, kterým se 27 snaží omezit dominantní postavení největších technologických platform. Podle Apple nařízení zachází příliš daleko. Firmám při jeho porušení hrozí mimo jiné pokuta ve výši až 10% jejich celosvětového ročního obratu. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení takzvaných uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
2: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
3: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
0: Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. Podle prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryové se ale tímto rozhodnutím postoj k ruské válce na Ukrajině nemění.
4: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
0: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180. Čekejte silný provoz, do zúžení v Brně pojedete 25 minut, levý pruh jede rychleji. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, je to na necelých 15 minut. Na D8 z Ústí do Prahy před sjezdem na Zdiby ze 4. a 5. kilometru se jede pomalu do omezení ve Kbelské, je to na 20 minut. Navíc v koloně se na 0. kilometru srazila 3 auta a blokují levý pruh. Přejeme šťastnou cestu. Dnes má být postupně slunečno, teď ještě může místy pršet, odpolední teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus. A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno a dobrý poslech vám ještě jednou přejí Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Stručné popřání hezkého večera. To byla v první den summitu NATO v Ankaře jediná komunikace mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jinak se oba lídři i jejich delegace celý den míjeli a podle informací Českého rozhlasu své kroky nijak nekoordinovali. Představitelé 32 států NATO, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, den zakončili neformální večeří lídrů Severoatlantické aliance, kterou uspořádal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Dění přímo v Ankaře bude i dnes sledovat naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Ta neformální večeře byla první ze dvou hlavních částí summitu. Zdenko, máš informace o tom, jaká tam panovala atmosféra a s kým se premiér a prezident při večeři bavili?
6: Ano, tak prezident a premiér na tu večeři vyráželi ze stejného hotelu jen pár minut po sobě a vůbec se předtím nepotkali a nějak se nekoordinovali. Jediná jejich komunikace podle mých informací byla to, že si na té večeři stručně popřáli hezký večer. Lídři a lídrině byli na té večeři rozdělení u jednotlivých menších stolů, s některými z nich tam byli jejich partneři a partnerky. Prezident Petr Pavel byl ve skupince s představiteli Belgie, Chorvatska, Albánie a Estonska. Hrad uvedl, že ta diskuze se nesla vzhledem k obsazení toho stolu, zejména o situaci na Balkáně a v Pobaltí. Ještě před tou večeří měl také bilaterální setkání například s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou či nizozemským premiérem Robem Jetenem. No a od premiéra Andreje Babiše přišla informace až teď ráno a ten prý seděl u stolu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským či se zmíněnou Mette Frederiksenovou.
5: Napětí se očekávalo, v jakém rozpoložení do Ankary dorazí americký prezident Donald Trump. Jak se zatím na summitu NATO projevoval?
6: Tak Trumpa zde přivítal už na letišti turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Bylo to velmi vřelé přivítání, oba dva tím, že se označují za dobré přátele. No a potom setkání s Erdoganem komentoval některá témata a zejména se opět vyjádřil o Grónsku a opět zopakoval, že Spojené státy by měly mít kontrolu nad Grónskem, přičemž ale zároveň připustil, že takový krok by poškodil vazby Spojených států v Severoatlantické alianci.
5: Z celkového pohledu, jaké hmatatelné výsledky ten první summitový den přinesl?
6: Tak včera se konalo zejména kromě té neformální večeře, o které jsem mluvila a z které příliš informací není, protože ta se samozřejmě konala za zavřenými dveřmi, nepořizoval se z ní žádný zápas, ani záznam, ani žádné záběry. Tak se konalo také takzvané fórum obranného průmyslu, na kterém se tady v Ankaře sešli zástupci zbrojních společností společně právě s představiteli jednotlivých členských států. Na místě byl i právě premiér Babiš, i prezident Petr Pavel a na tomto fóru se uzavíraly nové obranné kontrakty a generální tajemník NATO Mark Rutte poté uvedl, že se včera právě podařilo uzavřít různé kontrakty na zbrojní dodávky v hodnotě desítek miliard dolarů.
5: Summit v Ankaře pokračuje i dnes, co je na programu?
6: Dnes se bude v prezidentském paláci konat formální, oficiální část summitu. Každý z 32 lídrů aliance tam vystoupí a to v pořadí podle toho, kolik procent HDP ty jednotlivé státy investují do obrany. Generální tajemník Rutte před summitem uvedl, že bude chtít od lídrů slyšet, jakým způsobem dosáhnou v příštích letech na cíl 5% HDP investovaných do obrany. Z toho připomínám, mají 3,5% čistě na posílení aliančních armád a zbytek na související výdaje. No a opět se samozřejmě očekává, s čím vystoupí Donald Trump, který je dlouhodobě velmi kritický k tomu, jak evropští spojenci přistupují ke své obraně a kolik peněz investují do obrany.
5: A co dnes čeká premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla?
6: Prezident Pavel je aktuálně na akci, kterou pořádá organizace Globsec. Teď tedy asi tak před 2 minutami přišel za námi novináři, takže si potom poslechnu, co říkal. Má také nějaké bilaterální setkávání, mimo jiné s finským prezidentem Alexandrem Stubem a premiér Babiš by měl mít za chvíli také vystoupení pro novináře. Ten už je v místě, kde se koná ten summit, tedy v prezidentském paláci. Jeho vystoupení na místě sleduje moje kolegyně Daniela. No a oba dva, jak Pavel, tak Babiš poté zamíří na tu formální část summitu, o které jsem mluvila, a za Česko by tam měl vystoupit právě Babiš, protože právě on je šéfem té české delegace.
5: Tolik zpravodajka Zdeňka Trachtová ze summitu NATO v turecké Ankaře. Děkujeme a ještě určitě závěr tiskové konference prezidenta Petra Pavla stihneš. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: My se tady k tomu tématu vrátíme opět podrobněji po 8 hodině.
7: Teď je ale 7 hodin 13,5 minuty a přicházíme na téma české. Dnes večer od 18 hodin se mimořádně sejde sněmovní výbor pro životní prostředí. O svolání požádali opoziční členové výboru. Ti chtějí, aby se na jednání představili noví ředitelé správy Krkonošského národního parku Petr Moravec a České inspekce životního prostředí Pavel Straka. A žádají taky účast ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů. Podrobnosti k tomu má už Michal Forst z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Proč tedy opoziční poslanci tu schůzku svolali?
8: Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL mají veřejnost i opoziční poslanci právo dozvědět se o obou ředitelích víc informací o jejich profesních kompetencích. Co se týče účasti obou nových ředitelů a šéfa rezortu na jednání, zasedání výboru se musí zúčastnit přímo minister anebo náměstci, kteří ho zastupují. Jednací řád ale neukládá povinnost ani jednomu ze zmíněných ředitelů, aby přišli. Podle našich informací se tak jednání neúčastní ředitel České inspekce životního prostředí Pet Pavel Straka, který se omluvil z důvodu dovolené a svou účast odmítl ředitel KRNAP Petr Moravec.
7: Tak abychom se přece jenom něco dozvěděli, nebo alespoň naši posluchači, pojďme si oba nové ředitele trochu představit, kdo je tedy Pavel Straka.
8: Nového šéfa inspekce životního prostředí Pavla Straku jmenoval ministr Igor Červený z motoristů v půlce června na základě výběrového řízení. Straka je podnikatel, taky významný sponzor motoristů sobě, za které v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Igor Červený při jmenování řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
9: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů, s vedením různých správních procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
8: Rozhodnutí ministra vyvolalo kritiku opozice i ekologů, kteří vyjádřili obavy z dalšího směřování ochrany přírody v Česku, nekompetentního řízení instituce nebo z možného střetu zájmu. Například opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL míní, že nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi.
7: A co víme o novém šéfovi Krkonošského národního parku Petru Moravcovi?
8: Moravec byl vedoucím kanceláře předcházejícího ředitele parku Robina Beniše. Toho Červený odvolal z funkce. Působil taky jako učitel na České lesnické akademii v Trutnově a ministr Červený při jmenování v půlce června označil Moravce za zkušeného manažera a odborníka. Během výběrového řízení podle něj prokázal detailní znalost fungování národního parku, legislativy i vztahu s obcemi, státní správou a odbornou veřejností. Za priority správy KRNAP označil nový ředitel Petr Moravec ochranu krkonošské přírody, protipožární opatření nebo digitalizaci. Není příznivcem zpoplatnění vstupu do Krkonošského národního parku ani na ty nejvytíženější místa parku. Chce taky bojovat proti výstavbě apartmánů.
10: První kroky jsou určitě komunikace se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty. Je tady spousta zaměstnanců a lidí, kteří dobře a dlouho pracují na správě Krkonošského národního parku. To znamená, je tady určitě zázemí velmi dobrý.
8: Moravce už před jmenováním kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich se na funkci nehodí a jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti. Naopak vedení Harachova změnu v čele správy Krkonošského parku přivítalo. Výhrady má i hnutí Duha. Krok označila za diskrétní kvůli zaměření Moravce na těžbu dřeva a možnému střetu zájmu s cíly parku. Moravec při jmenování poznamenal, že se chce s kritiky setkat a přesvědčit je svojí odborností, vzděláním i vztahem ke Krkonoším.
7: Nového ředitele Krkonošského národního parku, stejně tak jako ředitele České správy životního prostředí, jsme si představili s Michalem Forstem z domácí redakce. Díky za to.
8: Díky, naslyšenou.
5: 8:15 pro vás máme ve stručnosti shrnutí hlavních zpráv dnešního dne. Sněmovna v noci na dnešek hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svou podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státní. státního dluhu. SPD chce o zapojení Česka do iniciativy na zbraně pro Ukrajinu jednat na páteční koaliční radě, uvedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na slova ministra zahraničí Petra Macinky, podle kterého se Česko zapojí do tzv. Iniciativy PURL. A americká armáda v úterý zasáhla 80 cílů v Iránu, například systémy protivzdušné obrany nebo čluny revolučních gard. Předseda iránského parlamentu poté Spojené státy obvinil ze zásadního porušování memoranda o porozumění podepsaného v červnu.
7: A poslední zmíněnou zprávu ještě rozšíříme. Ano, nejenom, že Teherán tedy to označil za porušení memoranda, ale hrozí také odvetou. S útokem iránských raket a dronů už se potýkaly arabské státy Perského zálivu, Kuvajt a Bahrajn. A z detaily je teď ve studiu Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
7: Jak velký byl tedy ten noční americký úder?
11: Byl relativně masivní, byl to zřejmě největší americký vojenský úder na Irán od začátku klidu zbraní. Americké velení, jak už bylo řečeno, oznámilo, že zasáhlo asi 80 cílů, ovšem většinu z toho tvořily čluny iránských revolučních gard, kterých bylo zničeno přes 60. Kromě toho se americké nálety zaměřily také na odpaliště raket, dronů, stanoviště protivzdušné obrany nebo radarové stanice, zejména v blízkosti Hormuzské úžiny. Zatím nemáme zprávy o tom, že by při těch amerických úderech někdo v Iránu přišel o život. Teherán zatím informuje jen o několika zraněných a je také třeba říct, že ještě před tou vlnou útoku Spojené státy také obnovily zákaz vývozu iránské ropy, což je nakonec pro vládu v Teheránu možná bolestivější než ty samotné vojenské údery.
7: Washington říká, že důvodem toho všeho jsou iránské útoky na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Tak co se tam stalo?
11: Během noci na včerejšek a pak také během dne přišly zprávy o poškození celkem tří lodí, mimo jiné saudského supertankeru a také obří katarské lodi na zkapalněný plyn. Katar z toho útoku otevřeně obvinil právě Irán a také iránská státní televize včera odvysílala zprávu o tom, že na tu loď skutečně zaútočili iránské síly a to poté, co plavidlo ignorovalo varování, které dostalo. Oficiální místa v Teheránu to ale nepotvrdila. Konkrétně třeba teheránské ministerstvo zahraničí vydalo takové stanovisko, ve kterém tvrdí, že Irán svoje závazky vyplývající z toho memoranda pečlivě dodržuje, ale zároveň je tam také věta, která vlastně říká, že lodě se vystavují riziku, když se vydávají po trasách, které nejsou s Teheránem dohodnuté. No a podle informací agentury Reuters vlastně americká strana nemá žádné pochybnosti o tom, že útoky na ty lodě skutečně spáchal Irán.
7: Pojďme si ještě přiblížit, jaké reakce tedy přichází z Iránu.
11: První reakcí bylo obvinění z porušování memoranda o porozumění, taky slova o tom, že Irán se nenechá vydírat a neustoupí, to na sociální sítě napsal předseda iránského parlamentu a také hlavní iránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf. No a pak se ozvala taky slova o odvetě, zejména od iránského vojenského velení a ta se nad ránem skutečně začala naplňovat. Před nějakými dvěma hodinami iránské revoluční gardy oznámily, že podnikly dronové a raketové útoky na 85 amerických vojenských cílů v oblasti, tvrdí, že zasáhli námořní základnu v Bahrajnu a leteckou základnu v Kuvajtu a z obou zemí skutečně přišly zprávy o leteckých poplaších, o nasazení protivzdušné obrany a tak dále, ale zatím neznáme skutečný rozsah těch útoků ani případných způsobených škod.
7: No a co to teď znamená, že příměří je u konce?
11: Tak v tomhle duchu se zatím ani jedna strana, přinejmenším zatím, nevyjádřila. Obě ale mluví o porušování memoranda o porozumění, které je vlastně základem toho stávajícího příměří a je také základem probíhajících jednání o trvalém mírovém uspořádání, která zdaleka nejsou u konce. A to, co se stalo v noci a nad ránem, určitě může způsobit vážné komplikace v dalších rozhovorech. Bude se muset znovu například jednat o tom opětovném pozastavení obnovených amerických sankcí na iránskou ropu. A iránské revoluční gardy navíc oznámily, že útoky, o kterých jsem mluvil před chvílí, tedy útoky na cíle v Bahrajnu a v Kuvajtu, jsou jen úvodní odpovědí na americké údery, takže není vyloučené, že plánují nějaké další ostřelování. Ty americké údery v Iránu byly citlivé mimo jiné proto, že podle revolučních gard bylo cílem těch útoků narušit pohřební obřady za zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, se kterou se země v těchto dnech loučí a to je samozřejmě pro ten teokratický režim velmi citlivá událost, velmi citlivá věc.
7: situaci v Iránu a na Blízkém východě obecně sledoval tuto noc Ondřej Himer ze zahraniční redakce a teď nám to přišel všem říct. Děkujeme.
11: Naschledanou.
5: No a co sledovala zahraniční média, to se dozvíme právě teď v 7 hodin 22,5 minuty. Německý týdeník Der Spiegel ostře kritizuje postoj evropských lídrů vůči tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi při příležitosti summitu NATO v Ankaře. Erdogan se pokouší akci proměnit ve svou vlastní politickou show a demonstraci moci. List ale zdůrazňuje, že Evropané by neměli na tuto hru autoritářského vládce přistupovat.
7: Týdeník v této souvislosti upozorňuje na dramatické zhoršování situace v oblasti lidských práv v Turecku. Ve dnech před začátkem summitu pod záminkou boje proti terorismu zatkli více než 200 lidí. Mezi zadrženými jsou opoziční aktivisté, právníci nebo nezávislí novináři. Erdogan se podle deníku Der Spiegel zvládá udržet u moci už jen za pomoci otevřeného zastrašování a politického násilí.
5: Podle listu v zemi tak dochází k likvidaci výrazných opozičních představitelů. Příkladem je uvěznění populárního istanbulského starosty Ekrema Imamoula, který pro režim představoval volební hrozbu. Der Spiegel uvádí, že evropští státníci nad těmito kroky do velké míry přivírají oči a mnozí Turci to vnímají jako zradu ze strany demokratického západního světa.
7: Der Spiegel proto vyzývá ke změně přístupu evropských zástupců, kteří by měli projevit vůči Ankaře větší asertivitu. Evropa by měla opustit dosavadní opatrnou diplomatickou taktiku a začít otevřeně kritizovat porušování demokratických principů v Turecku. Podle německého týdeníku jinak summit Severoatlantické aliance bude sloužit jako bezplatná kulisa pro propagandu tureckého režimu.
5: Britský deník Financial Times rozebírá nečekaný krok lídra strany Reform UK Nigela Farage, který rezignoval na mandát poslance a vyvolal doplňovací volby ve svém obvodu Clacton. Tímto rozhodnutím podle Financial Times vsadil všechno na jednu kartu a snaží se tak zastavit svůj politický úpadek vyvolaný úniky informací o jeho osobních financích.
7: Hlavním důvodem jeho rezignace je parlamentní vyšetřování daru ve výši 5 milionů liber, který obdržel od kryptoměnového miliardáře sídlícího v Thajsku. Hrozilo, že vyšetřování povede k nucenému vypsání voleb za podmínek, které by pro Faráže nebyly výhodné. Doplňovací volby nyní ale může prezentovat jako boj obyčejných lidí proti establishmentu. Využívá přitom rétoriku politické oběti, v čemž se podle Financial Times nápadně inspiruje stylem Donalda Trumpa.
5: Deník však zároveň upozorňuje, že tento krok představuje značné riziko, protože britská veřejnost je k obohacování politiků mnohem méně schovývavá než ta americká. Faráž a jeho strana Reform UK navíc po nedávných neúspěších stagnují. Doplňovací volby by je mohly vrátit do středu mediálního dění v době, kdy ho opanuje úřad premiéra. Ale pokud by se ostatní politické strany rozhodly volby bojkotovat, Farage by ztratil potřebnou pozornost, na které je úspěch jeho strany nyní závislý. A tak není vůbec jisté, jestli jeho pokus o záchranu vyjde, píší Financial Times.
7: Globální zájem o rozsáhlé zásoby vzácných zemin v Brazílii, která má po Číně druhé největší zásoby těchto surovin na světě, roste. Tématu se věnuje americký časopis Foreign Policy. O strategické suroviny mají kromě jiných zemí zájem i Spojené státy a Čína. Také Evropská unie koncem minulého měsíce předložila Brazílii dohodu o vzácných zeminách. Brazílie ale podle Foreign Policy na tento masivní nápor není připravená a zatím nedokáže plně využít svůj geopolitický potenciál.
5: Tak další podrobnosti najdete ve Foreign Policy, aspoň tady k tomu tématu, a my jsme několika posledních minutách nahlédli do dnešních zahraničních médií. Teď 4 minuty před 7:30 změníme téma a podíváme se na to, jak postavit formuly, dokážou to už středoškoláci. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti Smíchovské střední průmyslovky vyvíjí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky a teď připravují na testování monopost.
12: S tímhle setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. V tuhle chvíli jsme omezení vlastně napětím, který nám dodává ten zdroj, takže víc ani dosáhnout nemůžeme. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
13: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
12: Laboratorně jakoby testujeme na stole a ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme tři věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
14: Takže ten motor pak půjde kam?
15: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém. U formule bude poháněna zadní náprava.
12: Matičky dvě.
15: No, určitě.
14: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
15: V bočnicích je připravený chladicí systém.
14: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
15: Tady máš ruby a tady máš klíč.
14: Motor je třífázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
15: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci, abychom rychleji akcelerovali a měli lepší časy.
14: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
12: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče, pedálová jednotka, dále třeba telemetrická jednotka, která nám měří různýma senzorama, co se všechno děje v té formule.
14: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už čtvrtým rokem. Tým se původně ze tří studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
16: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
14: Projekt Formule tak není jen o závodění a rychlosti. Jde o propojení školní teorie s praxí, o práci v týmu, vzájemné inspiraci a načerpání zkušeností.
16: Co je takhle klíčový, že za celou dobu, co to staví, tam nebyl jediný dospělý člověk. Všechno si zařídili sami.
14: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
15: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít. V tuhle chvíli naštěstí máme lidi, kteří nám pomáhají jako konzultanti z různých firm.
14: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
7: Odvolací soud v Paříži včera poslankyni Marine Le Penovou uznal vinou v kauze zneužívání veřejných prostředků. Ona přesto večer oznámila, že bude kandidovat na francouzskou prezidentku a už na dnešek oznámila také setkání s voliči na severu Francie. Více si řekneme po zprávách, tak se těšte.
5: V 7 hodin 30 minut přináší zprávy Monika Vrchotová.
17: Český rozhlas Plus.
0: Přeji hezké ráno. Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že žádné nové dodávky zbraní Ukrajině ruské útoky nezastaví. Členské země NATO se dnes na summitu přihlásí k poskytnutí další vojenské pomoci napadené zemi. Americký prezident Donald Trump se taky v Ankaře setká se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat už teď v létě. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po verdiktu odvolacího soudu, který ji uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Více se tomu budeme v Ranním plusu věnovat hned po zprávách. Dnes naposledy je možné zaslat připomínky k výstavbě spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se záměrem postavit nedaleko skládky Celio spalovnu nesouhlasí města Most a Litvínov ani Ústecký kraj. Připomínky k záměru dali i spolky. Krajský úřad by měl do 23. července stanovit požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posouzení vlivu výstavby na životní prostředí. A ve slovenském Trenčíně začíná multižánrový festival Pohodlí. pohoda. Dnes na něm vystoupí britská kapela The Cure, v dalších dnech pak třeba skupiny Gorillaz nebo Prodigy. 30. ročník akce je vyprodaný a kvůli enormnímu zájmu potrvá o jeden den déle než běžně. Na plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180. Čekejte silný provoz, do zúžení v Brně pojedete 25 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru po pojíždí kolona kvůli omezení u letiště zdržení 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 4. kilometru počítejte s kolonou. U sjezdu na Zdiby na 0. kilometru vyšetřují srážku 3 aut, zpoždění 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, osobními auty naberete zpoždění 25 minut za Ořech. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech, ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení Vekbelské a ve směru na Lanový most je to od D11 k Průmyslové už na půl hodiny. Dobře dojeďte. A zatímco teď je pod mrakem a místy může občas pršet, během dopoledne bude postupně slunečno s teplotami mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27, ale opět bude větrno, místy může mít vítr v nárazek až 55 kilometrovou rychlost. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
17: Posloucháte Ranní Plus.
7: A to necelé 4 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přeji Renata Kropáčková a Šárka Feniková. Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová bude příští rok kandidovat na prezidentku. Oznámila to v televizi TF1. Odvolací soud v Paříži v úterý Le Penovou uznal vinou v kauze zneužívání veřejných prostředků a uložil jí roční trest domácího vězení. Kandidaturu jí ale povolil. Detaily má z Paříže Marcel Falty ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
7: Marceli, už je jasné, že na prezidentku bude tedy kandidovat Marine Le Penová a ne její stranický kolega Jordan Bardella?
18: Ano, Le Penová večer poskytla sledované interview televizi TF1, kde oznámila, že kandidátkou nacionalistů, tedy strany Národní sdružení, bude ona a nikdo jiný. Zároveň ale dodala, že se stejně odvolá ke kasačnímu soudu, tedy francouzskému nejvyššímu soudu, a to kvůli ročnímu trestu domácího vězení, kvůli kterému bude muset nosit na noze elektronický náramek. S tím Le Penová nesouhlasí a řekla, že kampaň s náramkem dělat nebude.
19: Dala jsem najevo, že nebudu vést kampaň s náramkem na noze, ale tím, že se můžu odvolat ke kasačnímu soudu, což nebyla nutně jedna z možností, a tím, že odvolání pozastavuje rozhodnutí soudu nižší instance, budu vést kampaň bez náramku.
18: Jordana Bardellu ještě před rozhodnutím soudu Le Penová označovala za možného kandidáta na prezidenta. Místo ní šéf Národního sdružení si dokonce v některých průzkumech, třeba toho, který zpracovala společnost IFOP, vedl lépe než Le Penová. Teď ho ale politička v televizi označila za jasného kandidáta na premiéra a kampaň chce vést s ním.
7: A je tedy možné říct, že kampaň už začala?
18: Ano, politici, kteří už kandidaturu oznámili, čekali na to, proti komu se budou muset vymezit, jestli to bude proti Le Penové nebo Bardellovi, protože podle dosavadních průzkumů je pravděpodobné, že se kandidát nacionalistů dostane do druhého kola voleb. A Le Penová kampaň zahájila už večer tím televizním rozhovorem, během kterého zároveň spustila předvolební web, kde jí můžou příznivci podpořit. A už na dnešek oznámila první oficiální setkání s voliči, a to v severofrancouzském městě Flash, kam se vydá právě společně se Jordanem Bardellou.
7: Marceli, můžeš prosím ještě připomenout, jaký verdikt si Le Penová u soudu v Paříži vyslechla?
18: Pařížský odvolací soud Le Penové udělil zákaz 15 měsíců kandidovat do veřejných funkcí, ale tím, že se ten trest počítá už od loňského rozhodnutí, od loňského března, kdy si Le Penová ten trest poprvé vyslechla, tak to političce otevřelo dveře zúčastnit se příštích prezidentských voleb, které budou příští rok v dubnu. Problém pro Le Penovou představuje právě ten roční trest domácího vězení a povinnost nosit elektronický náramek. Podle nacionalistické političky totiž za takových podmínek nelze dělat kampaň, protože by musela zkrátka pokaždé, kdyby chtěla opustit dům a jít třeba na nějaký meeting s voliči, tak by musela žádat soudce o povolení. Marine Le Penová byla uznána vinou z toho, že krátila veřejné prostředky.
7: Tak s informacemi z Paříže se nám ohlásil Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Děkujeme za to, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
7: A my budeme v tématu ještě pokračovat. Do vysílání teď zvu spisovatele a publicistu, který se zaměřuje mimo jiné na Francii, Františka Kalendu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
7: Nakolik překvapivé je to rozhodnutí Marine Le Penové znovu kandidovat?
20: To rozhodnutí jako takové není zas tak překvapivé, i když Marine Le Penová právě se opakovaně nechávala slyšet ještě před několika dny, že v případě, že by musela nosit ten elektronický náramek, tak kandidovat nebude, ale tak nějak všeobecně se očekávalo, že Bardella je vlastně skutečně náhradníkem, který drží místo v případě, že by to odvolání vyšlo. Spíše poměrně překvapivé to, že ten soud takhle zkrátil ten zákaz kandidatury, to se myslím očekávalo méně.
7: Už na to nějak reagoval předseda Národního sdružení Jordan Bardella, kterého tedy Le Penová nakonec označila, jak jsme slyšeli od našeho zpravodaje, za kandidáta na premiéra?
20: Nevšiml jsem si nějaké oficiální reakce od něj, ale vlastně včera večer byla v médiích celou dobu právě Marine Le Penová, měla velký rozhovor na francouzské televizi TF1 a potom se tam vystřídala řada dalších méně významných politiků Národního sdružení, kteří to rozhodnutí kandidovat obhajovali, takže spíš teď vystupovali další politici Národního sdružení a je jasné, že chtějí teď, jak bych to řekl, vystrčit dopředu primárně právě Le Penovou a Bardellu spíše upozadit.
7: Jak už jsme také slyšeli, podle průzkumu by měl větší šanci na prezidentství právě Bardella. Připomeňme, že Marine Le Penová o post se ucházela už třikrát a neuspěla. Není to přece jenom od Marine Le Penové příliš riskantní politický krok?
20: Je a domnívám se, že jsou určité indicie, že by mohla mít menší šanci, když na druhou stranu vždycky říkám, že když vidím Bardellu vystupovat v televizi, tak působí velmi nesebejistě a nepřipraveně. Oproti zkušenějším politikům připomínám, že je mu pouhých 30 let, takže na jednu stranu ty průzkumy dávají jasně najevo, že Le Penová je papírově slabším kandidátem, na stranu druhou tam bylo riziko, které se v posledních měsících vlastně opakovaně potvrzovalo, že Bardella by mohl být poměrně slabý v opozici se zkušenějšími politiky.
7: No a právě, co pro tyto zkušenější politiky ta informace, že bude tedy kandidovat Marine Le Penová, vlastně teď znamená? Předpokládám, že mezi ty, kteří jsou takovými nejvážnějšími protikandidáty, jsou dva premiéři, Edouard Philippe a Gabriel Attal, nebo vůdce radikální levice Jean-Luc Mélenchon. Co to pro ně znamená?
20: Dává jim to do rukou poměrně silnou munici, a, nebo nabilo jim to poměrně silnou municí, a to zejména proto, že Le Penová byla odsouzena, to odsouzení bylo potvrzeno, tím pádem vlastně kandiduje z pozice někoho, kdo byl odsouzen za zneužívání nebo zpronevěru veřejných peněz, případně možná tedy bude vést skutečně kampaň s náramkem, to je něco bezprecedentního. A je tedy možnost poukazovat na to, že to je vlastně i pro Francii ostuda, je to na mezinárodním poli, to bude problém a vymezovat se proti tomu a zároveň to možná otevírá cestu pro jiné pravicové konkurenty Marine Le Penové, protože ona je přeci jenom ostřejší, je vlastně nekompromisnější, kontroverznější než Bardella. Bardella se snažil vystupovat velmi umírněně na veřejnosti a zdálo se, že by za sebou tedy mohl část konzervativní pravice sjednotit a myslím si, že tady bude mít Marine Le Penová výrazně větší problém.
7: Mimochodem, kolik je aktuálně ohlášených prezidentských kandidátů? Já jsem zaznamenala naposledy číslo 46.
20: No, jako spekuluje se o naprosto neuvěřitelné množství lidí, ale tak je to ve Francii vždycky. V podstatě každý člověk, který někdy působil ve vysoké politice a neodešel s naprostým průšvihem, tak se o něm mluví jako o potenciálním prezidentském kandidátovi, ale to číslo se bude neustále snižovat, takže vlastně ti lidé čekají na to, jestli budou nějaké primárky, ať už širší nebo nebo uší například se očekávají primárky právě na pravici, možná nějaké středové nebo celkově středopravicové primárky, mluví se o levicových primárkách, tam všude se bude ten počet snižovat a pak se uvidí podle průzkumu, ale nějakých vážných kandidátů je v tuhle chvíli do pěti.
7: Kdo už kandidovat nemůže, je současný prezident Emmanuel Macron, ale mluví se o něm zase v jiné souvislosti. Je totiž prvním západoevropským prezidentem, který zavítal do Sýrie od chvíle, kdy byl svržený režim Bašára Asada. A to v době, kdy začal v Ankaře summit Severoatlantické aliance. Kam se pak Macron přesunul a kam má mimochodem dorazit i prozatímní syrský prezident Ahmad Shara? Je to náhoda?
20: No, tak náhoda to určitě není. Sýrie je teď vlastně ve fázi, kdy se výrazným způsobem otevírá světu. S Šarou normalizovala vztahy nejen Francie a velká část Evropské unie, například Německo, ale třeba taky Spojené státy, včetně Donalda Trumpa. Je to teď, ta země je plná příležitostí a samozřejmě Turecko v ní ve vztahu k Sýrii hraje extrémně důležitou úlohu, protože jejím sousedem přijalo rekordní množství, vlastně miliony syrských uprchlíků a zároveň je to země, která vlastně dopomohla i vojensky k tomu, že se právě Šara dostal k moci v Sýrii, takže určitě je to důležité a je jasné, že Macron chce v téhle věci hrát vlastně významnou úlohu při tom, kdy se Sýrie bude vracet do nějaké rodiny normálních zemí.
7: Jenom už krátce, v čem by Francie mohla být Sýrii prospěšná? Může být i jistou protiváhou Turecku, které je tedy členem Severoatlantické aliance a zároveň má stále se Sýrií komplikované vztahy a okupuje část jejího území?
20: Určitě Sýrie v tomhle ohledu bude hledat další partnery, jak už jsem zmiňoval, Spojené státy nebo Německo a právě i Francii. Francie měla vlastně v Sýrii i svoje speciální jednotky, měla velmi úzké vztahy s tamní kurdskou komunitou, takže tam může působit jako určitý prostředník, pomáhala jí také chránit, zatímco právě prezident Shara v dnešní době má s Kurdy a vlastně se všemi náboženskými menšinami velmi komplikované, až někdy válečné vztahy, takže tam Francie může hrát značnou roli. Je to země, která má třeba obrovský vliv tradičně i historicky v sousedním Libanonu, takže zase tady v tomhle ohledu může Francie být pro Sýrii velmi důležitá.
7: Vysvětluje spisovatel a publicista František Kalenda. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
20: Děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
5: Půl minutky před 7:45 pro vás máme zprávy z ekonomiky. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte řekl na summitu v Ankaře, že očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou diskutovat také o obnovení plavby v Hormuzském průlivu.
7: Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun a to od příštího roku. Čeká je i debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví.
5: Ceny ropy prudce rostou po vývoji na Blízkém východě. Americká armáda včera zaútočila na desítky cílů v Iránu a navíc americké ministerstvo financí zrušilo výjimku, která umožňovala prodej íránské ropy.
7: Najít v Česku práci bez digitální dovednosti je čím dál obtížnější. S rostoucím rozvojem umělé inteligence a dalších technologií se vyžaduje stále více firem. Ne každý z uchazečů o zaměstnání, ale takové znalosti má a proto se musí často dovzdělat. Pomoci s tím mají i dva projekty od Úřadu práce, které se zaměřují na podporu firemních zaměstnanců a zároveň i lidí, kteří práci znovu hledají.
1: První projekt zaměřený na firmy má podle Úřadu práce pomoci zaměstnavatelům rozšířit kvalifikaci vlastních zaměstnanců. Navazuje na dřívější podporu a rozšiřuje okruh vzdělávání, na které je možné příspěvky čerpat. Kromě kurzů zaměřených na digitální dovednosti s novými technologiemi podpoří Úřad práce taky technické vzdělávání nebo výuku češtiny pro zaměstnance ze zahraničí. Pokračuje Petr Skok, ředitel odboru zaměstnanosti a EU na generálním ředitelství Úřadu práce.
21: Minimální rozsah vzdělávání činí 50 hodin. Příspěvek je poskytován jak na samotné vzdělávání, tak na náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách. Na vzdělávání jednoho zaměstnance může stát přispět více než 38 000 korun, při podpoře až 80 hodin vzdělávání.
1: Současná státní podpora je podle Jiřího Halberštáta z personální agentury Manpower Group nižší než bývala za předchozí vlády. Zároveň je ale částka zvýšená pro zaměstnance starší 50 let. Na dovzdělání jednoho můžou firmy získat až 48 tisíc korun, a to maximálně na 100 hodin kurzů. To Halberštát považuje za důležité. Zaměstnanci, kteří jsou na trhu práce déle, podle něj totiž narážejí na předsudky zaměstnavatelů, kteří mnohdy nevěří v jejich digitální dovednosti a také nejsou tolik ochotni do jejich vzdělávání investovat.
2: Tím, že stále zaměstnanosti dominuje průmysl, tak je pro tyto lidi extrémně důležité, aby se přizpůsobovali těm novým požadavkům, a to jak v té oblasti digitální výroby, tak i třeba na kancelářských pozicích, anebo také v logistice, kde se digitální dovednosti požadují stále více a více.
1: Podle Halberštáta ale zároveň firmy poptávají další dovednosti, jako jsou flexibilita nebo kritické myšlení, protože technologické změny budou na pracovním trhu častější. Získat peníze na digitální dovzdělání můžou taky nezaměstnaní lidé, a to díky projektu DigiKurzy. Uchazeči musí být v evidenci úřadu práce a zároveň se účastnit kurzů, které jsou v databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Do ní se můžou organizátoři kurzů od července hlásit, vysvětluje Petr Skok z generálního ředitelství úřadu práce.
21: Kurzy budou muset mít minimální délku 50 hodin, vzdělavatelé budou povinni zveřejnit video ukázku kurzu a maximální výše příspěvku pro účastníka bude činit 35 tisíc korun během 3 po sobě jdoucích kalendářních let. Nízkopříjmovým skupinám pak během podzimu bude moci úřad práce uhradit až 100% ceny kurzu.
1: To by podle prezidenta svazu personalistů Martina Janského mohlo výrazně zvýšit zájem nezaměstnaných lidí dovzdělat se. Jeden kurz totiž může vyjít i na desítky tisíc korun, a to si podle Janského člověk bez příjmů jednoduše nemůže dovolit.
3: Je tu ale i druhá bariéra, psychologická. Mnoho lidí neví, co přesně by se měli učit. Proto je skvělé, že stát dává jasný signál: učte se k digitální dovednosti, tam na vás práce čeká.
1: O rekvalifikace je v Česku čím dál větší zájem, jak dokládají i statistiky úřadu práce. Za celý loňský rok podpořil úřad v rekvalifikacích a dalším vzdělávání 143 tisíc lidí, což je rekordní počet. Vít Andrle, Český rozhlas.
17: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
5: Teď posloucháte Ranní plus v 7 hodin 49 minut. Až každá pátá žena zažije v těhotenství nebo po porodu nějaké duševní obtíže. Odbornou pomoc ale vyhledá jen čtvrtina z nich. Upozorňuje na to Národní ústav duševního zdraví. Dnes proto na svých sociálních sítích spouští kampaň, která se právě na duševní zdraví v těhotenství a po porodu zaměřuje. Více už si o tom řekneme s psycholožkou a výzkumnicí z Národního ústavu pro duševní zdraví Kristýnou Hrdličkovou. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
5: Narození dítěte se obecně považuje za radostnou událost. Proč některé ženy pociťují ale spíše úzkost nebo mají příznaky deprese? Jak se to vlastně projevuje?
22: Je pravda, že s tím mateřstvím se spojujeme především ty hezké pocity, ale je pravda, že ta situace přináší spoustu výzev, o kterých se možná ne vždycky mluví. A ta situace je nová pro především ty první maminky, nevědí třeba úplně, co očekávat, střetává se to očekávání a realita. Na sociálních sítích vidí jenom tu perfektní matku, která to vždycky všechno zvládá, nikdy není unavená, vždycky ví, co má dělat, ale ta realita je mnohdy opravdu jiná.
5: No, vy jste zmínila zvláště u prvorodiček, je to skutečně problém spíše těch maminek, které čekají první dítě nebo porodili svého prvního potomka, nebo se to může objevit tyhle ty pocity opakovaně s každým dalším porodem?
22: Můžou se objevit u každé maminky, nejenom u těch prvorodiček, tam zase přichází nějaké další výzvy a hlavně ty obtíže se můžou objevit skutečně u každé ženy. Neznamená to v žádném případě selhání, neznamená to, že se někde stala chyba, protože ty duševní obtíže si bohužel nevybírají, takže někde pak můžou překvapit jakoukoliv ženu.
5: V kampani upozorňujete, že až 75% žen s duševními obtížemi v těhotenství a po porodu odbornou pomoc nevyhledá. Proč podle vás a kdy už potřeba je ji skutečně vyhledat?
22: Myslím si, že jeden z těch zásadních důvodů je pořád ještě nějaké stigma, nějaké obavy, že právě žena nesplňuje ten ideál té správné mámy a bojí se říct si o pomoc. Můžou mít třeba i obavy, protože nevědí, jak ten systém funguje, že by jim někdo miminko mohl vzít, a v neposlední řadě pak taky třeba nevědí, kam si pro tu pomoc říct, kam se obrátit. Takové varovné signály, které já bych sledovala, je, pokud ty duševní obtíže, kterými myslíme nejčastěji nějakou posmutnilou, pesimistickou náladu, výčitky, pocity viny, problémy třeba se spánkem, se soustředěností, tak pokud přetrvávají už 2 a více týdnů a nedaří se je něčím odklonit, to znamená, nestřídá se ta dobrá a špatná nálada, ale přetrvává především ta špatná. Ty problémy se spánkem bych také určitě hlídala, to je velmi důležitý signál. Samozřejmě spánek s miminkem po porodu, ten je narušený běžně, ale i pokud miminko spí, není potřeba nic zařizovat a žena stejně nemůže usnout nebo se velice často budí, tak to může něco znamenat. A určitě takový zásadní rizikový signál je, pokud žena má obavy, že by mohla ublížit sobě nebo právě svému dítěti.
4: V Národním ústavu duševního zdraví jste vytvořili program Perinatal screening, který v 45 porodnicích po celém Česku pomáhá odhalit duševní obtíže včas a nabídnout cílenou podporu a pomoc. Jak vlastně takové vyšetření vypadá a jak pak pracujete s ženami, u kterých to riziko například deprese nebo úzkostné poruchy je zjevné nebo odhalíte?
22: Tenhle program je v tuhle chvíli dostupný ve 46 porodnicích napříč Českou republikou a jedná se vlastně o jednoduchý dotazník, který mapuje právě tu oblast duševního zdraví, případně nějakých dalších zdrojů stresu. Ženě je nabídnut přímo v porodnici, to zpravidla druhý nebo třetí den po porodu, vyplní ho vlastně elektronicky na tabletu a pak dostane na svůj e-mail zpětnou vazbu s tím, jak ty odpovědi vypadají, jestli je u ní, jestli naznačují nějaké zvýšené riziko jako těch duševních obtíží, a dostane také seznam kontaktů, kam se v případě té potřeby může obrátit. A ve vybraných porodnicích, to je aktuálně 15 z nich, tak funguje také takzvaná koordinátorka podpory. V takových porodnicích žena může zaškrtnout, zda si tou koordinátorkou přeje být kontaktována, a pokud ano, tak koordinátorka se s ní pak telefonicky spojí a jedná se vlastně o ženu vyškolenou v komplexní telefonické krizové intervenci a ta je schopná jí po telefonu nabídnout vlastně základní podporu, pomoc, zmapovat s ní celou tu situaci a v případě potřeby odkázat i na nějaké další návazné služby, které se nachází vlastně v místě bydliště té ženy.
4: Česko podle hodnocení Světové zdravotnické organizace v tom systému péče o perinatální duševní zdraví stále zaostává. Co nám chybí ve srovnání se zeměmi, kde je tahle oblast v rozvoji na vyšší úrovni už běžnou součástí péče o rodičky?
22: Jedná se právě o tu systematičnost a provázanost té péče. Zatím to všechno stojí spíše na té individuální snaze některých zdravotníků, ale to, co my bychom chtěli a o co usilujeme, je, aby takový systém skutečně fungoval celonárodně a byl standardní součástí té zdravotní péče, aby bylo jasné, kdo má jaké kompetence a aby do té péče o duševní zdraví bylo zapojeno více odborníků, aby náš systém nebyl přetížený až v té úplně cílové linii, což jsou třeba kliničtí psychologové a psychiatři, ale aby se více investovalo i do té prevence, právě do těch screeningových nástrojů, aby všechny ty duševní obtíže byly odhaleny včas, protože pokud jsou odhaleny včas, tak jsme schopni je také velmi efektivně řešit.
4: No a pokud nás třeba poslouchá zrovna nastávající nebo čerstvá maminka či někdo z jejího okolí, který má pocit, že s ní něco není úplně v pořádku nebo že už to trvá nějakou delší dobu, kam se mohou obrátit nebo jaké první kroky byste doporučila, už jenom ve stručnosti?
22: Určitě se může podívat například na naše sociální sítě, kde právě bude probíhat ta kampaň, kde budeme informovat o všech těchto oblastech. Doporučila bych jí klidně se obrátit na peer podporu nebo na nějaká mateřská centra, která má v okolí. Nebát se určitě se s tím svěřit třeba i svému ošetřujícímu gynekologovi nebo praktickému lékaři, který pak může nasměrovat i na nějakou tu další péči, případně v té poslední linii, když už ty obtíže se zdají být opravdu nezvladatelné, tak samozřejmě i ta psychologická nebo psychiatrická péče, na to bychom taky neměli zapomínat.
4: Tolik Kristýna Hrdličková, psycholožka výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
22: Já vám moc děkuju, mějte se hezky.
7: Já jsem vlastně ráda, že jak zaznělo o těch sociálních sítích, že tam se tady prezentují ty dokonalé matky, že už v dnešní době to není vždycky tak, že se tam, že se tam dovolují prezentovat i ty matky, které jsou nedokonalé, a je to moc velký pokrok.
4: Já myslím, nedokonalé je úplně normální.
7: Úplně normální, ano, protože nedokonalost je normální. Blíží se 8. hodina a to my teď úplně pravidelně a dokonale vysíláme pravidelný ranní komentář. Publicista Petr Holub se v něm dnes zamýšlí nad tím, co má aktuálně v plánu Poslanecká sněmovna. Podle Holuba je to schůze, na které se změní Česko.
6: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Více se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám.

0: a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná. Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie, mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
1: Autorem ranního komentáře na téma Je to schůze, na které se změní Česko, byl publicista Petr Holub.
2: Osm hodin, středa 8. července, posloucháte Ranní plus. Dobrý den vám přejí Renata Kropáčková
1: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas plus.
1: Naznačí dnešní jednání Severoatlantické rady na summitu v Ankaře, jaké budou vztahy mezi Spojenými státy, prezidenta Donalda Trumpa a ostatními spojeneckými zeměmi?
2: Jakou pozornost věnují probíhajícímu summitu NATO asijské státy?
1: A najde česká vláda 40 až 50 miliard navíc pro školství na příští rok, jaký k tomu vyzývají organizace ve vzdělávání?
2: My teď rozhodně najdeme čas na další zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Dobré ráno. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
5: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
4: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, který je šéfem české delegace. My se v Ranním plusu budeme summitu na to věnovat i po zprávách. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Česká vláda dosud odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Nepřispívá ani do vlastní muniční iniciativy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak zásadní. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vládu k tomu vyzvalo 25 organizací z oblasti vzdělávání, podle kterých by potřebovalo 334 miliardy korun. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Eduin, PAK Research nebo Učitel naživo. Ministr školství Robert Plaga za ANO uvedl, že školství bude potřebovat desítky miliard navíc a o rozpočtu se nebude jednat v řádu jednotek miliard.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
4: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliardy korun. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.

0: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: A unijní opatření proti vlně veder podrobněji rozebereme v dalším vysílání Ranního plusu. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jí, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní a obvodní soud s ní souhlasí.
2: Žena chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a taky náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Výše platů státních zástupců se odvíjí od délky praxe. Od října loňského roku se do ní mateřská a rodičovská dovolená započítávají. Ale tento konkrétní případ okresní státní zástupkyně se týká let 2022 až 2024. Obvodní soud celé jednání přerušil a čeká na to, jak rozhodne ústavní soud. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci likvidují rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. V noci vyhlásili hasiči 3 ze 4 stupňů poplachu. Gránu dostali oheň pod kontrolou. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne. Při zásahu se zranili 2 hasiči. Jednoho z nich převezli záchranáři do nemocnice. V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici U Nisy a z tamního parku povede nová lávka, říká primátorová náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
1: Nová náplavka má být hotová příští rok. Liberec za ní zaplatí 64 milionů korun. A jak to vypadá v 8 hodin a 7 minut téměř na silnicích na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183. Počítejte s kolonou, do omezení v Brně je to na 20 minut, kamiony postojí déle. Na D8 z Ústí do Prahy před sjezdem na Roudnici na 30.5. kilometru stojí porouchané auto, je tam krátká kolona zhruba na 5 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 15 minut. Před sjezdem na letiště houstne provoz i na výjezdu z Prahy. Kolona začíná za nájezdem z Evropské. Zdržíte se 10 minut a zdržení narůstá. Přejeme klidnou jízdu. Na řadě míst teď ještě převládá velká oblačnost a místy může občas pršet. Od severovýchodu má během dopoledne ubývat mraků na polojasno až jasno a teploty se dnes budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27 a místy bude foukat přechodně čerstvý vítr v nárazech o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: 8:08, přejí dobré ráno Šárka Feniková a Renata Kropáčková. V turecké Ankaře dnes pokračuje formální část summitu NATO zasedáním Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit český premiér Andrej Babiš, podle kterého by české obranné výdaje měly dosáhnout 2% v příštím roce. Členské země by se v závěrečném prohlášení měly přihlásit k tomu, že letos i příští rok poskytnou Ukrajině 70 miliard eur vojenské pomoci. Očekává se, že v textu závěrečného závěrečného prohlášení se aliance přihlásí také k zásadě silnější Evropy v silnějším NATO. Evropské země a Kanada čelí opakovaně kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mají nízké výdaje na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte ale zdůrazňuje, že výdaje na obranu této části aliance se loni meziročně zvýšily o zhruba pětinu a začínají se ke Spojeným státům přibližovat. Naším hostem je teď brigádní generál v záloze, bezpečnostní analytik a výkonný ředitel Centra bezpečnostních studií na Cevro univerzitě František Mičánek. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
5: Pojďme nejprve k těm českým výdajům na obranu. Jakou zprávou pro vás je to oznámení, že premiéra Babiše, že příští rok dostane obrana navíc 36 miliard korun a podle ministra zahraničí Petra Macinky, že se Česko zapojí do iniciativy, přes kterou se financuje americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu?
6: Jednoznačně pozitivní obě dvě zprávy. Ono v podstatě bude velice dobré, když i dejme tomu statisticky naplníme minimálně ona 2%, tak jak je dlouhodobě slibováno. Nicméně tam je důležitý i ten záměr vlády, že do toho roku 2035 bychom se mohli skutečně přiblížit i těm 3,5 plus 1,5%. Takže to je velice dobře. A samozřejmě jakákoliv naše participace v programu na podporu Ukrajiny, kromě už té notoricky známé muniční iniciativy, je samozřejmě také dobře, protože Česká republika je země, která by neměla zůstávat pouze u svých politických deklarací, ale naplňovat je praktickými činy. A to je tady v podstatě na dobré trajektorii.
5: No ale z té české muniční iniciativy současná vláda trochu vycouvala, nedá tam české peníze, i když ji úplně nezrušila, jak původně slibovala. SPD teď nesouhlasí právě s tím přesměrováním peněz do této iniciativy PURL, jak jsem zmínila, vlastně nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Chce o tom ještě jednat. Co je vlastně pro Česko výhodnější, pro český obranný průmysl, PURL nebo česká muniční iniciativa, která dává možnosti zase českým firmám?
6: Ono, obě dvě iniciativy dávají samozřejmě možnost českým firmám, co se týče té muniční iniciativy. Samozřejmě musíme respektovat rozhodnutí vlády, které říká, nebudeme do toho dávat peníze, ale zas na druhou stránku je potřeba si uvědomit, že do toho dáváme v podstatě know-how našich firm a naše firmy na tom v podstatě vydělávají, takže ten příspěvek není finanční, ale je v podstatě materiální nebo z hlediska toho know-how. Takže tady bych k tomu vůbec žádný problém neviděl. Co se týče toho PURLu, jak se říká, to znamená jakýsiho prioritizovaného seznamu požadavků, který má Ukrajina. Tam podle vyjádření ministra zahraničních věcí prostě dojde k přeskupení toho, co normálně vykazujeme, co normálně věnujeme Ukrajině a prostě přesuneme to pod tady tuto hlavičku této aktivity. Takže zase nic, co by bylo proti věci. Ten negativní postoj SPD, samozřejmě SPD je konzistentní, jde v této oblasti od samého začátku s tímto názorem a bude v rámci vládní koalice potřeba si to projednat, sjednotit, tak aby v podstatě vláda dosáhla nějakého jednotného stanoviska, které bude vyhovovat jak jí, tak samozřejmě České republice.
5: Česká armáda má několika set miliardový vnitřní dluh, o tom se běžně mluví. Zároveň třeba od vládního hnutí ANO slyšíme, že je potřeba ty peníze vynaložit účelně, aby obrana vlastně navýšený objem peněz vůbec uměla smysluplně utratit. Hrozí to, že by se do obrany nalilo najednou příliš velké množství peněz a dělali bychom nějaké zmatečné kroky?
6: To nebezpečí tady je vždycky, protože ono špatně se plánuje v okamžiku, kdy máte málo peněz. A samozřejmě ta stejná výzva je v okamžiku, kdy jich máte naopak hodně, takže nestačíte utrácet.
5: Ale my jsme spíše u té první varianty, pardon, že těch peněz je málo, ne?
6: Ono Ono samozřejmě, teď, když srovnáváme ten rok loňský i letošní porovnáním s rokem 2013, kdy já jsem ještě pracoval vlastně, nebo jsem pracoval jako ředitel sekce plánování schopností, my jsme pracovali s 43 miliardami, takže ten nárůst je obrovský.
5: Pardon, ale a to se asi musí poměřovat stále těmi procenty, ne? To jsme nikdy nedosáhli, aspoň ty minimální 2%, protože od té doby minimální inflace strašně vzrostla. Takže těmito absolutními čísly asi se nedá úplně operovat.
6: No armáda, respektive ti, kteří potřebují potom ty dodávky, tak pro ně jsou zajímavá právě tady ta konkrétní čísla. Jako ty procenta jsou kolísavá, ty jsou vhodná pro politiky, pro mezinárodní srovnávání a podobně, ale armáda nebo respektive výrobní podniky potřebují, kolik to bude skutečně peněz. Ale to jsme trošku odběhli od té otázky. Ono, to gro je, že potřebujeme jasnou trajektorii, jak se nám ty výdaje budou zvyšovat. Hlavně, to jste řekla v podstatě sama, jak efektivně budou využívány, protože ta procenta to je kvantitativní vyjádření, které skutečně neřekne, jak efektivně využijím to, co mám k dispozici, kolik naberu lidí, jak je udržím a samozřejmě, co koupím a jak promyšleně to kupuju, tak aby to naplňovalo nejenom národní požadavky a schopnosti, ale samozřejmě, abychom byli interoperabilní v rámci Severoatlantické aliance.
5: Právě, co byste řekl, že Česká republika v rámci svých úkolů v Severoatlantické alianci plní nejhůře, nebo kde mohou naši spojenci vidět naše nedostatky, v čem jsou mezery a co je potřeba napravit?
6: No jednoznačně musíme velice rychle napravit, nebo co nejdříve napravit to, že nezabezpečujeme nebo neplníme svoje sliby, které jsme dali v rámci obranného plánování. To znamená, to je ta zmiňovaná těžká brigáda, kde nám chybí pořád ty nedodané, dejme tomu, dělostřelecké systémy, připravované tanky Leopard A8, vozidla CV90. Všechno je podepsané, všechno máme v podstatě nějakým způsobem, jsme zahájili akviziční proces, ale bohužel tady dochází ke zpoždění. A to je ten největší problém, který máme, protože jinak armáda České republiky je podle mých zkušeností osobních i samozřejmě od kolegů zahraničí hodnocena velice pozitivně. Schopnosti našich vojáků jsou skvělé, jsou kreativní, jsou schopní nasazení v jakékoliv oblasti, ale samozřejmě to jejich vybavení nějakým způsobem zastarává průběžně.
5: Říká brigádní generál v záloze, bezpečnostní analytik a výkonný ředitel Centra bezpečnostních studií na Severouniverzitě František Mičánek. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
6: Také děkuji za pozvání, krásný den.
7: A my u summitu ještě zůstaneme, zřejmě hlavním hostem mimo severoatlantické země je v Ankaře ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. O čem tam zatím jednal, se zeptáme spolupracovníka Českého rozhlasu a experta na východoevropský prostor Libora Dvořáka. Dobré ráno.
8: Dobré ráno vám, Žárku, i všem našim posluchačům.
7: Libore, už krátce před odletem do Ankary Zelenský mluvil o proměnách moderních válek. Co především zdůraznil?
8: Tak on měl určitě na mysli to a víceméně to také přímo řekl, to zní až trošku sakrálně ta věta, výsledek války se rozhodne na nebi. Tím měl samozřejmě na mysli, že rozhodovat, a teď to neustále opakuje i v Ankaře, že rozhodne vlastně ta dronová válka přes starou známou moudrost, že kam nevkročí noha pěšáková, to území není dobyto. To jest, Zelenský má pocit, že právě tahle ta válka obrací podobná tradiční pravidla doslova na ruby a dokonce se nechal slyšet, myslím také ještě před Ankarou, že až bude na Rusko létat tisíc ukrajinských dronů denně, tak si to snad Putin konečně rozmyslí. Konec konců Zelenský je toho názoru, že poradci by měli Putinovi doporučit, aby se přestěhoval někam daleko za Ural z Moskvy a vůbec evropské části Ruska, protože dostřel zatím hypotetický ukrajinských dronů je už 4 000 kilometrů. to znamená až do Novosibirské oblasti a uvědomme si, že teď ukrajinské drony v těch minulých dnech zapálily omskou rafinérii Omsk, univerzitní město, také dosti daleko za Uralem, 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic.
7: Tolik tedy k aktuálnímu dění a k tomu, co se dělo předtím, než Zelenský přicestoval do Ankary. Tam už ale jednal s generálním tajemníkem Markem Rutem. Víme, co spolu probrali?
8: Tak snad víme, alespoň obrysově, je to samozřejmě to, na čem Zelenský neustále trvá a jak vidíme teď, já to sleduju poměrně pozorně, Mark Rutte se snaží se tvářit příjemně absolutně na všechny strany, to jest jak na amerického prezidenta Trumpa, tak samozřejmě na ukrajinského prezidenta Zelenského. A tady v těch ukrajinsko, dejme tomu, severoatlantických jednáních je podle mého soudu nejdůležitější a pan prezident Zelenský to neustále opakuje, že Ukrajina nemůže stát mimo evropské struktury, když je v podstatě v tuto chvíli nejmocnější a nejvýkonnější vojenskou silou celé Evropy. To si myslím, že je velice podstatné a uvidíme, nakolik tenhle ten summit, až přijde dnes to závěrečné prohlášení, nakolik poměry ve vztazích Ukrajina, Severoatlantická aliance promění a jestli se to bude ubírat tím směrem, který by tak rád viděl Volodymyr Zelenský.
7: Summit Severoatlantické aliance je sice záležitostí hlavně vojenskou, ale mluvilo se už také o poválečné pomoci Ukrajině. Co zaznělo v tomto ohledu?
8: Já bych řekl, že důležitější než slova jsou tendence, atmosféra. To jest, když se podíváme třeba na naši oficiální delegaci v čele s premiérem Andrejem Babišem, mám pocit, že málem až cestou do Ankary si něco přece jenom rozmyslela, protože slyšíme, že pan premiér mluví o tom, že letos to asi nestihneme, ale pokusíme se už stihnout, dosáhnout na ta 2% a v příštím roce by to mělo být určitě. Proč? To je docela jednoduché. Kdo bude vynakládat více sil, více prostředků a větší pomoc Ukrajině, ten bude mít také největší šance při její poválečné obnově a nebudeme si zastírat, že to vlastně bude finančně velice výhodné. On to vlastně zmínil před chvíličkou i pan generál Míčánek. Já si myslím, že takhle to opravdu je a že se v Ankaře soupeří také o minimálně pomyslný žebříček toho, kdo jakou ekonomickou pomoc Ukrajině po válce poskytne.
7: Summit NATO, hlavně ve vztahu k Ukrajině, sleduje také náš spolupracovník a expert na postsovětský prostor. Libor Dvořák, děkujeme za to, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
5: Turecko spolu s velením Severoatlantické aliance pozvalo na summit NATO v Ankaře taky partnerské země z Asie a Oceánie. Jejich zástupci se neúčastní hlavního zasedání, ale s členskými státy se setkávají na oddělených jednáních. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré ráno do Soulu.
9: Dobré ráno.
5: Davide, které státy Asie a Oceánie se summitu v Turecku účastní a proč právě oni?
9: Tři obrany Austrálie, Nového Zélandu a Japonska, ale Jižní Korea vyslala svého nejvyššího ústavního činitele, prezidenta Lee Jae-myunga. Mimochodem, ten už se setkal s generálním tajemníkem NATO, Markem Rutem, slíbil $100 milionů na rychlou pomoc a v úvodním projevu potvrdil, že vlastně jeho země, Jižní Korea, bude i nadále stát po boku Severoatlantické aliance a ta v jeho zemi může očekávat dál spolehlivého partnera. Tyhle čtyři
5: Já se omlouvám velmi, Davide, ale to spojení je velmi nestabilní, nezlob se, že ti do toho skáču, ale my se zkusíme propojit po telefonních linkách, zdájí se být teď jistější než moderní zařízení, tak doufejme, že se nám to telefonické spojení vydaří, protože chceme ještě pokračovat v rozhovoru o tom, že asijské státy, ač nejsou členy Severoatlantické aliance, tak jim na to, na summitu v Ankaře věnuje velkou pozornost a už jsme zpět s Davidem, jak všem pokračujeme v rozhovoru. Z těch zmiňovaných států má velmi specifické postavení hlavně Jižní Korea, kterou si zmiňoval, tak proč právě ona? Tak bohužel ani telefon nefunguje, tak se omlouváme velmi za to, že se nám nepodařilo obnovit spojení s Davidem Jakšem tak, aby bylo kvalitní a budeme pokračovat v dalším programu.
7: Ano, a máme pro vás další informace. SPD chce o zapojení České republiky do iniciativy na zbraně pro Ukrajinu jednat na páteční koaliční radě. Uvedl to předseda hnutí Tomio Okamura. V reakci na slova ministra zahraničí Petra Macinky, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL, vládní SPD s českou účastí nesouhlasí. Americká armáda v úterý zasáhla 80 cílů v Íránu, například systémy protivzdušné obrany nebo čluny revolučních gard. Předseda íránského parlamentu poté obvinil Spojené státy ze zásadního porušování memoranda o porozumění podepsaného v červnu. Po útacích USA na Írán zněly v Bahrajnu a Kuvajtu sirény upozorňující na vzdušný útok. V Kuvajtu se aktivovala protivzdušná obrana. A poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká také debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví.
5: Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Bologuna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ukazovaly i Spojené státy a našli i nový fotbalový hit.
10: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
11: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře, potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
10: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
12: So you know the White Stripes, they push that song that is...
10: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
13: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
14: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
10: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, prý hleda kanadskou hymnu směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
14: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginii se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
10: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
15: Pro a proti.
16: Do Senátu míří zákon, který má umožnit snazší výměnu státních úředníků a nahradit platný zákon o státní službě. Podle vlády systém víc přiblíží klasickému pracovnímu poměru. Opozice má ale obavy, že rozhodujícím faktorem bude lojalita úředníků vládnoucím politikům. Skutečně hrozí masivní odchody odborníků ze státní správy a není na čase zákon o státní službě modernizovat? Zeptám se senátorky Jany Zvirtek-Hamplové a senátora Stanislava Balíka.
15: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po půl desáté na Plusu.
7: A hostem interview bude dnes například Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. A kdybyste se chtěli podívat, kdo bude hostem osobnosti nebo co vysíláme po 11. hodině, nezapomeňte na náš web plus.rozhlas.cz.
5: V 8 hodin 30 minut pro vás máme zprávy. Přichází Monika Vrchotová.
15: Český rozhlas Plus.
1: Pěkné ráno. Norsko poskytne v přepočtu téměř 6,5 miliardy korun na nákup nových střel do systému protivzdušné obrany Patriot pro Ukrajinu. Spolu s Dánskem, Německem a Kanadou je objedná z továrny ve Spojených státech. Ukrajina v současnosti řeší kritický nedostatek střel schopných sestřelovat ruské balistické rakety. Rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2027, by mohli dostat vyšší rodičovský příspěvek. Zavedla by to novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes bude se zabývat sněmovna. Příspěvek na jedno dítě by se podle ní měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat by místo 700 tisíc dostali od státu 800 tisíc korun. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se příspěvek navíc pravidelně valorizoval. Dnes bude zasedat taky Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Ve druhém čtení pak projednají senátoři návrh Václava Lásky ze SEN 21, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27. přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Věnovat se tomu budeme taky v následujícím vysílání Ranního Plusu. A na Stříbrné návrší nedaleko Luční boudy v Krkonoších se skoro po 70 letech vrátily krávy. Správa Krkonošského národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje sleduje všivec sudecký. Právě řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro něj lepší podmínky. Dvě krávy jsou součástí pilotního projektu, který to ověří. Jaká je situace na silnicích? Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Roudnici na 30.5. kilometru stojí porouchané auto. Vzniká kolona, začíná na 33. kilometru a je na 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru zůstává kolona do omezení u letiště, zpoždění 15 minut. Na D7 je fronta i na výjezdu z Prahy, krokem se jede od nájezdu z Evropské. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je hustý provoz už za dálnicí D1, regulují provoz v tunelech a navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru řeší nehodu, blokuje pravý pruh, zdržíte se až půl hodiny. Přejeme klidnou jízdu. I dnes může místy foukat čerstvý a nárazový vítr o rychlosti kolem 55 km za hodinu, teď ještě může místy občas pršet. Postupně má ale dnes převládat slunečno s odpoledními teplotami do 25, na jihu Moravy až do 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
5: Posloucháte nás 3,5 minuty po půl deváté. Dobré ráno přejí Šárka Feniková a Renata Kropáčková. České školství potřebuje v příštím roce zhruba o 40 až 50 miliard korun více než letos. 25 organizací z oblasti vzdělávání proto vyzvalo vládu, aby zvýšila rozpočet na nejméně 334 miliard. Varují, že bez těchto peněz nebude možné naplnit hlavní závazky státu. Od platů učitelů až po podporu žáků ve školách. A právě u učitelských platů podle nich vyvstává zásadní otázka, jestli se daří naplňovat dlouhodobé sliby. Podrobnosti probereme s Veronikou Šlajsovou z domácí redakce. Dobrý den.
17: Krásné ráno.
5: Na co by se mělo tedy navýšení rozpočtu využít?
17: Analytik Karel Gargulák z PAK Research popsal příklady, které souvisejí přímo s prioritami vlády.
18: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách. Vláda má velké ambice a plány v oblasti duševního zdraví, jsou to nějaké 4 miliardy.
17: A například jen na udržení současného stavu regionálního školství, to jsou mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, by podle programového ředitele organizace EDUIN Jana Véryše Mušuty bylo potřeba 12 miliard.
19: Nyní se pohybuje okolo 2,7% HDP v daném roce. Abychom splnili závazky České republiky k tomu financovat školství alespoň na úrovni průměru zemí OECD, tak by tato položka měla vzrůst minimálně na 3% nebo více.
17: Výzvu podepsali taky například organizace Učitel naživo, Asociace ředitelů základních škol, Asociace ředitelů gymnázií nebo Rada vysokých škol.
5: Zmínili jsme platy učitelů. Jak to vypadá s příslibem zvýšit je v průměru na úroveň 130% průměrné hrubé mzdy?
17: Jen na to by bylo potřeba 35 miliard korun navíc, a to se podle ekonoma Daniela Minicha z think tanku IDEA při CERGEI příští rok v žádném případě nepodaří.
20: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
17: Pro letošní rok se částka počítá s průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na necelých 46 tisíc korun.
5: Proč organizace požadují právě tuto částku?
17: Organizace vycházejí z porovnání výdajů na vzdělávání v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jak už zmínil Jan Véryš Mušuta, vláda hnutí ANO, SPD a motoristů se v programovém prohlášení a v hospodářské strategii zavázala, že tyto výdaje přiblíží průměru OECD, tedy podílu necelých 5% HDP, který na vzdělávání v průměru vydávají vyspělé ekonomiky. Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun a peníze na příští rok se budou řešit přes léto, stejně jako další položky státního rozpočtu. Proto organizace přišly s výzvou pro premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO teď.
5: No, těch 50 miliard to není nijak zanedbatelné číslo. Co na tu výzvu říká ministerstvo?
17: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO uznává, že pro školství jsou potřeba desítky miliard korun a pro příští rok nebude vyjednávat jen o jednotkách.
21: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
17: A to podle něj platí jak pro regionální, tak pro vysoké školství.
5: Je spočítáno, kolik peněz by bylo potřeba na udržení současného stavu ve školách?
17: Podle Jana Véryše Mušuty by rozpočet v příštím roce musel být aspoň o 17,5 miliardy korun vyšší.
5: Tolik Veronika Šlajzová z domácí redakce. Děkujeme. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
7: V 8 hodin 37,5 minuty posloucháte Ranní plus. Nejmenší spolková země Rakouska, Vorarlberko, žádá spolkovou vládu o povolení zvýšit noční limity pro jízdu kamionů ze 60 na 80 km v hodině. Zastánci změny argumentují například tím, že moderní nákladní vozidla mají tižší provoz a opatření by ulevilo přepravním společnostem. Návrh podali Lidovci a Svobodní, naopak Zelení jsou proti. Podle nich by takové opatření přivedlo do Vorarlberska víc transitní dopravy. Do vysílání zvu generálního tajemníka Sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře. Dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno.
7: Tak jenom, abychom si v tom udělali jasno, z mých znalostí řidiče osobního automobilu mám pocit, že v Rakousku platí pro kamiony nad 7,5 tuny zákaz jízdy v noci, o víkendech a svátcích a tou zmíněnou rychlostí 60 km v hodině mohou mezi 22. večerní a 5. raní jezdit pouze vozidla označená písmenem L, tedy jako vozidla se sníženou hlučností. Tak jestli toto je všechno pravda, tak o jak velkém procentu nákladních aut vlastně mluvíme?
0: V dnešní době už téměř všechna moderní vozidla tak spadají do té kategorie, takže po dálnici v noci standardně jezdit mohou.
7: A s tím omezením, tedy, které zatím platí, to znamená těch 60 km v hodině, jak se s tím stávajícím, jak se s ním potýkají čeští dopravci?
0: No tak není to příjemné pro nikoho samozřejmě, protože dálnice té komunikace je určená pro rychlou jízdu na dlouhou vzdálenost ve všech zemích kolem a u nás a běžně tak pro nákladní vozidla, řekněme pro ty velké kamiony, tak je standardní limit 80 km za hodinu. A zkusme si představit jet po dálnici, navíc ještě v noci, kdy těch vozidel jezdí málo, nějakou omezenou rychlostí, třeba těch 60 km za hodinu. Takže to samozřejmě má vliv na pozornost toho řidiče, přeprava trvá déle, poměrně podstatně déle. Z pohledu dopravní firmy, tak ten řidič má nějaký svůj pracovní čas a ten pracovní čas není schopen využít tak, jak by vlastně asi bylo normální. Tak my určitě vítáme tuhletu snahu, rozhodně to není ještě definitivní, dokonce nedokáže ani odhadnout, jestli se to podaří. Ale spíš bych řekl, že to politické kyvadlo se snad teď naklání v Rakousku k takovému běžnějšímu stavu, který máme v jiných zemích.
7: A z vašeho pohledu by zrušení rychlostních limitů v jedné spolkové zemi mělo nějaký smysl?
0: Tak pokud vím, tak tato spolková země usiluje ve Vídni o národní změnu toho pravidla. V jedné zemi by to asi skutečně úplně cenu nemělo. Vždycky je dobře, když pravidla tohoto typu platí pro celé území. V ideálním případě jsou i harmonizovaná přes území třeba celé Evropské unie nebo i větší. Já předpokládám, že politici z Vorarlberska se snaží toto prosadit v národním sněmu a dostat do legislativy, nebo spíše zrušit v legislativě to omezení pro celé Rakousko.
7: Zastánci změny poukazují na to, že se změnily technologie a auta jsou tižší. Je to prokazatelné? Máte jako sdružení dopravců k dispozici nějaká data od výrobců?
0: Platí to stoprocentně. Určitě ta vozidla jsou tichá. Dnešní motory v těch moderních kamionech tak jsou velice kultivované. Ten motorický hluk je téměř zanedbatelný. Spíše asi mluvíme o aerodynamickém hluku. To vozidlo samozřejmě při vyšší rychlosti tak má poněkud větší hluk nebo produkuje větší hluk, ale protože zase ta snaha o úsporu pohonných hmot a o ekologičnost přepravy vede výrobce k posilování všech možných aerodynamických prvků, taky tenhle ten zvuk se významně a výrazně během posledních let snížil, takže ten argument je určitě platný.
7: Vy tedy mluvíte teď hlavně o tom aerodynamickém hluku, ale napadá mě ještě k jaksi té hlučnosti aut. Dnes už existují i nákladní elektroauta. Těch se mimochodem ty zmíněné limity týkají taky, nebo ty jim nepodléhají?
0: Tak teď jste mě trochu zaskočila. Přiznám se, že nevím, jestli v Rakousku se těch 60 km za hodinu týká i elektrických vozidel. Řekl bych, že ano. ale musíme si uvědomit, že těch elektrických nákladních vozidel zatím je velmi, velmi málo v České republice. Pro příklad těch registrací je jenom několik málo desítek, pokud mluvíme o těch větších vozidlech. A to vychází z jejich zatím praktické použitelnosti pro ty dálkové přepravy, která je stále ještě relativně nízká. Takže tady spoléhat na to, že když budou jezdit pouze elektrická vozidla, tak bude na dálnici ticho, tak to asi zatím nemůžeme.
7: Vysvětluje generální tajemník Sdružení dopravců ČESMAT Bohemia Vojtěch Hromíř. Děkujeme vám za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
5: 8 hodin 43 minuty, tady jsou aktuality dnešního dne. Česko letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Je jednou ze tří zemí, které na obranu v rámci NATO vydává nejméně společně s Albánií a Slovinskem. Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci půjdou podle něj diskutovat i o obnovení plavby Hormuzském průlivu. Rutte uvedl, že už nyní se ukazuje, jak významně evropští spojenci a Kanada navýšili své obranné výdaje. A sněmovna v noci na dnešek hlasy vládní koalice přihlasovala Senát a stvrdila svou podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Dnes budou poslanci schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku.
7: Přestože v Česku se dnes ochladilo, tak Evropa se opět potýká s vysokými teplotami. 27 proto do Francie poslala 4 hasící letouny ze Švédska a z Kypru. Podle předpovědí má ve Francii a Španělsku tento týden přesáhnout teplota 40 stupňů Celsia. I proto se dnes bude řešit horko i na půdě Evropského parlamentu. Evropská komise tam představí akční plán toho, jak ochránit Evropany před vysokými teplotami a riziky s nimi spojenými. Debatu bude dnes přímo ve Štrasburku sledovat kolega Jiří Chábera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno do Prahy.
7: Jak vůbec může Evropská unie proti vedrům bojovat?
2: Tak Evropská unie 27 může vlastně přijímat různá, dá se říct, preventivní opatření. Samozřejmě, že nedokáže ochladit vzduch, poručit větru, dešti a snížit okolní teplotu. Dnes se tu ale vlastně na půdě Evropského parlamentu bude řešit, jak vlastně připravená Evropská unie, respektive tedy vlastně všechny její členské státy vůbec jsou na takové další extrémní podmínky. V loňském roce lesní požáry totiž spálily v Evropské unii 1 milion hektarů půdy. To je v přepočtu oblast asi o velikosti Středočeského kraje, tedy včetně hlavního města Prahy.
7: A co proti vedrům a požárům dělají jednotlivé země?
2: Tak třeba tady ve Francii vláda už posílila kapacity nemocnic, přidala další lůžka, podobná opatření už vlastně při té opravdu, dá se říct, opravdu žhavé vlně veder, co byla před těmi 2 týdny, zaváděly, ale taky třeba Británie, Itálie nebo Španělsko, Belgie. Tam taky třeba ve Španělsku, ve Francii úřady zajišťují veřejná místa, různé tělocvičny, kam se rizikové skupiny, těhotné ženy nebo třeba seniori můžou jít přes den schladit, když třeba zrovna doma nemají klimatizaci nebo nemají úplně chladný vzduch. Ale tady ve Štrasburku mezi europoslanci vlastně nepanuje úplně shoda na tom, jestli a jak moc nebo jak vůbec by Evropská unie měla vůbec státům radit, co s těmi vedry dělat. Například Markéta Gregorová z Pirátů připomněla katastrofické scénáře z těch loňských let, kdy při vlnách veder zemřely stovky, zejména tedy seniorů a seniorek.
3: Některé státy jsou připravenější než jiné, ta vlna vedra je bezprecedentní. A samozřejmě nikdo nepopírá, že v létě je vedro.
2: Podle europoslancem Ondřeje Krutilka z ODS by to spíš mělo být na jednotlivých členských státech a Evropa by státům neměla nařizovat, jak k těm vedrům přistupovat.
22: Já nejsem přesvědčený o tom, že když my tady přijmeme nějaký papír a budeme se potom jako být v prsa, že jsme teda vyřešili vedra, že to k něčemu dobrému povede.
2: Europoslanec Krutílek ale dodal, že konkrétně v Česku by se měla zlepšit komunikace, hlavně ministerstva zdravotnictví a vnitra, aby lidem opakovaně sdělovali úřady, co a jak mají v těch extrémních teplotách dělat. Podle Světové zdravotnické organizace je totiž Evropa, to znamená včetně Česka, na další vlnu veder stále velmi nepřipravená. A z té poslední vlny extrémních teplot se podle šéfa Světové zdravotnické organizace pro Evropu Hanse Klugeho spoustu států vůbec nepoučilo. Server Euronews napsal, že podle těch předběžných dat jenom za loňský měsíc kvůli vysokým teplotám zemřeli v západní Evropě asi 4000 lidí.
7: No a tak dodejme také, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem, takže ty debaty vůbec nejsou liché. Sledovat je bude ve Štrasburku Jiří Chábera. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: 8:45 se vrátíme zpět domů. Bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek i obce můžou žádat o zvýhodněné úvěry na renovace svých bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu se Státním fondem podpory investice spustilo příjem žádostí v programu Úsporné bytové domy. Vyčlenilo na něj 500 milionů korun a na renovaci jednoho bytového domu můžou žadatelé získat úvěr až 50 milionů. Další detaily probereme s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den. Máte takové pozadí u mě, že já jsem zrovna na stavbě jednoho domu.
5: No tak vidíte, tak to máme kulisu.
4: Zbíječky, máme to akorát krásnou kulisu k tématu, ano.
5: Tak možná jste zaslechla i naše zbíječky, protože právě tady naše rozhlasové studio se také předělává, je v rekonstrukci, tak možná se budou zbíječky vaše a naše tříštit nebo potkávat v tom vysílání, ale především doufám, se budeme slyšet my dvě dobře a naši posluchači náš rozhovor. Jak vy hodnotíte ty podmínky, to nastavení čerpání podpory? Bytový dům může získat úvěr s úrokem 1% se splatností až na 20 let a projekty musí uspořit aspoň 20% spotřeby energií oproti současnému stavu.
4: Ta první podmínka, 1% na 20 let až 90% nákladů na rekonstrukci toho domu, tak to jsou podmínky v dnešní době úplně výborné, protože kdo si bral hypotéku v poslední době, tak ví, že se pod 5% velmi obtížně dostává. A na 20 let takto rozfázováno, tak ty podmínky finanční jsou opravdu výborné. Na druhou stranu máme trošku problém s tím snížením energetické náročnosti domu o 20%, protože tam může dojít k tomu, že města, obce nebo ti žadatelé, kteří třeba udělali už některá úsporná opatření před lety, zateplili dům nebo vyměnili okna, tak ti možná už budou mít problém s tím, aby dosáhli na tu 20% úsporu, protože oni už nějaký krok udělali. A teď samozřejmě dostat se z 1 na 90% je daleko snazší mnohdy, než pak dotáhnout těch posledních 10%. Takže tam samozřejmě uvidíme, jak to bude, ale také je potřeba dodat, že ta částka těch 500 milionů korun, ona může se zdát, že je to částka obrovská, ale bohužel není tak velká v rozsahu toho, kolik bytových domů právě potřebuje rekonstrukci a snížení energetické náročnosti.
5: Takže předpokládáte, že obce budou mít o tuhle podporu zájem i větší, než jim může vlastně stačit ta půlmiliardová vyčleněná částka?
4: To už je zřejmé, protože zásobník projektu právě na rekonstrukce nebo obnovu bytového fondu, tak ten je na Ministerstvu pro místní rozvoj už několik let a stále poptávka převyšuje nabídku finančních možností a i pro ministerstva a i proto jsou tyto výzvy neustále dotahovány, neustále vypisovány a vlastně i to je důvod, proč se mnohé teďkon čisté dotace překlápí do těchto vlastně finančních nástrojů, kdy vy získáváte půjčku dlouhodobou, nízkoúročenou, kde vlastně ty peníze z Evropské unie jsou použity na krytí té obsluhy, té půjčky toho dluhu. Takže někdo musí doplatit ta procenta, někdo musí nést ta rizika.
5: Zároveň ale dalším kritériem podpory, jestli se nemýlím, je to, že se týká jen rekonstrukce už existujících bytových domů, že se netýká nové výstavby. Tak jak hodnotíte tuhletu další podmínku? Nemůže to odrazovat obce třeba od investic do dostupného bydlení?
4: Těch peněz je opravdu strašně málo. Ač zní to číslo obrovsky, tak jenom pro zajímavost, jedna základní škola plnohodnotná s tělocvičnou stojí zhruba 500 milionů. Takže kdybyste chtěli postavit jednu základní školu, tak celý objem těchto peněz vám to sebere. To je jenom, aby si posluchači dokázali zasadit do kontextu, jak velký objem těch peněz to je.
5: Dobře, takže ale my mluvíme o bytových domech.
4: Ano, ano, ale já tím chci říct, že v podstatě se za to opraví pár bloků bytových domů. A na výstavbu nových, tak to by nám stačilo opravdu na několik málo těch bytových domů. Takže a ten bytový fond je stále ještě v nepříliš dobré kondici, takže města a obce i rády použijí tyto peníze právě na to, aby zrekonstruovali nějaké objekty na to, aby tam mohlo být kvalitní bydlení. Kdyby bylo víc peněz, budeme tlačit i na výstavbu nových domů, i na to jsou dotační tituly. Momentálně jsme vděční aspoň za toto.
5: Říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vadyková. Děkujeme, že jste se přidala k Rannímu plusu. Naslyšenou.
4: Děkuji a hezký den všem.
15: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
7: Víc než 2,5 milionu korun poputuje ještě tento týden do dětských domovů, kterým organizátor táboru Aurora zrušil pobyt v den odjezdu. Poté přestal z domovy komunikovat a nereaguje ani na opakované telefonáty a e-maily reportérů Českého rozhlasu. Celkem 11 domovů napříč Českou republikou přitom zaplatilo na zálohách dohromady až stovky tisíc korun. Peníze se jim teď vrátí, alespoň díky veřejné sbírce. Podrobnosti zjišťovala reportérka Veronika Martes Vohralíková. Dobrý den.
6: Dobrý den. Sbírka začala minulý týden ve čtvrtek, tedy den po zrušení prvního turnusu tábora. Požadovanou částku se podařilo vybrat během 24 hodin a zájemci přispívali dál. Teď už je sbírka uzavřená a po sečtení peněz se ukázalo, že do ní lidé poslali o 1 milion a 200 tisíc korun víc, než byla původně stanovená částka ve výši 2 milionů korun, tedy dohromady přes 3 miliony korun. Podle ředitelky městského dětského domova Jiřiny Kýnelové je autor sbírky v kontaktu s dotčenými domovy a společně domlouvají termín předání peněz.
8: Naše paní účetní je provázaná s týmem s panem Slavatou a ten nám slíbil, že do konce tohoto týdne nám peníze přijdou na účet. Už vlastně zájemně řeší sponzorskou smlouvu.
6: Peníze dětské domovy použijou na uhrazení náhradních táborů nebo na nečekané náklady, které jim vznikly například okamžitým obnovením plného provozu a stažením personálu z dovolených. Třeba Jemnický dětský domov zaplatil organizátorovi tábora Aurora 130 tisíc korun. Vyzval ho, aby peníze vrátil do 6. července. To se nestalo a tak domov podal trestní oznámení na policii.
7: To ale není jediné trestné oznámení na organizátora táboru Aurora, je to tak?
6: Ano, Jemnice se podle školského ombudsmana Štěpána Jílky připojila k většině ostatních dotčených ředitelů domovů, kteří už oznámení podali. On sám zatím trestní oznámení nepodal. Další postup zváží až po jednání s dotčeným organizátorem.
9: Moje stanovisko je poměrně jasné. Já potřebuji, aby vlastně vrátil veškeré prostředky dětským domům, který se dotýkalo. Panuje shoda na tom, že co se týče těch prvních zrušených turnusů, tak tam ten postup takový bude. Co se týče těch dalších dětských domovů, tak tam momentálně vlastně jednáme, jaký ten postup a jaké další kroky budou navazovat.
6: Celkově se chystalo odjet na tábory Aurora podle Jílka téměř 150 dětí. Jen na první turnus jich bylo přihlášených téměř 50.
7: My jsme v Ranním plusu o této bezprecedentní události mluvili minulý týden mimo jiné právě s Tomášem Slavatou, který potom zorganizoval tu sbírku. A tehdy ještě nebylo úplně jasné, jak to s dětmi dopadne. Tak podařilo se s těm zasaženým dětským domovům sehnat pro děti náhradní program?
6: Ano, a všem. Například 6 dětí z Jemnického dětského domova, které měly odjet minulý týden, si právě užívá léto už na jiných táborech. I přes nešťastnou situaci je ředitelka Jiřina Kýnelová dojatá tím, jak společnost zareagovala.
8: Musím říct, že se zvedla obrovská vlna solidarity. Volali mi z mnoha dětských táborů, že by byli schopni nám děti jako dodatečně nabrat, ale my už jsme si to vlastně zařídili po své linii.
6: Dětskému domovu v Jemnici se už navíc povedlo zajistit náhradní tábor i pro dalších 6 dětí, které měly odjet na pobyt v pozdějších turnusech.
7: Tak jsem ráda, že pozitivní zprávy nám přinesla do vysílání reportérka Veronika Vartes-Vohralíková. Děkujeme za to, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Ještě jedno téma zmíníme do deváté. Nic špatného jsem neudělal a soudit mě mohou jen voliči. To je ve zkratce postoj britského poslance Nigela Farage. Předseda strany Reform UK včera překvapivě rezignoval na svůj poslanecký mandát, o který se ale hodlá znovu ucházet v doplňovacích volbách. Čelí přitom parlamentnímu vyšetřování kvůli nepřiznanému finančnímu daru. Z detaily je tu Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Dobrý den.
5: Jaké může podezření Nigel Farage čelí?
11: Parlamentní komise zkoumá dar ve výši 5 milionů liber, který obdržel před volbami v roce 2024. V těch byl nakonec úspěšný a podle pravidel parlamentu měl potom přiznat všechny dary, které v uplynulých 12 měsících dostal, a v tomhle případě to neudělal. Farage tyhle ty peníze dostal od britského investora do kryptoměn Christophera Harborna, sídlícího v Thajsku, který mimo jiné daroval i 15 milionů liber jeho straně Reform UK, podle průzkumu teď nejsilnější britské politické straně. O víkendu se pak tenhle skandál ještě rozrostl, když týdeník Sunday Times přišel s odhalením dalšího daru od jiného dlouholetého spojence Nigela Farage, že podnikatele George Cottrella, který v minulosti byl třeba ve Spojených státech trestaný za zpronevěru, měly to být peníze na Farageovu ochranku, lidi spravujícího sociální sítě nebo platby za pronájem luxusních nemovitostí nedaleko Buckinghamského paláce v Londýně.
5: Jak tohle všechno Farage vysvětluje?
11: Těch výše zmíněných 5 milionů liber označuje za čistě osobní dar, který neměl povinnost přiznávat. Měly to být peníze určené k zajištění jeho osobní bezpečnosti a podobně jeho tým argumentuje i v případě toho druhého odhalení. Obecně Farage celou tu kauzu rámuje jako snahu mainstreamových stran a také médií o svou diskreditaci. The establishment have now decided that they can't beat us fairly.
12: Establishment zjistil, že nás nemůže porazit férově a rozhodl se použít nekalé prostředky. Přišla mediální bouře, do které se zapojily i ostatní politické strany. Říkám jasně, neudělal jsem nic špatného, žádným způsobem jsem neporušil zákon, nezneužil jsem veřejné prostředky.
11: Public money. Řekl Nigel Farage ve svém projevu, který byl sice rezignační, ale rozhodně nebyl rezignovaný.
13: So yes, you can ask, am I angry? Well, I've never been angrier in my life.
11: A jak slyšíme, Farage prý ve svém životě nikdy nebyl víc rozhořčený, a to zejména kvůli tomu, že v rámci této kauzy unikly na veřejnost některé údaje o jeho rodině.

0: Finanční redakce. Díky za tenhle příspěvek. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: No a pokud o nás chcete vědět víc, najdete si to na stránkách plus.rozhlas.cz.
0: Devět hodin, středa 8. července, to vše dohromady znamená, že pokračuje Ranní plus, u kterého vás vítají a dobrý poslech přejí Renata Kropáčková
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas plus.
2: A co pro vás chystáme dál? Sněmovna se vrátí k debatě o rodičovském příspěvku, v jaké podobě nakonec vládní novela projde?
0: Obávaní barbaři ve skutečnosti tkali len a obchodovali s ním. Jak nález vikingské textilní továrny mění naše vnímání historie odívání?
2: A tři ukrajinští vojáci přijeli na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech představit dokument Zemřít za život. I o tom uslyšíte.
0: Na řadě jsou teď ale hlavně zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Dobré ráno. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu více než 80 cílů. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na tři obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Nejnovější sérii útoků na Írán provedli v době, kdy je americký prezident Donald Trump na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Trump své spojence v NATO dlouhodobě viní z nedostatečné podpory Spojených států v tomto konfliktu. Hlavními tématy summitu NATO, který pokračuje druhým dnem, jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo právě vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci.
5: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
6: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
5: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
7: Jsem samozřejmě hlavně vědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
5: Samitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci zhruba hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO novelu ve sněmovně obhajovala tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě. Kdyby sněmovna přijala podmínky senátu a pozměňovací návrhy opozice, proces by se tím podle Schillerová zkomplikoval.
8: Doporučuji se trvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
4: Opozice návrh kritizovala. Podle ní tak vláda bude moct nekontrolovatelně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Dnešní program sněmovny probereme v Ranním plusu po zprávách. Dnes se schází také senátoři. Jednat budou například o návrhu, který by uzákonil možnost vystoupit na obecních zastupitelstvech 16-letým. Předlohu navrhuje Václav Láska ze SEN 21. Plénum to bude probírat ve druhém čtení. Například podle předsedy ústavně právního výboru Tomáše Goláně z ODS je to zbytečné. Zákony jim teď vystoupení nezakazují. Další dvě senátorské iniciativy pak míří do prvního čtení, řekl předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS po jednání organizačního výboru.
9: Tak je to jednak návrh, aby byla ústavně zakotveno právo platit českou korunou a potom je tam návrh senátního návrhu zákona, který se týká toho, aby činy, které způsobily vraždu, byly nepromlčitelné.
4: Ve druhém čtení projednají senátoři to, aby pracující invalidní důchodci třetího stupně mohli pobírat nemocenskou až 380 kalendářních dnů. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku, řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.

0: Že suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku, zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Posloucháte Zprávy Plusu. Dnes je poslední den, kdy se mohou instituce a veřejnost vyjádřit k záměru výstavby spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova na Mostecku. Se spalovnou poblíž skládky Celio nesouhlasí města Most a Litvínov a proti je i Ústecký kraj. Připomínky podali i spolky, říká mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková.
3: K záměru spalovna nebezpečných odpadů ZOE obdržel krajský úřad do úterního odpoledne 22 vyjádření. Z toho 5 bylo od územních samosprávných celků, 2 vyjádření od dotčených orgánů a 15 vyjádření od spolků a zástupců veřejnosti.
2: Do 23. července pak krajský úřad stanoví požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu je také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii.
4: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182. Počítejte s kolonou, do omezení v Brně je to asi na 20 minut. Na D7 u Prahy jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště. Kvůli stavebním pracím se tam v každém směru jede jedním pruhem, zdržíte se přes 10 minut. A v Praze v ulici 5. května do centra za sjezdem na Pankrác pojedete krokem za Nuselský most. Je to na téměř půl hodiny a plné jsou i okolní trasy přes Nusle, zejména Bělohrad nebo Rašínovo nábřeží před tančícím domem. Šťastnou cestu! Zatímco teď místy může ještě občas pršet, během dopoledne budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno, nejvyšší teploty dnes 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů a místy bude foukat silnější nárazový vítr. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
6: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí stále Renata Kropáčková a Šárka Feniková. Čas do sněmovních prázdnin se krátí a poslance tak i dnes čeká další nabité jednání. Znovu se sejdou hned na dvou schůzích. Dopoledne mají pokračovat ve schvalování zákonů ve třetím čtení, jako je třeba novela o zvýšení rodičovského příspěvku. Odpoledne pak začne mimořádná schůze ke zvýšení plateb za státní pojištěnce. Sleduje to náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, kterého zdravím do sněmovny. Dobré ráno.
7: Dobré ráno ze sněmovny.
6: Čím tedy dnes poslanci začnou?
7: Oni začali tradičně debatou o programu, dnes to nicméně šlo opravdu jako po másle, protože teď už se dostali k tomu prvnímu bodu, to je právě ten rodičovský příspěvek, čili nějakých 8 minut po zahájení schůze. Protože je středa, tak je možné schvalovat zákony v třetím čtení, to jednací řád umožňuje právě ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, no protože do sněmovních prázdnin takových střed a pátků už moc nezbývá, tak koalice si stanovila několik priorit, které chce ještě posunout, no a jednou z nich je právě to navýšení rodičovského příspěvku. Koalice, připomínám, navrhuje růst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, rodiče vícerčat mají dostávat 800 tisíc, popisuje to minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
8: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života, zvýšení rodičovského příspěvku, rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
7: No a připomeňme taky, že koalice počítá s navýšením příspěvků pro ty rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku.
6: A je na tom zvýšení rodičovského příspěvku ve sněmovně shoda?
7: Na tom navýšení jako takovém ano, část opozice chce ale výraznější růst, no a taky automatické navyšování, vysvětluje předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
9: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
7: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. No a připomněl, že stejným způsobem navyšovala rodičovský příspěvek taky minulá vláda.
6: Dalším ze zákonů, který čeká na závěrečné schválení, je novela stavebního zákona. Ta by dnes mohla projít?
7: To zřejmě ještě spíš ne, na to přijde řada až potom, co poslanci dokončí hlasování o rodičovském příspěvku. Stavební zákon na rozdíl od tohoto tisku vyvolává ve sněmovně velké rozpory. Opozice se obává destrukce stavebního řízení a toho, že předpisy půjdou na ruku developerům. No a dlouze k této předloze proto vystupuje. Viděli jsme to v prvním i druhém čtení, no a ostatně taky minulý pátek, kdy poslanci stavební zákon otevřeli naposledy. Koalice novelu nicméně považuje za svou prioritu, protože naopak počítá s tím, že se stavební řízení zrychlí. Každopádně čas vymezený na třetí čtení končí ve 14 hodin. Pokud se tady hlasovat nestihne dnes, budou poslanci v debatě pokračovat v pátek.
6: A sledovat to bude sněmovní zpravodaj Českého rozhlasu Vojtěch Tomášek. Děkujeme za to. Naslyšenou.
7: Naslyšenou, hezký den.
10: 9 hodin, 11,5 minuty posloucháte Ranní plus. Továrny vyrábějící oblečení nejsou moderní záležitostí skloňovanou pouze v kontextu takzvané fast fashion a podmínek pracovníků v zemích třetího světa. I v Evropě před více než tisíci lety fungovala vyspělá výroba textilu. Dokazuje to nález z Dánska, kde archeologové odkryli rozsáhlý závod na zpracování lnu, který provozovali staří Severané, často označovaní souhrně jako Vikingové. Podle výzkumníků to dokazuje, že staří Skandinávci nebyli jen obávanými válečníky, ale i velmi schopní obchodníci a zruční řemeslníci. Teď se zaměříme na to, co objev znamená z pohledu historie odívání. Ve studiu je archeoložka a specialistka na dějiny textilní výroby Helena Březinová. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Nejprve asi by bylo potřeba vysvětlit, co vlastně v Dánsku archeologové objevili a čím je ten nález významný.
11: Ten nález bez pochyby významný je pro poznání dějin historie textilní výroby jako takové. Je to určitě zase nějaký dílek pucle, který my skládáme si ten obraz o vlastně vývoji a vyspělosti textilní výroby. Kolegové v Dánsku z muzea Mosgaard, které mimochodem je velice jako úžasné archeologické muzeum, takže posluchači určitě při cestách po Dánsku můžou navštívit, tak se jim podařilo při záchranném archeologickém výzkumu před stavbou silnice a nějaké jako administrativního centra na ploše 100 000 metrů čtverečních, což je skutečně úctyhodné, prozkoumat areál, který interpretují jako specializovanou výrobnu textilu. Našli tam asi 80 zahloubených objektů, které interpretují jako dílny, částečně i jako obytná zařízení a vlastně interpretují to jako zpracování lnu primárně, ale potom zpracování dalších textilních vláken a výrobu samotných plošných textilií. Já samozřejmě zatím vycházím také z té tiskové zprávy, kterou vydali dánští kolegové. To vědecké zpracování a vyhodnocení, to bude teď trvat řadu let po ukončení archeologického výzkumu. Teprve nastává ta fáze toho zkoumání, vyhodnocování, analytiky a tak dále. Budou to také přesněji datovat, zatím je to do širšího rámce mezi lety 600 až 950 našeho letopočtu, takže i to se bude zpřesňovat, budou se dělat pilové analýzy, aby se vlastně třeba prokázalo, jaké další plodiny, kromě toho lnu, tam mohly být zpracovány, protože ty vláknodárné rostliny, není to jenom lény, je to třeba i konopí, kopřiva a tak dále. Pochopitelně budou se snažit zjistit, jestli tam byla zpracovávána i živočišná vlákna, jako nejtypičtější ovčí další vlna. Tam asi paradoxně je třeba říct, že na té ploše oni pravděpodobně nenašli žádné pozůstatky textilí jako reálných, protože zachování textilu má určité zákonitosti, musí splňovat určité podmínky. Nejčastěji je to v kontextu hrobových nálezů nebo přítomnosti nějakých větších kovových předmětů, kde se potom v korozních produktech ty textilie najdou. Na tom sídlišti nebo v těch dílnách ta pravděpodobnost není příliš velká. Archeologové vlastně tu interpretaci, to jsme měli říct asi na začátku, pokládají na základě toho, že oni tam našli velké množství nástrojů používaných právě při textilní výrobě. Asi nejtypičtěji jsou to přesleny, které se používaly při spřádání a potom závaží, která byla součástí tkalcovských stavů. Zatím bohužel nebylo nijak specifikováno, jestli to byly skutečně celé třeba řady těch závaží, které by přímo jako identifikovaly ty tkalcovské stavy, jejich počty. Jak jsem říkala, na to si budeme muset chvilku počkat, ale z té primární zprávy je to, že to je skutečně enormní množství, které opravdu indikuje jako tu specializovanou výrobu na tom místě. Já bych malinko jenom se ohradila proti tomu termínu továrna.
12: No, to jsem se právě chtěla zeptat, asi v našem dnešním slova smyslu ne.
11: To určitě nemůžeme použít, to je opravdu až prostě s průmyslovou revolucí, s moderními dějinami, ale tady bych to nazvala opravdu jakoby specializovaná dílna, rozsáhlá. A vzhledem k tomu, že na tom místě byly nalezeny také stříbrné mince, skleněné korálky, keramika, dá se předpokládat, že to opravdu bylo významné centrum, které přímo bylo napojeno potom na obchodní stezky, probíhal tam obchod, ať už v rámci toho vikingského prostředí, anebo třeba i mimo. Ale jak říkám, jsou to závěry, na které si chvilku ještě budeme muset počkat.
12: Jak na tom v té době, protože vy jste to zasadila, nebo ten objev byl zasazen do let 600 až 950 našeho letopočtu, byla vlastně textilní výroba ve zbytku Evropy nebo konkrétně i na českém území. Co se o tom ví?
11: Tak snažíme se společně s kolegy evropskými napříč, snažíme se vlastně ten obraz poskládat. Dá se říct, že vycházíme jak z těch nálezů textilí, protože přesto, že je to velmi křehký a ne příliš obvyklý nález archeologický, tak přesto se s ním setkáváme i třeba tady v našem prostředí střední Evropy, natož třeba v tom Dánsku, kde kolegové opravdu mají štěstí, že díky vlhké půdě, rašeliniční půdě, tam mají celou řadu úžasných nálezů, třeba celých oděvů dochovaných právě v souvislosti s pohřby. Tak to je vlastně taky taková kolébka toho výzkumu archeologického textilu, to je vlastně vznikla tam přímo jako v těchto oblastech, kde došlo teďko k tomuto nálezu. My se snažíme vlastně ten obraz textilní výroby poskládat. Ovšem v tomto období, v kterém se pohybujeme a pro srovnání můžeme si říct, že zhruba to 9. století je u nás Velká Morava, aby si posluchači udělali tu představu, tak těch nálezů je poměrně málo a zároveň nemáme prakticky žádné jiné další prameny, které by nás o tom informovaly, třeba právě o té organizaci textilní výroby, jakým způsobem fungovala. My se samozřejmě na základě nějakých paralel domníváme, že naprostá většina toho běžného obyvatelstva byla závislá na tom samozásobitelství, na tom, co si sami vypěstovali, co si sami utkali, co si sami ušili a potom nějakým směrným obchodem si eventuálně rozšiřovali ty možnosti, co mohli mít k dispozici. Jinak tomu bylo u té elity té společnosti, to znamená ti vládci, to jejich okolí, kteří pochopitelně měli jiné možnosti, ať už to byly dálkový obchod, mohli využívat textilie a máme to opravdu prokázáno, jak v tom vikingském prostředí, tak v tom velkomoravském, že se sem dostávaly luxusní hedvábné textilie z Byzantské říše, které opravdu si mohla dovolit jenom ta elita, to znamená panovník a nejbližšího okolí.
12: Takže má tenhle ten nález, pardon, v Dánsku, protože už náš čas vyměřený pro tento rozhovor se chýlí ke konci, ambici přepsat vůbec vlastně nějak tu historii odívání nebo to, co víme o tomhle období, jak se na něj díváme?
11: Myslím si, že ne úplně přepsat, ale velmi dobře doplnit, protože takovýchto míst vyloženě specializovaných dílen, oni jsou velmi jako těžko archeologicky postižitelné a jestli se to opravdu kolegům prokáže nebo podaří prokázat, tak to bude skutečně jedno z mála takovýchhle míst, kde budeme moc zkoumat opravdu jakoby třeba to rozmístění a organizaci a vlastně to naplánování té výroby. Takže kolegům držíme palce a těšíme se na ty opravdu jako
12: výsledky toho zkoumání.
11: Výsledky.
12: Určitě o nich ještě bude řeč. To byla archeoložka specialistka na dějiny textilní výroby Helena Březenová. Děkuju moc, že jste přišla do studia. Naschledanou.
11: Naschledanou.
6: Je 9 hodin 19 minut, posloucháte Ranní plus a my přidáme další informace. Šéf NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou diskutovat i o obnovení plavby v Hormuzském průlivu. Úterní americké útoky na desítky cílů v Íránu byly podle Rutteho absolutně nezbytné, protože Írán porušuje příměří. A vzájemné útoky pokračují. Írán zaútočil na americké základny v Bahrajnu. Nové exploze zaznamenal také Teherán, uvedl to agentura AFP. A Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Důvodem podle premiéra je, že od předchozí vlády jeho kabinet nezískal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Český příspěvek do programu PURL bude podle Babiše jednorázová menší částka, v jaké výši ale neřekl. V pátek o tom bude jednat koaliční rada.
12: 10 minut před 9:30 je čas podívat se do dnešních domácích deníků, o čem píšou. V Česku vznikla petice za zavedení menstruačního volna. Podepsalo ji už přes 30 tisíc lidí. Autor s ní chce na podzim oslovit poslance, píše se v Hospodářských novinách. Jde o celosvětové téma, které ale podle deníku zatím nemá řešení. Mimo jiné, protože zkušenosti s menstruačním volnem v zahraničí nejsou přesvědčivé.
6: Českou petici doprovází dotazník pro ženy. Za týden ho vyplnilo přes 1700 respondentek a téměř všechny uvedly, že jim menstruace ovlivnila výkon v práci. Výrazné bolesti, nevolnosti a další problémy doplňující menstruaci nejčastěji ženy pociťují 2 dny v měsíci. Přesto většina z nich situaci nijak neřeší, maximálně využije neurčité zdravotní volno, takzvaný sick day, uvádí Hospodářské noviny.
12: Menstruační volno před 3 lety uzákonilo Španělsko, ale pouze pro ženy s hormonálními zdravotními problémy potvrzenými od lékařů. Speciální nemocenskou tak evropské zemi využili zatím jen 100 žen. Podobná bilance je i v Japonsku, kde mají možnost menstruačního volna všechny ženy už od 40. let minulého století. Jenže, jak podotýkají Hospodářské noviny, velká část žen se zkrátka stydí sdělit svým kolegům upřímný důvod, proč jim není dobře a potřebují volno.
6: Experti proto docházejí k závěru, že spíše než speciálně pojmenovaný den je pro všechny zaměstnanci přínosnější mít k dispozici obecné sick days. A jak říká Hospodářským novinám socioložka Pavla Poncarová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nejdůležitější je, abychom se začali o menstruaci vůbec otevřeně bavit, než se vůbec začneme zabývat implementací nějaké související politiky.
12: Kdyby menstruovali muži, tak myslím, že už je ta politika, respektive debata, dávno v běhu a má své výsledky. Mladá fronta dnes se zabývá zdánlivě obyčejnou věcí, nákupními vozíky v obchodech. Pro řetězce jsou ve skutečnosti bezpečnostní výzvou a velmi drahým problémem. S prodejem a parkovišti i totiž ročně zmizí až 15% a škody jdou do milionů.
6: Vozíky nekradou jen zákazníci pro vlastní potřebu, třeba na zahrady, ale často menší obchodníci, kteří je využívají pro manipulaci s nákladem na své prodejně nebo ve skladu a stávají se i cílem organizovaných skupin. Jak Mladá fronta dnes ukazuje na příkladu hypermarketu Globus, který na jedné pražské pobočce bojoval proti skupině, která vozíky cíleně shromažďovala a následně přeprodávala dál.
12: Jak poukazuje Mladá fronta dnes, moderní technologie proti krádežím nákupních vozíků existují. Řetězce je ale většinou nevyužívají, protože je pro ně levnější vozíky dokupovat. Zabezpečení třeba v podobě automatického blokování koleček, když vozík opustí vyhrazený prostor prodejny a parkoviště, tak obchodníci používají pouze lokálně, v místech, kde ani ostraha nestačí, píše Mladá fronta.
6: A ještě se podíváme do deníku Právo, ten apeluje, pokud se obáváte, na co vaše děti narazí na internetu a jak problém vyřeší, možná vás uklidní nedávný výzkum Kids Online. S nevhodným chováním nebo znepokojujícím obsahem se zřídka nebo vůbec setkávají 2/3 dětí v Česku. Případný negativní zážitek pak zhruba polovina dětí umí po psychické stránce zpracovat, píše se v Právu.
12: Většina dětí a dospívajících se online potká s konspiračními teoriemi, obsahem propagujícím extrémní hubenost nebo pornografii pro dospělé. A téměř 2/3 se aspoň jednou setkali s nenávistným obsahem na internetu. Většinu škodlivého obsahu děti najdou neumyslně, cituje Právo z mezinárodního výzkumu zastřešeného Evropskou unií a zpracovaného výzkumným centrem IRTIS Fakulty sociálních studií Brněnské Masarykovy univerzity.
6: Na druhé straně ale problémový obsah na internetu řeší každý týden 10 školáků, z toho 5 o věci mlčí a vyrovnává se s událostí sama. Špatně je to také s digitální gramotností dětí. I tak nebo možná právě důsledkem toho mají na technologie účastníci výzkumu opatrně optimistický pohled, uzavírá Deník Právo a s tím odkládáme domácí tisk.
12: Od novin se posuneme k filmu 6 minut před 9:30. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
13: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
14: Bojím za svobodu slova. Jakoby.
13: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
15: His name is Emil Zátopek.
13: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
16: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
13: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
16: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
17: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
16: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
13: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku ničí vandalové. Správce památky proto zkrátil otevírací dobu. Kvůli načerno vysazeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
18: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
19: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
18: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
19: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
20: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
19: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
21: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtět jít v 7 hodin do zahrady.
22: Tak ono je to fakt, jako mě dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim nic neřeknou a oni si myslí, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
19: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro obojživelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
18: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit v takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
19: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
18: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
19: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekniny.
18: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
19: Vedle finanční škody se podle Castellana jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
0: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
5: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
0: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
5: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
12: Nejste sami, protože posloucháte Český rozhlas Plus. Ranní vysílání končí. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková
6: a Šárka Feniková.
2: Je 9:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině. Výší platů státních zástupců se dnes zabývá ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na něj obrátil pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. Rusko potřetí za 7 dní zautočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Noční údery hlásí také 2. největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Kromě toho bude horní komora parlamentu jednat třeba o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech. Ministerstvu školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba Eduin nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitele nebo vysoké školy. Ministr Robert Plaga z ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne ve sporu mezi americkou společností Apple a Evropskou komisí. Případ se týká unijního nařízení o digitálních trzích, kterým se 27 snaží omezit dominantní postavení největších technologických platform. Podle Apple nařízení zachází příliš daleko. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
1: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
2: Od dubna smí cyklisté Žižkovským tunelem v Praze projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci nepravidelně. Na silnicích zůstáváme, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz, kamiony se zastavují už za D1, osobní auta stojí hlavně před tunely, pomalu se jede také kolem Lohkova a Slivence. Na 16. kilometru po nehodě už nic nepřekáží, i přesto se stále zdržíte asi 20 minut. Na D7 před Prahou jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště, zpoždění 10 až 15 minut od sjezdu na Tuchoměřice i od nájezdu z Evropské. A ještě jižní spojka před Barandovským mostem je fronta táhnoucí se k Lihovaru, jsou tam silničáři, je to na 16:15. Dobře, dojeďte. Dnes má být postupně slunečno a místy i větrno. Teď je ještě ale oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už Lukáš Matoška a pro a proti.
3: Senátoři se budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích, který má usnadnit vyměňování úředníků. Koaliční předlohu už schválili poslanci. Zatímco vláda si od změny slibuje zefektivnění státní správy, opozice varuje před politizací úřadů. Hrozí, že si budou ministři všude dosazovat svoje lidi, nebo je taková obava přehnaná? A jaké jsou důvody k tomu nahrazovat stávající zákon o státní službě zcela novou legislativou?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou členka ústavně právního výboru, členka klubu Hnutí ANO, senátorka Jana Zvirtek-Hamplová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: A místopředseda ústavně právního výboru, člen klubu ODS a TOP 09, senátor Stanislav Balík. Dobrý den.
23: Dobrý den.
3: Paní senátorko, co přinese ten nový zákon o státních zaměstnancích?
8: Tak jako, takový, jako praktik řeknu asi tolik, ukáže to hlavně až praxe, ale zákon si slibuje v podstatě změnu vůbec režimu pracovně právní legislativy, protože ten zákon hlavně přebírá většinu minulého zákona, ale to, co je to hlavní, tak přináší nasměrování na zákoník práce, to znamená z té vrchnostenské zprávy do smluvní legislativy a v podstatě si slibuje zefektivnění toho celého procesu. On už tento záměr byl kdysi dávno, tuším roku 2014, si něco podobného slibovala ODS a potom se to nasměrovalo do té vrchnostenské zprávy a teď směřujeme k té smluvní legislativě.
3: Pane senátore, co čekáte od té nové legislativy vy?
23: Já čekám na prvním místě komplikace ve vztahu k čerpání evropských prostředků. A když si vzpomeneme na ten rok 2013-14, když se přijímala ta stávající úprava, tak ona se přijímala pod poměrně velkým časovým tlakem, protože tehdy jsme sice měli nějaký neúčinný služební zákon, tuším z roku 2002, který jsme přijali těsně před vstupem do Evropské unie, nicméně neplatil a Evropská komise nám tehdy velmi vytýkala a jeli jsme v zásadě v podobném režimu, do jakého nás teď chce nasměrovat ta novela. To znamená, v tom smluvním nebyl to úplně ten speciální zákon o státní službě. A tehdy reálně hrozilo, že se nebudeme moci zapojit do nového programového období čerpání evropských financí. A tak tak jak říkám, velkým tlakem někdy na přelomu roku 13-14 byla přijata ta stávající úprava, která se teď má změnit. Kdyby se nepřijala, tak bychom peníze čerpat nemohli. A teď uvidíme, jak to dopadne. Já nechci říkat, jestli nás pochválí Evropská unie nebo ne. Nicméně je to poměrně zásadní změna a uvidíme, jak to bude vypadat.
3: Paní senátorko, máte jistotu, když tady ten zákon z dílny koaličních poslanců hájíte, že je v souladu s evropským právem a že pokud, když projde, takže Česku nebude hrozit, že by přišlo o evropské peníze?
8: Takže není v rozporu s evropskou legislativou, o tom jsem přesvědčena, jinak bych vůbec nemohla tento zákon podporovat ani hlasováním.
3: Jste si vědoma toho, promiňte, že vás přerušuju, že ještě před pár měsíci ředitelka Evropské komise, paní Goer, před změnou toho stávajícího služebního zákona, který je v souladu s evropským právem, varovala a právě řekla, že Česko by mohlo přijít o peníze.
8: To jsou všechno hypotetické úvahy, já jsem přesvědčena, že není v rozporu s evropskou evropskou legislativou. Podobnou legislativu mají i jiné země Evropské unie, protože země mají různé režimy. To znamená, my tady nemáme žádnou jednotnou legislativu, například tu soukromoprávní legislativu má Nizozemsko, potom je tady Slovensko, potom je tady zase úplně jiný režim a Francie a podobně. Já jsem zastánce toho, abychom si hájili svoje názory. Toto je opravdu věc názorová zejména. Ani právníci se nezhodnou, zda to je úplně super, nebo není to super. Já si od toho slibuju, že jsem 30 let v soukromé sféře jako advokátka, takže mně se na tom líbí to, že se tam tak jako by řekla přibližuje stávající úprava pracovně právní samospráva, státní správa a klasický zaměstnanecký poměr.
7: Na co se ještě zvlášť určitě zaměříme, ale pane senátore, po tom, co jste teď slyšel, uznal byste, že samozřejmě úprava toho, za jakých okolností funguje státní správa v té které zemi Evropské unie, se samozřejmě různí v závislosti na tom, o jaký stát se jedná, a že je určitá volnost v tom, jak si to nastavíme u nás v Česku?
23: Jednoznačně ano. My víme, že jsou dva jakési krajní modely, jeden ten americký, jeden ten britský, mezi kterými se pohybujeme. Ten americký, který znamená, vyhraje prezident a přichází s ním 10 000 lidí do úřadu, aniž by ti stávající museli být složitě propouštění a dávání do nějakého bazénu, tak jak u nás a tak dál. A pak ten britský, který známe ze seriálu Jistě, pane ministře, kde skutečně jako ten úředník vládne a ministr je spíš jako na okrasu. Mně tady na tomto procesu, kterým teď procházíme, vadí to, že se o tomto vůbec nebavíme, že jsme si nevyhodnotili, kterým směrem chceme jít, a děláme nějaké pokoutní změny. Konec konců o tom, jak jako divně je to nachystáno, svědčí to, že přestože ten zákon byl schválen ve sněmovně, tuším před týdnem.
7: Kde tak, se k tomu odehrála určitá diskuze, a předpokládám, že bude i na půdě Senátu.
23: Přesně tak, tak ale my ho ještě pořád nemáme v Senátu, protože není v takovém stavu konzolidovaném, protože tam přijímali možná desítky pozměňovacích návrhů, o kterých vlastně my se teď dozvídáme téměř až ex post. To mě vadí. Kdybychom si řekli, chceme jít čistě americkou cestou, tak OK. Chceme jít britskou cestou, OK. Proč? To je ono. A my tady najednou prostě ze vzduchu se snese nějaký návrh několika koaličních poslanců, který neprošel vůbec žádným připomínkovým řízením a tak dále, tak jak je to dnes u této vlády obvykle.
7: Paní senátorko, není to problém, že u tak zásadní legislativy, která, a nepřeháním, se týká fungování vlastně celé státní mašinérie, že tato legislativa neprošla řádným připomínkovým řízením, že je prosazována jakožto návrh poslanecký?
8: Já bych trošku se, bych řekla, ohradila proti pojmu pokoutní. Já jsem, jak říkám, praktik, a pokud potřebujeme ve státní správě zejména pracovat, já totiž jsem velký kritik státní správy, protože často zastupuju obce, města proti státní správě, znám perfektní státní úředníky, znám šílené státní úředníky a vidím tady tu těžkopádnost hodně. Takže
7: Promiňte, ale k tomu dotazu v návaznosti na to, co namítal pan senátor, z jakého důvodu se tato změna prosazuje jakožto poslanecký návrh, to znamená, z jakého důvodu se koalice vyhýbá řádnému připomínkovému řízení, během kterého by se třeba ukázalo, že je možné v tom návrhu leccos ještě vylepšit?
8: To bych i souhlasila, já jsem nezávislý senátor, musím říct.
7: Ale jste z klubu hnutí, ano?
8: To, že jsem z klubu ANO, neznamená, že musím prosazovat veškeré její názory, dokonce naprosto mám svobodu v hlasování a podobně. Tady já vidím, že je potřeba hlavně efektivně pracovat, a tady bych celkem tu rychlost podpořila, protože my musíme, aby státní správa fungovala, ne abychom rok, dva o ní debatovali. Tady ta změna není až tak zásadní, co se týká, jak říkáte, mašinérie. Tady je to o změně toho režimu právě úpravy. My v podstatě tady namísto té vrchnostenské správy a státní správy, která už tehdy se mi v tom roce 2014, musím říct, jako nelíbila, tak směřujeme směrem k zákoníku práce, a to je na tom to efektivní.
7: K čemuž, promiňte, slibuju to po druhé a dodržím, ano. To se ještě vrátíme teď, abychom dokončili tu kapitolu týkající se toho, jakým způsobem je tato nová legislativa koalicí prosazována. Rozumíte, pane senátore, tomu argumentu, že není na co čekat, že vláda chce zefektivnit státní správu co nejdřív a že tedy z toho důvodu, pokud jsem správně porozuměl tomu argumentu paní senátorky, se ta změna prosazuje jakožto poslanecký návrh?
23: Ano, tomu bych rozuměl ve chvíli, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, nebo kdybychom byli v nějaké situaci, že jako skutečně platí nějaká úplně šílená úprava, která nefunguje a tak dál.
7: No, tady pokud si správně rozumím tomu, co říká paní senátorka, tak třeba ona je přesvědčená, že teď to nefunguje, takže je potřeba prosadit změnu.
23: Která nefunguje, je potřeba prosadit změnu, také nehájím stávající návrh až do těch hrdel a statků. Nicméně, jako tady skutečně je to tak zásadní, že si to zaslouží obejít všechny ty mechanismy, o kterých mluvíme. Je to tak zásadní, že o zrušení veřejného dohledu nad fungováním, třeba rozdělováním peněz v Národní sportovní agentuře se musí udělat změna až v průběhu druhého čtení a tak dál. Rozumíte, tohle jsou skutečně jako velké koncepční věci, velké koncepční změny a podle mě by se nic nestalo, kdyby to celé nezačalo platit 1. ledna 2027, tak jak je to teď plánováno, ale třeba 1. července 2027. Ale prošlo by to tou velkou debatou a ideálně našla by se na tom širší shoda, protože já upozorňuji, že v tom roce 2014, když se schvaloval ten stávající zákon, ano, tak ho nepodpořila jenom tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU ČSL, ale třeba i ODS. To znamená, my bychom tady přece měli chtít, abychom budovali takový státní mechanismus, který se nebude měnit po každých volbách.
7: S nástupem nové vlády.
23: S nástupem nové vlády.
7: Paní senátorko, nebylo by to bývalo lepší, kdyby si koalice vytýčila, že se pokusí najít nějaký konsenzus napříč politickým spektrem na tom, jak má fungovat státní správa?
8: Já vám to řeknu tak, já jsem zastánce, abychom se shodovali napříč spektrem jako obecně, s tímto jsem šla i do voleb, abychom se vždycky dohodli bez ohledu na to, jakou máme značku, nebo nemáme žádnou značku, jako v mém případě. Nicméně tento způsob je věc názorová. Toto si musí obhájit poslanecká sněmovna, je to poslanecký návrh. A pokud toto je věc opravdu názorová, buď jako budeme o tom déle hovořit a budeme to chápat jako by naprosto zásadní změnu, já to považuji za změnu koncepční, která je zásadní, co se týká dopadu, ale není tak zásadní, jako by abychom museli tam o tisíce detailech jako debatovat.
7: Tak se zaměřme možná právě na některé ty detaily nebo na ty hlavní změny, které ten nový zákon o státních zaměstnancích nahrazující stávající služební zákon přináší. Vy už jste o tom začala mluvit, že tedy zaměstnávání úředníků by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, což znamená, že bude snazší propouštět ve státní správě. Je to tak?
8: Bude snažší propouštět, možná, ale pořád tam budou zákonné prostě důvody. Tam jako se pořád hovoří, že to bude jako snadné usnadňovat vyhazování úředníků. To prostě není pravda. Tam opravdu pořád jsou zákonné důvody, ale naopak to, co si podle mě poslanecká sněmovna slibovala, bude také snažší přijímat a bude tam prostě snažší prostě výběrová řízení a podobně. Já sama vidím teď třeba, že čekáme ve státní správě kolik měsíců na přijímání úředníků a není možné tu státní správu efektivně vykonávat. Takže nejenom tedy opravdu říkám, tady se to jednostranně takto vykládá, ale není to prostě pravda.
7: Pane senátore, připustil byste, že tady toto, to znamená přiblížení toho, jak jsou zaměstnáváni úředníci běžnému pracovnímu poměru, může státní správu zefektivnit?
23: Já tomu vlastně úplně nerozumím, protože pokud ta změna není tak zásadní, tak proč přichází? A pokud zásadní je, tak proč o ní nebyla vedena ta jako široká debata, která by vychytala celou řadu problémů. A
7: čemu už jsme se věnovali, spíš k obsahu.
23: Tak, ale připomínám, že vlastně pokud to není tak zásadní, tak proč ta změna přichází? A domnívám se, že ta změna zásadní je a je možná v pořádku. A nicméně a určitě je dobře, když odpadne celá řada těch složitých procesů a tak dál. Jenom my si musíme říct, a to jsme si neřekli, je to někde pokoutně skutečně jako někde v pozadí toho, chceme mít stabilní státní správu, anebo ji chceme měnit po každých volbách. A to je za mě úplně fair otázka a obě dvě odpovědi jsou možné, jenom si to máme říct. A my se teď tváříme, že budeme budovat velmi profesionální státní správu, velmi stabilní státní správu, a že tam nebude docházet vlastně k těm změnám, že budeme jenom s nás přijímat, ale vlastně bude se propouštět obtížněji, vlastně fakt tomu nerozumím.
7: Paní senátorko, vy tomu rozumíte? Vyložte nám, co je smyslem té změny. Jde o to, aby si nově příchozí vláda mohla vyměnit lidi na všech různých úrovních, na úřadech, na ministerstvech a tak dál, aby tam měla sobě nakloněné lidi?
8: Já vám to řeknu tak, vy už teď vykládáte, jak by to mělo být, ale to takto prostě není, jak vy říkáte. Ano, ta zásadní změna, možná je to pohled právní. Ta zásadní změna je v tom, že tady změna toho právního režimu, že z toho správního řízení, vrchnostenské správy.
7: Promiňte, paní senátorko, to už jste říkala, ale
8: ne, já bych nechala,
7: to,
8: já bych zkusila dokončit.
7: Proč se tato změna děje?
8: Já bych zkusila dokončit větu, jak může kolega dokončit. Já to řeknu tak, tam jde o to, že ta zásadní změna spočívá v tom, že z té vrchnostenské správy jdeme k tomu zákoníku práce a jinými slovy i ten státní zaměstnanec se dostává, bych řekla, do rovnějšího postavení k tomu svému zaměstnavateli, protože je to otázka smluvní. Teď to bylo, když to řeknu, otázka, že se v uvozovkách mu přikazovalo. Jinými slovy, ta zásadní změna je v tom režimu, ale to je otázka dvou, tří zásadních věd. A proto, jak říkám, není to tak zásadní, aby se o tom tak strašně moc diskutovalo, dobře, protože jde opravdu o jednu zásadní změnu, která potom způsobuje všechno
7: ostatní. Paní senátorko, a prosazuje vládní koalice tuto změnu, kterou vy podporujete z toho důvodu, aby si ministři mohli obsazovat místa na úřadech lidmi, kterým jsou zcela lojální?
8: Ne. Tak toto prostě není.
7: Ale bude protože to snažší, aby to mohli dělat?
8: Nebude to snažší. Já hlavně si o toho slibuju, že bude snažší přijímat dobré lidi do státní správy. Zase řeknu úplně na rovinu, podstatné je, aby v té státní správě byly dobré mzdy a potom tam dostaneme dobré lidi. A ta výběrová řízení na místo 100 dní, když budou moci být třeba 2 týdny, toto se mi na tom líbí. Říkám, já jsem 30 let v soukromém sektoru, takže když jako někdy vidím tu státní správu, a já jsem velký kritik státní správy, jak říkám, tak jako se to zefektivňuje směrem k tomu soukromoprávnímu té soukromoprávní oblasti a toto je na tom, co se mi na tom líbí. Hmm. Samozřejmě praxe možná přinese určitá úskalí, dobře, tak se to potom napraví, ale tohle opravdu směřuje k tomu zefektivnění
7: a tak říkal, dál. Pane senátore, nemůže to státu pomoct, když se začne trochu víc podobat jeho fungování soukromé sféře?
23: Je to možné. Tady já bych upozornil na to, že my nemluvíme o všech státních zaměstnancích, že ten stávající služební zákon zdaleka nedopadá na všechny státní
7: například
23: zaměstnance.
7: Ani na učitele?
23: Ani, ale na všechny státní úředníky. To on skutečně jako jenom na nějakou určitou skupinu lidí, kteří jsou pod služebním zákonem, řekněme především na ministerstvech, ústředních státních orgánech nebo ústředních orgánech státní správy a tak dál. A ta novela, co přináší, tak ona přináší to, že poskytuje vedoucím těch správních úřadů větší prostor při výběru vedoucích pracovníků. Jinými slovy, že mohou skutečně jako po těch volbách s nás přeskládat vedení těch úřadů. A to, o to tam jde a proto se to vlastně tak prosazuje a proto se to prosazuje teď tak rychle, aby to ideálně platilo od 1. ledna příštího roku.
8: Já bych tomu doplnila větu. Prosazuje se to hlavně tak rychle, aspoň já to tak chápu a takto jsem si to nastudovala, takto jsem to vnímala, aby ta státní správa mohla pracovat efektivně. To je prostě to podstatné, protože tam je potřeba hlavně teď hodně, což my asi s kolegou i potvrdíme, tam je prostě hodně práce a to prostě vyžaduje prostě dobrý tým.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají senátorka Jana Zvirtek-Hamplová z klubu Hnutí ANO a senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Paní senátorko, co byste řekla odborům, které dlouhodobě varují, že ten nový zákon oslabí nezávislost úředníků a že posílí vliv politiků na státní správu?
8: Já se domnívám, že to tak prostě nebude. My spíš máme problém, aspoň já to tak vnímám i na těch úřadech, že abychom do té státní správy dostali odborníky, protože prostě nezaplatíme. To je prostě jiný problém. Co se týká odborů, samozřejmě ty budou hájit zájmy zaměstnanců, to je naprosto v pořádku a je dobře, že to tak dělají a je možné i dobře, že dávají takovéto v uvozovkách zrcadlo poslaneckým návrhům. Nicméně,
7: je dobře, že stejné zrcadlo dává tomu poslaneckému návrhu, který vy podporujete, i protikorupční organizace Transparency International, která v zásadě vyjadřuje stejnou kritiku jakožto odbory?
8: Transparency International velmi dobře znám, když jsem s něj i spolupracovala. Správně, že to vyjadřují, protože já jsem zastánce prostě věcné diskuze, může to upozornit na některé věci, ale skutečně tady, když jsem se s tím seznámila, tento zákon je o změně prostě toho systému, abychom efektivněji pracovali a jak to bude prostě potom v praxi, to ukáže až ta praxe. A mně se tady zatím zdá, že převažují ta pozitiva, aby úředníci byli také trošku vystavení určité kritice, aby prostě věděli, že ze zákonných důvodů mohou skutečně být propuštěni.
7: Ze strany politiků tady.
8: No, ze strany kohokoliv jiného, protože prostě máme tady volební systém, tak jako jak jinak. Jinak ještě bych tady řekla jednu větu, že jak tady padalo, že aby po každých volbách nemohli se měnit úředníci. Toto je změna od roku 2014, tady ten zákon stávající je od ledna 2015, tak si uvědomíme, kdy přijímáme nějakou změnu a opravdu poté, co jsme se v praxi přesvědčili, že to opravdu je nepružné, neefektivní, prostě takže směřuje to prostě k jinému systému.
7: Čím se tedy dostáváme k tomu ústřednímu argumentu vládní koalice, která říká, že ten stávající systém je neefektivní, pane senátore?
23: Ano, může to tak být. V určitých aspektech určitě neefektivní je. V určitých aspektech i ta novela přináší jako pozitivní změny, nicméně jako celek je skutečně hodně podivná. A nejenom tím procesem, jak vznikala, ale tím, co všechno souvisejícího obsahuje. Jeden příklad za všechny, máme Národní sportovní agenturu, kde je zřízená dozorčí rada, nebo dozorčí komise, která dnes je volena z půlky poslaneckou sněmovnou a z půlky senátem. A je to v pořádku, protože se vlastně mimo státní rozpočet vyvádí tady do, řekněme, jakéhosi státního fondu peníze a je dobře, aby nad nimi byla veřejná kontrola.
7: A tím chcete ve tomto zákonu říct?
23: A tato novela, o které teď tady mluvíme, tuto dozorčí komisi úplně ruší. To znamená, Národní sportovní agentura na rozdíl od jiných státních fondů bude bez dozorčí komise. Ptám se proč? Proč nemá být veřejná kontrola a tohoto typu, skutečně jako půlka senát, půlka sněmovna, proč nemá být nad hospodařením a nad rozdělováním konkrétních finančních projektů, podpor a tak dále?
7: Chcete na to reagovat, paní senátorko?
8: Já to řeknu tak, budeme tam hledat určitě spoustu dílčích argumentů, proč vlastně tady toto je. Je správně, že ty otázky padají. Já jsem také spoustu otázek kladla, musím říct. A potom, když jsem si to vyhodnotila, tak skutečně jsem tu novelu vyhodnotila jako pozitivní a jako člověk, který se z té státní správě a samosprávě věnuje 30 let, tak jsem prostě převážila pozitiva a můžeme tam hledat tyto dílčí věci. Samozřejmě otázky, že prostě budou tak to padat, je úplně v pořádku.
7: Říkám, a dovolte mi tedy další takovou otázku. Proč se v tom novém zákoně nepočítá s nejvyšším státním tajemníkem, který byl doposavat s takovou pojistkou proti těm nepřiměřeným politickým tlakům na úředníky?
8: Že to přechází pod úřad vlády, to je prostě věc vládní koalice, která tuto změnu prosazuje. Tady se přiznám, jsem tak jako 50 na 50, ukáže to až praxe. Já znám praxi tajemníků z radnic, kdy prostě vidím, že někdy si to bez tajemníků tam neumíme představit a někdy s tou tajemnicí brzdou práce toho města, obce, je to vždycky otázka i toho lidského faktoru. Tady se ale zase domnívám, že aby to bylo jenom zase v rukou jednoho člověka, také není úplně správné, mělo by to být jinou formou, ale já bych volila třeba trošku jinou formu, tady je směr na úřad vlády, uvidíme, co ukáže praxe, ale že to bylo v rukou jednoho takto státního úředníka, který měl být garantován financí, nejsem přesvědčena, že to
7: ale
8: tak skutečně bylo.
7: Pane senátore, podle vás se ten institut nejvyššího státního tajemníka osvědčil za těch zhruba 10 let?
23: To tak přece nebylo, že by to bylo v rukou jednoho úředníka nebo jednoho tajemníka. Ten byl až, řekněme, na vrcholu té pyramidy. Každé ministerstvo, každý ten ústřední orgán státní správy měl toho svého státního tajemníka.
7: Ale byl tam jeden nejvyšší, na to si myslím,
23: nad ním byl jako právě ta poslední pojistka, poslední jako dovolací instance. A znovu říkám, ano, možná je v pořádku, že se toto ruší, ale my jsme vlastně neslyšeli důvody, proč to tak má být. A i teď tady u toho stolu jsme slyšeli, protože to tak chce vládní koalice. A ne proto, že se zhodují lidé ze soukromé sféry, že se zhodují právě odbory, že to nefunguje a tak dál. To je vlastně ten problém. My u drtivé většiny těch věcí nevíme, proč v tom zákoně jsou.
7: Čím se vracíme k tomu, jakým způsobem ta změna je vládní koalicí prosazována, paní senátorko, a máte prostor pro poslední větu, protože končíme?
8: Poslední větu. Já mám pocit, že tady je právě rozdíl i pohled ten právní a jiný politický. Já pořád mám více pohled právní a tady opravdu, tady, jak říkal pan kolega, systém těch tajemníků, to je ta neefektivita a tak dál, takže prostě směřujeme k té efektivitě. Z právního hlediska tam nevidím naprosto nic, co by bylo nějak zásadně i v rozporu s evropskou legislativou, naprosto ne. A podle mě skutečně převažují veškerá ta pozitiva. To je všechno, co můžu z pohledu právního zejména říct.
7: A u toho skončíme se senátorkou Janou Zvirtek-Hamplovou z klubu Hnutí ANO a senátorem Stanislavem Balíkem, který je členem klubu ODS a TOP 09. Dámo a pane, děkuji vám.
23: Díky za pozvání.
8: Děkuji za pozvání.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhu.

0: Podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Cyklisti v létě nerespektují zákazy a pravidla bezpečné jízdy v Třeboni. Přestupky řeší městská policie. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
1: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je právě bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
2: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků proti vzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27 přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek zvýšit ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
4: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
0: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Podle místních s nimi ale přibývá také dopravních komplikací a přestupků. U některých problémů musí zasahovat i městská policie.
5: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut.
6: Pan Honza vlastní bistro v centru, přímo před očima má velmi frekventované místo.
5: Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný.
7: Většinou jde o to, že místní upozorní toho návštěvníka, že jede po chodníku, pak se ty situace skoro bezdůvodně vyostří.
6: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
7: Jízda po chodníku, jízda bez osvětlení.
6: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Zpráva Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na

0: Stříbrné návrší nedaleko Luční Boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
1: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
0: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 160. Čekejte dopravní omezení, je tam uzavřený levý pruh s držení do 10 minut v kratší koloně. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz, kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobní auta stojí hlavně před tunely, pomalu se jede také kolem Lochkova a Slivence, celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech. Ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 15 minut. Směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení Vekbelské. A ještě Nuselský most směr do centra. Jede se pomaleji než obvykle, protože jeden pruh je vyhrazený pro autobusy. Fronta od Kongresového centra je na 15:15. Dobře, dojeďte. Zatímco teď je ještě místy pod mrakem a může občas pršet, postupně se čeká slunečný a místy i větrný den s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude už až 27. Tolik zprávy a teď už další díl Vinohradské 12.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku.
4: Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu. Jinak jim hrozí ztráta práce i víza.
5: Investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli tři Filipinky dohodu podepsat.
6: Zástupci firmy tvrdí, že jim to doporučila pracovní agentura Principio.
7: Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní.
2: Vykořisťování Filipínek na Ostravsku, případy vydírání a nátlaku. Zajímá se o to Ministerstvo sociálních věcí. Co se dělo v síti nechtových studií? O tom si víc řekneme s Martinem Štorkánem z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je středa, 8. července. Ahoj Martine, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
8: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Česká policie bude řešit možné vykořisťování pracovníků z Filipín na Ostravsku. Na konkrétní případy upozorňuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Už podalo nějaké trestní oznámení, aby se tím policie mohla zabývat?
8: Ministerstvo nám už řeklo, že předalo ty případy policii. Oni na to zareagovali až po těch našich dotazech. Uh-huh. Teď je potřeba si chvíli počkat, než budeme teda pokládat další otázky o tom, jak se ten případ vyvíjí dál. Tohle je zatím poslední odpověď z ministerstva z 24. června. Takhle nám to řekl mluvčí Jakub Slavík.
9: Mohu potvrdit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předalo tento případ orgánům činných v trestním řízení a inspektorátu práce.
2: O co jde? Ty jsi se dostal k síti nechtových studií, které měly nutit Filipínky, které v nich pracovaly, podepisovat údajně nezákonné dohody. Co to je za studia? To jsou takové ty klasické salony krásy někde na Ostravsku.
8: No, nás ten případ úplně, jakoby, abych začal trošku s kontextem, nás zaujal, když jsme začali řešit zahraniční pracovníky v Plzeňském kraji a doslechli jsme se právě o analýze pracovní migrace Filipínců, kterou si nechal vyrobit Ministerstvo práce, a ta analýza právě obsahuje i tu kazuistiku, kde je zmíněný tenhle případ.
2: Na druhé straně republiky.
8: Tedy. Na druhé straně tak. Republiky. A ta studia tam nejsou specifikována, my jsme si to z těch indicí, které jsou v té analýze, jsme si to dali nějak dohromady a zjistili jsme, o která studia se jedná. Je to teda firma Nail Center Luxury, která na Ostravsku nebo na severní Moravě v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia. Hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Olomouci.
10: Mm-hmm. A ty údajně nezákonné dohody, čeho se to mělo týkat?
8: No, ty Filipinky si stěžovaly na víc věcí u tohohle konkrétního zaměstnavatele. Stěžovali si třeba na ubytování, které podle nich neodpovídalo tomu, co jim zaměstnavatel slíbil, když se na tom domlouvali ještě z Filipín. To znamená, že na těch fotkách, které dostali, prý byl úplně jiný byt, než ve kterém nakonec bydleli. V tom bytě, jak to popisovali, tak jich bydlelo několik. Ty prostory, kde měli postel, byly oddělené třeba jenom závěsem a ve finále tam s nimi přespali i muži z jiných zemí. Problém měli taky s dlouhopracovní dobou, kdy to zase neodpovídalo té původní domluvě. Mm-hmm. Místo 40 hodin týdně slíbených, to bylo prý až 11 hodin denně bez nějaké pauzy a bez nějaké adekvátní finanční kompenzace. No a zásadní věc, která tam byla, je právě to, že ta firma dala Filipínkám po příjezdu, kdy jakoby přijedou, mají strach z toho, že při ztrátě toho zaměstnání by přišli o bydlení, protože ten zaměstnavatel jim to bydlení...
10: Je to na to navázané, je to tak, poskytuje jim to.
8: Také poskytuje a dali jim podepsat dohodu o uznání dluhu 100 000 korun v případě, že u toho zaměstnavatele tady těch nechtových studií nevydrží alespoň 2 roky, což je ale i podle inspekce práce protiprávní a nese to znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
11: Přinutili nás podepsat uznání dluhu 100 000 korun, pokud práci opustíme dříve než za 2 roky. To jsme podepsali.
12: Filipínka, která v analýze Ministerstva práce a sociálních věcí vystupuje pod jménem Mel.
8: Za prvé, takovou dohodu prostě nemůžete dát někomu podepsat a za druhé, všechny ty výdaje, které tam těm Filipínkám účtovali, tak má platit zaměstnavatel.
10: A ty Filipínky si na tohle to všechno, to znamená teda údajné vydírání, údajný nátlak a údajné vykořisťování, stěžovali Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ty jsi s nimi mluvil?
8: Oni si stěžovali pracovníkům, terénním pracovníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické, kteří právě pro ministerstvo zpracovávali tu analýzu té pracovní migrace.
10: Uh-huh. A ty jsi s nimi mluvil konkrétně, nebo vycházíme teda z výpovědí, které jsou obsažené v té analýze?
8: Vycházíme z výpovědí z té analýzy. My jsme se snažili je kontaktovat, ale ty Filipínky asi i kvůli strachu z toho předchozího zaměstnavatele, což jsou ta nechtová studia, tak s námi mluvit nechtěli. My jsme zkoušeli i jinak kontaktovat jako další Filipínce, ale je to s nimi velmi složité právě proto, že Filipínci nejsou úplně zvyklí věřit úřadům nebo právě novinářům jako z těch Filipín, takže se nám je nepodařilo nakonec kontaktovat, ale zkoušeli jsme to.
10: Řeší to teď tedy přímo ministr Aleš Juchelka?
8: Minister Aleš Juchelka o tomhle konkrétním případu toho moc nevěděl, řekl nám jenom tak obecně, že se na tohle zaměří takzvaná Kobra 26, což je spolupráce ministerstev právě na potírání nějaké nelegální práce, pracovního vykořisťování a tak, ale na ty konkrétní výsledky si budeme muset asi ještě počkat. Tenhle konkrétní případ, tedy kromě policie, jak jsi zmínil, bude řešit ještě inspekce práce, které to ministerstvo také předalo.
10: Je tu síť nechtových studií, ty musí někdo provozovat a ten by se k tomu asi měl nějakým způsobem vyjádřit, kdo to je a co na to říká.
8: No, my jsme vlastně toho jejího jednatele a majitele Hung Nguyena, který je vietnamské národnosti, scháněli po různých nechtových studiích v Ostravě. Nakonec se nám to podařilo v takovém jejich novém salonu v obchodním centru Nová Karolina a rychle jsme zjistili, že on neumí česky.
13: Jenom trochu jinak.
8: Takže za něj mluvila jeho partnerka Lety Suan, která vyřizuje i jim všechny tyhle věci.
14: Přímo jsem jakoby řešila s agenturou tyhle věci.
8: No a ta nám přiznala, že nechali Filipínkám ten protiprávní dokument podepsat, Prý tak ale činili na doporučení pracovní agentury Principio, která pro ně ty Filipínky schání.
14: My jsme jakoby dostali všechny ty dokumenty prostě od agentura. Agentura říká, že to je v pořádku.
8: A s těmi dalšími věcmi, jako bylo to bydlení, s tím ale jako nesouhlasili, že to bylo nějakým způsobem problematické.
14: My jsme šli s tím papírem za právníka někýho, zaplatili jsme za to. Koukněte si na to, jestli je to v pořádku. On říkal, že není v pořádku.
8: Ta Lety Suan nám řekla třeba to, že práce u nich v těch salonech je flákárna, že tam Filipínky pracují normálních 8 hodin. Dokonce nám ukázali byt, ve kterém teď ty Filipínky jiné, které tam pracují, bydlí. A ten teda vypadal o dost lépe než na těch fotkách na druhou stranu. Mohl to být jiný byt, nebo mohli udělat nějakou rekonstrukci a na to už nám úplně jako konkrétně neodpověděli.
10: To znamená, že ti jednatelé vlastně bagatelizují ty stížnosti těch Filipínek a částečně svalují tu vinu na agenturu, která vlastně pomohla těm Filipínkám dostat se do České republiky.
8: Oni jakoby to odmítají a v tom nejvíc problematickém bodě, což je ten dluh těch 100 000 korun, který teda bude asi zajímat i policii, tak říkají, že jim to doporučila ta pracovní agentura.
10: Aha, a ta to nějak vysvětluje? Nebo?
8: Jednatelka té agentury Jana Koblíšková, my jsme s ní mluvili po telefonu, nám řekla, že s Filipínci už nepracuje od začátku letošního roku.
13: Protože nejsem schopná garantovat to, že ten člověk opravdu dodrží tu dohodu.
8: Což teda neodpovídalo moc jejímu Facebooku, protože na Facebooku té agentury tak byly další aktuální inzeráty práce, které teda po tom telefonátu zmizely. No a tady na ten konkrétní případ nám nejdřív říkala, že nic takového nikomu podepisovat nedávala.
13: Tak, jestli mě někdo řekl, jo, když jsem s někým sdílela nějaký zkušenosti, jestli se mě na to někdo zeptal, já jsem řekla, jo, já vím, že to někdo používá a jako nasdílela jsem to, tak jako možná ano.
8: My jsme se jí na to ptali opakovaně a pak teda přiznala, že asi něco takového jim poslala, ale rozhodně jim nedoporučila to, aby to dali těm Filipínkám k podpisu.
13: Žádný právní postupy nedoporučuju, protože právník nejsem. To jako říkám všem těm zákazníkům.
10: Zajímavé. A my tady mluvíme celou dobu o Filipínkách, ale neřekli jsme teda, jak velké skupiny lidí se to má týkat tenhle ten konkrétní případ. Jestli se bavíme o 5, o 10.
8: Teď se bavíme o třech konkrétních Filipínkách, které tenhle případ vlastně popsali velmi podobně, nebo minimálně v těch zásadních věcech se ty jejich výpovědi shodují.
10: Proč se vůbec vydali do Česka? Proč vůbec Filipínci, Filipínky míří do České republiky? Jak je to napadne pracovat zrovna tady? Asi v tom samozřejmě nějakým způsobem jsou aktivní právě ty pracovní agentury.
8: Tuhle konkrétní práci jim zajistila právě ta agentura Principio, která i v té době měla inzeráty na Filipínách, právě přesto se sem dostali. A jinak to funguje tak, že prostě na Filipínách jeden člen rodiny často vyrazí někam právě pracovat do zahraničí, většinou vyberou jednoho, vlastně na tom funguje z velké části i filipínská ekonomika, mají dokonce i speciální ministerstvo tady na ty zahraniční pracovníky. A ta cesta většinou pro ně jako není lehká, protože často se to dá rozdělit na dvě části. Pro ty Filipínce třeba z těch okrajových oblastí je problém vůbec se dostat do Manily, do hlavního města a nějak se dostat k těm nabídkám od těch pracovních agentur. No a když už se tam dostanou, tak ty příběhy se liší, ale jako často je to vyjde na obrovské množství peněz. A pak ještě jako v té analýze nás zaujalo, že si prochází tím výběrovým řízením, které si často ani nedokážeme představit. Ta jedna Filipínka třeba popisovala, že platila za to, že ji agentura zařadila do takového slosovacího systému, nějaké kolo štěstí, kde z 80 jako účastníků jich nakonec vybrali jenom 5 a ti tedy odjeli pracovat někam buď do Česka nebo jenom do Evropy. No a ona to zaplatila asi dvakrát tady tu slosovačku, pak už na to neměla peníze, ale ta agentura se jí následně ozvala a nabídla jí práci právě tady v těch ostravských salonech, takže to je třeba příklad toho, jak to vypadá.
10: A to jsou legální postupy, protože my víme z médií, dlouhodobě to média sledují, že některé ty agentury v některých těch postupech podnikají nelegální kroky. Tak
8: ale tohle si musí vyřešit na Filipínách. Ten výběr dělala ta filipínská agentura.
10: Filipínská, ne ta česká.
8: To dělala filipínská agentura na Filipínách a ta česká pak zprostředkuje ten příjezd jako sem do Česka. No a proč zrovna sem, tak ta spolupráce jako mezi Českem a Filipínami funguje velmi dobře. Ti Filipínci se sem dostávají přes program Kvalifikovaný zaměstnanec, který se zaměřuje právě na nízko a středně kvalifikovanou pracovní sílu a její dostání do Česka.
10: Ty tři Filipínky, o kterých my se tady bavíme, ty se měly přímo za viděnou práce v nechtových studiích? Oni tohle to dělali už na Filipínách? Mají potřebnou kvalifikaci tohle to dělat? Nebo prostě se agentura nebo ten zaměstnavatel rozhodne, je tady pracovní síla, tak pojďte dělat nechty?
8: Tohle zrovna není úplně asi taková jako překvalifikovaná práce. Je asi jako docela snadné se jí naučit, ale je to právě jedna z věcí, na kterou si taky stěžovali. Jedna z nich právě na to, že měla dělat kadeřnici, nebo že jí slíbili, že bude dělat kadeřnici a pak ji nechali dělat nechty. Kadeřnici prý dělala na Filipínách celý život, takže vlastně i s tou náplní práce nebyla vůbec spokojená.
15: Když jsme o práci požádali, smlouva byla na kadeřnictví. Nyní ale v salonech děláme všechno. Děláme pedikuru, manikuru, masáže.
16: Žena z Filipín v analýze vedená pod jménem Tess.
8: Je to přesně o tom, že oni se domluví jako na těch Filipínách, domluví se tam nějaké smlouvy, pak přijedou do Česka a zaměstnavatel jim dá podepsat třeba nějakou smlouvu, která je v některých detailech trošku jiná. Někdy jsou i případy, kdy jim jí dá podepsat v češtině, prostě bez toho překladu do angličtiny, která je na Filipínách úřední jazyk a které ti Filipínci rozumí, takže...
10: Pomáhá jim v tomhletom třeba filipínská ambasáda tady v Česku? Protože to asi nějak eviduje, ne? To, kdo tady všechno pracuje z Filipín.
8: Podle těch lidí a expertů jako na ministerstvu práce jim v tom pomáhá, dokonce právě před takovými případy, jako je tady ta dohoda o uznání dluhu, varuje. Nám se ale bohužel nepodařilo z nich dostat žádnou použitelnou odpověď z té ambasády. Právě ptali jsme se na tenhle konkrétní případ, ptali jsme se na to, jak to řeší, ale ani na e-mail nám neodpověděli, byli jsme tam i osobně a ani na to nezareagovali, nebo neodpověděli nám následně, takže...
10: A když jsem se ptal na tu evidenci, tak Česko ví, kolik Filipínců a Filipínek tady pracuje? To se někde statisticky zapisuje?
8: Se to zapisuje, podle ministerstva práce to bylo v březnu asi 15 tisíc lidí.
10: To znamená, když bys měl porovnat, jak moc významná je pro Česko v tomto směru právě ta pracovní migrace z Filipín nebo vůbec z asijských zemí, MPSV o tom nějak mluví v té analýze.
8: Mluví o tom ale třeba i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček o tom, že ty filipínské pracovníky nebo takovéhle pracovníky z Asie budeme časem potřebovat, protože budou dělat práci, kterou už Češi nechtějí dělat za peníze, za které jí Češi nechtějí dělat. Mluvili jsme o tom i s představiteli Hospodářské komory, kteří nám právě jako takový příklad říkali například ježdění kamionem po Evropě, což už je problém prostě sehnat Čecha na to, aby vám tohle dělal. Takové ty noční jízdy někam do Belgie třeba. Nebo
10: takže
8: tak.
10: Řidiči, nechtaři, takže často možná skladníci jsou Filipínci v Česku.
8: Přesně
10: taky.
8: Tak, no. Jo. I řezníci třeba, řidiči asi Uberů a tady těch věcí.
10: A je tam, nebo jsou tam nějaké specifické podmínky, nějaká pravidla toho programu Kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém ty jsi mluvil, nebo jaký ten vstup na ten trh by ideálně měl být, aby teda se tady nepodepisovaly nějaké dlužní úpisy?
8: Ta pravidla by měla být taková, že tyhle věci jako letenky a ten poplatek za to umístění hradí ten zaměstnavatel. Problém je, že jak už jsem zmiňoval i tu filipínskou ambasádu, která nám neodpověděla, tak takový je často přístup té filipínské strany k těm věcem, jakože je nevymáhá až tak důsledně, jak by měla třeba tady to konkrétní pravidlo. A pak se to dostane trošku do fáze, kdy není jasné, kdo za co platí. Jakože ti Filipínci za něco platí té filipínské agentuře, ten český zaměstnavatel zase platí té české agentuře a ve finále možná oba zaplatí ten stejný poplatek třeba dvakrát jako během toho náboru, což trošku působí jako takový chaos. No a tím, jak je to potom pro ty české zaměstnavatele docela drahé sem toho Filipínce vůbec přivést, tak i kvůli tomu dostanou třeba nižší platy, a snaží se je tady jakoby právě takovýhlemi smlouvami nebo dohodami o uznání dluhu udržet déle než půl rok, což je podle pravidel ta doba, po kterou mají Filipínci pracovat u toho prvního zaměstnavatele, kterého si tady v Česku domluví už z Filipín.
10: Jo, dobře, a potom mohou teda pracovat už?
8: Potom mohou pracovat už, kde chtějí. No a právě jako, když jsme o tom mluvili s tou hospodářskou komorou, tak ti samozřejmě mluví za ty zaměstnavatele a ty pak štve tahle fluktuace, když už jako zaplatí ten poplatek, tak je naštve, že tamhle Filipínec odejde do obchodu naproti, kde mu dají o 200 víc prostě, takže je to takový jako začarovaný kruh. Trošku jsme měli pocit, když jsme s těmi lidmi mluvili, ať už třeba s paní Koblíškovou z té pracovní agentury, která říkala, že se jí to nevyplatí.
13: Takže ve chvíli, kdy on odejde, tak to jde všechno za mnou.
8: S těmi zaměstnavateli, kteří mluvili o tom, že jim ti Filipínci odchází a že se jim to taky nevyplatí, takže nevím, jak to bude fungovat do budoucna.
13: V rámci rekrutmentu se vždycky dávají nějaké garance, tak potom tu náhradu chce po mně. Já prostě jako nemůžu tady na každého třetího Filipínce prostě dávat replacement zadarmo.
8: Možná prostě ministerstvo práce nějak přenastaví ty podmínky, udělá to přehlednější a bude to časem lepší.
10: Mimochodem, týká se to tedy jenom to, o čem se tady bavíme, společnosti Nails Center Luxury, a nebo máš i indicie, že by podobné praktiky mohly být aplikovány v jiných salonech krásy, nenutně jenom na Ostravsku tedy.
8: Jo, ale jako my jsme řešili tenhle konkrétní příklad, takže nevím. Tam kromě těch Filipínců, tak tady v těch konkrétních studiích tak pracovali třeba právě i lidi z Vietnamu nebo ještě z dalších zemí. Nás teda zaujala jedna věc s kolegyní, když jsme, jak jsem říkal, scháněli toho majitele Nguyena, tak v tom jednom z těch jejich ostravských studií, tak nám ten pracovník nás nechal vyfotit si tam jeho číslo na takovém jejich asi nějakém návodu, jak pracovat. A my, když jsme si to pak překládali, tak tam byl soupis toho, za co jim ten majitel z výplaty odečítá peníze. Mm-hmm. A bylo to úplně jako cokoliv si dokážeš představit, jako nevypnutí světla, 500 dolů, nevytisknutí účtenky zákazníkovi, tam bylo dokonce jako několik tisíc, takže si dokážu představit, že na té výplatě to docela pocítí.
10: Rozumím, ale účtenku by zrovna tisknout asi měli, že jo? Ale jasně, chápu, jo. Že to jsou pokuty úplně za všechno potom. Co s nimi bude teď s těmi Filipínkami, které si stěžovali na ty nerovné podmínky? Oni už teda pracují někde jinde?
8: No, pokud vím, tyhle konkrétní tři Filipínky už pracují někde úplně jinde a prý jsou v té práci spokojené.
10: Jo. A jaký postih naopak by mohl hrozit té firmě, která, nebo tomu jednateli, který provozuje společnost Nails Center Luxury, pokud tedy skutečně porušil pravidla? No, zajímá se o to, nebo bude se o to zajímat policie?
8: Hrozí tam určitě nějaká pokuta, pak by je mohli zařadit na blacklist ta filipínská ambasáda, to znamená, že už by nemohli třeba sehnat další pracovníky z Filipín, i když nám teda ta partnerka jednatele té firmy řekla, že už stejně žádné Filipínky nechtějí, protože jsou nevděčné a tak. A uvidíme, jak se k celému tomu případu postaví ta policie. No, tam asi nezvládnu teď nic předjímat. Stejně tak může filipínská vláda zakázat činnost i té české agentuře a u kontroly z té inspekce práce bude asi záležet i na tom, jestli se podaří dopátrat k tomu, odkud vlastně ta dohoda o uznání dluhu nebo ten dokument je, protože ti Vietnamci nebo ti majitelé těch salonů nám tvrdili, že jim to poskytla agentura, dokonce nám to ukazovali v e-mailu. Jednatelka té agentury Koblíšková zase tvrdí, že možná to někomu poslala, ale takže uvidíme, jak oni si to mezi sebou jako vyřeší.
10: A takže prošetřování se dotkne i té zprostředkovatelské agentury patrně.
8: Myslím, že by mělo.
10: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že se s tomu případu věnoval, že jsme o tom mohli společně mluvit.
8: Díky moc.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Štorkán z naší investigativní redakce a mluvili jsme spolu o možném vydírání a nátlaku filipínských pracovníků v Česku. Martin zjišťoval, jak to chodí v jedné ze sítí nechtových studií, tedy konkrétně na Ostravsku. Dvoudenní summit v Ankaře se stal dějištěm celé řady zajímavých událostí, na které se bez pochyby budeme muset a chtít podívat ještě jednou zblízka a detailněji. Na místě máme zpravodajku, která všechno viděla na vlastní oči, takže o to budeme mít tu práci jednodušší. Ozveme se už brzy. Naslyšenou zítra.
17: Místo činu. Oběti a vrazy aneb práce operativy. Jak pracovat s pachatelem? Uleví se vrahovi, když se přizná? A jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem? Poslouchejte dnes po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Přeji klidné dopoledne, je 10:30.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Rusko nemá podle německého kancléře šanci válku na Ukrajině vyhrát. Friedrich Merz to řekl dnes na summitu NATO v Ankaře. Zmínil i závazek spojenců poskytnout letos a v příštím roce Ukrajině vojenskou podporu za v přepočtu 1,7 bilionu korun ročně. Ukrajinské drony během nočních útoků zasáhly 9 tankerů ruské stínové flotily. Za poslední 3 dny jich Ukrajina napadla celkem 19, uvedl to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy na telegramovém účtu. Ukrajina útočila v noci také na několik dalších ruských průmyslových objektů. Ruské úřady hlásí jednoho mrtvého a několik zraněných. Rusko v noci už potřetí v tomto týdnu udeřilo na ukrajinskou metropoli Kyjev. Zemřela žena a v několika zasažených skladech začalo hořet. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak zásadní. Rutte to dnes řekl před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Senát bude dnes řešit taky například změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Prezentovat budou 35 druhů z afrických jezer Malawi a Tanganyika. Čerstvé dopravní zpravodajství na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 160. Čistí silničáři kanalizaci, uzavřený je levý pruh, je tam více než kilometrová kolona na 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště, zdržení 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, kamiony se zastavují už za D1, osobní auta nejvíc pojíždějí mezi sjezdem na Lochkov a Barandov a v Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení Vekbelské, osobními auty se jede výrazně rychleji. Přejeme šťastnou cestu. Na většině území je teď oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami. Od severovýchodu se má postupně vyjasňovat, ale v Čechách bude večer od západu opět přibývat oblačnosti. Po celý den bude foukat čerstvý vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu a odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čeká repríza Osobnosti plus.
18: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit, upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná Osobnost plus. Mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
18: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachycí.
20: Osobnost plus.
18: Platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost, nebo je to příliš zjednodušené?
19: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
18: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
19: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
18: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
19: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly. To byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni, a jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, a to možná jsou to potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože pronásledovali nacisti. A tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těchto krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky, a samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
18: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá, protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudetoněmeckém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
19: Je to tak. A já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde jako, aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
1: Brzdili poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana. A myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiků české vlády?
19: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné v tom. Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tu veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si, já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
1: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch Sládkovcích a vy jste řekl, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
19: To se samozřejmě stává. Radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílily a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
1: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru k dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
19: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
1: Umírnili své cíle.
19: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudeckými Němci, anebo konec konců i obecná retorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
1: Je běžné, že část část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik. Je to...
19: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
1: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem chtěla říct.
19: Já myslím, že máte pravdu. Ono se to vlastně může vzájemně podporovat, ale nakonec zkušenost je taková, že ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dále, třeba, když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojení, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
1: co čekali.
19: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
1: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
19: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam jako velmi radikální strana se byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí, ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo, tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po 8 a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení nebo ho zabijou.
1: To je podobné jako v Rusku nakonec.
19: Ano.
1: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala, na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k tomu urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
19: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce. Ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí. Jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
1: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
19: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí a amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
1: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozor. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi, v případě, že není spokojen. Platí to?
19: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak se potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
1: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv? A opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito než před vstupem do vlády, anebo méně nabito než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
19: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. Ano, si nějak svoje voliče udrželo, nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ano, většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté, nebo lidovci, nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
1: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ano, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
19: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ANO, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ANO obecně má jako dobrý marketing tradičně, mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že a je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
1: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
19: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana a je silná, což je ten případ, a ty koaliční jsou relativně slabé, což máme dneska v naší vládě, tak moc velká obrana není, protože oni nemají mnoho možností, ty dvě menší koaliční strany, s kým třeba udělat vládu, ale ANO má několik možností, třeba by mohlo mít menšinovou vládu s nějakou tolerancí někoho z dnešní opozice, kdyby se s nimi domluvili. Ale ta alternativa tady je, když to. Já si myslím, že třeba SPD nebo motoristé asi tak mnoho alternativ nemají.
1: Myslíte si, že jak šel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje, myslím, ty kolem ve vládě.
19: Ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ANO bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokraty v jejich Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takový, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. Dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
1: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
19: No nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná, byla i v opozici nejvíc podporovaná, i předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo. Já
1: jasně,
19: si myslím,
1: o tom,
19: že ne.
1: Se tady spekulovalo hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo? Víte, co myslím?
19: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní, že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje, ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
1: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
19: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě byste našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Nebo chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
1: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde, a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišů, že?
19: Ale i řady voličů.
1: Víte, stále čeští politici a hlavně opoziční operují termínem hodnotový. Naposledy dnes, když pan Vystrčil přistál na Tajvanu, tak že řekl, že to je hodnotová a pragmatická cesta. Mě by zajímalo, když politik řekne, že je něco hodnotového, tak co ti myslí?
19: Většinou je to klasické jako napojení na nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi, nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat z takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
18: A musí to být automaticky nepragmatické?
19: Ne, nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politice nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
18: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jakoby hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
19: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
18: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
19: Děkuji za pozvání.
18: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
20: 90kové léto.
3: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech a jeho následky, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bíly.
21: Já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Marino, jak budeš vypadat? Já jsem blázen.
20: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
0: Je 11 hodin.
20: Český rozhlas Plus.

0: Grónsko je vůči americké a izraelské válce proti Íránu. Na něj v noci Spojené státy podnikly sérii náletů, při kterých zasáhly asi 80 cílů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
1: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina. Vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
0: Summit NATO pokračuje jednáním Severoatlantické rady. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevů je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
2: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že teda obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování.
0: V příštím roce chce vláda dát na obranu o 36 miliard korun víc, aby Česko poprvé závazek splnilo. Na summitu je také prezident Petr Pavel, který se zúčastnil i včerejší neformální večeře. Prezident mimo jiné ocenil, že se Česko zapojí do programu PURL, přes který mohou spojenci nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury ale se zapojením do iniciativy nesouhlasí. Na síti X Okamura napsal, že jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
4: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO řekl, že návrh je maximum možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu, novelu teď posoudí Senát. Státní zástupci měli mít do délky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou, rozhodl o tom ústavní soud. Obrátil se na něj pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila a změnilo se to až v říjnu loňského roku. Do té doby byl výpočet podle ústavního soudce Josefa Baxy diskriminační a stát bude muset peníze v některých případech doplatit.
5: Bude doplácet v případě, že ten nárok tyto maminky, tedy státní zástupkyně, uplatní. My jsme řekli se z druhé strany, že princip právní jistoty vyžaduje, aby i v této věci případně stát mohl uplatnit námitku promlčení, to znamená, nepředpokládáme, že by šlo o nějaké hodně staré nároky.
0: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. V 70. a 80. letech měl pronásledovat herce Tomáše Tepfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Tepfra tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178. Počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje do omezení v Brně osobními auty, je to na necelou půl hodinu. Na D7 u Prahy jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru v opačném směru od nájezdu z Evropské, a to vždy na téměř 15 minut. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské. v osobních autech se zdržíte jen krátce a tradiční kolony jsou na magistrále, na Nuselské mostě do centra nebo ve Vilsbadenu.

0: Nově od Florence k muzeu. Šťastnou cestu. Na řadě míst teď ještě může občas pršet, od severovýchodu má ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Večer se pak bude v Čechách ale opět od západu zatahovat. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27, ale stále může foukat čerstvý a místy i silnější nárazový vítr. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
2: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. Často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. Kriminálka, to jsou ty včeličky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahují otázky, kdo by mohl být pachatelem.
3: Rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl druhý. Oběti a vrazy aneb práce operativy. Od mikrofonu vás opět zdraví Kateřina Radhouská. Také v druhém pokračování Místa činu bude mým hostem bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes. Připomene celou řadu případů, na jejichž objasňování se podílel.
2: První případ, který jsem dostal já jako vedoucí té skupiny, protože vždycky na té operativě, tenkrát nás tam bylo 10, 11, byl vedoucí Petr Novotný. To byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena středního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. Bylo to na Nový rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečená, vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli tenkrát. Jo, bylo takový zajímavý, protože nakonec zhruba po 3 dnech se ozval pán, který pohřešuje manželku a nakonec to celý rozmutalo, tak pachatelem vlastně byl ten manžel, který si dělal alibi. Na Silvestra večer, protože to byl žárlivý chlap, tak ji zavraždil, v krabici od televize ji odvezl k Botyči. Tam ji slékl tady do spodního prádla, nainscenoval v té vodě jako znásilnění, s tím, že ona odešla vlastně na Silvestra večer s pejskem a on proběhl celý barák, že se mu manželka nevrátila, že Silvestra určitě traví někdo u jejího milence a takovýhle ty. No a už jí měl přitom mrtvou doma v bytě, takže před půlnocí, protože se nevrátila, tak se sebral a odjel do jižních Čech k rodičům, kde trucoval, že manželka mu zmizela s nějakým chlapem a dělal si alibi, telefonoval tenkrát do Prahy, tam ještě nebyly mobily, tak ze statku tenkrát telefonoval, pořád u nich nikdo nebral telefon, tak po 2 dnech se vrátil a oznámil pohřešování manželky. Takže nakonec jsme se k němu dostali, a byl teda odsouzený, prokázali jsme mu to.

0: Máte v paměti nějaké neobvyklé místo činu, kam se třeba i špatně dostávalo?
1: Byly to, já nevím, případy schození ze skály, kdy to tělo bylo mezi kamenama někde, ale když si vezmu případ, který jsme dělali, známý případ, který se hodně publikuje, vrah Mikuš a poškozená paní tělo, které nám vyplavalo v Orlíku v bedně. Tam taky byla žárlivost, takový ten trojúhelník klasický, kdy pan Mikuš nám potom ujíždí do zahraničí. Vlastně my jsme dlouho nemohli nalézt tělo. Pořád jsme nevěděli, prostě ona zmizela a v tom případě, pokud nemáme tělo, tak i když jsme všichni věděli, že byla pravděpodobně zavražděná, tak pokud nemáte tělo, nemůžete to prokázat, protože ona může být kdekoliv ve světě. No a my pak jsme teda pana Mikuše, byl to lékař, doktor, toho jsme obvinili v nepřítomnosti ze zbavení osobní svobody, protože to jsme měli prokázaný, že on pravděpodobně jí zbavil osobní svobody, ale mohl jí odvést sebou někam a držet jí někde, jo, mohla být živá. On byl v té době v zahraničí, pak jsme i zjistili, kde asi byl, pak byl zadržený v zahraničí s Němcema. Tam zase právní problém, protože oni zase neznají zbavení osobní svobody. Oni musí mít tu vraždu, my jsme neměli tělo, tak my jsme to tady, když jsme neměli přímo důkazy, museli překvalifikovat. To byl takový ten právní chaos trošičku. Němci nám ho zadrželi, pak se přivezl sem a on byl odsouzený právě za to trestný čin zbavení osobní svobody. On se odvolal proti rozsudku a mělo dojít teda k dalšímu soudu, kdy jsme počítali, že pravděpodobně ho zprostějí. Všichni jsme věděli, že on ji pravděpodobně zavraždil. No a to byly snad 2 dny nebo 3 dny před soudem. Já jsem byl akorát na chalupě a najednou telefonuje mi operační, že byl to už jeho český kraj v tom prostoru. Orlická přehrada patří jižním Čechám. Takže tam bylo nalezené nějaké tělo, nějaká ženská v nějaké bedně, která vyplavala spod hladiny a že tělo teda odvezli na soudní lékařství do Budějovic. A já tenkrát z chalupy jsem volal Honzovi Štočkovi, který měl dosah v tu dobu a říkám Honzovém auto, okamžitě do Budějovic, protože i z toho šetření, který jsme měli, tak jsme věděli, že on s tou svojí milenkou odjíždí k Orlické přehradě, kde nám vlastně končí její mobil. Tam potom, když tam docházelo k něčemu, že někdo tam z jejího mobilu psal zprávy, já jsem tam a prostě to bylo pak už jenom zinscenovaný všechno. Takže on za teda v tu sobotu odjel do Budějovic a po 3 hodinách mi volá, hele, podle šperku a podle všeho je to ona. Takže tím pádem jsme měli tělo, měli jsme důkaz, soud pochopitelně byl zrušený a tak jsme ho obvinili tenkrát na 219 na vraždu. No a on byl pravomocně odsouzený. To by bylo na dlouhý a podrobný vyprávění, jak jsme se ke všemu dostávali, ty jeho cesty, kam všude odjel, že byl v Kairu, v Egyptě, pak byl v Německu, problémy s diplomem, který měl, který si nevzal sebou. To by bylo na dlouhý vyprávění, tenhle případ.
0: Ale zdá se, že ta Orlická přehrada konkrétně je takové populární místo.
1: No, je to populární místo. Víte, když se dělali Orlické vraždy, to zrovna ten Orlík dělal taky Honza Štoček, který on teda začínal. My jsme předtím dělali společně na jednom případu vraždy a při tom prověřování se tam chytil poznatek na nějakou partu, která chodí, myslím, do Podolí, do posilovny a že tam nabízeli, že někoho zavraždějí za nějaký peníze. A on za tenkrát se to ujel toho poznatku a zároveň nám přišel poznatek ještě ze severních Čech podobnej, no a on za to vlastně rozpracoval s tou svojí partou a dostali jsme se k Orlíku. A tenkrát jsem pak byl na finále, až když jsme zatýkali, že jsme se domlouvali, pak je spolupráce. Jo, takže to je taková ta spolupráce, ta vzájemná pomoc těch policistů na té operativě, na té kriminálce.
0: Jak vypadá noční můra kriminalistů?
1: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. A vzpomínám na případ, kdy jsme skutečně hledali tělo, které zmizelo. Bylo to teda v severních Čechách, v bývalém vojenském prostoru v Ralsku, kdy jsme dokonce měli i pachatele, který se nám doznal a on sám to nemohl najít. Nakonec teda jsme to našli. To máte tělo někde zakopané ve volné přírodě?
0: Mimochodem je pravda, že často bývá vrahem osoba z blízkého okolí oběti, tedy v případech vražd žen, jejich partner nebo manžel.
1: Při každém případě, mluvím každého případu takého nějakého násilního nebo nezávažnějšího, tak se zpracovávají verze. To znamená verze, které zaprvé vycházejí z toho počátečního šetření a samozřejmě se jde po stycích, po kontaktech. Jedna z verzí je samozřejmě to nejbližší okolí, kdo by mohl. Pak se verze rozšiřují a ty verze se prověřují současně a postupně ty verze se vylučují. Takže samozřejmě i to nejbližší okolí bývá většinou zhrnuto do těch jedné z verzí. Je to tak, ale prostě často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A říkám, těch verzí je vždycky několik a postupně ty verze se vylučují.
0: Pokud jde o tedy práci s tím pachatelem, řekněme, že máte někoho vytipovaného, například manžela. Vypadá to, že to opravdu je manžel. Jak se v takovém případě postupuje, abyste tedy ho takzvaně zlomili?
1: Rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. A tím pádem vlastně vy vystřelíte veškerý střely, o který máte. Protože vy postupně mu musíte odhalit něco. V každém případě se kolem něj udělá takový rozsáhlý šetření kolem jeho osoby, kolem jeho styků, tak aby on se to pokud možno nedozvěděl. A pokud už máme nějaké ty trumfy v rukávu, tak se ho s klidem můžeme vzít a můžeme na něj uhodit. Ale zase záleží, musíte poznat, co to je za člověk a trošku jeho charakterové vlastnosti zjistit, na co tak asi reaguje, na co je přístupný, rodina, děti, maminka, takový ten mazánek. To prostě všechno si musíte kolem něj zjistit. A pak teprve na něj můžete jít. Já si vezmu případ, já to nebudu jmenovat, je to jeden velice známý spisovatel, který mu zavraždili dceru. A my vlastně jsme tam měli podezření na manžela a my jsme kolem něj dlouho chodili. On tam hrál divadlo, on vylepoval plakátky, já nevím co všechno, hledal jí, scháněl jí, nešťastný. A nakonec jsme se na něj zaměřili a zhruba po týdnu, po 10 dnech jsme získali důkazy proti němu, na který on zapomněl. Tak jsme si ho jako manžela nešťastného vzali a teď nám znova podrobně povězte všechno. A on nám povídal do podrobnosti všechno, co dělal ten den. A přesně to, co my jsme měli jako důkaz, tak nám vynechával. Tak jsme to vzali znova. No až po mnoha hodinách, kdy jsme se jí střídali u toho výslechu, tak vlastně se tak nějak zlomil a začal se doznávat. A dokonce se doznal i k tomu, že nám řekl i, že teda vyjel mimo Prahu, což my jsme měli potvrzený, což nám předtím zapírá. No ale nejhorší potom bylo, že on vlastně to tělo odvážel v noci a on nemohl najít místo. Takže my jsme mu pomáhali, jo? My jsme mu pomáhali. Já tenkrát jsme jezdili do noci vlastně po Středočeském kraji v okolí Berouna, Karlštejna a on to pořád nemohl najít. A pak si vzpomněl, že tam byla nějaká lucerna, že tam byl nějaký výkop, ten výkop už tam nebyl. Tak my jsme zase zjišťovali, kde tam měli v noci lucernu, kde byl výkop. A my jsme ho vlastně navedli na odbočku a v tomhle se potom už to našel a označil nám to, protože on tenkrát si tam z klacků udělal nějaký znamení, že a můžu vám říct, že po těch zhruba 14 dnech to tam bylo tak zapadaný listím, že bychom tam chodili, hledali bychom houby a nevěděli bychom, že tam je to tělo. Pak nám dokonce označil i místo, kde vyhazoval tedy její osobní doklady, kabelku a byl ještě tak chytrý, že vlastně to zatížil nějakou cihlou, takže potapěč, který tam vlez, tak to na první pokus našel. Takže i takovéhle věci tam jsou. To byl zase případ, kdy on nám tady fabuluje, kdy on se snaží zametat ty stopy, on dělá toho nešťastného a za to šetření a práce kolem něj, která přinesla potom úspěch. Takže vím, že kdybychom si ho vzali a mluvili s ním ještě dneska, tak do dneška nám říká, že prostě je nešťastný, že mu manželka odešla. Tam byly takový ty poznatky, kamarádka. No, dcera, když ona bez té dcery prostě by nedala krok, aby ona jí někam, jo, nebo někomu. To byly takový ty střípky, které nás postupně vedly k němu.
0: Z vaší praxe je to pro pachatele úleva, když se nakonec přiznají?
1: Je to úleva. Je to úleva, protože každý člověk to má v sobě, každý ho to žere. Protože je to něco, co prostě ten člověk má v sobě. A kolikrát když už i bylo takový to, že už ten člověk byl jako nalomený, že už, a teď já říkám, uleví se ti, dej to ze sebe, když já vím, co chce říct. Jo? Prostě takovým tím nenásilným způsobem na něj pomalu. A on potom řekl, měl jste pravdu a měl jsem, jo, a teď už se o tom potom rozpovídá, už takový uvolněný a už se o tom i rozpovídá.
0: Když připomenu seriál Metoda Markovič, tam jsme viděli takové, řekněme, navázání, až bych řekla, vztahu mezi tedy kriminalistou a vrahem. Může to fungovat i takhle, že opravdu ten kriminalista to ještě jako posune někam dál, ten vztah s tím vrahem, ale teď nemyslím, že by se nějak přátelili, spíš právě v té metodě.
1: Vzniká tam určitý pouto. Je tam určitý poutovný rozdíl mezi tím operativcem a vyšetřovatelem. Já bych vyšetřovatele teda nikdy nemohl dělat, měl jsem možnost a já jsem to vždycky odmítl, že prostě já nejsem z těch, kteří by seděli v kanceláři a psali papíry. Já prostě potřebuji s těmi lidmi mluvit, být v terénu, je to prostě úplně jiný styl práce. A s Jirkou Markovičem jsme byli kamarádi. Jirka Markovič vlastně, já když jsem přišel na vraždy, tak Jirka už byl na vyšetřovačce. Už tam byl nějaký ten rok, potom tam krátce na to přišel Ivan Smékal, tak vynikající vyšetřovatel. A Jirka Markovič, my jsme tak nějak navázali takový ten kamarádský vztah, i když on proti mě jako nováček tam, že jo, tak já jsem byl na kriminálce, Jirka byl na vyšetřovačce a hned vlastně první případ, ve kterého jsem zabřednul, tak to byl případ těch usekaných ručiček u dvou koček, i když Jirka to akorát končil, protože on dodělával akorát hojera a pak to přebíral jiný vyšetřovatel tady to. Takže s tím Jirkou jsme tak nějak padli celkem do oka a byli jsme kamarádi. A i když byl Jirka potom už v důchodu a já jsem třeba z někam na přednášky pro policisty, tak jsem tam Jirku bral, kde on měl taky přednášku. Byl takový hezký vztah. A Jirka s tím hojerem, to jsme si i rozcházeli v názorech, protože Jirka vždycky byl pro výkon trestu smrti, dejme tomu. A po Hojerovi, když byl vykonaný trest smrti, tak Jirka začal být proti. Protože tam vznikl tak nějaký ten vztah mezi tím pachatelem a Jirkou, protože oni skutečně spolu trávili spoustu času. Tam těch spoustu rekonstrukcí a tam znalecký posudky, které tam byly, výslechy, které se opakovaly. Takže byl to čas velký, který oni spolu strávili a s tím Hojerem prostě to Jirku trošku vzalo. No.
0: Ale obvykle to asi není.
1: Že obvykle to není. Jo, to byl takový ten výjimečný.
0: Já se vrátím ještě k těm vyšetřovatelům a operativcům. Možná bych vás teď poprosila, jestli byste mohl vlastně shrnout obě ty profese, co je jejich základem a jak tedy vůbec funguje ta operativa.
1: Do roku 2002 mám takový dojem, tak to byly samostatné součásti. Byla kriminálka, pod tu kriminálku to byla obecná nebo hospodářská kriminálka. Já do toho počítám i OKTE, to znamená odbor kriminalistické techniky, expertíz, který s námi úzce spolupracovali, zajišťování, vyhodnocování stop a takovéhle věci. Tohle všechno tam prostě bylo a ta vyšetřovačka byla samostatná. Spolupráce byla perfektní, skutečně na těch případech od začátku jsme dělali společně. Akorát, že to mělo tu chybu, že vlastně ten vyšetřovatel dokovať nemá pachatele, tak na tom nemá co dělat. Protože veškerou tu práci dělá operativa, dělá ta kriminálka. Kriminálka, to jsou ty včelíčky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahují otázky, kdo by mohl být pachatelem, až se dostanou k tomu jádru, k tomu podezřelému, který ho si tam přivedou. Teď ho tam lámou na základě těch určitých důkazů a když on se jim dozná, tak ho dávají vyšetřovateli. A veškerá další práce se už je na tom vyšetřovateli. To znamená veškeré procesní věci, Každý má svoje. Každý se musí umět. Práce vyšetřovatele je práce z 90% nebo 95% v kanceláři anebo ve věznici při výsleších. Tam je práce se znalcema, znalecký posudky, výsledky pitvy, psychologové, psychiatři, ježdění do věznice, pokračování ve výsleších, rekonstrukce, až se prostě je spisovatelé seznámení s výsledky vyšetřování. Ale to předtím, to znamená usvědčit toho pachatele a dostat ho skutečně, tak to je práce té kriminálky.
0: No a jak je to v současnosti? Došlo tedy k nějaké změně?
1: V tom roce 2002 vlastně tady ty dvě součásti byly spojený. Já když jsem vedl oddělení vražd tady v Praze, tak jsem to řešil takovým způsobem, že vlastně napadl případ a vždycky jsem dal jednoho vyšetřovatele k tomu případu, který na tom nic moc nedělal. A byla tam ta část té operativy, kdy teda byl určený vedoucí týmu, který si za to bude odpovídat, ke kterému šel ten operativní spis, který měl u sebe třeba 4-5 lidí, kteří na tom případu pracovali. Veškerá spolupráce s tím vyšetřovatelem, který byl došel zasvěcovaný, zpracoval se plán společných operativních a vyšetřovacích úkonů, to znamená, co se bude dělat dál. Z toho šetření, které bylo, tak se stanovovaly další plány, další otázky, další šetření, až to teda vedlo k tomu pachateli. A gro, ten vedoucí, byl ten operativec, ten kriminalista, který vlastně si to celý šéfoval. V případě, že se teda zjistil pachatel a dávalo se to vyšetřovateli, tak už si to zase řídil dál vyšetřovatel. To znamená, že další věci, které byly potřeba zjišťovat, tak už zase pro ně dělala ta operativa a vlastně ten kriminalista, ten vedoucí s tím vyšetřovatelem už se zase dohadovali na tom dalším postupu. I vlastně protože ten vyšetřovatel už připravuje ten spis, ten proces, tak už zase on musí vědět, co tam bude potřeba udělat a jaké další dílčí věci jsou tam potřeba.
0: Pokud jde o práci operativy, která vám je tedy velmi blízká a máte s ní velké zkušenosti, co je pro tuhle činnost nejdůležitější?
1: Podle mě trpělivost a cílevědomost. Tam to jsou základní věci a mít to v srdíčku a pro tu věc udělat maximum. Ne, že ve 4 hodiny to tady zabalím a jedu domů, ale když je potřeba tady dělat do noci, tak dělám do noci, protože jindy to nejde. A kolikrát to vytěžování a schánění lidí, hodně to bylo po pracovní době, protože ty lidi někde pracují, nikdo neví kde a večer chodí domů, takže i ta práce večer v nočních hodinách, ve večerních hodinách, je to práce, kdy chodíte po barech, po pajzlech, po sklepích, prostě všechno možné. Ta práce té operativy je nesmírně široká, rozsáhlá. A navíc je to taková všeho chuť, že jednou pracujete s tím nejhorším podsvětím, který je, a jednou pracujete v nějakých výšinách, takzvaných, i když kolikrát to podsvětí se mi jevilo lepší než ty některé výšiny, se kterými jsme se potkali.
0: Končí druhý díl. A co nás čeká příště?
1: Tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky baráku se děly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám dobrý den. Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Kde teď? No stojí na balkoně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo a já jsem seděl přímo pod tím oknem.
0: Nejen o tomto případu se dozvíte víc v dalším pokračování série Místo činu. Naslyšenou za týden.

0: Pěkné dopoledne, je 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Řekl to dnes na summitu NATO. S Íránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Spojené státy zároveň po útoku na ropné tankery v Hormuzském průlivu zrušily Íránu licenci na prodej ropy. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Soud v Evropské unii v Lucemburku zamítl žaloby společnosti Apple proti Evropské komisi. Ta Apple od roku 2023 považuje za takzvaného strážce přístupu, který řídí dostupnost aplikací pro zákazníky. Proto se na něj vztahují přísnější unijní pravidla v nařízení o digitálních trzích. Podle Evropské komise Apple omezuje možnost tvůrců aplikací nabízet jejich levnější produkty na platformách této společnosti. Za to loni v dubnu vyměřila firmě pokutu ve výši 500 milionů eur. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba EduIn nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat už teď v létě. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku uhasili dnes před 10. hodinou rozsáhlý požár na ploše asi 2 hektarů, tam hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali zhruba od půlnoci. 2 hasiči se během zásahu zranili, jednoho odvezli zdravotníci. Na sociální síti to uvedli jihomoravští hasiči. Požár nezpůsobil žádné materiální škody. Ještě pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178. Počítejte s kolonou nesouvislé až do omezení v Brně. Osobními auty je to na necelou půl hodinu. Silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu je u Opatovce uzavřená. Po nehodě na místě je vrtulník a nedá se projet. Dá se to objet přes Opatovec. A na dálnici D7 u Prahy jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště. A to zhruba na 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Zatímco teď je ještě převážně pod mrakem s lokálními přeháňkami, od severovýchodu se postupně vyjasňuje. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů a stále bude poměrně větrno, místy může mít vítr v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Ze zprávy to vše. Teď už Petr Vizina a Interview Plus.
2: Česko je z evropské 27 poslední ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokonce i sousední Polsko s tradičním těžkým průmyslem a těžbou uhlí buduje zdroje větrné a sluneční energie daleko rychleji. Selhává stát, který občanům nedokáže vysvětlit, v čem jsou obnovitelné zdroje bezpečnější a výhodnější než fosilní paliva, a může Česko na svou liknavost při stavbě obnovitelných zdrojů doplatit? Začíná Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
1: Interview Plus.
2: Hostem Interview je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co znamená to poslední místo v obnovitelných zdrojích pro Česko blízké budoucnosti, nebo co může znamenat?
3: Do budoucna to může znamenat velký problém pro českou ekonomiku. Ve chvíli, kdy nebudeme mít dostatek obnovitelných zdrojů, které pomáhají snižovat cenu silové elektřiny na trhu, tak to může znamenat oslabení konkurenceschopnosti českých firm a mohou dokonce odcházet i do zahraničí.
2: Já si snažím představit tu blízkou budoucnost. Malé modulární reaktory jsou teprve ve vývoji, dostavba Dukovan ještě nebude hotová, plyn a uhlí budou stále dražší. Obnovitelné zdroje jsme pravděpodobně zanedbali. Je tohle příliš katastrofický obrázek budoucnosti?
3: My pořád tu nepříjemnou zatáčku můžeme vybrat. A ve chvíli, a právě byste zmiňoval na úvod to Polsko, které za posledních 5 let obnovitelné zdroje velmi významně posunulo dopředu. Aktuálně mají přes 25 gigawatů ve fotovoltaice a přes 11 gigawatů ve větrné energetice a vděčí právě za to na přístupu jak té předešlé vlády, premiéra Kaczyńského, tak současné Tuskovy vlády. Tam existuje předvídatelné prostředí investic do obnovitelných zdrojů. Země ví, že se z pohledu energetické bezpečnosti i vlastně posilování konkurenceschopnosti polské ekonomiky budou muset obejít bez fosilních paliv. Samozřejmě budou používat jako přechodové palivo zemní plyn, ale časem budou nahrazovat s nějakými cíly do příští dekády uhlí v rámci energetického mixu a než budou mít jaderné reaktory, s kterými jejich koncepce počítá také, tak budou sázet primárně na obnovitelné zdroje v rámci té náhrady.
2: My se o tom budeme bavit ještě podrobněji, ale v čem je tedy ten hlavní rozdíl mezi námi a Polskem, když zmiňujete, že Polsko tedy akceleruje?
3: Můžu uvést několik roven, kde to je. Je to právě to předvídatelné prostředí, když investoři, kteří mají zájem budovat obnovitelné zdroje v Polsku, tak do těch projektů jdou, tak ví, že se jim je podaří v relativně dobrém čase uvést do chodu. Což potom ty samotné projekty zlevňuje. A druhou věcí je, že si polská vláda uvědomuje, že je potřeba tato řešení podpořit v rámci komunikace. Polsko má několik zpráv, které hodnotily zahraniční vlivy, jež do polské debaty vstupují, identifikují tam například vliv Ruska, který narušuje diskuzi o ochraně klimatu, ale i energetické bezpečnosti. Necítí to, že by se mýty dotýkaly jenom obnovitelných zdrojů, ale i třeba budovaných nebo připravovaných nových jaderných reaktorů v rámci Polska, takže polská vláda se na to připravuje a nabízí veřejnosti přes webové stránky, ale i jednotlivé aktivity, třeba pořádání kulatých stolů, konferencí a podobných věcí, základní informační rámec, který Čili pomáhá veřejnosti se v tom tématu vyznat.
2: Polsko má iniciativnější vládu, jestli dobře rozumím v tomhle směru.
3: Ano, dá se to tak shrnout. Můžeme to vidět třeba například na komunikaci ministra Sikorského nebo i samotného Tuska. Jezdí na projekty obnovitelných zdrojů a nabízí to řešení polské společnosti jako odpověď na posilování energetické bezpečnosti.
2: Vy jste řekl, že pokud firmám nedodáme zelenou energii, nakoupí ji v zahraničí. Nejde to proti trendu energetické soběstačnosti?
3: Ale zároveň posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ve chvíli, kdy my nebudeme, ale už to vidíme, když bych měl právě to podpořit nějakými konkrétními čísly, tak vidíme, že roční rozdíl v průměrných cenách silové elektřiny Německo, které má vyšší podíl obnovitelných zdrojů, často přes 50%, a ten český poslední v rámci elektroenergetiky teď na té nedávné statistice v rámci jednotlivých evropských států, tak to může dělat 6 až 8 euro během jednoho roku na megawatt hodině, což je pak značná ztráta v rámci konkurenceschopnosti. Minulý rok jsme v Svazu moderní energetiky představovali studii, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s kolegy z think tanku Fakta o klimatu, která ukazuje, že ve chvíli, kdy se nám nepodaří rozjet obnovitelné zdroje v České republice, tak se ta propast bude ještě rozšiřovat a můžeme ten zápas prohrát i s cenami v Polsku.
2: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
2: To byla čísla, já vám teď ocituji vaše nedávná slova. Když otevřete sociální sítě, vidíte hlavně kritiku zelené energie. Čím to, že část Česka při slovech zelená energie vidí rudě?
3: Ten rozhovor je pár týdnů starší. Já myslím, že už se to začíná na těch sociálních sítích trochu vyrovnávat. No, třeba během tohoto týdne, kdy jsem procházel některé diskuze, tak vidím, že i samotní uživatelé sociálních sítí, ať už je to Facebook nebo Instagram, tak začínají reagovat na tu záplavu mýtů nebo nepravd, které někdy bývají až moc za hranou, že se ta debata i v České republice snad začíná pomalu vyrovnávat.
2: No a nezneklidňuje vás, že o tak významné věci rozhoduje, jak se o tom baví lidé na Facebooku, aniž bych snižoval význam názoru, tak přece jenom je to platforma, která je velmi specifická.
3: Ale zároveň je to určitě jako vytržení části segmentu toho, jakým způsobem komunikujeme a odkud nabíráme informace. Když se podíváme na nedávné průzkumy letošní, tak například STEM zveřejňoval data ze začátkem letošního roku, kde 63% veřejnosti podporuje rozvoj větrné energetiky v České republice a podobná čísla najdeme i v rámci jiných průzkumů. Takže tam ta většina zůstává a samozřejmě potom ten kámen kámen úrazu bývá často rozhodování o konkrétním projektu. To, kdy ve chvíli domácnost člověk musí zvažovat v rámci třeba ankety nebo referenda, jestli opravdu větrnou elektrárnu za svým domem chce nebo ne.
2: Pojďme si tu debatu trochu zkusit. Ve zmíněném žebříčku Eurostatu vede Dánsko s 92% obnovitelných zdrojů. Česko na rozdíl od Dánska nemá moře, kde fouká, kde mohou stát větrníky. I zmíněné Polsko staví větrné parky v Baltském moři. Není na tom argumentu, že se k nám větrníky příliš nehodí. Něco pravdy?
3: My samozřejmě nemůžeme sázet českou energetiku jenom na větrné energetice. Potřebujeme vyvážený mix jednotlivých zdrojů, z těch obnovitelných zdrojů. Vhodně se větrníky doplní s fotovoltaikami, ale třeba i bioplynovými stanicemi, které fungují jako flexibilní zdroj poté.
2: Může to fotovoltaika dohnat to, co ztrácíme na větrné energii?
3: Ne, my potřebujeme rozvíjet všechny obnovitelné zdroje, které máme aktuálně k dispozici, protože vítr a fotovoltaika se velmi dobře sezóně doplňují. Vítr funguje spíše v té studenější části roku, fotovoltaika v té teplejší. A flexibilně vedle toho fungují bioplynové stanice a logicky česká energetika nebude jenom o obnovitelných zdrojích. Budeme jako přechodové palivo používat podobně jako v Polsku zemní plyn a časem ty zmiňované jaderné reaktory, o kterých jste hovořil také.
2: Stát přišel s projektem takzvaných akceleračních zón, které by stavbu větrníků zrychlily. Filip Turek jako vládní zmocněnec pro Green Deal, ale otevřeně usiluje o přepsání akceleračních zón. Co by to znamenalo?
3: Možná pojďme vnést do té diskuze o akceleračních zónách trochu reality. Já myslím si, že jako něco jsou politická prohlášení, které jsou logická. Každý politik potřebuje prezentovat své úspěchy, ale se snižováním rozlohy akceleračních zón se počítalo i za minulé vlády, takže neděje se nic vlastně jako extrémního. A teď se hledají ty místa, kde by akcelerační zóny mohly být vyhlášeny tak, aby opravdu vedly k tomu urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice. Důležité je zároveň připomenout, že vyhlášení akcelerační zón, ať už budou jakkoliv velké nebo rozsáhlé, co do svého počtu, tak neznamená, že obnovitelné zdroje, jako jsou větrné a solární elektrárny, tak mají vznikat pouze v akceleračních zónách. I přes jejich vyhlášení budou moci vznikat i mimo ně. Důležité je, aby se nám opravdu podařilo rozvoj obnovitelných zdrojů urychlit a mohli jsme z toho čerpat ty dané benefity, o kterých jsme se bavili na začátku rozhovoru.
2: No a když říkáte, že je důležité, aby se nám to podařilo urychlit, tak ty výroky vládního zmocněnce pro Green Deal, ty vás nevedou k panice, že to tedy...
3: No já se třeba pamatuju větu, kterou říkal pan Turek při zveřejňování toho prvního návrhu akceleračních zón, kde se ho, tuším, že reportérka České televize ptala, co by považoval jako za ten cíl ve větrné energetice a zmiňoval stovky větrníků. A myslím si, že právě k tomu můžeme do roku 2030 mířit. Ono možná někdy máme pocit, že tady budou větrníky v každém okrese, ale to není ani návrh, za kterým by stál svaz moderní energetiky. My potřebujeme nějaký vyvážený směr v rámci rozvoje větrné energetiky. Aktuálně máme necelých 400 MW ve větrné energetice. Naším cílem by mělo být se do konce tohoto desetiletí dostat na nějakých 1500 MW, s čímž počítá i oficiální plán České republiky.
2: Čili přes ty silné výroky toto je v běhu.
3: Mělo by to být takto v běhu a bude důležité, aby se to opravdu naplnilo.
2: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO přišel s tím, že akcelerační zóny byly podle něj necitlivě vybrány jenom proto, aby předchozí vláda splnila milník národního plánu obnovy. Vláda podle Havlíčka hledá řešení, abychom nepřišli o peníze a zároveň, aby větrné elektrárny byly v dostatečné vzdálenosti od obcí. Je to rozumný přístup?
3: Tady bych chtěl ministerstvo průmyslu a obchodu ocenit. Například vrchní ředitel René Neděla, který má na ministerstvu průmyslu a obchodu na starosti právě energetiku, tak během veřejného projednání to tam strávil celé s veřejností a pečlivě vysvětloval věci, které si myslím, že stát už mohl vysvětlovat daleko dříve, ale je fajn, že to právě ministerstvo průmyslu a obchodu tak to dohání.
2: Pojďme k těm místním referendům, která jste zmínila, na kterých se rozhoduje. Lidé z oboru zelené energetiky upozorňují na rostoucí aktivitu dezinformátorů, jako je například slovenský aktivista Daniel Slobodan Mačovský. Podle něj větrné turbíny produkují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, infrazvuk, umělou seismicitu. Všechny tyto člověku a přírodě škodlivé vibrace se šíří jak v půdě, tak vzduchem, říká pan Máčovský. Co říkáte jeho argumentům?
3: Já jsem energetik. Já si nechci jako pan Mačovský hrát na to, že rozumím všem jednotlivým tématům, ale samozřejmě tyhle ty informace, které se často objevují na sociálních sítích, konzultujeme s experty. Například nedávno jsme pořádali webinář, kde tuto problematiku přednášeli experti, kteří v České republice nezávislým způsobem měří hlukové efekty kolem větrných elektráren. Nic z toho, co uvádí tyto organizace, nepotvrzovali, ujistovali veřejnost, že větrné elektrárny nemohou ohrozit lidské zdraví.
2: Čili myslíte, že ten pan Máčovský lže?
3: No, a nebo nějakým způsobem uvádí jako nepravdivé informace?
2: No to je lže. A teď mi řekněte, víte, kdo nebo co za těmi slovenskými dezinformátory stojí?
3: Netušíme to. Myslím si, že zatím se to neobjevilo, ale nejsou to jenom slovenští aktivisté, mm-hmm. kteří jezdí po jednotlivých lokalitách.
2: Kde teď myslím specificky tu slovenskou linku. Netušíte?
3: Netušíme.
2: Česká média si všímají vzniku domácí takzvané protivětrné scény. Jejímž zástupcem je například kandidát do Senátu Hynek Beran, který vystupuje na seminářích Hnutí pro Jindřicha Rajchla. Proč je právě větrník symbolem, na které nejen diskutéři na sociálních sítích, ale i politici útočí? V čem podle vás se tak tolik provokuje?
3: Ono to není fenomén jenom České republiky. Když se podíváme například do toho Polska, o kterém jsme se bavili na začátku rozhovoru, tak tam podobné právě fenomény můžeme vystupovat také. Větrníky je viditelná stavba, bez diskuze. Může být právě snadným terčem těch projektů v rámci proměny energetiky, protože v krajině ho určitě zaznamenáte. A myslím si, že je zcela legitimní, když se diskutuje, když místní diskutují o tom, jestli větrné elektrárny na území obce chtějí, anebo ne. Mohou se rozhodnout právě v referendu nebo v anketě, že dají přednost jinému rozvoji té dané lokality, ale za mě je klíčové, aby se o tom rozhodovali opravdu místní. Starosta si samozřejmě může pozvat experty zvnější, můžou to být univerzitní odborníci, může oslovit nějaké zkušené energetiky. Důležité, aby nabízel vyvážený hlas, aby tam byla strana pro i proti, tak aby si místní z toho mohli potom udělat vlastní obrázek.
2: Promiňte, vy jste řekl, že jste energetik. Tak když proti vám stojí, já to nazvu technologickým mystikem, který tvrdí, že existují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, že existuje cosi, co ještě není úplně vybádané, ale nějakým způsobem nás to poškozuje, tak obstojíte v téhleté konkurenci?
3: Není to jenom o nás, jak jsem zmiňoval. My spolupracujeme s experty, kteří jsou zkušení odborníci na měření hluku, kteří potom dokáží na dané věci nezávisle reagovat. Opravdu tady můžu doporučit podívat se na náš YouTubeový kanál, kde visí záznam z toho daného webináře, kde expertka z Národní laboratoře pro komunální hluk vysvětluje do detailu, jak zvukové stopy mohou mít větrné elektrárny a mohou všechny ubezpečit, že tam žádná nebezpečí na lidské zdraví není. Ostatně v České republice, když bychom se drželi právě té hlukové stopy, tak jsou jedny z nejpřísnějších norem v rámci Evropy. V noci musí provozovatel dodržet 40 decibelů, které jsou právě podmínkou pro to, aby získal stavební povolení i potom možnost provozovat ten větrný park.
2: No a znovu, dezinformátoři se často snaží ovlivnit právě místní referenda. O čem podle vás jde? Komu to slouží?
3: Tady musíme hledat jako řadu možných motivací. Jedna z nich může být to, že i o těch lidech, o kterých jste hovořil, tak někteří z nich se potom hlásí k tomu, že by Česká republika měla zpátky nakupovat fosilní energie z Ruska. Za mě to cesta není. Vracet se zpátky k dominantní závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska ohrožuje českou společnost i českou ekonomiku a rozhodně bych před tímhle s tím vývojem varoval. Pak zatím mohou stát třeba to, že místní, kteří ty větrné elektrárny nechtějí a nechtějí je z pohledu z toho, že jim prostě opticky vadí.
2: Zkazí krajinu.
3: Bohužel se pak v rámci ochrany, ne, místo toho, aby se drželi jenom toho argumentu, chci větrné elektrárny, protože se mi líbí, anebo nechci, protože se mi nelíbí, tak hledají nějaké zástupné argumenty a často se pak soustředí na dezinformace, které jsou potom s tím tématem spojeny.
2: Vy sám jste řekl, že stát v informování selhal. To už jsme si řekli při tom srovnání s Polskem. Ruskem a nechal to na biznesu. Platí to tady, že tohle je naše slabá karta ve srovnání třeba s našimi uhelnými sousedy?
3: Ano, polská vláda má řadu aktivit, které jsem zmiňoval, kde se snaží vysvětlit, proč je pro Polsko důležité udělat proměnu energetiky. Když se podíváme na polskou energetiku před 20 lety, tak byla dominantně závislá na fosilních palivech. Dneska uhlí tvoří lehce přes polovinu. Obnovitelné zdroje narůstají velmi dynamickým tempem, ale není to jenom Polsko. Můžeme se podívat například do Maďarska, kde nová maďarská vláda nedávno, právě na začátku tohoto měsíce, vyhlašuje plán, jak nastartovat větrnou energetiku. Maďaři už mají velmi dobrý podíl fotovoltaik. Fotovoltaické elektrárny tam tvoří zhruba 25% jejich energetického mixu dodávek elektřiny, ale potřebují k tomu ještě přidat větrnou energii.
2: To jsou všechny argumenty, kterým rozumím, ale já stále přemýšlím o těch dezinformacích. Tak já si pamatuju, že nedávno prezident Trump americký řekl, no Čína je chytrá, vyrábí ty větrné elektrárny, sama je nestaví, ale prodává vám je do Evropy. Tak odkud pocházejí ty větrinky, které vidíme u nás?
3: Z drtivé většiny jsou všechny, nebo 100% aktuálně nainstalovaných větrných elektráren v České republice, tak jsou evropské provenience. Je to často zastoupená společnost Vestas, která má sídlo v Dánsku, ale můžeme tady najít i v České republice dokonce výrobce větrných věží, těch tubusů, na kterých potom stojí gondola a jsou umístěny lopatky. Takže můžeme mít i větrnou elektrárnu, minimálně tu podstatnou část viditelné konstrukce z České republiky.
2: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Zmínili jsme, že Česko je poslední v evropském žebříčku obnovitelných zdrojů. Je to 17,4%. Vy jste mluvil o ostré zatáčce, kterou je třeba vybrat. Mohli bychom naše zpoždění dohnat? Je to reálný cíl?
3: Bude to výzva. Tady si nemusíme nic nalhávat.
2: Bude to výzva znamená spíš ano nebo spíš ne?
3: Já jsem optimista, takže věřím tomu, že se nám obnovitelné zdroje podaří stabilním způsobem rozvíjet, ale samozřejmě musíme dosáhnout společenské shody. My se hodně se bavíme o větrné energetice, teď je nějakým způsobem ta diskuze rozložená. Když se podívám na to, jak dopadaly referenda během voleb do poslanecké sněmovny, tak často byly doprovázeny i místními referendy o větrných elektrárnách. Zhruba polovina z nich dopadla pro větrnou energetiku, polovina proti. Trend letošního roku je, že referenda nebo místní ankety spíše nedopadají. To znamená, že projekty jsou větrných elektráren jsou odmítány. Je to absence právě podpory komunikace ze strany státu.
2: No snažíme se to dohnat, že současný stát, promiňte, že vám do toho vstoupím, má zájem na tom, aby zvrátil tenhle ten trend, že vyhrávají tedy spíše ti dezinformátoři?
3: Za stranu Ministerstva průmyslu a obchodu nedávno jsme to diskutovali i s panem ministrem Havlíčkem, který se k obnovitelným zdrojům hlásil. Věřím tomu, že stát nadále bude si uvědomovat, že potřebuje významný podíl obnovitelných zdrojů ve svém mixu a o těch důvodech, proč jsme se bavili. Je to podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, protože obnovitelné zdroje...
2: Ty důvody jsou racionální, ale jenom když zmíním i pana premiéra Babiše, tak on byl velmi, abych tak řekl, odtažitý k tomu tématu větrných elektráren. Tak máte dojem, že tohle se může změnit, když premiér má takovéhle výhrady?
3: Bere to jako výzvu pro nás, že pana premiéra musíme přesvědčit, a že obnovitelné zdroje do českého energetického mixu patří. A ve chvíli, kdy uvidí výhody, tak věřím, že uslyší na racionální diskuzi. Kdybych zase měl uvést nějaký konkrétní případ. Nedávno byl den otevřených dveří větrných elektráren v rámci jednoho větrného parku, druhého největšího v České republice, ve Václavicích v Libereckém kraji. Jsme provázeli veřejnost, přišli tam stovky návštěvníků. S těmi, s kterými jsem měl možnost se bavit, tak ti měli čistě pozitivní zpětnou vazbu. Chápali, že větrná energetika do krajiny nějakým způsobem vstupuje, ale vůbec jim nevadila. Já myslím si, že ta osobní zkušenost, třeba i kdyby pan premiér chtěl vyrazit na nějaký větrný park, tak ho tam rádi provedeme, či případně i vezmeme nahoru na gondolu, aby se mohl podívat z výšky, jak je to krásný pohled.
2: Máte pro nás lajky nějaký jednoduchý klíč, jak odlišit debatu o přínosu a problémech větrné energie, třeba obavu o zachování krajiny od účelového strašení a lhaní?
3: Často je dobré ty informace prověřovat, dívat se na původní zdroj těch daných informací. Můžete se například setkat s mýty, které se opírají o studie více třeba než 10 let starých. To jsou dávno překonané věci, které v té debatě za mě nemají vůbec figurovat.
2: No, neprohráváme tady s dezinformátory, jejichž argumentace se vlastně nedá nějak ověřit a je z toho rodu něco by na tom mohlo být.
3: Taková pochybnost ale může být v jakýchkoliv jiných tématech. Můžeme si vzpomenout na dobu covidu, kdy bez sporu dezinformace ve veřejném prostoru také ovlivňovaly diskuzi o očkování nebo ochraně zdraví před covidem. Podobně v době, když se v České republice zaváděla síť 5G, tak si pamatuju zjitřenou debatu v některých městech, kterých se týkaly pilotní projekty a dneska si na ta témata snad nikdo nespomene. Takže věřím, že podobně můžeme překonat i tu dneska rozloženou diskuzi o větrné energetice. Za mě je to o osobní zkušenosti s větrnými elektrárnami. Ve chvíli, kdy se někdo těch projektů obává, tak klidně ať přijede podívat se na větrný park zblízka. Může zjistit, že rozhodně se z něho žádné částečky, jak často můžeme vidět na sociálních sítích, neuvolňují. Stejně tak ta hluková stopa ve chvíli, kdy je tam dodržena odstupová vzdálenost od otce, tak je v pořádku.
2: A máte vy jako Svaz moderní energetiky kapacity a možnosti vlastně tyhle debaty navštěvovat, trpělivě vysvětlovat?
3: Jezdíme na pozvání starostů. Těch diskuzí se pravidelně účastníme. Absolvovali jsme jich řadu v uplynulých měsících. Myslím si, že se nám daří dávat do té diskuze racionální ráz a samozřejmě nezvládneme pokrýt celou Českou republiku, ale mohu například posluchačům doporučit náš web novaenergie.cz, na kterém visí právě vysvětlení řady těch spekulativních témat, ať už je to vliv na lidské zdraví, hluk, anebo ty uvolňované částice, jak je to v realitě.
2: Pojďme si říct něco o takzvaném energetickém mixu. Hlavním zdrojem elektřiny u nás jsou jaderné elektrárny, to je 42%. Druhým největším zdrojem u nás je uhlí, avšak jeho podíl se bude nadále snižovat i kvůli zdražování emisních povolenek. Je to vzhledem k tomu, co jsme si řekli o averzi vůči zelené energii, nezvratný trend?
3: Uhlí bude postupně končit, bude to dáno ekonomikou těch projektů, právě cenou emisních povolenek. Energetická krize, kterou zažíváme spojenou právě s krizí válka Spojené státy Irán a zastavením trajektů se zemním plynem v rámci Hormuzského průplavu, tak možná prodloužila éru uhlí o pár let, ale ona přijde. Kolem roku 2030 budou uhelné elektrárny i v České republice postupně končit, pokud samozřejmě nenastane nějaká další krize. Už jsme v tom desetiletí zažili dvě energetické krize, takže nemůžu dát ruku do ohně za to, že třetí nepřijde, byť bych si to nepřál. A proto je důležité myslet na ta řešení, která nám mohou posílit energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky. A vedle obnovitelných zdrojů je také důležité připomenout, že jsou to úspory energie. Ta energie, kterou nemusíme ani spotřebovat, respektive vyrobit, tak je pro český energetický mix stejně důležitá jako obnovitelné zdroje.
2: Ale stále jsme u toho přesvědčování, že toto je racionální, udržitelné, rozumné řešení té energetické situace.
3: Můžeme si to představit na konkrétní domácnosti. Ve chvíli, kdy mám zateplený dům, tak je mi jasné, že mé výdaje za energie budou pod kontrolou. Ve chvíli, kdy k tomu přidám solární panely a tepelné čerpadlo, tak se zbavím právě závislosti na zemním plynu anebo jiném palivu, které musím odebírat ze sítě a jistím svou rodinu velmi dlouhodobě. Podobným způsobem fungují jiné obnovitelné zdroje v rámci celé energetiky. Do rodinného domku nebo bytového domu si nepořídím větrnou elektrárnu, ale ve chvíli, kdy ji v České republice budu mít, tak vím, že to je ta kilowatthodina, která je vyrobena v České republice, nezávislá na tom, co se děje na Blízkém východě a nebo jinde, kde může být potenciální krize a tedy i dopad na ceny energie.
2: Jak si představujete vhodný energetický mix, kam bychom měli s těmi 17% stávajícími z obnovitelných zdrojů směřovat?
3: Já bych byl rád, kdybychom právě v tom střednědobém horizontu někdy do roku mezi lety 2030-35 navýšili podíl obnovitelných zdrojů přes 1/3. A pak můžeme mířit k těm dlouhodobým cílům, což je nějaká polovina elektřiny z obnovitelných zdrojů, polovina z jaderných elektráren, ale důležité je udělat ten první krok. My opravdu potřebujeme oživit, obnovit důvěru v obnovitelné zdroje, že toto řešení je opravdu energeticky bezpečné, zvýšit důvěru místních, tak aby ty dané projekty opravdu přijímaly. A může k tomu přistoupit i nástroje ze strany státu. My se teď bavíme primárně o těch benefitech, které jsou spíše makroekonomického pohledu nebo energetické bezpečnosti, ale může tam být i lokální efekt. Ve chvíli, kdy stát přišel s akceleračními zónami, tak možná mohl nabídnout těm obcím, které by je přijaly, nějaké kompenzace navíc. Třeba může to být zvýhodnění v rámci rozpočtového určení daní a podobných dalších nástrojů bude mít stát více k dispozici.
2: Hostem Interview Plus byl Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Já vám mnohokrát děkuji.
3: Tak díky za pozvání, hezký den.
2: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.

0: Na summitu NATO v turecké Ankaře vystoupil americký prezident Trump. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle něj skončilo.
1: Je s nimi něco špatně, jsou to blázni. Co se mě týká, tak je to u konce.
0: Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit na 400 tisíc korun, schválili to poslanci.
2: Zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku se bude týkat dětí narozených od 1. ledna 2027.
0: Tenistka Linda Nosková si o postup do semifinále Wimbledonu zahraje s Belgičankou Mertensovou. Na silnici 43 z Lanškrounu do Svitav je už částečně obnovený provoz po nehodě u odbočky na dálnici D35 a oblačná i zatažená obloha se postupuje.

0: Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
1: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná a stabilní.
0: Pavel také uvítal oznámení ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, který uvedl, že se Česko zapojí do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: SPD podle předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Víc informací má reportérka Adéla Borešová.
3: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
4: V programovém prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
5: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnosti, tak je to jednorázová menší částka.
3: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli americké.
6: Tady ten krok nechápu, nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
3: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit.
7: Donald Trump označil íránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Íránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Írán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
8: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
9: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
8: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
10: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
8: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Při zhoršené bezpečnostní situaci bude zřejmě vláda moci zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
11: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
12: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
11: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
13: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
11: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
14: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Mezinárodní olympijský výbor umožnil ruským sportovcům startovat na letních olympijských hrách v roce 2028. Záležet ale bude na rozhodnutí jednotlivých sportovních federací.
15: Od Mezinárodního olympijského výboru je to předběžné zrušení suspendace po téměř třech letech. Start pod ruskou vlajkou a hymnou.

0: ale schválen není. Postoj Českého olympijského výboru zůstává stejný, je proti rozhodnutí, pokračuje sportovní ředitel Martin Doktor.
1: Musíme si taky říct, v jaké jsme situaci. My to tady vnímáme v Evropě extrémně citlivě, ale prostě svět přemýšlí trošku jinak. Ale myslím, že kvůli tomu my nemusíme měnit své postoje.
0: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů označil informaci za radostnou zprávu pro Kreml, ale velmi špatnou zprávu pro svět. S rozhodnutím zásadně nesouhlasí a dokonce války na Ukrajině by nic neměnil. Záležet ale bude na rozhodnutí svazů jednotlivých olympijských sportů. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že do konce války se nebudou Rusové účastnit atletických soutěží. Letní olympijské hry v roce 2028 bude hostit Los Angeles. František Kuna, Radiožurnál.
2: Úspěšný film z Berlinále, kdyby se holuby proměnily ve zlato, měl premiéru před českým publikem. Na Karlovarském festivalu ho uvedla režisérka Pepa Lubojacky. Sledovala to reportérka Lucie Pávová.
3: Tvůrce přivítal vyprodaný velký sál hotelu Thermal. Režisérka Lubojacky na premiéře řekla, že film věnuje taky svému otci.
4: Tenhle ten film bych chtěla věnovat i mému taťkovi, po kterém se mi strašně stejská. Umřel taky kvůli své závislosti.
3: Dokument se právě závislostem věnuje. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje i její bratr a dva bratranci, kteří žijí na ulici. Umělecký ředitel festivalu Karel Och dokument označil za jeden z nejvýraznějších snímků letošního roku. Film využívá i AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
5: Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den a po něm ve čtvrtek se rozehrají čtvrtfinále, a to mezi Francií a Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem. Tenistka Linda Nosková se pokusí napodobit Karolínu Muchovou a zabojuje o postup do semifinále Wimbledonu. Od 14 hodin se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utká na londýnském Grand Slamu poprvé v kariéře s Belgičankou Mertensovou.
6: Zdržení na D1 od Ostrovačice, nehoda na 43 na Svitavsku. D1 z Prahy do Brna projel náš zpravodaj, upřesňuje délku kolony kamionů.
7: Poprvé se brzdí již před Ostrovačicemi na 175. kilometru. Je to bez varování dopředu náhle v pravém i v levém místním pruhu.
6: D8 před Prahou směrem z Ústí a nesouvislá fronta nákladních souprav od Zdib sune se dál Cínoveckou až k omezení Vegbelské. A na silnici 43 z Lanškorou na Dosvitav u odbočky na dálnici D35 už obnovili provoz alespoň kyvadlově. Během zásahu vrtulníku letecké záchranné služby byla komunikace v obou směrech uzavřená. Kolony popojíždí z obou stran také silnicí 35 od Moravské Třebové z odbočky na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Počátku čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. V severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme polední publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
9: Jak silnou podporu má Ukrajina na summitu Severoatlantické aliance? Co přinese koalicí prosazená sporná rozpočtová novela? Jak sportovní svět reaguje na možný návrat ruských sportovců na olympiádu? Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou podle něj diskutovat i o obnovení plavby Hormuzském průlivu. Šéf NATO zdůraznil, že zatímco loňský summit v Hágu byl o plánování, stanovování cílů a penězích, současný summit je o realizaci těchto plánů. Hostem je bývalý ministr obrany, velvyslanec při NATO a někdejší šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Čím se tato vrcholná schůzka aliance zapíše do dějin? Podle německého kancléře Friedricha Merce ze summitu v Ankaře vzejde nový duch NATO, který alianci ještě víc posílí a sjednotí. Vzhledem k dnešním výrokům Donalda Trumpa v souvislosti s Grónskem, Iránem a nebo směrem ke Španělsku, není to jenom zbožné přání?
10: Já si nemyslím, že to je zbožné přání. Na druhou stranu nový duch NATO vzešlý z tohoto setkání. Nejsem si jistý, co je podle mě jako důležité, je fakt a třeba si uvědomit, že tento summit není zcela nebo nějak zásadně směrodatný. Takový byl summit před rokem v Hágu a tam se nasměrovala aliance směrem k vyšším zvyšování výdajů na obranu a zejména tedy a s tím souvisejících schopnostech vojenských a jejich rozvoje. A čím možná se může tento summit zapsat do historie, je fakt, který je tak trošku v pozadí, nebo není úplně vyřčený, totiž, že skutečně jsme v situaci, kdy Spojené státy velice jasně naznačují, že budou v poměrně krátké době, několika let, opouštět Evropu ve smyslu jejich konvenčních sil, dneska tady máme nějakých 80 tisíc amerických vojáků na evropském kontinentu, a že předpokládají, že do nějakých 5, maximálně 10 let evropští spojenci převezmou zásadní podíl na vojenské obraně a odstrašení v konvenčním smyslu evropského kontinentu. Tak možná v tomto smyslu by to mohl být jako vlastně zásadní posun v rámci tohoto summitu.
9: Merz také ocenil, že spojenci ve většině členských zemí na to výrazně posílili výdaje na obranu. Do jakého světla to staví nás, když ani letos nedodržíme závazek 2% HDP?
10: No tak, když se podíváme na ta čísla, to je možná důležité se si jako zmínit, tak od roku 2021 přibližně evropští spojenci plus Kanada zdvojnásobili své výdaje na obranu. Česká republika v tomto ohledu je zcela na chvostu, je takto vnímána a teď je důležité si říct, že to není NATO jako takové, to jsou spojenci. A oni vidí do těch našich čísel, oni vidí to, co jako děláme, kam investujeme. Takže v tomto ohledu jsme skutečně vlastně už, já bych řekl, na okraji toho, co bychom měli dodávat pro alianci. Ale základní věc, my přeci jako my neděláme, my neinvestujeme do obrany kvůli alianci, nebo abychom udělali radost Donaldu Trumpovi. My přeci musíme investovat do naší obrany tak, aby naši vojáci měli co nejlepší, nejkvalitnější zbraňové systémy, schopnosti a aby až dojde k nějakému konfliktu nebo k válce, no tak prostě, aby byli dobře připraveni, vybaveni. Takže my vlastně tím, že nedáváme dostatek financí do obrany, šidíme armádu a v zásadě i vlastně připravujeme možná rizika pro budoucí konflikt.
9: Český příspěvek do programu na nákup zbraní pro Ukrajinu má být podle premiéra jednorázová menší částka. Podle našich zatím nepotvrzených informací by to mělo být asi 100 milionů korun. Je to dost?
10: No tak jako 100 milionů korun to je nějakých, já nevím, 5 milionů amerických dolarů. Když se podíváme na to, jak přispívají jiné menší státy nebo státy našeho rozměru, no tak jako když se severské státy dávají v řádech stovek milionů dolarů, Lucembursko nějakých 30 milionů, Estonsko, malé Estonsko dalo 13 milionů, takže jako v tom srovnání to není žádná velká částka. Na druhou stranu je třeba ocenit vůbec ten fakt, že k tomu tedy Česká republika přistoupila, a to navzdory opozici v rámci vládní koalice ze strany extrémně pravicové SPD.
9: Hlavními tématy bilaterálních jednání prezidenta Petra Pavla na okraji summitu byly vyšší výdaje na obranu, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu. Jak právě to je důležité téma?
10: No tak to je docela klíčový moment právě ve vztahu k tomu, co jsem zmínil, a to znamená tedy posilování evropského pilíře v rámci NATO a ten předpoklad, že Evropa bude mnohem více zodpovědná za vlastní kolektivní obranu, je zároveň musí být podpořen silným pilířem obrané nebo respektive spolupráce obraného průmyslu. Takže to je, myslím si, jako klíčová věc a navíc je to prostě součást celkové snahy v rámci Evropy nějakým způsobem se emancipovat, ale v pozitivním slova smyslu, od nejrůznějších závislostí na nějakých třetích stranách.
9: Prezident řekl, že do muniční iniciativy Česká republika přispívá svým know-how i politickou odvahu a proto příspěvek Česka není podle něj zanedbatelný. Přesto by podle něj bylo vhodné, aby přispěla také finančně, byť symbolicky, protože by to posílilo důvěryhodnost země. Souhlasíte?
10: Ale tak samozřejmě, že souhlasím. Na druhou stranu prostě žijeme v nějaké realitě a znovu připomínáme to, že prostě ta současná vláda vlastně v té předvolební kampani, respektive politické strany, které tvoří tuto vládní koalici, no tak vlastně během předvolební kampaně jako říkali velice, velice, velice silně, že prostě zrušíme jako muniční iniciativu. Takže zaplať pánbůh za to, že ji máme. A samozřejmě by bylo záhodné, abychom do toho investovali více. Na druhou stranu ta přidaná hodnota České republiky ve smyslu té organizace know-how, jak jste zmínil, si myslím, že je velice vysoká, takže jako nemějme příliš vysoká očekávání a buďme rádi za to, že ta iniciativa pokračuje.
9: Jiří Šedivý, bývalý velvyslanec Česka při NATO a někdejší šéf Evropské obranné agentury. Děkuju vám. Naschledanou.
10: Děkuji, naschledanou.
9: Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelně navýšit výdaje a tím i nárůst státního dluhu. Novela ve schválené podobě umožní vládě mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, tedy aktuálně až 240 miliard korun v případě zhoršení bezpečnostní situace. Teď zdravím člena Národní rozpočtové rady Petra Musila. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Národní rozpočtová rada už dřív kritizovala záměr vlády uvolnit rozpočtová pravidla. Jak velký zásah do rozpočtové kázně to bude?
11: Tak to vlastně uvidíme až v té praxi, ale my, nebo já za Národní rozpočtovou radu jenom mohu zopakovat, že pokud nechcete jít do bláta, tak si neberete holínky. A tady my to chápeme tak, že vláda se chystá tím, že si rozvolňuje fiskální pravidla, tak se zkrátka chystá toho, řekněme, formálně vytvořeného prostoru využít.
9: V pravidelném čtvrtletním stanovisku jste odhadli, že schodek státního rozpočtu příštím roce by mohl dosáhnout 350 miliard. Může to být teď i víc?
11: Zase uvidíme. Jde o to, jakým způsobem vláda bude využívat různé únikové doložky, to znamená takové ty výjimky, ať už se jedná o výjimky naše, české, které si tady jsme si odhlasovali, nebo si teď chceme odhlasovat sami, a nebo výjimky evropské, to znamená výjimky na obranu. A jasně, jako může to být klidně i víc, ale to bude záležet na samotné vládě.
9: V pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti jste nedávno řekl, že fiskální pravidla jsou kanárkem v dole, který nás chrání před překročením hranice nebezpečného zadlužení. Proč se jich tedy teď dobrovolně vzdáváme?
11: No, tak vyplývá to pravděpodobně z nějaké vůle politické elity, která momentálně v poslanecké sněmovně má většinu hlasů a pravděpodobně teda ta většina se takhle rozhodla a jako těžko já vám můžu říct, proč to tak je. Samozřejmě platí to, co jste řekl, jste citoval ten můj příměr kanárku v dole, tak to zkrátka zůstává. Ta fiskální pravidla opravdu mají sloužit jako takové kolíkování terénu, kde ty kolíky nám řeknou, tady je to ještě bezpečné, ale tamhle už nechoďte. Jestliže my si tohleto všechno odstraníme, tak vlastně ztrácíme přehled, nebo minimálně ta politická elita ztratí přehled o tom, kam se ještě může pohybovat.
9: A kdyby tedy došlo k předlužení země, a co by to znamenalo?
11: No, jestli se mě ptáte na ten časový okamžik, tak to samozřejmě nelze takhle jednoduše říci, ale můžeme už mít nějaký indikátor v případě, že třeba bychom si půjčovali za vyšší úrokové sazby, než okolik se nám zvyšuje nominální hrubý domácí produkt, pak to znamená, že pouhým ekonomickým růstem už nejsme schopni udržet nebo dokonce snižovat výši vládního dluhu, veřejného dluhu v poměru k HDP, a tam už bychom se skutečně pohybovali v nějakém nebezpečném teritoriu. Nicméně to finální slovo potom měly finanční trhy a tam, jak ukazuje zkušenost několika evropských zemí, třeba z období finanční krize, často je zmiňované Řecko, ale já bych třeba připomněl Lotyšsko, které mělo poměrně nebo nepoměrně nižší zadlužení, než máme my, ale tím, že ten jejich dluh začal výrazně rychle stoupat, tak najednou finanční trhy řekly tak a dost.
9: Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že by stačilo vrátit daně do stavu před covidem. Jak řekl v pořadu Jandy Klímové, peníze a vliv, velká část problémů veřejných financí by tak byla vyřešena. Bylo by to reálné?
11: No, reálné by to bylo v momentě, kdy najdeme zase většinu té politické elity, která se na tom shodne. Samozřejmě, pokud by se podařilo vrátit míru zdanění před covid, tak bychom měli podstatnou část toho problému, který máme ve veřejných financích, vyřešen. To samozřejmě platí.
9: No a co by to ale znamenalo i politicky?
11: No, politicky by to znamenalo, že by tady musel přijít nějaký odvážný politik, který by řekl občanům, party skončila, opravdu se řítíme do nějakého problému, není čas na hrdinství a pojďme s tím opravdu něco dělat. Což ale třeba neznamená, jak jsme tady měli konsolidační balíček v roce 2023, který se snažil nějaké výdaje šetřit, ale byly to opravdu jenom drobné. My opravdu potřebujeme mnohem razantnější buď navýšení příjmů veřejných rozpočtů, nebo seškrtání výdajů veřejných rozpočtů, a samozřejmě optimální by byla nějaká kombinace obojího. Ale je to vždycky otázka politické odvahy.
9: Opoziční poslanci se chtějí obrátit na ústavní soud. Podle vašeho odhadu mohou uspět?
11: To opravdu nedokážu posoudit. To opravdu po mně nechtějte, nejsem právník, natož ústavní právník.
9: Člen Národní rozpočtové rady Petr Musil, děkuji vám. Naschledanou.
11: Díky za pozvání, hezký den všem.
9: Ruští sportovci se možná vrátí na olympiádu. Mezinárodní olympijský výbor po téměř 3 letech předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Sankce na Rusko byly uvaleny po napadení Ukrajiny a kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území 12. října roku 2023. Mezinárodní olympijský výbor zároveň doporučil sportovním organizacím, aby ukončili program prověřování neutrálního statusu Rusku. Nicméně zatím neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor pro radiožurnál Sport řekl, že český postoj zůstává nadále odmítavý.
12: Nic se nezměnilo a musíme to samozřejmě respektovat, no, ale myslíme si, že dokud je válka na Ukrajině, tak prostě agresoři by neměli mít šanci soutěžit na mezinárodních soutěžích, natož olympijských kvalifikacích nebo přímo na olympijských hrách. Musíme si taky říct, v jaké jsme situaci. My to tady vnímáme v Evropě extrémně citlivě, ale prostě svět přemýšlí trošku jinak, ale myslím, že kvůli tomu my nemusíme měnit své postoje.
9: To řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Naším hostem je teď viceprezident Mezinárodní biatlonové unie a předseda Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Dobrý den.
13: Dobrý den.
9: Je to pro vás, myslím, to rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru překvapením?
13: Abych pravdu řekl, tak ani pro mě moc překvapení není, protože ty rozhodovací procesy, které dlouhodobě Mezinárodní olympijský výbor vede, tak jdou tímto směrem.
9: Jaké jsou motivace, kde je nacházíte?
13: Tak jak jsem slyšel Martina Doktora, samozřejmě my to vnímáme, ten konflikt, z hlediska toho geopolitického citlivěji, protože je to po dlouhé době válka v Evropě. Na druhou stranu si umíte představit, jaké jsou tlaky obrovské od té ruské lobby a Afričanovi, upřímně řečeno, nebo africkým státům, nebo i americkým, je úplně jedno, jestli startují ruští sportovci na olympiádě nebo ne, a Evropa má 50 států a je to zkrátka drtivá minorita v rámci Mezinárodního olympijského výboru, ale ten postoj od začátku si myslím, že byl velice vlažný, to jak za minulého prezidenta Bacha, tak za současné šéfky olympijského výboru Coventry, a teďka bude na jednotlivých mezinárodních federacích, aby se k tomu postavili čelem, a je to jejich zodpovědnost. Myslím si, že mezinárodní olympijský výbor nám v žádném případě nemůže nařídit, aby jsme pustili ty jednotlivé světové federace ruské a běloruské sportovce k účasti v soutěžích.
9: Stále tedy zastáváte názor, že na návrat ruských sportovců není ten pravý čas. Shodujete se s Českým olympijským výborem?
13: Tak my to máme ještě citlivější v tom, že děláme sport, který je se zbraněma, ale rozhodně nesouhlasím s tím stanoviskem MOV a myslím si, že nebudeme zdaleka sami. Samozřejmě, že ty federace mezinárodní, které jsou ovládané majoritně s těmi státy z ruské strany vlivu, tak k tomu budou mít pravděpodobně opačný názor.
9: Může tedy nejnovější rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru ovlivnit i další sporty, že další svazy začnou postupně umožňovat návrat ruských sportovců na mezinárodní scénu?
13: Tak já si myslím, že to vyloučené není, a dokonce bych řekl, že to bude i pravděpodobné, ale jsou svazy, jako jsme my, nebo atletika, nebo ostatní, které drží tvrdě ty svoje postoje, a já věřím, že my z toho neuhneme. Jak jsem říkal, máme ještě v tom ty zbraně, což je strašně složitý proces, ale umím si představit, že pod tím nátlakem začnou některé federace měnit své postoje a bude to čím dál víc komplikovanější.
9: A takže znamená to, že ani teď nevedete třeba nějakou diskusi v rámci Mezinárodní biatlonové unie, jenom připomenu, že jste tam viceprezidentem, o případném konci zákazu, nebo je tady shoda na pokračování těch omezení?
13: Tak já myslím, že my máme velice tvrdé stanovisko kongresu, což je nejvyšší orgán, že dokud neskončí válka, tak u nás je ta situace ještě taková, že my jsme Rusko a Bělorusko vyloučili z naší federace, a prvně se musí navrátit, potom je otázka samozřejmě, jak se budou chovat dopingová pravidla, protože by měli naskočit správně do toho 6-měsíčního moratoria, tak jak když začíná sportovec, ale neumím si představit, že bychom teďka změnili názor na to.
9: Cítíte třeba nějaké politické tlaky ze zahraničí, nebo vůbec jakékoliv tlaky?
13: Tak ty politické tlaky budou vždycky, že jo, bohužel je to na úrovni politiky, a podívejme se, jak se chovají jednotliví vůdci těch největších států světových, a jestliže dokáže někdo zrušit červenou kartu na mistrovství světa ve fotbale, tak si neříkejme, že ta politika nezasahuje do toho dění ve sportu jako takovém, a ty tlaky samozřejmě v tomto případě budou extrémní.
9: Z jakých podmínek byste souhlasil s návratem ruských sportovců?
13: Já myslím, že jsme to definovali jasně, až skončí válka. Samozřejmě v té chvíli vystane otázka, co je konec války, ale protože argumenty ze strany MOV byly, že v Koreji válka neskončila do dneška, ale myslím si, že dokud se bude fyzicky válčit na území Ukrajiny a bude Rusko podnikat, co podniká, tak si myslím, že v naší federaci je to uzavřená cesta. Věřím, že nepodlehneme těm tlakům, které jsou, a ano, jak říkám, po třetí ty zbraně jsou v tom ještě další faktor, který jsou velice důležitý.
9: Připomíná Jiří Hamza, viceprezident Mezinárodní biatlonové unie a předseda Českého svazu biatlonu. Děkuju, nashledanou.
13: Přeji hezký den, nashledanou.
14: Dobré odpoledne, je půl jedné.
8: Český rozhlas Plus.
14: Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to prohlásil na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou Spojených států. Evropské spojence pak skritizoval kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc korun víc, celkem tedy 400 tisíc. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování. Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit. Během nočních útoků zasáhly ukrajinské drony 9 tankerů ruské stínové flotily. Za poslední 3 dny jich Ukrajina napadla celkem 19. Uvedl to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy na telegramovém účtu. Ukrajina útočila během noci taky na několik dalších ruských průmyslových objektů. Ruské úřady hlásí jednoho mrtvého a několik zraněných. Rusko v noci už potřetí v tomto týdnu udeřilo na ukrajinskou metropoli Kyjev. Zemřela žena a v několika zasažených skladech začalo hořet. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku uhasili dnes před 10. hodinou rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali asi od půlnoci. 2 hasiči se během zásahu zranili, jednoho odvezli zdravotníci. Čerstvá doprava v odpoledním vysílání Plusu na D1 směrem do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178. Nadále počítejte s kolonou, je to na půl hodiny do zúžení v Brně. Kamiony postojí déle. Na D7 z Chomutova do Prahy je kratší fronta před sjezdem na letiště, je to kvůli stavebním pracím, zdržení do 10 minut. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem od D5 směrem na letiště od Lochkova, je to na 10 až 15 minut. V Cínovecké ulici v Praze na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby, je to kvůli omezení v Kbelské ulici, osobními auty se téměř nezdržíte. Novopatská ulice po pojíždí před Kbelskou celá kvůli dopravnímu omezení. Nuselský most je teď plný směrem do centra Prahy a ve Vilznově do centra se jede krokem od Bulhara. Dobře dojďte. Dnes má být polojasno až jasno, zpočátku v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky anebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy oblačno, jenom výjimečně přehánky, teploty 23 až 27 stupňů. To byly zprávy a tady jsou na Plusu názory a argumenty.
15: Schůze sněmovny měnící Českou republiku a návrat elektronické evidence tržeb se blíží. Po sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky. Svět plný filmových hvězd aneb rodící se průmysl biologické prezentace člověka. No a ještě ve Spojených státech už zvolna začíná bitva o Bílý dům. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad, dobrý den.
8: Názory a argumenty.
15: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. A Írán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas. Míní Trump a ve studiu se mnou kvůli tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
16: Dobrý den.
15: Do jisté míry se to dalo očekávat, že to příměří nevydrží.
16: Tak je otázka, jestli příměří v nějaké formě nevydrží, protože asi je potřeba opravdu důsledně se řídit radou Trumpových lidí, že jeho slova je potřeba brát vážně, ale ne doslova. Konec konců ty jsi to sám říkal. Trump řekl, že podle něho je příměří over u konce, že už nemá vlastně smysl, protože Iránci jsou zlí lidé, blázni, nemocní lidé, použil spoustu různých ještě i horších urážek, ale zároveň, že tedy jednat vlastně by se mohlo dál, akorát, že on o to už nemá zájem, protože Iráncům nevěří. To znamená, nechal si tam jakási otevřená vrátka. Každopádně ta situace se určitě zhoršila velice, také se to okamžitě projevilo na trzích s ropou. Cena světová ropy začala výrazně stoupat. Teď je, když jsem odcházel do studia, někde těsně pod 80 dolary za barel, což je podstatně více, než bylo ještě i ráno, ale pořád je to v rozmezí, které samozřejmě je únosné. To by ale nebylo, pokud by Hormuz byl znovu uzavřen. Ta situace vygradovala poté, co Íránci stříleli na 3 obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle nich se nedržely dohodnutých tras. Následně Spojené státy zaútočily velmi masivně na Irán. Byly to mnohonásobně silnější útoky než v posledních měsících před tím příměřím nebo týdnech. Samozřejmě pokud bereme ten úvodní útok nebo ty úvodní dny útoků, tak tam to bylo ještě mnohem silnější. A Iránci následně zaútočili na základny v Bahrajnu a v Kuvajtu. Takže rozhodně ta situace není klidná, není mírová. Ovšem, Trump jako vždy nemluvil úplně jasně, a to v mnoha věcech. Nebyl to jenom ten Irán. Konec konců v okamžiku, kdy se ho přítomní novináři snažili právě na situaci v Iránu nebo s Iránem znovu navést, tak opět začal poněkud plavat, unikat, hovořil hlavně o sobě, o tom, jak jemu se všechno povedlo, o tom, kdo je jeho přítel, komu tolik nevěří. V této souvislosti opět napadl evropské spojence. Zároveň ovšem vyzdvihl hostitele summitu tureckého prezidenta Erdoána, kterého označil za přítele a mluvil o tom, jak je skvělý, protože on se v této válce nepostavil na druhou stranu. Takže opravdu jednoznačně brát si něco ze slov Donalda Trumpa je velmi těžké.
17: Říká Petr Švás, díky mnohokrát.
16: Naslyšenou.
17: A od tématu globálního k domácímu. Na konci tohoto týdne by po rokování sněmovny mohlo být jasnější, čeho vlastně chce vláda Andreje Babiše dosáhnout. A to je téma publicisty Petra Holuba.
18: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Víc se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám typu zdravotníků, stavebních firm, automobilistů, developerů nebo dodavatelů pokladních systémů, které mohou mít vliv na volební výsledky, případně mohou financovat volební kampaně. Nemluvě o státních úřednicích, kteří dostanou možnost posílit svou moc, tedy posílit dohled nad stavebním řízením a provozem maloobchodu, samozřejmě ve prospěch celé společnosti. Teď jde o to, aby recepty prosazované novou vládou opravdu zabraly. Předem to není jisté. U stavebního zákona a stejně tak u EET půjde v první řadě o to, jak se nové normy podaří uplatnit v praxi. V čem společnosti a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná. Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie, mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
15: A po Petru Holubovi volně naváže redakční kolega Petr Hartmann, který se zaměří na to, že se už podruhé blíží narování podnikatelského prostředí, čili návrat elektronické evidence tržeb.
19: Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
15: Říká Petr Hartmann.
8: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: a následují pohledy do zahraničí. Po svém sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky v zemi. Více k tématu editor deníku Právo a specialista na německy mluvící země Robert Schuster.
20: Východoněmecký Erfurt hostil před několika dny sjezd protimigrační Alternativy pro Německo AfD. Jak už to tak u kongresu této strany bývá, bylo kvůli tomu hlavní město Durinska v obležení několika desítek tisíc protestujících. Chtěli zabránit konání akce, což se jim ovšem nepodařilo. Většina delegátů dorazila na erfurtské výstaviště pro jistotu už 5 hodin ráno, čili s 5hodinovým předstihem, čímž dokázali blokády obejít. Vůbec poprvé tak začalo rokování strany v předem avizovanou dobu. Nebyla to jediná odlišnost oproti minulým sjezdům. Za zmínku stojí i jeho velmi strukturovaný průběh. Tentokrát chyběly sáhodlouhé diskuze, které dříve dokázaly sjezdy AfD zcela paralyzovat. Jakoby strana, která už nějakou dobu vede celostátní průzkumy, chtěla i tímto dát najevo, že je už dospělá a připravena převzít vládní odpovědnost. V jejím čele také byli potvrzeni dosavadní předsedové Alice Weidlová a Tino Chrupala. Ačkoliv jsou oba formálně rovnoprávnými lídry, stává se Weidlová stále víc hlavní tváří strany. Potvrdili to i delegáti, když zvolili s 81% hlasů, zatímco Chrupala se musel spokojit se 70% podporou. Bylo by velkým překvapením, pokud by lídrem Alternativy pro příští volby do spolkového sněmu byl někdo jiný než 47-letá ekonomka. Jinak se dá ale konstatovat, že sjezd byl plně v režii nacionalistického křídla okolo Björna Höckeho. Jehož durinská zemská organizace sjezd formálně hostila. Jde o politika, kterého je možné na základě rozhodnutí soudu označovat za fašistu. Mimo jiné kvůli systematickým provokacím, kdy zpochybňuje poválečný konsenzus, že nacismus byl nejtemnější kapitolou německých dějin a vyrovnávat se s diktaturou je zapotřebí i 8 let po její porážce. Součástí těchto provokací je také zcela vědomé pohrávání si se symboly a výročími, jež mají nějakou vazbu na nacismus. Höcke totiž ví, že to automaticky vyvolá bouřlivou odezvu levicově liberálních médií, což mu zajistí pozornost i tam, kde by ji normálně vůbec neměl. Pokud by platila zmíněná logika, nebyl ani termín konání kongresu AfD vybraný náhodně. Přepadal totiž přesně na sté výročí od chvíle, kdy se ve Výmaru, který leží jen 25 km od Erfurtu, konal první velký sjezd Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP s Adolfem Hitlerem, co by jejím neohroženým vůdcem. Tam byla tehdy oficiálně ustavena stranická mládežnická organizace Hitlerjugend a takzvaný německý pozdrav, čili zdvižená pravice, se od té doby tradoval jako jeden ze znaků nacistického hnutí. Na sjezdu AfD posílilo právě Höckeho křídlo, když se mu podařilo obsadit důležité pozice v nejužším vedení strany. Jeho cílem je mimo jiné i zrušit výčet organizací, které jsou neslučitelné s členstvím v AfD. Seznam měl kdysi sloužit k tomu, aby do Alternativy nevstupovali pravicoví radikálové a někdejší neonacisté a tím i v očích veřejnosti nediskreditovali. Ale z pohledu Höckeho skupiny to už není zřejmě zapotřebí, protože Němci budou jejich stranu volit tak jako tak. Hlavně na východě Německa, kde Alternativu čekají pravděpodobně nejdůležitější měsíce její existence. Již začátkem září by se v Sasku-Anhaltsku mohla AfD po volbách stát natolik silnou, že bude schopna vytvořit sama vládu. Zemský premiér z řad Alternativy pro Německo, to by byl průlom nejenom pro stranu, ale i celé Německo. A byl by to otřes pro celé jeho dosavadní politické uspořádání.
17: To byl Robert Schuster. Někdy v budoucnosti si možná lidé prostě budou moci navolit, jak chtějí vypadat. O vznikajícím průmyslu biologické prezentace člověka hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
21: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah, takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok, člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40% a celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Takto také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnohasetmiliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přes věc budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
17: Tolik Tereza Zavadilová. I když do prezidentských voleb v USA zbývají ještě více než 2 roky, už je volební kampaň v plném proudu, dá se říct. A sázky jsou vysoké jako nikdy předtím, říká aspoň publicista Jeffem Fishtein.
0: Čistě teoreticky, strana stávajícího prezidenta má vždy o starost méně než opozice. Za kandidáta na hlavu státu je automaticky pokládán viceprezident. Je to zvyklost. Nikoli však zákon a zvyklost je dobrá leda k tomu, aby byla občas porušovaná. Něco takového se může stát i tentokrát. V posledních týdnech totiž mnohé sázkové kanceláře přišly s údají, že objemem vsazených peněz státní tajemník Marco Rubio překvapivě předstihl všechny možné soupeře a bookmakeri, kteří stanovují sázkové kurzy, činí tak na základě vypočítané pravděpodobnosti výsledku a nezřídka zachycují politické trendy dříve než kovaní experti. Největší sázkové kanceláře Ameriky nyní odhadují šance Rubia obsadit za 2 roky Bílý dům na 20%. Toto skromné číslo je nicméně nejvyšší ze všech. Šance na vítězství viceprezidenta Vence činí 19%, zatímco další v pořadí rival, guvernér Kalifornie Gavin Newsom, dosahuje leda tak na 14%. Marco Rubio byl vždy pokládán za klasického zahraničně politického jestřába. Ve vládě Donalda Trumpa byl důsledným podporovatelem Ukrajiny a zastáncem co nejtvrdších postupů proti Iránu a jeho spojencům v regionu. Tato náhle propuknuvší přízeň sázkařů vůči ministrovi zahraničí vyžaduje určité vysvětlení. Rubikonem mezi ním a jeho soupeři je problematika Blízkého východu. Marco Rubio stělesňuje zcela jiný přístup než Vance a Newsom. Kalifornský guvernér platí ve své straně za pokrokáře a nikdy se nenechá ujít možnost obvinit Izrael ze všeho a že právě jeho politika může za všechny problémy regionu. A republikán J.D. Vance aktivně prosazuje americký izolacionismus a veřejně se postavil třeba proti vojenské eskalaci s Iránem. Příklad z nedávných dnů. Na summitu v Manamě, hlavním to městě Bahrajnu, Marco Rubio spolu s ministry zahraničí zemí Perského zálivu podepsal společnou deklaraci, která doslova obrátila na ruby celou americkou diplomacii. Deklarace totiž obsahuje všechno, co schází memorandu uzavřenému mezi Washingtonem a Teheránem, tudíž dokumentu často označovanému za kapitulační. Od zbrojením Hizbaláhu počíne přes zákaz Iránu zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí až po volnou plavbu Hormuzským průlivem. Věcně vzato, deklarace s Manami je jakousi fackou vůči dohodě uzavřené J.D. Vancem s iránskými vůdci. Minulý pátek Izrael, Libanon a Spojené státy podepsali v skutku historickou úmluvu, která přímo vychází z ducha a litery manámských dohod. Hizbalah a iránské revoluční gardy z tohoto dostali psotník, leč nyní mají proti sobě jednotnou frontu, složenou z libanonské vlády Izraele, Spojených států a zemi Perského zálivu. Je známo, že Vance prosazoval jiný mechanismus kontroly nad územím Libanonu. A sice s účastí Kataru, Pákistánu a Iránu, ale bez Izraele. Marco Rubio fakticky znemožnil tento koncept tím, že ho učinil bezpředmětným. V tomto souboji nejde pouze o diplomacii, je to zápas o budoucnost celé blízkovýchodní politiky Spojených států. A není vyloučeno, že i o budoucí prezidentství. To je to, co nás nutí pozorně sledovat kurzy sázkových kanceláří vypisované na jednotlivé kandidáty.
20: Komentář Jefima Fištejna uzavřel nabídku středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
1: 90. léto.
4: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech a jeho následky, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bíly.
22: Já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak bys vypadat? Já jsem blázen.
1: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
23: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
23: Americký prezident Trump na summitu NATO skritizoval spojence kvůli Grónsku i výdajům na obranu. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku a na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. U Zpráv Plusu vás zdraví Ondřej Látal. Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou USA a do evropských spojenců se opřel kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám.
3: Přístup evropských zemí ke Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
5: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná. Stabilní.

0: cen stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou taky divadelní představení, diskuze anebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašín na 176. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta se zastavují jen v okolí Kývalky. Na příjezdu do Prahy po D7 kratší fronta před sjezdem na letiště. Je to kvůli omezení zdržení od Kněževsi ze 3. kilometru asi na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem, směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5, směrem od letiště od Lochkova, je to tam asi na 10 minut. Dobře, dojďte. Bude polojasno až jasno, v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění v Íránu. Pozvání totiž přijala odbornice na tuto problematiku Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií, katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Já vás vítám v našem studiu na Vinohradech. Dobrý den.
3: Hezký den, děkuji vám za pozvání.
2: Okomentujeme 6denní pietní akce spojené s pohřbením dlouholetého ajatoláha Alího Chameneího, kterého zabili americko-izraelské údery před více než 4 měsíci. Zeptám se také na to, jaký vzkaz vysílají smuteční průvody Spojeným státům a Západu a jak postupují v Íránu represe proti kritikům tamního režimu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
2: Iránu vrcholí 6denní série smutečních procesí za zabitého někdejšího dlouholetého duchovního vůdce Alího Chameneího. Byl zabit 28. února na začátku izraelsko-amerických úderů na Irán. To rozloučení veřejnosti s někdejším ajatoláhem začalo v sobotu. Rakev z jeho pozůstatky zahalená do státní vlajky projížděla spolu s rakvemi několika jeho příbuzných, mimo jiné zaplněnými ulicemi Teheránu. Průvod pak přijel do šítského poutního města Kom, odkud bylo tělo přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šítských svatých městech Nadžaf a Karbala. A zítra by se rakve měly vrátit do Iránu. Chameneji má být pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil. Paní Martinková, jaký vy máte dojem vlastně z té pompézní trizny za zabitého ajatoláha? Co to pro Iránce znamená?
3: Tak pro Iránce to znamená, že vlastně tohle je první velká veřejná akce takovýchto rozměrů pořádaná státem. Naposledy jsme mohli něco podobného vidět při pohřbu předchozího ajatoláha Chomejního v 89. a i tehdy vlastně ta akce, ano, těch truchlících byly miliony, ale ta akce sama o sobě organizovaná nebyla v tak velkolepém stylu. Nebyla tak ukázková. Pořád se tam musíme, byla vlastně po iránsko-iránské válce, byla v trošku jiném rozpoložení. A ono se říká, že vlastně tady ty velké akce, tady ty rituály, především ty pohřební, se nedělají pro zesnulé, ale dělají si pro ty pozůstalé a dělají si pro zachování toho režimu. Takže my na ně můžeme vidět, jak ten režim vlastně se snaží využít tu situaci a změnit rétoriku, ukázat se světu ne jako poražený v té válce, stejně tak jako svému lidu, ale jako oběť. Protože zdůrazňuje, že ajatolách Chamenej byl zavražděn při amerických náletech, při americkém útoku a zároveň budí v těch lidech pocit sounáležitosti, nejen teda v rámci Iránu, ale můžeme to vidět i v Iráku, v rámci celé té šítské komunity, navazuje na tu tvrdou náboženskou linku, řeklo by se, a vyzývá k podpoře, vyzývá

0: tmelení a ukazuje, že je jednotný, ukazuje tu svoji sílu. A v tom, jak pompézní a doslova i finančně náročné ty oslavy jsou na tu koordinaci, na ničem se nešetří, jsou vidět velké rozdíly mezi tím, kdo jak je uvítaný, kdo jak je pohoštěn, řekněme, tak to jsou všechno věci, které ukazují na to, že ten režim má být silný, má být stabilní, má dávat svým lidem najevo, ano, nás to nepokořilo, my jsme sice oběť, ale my stojíme důstojně a my můžeme si dovolit tohle všechno pro vás udělat. Teď se ale podívejte, co dělají oni nám.
1: Jaký vzkaz vlastně to masové loučení, už jste to nejspíš i naznačila, paní Martinková vysílá Západu, zejména Spojeným státům a také Izraeli. Objevily se také vlastně v těch davech plakáty třeba s výzvou zabití Trumpa k pomstě za zabitého duchovního vůdce.
0: Vyzývá to lidi k sounáležitosti a solidaritě s tím režimem a k solidaritě k sobě samému a vlastně k přímé žádosti o pomstu. Tam se projevují velmi rázné, velmi agresivní požadavky právě na pomstu, na to, že není možné uzavřít příměří s agresorem, že je potřeba nějakým způsobem vytrvat, ukázat tu sílu, že by se měl režim konsolidovat a že ten režim je vlastně správně, že měl pravdu celou dobu, protože ano, Západ nás zradil, ano, Američané jsou agresoři. A tím pádem jediné, co nám zbývá, je věřit tady tomu našemu režimu, nechat jim volnou ruku, poslouchat to, co nám říkají, aby nás ochránili, protože oni to s námi myslí dobře.
1: Co se týče vlastně pozůstalých, tak na těch obřadech byly k vidění, pokud se nepletou, tři synové zabitého někdejšího ajatoláha, ale jeho nástupce oficiální Močtaba, druhorozený syn, ten se neukázal. Tak jak tomu rozumět? Vlastně veřejnost ještě ho neviděla. Říká se, že byl teda těžce zraněn při těch útocích.
0: Veřejnosti se předkládá bezpečnostní důvod, protože samozřejmě Izraeli ani Americe, i když dají nějaký slib a řeknou, že v době třeba pohřební tryzny nebudou na Iránu točit, tak včera v noci jsme viděli, že to nebylo úplně dodrženo ze strany Ameriky zase, nebo v těch předchozích vlastně dnech. A veřejnosti se tohle vysvětluje tak, že by byl ve příliš velkém riziku, bylo by to příliš velké lákadlo právě pro toho nepřítele a tím nejen teda chrání bezpečnost Močtaby jako svého vůdce, ale zároveň chrání i bezpečnost těch přihlížejících na těch pohřebních tryznách, protože i oni by byli tím pádem snadným cílem, pokud by útočili na toho jejich vůdce. Veřejnost to samozřejmě tohle přijímá a ještě o to víc ji to podněcuje k tomu vlastně vzteku a tomu pocitu křivdy proti Americe, proti Západu, protože syn nemůže pohřbít svého vlastního otce, protože jejich vlastní vůdce s nimi nemůže být ve chvíli vlastně největší ztráty, největšího smutku, nemůže je tam podpořit a on sám je tím vlastně ukřivděn, že se toho nemůže účastnit, protože mu to bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno. Ale vzdával se tady té pocty, dělá to právě proto, aby ochránil ten svůj lid a aby ochránil tu kontinuitu a stabilitu toho režimu. Takže když to podáte takto svým lidem, tak to působí velmi dobře. Na druhou stranu my si to můžeme vykládat i tak, že Močtaba není ve stavu, aby se ukázal veřejnosti, může mít nějaká vážná poranění, může být nějak trvale poškozen, deformován, může mít skutečně, hovořilo se o popáleninách vysokého stupně v obličeji, o poškození končetin, může být v takovém stavu, že by nepůsobil jako ten silný konsolidovaný vůdce a to by mohlo způsobit nějakou paniku. Mohlo by to ukázat, jak moc skutečně ten režim byl oslaben.
1: Paní Martinková, nakolik jsou ty davy v ulicích, podle vašeho názoru, řekněme, spontánní, upřímné?
0: Tak bohužel vás musím asi spoustu lidí zklamat, ale já bych věřila tomu, že velká část těch věřících, kteří tam skutečně očekávají, třeba už vlastně od noci očekávali ten vstup, aby byli mezi prvními ráno, kdo může do toho procesí přijít a kdo může vlastně k té rakvi nastoupit, tak to budou lidé, kteří jsou skutečně hluboce věřící, kteří skutečně celý život prožili v rétorice toho režimu a věří mu. A my si musíme uvědomit, že Irán je obrovská země. My jsme viděli 100 000 miliony protestujících, ale pořád ještě tam zůstají 100 000 až miliony lidí, kteří jsou oddaní tomu režimu, kteří jsou s ním spjatí, kteří v tom vyrůstali a neumí si představit žádnou jinou variantu. A pro ně ten zásah, protože to není jenom autoritářský diktát, vůdce země politicky, ale je to náboženská ikona, je to náboženský vůdce. Takže pro ty věřící, kteří jsou opravdu oddaní svojí víře, opravdu radikální, konzervativní, tak pro ně, a navíc tím, že to nebyla přirozená smrt, ale byla to vlastně z jejich pohledu vražda, byla to křivda, o to víc oni cítí jako svoji povinnost dát najevo, že tomu věří, a vlastně takový projev právě toho vzdoru, že podporují tu svoji zemi, je tam i to národnostní cítění, nejen to náboženské, a nutí je to právě takhle do ulic vít. Samozřejmě asi ne všichni. Spousta těch lidí, kteří v tom procesu jdou, tak jsou tam spíš z těch důvodů, aby nepřišli o práci, nepřišli o politický, společenský status, aby si neskazili obchodní nebo rodinné vztahy, a někteří z nich samozřejmě i ze strachu, protože když té společnosti funguje to jako za každé totality, i tady v době komunismu, pokud prostě jste neměli vyvěšené vlaječky a neúčastnil se těch aktivit společenských, tak jste byl podezřelý, byl jste ostrakizován z té společnosti, a úplně to samé funguje i v té iránské společnosti.
1: Vysvětluje Lenka Martinková, odbornice na problematiku Iránu a Perského zálivu z Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Státní pohřeb Alího Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem Iránu, musel být právě kvůli válce se Spojenými státy a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen. Tak jak se na to, paní Martinková, dívají věřící? Protože v islámu vlastně ten pohřeb musí nastat do 24 hodin.
0: Ano, správně by to tak mělo být. Ale my, když se podíváme na ty významné figury, a třeba právě můžeme vzít za vzor pohřeb, který se konal jako první v Iránu, takhle velkolepý, tak to byl předchozí Ajatola Chomejní právě v tom roce 89. A už tehdy ten pohřeb trval dva dny a ty přípravy a to procesí bylo velkolepé. A už tehdy vlastně nebyla úplně dodržena ta tradice s tím, že tělo by se nemělo vystavovat, nedává se obvykle do rakve. Už tam tehdy se ukázaly nějaké i jakoby problémy, ze kterých oni se teď poučili, a musíme vzít v potaz to, že Irán byl ve válečném stavu poměrně dlouhou dobu. Takže priorita, národní priorita i ta náboženská priorita byla ochránit a přežít svým způsobem. Ale ano, za běžných okolností by se ten pohřeb konal víceméně i třeba v nějakém menším počtu, v nějaké tichosti z bezpečnostních důvodů, a v podstatě by se pak jenom ten hrob samotný stal místem nějakým poutním, nějakým symbolem. Ale pro iránský režim byla postava předchozího vůdce hlavním symbolem, hlavním tmenem té společnosti. A poměrně dlouhou dobu trvalo i té současné vládnoucí vrstvě, nebo řekněme té současné vládě, i když v Iránu je to trošku nadnesené to říct takto, tak najít nějaký jiný plán a vymyslet, jak s tím pokračovat dál. I s ohledem na to, že Močtaba se vlastně nemohl hnedka první den ukázat a pozdravit lidi a převzít ten symbol, převzít tu vládu. Navíc nebyl známou figurou, nebyl někým, komu by automaticky začali věřit, takže ta symbolika, ta přítomnost jeho otce vlastně nějakým způsobem v té společnosti a v tom směru, kterým se ještě ten systém politický nebo ta země ubírá v tuhle chvíli, tak je vlastně i navázáno na to, že se nerozloučili tak pečlivě, jak by mohli. A mě samotnou překvapuje, že vůbec se ten pohřeb v takovéhle variantě koná v tuhle chvíli, když vlastně docházelo k jednání se Spojenými státy, bylo by to v rozporu, a předpokládám, že si to ta tvrdá linka toho režimu, která právě očekávala, jak ta jednání dopadnou, aby měla nějakou kartu v ruce, že si to nechávala právě jako záložní řešení, aby mohla získat zpátky tu podporu a aby mohla teda ukázat na tu politickou situaci, tady ten kompromis nefunguje, pojďme se vrátit zpátky a nastolit vlastně zpátky tu linku, ten režim, který tam byl předtím.
1: Jinými slovy, paní Martinková, až skončí tato pompézní trizna za zabitého ajatoláha, nastane ta realita, mimochodem i ekonomická. Vy jste poukázala na nejenom logistickou, ale i finanční náročnost právě série těch smutečných rituálů. Víme už, že Kuvajt čelil útokům dronů, Spojené státy opět útočili na Irán. Tak vrátí se zpět vlastně stále otevřené jednání, nebo už je to memorandum tak trošku cárem papíru?
0: Tak na to memorandum samo o sobě nikdy nic vlastně nezajišťovalo, neslibilo. To je spíš slib, že se o něčem bude jednat. Není to závazný dokument a nebylo v tom memorandu jasně nastoleno přesně, co se bude kdy dít. Mělo být nastoleno nějaké příměří na 60 dní, kdy budou mít čas si to promyslet a nějak racionálně si sednout ke stolu a jednat zkusit bez emocí. Což bohužel víme, že v tomhle případě úplně nefunguje ani z jedné strany. A na základě těch útoků můžeme se dohadovat, kdo z nich porušil to příměří jako první. Experti se dohadují o tom, že vlastně už tím, že tedy Irán zaútočil vlastně na americké základny, Irán kontroluje tím, že vlastně Spojené státy spolu s Ománem vytvořily novou evakuační cestu po ománském pobřeží pro ty obchodní lodě, což je narušením přímo té dohody, že Irán bude mít výhradní zprávu nad tím, co se v Hormuzu děje po dobu 60 dní a on bude mít koordinaci na starosti evakuace těch lodí. Můžeme říct, která z těch aktivit, která tady z těch činů byla větším zásahem do toho memoranda. Samozřejmě ty útoky už se nedají vzít zpátky, nedají se proměnout. Je to útoky v tomto rozsahu z obou stran, které už proběhly i z té iránské, i z té americké, vlastně negují to memorandum porozumění.
1: Je to přesně, jsou to 3 měsíce, začalo platit to prozatímní příměří 8. dubna, tak je Hormuzský průliv pro Teherán stále tím esem v rukávu?
0: Je a ještě dlouho bude. Aha, ta geografická poloha Iránu nedává příliš mnoho dalších možností, jak se bránit nebo jak velmi lacině držet vlastně pod krkem světovou ekonomiku. A Hormuzský, musíme říct, že jakákoliv jiná země a jakýkoliv jiný režim v dané oblasti by se nechtěl takovéto výhody vzdát. Geografická poloha, pokud držíte zprávu nad hlavní obchodní tepnou, nikdy se jí nezdáte dobrovolně, nikdy se jí nezdáte, ani byste neměl do budoucna z toho mít nějaký zisk. Je logické, že iránská ekonomika v tuhle chvíli potřebuje jakékoliv finance, které mohou přijít a tohle je jediná věc, která donutí Spojené státy, Západ, ale i ty arabské země, aby s nimi skutečně ekonomicky počítali.
1: Vysvětluje politoložka Lenka Martinková.
2: Jak to vidí?
1: Médii nedávno obletěla zpráva o trestu 74 ran bičem pro zpěvačku Parastu Ahmadiovou a 8 členů kapely a produkčního týmu, a to za to, že zpívala veřejně a navíc bez hijabu. Kritici Islámské republiky, některá média vnímají rozsudek jako důkaz sílícího tlaku iránských úřadů proti ženám a vůbec svobodě uměleckého projevu. Nevím, jestli máme, paní Martinková, zprávy, zda už byl tento brutální rozsudek vykonán.
0: Nemáme zprávy, zda byl, nemáme potvrzení, že vykonán byl, ani že nebyl. Byl vynesen a tím pádem předpokládám, tak jak to v Iránu funguje, že byl také vykonán a pravděpodobně v tichosti v tomhle případě, protože je to spíš symbol, spíš jakoby zpráva pro další umělce a další aktivisty, nikoli pro zahraniční veřejnost, zahraniční média, která by se toho chytla. A podle toho, co jsem se dozvěděla na sociálních sítích, tak pravděpodobně ten trest vykonán již byl a paní a zpěvačka vlastně Ahmadi a teď veřejně nevystupuje a nikdo z těch muzikantů se teď nějakým způsobem ani na sociálních sítích, ani ve společenském životě nikde neukazuje. Není to ale novinka, je to jeden z mála případů, který my vlastně vidíme a který se stal takhle mediálním díky tomu, že video bylo zveřejněno na YouTube přímo z toho koncertu a od té doby má miliony zhlédnutí. Ale tohle je běžná praxe, která se děje iránským umělcům ve všech směrech. V okamžiku, kdy mají jakoukoliv přítomnost na sociálních sítích, jakoukoliv vyjádření proti politice, proti náboženství, nebo nejsou úplně tím vzorným morálním příkladem, což většina umělecké svobody vlastně je v rozporu s těmi pravidly, které jsou nastavené, tak v tom okamžiku jsou velmi snadno zacílitelní. A funguje to tak, že pokud nemají dosah přímo na vás, tak mají dosah na vaši rodinu, přátelé, blízké, nebo na to, jak se budete dál vyvíjet. Spousta i sportovců, i umělců dostala třeba zákaz vycestovat, zákaz dále působit.
1: Co se týče Parasty Ahmadiové, tak došlo vůbec v Iránu k nějakým protestům proti tomuto rozsudku, protože kdybychom to srovnali vlastně s jinými případy, tak to vyvolalo až takové masové částečně protesty, demonstrace, tak tento případ zdá se, že asi souvisí s tím, jak říkáte, že jak postupuje to zatýkání kritických umělců vůči režimu, tak i oslabuje ta vůle vůbec vyjít na veřejnost.
0: Zcela určitě oslabila ta fyzická protestní aktivita na ulicích. Musíme si pořád dívat i na to, že Irán je v tuhle chvíli vlastně v nouzovém režimu, pořád částečně ve válečném stavu. Ty represivní složky jsou teďka na nejvyšší pohotovosti, takže jakákoliv fyzická aktivita na ulicích je velmi snadno potlačená a je velmi těžké se v tuhle chvíli koordinovat. Měli dlouhý vlastně blackout internetu, zablokování internetu, kde se nešlo domlouvat a jedinou podporu, jediné komentáře, které vidíme, tak jsou právě na těch sociálních sítích. A je nutno říct, že z velké části v tuhle chvíli jsou také ze strany diaspory, nikoliv běžných Iránců nebo té umělecké komunity uvnitř Iránu, která je teď omezena ve svých projevech a která si velmi dává pozor, řekněme i na to, co vypouští ven. A ještě nutné zmínit, že ta zpěvačka zpívala vlastně v podstatě protestní píseň. Zpívala píseň za slzy, za krev mojí země, mého mládí. Takovou tu nostalgii na vzpomínku vlastně, co se s Iránem stalo, což je v podstatě, může se jevit jako přímá kritika toho režimu. A navíc ona i na tom videu, kromě toho, že teda sólový zpěv ženy je zakázán, protože je to nemorální, neměla hijab, a navíc, když si to video pustíte, tak to, co je pořád ještě dostupné na YouTube, tak ona je tam v šatech vlastně západního typu s ramínkovými, se špagetovými ramínkami, odkrytým dekoltem, vlastně holýma rukama, což je naprosto nemyslitelné v Iránu, jako takový oděv. A vystupovat v tom veřejně, už to samo o sobě by stačilo právě na to, aby mohli to video zakázat a aby za to mohli vlastně za tu nemorálnost na veřejnosti, za tu vulgaritu potrestat. Takže pokud si chcete najít záminku, proč to video nebo proč ta zpěvačka se zachovala proti nějaké té konzervativní lince, tak těch motivů by tam bylo hned několik.
1: Nakolik silná je tedy vůbec, paní Martinková, ta duchovní, respektive náboženská linka, protože v těch posledních týdnech slýcháme, jak posiluje role těch revolučních gard, řekněme armády, generality, tak nakolik vlastně se propisuje i to náboženství do aktuální situace?
0: Propisuje se výrazně, protože díky té náboženské konzervativní lince oni mají možnost zakázat spoustu běžného chování a kontrolovat spoustu chování ve té společnosti. Nejen společenských styků, svobody zhromažďování, svobody šíření informací, právě projevů uměleckých, projevů na internetu, ale i to projevování, co si vezmete na sebe, jak vypadáte, co říkáte, tak už to samo o sobě, vlastně když se odchýlíte, každé odchýlení od toho totalitního režimu nebo od toho, jak oni chtějí, abyste se chovalo podle jejich morálním vzorem, tak je riziko, protože to inspiruje a protože to vlastně ukazuje odpor. A pokud trpíte odpor, tak jste slabí. A takže ta náboženská linka jim velmi silně vyhovuje, protože revoluční gardy si dobře uvědomí, že to je to, co je dostalo k moci, to je to, co je poslušnost toho státu, vlastně té společnosti zajišťuje to náboženství. Pro ně je to nástroj. Ano, oni nejsou sami o sobě většinou třeba silně věřící, revoluční gardy jsou vojenské těleso uskupení. Ale ty náboženské principy, ta disciplína je vlastně něco, co můžete vnutit civilní společnosti. Oni, ačkoliv jsou založeni na vojenské disciplíně, tak ty pravidla civilní, která potřebují, aby mohly takhle fungovat v systému, jaký mají, kontrolovat společnost, tak právě ta náboženská pravidla jsou proto to nejlepší.
1: Vzhledem k těm postupujícím represím asi nelze příliš očekávat, paní Martinková, že by se část společnosti nějak vzbouřila, jak jsme sledovali vlastně na přelomu roku.
0: A to už asi sledovat nejde v tuhle chvíli, protože z té části společnosti, která se zbouřila, velmi mnoho nezbylo. A ti, kteří zbyli, tak v tuhle chvíli jsou v dostatečném oslabení a řekla bych, že zcela pochopitelně mají strach o sebe, o své blízké, o svoji budoucnost, nemají možnost, jak z Iránu odejít, nebo jak ten režim nemají sílu, a nemají zbraně, nemají prostředky, jak ten režim nějak aktivně změnit v tuhle chvíli ze svojí pozice. A když se napodíváme na ten stav represe a na ten stav, jak ta společnost vypadá v tuhle chvíli, tak je možné říct, že takhle tvrdě potlačována svoboda projevu a jakékoliv projevy proti režimu, takhle tvrdá represe asi nikdy v minulosti v Iránu neprobíhala.
1: Lze říct, že najdeme vlastně v tom iránském establishmentu třeba politiky ještě stále, kteří patří k takovým těm umírněnějším nebo kteří byli, řekněme, nakloněni jistým reformám, i co se týče uvolnění právě těch restrikcí vůči obyvatelům.
0: Ještě stále bychom mohli najít některé členy parlamentu, kteří byli poměrně kompromisní, řekněme liberálnější, my používáme v iránském kontextu reformovaní nebo umírnění, a kteří chtěli změny a vlastně třeba na oddělení toho náboženského práva od civilního práva a dlouhodobě po jednotlivých krocích něco takového navrhovali. Sám prezident Pezeškián byl vlastně zvolen jako umírněný reformista, který měl přinést tu liberalizaci a viděli jsme v některých jeho prohlášeních, že se vlastně snaží čas od času, například jeho návrh právě na zrušení povinnosti hidžábu a na umírnění, řekněme, tady té morální policie a tady těch norem na ulici, a čímž chtěl tu společnost trošku upokojit a vlastně najít nějaké kompromisní řešení, ne to násilné při potlačení protestu. Chtěl jim vlastně některé ústupky, chtěl tu situaci zmírnit, ale bohužel se ukázalo, že vlastně ani on nemá tu sílu, tu pravomoc. A zcela veřejně byl ponížen tím, že bylo prohlášeno z revolučních gard, že on vlastně nemá pravomoc cokoliv takového navrhnout a rozhodnout. A že to, co prezident řekl, neplatí.
1: Nehrozí Iránu vlastně jistá izolace v tom, nejenom v daném regionu, v regionu Perského zálivu, ale vůbec celosvětově, kdo je spojencem Iránu?
0: Viděli jsme to i na návštěvě a vlastně toho pohřebního procesí, které země vyslaly své zástupce, tak jsme tam viděli samozřejmě, že teda nebyly to na nejvyšší úrovni, ale byly to zástupci Číny, Ruska, byly to zástupci Pákistánu, Indie, byly to zástupci i z Turecka, byly to zástupci z dalších kavkazských zemí, které mají spolupráci Arménie, Gruzie, Tádžikistán, které mají nějakou spolupráci s Iránem na ekonomické nebo trošku i té politické, samozřejmě Irák. A pak to byly zástupci několika zemí Perského zálivu, kteří byli ale vlastně nenápadně poníženi a bylo jim připomenuto, že nejsou na té správné straně historie v tuhle chvíli. Ale to jsou země, které přijali a vyslali své zástupce na ten pohřební rituál právě proto, že chtějí udržet nebo že dali výrazně najevo, že jsou ochotní spolupracovat s Iránem do budoucna.
1: Situaci v Iránu i v tom světovém kontextu pro nás analyzovala Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za vaše vysvětlení, za váš čas a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Dobré odpoledne, půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se Španělskem přeruší obchodní vztahy. Řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi nařídil zastavit obchod s Madridem. Španělská vláda na to reagovala s tím, že s Washingtonem udržuje dobré hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Soud Evropské unie v Lucemburku zamítl žaloby společnosti Apple proti Evropské komisi. Ta Apple od roku 2023 považuje za takzvaného strážce přístupu, který řídí dostupnost aplikací pro zákazníky. Proto se na něj vztahují přísnější unijní pravidla v nařízení o digitálních trzích. Podle Evropské komise Apple omezuje možnost tvůrců aplikací nabízet jejich levnější produkty na platformách této společnosti. Za to loni v dubnu vyměřila firmě pokutu ve výši 500 milionů eur. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. Je to téměř o 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny. Čerstvá doprava ve vysílání Plusu 2 minuty po půl druhé. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují kamiony v pravém pruhu. Zas jezdeme na Domašín na 176. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta se zastavují hlavně v okolí Kývalky. Pro osobní auta je celý úsek až na půl hodiny, pro kamiony zdržení výrazně delší. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště. Ze 3. kilometru od Kněževsi je to až na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou fronty v obou směrech před Ořechem. Pomalu se jede směrem na letiště od Zbraslavy a v opačném směru od nájezdu z D5. Zdržení 10 až 15 minut. Zdržíte se taky na příjezdech k omezení v Kbelské ulici v Praze. Kolony jsou jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v celé Novopatské od sjezdu na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. A kolonu teď odpoledne čekejte obousměrně na příjezdech do centra po magistrále, popojíždí se od Florence a taky na celém Nuselském mostě. Je to na 10 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě republiky místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21, v 1000 metrech na horách většinou kolem 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Hezký den. I dnes vám nabízíme novinky z oblasti výzkumu či inovací, tedy Vědu Plus. A tady je malá ochutnávka témat, o kterých se za chvilku dozvíte víc. Koncem týdne by mohly teploty v Česku vystoupat opět ke 30. Jak další horké dny ovlivní sklizeň a úrodu? Na Smíchovské střední průmyslové škole vzniká první česká elektrická formule do vrchu. Auta jsou rok od roku v Evropě větší a způsobuje to různé problémy. Národní ústav duševního zdraví dnes spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. A chystaná evropská kosmická laboratoř Space Rider bude mít na palubě i český experiment. Co bude zkoumat, i to vám povíme. Ať se vám dnešní středeční vydání hezky poslouchá. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
4: Po vedrech z konce června bude v následujících dnech čelit západní Evropa další vlně velmi vysokých teplot. V Česku se v posledních dnech ochladilo, ale ke konci týdne by se v některých oblastech mohly teploty, podle meteorologů, vyšplhat znovu ke tropické 30. Jak to ovlivňuje krajinu a zemědělskou půdu, tak právě to si teď povíme s Petrem Hlavinkou z Ústavu globální změny Akademie věd. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Pane Hlavinko, v Čechách v uplynulém týdnu pršelo, na Moravu tedy přišel déšť spíše výjimečně. Nakolik pomohly v Čechách tyto srážky zmírnit půdní sucho?
5: A v minulém týdnu v Čechách spadlo od 20 do 60 mm a tyto srážky pomohly zlepšit půdní sucho, zejména ve svrchní vrstvě půdy do 40 cm hloubky. A v posledních dnech se situace o něco zlepšila taky na Moravě, nicméně z hlediska intenzity sucha a plošného rozsahu je ta situace nejhorší v Olomouckém a Jihomoravském kraji.
4: No a z toho, co jste řekl, si mohu vzít, že nedostatek vláhy pod těmi 40 cm, tedy v hlubších vrstvách půdy u nás v Česku stále přetrvává, že to je dlouhodobý stav?
5: Ano, je tomu tak. A k tomu, aby se mohla situace zlepšit i v hlubší vrstvě půdy, bychom potřebovali dalších 20 až 40 místy až 60 mm srážek. A to je tolik vody, aby bylo možné půdu dosytit na obvyklé množství pro dané regiony a tuto část roku. A ještě by bylo důležité, aby tyto srážky přišly pozvolně rozložené v čase, aby měla půdní vlhkost čas vsáknout se do hlubších vrstev půdy. Nicméně s výhledem na aktuální předpověď počasí spíše předpokládáme, že vegetace a výpar bude dále rychle odebírat půdní vláhu a budou se dále rozšiřovat regiony zasažené intenzivním suchem.
1: No a co tedy tato prognóza znamená konkrétně pro zemědělce?
5: A v aktuálním ročníku jak zemědělci, tak zemědělské plodiny se potýkají s probíhající epizodou sucha, která ovlivnila stresem z nedostatku vláhy tvorbu biomasy. No a v posledním měsíci to byly potom vysoké teploty, které právě v kontextu s tím, že ty plodiny neměly dostatek vláhy na to, aby se pomocí transpirace třeba i mírně chladily, tak v podstatě tyto vysoké teploty potom vedly k rychlejšímu nástupu dozrávání u plodin, které se sklízí v létě, to znamená u obilovin nebo třeba řepky. A v podstatě teď již sledujeme intenzivní sklízňové práce na jižní Moravě.
1: Jak horka a sucho ovlivňují další konkrétní plodiny, které právě dozrávají? To se asi netýká jenom toho, o čem jste mluvil.
5: Ano, je to tak. V podstatě jedna část těch plodin, to jsou ty, které jsou aktuálně sklizeny nebo nastupuje u nich ta sklizňová fáze. Tam se to projevilo tak, že se zkrátil čas na postupné dozrávání a potom je to, řekněme, další část plodin, která bude sklizená v druhé polovině léta nebo až na podzim, jako je například kukuřice nebo cukrová řepa. A tam již zaznamenáváme stres suchem a těmi vyššími teplotami, nicméně jak pokračuje nebo ta epizoda sucha stále probíhá a nevíme, jak dlouho ještě bude trvat, tak ani nevíme, jak velký propad výnosu můžeme očekávat. Nicméně aktuální data ukazují, že jisté snížení výnosu se bude týkat i těchto plodin sklizených později.
1: Takže zatím, jestli vám správně rozumím, nemají zemědělci prognózu o jak moc horší rok ohledně sklizní to bude, to letošní léto?
5: Na našem pracovišti pracujeme s několika způsoby, jak se pokusit odhadnout budoucí sklizeň. Příkladem jsou například satelitní data, která zpracováváme v průběhu celého jara až do sklizně. A tyto výsledky zveřejňujeme na portálu Výnosy plodin a tam v regionech se zdá, že u nejvýznamnějších plodin ten pokles bude kolem 10 až 20% oproti loňskému roku. Nicméně lokálně, tak jak máme zatím hlášení od spolupracovníků portálu Intersucha, tak ty propady můžou být někde kolem na těch lokalitách nejpostiženějších kolem 30 až 40% a právě ta probíhající sklizeň nám podle předpovědi počasí, která takto vypadá, tak velmi brzy začne ukazovat i tvrdá data, jak ta realita vypadá.
1: Víte, pro zkušené novináře už je to svým způsobem, ale i pro naše posluchače, pochopitelně, je to už svým způsobem takový evergreen, že zemědělci přicházejí každoročně o úrodu, o část úrody vlivem počasí, vlivem klimatu, tedy je možné, že se některým plodinám v Česku zkrátka přestává dařit a zemědělci by se měli třeba poohlížet po zemích subtropického pásma a začít pěstovat třeba něco jiného?
5: My v podstatě tento trend už řadu let pozorujeme v nějaké míře, že plodiny, které jsou citlivé na sucho a vysoké teploty, jako je například ječmen jarní, tak jsou nahrazovány u toho ječmen jarního. Je to například ječmen ozimý nebo jeho ozimá varianta. A jsou to potom dále plodiny, které jsou teplomilnější anebo odolnější vůči suchu, jako je třeba slunečnice, soja nebo třeba čirok. Otázka je, jak rychle tyto trendy zavádění těchto nových plodin nebo alternativních plodin z hlediska České republiky budou pokračovat. A to je otázka, jak vývoje těch meteorologických a klimatických podmínek, tak také ekonomických, takže uvidíme ve finále, kde bude ten průsečík, nicméně ta meteorologie a klimatologie v tomto bude sehrávat velmi významnou roli.
1: A mimochodem, jenom na závěr taková doplňující otázka, všimla jsem si třeba v Polabí, že už leckde i zemědělci zavlažují podobně jako v Izraeli. Myslíte si, že tento způsob bude vlastně nutností v příštích letech v souvislosti se změnami klimatu?
5: Pro Českou republiku to je otázka specifických podmínek dostupnosti vodních zdrojů. Uh-huh. A pokud budou v daných sezónách ty vodní zdroje dostupné a bude dostupná i infrastruktura, tak ty závlahy mohou pomoci. Nicméně vzhledem k tomu, jak jsme na tom z hlediska hydrologického, tak se pravděpodobně nejedná o opatření, které by zafungovalo v nějakém velkoplošném rozměru napříč Českou republikou. Budou to spíš regionální záležitosti, ale pomoct v tomto případě ty závlahy můžou.
1: Říká Petr Hlavinka z Ústavu globální změny Akademie věd. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
5: Naslyšenou a pěkný den.
1: Posloucháte Vědu Plus, vědecký magazín Českého rozhlasu Plus, a to ve středu 8. července. Jsou teprve na střední škole, přesto už dokáží postavit formuly. Mluvím o členech Kolben Racing Teamu. Studenti Smíchovské střední průmyslovky v Praze vyvíjejí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní už 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
6: S tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. V tuhle chvíli jsme omezení vlastně napětím, který nám dodává ten zdroj, takže víc ani dosáhnout nemůžeme. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
7: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
6: Laboratorně jakoby testujeme na stole a ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
7: Takže ten motor pak půjde kam?
8: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém. U formule bude poháněna zadní náprava.
6: Matičky dvě.
8: No, určitě.
7: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
8: V bočnicích je připravený chladicí systém.
7: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
8: Tady máš ruby a tady máš klíč.
7: Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
8: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci, abychom rychleji akcelerovali a měli lepší časy.
7: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
6: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče, pedálová jednotka, dále třeba telemetrická jednotka, která nám měří různýma senzorama, co se všechno děje v té formule.
7: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
9: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
7: Projekt formule tak není jen o závodění a rychlosti. Jde o propojení školní teorie s praxí, o práci v týmu, vzájemné inspiraci a načerpání zkušeností.
9: Co je takhle klíčový, že za celou dobu, co to staví, tam nebyl jediný dospělý člověk. Všechno si zařídili sami.
7: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
8: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít. Tuhle chvíli naštěstí máme lidi, kteří nám pomáhají jako konzultanti z různých firm.
7: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: A teď možná tak úplně nepotěšíme milovníky aut. Car spreading. Tak se anglicky říká tomu, že jsou auta čím dál větší a větší. V Evropě to o nově prodávaných vozech platí už přes 250 let. A není to jen náhodná zajímavost. Stále větší auta v ulicích mají své následky. Z nové analýzy vyplynulo, že kvůli tomuto trendu budou brzo auta zabíjet o 400 Evropanů ročně víc. No a z detaily už přišel do Studia Plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
10: Dobré odpoledne.
1: Tak pověz na úvod, jak moc vůbec v Evropě auta rostou. Já jsem si myslela, že spíš se zmenšují, ale asi se zvětšují. A proč je to nebezpečné?
10: Tak podle té analýzy se skutečně zvětšují. Každý rok, tedy od roku 2000, se v průměru zvětšují o 1,2 cm na délku a taky o 0,5 cm do výšky i do šířky. Nebezpečné, takzvané zranitelné účastníky provozu, tedy pro chodce, cyklisty a motorkáře, je především ten nárůst výšky výšky kapot aut. Ta od roku 2010 přibývá průměrně 0,5 cm ročně. Belgický výzkumný institut VIAS před pár lety taky spočítal, že o 10 cm vyšší kapota zvyšuje při srážce s člověkem pravděpodobnost úmrtí o 27%. U dětských chodců je to dokonce 81%. A to mluvíme pouze o následcích srážky, nikoli o její pravděpodobnosti, kterou samozřejmě ty vyšší kapoty podle té studie zvyšují kvůli horšímu výhledu řidiči dopředu dolů.
1: Takže jenom růst výšky kapot má znamenat až o 400 mrtvých Evropanů ročně víc?
10: Ano, na základě toho výzkumu v roce 2040, pokud budou auta dál narůstat dle toho dosavadního trendu. Ta nadúmrtí, tedy ten počet úmrtí navíc, je spočítaný oproti hypotetickému scénáři jakési optimalizace velikosti aut. Autoři té analýzy se ho vytvořili z Evropské federace, tedy to byly autoři z Evropské federace pro dopravu a životního prostředí. Při tom scénáři by se velikost aut postupně začala vracet na úroveň roku 2015. Tahle byť postupná změna trendu by do roku 2040 celkově zachránila život 2,5 tisíce obyvatelům Evropské unie a Británie. Naopak při pokračování toho současného zvětšování vozu by úmrtí konkrétně u chodců dětí přibylo o 40%. A to se počítá čistě s dopravními nehodami. Nejsou tu zohledněna třeba úmrtí způsobená větším znečišťováním ovzduší, které samozřejmě způsobí taky ta rozměrnější auta.
1: No to by mě také zajímalo. Větší a tedy i těžší auta přeci také spotřebují víc paliva a vyplodí více škodlivých emisí, takže analytici zohlednili ve výzkumu i toto?
10: Skutečně zkoumali i tohle. Evropská unie a Británie by s tím pokračujícím zvětšováním aut oproti tomu scénáři postupného zmenšování potřebovala do roku 2040 o 100 milionů barelů ropy navíc a taky asi 1500 větrných turbín navíc pro elektroauta, jejichž větší velikost taky samozřejmě znamená třeba větší nápor na rozvodnou síť. A opět není započítané třeba to, že při výrobě paliva z ropy se spotřebuje hodně elektřiny, mluvíme jen o vyšší spotřebě kvůli větším rozměrům aut. Jinak ta analýza zmiňuje i další významnou nevýhodu stále větších vozů, méně místa ve městech, konkrétně by evropská města mohla jen kvůli dále těch narůstajícím autům přijít až o 14% parkovacích míst na ulicích. V případě Londýna nebo Berlína by to mohl být úbytek až o 120 tisíc míst. Jenom k tomu studii dodám, že je třeba taky myslet, že ten výzkum má některé limity, nepočítá třeba s rozvojem bezpečnostních technologií a operuje taky s tím čistě hypotetickým prodlužováním aut v dalších letech.
1: Také by mě zajímalo, proč vůbec se ta auta zvětšují. Možná je to proto, že lidstvo pořád roste.
10: Nebo pořád chceme víc.
1: Pořád chceme víc. Tak tolik pro tuto chvíli Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Moc díky za příspěvek a hezký den.
10: Hezký den.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Až každá pátá žena zažije v těhotenství nebo po porodu nějaké duševní obtíže. Odbornou pomoc však vyhledá pouze čtvrtina z nich, upozorňuje na to Národní ústav duševního zdraví. Dnes proto na svých sociálních sítích spustil kampaň, která se právě na duševní zdraví v těhotenství a po porodu zaměřuje. S psycholožkou a výzkumnicí z Národního ústavu pro duševní zdraví Kristýnou Hrdličkovou se o tom v Ranním plusu bavila kolegyně Renata Kropáčková a ptala se i na to, jak se nejčastěji potíže s duševním zdravím v těhotenství a po porodu projevují.
11: Tím mateřstvím se spojujeme především ty hezké pocity, ale je pravda, že ta situace přináší spoustu výzev, o kterých se možná ne vždycky mluví. A ta situace je nová pro především ty první maminky, nevědí třeba úplně, co očekávat, střetává se to očekávání a realita. Na sociálních sítích vidí jenom tu perfektní matku, která to vždycky všechno zvládá, nikdy není unavená, vždycky ví, co má dělat, ale ta realita je mnohdy opravdu jiná.
12: No, vy jste zmínila zvláště u prvorodiček, je to skutečně problém spíše těch maminek, které čekají první dítě nebo porodili svého prvního potomka, nebo se to může objevit tyhle ty pocity opakovaně s každým dalším porodem?
11: Můžou se objevit u každé maminky, nejenom u těch prvorodiček, tam zase přichází nějaké další výzvy a hlavně ty obtíže se můžou objevit skutečně u každé ženy. Neznamená to v žádném případě selhání, neznamená to, že se někde stala chyba, protože ty duševní obtíže si bohužel nevybírají, takže někdy pak můžou překvapit jakoukoliv ženu.
12: V kampani upozorňujete, že až 75% žen s duševními obtížemi v těhotenství a po porodu odbornou pomoc nevyhledá. Proč podle vás a kdy už potřeba je ji skutečně vyhledat?
11: Myslím si, že jeden z těch zásadních důvodů je pořád ještě nějaké stigma, nějaké obavy, že právě žena nesplňuje ten ideál té správné mámy a bojí se říct si o pomoc. Můžou mít třeba i obavy, protože nevědí, jak ten systém funguje, že by jim někdo miminko mohl vzít a v neposlední řadě pak taky třeba nevědí, kam si pro tu pomoc říct, kam se obrátit. Takové varovné signály, které já bych sledovala, je, pokud ty duševní obtíže, kterými myslíme nejčastěji nějakou posmutnilou, pesimistickou náladu, výčitky, pocity viny, problémy třeba se spánkem, se soustředěností, tak pokud přetrvávají už 2 a více týdnů a nedaří se je něčím odklonit, to znamená, nestřídá se ta dobrá a špatná nálada, ale přetrvává především ta špatná. Ty problémy se spánkem bych také určitě hlídala, to je velmi důležitý signál. Samozřejmě spánek s miminkem po porodu, ten je narušený běžně, ale i pokud miminko spí, není potřeba nic zařizovat a žena stejně nemůže usnout nebo se velice často budí, tak to může něco znamenat. A určitě takový zásadní rizikový signál je, pokud žena má obavy, že by mohla ublížit sobě nebo právě svému dítěti.
12: V Národním ústavu duševního zdraví jste vytvořili program Perinatal, screening, který v 45 porodnicích po celém Česku pomáhá odhalit duševní obtíže včas a nabídnout cílenou podporu a pomoc. Jak vlastně takové vyšetření vypadá a jak pak pracujete s ženami, u kterých to riziko například deprese nebo úzkostné poruchy je zjevné nebo odhalíte?
11: Tenhle program je v tuhle chvíli dostupný ve 46 porodnicích napříč Českou republikou a jedná se vlastně o jednoduchý dotazník, který mapuje právě tu oblast duševního zdraví, případně nějakých dalších zdrojů stresu. Ženě je nabídnut přímo v porodnici, to zpravidla 2. nebo 3. den po porodu, vyplní ho vlastně elektronicky na tabletu a pak dostane na svůj e-mail zpětnou vazbu s tím, jak ty odpovědi vypadají, jestli naznačují nějaké zvýšené riziko těch duševních obtíží a dostane také seznam kontaktů, kam se v případě té potřeby může obrátit. A ve vybraných porodnicích, to je aktuálně 15 z nich, tak funguje také takzvaná koordinátorka podpory. V takových porodnicích žena může zaškrtnout, zda si tou koordinátorkou přeje být kontaktována a pokud ano, tak koordinátorka se s ní pak telefonicky spojí a jedná se vlastně o ženu vyškolenou v komplexní telefonické krizové intervenci a ta je schopná jí po telefonu nabídnout vlastně základní podporu, pomoc, zmapovat s ní celou tu situaci a v případě potřeby odkázat i na nějaké další návazné služby, které se nachází vlastně v místě bydliště té ženy.
13: Tak to byla Kristýna Hrdečková, která v dnešním Ranním plusu přiblížila téma duševních obtíží během těhotenství a po porodu. A teď jdeme ve Vědě plus k úplně jinému tématu. Jak se daří synicím v kosmickém prostředí? To by měl zjistit český experiment pro novou evropskou laboratoř Space Rider. Tato bezpilotní kosmická loď by měla poprvé vzlétnout v roce 2028 a český experiment je plánovaný pro jeden z prvních letů. Právě dnes to oznámila Mendelova univerzita v Brně a více nám k tomu poví vedoucí výzkumného týmu Katarína Molnárová. Vítejte v Plusu, dobrý den.
14: Dobrý deň, tak no, k našemu experimentu, tak našim hlavným cieľom je vlastne zistiť, ako dokážu synice prežiť a znovu sa v podstate aktivovať po tom, čo boli dehydratované, respektíve vysušené na orbite v kozmickom priestore. No a zaujíma nás to preto, lebo síce si človek predstaví pred synicami niečo, čo kvôli ničomu sa nemôže kúpať, ale oni sú vlastne celkom zaujímavé organizmy. Okrem toho, že dokážu fotosyntetizovať, tak niektoré druhy dokážu fixovať dusík a premieňať ho na formu, ktorá je prístupná napríklad pre rastliny. No a celkovo sú veľmi odolné. No a vďaka tomu sú vlastne z pohľadu budúcich dlhodobých misí veľmi užitočné, napríklad pre produkciu kyslíku alebo ako súčasť biologických systémov pre podporu života. No a vlastne pre nás, nás konkrétne zaujíma, že či ich vlastne na tieto dlhodobé misie budeme vedieť posílať v desikovanom, teda vysúšenom stave a či sú vlastne odolnejšie. No a pointa je to, že vlastne v tomto vysúšenom stave budú menej náročné na vlastne udržiavanie, na zdroje a tak ďalej.
13: No a môžete vysvetliť, jak tady bude ten experiment konkrétne, aspoň přibližne vypadat a co se bude s těmi synicemi dít? Oni totiž tyto mikroorganismy nebo mikroorganismy vůbec v kosmu pobývali už i dříve, že? Bude to nějak podobné těm předchozím experimentům nebo úplně jiné?
14: Takto. Náš experiment vlastně, který se volal DCDC, tak bude zkoušet rehydraciu těchto synic priamo na orbite úplně autonomicky, čiže v tomto bude vlastně něco nové a pre nás prínosom je to, že se nám to vrátí a můžeme to analyzovat. No a z celkového pohľadu je to vlastne ako keby biokontajner, kus hardveru, v ktorom vlastne naše synice budú uzavreté. Tento hardver im bude dávať vlastne optimálne podmienky. No a tento hardware bude v IOSLABE, čo je vlastne platforma od firmy SAP Aerospace a tá bude vlastne na samotnom Space Rideri. No a v rámci nášho toho kontajneru, tak budeme tam mať vlastne teda synice, ktoré budú úplne vysúšené, synice, ktoré budú celý čas vlastne rehydratované v normálnom stave a synice, ktoré odletia vysúšené, ale my ich rehydratujeme a na základe toho zistíme, že či sa po tomto predĺženom pobyte vo vesmíre dokážu rehydratovať, či dokážu obnoviť svoje vlastnosti, ktoré my vlastne chceme využiť v budúcnosti.
13: A k čemu by to do budúcna mělo být? Synice jako co? Jako zdroj potravy?
14: Tak jednak napríklad ako potrava, určite veľa poslucháčov pozná spirulinu, ktorá je bohatá na proteíny. Okrem toho produkujú kyslík, ktorý sa vo vesmíre vlastne tak bude potrebný na regeneráciu CO2, ktorý je inak vlastne ako keby vyhodený do kozmu, ale to sa to dá vlastne pekne recyklovať. Dokážu čistiť vodu, no ako som spomínala, tak niektoré dokážu fixovať dusík, čo by sa vlastne dalo použiť napríklad na prihnojovanie vlastne do budúca nejakých mevarťanských regolitov a vlastne tak podporiť aj to sebestačné vlastne zemědělstvo.
13: Pani Molnárová, ta mise má vlastně vzlétnout až v roce 2028, tak by se dalo říct, že času máte dost. Přesto, co teď právě řešíte? V jakém stádiu jsou přípravy?
14: Tak času sa to zdá ako veľa, ale viac menej tam je strašne veľa krokov a veľa vecí, čo treba domyslieť a otestovať, či už z tej biologickej stránky alebo z tej technickej stránky. Z tej biologickej stránky stále pracujeme na výbere vhodného druhu a vlastne kmeňu na to, aby vlastne aby sme zvýšili šancu úspešnosť misie, tak aby tá synica naozaj bola vlastne v optimálnych podmienkach, aby sa nám vlastne rehydratovala tak, ako má. No a z tej technickej stránky, pravda, že je to náročné, aby človek splnil všetky tie požiadavky, jednak zo strany ESA, jednak vlastne na ten...
13: Rozumiem, je to složité. No tak ďakujeme. Tolik Katarína Molnárová z Mendelovy univerzity a z projektu Space Rider. Díky moc a naslyšenou.
14: Naslyšenou.
13: A tolik z dnešní Vědy Plus. Za pozornosť děkuje Lucie Vopálenská. 14 hodin. Začíná Odpolední Plus se s datem 8. července. Přejeme příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
13: Příměří je pryč. Americká armáda zasáhla na 80 íránských vojenských cílů v reakci na íránský útok na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo příjem žádostí v programu Úsporné bytové domy. Jejich vlastníci a spoluvlastníci díky němu mohou čerpat zvýhodněné úvěry, třeba na zateplení domu nebo i výměnu výtahu či osvětlení. a v 80 z 89 ruských regionů existují omezení na prodej benzínu. Jak se to může projevit v ruské veřejnosti? Budeme o tom mluvit, ale až po zprávách Ondřeje Látala.
3: Přeji dobré odpoledne. Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit.
15: Donald Trump označil íránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Íránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Írán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: V Odpoledním plusu připravujeme podrobnosti, uslyšíte o nich hned po zprávách. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu.

0: Ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Se zapojením do iniciativy PURL nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Rodičovský příspěvek v Česku pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné, informoval o tom generální prokurátor Maroš Žilinka. Společnost Istrochem Reality se ještě může odvolat.
3: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil tři svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
4: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4 000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Tady jsou zprávy odpoledního Plusu. Dobrý den. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Tepfra, řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou taky divadelní představení, diskuze anebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii.
3: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Ve zprávách odpoledního Plusu pro vás máme taky dopravní informace a začneme na dálnici D1, konkrétně směrem z Prahy na Brno. Tam se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 175. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Pro osobní auta je celý úsek už na půl hodiny, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem, směrem na D1 se popojíždí od D5, směrem na letiště pak od Lohkova, je to asi na 10 minut. V Praze čekejte zdržení na příjezdech k omezení v Kbelské ulici, kolony jsou jak v Cínovecké, tak od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se zastavíte před sjezdem na Satalice, zdržení 10 až 15 minut. A provoz vázne i na příjezdech do centra Prahy po magistrále, popojíždí se ve směru z Holešovic od Florence k muzeu a taky směrem z Pankráce se auta zastavují už před Nuselským mostem, je to tam až na 15 minut. Dobře, dojeďte.

0: Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno. Jenom výjimečně se přidají přehánky. Teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A to přesně 8 minut po 14. hodině. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. Jak jste slyšeli ve zprávách, americká armáda obnovila intenzivní útoky na Irán. Informovala o tom s tím, že zasáhla na 80 iránských vojenských cílů. Washington to označil za reakci na iránský útok na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Připomenu, děje se to v době, kdy americký prezident Donald Trump jedná na summitu NATO v turecké Ankaře. A podle některých Trumpových aliančních partnerů tím komplikuje mírové hovory. A víc už poví kolega Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobrý den.
2: Tak Matěj, jaké jsou poslední reakce na ty americké údery?
3: Tak například šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na sociální síti X napsala, že střety mezi Íránem a Spojenými státy komplikují už tak dost napjatá jednání o konci války. Konkrétně odsoudila íránské útoky na Bahrajn a Kuvajt. Vedení íránské armády k tomu uvedlo, že každý zdroj spojený s podporou americké agrese bude považovat za legitimní cíl svých útoků. Kaja Kallasová taky kritizovala Teherán za to, že palbou na lodě znemožnil volnou plavbu Hormuzským průlivem. Írán tím podle ní porušil nedávno uzavřené memorandum.
2: No ale právě z porušování memoranda není obviňovaný pouze Írán, že?
3: Je to tak. Podle íránské diplomacie podmínky smlouvy o porozumění nenaplňuje naopak Washington. Memorandum, které počítalo s klidem zbraní, otevřením Hormuzu nebo zastavením sankcí na íránskou ropu, už poměrně nevybíravě označil za neplatné i samotný americký prezident Donald Trump.
4: Podle mě je po všem. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to lůza. Jsou to vyšinutí lidé. Vede je banda vyšinutých lidí. A jsou to krutí a násilní lidé. A kdyby měli jadernou zbraň, použili by ji.
3: Trump svým jednáním a kroky podle tiskové agentury AP taky nejspíš zastíní další témata toho summitu. Jedná se na něm například o navyšování výdajů na obranu nebo podpoře napadené Ukrajiny.
2: No a jaké to může mít dopady na další jednání o míru na Blízkém východě?
3: Například americká zpravodajská stanice CNN tu aktuální eskalaci označila za komplikaci pro další kola hovorů o dlouhodobé mírové dohodě. Nová série jedná měla totiž začít po pohřbu zabitého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího, tedy už v druhé polovině tohoto týdne.
2: No a ještě pověz, jak na ty aktuální události reagují sami Iránci, třeba iránští zákonodárci.
3: Iránská média citují například konzervativního poslance a klerika Hamida Rasáího. Ten na sociální síti napsal, že by měl Irán zaútočit na Ankaru a zabít tam prezidenta Trumpa, který tam je právě na tom už zmíněném summitu. No a jeho poslanecký kolega Močtaba Zárejí zase napsal, že by si přál být statečným tureckým občanem, aby mohl v rámci mučednické akce v ulicích Ankary poslat do pekla tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Tomu vyčítá, že v turecké metropoli hostí právě amerického prezidenta.
2: Tak vidíme, že situace nejen v turecké Ankaře je velmi napjatá a přišel o ní promluvit Matěj Kolář, kolega ze zahraniční redakce. Díky za to.
3: Já děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední Plus, je 14 hodin a 12 minut. My v tématu ještě budeme pokračovat. Americký prezident Trump v Ankaře na summitu NATO tedy pravil, že se zástupci Teheránu se jednat nedá. Označil je za lháře a dohoda o příměří je podle jeho slov v koncích. Co se teď bude dít, o tom budeme dále detailněji mluvit ještě s expertkou na Blízký východ z Masarykovy univerzity, Lenkou Martinkovou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
5: Hezký den.
2: Takže Donald Trump prohlásil, že memorandum o porozumění s Iránem je u konce. Sdílejí tento pohled i ostatní aktéři, státy v oblasti Blízkého východu?
5: Tak celé určitě ji sdílí i Irán, protože vlastně oni vnímali tu americkou část nebo to chování z americké strany, vnímali vlastně už od toho evakuačního koridoru, který vytvořili s Ománem, tak vnímali jako porušení tady toho porozumění. A následně teda i ty útoky, které teď přišly, tak ty už není možné ignorovat. A obě strany vlastně vnímají, že ten dokument je v podstatě v tuhle chvíli neplatný a že se k jednáním jako takovým, tak jak byla v plánu, v tuhle chvíli neposadí. A pro Irán to znamená, že vlastně oni i pomocí té retoriky během pohřbu, tak vlastně se jim teďka prokázalo, že ta tvrdá linka měla pravdu, že kompromisní řešení a kompromisní jednání se Spojenými státy nebo alespoň napřímo se Spojenými státy v tuhle chvíli nedávají smysl a že vlastně jenom umenšují postavení toho režimu. Pro arabské státy je to samozřejmě ale životně důležité, aby nějaká dohoda nastala, takže předpokládám, že i když jsou zase součástí toho bombardování, tak mají zájem na tom dále spolupracovat. My jsme to viděli na tom, které státy vlastně navštívili pohřeb Chameneiho. Byl to Katar, byl to Oman, byla to Saudská Arábie, to jsou státy, které se budou teď nejvíc zasazovat o to, aby k nějaké dohodě došlo.
6: Tak těžko posoudit, jak a proč vlastně Trump mluví tak, jak mluví. Myslíte si, že může jít o nějakou součást jeho vyjednávací taktiky vůči Iránu, nebo je to spíš jaksi projev spontánně se chovajícího staršího politika, který ovšem vlastně mluví tak, jak to cítí a tudíž možná hrozí i riziko další fáze konfliktu v této válce na Blízkém východě?
5: Myslím si, že hledat tady jakoukoliv strategii v té retorice, která odporuje všem zvyklostem diplomatickým, politickým, není tady žádná jasná strategie, není tady žádná konzistence v těch vyjadřování, v tom vyjadřování, protože jeden den máme skvělou dohodu, druhý den a jsme připraveni Irán srovnat se zemí. Není to něco, co můžeme brát jako bernou minci. Mění se to příliš rychle, nemá to žádný strategický cíl a hlavně to nemá ten žádoucí efekt, který to asi mělo podle prezidenta Trumpa mít, ani v rámci zastrašování, ani v rámci příslibů. Takže v tuhle chvíli bych to viděla spíš jako taková prohlášení a ano, jak jste řekla slušně, staršího muže, který není asi úplně obeznámen s následky té situace, nebo jemu to možná v tuhle chvíli nedochází. Co to způsobí, taková prohlášení, jaký dopad to může mít a že ta dohoda vlastně se vzdaluje čím dál víc.
6: No a mě by právě zajímala ta budoucnost, každého z nás by zajímala, co se tedy opravdu může dít. Ono po skončení pohřbu Alího Chameneiho, na který dal Trump Iráncům jeden týden, vlastně by se měla ta jednání o míru obnovit. Lze vůbec očekávat, že ty dvě strany projeví jakoukoliv ochotu se znovu sejít, myslím, ne například, ale přes zprostředkovatele. A nebo se může stát cokoliv, co by nějak tu mírovou dohodu mohlo posunout, jako myslím k lepšímu.
5: Já jsem upřímně dlouhodobě přesvědčena, že mírová dohoda mezi Spojenými státy a Iránem není možná a že Spojené státy budou muset ustoupit do pozadí na základě tlaku od svých spojenců v regionu a tu dohodu nebo to příměří, které bude uzavřeno, tak nebude mezi Spojenými státy a Iránem, ale bude mezi Iránem a dalšími zeměmi toho regionu, které jsou do ní přímo zapojené a které mají tu bezpečnostní situaci, která je pro ně životně důležitá. Takže já věřím tomu, že právě tyto arabské státy trošku teď, řekněme, vstoupí do popředí a nebudou jenom prostředníky při té komunikaci, ale budou těmi hlavními, kdo bude nabízet a požadovat nějaké záruky a kdo bude naopak postaví do toho jednání jako jedna z těch mluvních stran, jakékoliv další dohody.
6: No a které konkrétní strany, respektive státy, máte na mysli? Protože ve vzduchu byla i hrozba konfliktu mezi Iránem a Saudskou Arábií, tak ta by asi těžko hrála roli prostředníka. Kdo by měl být prostředník, nebo mezi jakými zeměmi by se měla taková dohoda podle vás uzavřít?
5: A podle mě by se měla uzavřít mezi všemi zeměmi toho Perského zálivu, které nějakým způsobem s Hormuzským průlivem mají co dočinění. A vy jste zmínila, že Saudská Arábie, ano, dlouhodobě oni mají s Iránem spory. Vždycky to byl vlastně regionální rival. Ale my jsme už před tady tím konfliktem pozorovali zblížení, postupné zblížení a postupnou zmírnění té retoriky. A Saudská Arábie byla jedna z těch států, které, ačkoliv nejsou nějakým způsobem spojenci nebo přáteli Iránu, vyslala svoji delegaci, aby uctila právě památku a zavražděného vůdce a aby nějakým způsobem nastolila možnost těch diplomatických řešení. I za cenu toho, že byli v podstatě ponížení tím způsobem, jakým tam byly přijaty těmi Korány z veršu, těmi verši z Koránu, které jim byly citovány, tak i tak to vlastně důstojně diplomaticky ustály. A právě proto, aby se otevřeli prostor pro další vyjednávání a aby nějakým způsobem, pokud chcete s někým jednat na své úrovni, tak musíte ho vlastně respektovat, musíte mu taky dopřát nějakou důstojnost. To je přesně to, co Spojené státy bohužel teda neudělali. A ty arabské státy jsou schopné se, Katar, Omán jsou dlouhodobě mediátoři, Saudská Arábie se do té pozice snaží dostat v tuhle chvíli také, protože je ta, která by mohla, jedna z nejvíce, která by mohla na té dohodě vydělat a samozřejmě chce mít nějakou moc na základě toho, co se do ní propíše, nepropíše. A je jim jasné, že Spojené státy, ačkoliv dlouhodobý spojené Saudské Arábie, tak tuhle chvíli jim diplomaticky nejsou užitečné.
7: Rozumím.
5: Takže je nejvyšší čas se asi té politiky trošku zříct a spojenecké se Spojeným státy a vystupovat samostatně.
6: Tak uvidíme, jak se bude celý ten konflikt a případná jednání vyvíjet. Budeme to sledovat snad i s expertkou na Blízký východ z Masarykovy univerzity Lenkou Martinkovou. Pro dnešek vám moc děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
6: Je 14 hodin 19 minut, dostáváme se ke zprávám z ekonomiky. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe znovu zaútočili a po potvrzení ze strany Donalda Trumpa, že příměří je pryč. Washington obnovil i sankce na vývoz iránské ropy. Česká sněmovna se dnes vrátila k závěrečnému schvalování sporné koaliční novely stavebního zákona. Očekává se, že debata bude pokračovat v pátek. Spotřeba elektřiny v Česku se letos ve druhém čtvrtletí dál zvyšovala bez ohledu na růst cen. Elektřina meziročně zdražila o 26%. A americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, uvede ve čtvrtek, tedy zítra, na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma o tom informovala včera večer. Spuštění schválilo po dodatečném vládním testování americké ministerstvo obchodu. Vlastníci a spoluvlastníci bytových domů mohou získat zvýhodněný úvěr na jejich renovaci. Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo spolu se Státním fondem podpory investic příjem žádostí do programu Úsporné bytové domy. Vyčlenilo na ně celkem 500 000 000 korun a jeden bytový dům tak může získat až 50-milionový úvěr. Žádat o podporu mohou třeba bytová družstva, ale i fyzické osoby. A detaily teď probereme s redaktorem Vítkem Andrlem. Vítku, vítej, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Tak jsou ty úvěry na rekonstrukci bytových domů skutečně zvýhodněné? Jakým způsobem?
8: Ano, úroková sazba u nich je snížena a aktuálně vychází na 1%. Zároveň zůstane pro žadatele fixní po celou dobu splácení, která je maximálně 20 let. Úvěr pak může pokrýt až 90% způsobilých nákladů na rekonstrukci. Podmínek je hned několik, například musí jít o bytový dům, který je na území jakéhokoliv kraje kromě Prahy. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
9: Podporu lze využít výhradně na rekonstrukci již existujících objektů, nikoliv na novou výstavbu. Každý podpořený projekt musí přinést úsporu spotřeby energie nejméně o 20% oproti stavu před zahájením realizace.
8: To ale může být pro žadatele komplikované, protože například některé obce už dříve investovaly do energetických úspor, třeba do zateplení bytových domů, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
10: Tam je otázka, zda budou schopni pak prokázat úsporu energií minimálně 20% oproti původnímu stavu, protože ty už něco udělali a teďkon třeba už nejsou schopni až takové úspory dosáhnout.
8: Vladěková dodává, že celková částka 500 000 000 korun je nízká, aby pokryla celkovou poptávku vlastníků bytových domů na jejich rekonstrukci. Zároveň je ale podle ní pozitivní, že žadatelé můžou čerpat podporu s 1% úrokem a to po celou dobu splácení.
6: A na co všechno, Vítku, mohou lidé nebo respektive družstva třeba získat tuto podporu?
8: Jde o celou řadu úsporných opatření a některá se kryjí s programem Nová zelená úsporám, třeba zateplení nebo výměna tepelného zdroje. Podle místopředsedy Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR Bohuslava Švamberka je možné oba programy kombinovat, ale pouze pokud už vlastníci bytových domů dostali dotaci při předchozí vlně Nové zelené úsporám, kterou zavedla bývalá vláda. Švamberk to uvádí na příkladu.
7: Ta rekonstrukce bude stát 10 milionů, oni 3-4 miliony mají tady v té dotaci, něco mají ze svých zdrojů a něco si potřebují půjčit. Tak si to můžou půjčit tady z tohoto programu, jenom musíme dohlídnout na to, aby tu dotaci, kterou použili, nepoužili na stejné věci, jako je ten úvěr.
8: A to je podle Švamberka reálné, protože úvěr v programu Úsporné bytové domy je možné získat třeba i na výměnu výtahu nebo modernizaci osvětlení. Naopak se současnou Novou zelenou úsporám už kombinace financování podle Švamberka není možná, protože nynější vláda u ní změnila podmínky. Už jde o taky o zvýhodněný úvěr, dokonce nulový, a vlastníci bytových domů můžou žádat až o 750 tisíc korun na renovaci jednoho bytu. Ještě dodám, že kompletní podmínky k programu Úsporné bytové domy najdou zájemci na stránkách Státního fondu podpory investic.
6: Vítek Andrle z domácí redakce objasnil podmínky získání nové státní pomoci pro vlastníky bytových domů. Děkuji za to, hezký den.
8: Naslyšenou.
6: A teď se podíváme na plusu do přírody. Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy chránit vzácnou rostlinu sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk, a to proto, že ji okusem ničí hospodářská nebo lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmísťují plůtky a malé klece.
11: Na dvoračkách máme výskyt právě týhletý ohrožený rostliny.
12: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
11: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
12: Máme s sebou potřebné vybavení.
13: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
12: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky, ty oplotíme všechny najednou.
13: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
11: Přidrž lidsko. Natahuj.
13: Jo.
11: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
13: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
11: zemi.
12: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
11: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
12: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
13: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
12: Jak moc je to ohrožená květina?
11: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.
12: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Nedostatek benzínu pociťují Rusové v 80 z 89 ruských regionů. Na klíčové trase M4 spojující Moskvu s jihem Ruska fronty na benzínkách mohou trvat i přes 5 hodin. Farmáři si stěžují, že nemají palivo do traktorů. Tato krize může zhoršit stav ruské ekonomiky, která se už tak propadá do stagnace. Nakolik to ovlivňuje nálady v ruské společnosti a co by případně ty špatné nálady mohly změnit, tak o tom si teď budeme povídat s komentátorem Českého rozhlasu Ondrou Soukupem. Vítej.
14: Dobrý den.
6: Tak pověz nejprve, jaké jsou praktické dopady nedostatku benzínu na životy obyčejných ruských občanů?
14: Tak už to asi pocítili téměř všichni, protože i v Moskvě, která byla vždycky považovaná za takovou tu výkladní skříň, tak jsem si psal včera s jedním známým a on říká, konečně moje nespavost má praktickou výhodu, protože říkám, že na benzinky se palivo zaváží většinou mezi 2. a 4. hodinou ráno, takže on vždycky prostě jako v ty 3 hodiny hodiny ráno vstane, sedne do auta, objede 4 benzinky ve svém okolí, tam si na každé nechá nalít těch povolených 20 litrů benzinu a je v pohodě. Takže tohleto je obrázek prostě z Moskvy. Jo? Takže v těch regionech to může být i výrazně horší. Samozřejmě lidé si stěžují také na zákaz čerpání paliva do kanistrů. Takže všichni chataři jsou zoufalí, protože nemají prostě jak palivo do svých sekaček, jo? Ale samozřejmě to má dopady na to, že třeba méně taxiků. Všichni se stěžují, že teďka je větší cena vlastně na taxiky, protože jich je reálně opravdu méně. Takže ty dopady jsou nejrůznější, ale...
6: Porostou ceny bicyklů.
14: No, možná ano.
6: Jo. Ondro, a teď vážněji, jaký to má už nyní nebo může mít do budoucna vliv na ekonomiku, na hospodářství Ruské federace, když i podle prognóz Ruského ministerstva pro ekonomický rozvoj poroste ekonomika o pouhé 0,4% údajně?
14: Tak určitě tam bude mít vliv především na inflaci. To je to, o čem hovoří i třeba centrální banka, protože samozřejmě ceny paliva se vám promítnou úplně do všeho, od prostě chleba po prostě jakoukoliv dopravu, čehokoliv a tak dále. A Ruská centrální banka momentálně má úrokovou sazbu vyšší 14,5%, což je dost jako vysoké a tlačí na ní, aby jako je stáhly, nicméně prostě nejde to.
6: No a závěrem, i když budou nejen zemědělci a taxikáři, ale i běžní Rusové čím dál tím naštvanější, co to může znamenat pro popularitu prezidenta Putina a vůbec pro stabilitu Kremlu, pro ten režim? Může to mít jakýkoliv vliv?
14: Tak určitě to bude mít nějaký vliv, jakkoliv už jsem taky viděl takové ty různé výmluvy, jako že to ve skutečnosti dělají ty zlí oligarchové a podobně, že paliva je dostatek a tak dále. Nicméně především na Vladimira Putina to nebude mít žádný vliv.
6: A na válku zřejmě také ne. Tak tolik pro tuto chvíli, Ondřej Soukup, budeme to samozřejmě i nadále sledovat. Naslyšenou.
14: Naslyšenou.
6: Půl třetí a jsou tu další zprávy s Ondřejem Látanem.
1: Český rozhlas Plus.
0: Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to prohlásil na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou Spojených států. Evropské spojence pak kritizoval kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského, obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení. Memorandum o porozumění i příměří s Iránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Irán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Tehránu nedá věřit. Cenové stropy pohonných hmot zítra v Česku znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, vyjde na 41 korun a 43 haléře. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července. Informace pro řidiče v odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 175. kilometru a pomalu popojíždí až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru. Pro osobní auta je celý ten úsek až na půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu jsou fronty v obou směrech před Ořechem. Pomalu se jede směrem na letiště od Zbraslavy a taky v opačném směru od nájezdu z dálnice D5. Zdržení 10 až 15 minut. V Praze se teď odpoledne jede pomalu na příjezdech ke Kbelské ulici, kde je omezení. Kolony jsou jak v Cínovecké ulici skoro od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení tam asi 15 minut. Nesouvislá kolona je taky na Štěrboholské spojce. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete kolem 10 minut. A provoz vázne taky na příjezdech do centra Prahy po magistrále, popojíždí se ve směru z Holešovic od Florence k muzeu a směrem z Pankráce se zastavíte už před Nuselským mostem. Tam je to asi na 15:15. Dobře dojeďte. Noc bude polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, na horách bude kolem 10. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně přehánky, teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21, na horách kolem 17 a vát má mírný severozápadní vítr. To byly zprávy, na Plusu teď vysíláme reprízu Pro a proti.
15: Senátoři se budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích, který má usnadnit vyměňování úředníků. Koaliční předlohu už schválili poslanci. Zatímco vláda si od změny slibuje zefektivnění státní správy, opozice varuje před politizací úřadů. Hrozí, že si budou ministři všude dosazovat svoje lidi, nebo je taková obava přehnaná? A jaké jsou důvody k tomu nahrazovat stávající zákon o státní službě zcela novou legislativou?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou členka ústavně právního výboru, členka klubu Hnutí ANO, senátorka Jana Zvirtek-Hamplová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: A místopředseda ústavně právního výboru, člen klubu ODS a TOP 09, senátor Stanislav Balík. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Paní senátorko, co přinese ten nový zákon o státních zaměstnancích?
16: Tak jako praktik řeknu asi tolik, ukáže to hlavně až praxe, ale zákon si slibuje v podstatě změnu vůbec režimu pracovně právní legislativy, protože ten zákon hlavně přebírá většinu minulého zákona, ale to, co je to hlavní, tak přináší nasměrování na zákoník práce, to znamená z té vrchnostenské zprávy do smluvní legislativy a v podstatě si slibuje zefektivnění toho celého procesu. On už tento záměr byl kdysi dávno, tuším roku 2014, si něco podobného slibovala ODS a potom se to nasměrovalo do té vrchnostenské zprávy a teď směřujeme k té smluvní legislativě.
15: Pane senátore, co čekáte od té nové legislativy vy?
17: Já čekám na prvním místě komplikace ve vztahu k čerpání evropských prostředků. A když si vzpomeneme na ten rok 2013-14, když se přijímala ta stávající úprava, tak ona se přijímala pod poměrně velkým časovým tlakem, protože tehdy jsme sice měli nějaký neúčinný služební zákon, tuším z roku 2002, který jsme přijali těsně před vstupem do Evropské unie, nicméně neplatil a Evropská komise nám tehdy velmi vytýkala a jeli jsme v zásadě v podobném režimu, do jakého nás teď chce nasměrovat ta novela. To znamená, v tom smluvním nebyl to úplně ten speciální zákon o státní službě. A tehdy reálně hrozilo, že se nebudeme moci zapojit do nového programového období čerpání evropských financí. A tak tak jak říkám, velkým tlakem někdy na přelomu roku 13-14 byla přijata ta stávající úprava, která se teď má změnit. Kdyby se nepřijala, tak bychom peníze čerpat nemohli. A teď uvidíme, jak to dopadne. Já nechci říkat, jestli nás pochválí Evropská unie nebo ne. Nicméně je to poměrně zásadní změna a uvidíme, jak to bude vypadat.
15: Paní senátorko, máte jistotu, když tady ten zákon z dílny koaličních poslanců hájíte, že je v souladu s evropským právem a že pokud, když projde, takže Česku nebude hrozit, že by přišlo o evropské peníze?
16: takže není v rozporu s evropskou legislativou, o tom jsem přesvědčena, jinak bych vůbec nemohla tento zákon podporovat ani hlasováním.
15: Jste si vědoma toho, promiňte, že vás přerušu, že ještě před pár měsíci ředitelka Evropské komise paní Goer před změnou toho stávajícího služebního zákona, který je v souladu s evropským právem, varovala a právě řekla, že Česko by mohlo přijít o peníze.
16: To jsou všechno hypotetické úvahy. Já jsem přesvědčená, že není v rozporu s evropskou legislativou. Podobnou legislativu mají i jiné země Evropské unie, protože země mají různé režimy. To znamená, my tady nemáme žádnou jednotnou legislativu. Například tu soukromoprávní legislativu má Nizozemsko, potom je tady Slovensko, potom je tady zase úplně jiný režim a Francie a podobně. Já jsem zastánce toho, abychom si hájili svoje názory. Toto je opravdu věc názorová zejména. Ani právníci se nezhodnou, zda to je úplně super, nebo není to super. Já si od toho slibuju, že jsem 30 let v soukromé sféře jako advokátka, takže mně se na tom líbí to, že se tam, tak jako by řekla, přibližuje stávající úprava pracovně právní samospráva, státní správa a klasický zaměstnanecký poměr.
15: Na co se ještě zvlášť určitě zaměříme, ale pane senátore, po tom, co jste teď slyšel, uznal byste, že samozřejmě úprava toho, za jakých okolností funguje státní správa v té které zemi Evropské unie, se samozřejmě různí v závislosti na tom, o jaký stát se jedná, a že je určitá volnost v tom, jak si to nastavíme u nás v Česku?
17: Jednoznačně ano. My víme, že jsou dva jakési krajní modely, jeden ten americký, jeden ten britský, mezi kterými se pohybujeme. Ten americký, který znamená, vyhraje prezident a přichází s ním 10 000 lidí do úřadu, aniž by ti stávající museli být složitě propouštění a dávání do nějakého bazénu, tak jak u nás a tak dál. A pak ten britský, který známe ze seriálu Jistě, pane ministře, kde skutečně jako ten úředník vládne a ministr je spíš jako na okrasu. Mně tady na tomto procesu, kterým teď procházíme, vadí to, že se o tomto vůbec nebavíme, že jsme si nevyhodnotili, kterým směrem chceme jít, a děláme nějaké pokoutní změny. Konec konců o tom, jak jako divně je to nachystáno, svědčí to, že přestože ten zákon byl schválen ve sněmovně, tuším před týdnem.
15: Kde tak, se k tomu odehrála určitá diskuse, a předpokládám, že bude i na půdě Senátu.
17: Přesně tak, tak ale my ho ještě pořád nemáme v Senátu, protože není v takovém stavu konzolidovaném, protože tam přijímali možná desítky pozměňovacích návrhů, o kterých vlastně my se teď dozvídáme téměř až ex post. To mě vadí. Kdybychom si řekli, chceme jít čistě americkou cestou, tak OK. Chceme jít britskou cestou, OK. Proč? To je ono. A my tady najednou prostě ze vzduchu se snese nějaký návrh několika koaličních poslanců, který neprošel vůbec žádným připomínkovým řízením a tak dále, tak jak je to dnes u této vlády obvykle.
15: Paní senátorko, není to problém, že u tak zásadní legislativy, která, a nepřeháním, se týká fungování vlastně celé státní mašinérie, že tato legislativa neprošla řádným připomínkovým řízením, že je prosazována jakožto návrh poslanecký?
16: Já bych trošku se, bych řekla, ohradila proti pojmu pokoutní. Já jsem, jak říkám, praktik, a pokud potřebujeme ve státní správě zejména pracovat, já totiž jsem velký kritik státní správy, protože často zastupuju obce, města proti státní správě, znám perfektní státní úředníky, znám šílené státní úředníky a vidím tady tu těžkopádnost hodně. Takže
15: ale k tomu dotazu v návaznosti na to, co namítal pan senátor, z jakého důvodu se tato změna prosazuje jakožto poslanecký návrh, to znamená, z jakého důvodu se koalice vyhýbá řádnému připomínkovému řízení, během kterého by se třeba ukázalo, že je možné v tom návrhu lecos ještě vylepšit?
16: To bych i souhlasila, já jsem nezávislý senátor, musím říct.
15: Ale jste z klubu hnutí, ano?
16: To, že jsem z klubu ANO, neznamená, že musím prosazovat veškeré její názory, dokonce naprosto mám svobodu v hlasování a podobně. Tady já vidím, že je potřeba hlavně efektivně pracovat, a tady bych celkem tu rychlost podpořila, protože my musíme, aby státní správa fungovala, ne abychom rok, dva o ní debatovali. Tady ta změna není až tak zásadní, co se týká, jak říkáte, mašinérie. Tady je to o změně toho režimu právní právní úpravy. My v podstatě tady na místo té vrchnostenské správy a státní správy, která už tehdy se mi v tom roce 2014, musím říct, jako nelíbila, tak směřujeme směrem k zákoníku práce a to je na tom to efektivní.
15: K čemuž, ale promiňte, není to až tak slibuju to zásadní. Podruhé a dodržím ano. To se ještě vrátíme teď, abychom dokončili tu kapitolu týkající se toho, jakým způsobem je tato nová legislativa koalicí prosazována. Rozumíte, pane senátore, tomu argumentu, že není na co čekat, že vláda chce zefektivnit státní správu co nejdřív a že tedy z toho důvodu, pokud jsem správně porozuměl tomu argumentu paní senátorky, se ta změna prosazuje jakožto poslanecký návrh?
17: Ano, tomu bych rozuměl ve chvíli, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, a nebo kdybychom byli v nějaké situaci, že jako skutečně platí nějaká úplně šílená úprava, která nefunguje a tak dál.
15: No, tady pokud si správně rozumím tomu, co říká paní senátorka, tak třeba ona je přesvědčená, že teď to nefunguje, takže je potřeba prosadit změnu.
17: Která nefunguje, je potřeba prosadit změnu, také nehájím stávající návrh až do těch hrdel a statků. Nicméně, jako tady skutečně je to tak zásadní, že si to zaslouží obejít všechny ty mechanismy, o kterých mluvíme. Je to tak zásadní, že o zrušení veřejného dohledu nad fungováním třeba rozdělováním peněz v Národní sportovní agentuře se musí udělat změna až v průběhu druhého čtení a tak dál. Rozumíte, tohle jsou skutečně jako velké koncepční věci, velké koncepční změny a podle mě by se nic nestalo, kdyby to celé nezačalo platit 1. ledna 2027, tak jak je to teď plánováno, ale třeba 1. července 2027. Ale prošlo by to tou velkou debatou a ideálně našla by se na tom širší shoda, protože já upozorňuji, že v tom roce 2014, když se schvaloval ten stávající zákon, ano, tak ho nepodpořila jenom tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, ale třeba i ODS. To znamená, my bychom tady přece měli chtít, abychom budovali takový státní mechanismus, který se nebude měnit po každých volbách.
15: S nástupem nové vlády.
17: S nástupem nové vlády.
15: Paní senátorko, nebylo by to bývalo lepší, kdyby si koalice vytýčila, že se pokusí najít nějaký konsenzus napříč politickým spektrem na tom, jak má fungovat státní správa?
16: Já vám to řeknu tak, já jsem zastánce, abychom se shodovali napříč spektrem jako obecně. S tímto jsem šla i do voleb, abychom se vždycky dohodli bez ohledu na to, jakou máme značku, nebo nemáme žádnou značku, jako v mém případě. Nicméně tento způsob je věc názorová. Toto si musí obhájit poslanecká sněmovna, je to poslanecký návrh. A pokud toto je věc opravdu názorová, buď jako budeme o tom déle hovořit a budeme to chápat jako by naprosto zásadní změnu, já to považuji za změnu koncepční, která je zásadní, co se týká dopadu, ale není tak zásadní, jakoby, abychom museli tam o tisíce detailech jako debatovat.
15: Tak se zaměřme možná právě na některé ty detaily nebo na ty hlavní změny, které ten nový zákon o státních zaměstnancích nahrazující stávající služební zákon přináší. Vy už jste o tom začala mluvit, že tedy zaměstnávání úředníků by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, což znamená, že bude snazší propouštět ve státní správě. Je to tak?
16: Bude snažší propouštět, možná, ale pořád tam budou zákonné prostě důvody. Tam jako se pořád hovoří, že to bude jako snadné usnadňovat vyhazování úředníků. To prostě není pravda. Tam opravdu pořád jsou zákonné důvody, ale naopak to, co si podle mě poslanecká sněmovna slibovala, bude také snažší přijímat a bude tam prostě snažší prostě výběrová řízení a podobně. Já sama vidím teď třeba, že čekáme ve státní správě kolik měsíců na přijímání úředníků a není možné tu státní správu efektivně vykonávat. Takže nejenom tedy opravdu říkám, tady se to jednostranně takto vykládá, ale není to prostě pravda.
15: Pane senátore, připustil byste, že tady toto, to znamená přiblížení toho, jak jsou zaměstnáváni úředníci běžnému pracovnímu poměru, může státní správu zefektivnit?
17: Já tomu vlastně úplně nerozumím, protože pokud ta změna není tak zásadní, tak proč přichází? A pokud zásadní je, tak proč o ní nebyla vedena ta jako široká debata, která by vychytala celou řadu problémů.
15: A čemu už jsme se věnovali, teď jsme se posunuli spíš k obsahu.
17: Tak, ale připomínám, že vlastně pokud to není tak zásadní, tak proč ta změna přichází? A domnívám se, že ta změna zásadní je a je možná v pořádku. A nicméně určitě je dobře, když odpadne celá řada těch složitých procesů a tak dál. Jenom my si musíme říct, a to jsme si neřekli, je to někde pokoutně skutečně jako někde v pozadí toho, chceme mít stabilní státní správu, anebo ji chceme měnit po každých volbách. A to je za mě úplně fair otázka a obě dvě odpovědi jsou možné, jenom si to máme říct. A my se teď tváříme, že budeme budovat velmi profesionální státní správu, velmi stabilní státní správu a že tam nebude docházet vlastně k těm změnám, že budeme jenom s nás přijímat, ale vlastně bude se propouštět obtížněji, vlastně fakt tomu nerozumím.
15: Paní senátorko, vy tomu rozumíte, vyložte nám, co je smyslem té změny. Jde o to, aby si nově příchozí vláda mohla vyměnit lidi na všech různých úrovních, na úřadech, na ministerstvech a tak dál, aby tam měla sobě nakloněné lidi?
16: Já vám to řeknu tak, vy už teď vykládáte, jak by to mělo být, ale to takto prostě není, jak vy říkáte. Ano, ta zásadní změna, možná je to pohled právní. Ta zásadní změna je v tom, že je tady změna toho právního režimu. Že z toho správního řízení, vrchnostenské správy.
15: Promiňte, paní senátorko, to už jste říkala, ale
16: Já bych zkusila dokončit větu, jak může kolega dokončit. Já to řeknu tak, tam jde o to, že ta zásadní změna spočívá v tom, že z té vrchnostenské správy jdeme k tomu zákoníku práce a jinými slovy i ten státní zaměstnanec se dostává, bych řekla, do rovnějšího postavení k tomu svému zaměstnavateli, protože je to otázka smluvní. Teď to bylo, když to řeknu, otázka, že se v uvozovkách mu přikazovalo. Jinými slovy, ta zásadní změna je v tom režimu, ale to je otázka dvou, tří zásadních věd. A proto, jak říkám, není to tak zásadní, aby se o tom tak strašně moc diskutovalo, dobře, protože jde opravdu o jednu zásadní změnu, která potom způsobuje všechno
15: ostatní. Paní senátorko, a prosazuje vládní koalice tuto změnu, kterou vy podporujete z toho důvodu, aby si ministři mohli obsazovat místa na úřadech lidmi, kteří jim jsou zcela lojální?
16: Ne. Tak toto prostě není.
15: Ale bude to snažší, aby to mohli dělat?
16: Nebude to snažší. Já hlavně si o toho slibuju, že bude snažší přijímat dobré lidi do státní správy. Zase řeknu úplně na rovinu, podstatné je, aby v té státní správě byly dobré mzdy a potom tam dostaneme dobré lidi. A ta výběrová řízení na místo 100 dní, když budou moci být třeba 2 týdny, toto se mi na tom líbí. Říkám, já jsem 30 let v soukromém sektoru, takže když jako někdy vidím tu státní správu, a já jsem velký kritik státní správy, jak říkám, tak jako se to zefektivňuje směrem k tomu soukromoprávnímu té soukromoprávní oblasti a toto je na tom, co se mi na tom líbí. Hmm. Samozřejmě praxe možná přinese určitá úskalí, tak se to potom napraví, ale tohle opravdu směřuje k tomu zefektivnění
15: a tak říkal, dál. Pane senátore, nemůže to státu pomoct, když se začne trochu víc podobat jeho fungování soukromé sféře?
17: Je to možné. Tady já bych upozornil na to, že my nemluvíme o všech státních zaměstnancích, že ten stávající služební zákon zdaleka nedopadá na všechny státní zaměstnance.
15: Ne na učitele?
17: Ani, ale na všechny státní úředníky. To on skutečně jako jenom na nějakou určitou skupinu lidí, kteří jsou pod služebním zákonem, řekněme především na ministerstvech, ústředních státních orgánech nebo ústředních orgánech státní správy a tak dál. A ta novela, co přináší, tak ona přináší to, že poskytuje vedoucím těch správních úřadů větší prostor při výběru vedoucích pracovníků. Jinými slovy, že mohou skutečně jako po těch volbách s nás přeskládat vedení těch úřadů. A o to tam jde, a proto se to vlastně tak prosazuje a proto se to prosazuje teď tak rychle, aby to ideálně platilo od 1. ledna příštího roku.
16: Já bych tomu doplnila větu. Prosazuje se to hlavně tak rychle, a já to tak chápu, a tak to jsem si to nastudovala, tak to jsem to vnímala, aby ta státní správa mohla pracovat efektivně. To je prostě to podstatné, protože tam je potřeba hlavně teď hodně, což my asi s kolegou i potvrdíme, tam je prostě hodně práce a to prostě vyžaduje prostě dobrý tým.
15: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají senátorka Jana Zvirtek-Hamplová z klubu Hnutí ANO a senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Paní senátorko, co byste řekla odborům, které dlouhodobě varují, že ten nový zákon oslabí nezávislost úředníků a že posílí vliv politiků na státní správu?
16: Já se domnívám, že to tak prostě nebude. My spíš máme problém, aspoň já to tak vnímám i na těch úřadech, že abychom do té státní správy dostali odborníky, protože prostě nezaplatíme. To je prostě jiný problém. Co se týká odborů, samozřejmě ty budou hájit zájmy zaměstnanců, to je naprosto v pořádku a je dobře, že to tak dělají a je možné i dobře, že dávají takovéto v uvozovkách zrcadlo poslaneckým návrhům.
15: Je dobře, že stejné zrcadlo dává tomu poslaneckému návrhu, který vy podporujete, i protikorupční organizace Transparency International, která v zásadě vyjadřuje stejnou kritiku jakožto odbory?
16: Transparency International velmi dobře znám, když jsem s něj i spolupracovala. Správně, že to vyjadřují, protože já jsem zastánce prostě věcné diskuze, může to upozornit na některé věci, ale skutečně tady, když jsem se s tím seznámila, tento zákon je o změně prostě toho systému, abychom efektivněji pracovali a jak to bude prostě potom v praxi, to ukáže až ta praxe. A mně se tady zatím zdá, že převažují ta pozitiva, aby úředníci byli také trošku vystavení určité kritice, aby prostě věděli, že ze zákonných důvodů mohou skutečně být propuštěni.
15: Ze strany politiků.
16: No, ze strany kohokoliv jiného, protože prostě máme tady volební systém, tak jako jak jinak. Jinak ještě bych tady řekla jednu větu, že jak tady padalo, že aby po každých volbách nemohli se měnit úředníci. Toto je změna od roku 2014, tady ten zákon stávající je od ledna 2015, tak si uvědomíme, kdy přijímáme nějakou změnu a opravdu poté, co jsme se v praxi přesvědčili, že to opravdu je nepružné, neefektivní, prostě, takže směřuje to prostě k jinému systému.
15: Čím se tedy dostáváme k tomu ústřednímu argumentu vládní koalice, která říká, že ten stávající systém je neefektivní. Pane senátore.
17: Ano, může to tak být. V určitých aspektech určitě neefektivní je. V určitých aspektech i ta novela přináší jako pozitivní změny. Nicméně jako celek je skutečně hodně podivná. A nejenom tím procesem, jak vznikala, ale tím, co všechno souvisejícího obsahuje. Jeden příklad za všechny, máme Národní sportovní agenturu, kde je zřízená dozorčí rada, nebo dozorčí komise, která dnes je volena z půlky poslaneckou sněmovnou a z půlky senátem. A je to v pořádku, protože se vlastně mimo státní rozpočet vyvádí tady do, řekněme, jakéhosi státního fondu peníze a je dobře, aby nad nimi byla veřejná kontrola.
15: A tím chcete ve tomto zákonu říct?
17: A tato novela, o které teď tady mluvíme, tuto dozorčí komisi úplně ruší. To znamená, Národní sportovní agentura na rozdíl od jiných státních fondů bude bez dozorčí komise. Ptám se proč. Proč nemá být veřejná kontrola a tohoto typu, skutečně jako půlka senát, půlka sněmovna, proč nemá být nad hospodařením a nad rozdělováním konkrétních finančních projektů, podpor a tak dále.
15: Chcete na to reagovat, paní senátorko?
16: Já to řeknu tak, budeme tam hledat určitě spoustu dílčích argumentů, proč vlastně tady toto je. Je správně, že ty otázky padají. Já jsem také spoustu otázek kladla, musím říct. A potom, když jsem si to vyhodnotila, tak skutečně jsem tu novelu vyhodnotila jako pozitivní a jako člověk, který se z té státní správě a samosprávě věnuje 30 let, tak jsem prostě převážila pozitiva a můžeme tam hledat tyto dílčí věci, samozřejmě otázky, že prostě budou tak to padat, je úplně v pořádku.
15: A dovolte mi tedy další takovou otázku. Proč už se v tom novém zákoně nepočítá s nejvyšším státním tajemníkem, který byl doposavat s takovou pojistkou proti těm nepřiměřeným politickým tlakům na úředníky?
16: Že to přechází pod úřad vlády, to je prostě věc vládní koalice, která tuto změnu prosazuje. Tady se přiznám, jsem tak jako 50 na 50, ukáže to až praxe. Já znám praxi tajemníků z radnic, kdy prostě vidím, že někdy si to bez tajemníků tam neumíme představit a někdy jsou tajemnici brzdou práce toho města, obce. Je to vždycky otázka i toho lidského faktoru. Tady se ale zase domnívám, že aby to bylo jenom zase v rukou jednoho člověka, také není úplně správné, mělo by to být jinou formou, ale já bych volila třeba trošku jinou formu. Tady je směr na úřad vlády, uvidíme, co ukáže praxe, ale že to bylo v rukou jednoho takto státního úředníka, který měl být garancí, nejsem přesvědčena, že to tak skutečně bylo.
15: Pane senátore, podle vás se ten institut nejvyššího státního tajemníka osvědčil za těch zhruba 10 let?
17: To tak přece nebylo, že by to bylo v rukou jednoho úředníka nebo jednoho tajemníka. Ten byl až, řekněme, na vrcholu té pyramidy. Každé ministerstvo, každý ten ústřední orgán státní správy měl toho svého státního tajemníka.
15: Ale byl tam jeden nejvyšší, na to si myslím,
17: že... A nad ním byl jako právě ta poslední pojistka, poslední jako dovolací instance. A znovu říkám, ano, možná je v pořádku, že se toto ruší, ale my jsme vlastně neslyšeli důvody, proč to tak má být. A i teď tady u toho stolu jsme slyšeli, protože to tak chce vládní koalice. A ne proto, že se zhodují lidé ze soukromé sféry, že se zhodují právě odbory, že to nefunguje a tak dál. To je vlastně ten problém. My u drtivé většiny těch věcí nevíme, proč v tom zákoně jsou.
15: Čím se vracíme k tomu, jakým způsobem ta změna je vládní koalicí prosazována, paní senátorko, a máte prostor pro poslední větu, protože končíme?
16: Poslední větu. Já mám pocit, že tady je právě rozdíl i pohled ten právní a jiný politický. Já pořád mám více pohled právní a tady opravdu, tady, jak říkal pan kolega, systém těch tajemníků, to je ta neefektivita a tak dál. Takže prostě směřujeme k té efektivitě. Z právního hlediska tam nevidím naprosto nic, co by bylo nějak zásadně i v rozporu s evropskou legislativou, naprosto ne. A podle mě skutečně převažují veškerá ta pozitiva. To je všechno, co můžu z pohledu právního zejména říct.
15: A u toho skončíme se senátorkou Janou Zvirtek-Hamplovou z klubu Hnutí ANO a senátorem Stanislavem Balíkem, který je členem klubu ODS a TOP 09. Dámo a pane, děkuji vám.
17: Díky za pozvání.
16: Díky za pozvání.
15: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: 90kové léto.
18: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech a jeho následky, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bíly.
19: Já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak budeš vypadat? Já jsem blázen.
1: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
2: Hodin. Pokračuje Odpolední plus, kterým vás dnes provází Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plus.
2: Jak ovlivňují výroky Donalda Trumpa ankarský summit Severoatlantické aliance? Neúspěchem skončila snaha firmy Apple postavit se legislativě Evropské unie u soudu v Lucemburku. A vedení státního fondu audiovize oznámilo, že na začátku podzimu znovu otevře příjem žádostí o podporu nových filmů. Nejen o tom budeme mluvit v této půlhodině po zprávách Ondřeje Látala.
0: Přeju z Plusu hezkou středu. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. A přímo na summitu v Ankaře je naše reportérka, spojíme se s ní v odpoledním Plusu hned po zprávách. Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Pro zamítnutí návrhu ústavní novely byla v prvním čtení těsná většina 32 ze 63 přítomných senátorů. Pokračuje předkladatel Jana Mračková Vildumetzová.
20: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
0: Poslanecká sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje hlavně před hrozícím kolapsem stavebního řízení.

0: podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vražd přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces. Je podezřelý z dalších 76 vražd. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Soud Evropské unie zamítl žalobu Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
2: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: A taky k tomu řekneme víc v Odpoledním plusu, chvíli po zprávách. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužívat dalšího 12-letého. Případem se zabývá středočeský krajský soud. Lékaři hrozí až 12-leté vězení, ten ale vinu odmítá. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek, který na Berlinále zvítězil v kategorii dokument, uvedla na Karlovarském festivalu režisérka Pepa Lubojacky. Film se věnuje problému závislostí. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje její otec, bratr i dva bratranci, kteří žijí na ulici. Podle dramaturga Lubora Dohnaláho vystihuje spojení brutální upřímnost.
3: Pepa Lubojacký má jedinečný dar, který obdivuju, skláním se před ním, že se dovede bez sentimentality, s upřímností, k sobě brutální upřímností, té pravdy opravdu dotknout.
1: Dokument využívá i umělou inteligenci, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Do českých kin půjde na konci září. Tady jsou dopravní informace na plusu 6,5 minuty po 15. hodině. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zastavují až na úrovni Brna kolem 190. kilometru. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lochkova v opačném směru od nájezdu z dálnice D5. Zdržení 10 až 15 minut. Provoz vázne na příjezdech k omezení v Kbelské ulici. Kolony čekejte jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut. A provoz stále vázne taky na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu. Ve směru z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu. Je to v obou směrech až na čtvrt hodiny. Dobře dojeďte. Zítra nás čeká jasný až polojasný den. Hlavně na severovýchodě a východě republiky bude místy až oblačno. Jenom výjimečně se tam přidají i přehánky. Teploty zítra 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Vát má mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude podle meteorologů slábnout. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední plus.
5: A posloucháte nás 8 minut po 15. hodině. V turecké Ankaře právě skončil summit NATO. Lídři 32 členských států řešili, jak alianci ještě lépe vyzbrojit a připravit na budoucí hrozby. A hodnotili plnění aliančních cílů. Do

0: Evropských spojenců se znovu ostře pustil americký prezident Donald Trump. No a vše v turecké Ankaře sleduje Zdeňka Trachtová, která právě teď čeká na závěrečnou tiskovou konferenci generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Přeji pěkný den.
1: Hezký den.
0: Tak Zdeňko, můžeš prosím shrnout závěry summitu a jaké byly jeho nejvýraznější momenty?
1: Tak lídři dnes tady v Ankaře v podstatě hodnotili, jak se jim daří plnit nové alianční cíle ve výdajích na obranu, které si stanovili před rokem. Loni v Hágu si tedy stanovili, že do roku 2035 budou členské státy NATO do aliančních armád investovat 3,5% HDP ročně a další 1,5% pak na výdaje související s obranou. Generální tajemník Mark Rutte by tedy měl každou chvíli na tiskové konferenci shrnout, jak se ta debata vyvíjela a jak si jednotlivé státy vedou. Nicméně už před summitem byl optimistický a mluvil o tom, že země v posledních letech výdaje na obranu rapidně navyšují a některé už se blíží dokonce i těm novým cílům. Výrazným momentem tady v Ankaře bylo samozřejmě také vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ještě před tou oficiální částí summitu spojence opět ostře zkritizoval. Vadilo mu, že Spojeným státům evropské země nepřišly na pomoc na začátku těch amerických a izraelských útoků na Irán. Obzvláště tvrdě se vyjádřil vůči Španělsku, s kterým chce prý přerušit veškerý obchod. Evropské země kritizoval taky kvůli jejich odmítavému přístupu ke snahám Spojených států o získání kontroly nad Grónskem a také kvůli jejich podle něho nedostatečným výdajům na obranu. Pokračuje Trump.
2: Jednali s námi velmi nespravedlivě. My platíme neúměrně peněz. Byla doba, kdy jsme platili 100% všeho v NATO a jiné země neplatily nic. Jsem na NATO velmi naštvaný, protože my platíme příliš mnoho, miliardy a miliardy dolarů na jejich ochranu. My je chráníme a oni tu pro nás nejsou.
1: Mimochodem, agentura Bloomberg dnes s odkazem na své zdroje informovala, že NATO vážně uvažuje o tom, že výroční summit příští rok vynechá, mimo jiné proto, aby se zabránilo možné další eskalaci toho napětí s Trumpem. Druhým důvodem má být i to, že to příští zasedání se má konat v Albánii a právě Albánie společně s Českem a Slovinskem patří k zemím, které do obrany investují vůbec nejmenší podíl svého hrubého domácího produktu.
0: Zdeňko, a teď k české lince. Šéfem naší delegace byl v Ankaře premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. S čím dnes na summitu vystoupil?
1: Babiš vystoupil mezi úplně posledními, protože lídři právě v té debatě vystupovali v pořadí podle výše těch investic svých zemí do obrany. Česko podle predikcí ani letos nesplní 2% HDP na obranu, ale podle premiéra Babiše by se to mělo povést už příští rok. Dá se tedy čekat, že právě o tom právě to ostatním lídrům na tom summitu ve svém projevu vysvětloval. Ten projev byl ovšem neveřejný, takže co konkrétně od Babiše zaznělo, to se dozvíme pravděpodobně až na jeho briefingu před odletem zpátky do Česka. Nicméně on už o navyšování výdajů mluvil i dnes při příchodu na to jednání.
3: My, pokud se budeme příští rok někde pohybovat kolem až 200 miliard nebo 194 miliard podle odhadu HDP, tak vydáváme 1% výdajů Spojených států na zbrojení. Jako ta atmosféra je, všichni mluví o válce, všichni mluví o zbrojení a zatím jsem neslyšel slovo mír.
1: Jedním z hlavních témat dvoudenního summitu tady v Ankaře byla samozřejmě i pomoc Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů prohlásil, že se Česko zapojí do programu zvaného PURL, tedy do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Proti tomu se ovšem okamžitě ohradila vládní SPD a její předseda Tomio Okamura. No a premiér Andrej Babiš na to pak řekl, že má jít pouze o menší částku a že prý to je iniciativa Macinky.
0: Na summitu v Ankaře je také prezident Petr Pavel. Protnuly se programy obou českých vrcholných politiků?
1: Oni oba dva se účastnili těch dvou hlavních částí summitu, jak jsem říkala, dnešního formálního jednání a včerejší neformální večeře. Nicméně jinak se sobě navzájem tady v Ankaře vyhýbali, své programy navzájem vůbec neladili, nekoordinovali a podle mých informací jediná jejich komunikace byla, že když se postkali včera večer na té společné večeři, tak si popřáli hezký večer. Oba kromě toho měli také různé bilaterální schůzky. Prezident Pavel uvedl, že ty jeho schůzky byly primárně věnované obraně.
4: To hlavní, o čem jsme se bavili, rezonuje s tím, co jsou hlavní témata summitu. To znamená nejenom větší integrace evropského obranného průmyslu, která může být jednou z hlavních brzd zvyšování obrany schopnosti celé Evropy. Bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
1: A teď už se tedy jak prezident, tak premiér Babiš pomalu chystají zpátky na odlet do Prahy, každý opět svým vlastním vládním letadlem.
0: Tak tolik naše zpravodajka v Ankaře, Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme za informace a hezký zbytek dne, úspěšnou práci.
1: Naslyšenou, díky.
0: A na summit Severoatlantické aliance se v dalších minutách podíváme ještě ze širšího mezinárodního a geopolitického hlediska. Já teď ve vysílání vítám Michaela Romancová, politického geografa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte, hezký den.
5: Dobrý den.
0: Tak americký prezident Trump podle agentury AFP uvedl, že Spojené státy chtějí zůstat v NATO. Zároveň závěrečná deklarace potvrdila závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy a spojenci přislíbili vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 70 miliard eur. Když si vlastně vezmeme tyhle pozitivní body, tak o čem vypovídají, co říkají o aktuálních schopnostech a soudržnosti aliance?
5: Tak aliance je jednak vlastně politická organizace a za druhé je to organizace kolektivní obrany. Ta politická složka je v tento okamžik to důležitější, jednak proto, že ve všech zemích jsou ozbrojené složky pod kontrolou politiků a za druhé proto, že teď prochází aliance tak, jak se mění svět, jako velmi dramatickým transformačním obdobím a jsou to politici, kdo musí být schopni vlastně ukázat na ty priority a následně ti, co jsou jim podřízeni, včetně vojáků, potom budou muset najít způsob, jak těm prioritám jak si vyjít vstříc nebo vyhovět. Takže ta politická deklarace, to, co jste teď citovala, to je samozřejmě dobře, že to zaznělo. Otázku ale je, protože víme, že některé země to už v loni slíbili, potom to v reálu neplní, Česko bohužel patří mezi ně, tak potom otázkou je, jak se to odráží v těch schopnostech. Bohužel do toho ještě máme tedy Donalda Trumpa a jeho nevyspytatelný slovník, kdy každou chvilku deklaruje něco jiného a to je potom samozřejmě něco, co alianci jako tu celku také neprospívá.
0: Rozumím. No a o čem z pohledu Washingtonu, když jsme se bavili o Donaldu Trumpovi, tento summit v podstatě je? Je o Ukrajině, o Rusku, o výdajích na obranu nebo o budoucnosti NATO?
5: Mně to přišlo podle toho, co jsem měl možnost zaznamenat v těch otevřených zdrojích, že Donald Trump se rozhodnul, že přijede, protože má rád nebo si váží Erdoğana, že vynadá spojencům, že zopakuje všechny ty nesmysly, které ke spojencům tvrdí, řekněme z toho historického hlediska, typu platili jsme 100% všeho, nikdy jste tady nebyli pro nás a tak dál. To není jaksi omyl, to není špatné vyjádření, to je prostě a jednoduše nonsens, protože víme všichni, že ta situace historicky byla úplně jiná a že podle mého názoru toho prostě využije k tomu, aby dal najevo, že je z aliance prostě frustrovaný a že je nespokojený s jejím fungováním.
0: No a co podle vás zatím vlastně ty Trumpovy výroky a výstupy na summitu, i když on samozřejmě podobně mluvil už dříve, co říkají o proměně fungování Severoatlantické smlouvy? Oslabují její schopnosti a soudržnost?
5: Rozhodně to, ono to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř samozřejmě. Nezazněla ta slova o, nebo aspoň jsem to nezaznamenal zatím, ta slova o papírovém tygrovi. Nezazněla žádná pozitivní slova směrem k Rusku nebo k Číně nebo něco podobného.
0: No ale zaznělo, že Trump zastaví obchod se Španělskem například, což je na půdě na to také vlastně ano. Úplně mimoběžné.
5: Ale tady je samozřejmě otázka, tedy jak to chce udělat vůbec. Španělsko je součástí Evropské unie, on jako zastavit ten obchod s jednou členskou zemí. to není až tak úplná sranda. Teď je otázka, jestli tohle to Trump uvědomuje nebo ne, já netuším. Protože jeho výroky jako zhusta nedávají vůbec žádný.
0: Jasně, ale vraťme se k tomu meritu věci. Mě vlastně zajímá ta proměna fungování NATO. Jakým způsobem vlastně ta aliance ustála teď v Ankaře toho samotného Donalda Trumpa a jeho výstupy?
5: Myslím si, že ustála. Už zaznělo, že možná příští rok summit nebude. Což jako není standardní praxe, ale možná to dává smysl v kontextu právě toho, kdo je momentálně americkým prezidentem. Bude strašně záležet na tom, jak i nadále s ním bude komunikovat generální tajemník Rutte, který myslím si, že v tomto ohledu má mimořádně nezáviděníhodnou a komplikovanou roli. A samozřejmě uvidíme, jak dál bude v Evropě zaprvé stoupat zbrojní výroba, za druhé, jak se bude vyvíjet vlastně ta situace na frontě mezi Ukrajinou a Ruskem, protože pokud Evropané budou schopni zásadním způsobem navyšovat své zbrojní kapacity a pokud začnou evropské státy více investovat do nákupu zbraněvých systémů evropských, tak já si umím představit, že Donald Trump s tím rovněž bude nespokojen a bude žádat jaksi o větší podíl amerických zbraní, takže se můžeme velmi rychle jako dočkat vlastně nové krize v transatlantických vztazích.
0: Věští Michal Romancov, politický geograf Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Doufejme, že to nebude takový černý scénář, ale uvidíme, budeme to i s vámi samozřejmě sledovat. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Firma Apple neuspěla u Evropského soudního dvora v Lucemburku. Prvoinstanční tribunál unijního soudu zamítl její žaloby proti nařízení o digitálních trzích. Podle něj se totiž Apple a jeho platformy pro nákup aplikací řadí mezi takzvané strážce přístupu, pro které platí přísnější pravidla Evropské unie. Jaká? A co verdikt soudu znamená pro zákazníky? Tak do našeho studia Plusu to přišel teď vysvětlit Pavel Novák, kolega ze zahraniční redakce. Vítej.
7: Pěkné odpoledne.
0: Tak ani jsem úplně tomu úvodu sama neporozuměla, musíme to opravdu probrat. Pavle, firma Apple podala na Evropskou komisi několik žalob. A o kterých tedy dnes ten unijní soud rozhodl?
7: Dnes soud vynesl verdikt u tří žalob. Jedna se týkala označení Apple Evropskou komisí za strážce přístupu, takzvaného gatekeepera. A tento status tedy soud Apple nezrušil. A další žaloba byla o tom, že všechny obchody s aplikacemi pro jednotlivé produkty Apple jsou vlastně jedním obchodem, jsou to takzvaná páteřní služba systému. Je to jeden obchod pro pět různých platform Apple. A třetí rozhodnutí se týká iMessage, to znáš, to je vlastně SMS zpráva, která se posílá přes iPhone nebo jiné Apple zařízení a na rozdíl od těch SMS-ek, které vidíme v chytrém telefonu, které mají modrou značku, tak tato zpráva mívá značku zelenou. A Evropská komise...
0: Já mám Android, pardon.
7: Ale když to posílá se z iPhone, tak je to zelené a je to možné rozeslat více adresátům, takže už to Evropská komise považuje za komunikační síť. A také tam musí splňovat přísnější podmínky nařízení o digitálním trhu. A i v tomto případě soud žalobu Apple zamítl. Všechny ty žaloby vzal vlastně do jednoho případu a rozhodl o tom en bloc a také řekl, že žádná ze stran nemá nárok na náhradu řízení, že všechny musí tedy nést ty svoje náklady.
0: Pavle, dobře, vnesl si do toho systematický pořádek, ale stále nerozumím, co to znamená, když je nějaká firma v evropském právu označená za strážce přístupu.
7: No, strážce přístupu neboli tedy gatekeeper, to v té terminologii nařízení o digitálních trzích, to je ten, kdo, dá se říct, otevírá bránu, umožňuje vstup do toho obchodu s aplikacemi. A Apple má těch obchodů pět, kdo má iPhone nebo hodinky Apple Watch nebo MacBook, tak zná App Store nebo operační systém iOS. A tyto obchody jsou vázané na ty přístroje firmy Apple. To znamená, dá se jimi dostat hlavně k těm vlastním produktům této firmy. Ale protože je to velká firma, tak musí umožnit ostatním tvůrcům aplikací nabízet přes ně i jejich alternativní, často levnější produkty. Musím tomu poskytnout součinnost, aby si lidé přes ten App Store také mohli koupit. A do toho se tedy Apple samozřejmě moc nechtělo, takže ta firma zažalovala rozhodnutí Evropské komise z roku 2023, které Apple označilo za toho strážce přístupu. Argumentovala firma, že 5 jejich obchodů funguje každý samostatně, že to není jedna velká vstupní brána. S touto argumentací tedy neuspěla a dnes tribunál tedy tuto žalobu také zamítl.
0: No a jaký toto rozhodnutí Lucemburského soudu může mít tedy dopad na dnešní uživatele zařízení od firmy Apple? Budou se nějak muset přizpůsobit těm unijním požadavkům?
7: No, firma Apple možná se bude muset těm požadavkům přizpůsobit, i když to asi neudělá hned, protože ještě má u toho soudu Soudního dvora Evropské unie další dvě žaloby, také proti pokutě ve výši 500 milionů eur, kterou Evropská komise vyměřila loni v dubnu, právě proto, že se Apple nepřizpůsobil těm pravidlům pro gatekeepery, pro ty starašce přístupu. Takže možná ještě počká, až se rozhodne i o této pokutě. Pro americký Apple je ale Evropa dost významný trh. Jsme dvakrát větší, máme dvakrát víc spotřebitelů než celé Spojené státy. Samozřejmě zase jsme menší než Čína, kde to je obrovský trh, tam pro také vzrostl meziročně o 23% pro Apple. Ta regulace digitálního trhu v Evropské unii je asi nejpřísnější na světě, ale i tak bude Apple stát za to se tomu přizpůsobit. I když se bude pravděpodobně ještě snažit soudní cestou to nějak zvrátit, jako to dělal teď, což je celkem legitimní, chtěl přimět Evropskou unii k tomu, aby změnila svoji legislativu, tak k tomu není ochotná, asi se to nepodaří, takže ten, kdo se bude muset přizpůsobit, bude tedy nakonec firma Apple.
0: Dodává Pavel Novák ze zahraniční redakce. Moc děkujeme za vysvětlení. Hezký den.
7: Pěkné odpoledne.
0: A v odpoledním plusu se vracíme zase zpět do České republiky. Pro cyklisty ráj, pro místní někdy dopravní peklo. Tak vypadá letní Třeboň, kam každoročně přijíždějí tisíce turistů na kolech. Spolu s nimi však podle místních přibývají také neukázněné jízdy, dopravní komplikace a konflikty mezi cyklisty, řidiči i chodci.
8: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý a Třeboň prostě je známá, to určitě, ale... Čeho je moc, toho je moc.
9: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
8: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující, protože kolony, které jezdí a bezohlednost jakoby, působí problémy.
9: V Třeboni žije paní Anna a situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
10: No, cyklisti opravdu jsou neukáznění, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
9: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
11: pan, 50 let. Já jsem pan Láďa. Já jsem veslař, tady jsem vesloval, no a potom už nevesluju, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jedu po chodníku, než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí. No.
9: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
12: Je to s nimi těžký občas. Snaží se držet v cyklostezkách, ale pokud se týče teda toho centra, tak tam neznají hranice, jakoby, kde odstavit kola takový. Jdou nakoupit někde a odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že někdo neprojde.
9: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
12: No nejhorší je potom, když se dostanete na nějaký uši silnice, kde prostě cyklisti jedou bezohledně. Jedou 2-3 vedle sebe a jede jich skupina třeba 20-30 za sebou. Nenechají místo na zajetí, abyste se mohla minout, abyste je mohla předjet v klidu.
9: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
12: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
9: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
13: No, někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
9: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
14: Nejčastější přestupky patří jízda pochodníku, jízda za šera a v noci bez osvětlení.
9: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých filmových produkcí. Od historických dramat přes hollywoodské trháky až po seriálové hity. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. A Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
15: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
16: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
15: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
17: His name is Emil Zátopek.
16: Emil Zátopek.
15: A také nový film Oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
18: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
15: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
18: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
15: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
18: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
15: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Na hodinách je 14:30 a co je nového, vám teď ve zprávách poví Ondřej Látal.
6: Český rozhlas Plus.
7: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. To je v přepočtu více než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V dokumentu uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistvosti Ukrajiny. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou taky záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné, stejně tak jako rozsah zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru a pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se zastavují až na úrovni Brna kolem 190. kilometru. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lohkova v opačném směru od nájezdu z D5. Zdržení kolem 15 minut. V Praze pojedete pomalu
19: pomalu v obou směrech před omezením v Gbelské ulici. Kolony jsou v Cínovecké od sjezdu na Březněves a taky v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut i tam. A popojíždí se i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Pěchovice k Průmyslové pojedete až 15 minut. Dobře dojďte. Zítra má být jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přehánkami, teploty 23 až 27, na severovýchodě a severu kolem 21 stupňů. To byly zprávy, teď už si poslechněte reprízu Interview Plus.
20: Česko je z evropské 27 poslední ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokonce i sousední Polsko s tradičním těžkým průmyslem a těžbou uhlí buduje zdroje větrné a sluneční energie daleko rychleji. Selhává stát, který občanům nedokáže vysvětlit, v čem jsou obnovitelné zdroje bezpečnější a výhodnější než fosilní paliva, a může Česko na svou liknavost při stavbě obnovitelných zdrojů doplatit? Začíná Interview Plus, při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
21: Interview Plus.
20: Hostem Interview je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Co znamená to poslední místo v obnovitelných zdrojích pro Česko blízké budoucnosti, nebo co může znamenat?
22: Do budoucna to může znamenat velký problém pro českou ekonomiku. Ve chvíli, kdy nebudeme mít dostatek obnovitelných zdrojů, které pomáhají snižovat cenu silové elektřiny na trhu, tak to může znamenat oslabení konkurenceschopnosti českých firm a mohou dokonce odcházet i do zahraničí.
20: Já si snažím představit tu blízkou budoucnost. Malé modulární reaktory jsou teprve ve vývoji, dostavba Dukovan ještě nebude hotová, plyn a uhlí budou stále dražší. Obnovitelné zdroje jsme pravděpodobně zanedbali. Je tohle příliš katastrofický obrázek budoucnosti?
22: My pořád tu nepříjemnou zatáčku můžeme vybrat. A ve chvíli, a právě byste zmiňoval na úvod to Polsko, které za posledních 5 let obnovitelné zdroje velmi významně posunulo dopředu. Aktuálně mají přes 25 gigawattů ve fotovoltaice a přes 11 gigawattů ve větrné energetice a vděčí právě za to na přístupu jak té předešlé vlády, premiéra Kaczyńského, tak současné Tuskovy vlády. Tam existuje předvídatelné prostředí investic do obnovitelných zdrojů. Země ví, že se z pohledu energetické bezpečnosti i vlastně posilování konkurenceschopnosti polské ekonomiky budou muset obejít bez fosilních paliv. Samozřejmě budou používat jako přechodové palivo zemní plyn, ale časem budou nahrazovat s nějakými cíly do příští dekády uhlí v rámci energetického mixu, a než budou mít jaderné reaktory, s kterými jejich koncepce počítá také, tak budou sázet primárně na obnovitelné zdroje v rámci té náhrady.
20: My se o tom budeme bavit ještě podrobněji, ale v čem je tedy ten hlavní rozdíl mezi námi a Polskem, když zmiňujete, že Polsko tedy akceleruje?
22: Můžu uvést několik roven, kde to je. Je to právě to předvídatelné prostředí, když investoři, kteří mají zájem budovat obnovitelné zdroje v Polsku, tak do těch projektů jdou, tak ví, že se jim je podaří v relativně dobrém čase uvést do chodu. Což potom ty samotné projekty zlevňuje. A druhou věcí je, že si polská vláda uvědomuje, že je potřeba tato řešení podpořit v rámci komunikace. Polsko má několik zpráv, které hodnotily zahraniční vlivy, jež do polské debaty vstupují, identifikují tam například vliv Ruska, který narušuje diskuzi o ochraně klimatu, ale i energetické bezpečnosti. Necítí to, že by se mýty dotýkaly jenom obnovitelných zdrojů, ale i třeba budovaných nebo připravovaných nových jaderných reaktorů v rámci Polska, takže polská vláda se na to připravuje a nabízí veřejnosti přes webové stránky, ale i jednotlivé aktivity, třeba pořádání kulatých stolů, konferencí a podobných věcí, základní informační rámec, který pomáhá veřejnosti se v tom tématu vyznat.
20: Polsko má iniciativnější vládu, jestli dobře rozumím, v tomhle směru.
22: Ano, dá se to tak shrnout. Můžeme to vidět třeba například na komunikaci ministra Sikorského nebo i samotného Tuska. Jezdí na projekty obnovitelných zdrojů a nabízí to řešení polské společnosti jako odpověď na posilování energetické bezpečnosti.
20: Vy jste řekl, že pokud firmám nedodáme zelenou energii, nakoupí ji v zahraničí. Nejde to proti trendu energetické soběstačnosti?
22: ale zároveň posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ve chvíli, kdy my nebudeme, ale už to vidíme, když bych měl právě to podpořit nějakými konkrétními čísly, tak vidíme, že roční rozdíl v průměrných cenách silové elektřiny Německo, které má vyšší podíl obnovitelných zdrojů, často přes 50%, a ten český poslední v rámci elektroenergetiky teď na té nedávné statistice v rámci jednotlivých evropských států, tak to může dělat 6 až 8 euro během jednoho roku na megawatt hodině, což je pak značná ztráta v rámci konkurenceschopnosti. Minulý rok jsme v Svazu moderní energetiky představovali studii, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s kolegy z think tanku Fakta o klimatu, která ukazuje, že ve chvíli, kdy se nám nepodaří rozjet obnovitelné zdroje v České republice, tak se ta propast bude ještě rozšiřovat a můžeme ten zápas prohrát i s cenami v Polsku.
20: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.
21: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
20: To byla čísla, já vám teď ocituji vaše nedávná slova. Když otevřete sociální sítě, vidíte hlavně kritiku zelené energie. Čím to, že část Česka při slovech zelená energie vidí rudě?
22: Ten rozhovor je pár týdnů starší. Já myslím, že už se to začíná na těch sociálních sítích trochu vyrovnávat. No, třeba během tohoto týdne, kdy jsem procházel některé diskuze, tak vidím, že i samotní uživatelé sociálních sítí, ať už je to Facebook nebo Instagram, tak začínají reagovat na tu záplavu mýtů nebo nepravd, které někdy bývají až moc za hranou, že se ta debata i v České republice snad začíná pomalu vyrovnávat.
20: No a nezneklidňuje vás, že o tak významné věci rozhoduje, jak se o tom baví lidé na Facebooku, aniž bych snižoval význam názoru, tak přece jenom je to platforma, která je velmi specifická.
22: Ale zároveň je to určitě jako vytržení části segmentu toho, jakým způsobem komunikujeme a odkud nabíráme informace. Když se podíváme na nedávné průzkumy letošní, tak například STEM zveřejňoval data ze začátkem letošního roku, kde 63% veřejnosti podporuje rozvoj větrné energetiky v České republice a podobná čísla najdeme i v rámci jiných průzkumů. Takže tam ta většina zůstává a samozřejmě potom ten kámen úrazu bývá často rozhodování o konkrétním projektu. To, kdy ve chvíli domácnost člověk musí zvažovat v rámci třeba ankety nebo referenda, jestli opravdu větrnou elektrárnu za svým domem chce nebo ne.
20: Pojďme si tu debatu trochu zkusit. Ve zmíněném žebříčku Eurostatu vede Dánsko s 92% obnovitelných zdrojů. Česko na rozdíl od Dánska nemá moře, kde fouká, kde mohou stát větrníky. I zmíněné Polsko staví větrné parky v Baltském moři. Není na tom argumentu, že se k nám větrníky příliš nehodí. Něco pravdy?
22: My samozřejmě nemůžeme sázet českou energetiku jenom na větrné energetice. Potřebujeme vyvážený mix jednotlivých zdrojů z těch obnovitelných zdrojů. Vhodně se větrníky doplní s fotovoltaikami, ale třeba i bioplynovými stanicemi, které fungují jako flexibilní zdroj poté.
20: Může to fotovoltaika dohnat to, co ztrácíme na větrné energii?
22: Ne, my potřebujeme rozvíjet všechny obnovitelné zdroje, které máme aktuálně k dispozici, protože vítr a fotovoltaika se velmi dobře sezóně doplňují. Vítr funguje spíše v té studenější části roku, fotovoltaika v té teplejší. A flexibilně vedle toho fungují bioplynové stanice a logicky česká energetika nebude jenom o obnovitelných zdrojích. Budeme jako přechodové palivo používat podobně jako v Polsku zemní plyn a časem ty zmiňované jaderné reaktory, o kterých jste hovořil také.
20: Stát přišel s projektem takzvaných akceleračních zón, které by stavbu větrníků zrychlily. Filip Turek jako vládní zmocněnec pro Green Deal, ale otevřeně usiluje o přepsání akceleračních zón. Co by to znamenalo?
22: Možná pojďme vnést do té diskuze o akceleračních zónách trochu reality. Já myslím si, že jako něco jsou politická prohlášení, které jsou logická a každý politik potřebuje prezentovat své úspěchy, ale se snižováním rozlohy akceleračních zón se počítalo i za minulé vlády, takže neděje se nic vlastně jako extrémního. A teď se hledají ty místa, kde by akcelerační zóny mohly být vyhlášeny tak, aby opravdu vedly k tomu urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice. Důležité je zároveň připomenout, že vyhlášení akcelerační zón, ať už budou jakkoliv velké nebo rozsáhlé, co do svého počtu, tak neznamená, že obnovitelné zdroje, jako jsou větrné a solární elektrárny, tak mají vznikat pouze v akceleračních zónách. I přes jejich vyhlášení budou moci vznikat i mimo ně. Důležité je, aby se nám opravdu podařilo rozvoj obnovitelných zdrojů urychlit a mohli jsme z toho čerpat ty dané benefity, o kterých jsme se bavili na začátku rozhovoru.
20: No a když říkáte, že je důležité, aby se nám to podařilo urychlit, tak ty výroky vládního zmocněnce pro Green Deal, ty vás nevedou k panice, že to tedy...
22: No já se třeba pamatuju větu, kterou říkal pan Turek při zveřejňování toho prvního návrhu akceleračních zón, kde se ho, tuším, že reportérka České televize ptala, co by považoval jako za ten cíl ve větrné energetice a zmiňoval stovky větrníků. A myslím si, že právě k tomu můžeme do roku 2030 mířit. Ono možná někdy máme pocit, že tady budou větrníky v každém okrese, ale to není ani návrh, za kterým by stál Svaz moderní energetiky. My potřebujeme nějaký vyvážený směr v rámci rozvoje větrné energetiky. Aktuálně máme necelých 400 MW ve větrné energetice. Naším cílem by mělo být se do konce tohoto desetiletí dostat na nějakých 1500 MW, s čímž počítá i oficiální plán České republiky.
20: Čili přes ty silné výroky toto je v běhu.
22: Mělo by to být takto v běhu a bude důležité, aby se to opravdu naplnilo.
20: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO přišel s tím, že akcelerační zóny byly podle něj necitlivě vybrány jenom proto, aby předchozí vláda splnila milník národního plánu obnovy. Vláda podle Havlíčka hledá řešení, abychom nepřišli o peníze a zároveň, aby větrné elektrárny byly v dostatečné vzdálenosti od obcí. Je to rozumný přístup?
22: Tady bych chtěl ministerstvo průmyslu a obchodu ocenit. Například vrchní ředitel René Neděla, který má na ministerstvu průmyslu a obchodu na starosti právě energetiku, tak během veřejného projednání to tam strávil celé s veřejností a pečlivě vysvětloval věci, které si myslím, že stát už mohl vysvětlovat daleko dříve, ale je fajn, že to právě ministerstvo průmyslu a obchodu takto dohání.
20: Pojďme k těm místním referendům, která jste zmínila, na kterých se rozhoduje. Lidé z oboru zelené energetiky upozorňují na rostoucí aktivitu dezinformátorů, jako je například slovenský aktivista Daniel Slobodan Mačovský. Podle něj větrné turbíny produkují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, infrazvuk, umělou seismicitu. Všechny tyto člověku a přírodě škodlivé vibrace se šíří jak v půdě, tak vzduchem, říká pan Mačovský. Co říkáte jeho argumentům?
22: Já jsem energetik. Já si nechci jako pan Mačovský hrát na to, že rozumím všem jednotlivým tématům, ale samozřejmě tyhle ty informace, které se často objevují na sociálních sítích, konzultujeme s experty. Například nedávno jsme pořádali webinář, kde tuto problematiku přednášeli experti, kteří v České republice nezávislým způsobem měří hlukové efekty kolem větrných elektráren. Nic z toho, co uvádí tyto organizace, nepotvrzovali, ujišťovali veřejnost, že větrné elektrárny nemohou ohrozit lidské zdraví.
20: Čili myslíte, že ten pan Mačovský lže?
22: No, a nebo nějakým způsobem uvádí jako nepravdivé informace?
20: No to je lže. A teď mi řekněte, víte, kdo nebo co za těmi slovenskými dezinformátory stojí?
22: Netušíme to. Myslím si, že zatím se to neobjevilo, ale nejsou to jenom slovenští aktivisté, kteří jezdí po jednotlivých lokalitách. Kde
20: teď myslím specificky tu slovenskou linku. Netušíte?
22: Netušíme.
20: Česká média si všímají vzniku domácí takzvané protivětrné scény. Jejímž zástupcem je například kandidát do Senátu Hynek Beran, který vystupuje na seminářích Hnutí pro Jindřicha Rajchla. Proč je právě větrník symbolem, na které nejen diskutéři na sociálních sítích, ale i politici útočí? V čem podle vás se to tolik provokuje?
22: Ono to není fenomén jenom České republiky. Když se podíváme například do toho Polska, o kterém jsme se bavili na začátku rozhovoru, tak tam podobné právě fenomény můžeme vystupovat také. Větrníky je viditelná stavba, bez diskuze. Může být právě snadným terčem těch projektů v rámci proměny energetiky, protože v krajině ho určitě zaznamenáte. A myslím si, že je zcela legitimní, když se diskutuje, když místní diskutují o tom, jestli větrné elektrárny na území obce chtějí, anebo ne. Mohou se rozhodnout právě v referendu nebo v anketě, že dají přednost jinému rozvoji té dané lokality, ale za mě je klíčové, aby se o tom rozhodovali opravdu místní. Starosta si samozřejmě může pozvat experty zvnější, můžou to být univerzitní odborníci, může oslovit nějaké zkušené energetiky. Důležité, aby nabízel vyvážený hlas, aby tam byla strana pro i proti, tak aby si místní z toho mohli potom udělat vlastní obrázek.
20: Promiňte, vy jste řekl, že jste energetik, tak když proti vám stojí já to nazvu technologickým mystikem, který tvrdí, že existují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, že existuje cosi, co ještě není úplně vybádané, ale nějakým způsobem nás to poškozuje. Tak obstojíte v téhleté konkurenci?
22: Není to jenom o nás, jo? Jak jsem zmiňoval. My spolupracujeme s experty, kteří jsou zkušení odborníci na měření hluku, kteří potom dokáží na dané věci nezávisle reagovat. Opravdu tady můžu doporučit podívat se na náš YouTubeový kanál, kde visí záznam z toho daného webináře, kde expertka z Národní laboratoře pro komunální hluk vysvětluje do detailu, jak zvukové stopy mohou mít větrné elektrárny a mohou všechny ubezpečit, že tam žádná nebezpečí na lidské zdraví není. Ostatně v České republice, když bychom se drželi právě té hlukové stopy, tak jsou jedny z nejpřísnějších norem v rámci Evropy. V noci musí provozovatel dodržet 40 decibelů, které jsou právě podmínkou pro to, aby získal stavební povolení i potom možnost provozovat ten větrný park.
20: No a znovu, dezinformátoři se často snaží ovlivnit právě místní referenda. O čem podle vás jde? Komu to slouží?
22: Tady musíme hledat jako řadu možných motivací. Jedna z nich může být to, že i o těch lidech, o kterých jste hovořil, tak někteří z nich se potom hlásí k tomu, že by Česká republika měla zpátky nakupovat fosilní energie z Ruska. Za mě to cesta není. Vracet se zpátky k dominantní závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska ohrožuje českou společnost i českou ekonomiku a rozhodně bych před tímhle s tím vývojem varoval. Pak zatím mohou stát třeba to, že místní, kteří ty větrné elektrárny nechtějí a nechtějí je z pohledu z toho, že jim prostě opticky vadí.
20: A zkazí krajinu.
22: Bohužel se pak v rámci ochrany, ne, místo toho, aby se drželi jenom toho argumentu, chci větrné elektrárny, protože se mi líbí, anebo nechci, protože se mi nelíbí, tak hledají nějaké zástupné argumenty a často se pak soustředí na dezinformace, které jsou potom s tím tématem spojeny.
20: Vy sám jste řekl, že stát v informování selhal. To už jsme si řekli při tom srovnání s Polskem. A nechal to na biznisu. Platí to tady, že tohle je naše slabá karta ve srovnání třeba s našimi uhelnými sousedy?
22: Ano, polská vláda má řadu aktivit, které jsem zmiňoval, kde se snaží vysvětlit, proč je pro Polsko důležité udělat proměnu energetiky. Když se podíváme na polskou energetiku před 20 lety, tak byla dominantně závislá na fosilních palivech. Dneska uhlí tvoří lehce přes polovinu. Obnovitelné zdroje narůstají velmi dynamickým tempem, ale není to jenom Polsko. Můžeme se podívat například do Maďarska, kde nová maďarská vláda nedávno, právě na začátku tohoto měsíce, vyhlašuje plán, jak nastartovat větrnou energetiku. Maďaři už mají velmi dobrý podíl fotovoltaik. Fotovoltaické elektrárny tam tvoří zhruba 25% jejich energetického mixu dodávek elektřiny, ale potřebují k tomu ještě přidat větrnou energii.
20: To jsou všechny argumenty, kterým rozumím, ale já stále přemýšlím o těch dezinformacích. Tak já si pamatuju, že nedávno prezident Trump americký řekl, no Čína je chytrá, vyrábí ty větrné elektrárny, sama je nestaví, ale prodává vám je do Evropy. Tak odkud pocházejí ty větrinky, které vidíme u nás?
22: Z drtivé většiny jsou všechny, nebo 100% aktuálně nainstalovaných větrných elektráren v České republice, tak jsou evropské provenience. Je to často zastoupená společnost Vestas, která má sídlo v Dánsku, ale můžeme tady najít i v České republice dokonce výrobce větrných věží, těch tubusů, na kterých potom stojí gondola a jsou umístěny lopatky. Takže můžeme mít i větrnou elektrárnu, minimálně tu podstatnou část viditelné konstrukce z České republiky.
20: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Zmínili jsme, že Česko je poslední v evropském žebříčku obnovitelných zdrojů. Je to 17,4%. Vy jste mluvil o ostré zatáčce, kterou je třeba vybrat. Mohli bychom naše zpoždění dohnat? Je to reálný cíl?
22: Bude to výzva. Tady si nemusíme nic nalhávat.
20: Bude to výzva znamená spíš ano nebo spíš ne?
22: Já jsem optimista, takže věřím tomu, že se nám obnovitelné zdroje podaří stabilním způsobem rozvíjet, ale samozřejmě musíme dosáhnout společenské shody. My se hodně se bavíme o větrné energetice, teď je nějakým způsobem ta diskuze rozložená. Když se podívám na to, jak dopadaly referenda během voleb do poslanecké sněmovny, tak často byly doprovázeny i místními referendy o větrných elektrárnách. Zhruba polovina z nich dopadla pro větrnou energetiku, polovina proti. Trend letošního roku je, že referenda nebo místní ankety spíše nedopadají. To znamená, že projekty jsou větrných elektráren jsou odmítány. Je to absence právě podpory komunikace ze strany státu.
20: Snažíme se to dohnat. Že současný stát, promiňte, že vám do toho vstoupím, má zájem na tom, aby zvrátil tenhle ten trend, že vyhrávají tedy spíše ti dezinformátoři?
22: Za stranu ministerstva průmyslu a obchodu nedávno jsme to diskutovali i s panem ministrem Havlíčkem, který se k obnovitelným zdrojům hlásil. Věřím tomu, že stát nadále bude si uvědomovat, že potřebuje významný podíl obnovitelných zdrojů ve svém mixu a o těch důvodech, proč jsme se bavili. Je to podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, protože obnovitelné zdroje...
20: Ty důvody jsou racionální, ale jenom když zmíním i pana premiéra Babiše, tak on byl velmi, abych tak řekl, odtažitý k tomu tématu větrných elektráren. Tak máte dojem, že tohle se může změnit, když premiér má takovéhle výhrady?
22: Bere to jako výzvu pro nás, že pana premiéra musíme přesvědčit, že obnovitelné zdroje do českého energetického mixu patří. A ve chvíli, kdy uvidí výhody, tak věřím, že uslyší na racionální diskuzi. Kdybych zase měl uvést nějaký konkrétní případ. Nedávno byl den otevřených dveří větrných elektráren v rámci jednoho větrného parku, druhého největšího v České republice, ve Václavicích v Libereckém kraji. Jsme provázeli veřejnost, přišli tam stovky návštěvníků. S těmi, s kterými jsem měl možnost se bavit, tak ti měli čistě pozitivní zpětnou vazbu. Chápali, že větrná energetika do krajiny nějakým způsobem vstupuje, ale vůbec jim nevadila. Já myslím si, že ta osobní zkušenost, třeba i kdyby pan premiér chtěl vyrazit na nějaký větrný park, tak ho tam rádi provedeme, či případně i vezmeme nahoru na gondolu, aby se mohl podívat z výšky, jak je to krásný pohled.
20: Máte pro nás, laiky, nějaký jednoduchý klíč, jak odlišit debatu o přínosu a problémech větrné energie, třeba obavu o zachování krajiny, od účelového strašení a lhaní?
22: Často je dobré ty informace prověřovat, dívat se na původní zdroj těch daných informací. Můžete se například setkat s mýty, které se opírají o studie více třeba než 10 let starých. To jsou dávno překonané věci, které v té debatě za mě nemají vůbec figurovat.
20: No, neprohráváme tady s dezinformátory, jejichž argumentace se vlastně nedá nějak ověřit a je z toho rodu něco by na tom mohlo být.
22: Taková pochybnost ale může být v jakýchkoliv jiných tématech. Můžeme si vzpomenout na dobu covidu, kdy bezesporu dezinformace ve veřejném prostoru také ovlivňovaly diskuzi o očkování nebo ochraně zdraví před covidem. Podobně v době, když se v České republice zaváděla síť 5G, tak si pamatuju jitřenou debatu v některých městech, kterých se týkaly pilotní projekty a dneska si na ta témata snad nikdo nespomene. Takže věřím, že podobně můžeme překonat i tu dneska rozloženou diskuzi o větrné energetice. Za mě je to o osobní zkušenosti s větrnými elektrárnami. Ve chvíli, kdy se někdo těch projektů obává, tak klidně ať přijede podívat se na větrný park zblízka. Může zjistit, že rozhodně se z něho žádné částečky, jak často můžeme vidět na sociálních sítích, neuvolňují. Stejně tak ta hluková stopa ve chvíli, kdy je tam dodržena odstupová vzdálenost od otce, tak je v pořádku.
20: A máte vy jako Svaz moderní energetiky kapacity a možnosti vlastně tyhle debaty navštěvovat, trpělivě vysvětlovat?
22: Jezdíme na pozvání starostů. Těch diskuzí se pravidelně účastníme. Absolvovali jsme jich řadu v uplynulých měsících. Myslím si, že se nám daří dávat do té diskuze racionální ráz a samozřejmě nezvládneme pokrýt celou Českou republiku, ale mohu například posluchačům doporučit náš web novaenergie.česka.cz, na kterém visí právě vysvětlení řady těch spekulativních témat, ať už je to vliv na lidské zdraví, hluk, anebo ty uvolňované částice, jak je to v realitě.
20: Pojďme si říct něco o takzvaném energetickém mixu. Hlavním zdrojem elektřiny u nás jsou jaderné elektrárny, to je 42%. Druhým největším zdrojem u nás je uhlí, avšak jeho podíl se bude nadále snižovat i kvůli zdražování emisních povolenek. Je to vzhledem k tomu, co jsme si řekli o averzi vůči zelené energii, nezvratný trend?
22: Uhlí bude postupně končit, bude to dáno ekonomikou těch projektů, právě cenou emisních povolenek. Energetická krize, kterou zažíváme spojenou právě s krizí válka Spojené státy Irán a zastavením trajektů se zemním plynem v rámci Hormuzského průplavu, tak možná prodloužila éru uhlí o pár let, ale ona přijde. Kolem roku 2030 budou uhelné elektrárny i v České republice postupně končit, pokud samozřejmě nenastane nějaká další krize. Už jsme v tom desetiletí zažili dvě energetické krize, takže nemůžu dát ruku do ohně za to, že třetí nepřijde, byť bych si to nepřál. A proto je důležité myslet na ta řešení, která nám mohou posílit energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky. A vedle obnovitelných zdrojů je také důležité připomenout, že jsou to úspory energie. Ta energie, kterou nemusíme ani spotřebovat, respektive vyrobit, tak je pro český energetický mix stejně důležitá jako obnovitelné zdroje.
20: Ale stále jsme u toho přesvědčování, že toto je racionální, udržitelné, rozumné řešení. Energetické situace.
22: To můžeme si to představit na konkrétní domácnosti. Ve chvíli, kdy mám zateplený dům, tak je mi jasné, že mé výdaje za energie budou pod kontrolou. Ve chvíli, kdy k tomu přidám solární panely a tepelné čerpadlo, tak se zbavím právě závislosti na zemním plynu anebo jiném palivu, které musím odebírat ze sítě a jistím svou rodinu velmi dlouhodobě. Podobným způsobem fungují jiné obnovitelné zdroje v rámci celé energetiky. Do rodinného domku nebo bytového domu si nepořídím větrnou elektrárnu, ale ve chvíli, kdy ji v České republice budu mít, tak vím, že to je ta kilowatthodina, která je vyrobena v České republice, nezávislá na tom, co se děje na Blízkém východě a nebo jinde, kde může být potenciální krize a tedy i dopad na ceny energie.
20: Jak si představujete vhodný energetický mix, kam bychom měli s těmi 17% stávajícími z obnovitelných zdrojů směřovat?
22: Já bych byl rád, kdybychom právě v tom střednědobém horizontu někdy do roku mezi lety 2030-35 navýšili podíl obnovitelných zdrojů přes 1/3. A pak můžeme mířit k těm dlouhodobým cílům, což je nějaká polovina elektřiny z obnovitelných zdrojů, polovina z jaderných elektráren, ale důležité je udělat ten první krok. A my opravdu potřebujeme oživit, obnovit důvěru v obnovitelné zdroje, že toto řešení je opravdu energeticky bezpečné, zvýšit důvěru místních, tak aby ty dané projekty opravdu přijímaly. A může k tomu přistoupit i nástroje ze strany státu. My se teď bavíme primárně o těch benefitech, které jsou spíše makroekonomického pohledu nebo energetické bezpečnosti, ale může tam být i lokální efekt. Ve chvíli, kdy stát přišel s akceleračními zónami, tak možná mohl nabídnout těm obcím, které by je přijaly, nějaké kompenzace navíc. Třeba může to být zvýhodnění v rámci rozpočtového určení daní a podobných dalších nástrojů bude mít stát více k dispozici.
20: Hostem Interview Plus byl Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Já vám mnohokrát děkuji.
22: Tak díky za pozvání, hezký den.
20: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje
21: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
21: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
21: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
21: Český rozhlas Plus.
0: A co nás čeká dál? Jak vážný je spor ve vládní koalici ohledně českého příspěvku na nákup obranných systémů pro Ukrajinu? Na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zavítáme za naší editorkou a filmovou publicistkou Martinou Vackovou. A v knize dne vám představíme novou povídkovou sbírku spisovatelky Jany Micenkové. Má ráda svoje postavy, v jakých vyhrocených stavech se její protagonisté ocitají. Nejdřív jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
19: Přeju dobrý den. SPD podle předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině.
1: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
4: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
5: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak je to jednorázová menší částka.
1: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké.
23: Tady ten krok nechápu, nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
19: A je to téma pro Odpolední plus, víc řekneme po zprávách. Evropská unie proplatila všechny dotace, které Státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu asi 200 milionů korun. Dosud ale nebylo jasné, jestli je unie Česku zpětně proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Češpivy se nakonec rozhodla peníze uvolnit.
24: Mohu potvrdit, že všechny položky obsažené v květnovém reportu předložené Evropské komisi byly Evropskou unii proplaceny, a to včetně dotací pro společnosti z holdingu Agrofert.
19: Premiér Babiš akcie Agrofertu na začátku roku vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Je přesvědčený, že tím vyhověl pravidlům zakazující střet zájmů. Podle opozice je to ale nedostatečný krok. Ústavní soud zrušil jedno ze starších rozhodnutí o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Týká se jeho žádosti o propuštění z jara letošního roku. Tu nejdřív zamítl městský soud v Brně, v dubnu rozhodnutí potvrdil krajský soud. Ten se teď bude muset argumenty ústavního soudu znovu zabývat. Ve vazbě ale Jiříkovský zůstává, upozorňuje soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
25: Zabývali jsme se zejména procesními námitkami. Stěžovatel neměl k dispozici podrobné vyjádření vrchní

0: na které Irán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit.
1: Donald Trump označil iránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Iránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Irán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Ukrajinské drony zasáhly několik ruských významných petrochemických závodů. Jedním z nich byla i chemička v ruském Tatarstánu.
2: Obyvatelé Nižněkamsku v Tatarstánu na sociálních sítích zveřejnili záběry manévrujících nepilotovaných letounů, nulovou reakci protivzdušné obrany, exploze a hořící rafinérii s několika ohnisky požáru i sloupy kouře nad městem. Podobné scény viděli i obyvatelé Saratova, kde Ukrajinci zasáhli tamní rafinérii. Ruské zdroje informovaly o útoku na dva tankery v Taganrožském zálivu Azovského moře. Podle ukrajinských médií šlo o plavidla ruské stínové flotily, s jejichž pomocí Rusko obchází sankce. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči v Bračicích na Brněnsku dnes uhasili rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali asi od půlnoci. 2 hasiči se během zásahu zranili, jednoho odvezli zdravotníci. Na sociální síti to uvedli jihomoravští hasiči. Požár nezpůsobil žádné materiální škody. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro Královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace, nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel, Mega King, aneb Když hrášek zpívá. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 173. kilometru. Pomalu popojíždí v nesouvislé koloně až do omezení u Brna na 196. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se zastavují od sjezdu na Výstaviště na 190. kilometru. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lohkova, v opačném směru pak od nájezdu z D5, zdržení kolem 15 minut. V Praze se jede pomalu v obou směrech před omezením v Kbelské ulici. Kolony jsou v Cínovecké, skoro od sjezdu na Zdiby a taky v Novopatské ulici, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most, zdržení 15 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojce v Praze od D11 k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut. A pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovic čekejte zdržení od Florence k muzeu, směrem z Pankráce se pak zastavíte už před Nuselským mostem. Je to v obou směrech asi na 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno. Jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 17. Mírný severozápadní severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Česko se může stát jednou ze zemí, která se zapojí do iniciativy PURL. Jde o přednostní pomoc Ukrajině. Jejím prostřednictvím mohou evropští spojenci a Kanada nakupovat zbraně a munici ze Spojených států a posílat je právě Kyjevu. Rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů však nepodporují koaliční partneři. Projednat to proto chtějí ještě tento týden na koaliční radě. A víc informací teď přidá naše reportérka Adéla Burešová. Hezký den.
5: Hezké odpoledne.
4: Tak Adélo, proč celá koalice nepodporuje zapojení do iniciativy?
5: Vyloženě proti je hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura sice připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, nicméně je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.

0: Nesouhlasíme se zasíláním zbraní na Ukrajinu z peněz českých daňových poplatníků a v programu prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí k urovnání konfliktu na Ukrajině. O zasílání zbraní tam není ani slovo, takže já postupuji přesně v souladu s programovým prohlášením vlády.
1: Situaci tak musel vysvětlovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko podle něj přispěje pouze jednorázovou částkou. Dál ale platí, že financovat zbraně pro Kyjev nebude.
2: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: Předseda klubu motoristů, tedy té třetí koaliční strany, Boris Šťastný, k tomu řekl, že detaily toho rozhodnutí nezná. Zároveň ale uvedl, že je pro jakoukoliv pomoc Ukrajině, i pokud by se měla měnit. Česko podle něj musí bojům proti ruské agresi pomoct. Zapojení do iniciativy pak ocenil i prezident Petr Pavel.
3: No a jak se na to, Adélo, dívá opozice?
1: Tak třeba opoziční ODS dlouhodobě podporuje pomoc Ukrajině, nicméně její předseda Martin Kupka uvedl, že se má Česko primárně držet vlastních projektů, soustředit se a přispívat do vlastní muniční iniciativy.
4: Především tu máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Připomenu, že Česká muniční iniciativa sice dál funguje, nicméně Česko do ní nepřispívá.
3: Adélo, a koalice se dnes neshodla na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který zrušil sankce pro ruské sportovce. Jaké jsou jejich postoje?
1: Toto rozhodnutí odsoudil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by tak měl postupovat i Český olympijský výbor. Sport je podle Šťastného součástí ruské propagandy. A až do ukončení války se proto podle něj nemělo rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru měnit.
5: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
1: Předseda SPD Okamura naopak říká, že jde o správné rozhodnutí, podle něj má sport spojovat a ne rozdělovat společnost.
3: Dodává ze sněmovny Adéla Burešová, naše reportérka. Díky moc za informace, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: No ale v tématu ohledně Ukrajiny budeme pokračovat i v dalších minutách na Plusu, a to s politologem Lukášem Jelínkem. Zdravím vás, vítejte ve vysílání, hezký den.
6: Pěkné odpoledne.
3: Tak čeho jsme tu, pane Jelínku, svědky, když sledujeme výroky vládních politiků ohledně pomoci Ukrajině prostřednictvím tedy seznamu jejich prioritních požadavků? Začínají se pohledy skutečně štěpit, pokud vůbec dřív panovala jednota, anebo je to spíš jen jakési, řekněme, povinné rétorické představení Tomia Okamury pro voliče SPD, která nechce přijít o svůj elektorát?
6: Podle mě ta jednota nikdy nepanovala přinejmenším mezi SPD a motoristy, ale do jisté míry i mezi SPD a hnutím ANO. Sice Andrej Babiš samozřejmě trochu polevil v tom našem úsilí podporovat Ukrajinu ve srovnání s vládou Petra Fialy, ale zároveň ví, že si nemůže dovolit dát tady od tohoto tématu ruce pryč, proto se snaží vlastně od počátku nástupu do Strakonice akademie tady v tomto tématu nějak kličkovat, ale zdá se, že se ten tlak ze strany SPD stupňuje, protože Tomio Okamura asi nemá moc úspěchů, kterými by se dokázal vykázat před svými voliči. Zůstáváme v Evropské unii, v Severoatlantické alianci, navyšujeme obranné výdaje, dál podporujeme Ukrajinu. To jsou všechno věci, které ten elektorát SPD musí znejisťovat. Kromě toho má pan Okamura za sebou v poslaneckém klubu ještě větší radikální, jako je pan Reichl ze strany PRO, a proto se rozhodl, zdá se, i na tomhletom aktuálním tématu tu situaci, tu koaliční situaci vyeskalovat, a já jsem velmi zvědavý, jak si s tím koaliční strany poradí, protože z mého pohledu by se mohlo stát, že tady tato roztržka bude skutečně od doby vzniku Babišovy vlády tou nejzásadnější.
3: Rozumím. No, jak by to mohlo podle vás nejspíš vypadat na té páteční koaliční radě? Z jedné strany budou motoristé, z druhé SPD a Andrej Babiš to bude jako jakýsi král rozsuzovat?
6: No, na počátku to ještě dneska vypadalo, že Andrej Babiš se do toho příliš zapojovat nebude, že říká, to je věc pana Macinky, protože si zdá se nechtěl zbytečně komplikovat situaci tím, že by se k tomu tématu vyjadřoval, ale dnes před chvílí v Ankaře řekl novinářům, že to panu Okamurovi vysvětlí. Na druhou stranu slyšel jsem dnes vyjádření Tomia Okamury, který tvrdí, že má detailní informace, že ví o pozadí celé té iniciativy, že mu nic vysvětlovat nemusí a přestože je zásadně proti. Proto si myslím, že ta atmosféra nakonec na té koaliční schůzce může být trošku napjatější, než jak se snaží v tuto chvíli tvářit Andrej Babiš. Ono totiž, zatímco pro Andreje Babiše jsou v SPD prostě klíčoví spojenci, bez kterých se jeho vláda neobejde, protože ty časy, kdy ještě jsme mohli snít o tom, že by třeba menšinovou vládu hnutí ANO podpořila některá z těch opozičních stran, tak ty časy podle mě dávno minuly a Andrej Babiš je skutečně závislý jak na SPD, tak na motoristech, tak na druhou stranu Okamurovo hnutí si klidně může dovolit odejít z té současné vlády, z té současné koalice. Dokonce by mu možná potom začaly růst i preference, takže proto si myslím, že se bude muset Andrej Babiš, ať už na té páteční schůzce nebo i později, mnohem více a častěji potýkat s takovým tím, jak se říká, vyděračským potenciálem SPD.
3: Čili co lze očekávat? Vy naznačujete, že to v podstatě uvnitř vládní koalice může být doposavat vlastně nejvýznamnější politický ideový konflikt. Ukrajina se možná stává hlavním takovým kamenem sváru ve vládě. Nicméně Andrej Babiš, jestli vás dobře chápu, v podstatě nemá jinou možnost, než jít SPD na ruku.
6: Ano, já si myslím, že Andrej Babiš musí jít SPD na ruku, pokud chce, aby jeho vláda vydržela. Jiná věc je, jestli musí odkývat úplně všechno. Také můžeme být svědky nějakého politického obchodu, kterým se koaliční strany chlubit nebudou, ale který nakonec bude považovat za svůj úspěch jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura, zvlášť když SPD se vymezuje vůči, nejenom vůči tady této vojenské pomoci Ukrajině, ale víme, jak SPD lobuje za zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky u nás nebo za zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestné činnosti. Myslím si, že v koalici celá řada otevřených témat, o kterých se dají vést nejrůznější obchodní hovory mezi partnery, takže já ještě netvrdím, že by se zrovna v pátek musela Babišova koalice rozsypávat. Možná nakonec Tomio Okamura řekne, když se ta pomoc v rámci PRO bude realizovat jednou a malou částkou, tak to ještě přežijeme, ale chceme, abyste odpřísáhli, že víckrát už se to opakovat nebude. Teoreticky se může stát, že by i Česká republika nakonec od tohoto závazku couvla, ale to by byla poměrně velká ostuda v zahraničí. No a nebo se bude hledat nějaké řešení mezi, ale to, že to nebude tak jednoduché, jak si to představuje Andrej Babiš a to, že Tomio Okamura zdá se bude dál a intenzivněji tlačit na pilu než doposud, tak to si myslím, že je jasné.
3: No, my jsme zatím ještě nemluvili o motoristech a ono se zdá, že i tato strana se jakoby málem omlouvá voličům, občanům republiky, protože ministr zahraničí Macinka své rozhodnutí zmínil před odletem do Ankary už s tím, že jde o závazek předchozí vlády Petra Fialy a má jít jenom o zpřesnění alokace, cituji, jednotek procent toho, co třeba na ten program dali výrazně menší země. Konec citátu. Jak byste vlastně tahle ministrova slova oglosoval, nebo jak je čtete?
6: Tak vy jste vlastně popsala tu výmluvu nebo to vysvětlení, které budou motoristé a hnutí ANO předkládat partnerům z SPD a budou čekat, jestli tady tohle toto zabere. Já v případě motoristů cítím dlouhodobě zájem na silné transatlantické vazbě. Jakkoliv se jedná o politický subjekt, často nevyspytatelný a chrlící velmi kontroverzní výroky, tak ta zahraničně politická orientace motoristů na Severoatlantickou alianci, na Spojené státy americké, na Donalda Trumpa, který na té iniciativě výrazně bazíruje, tak ta je celkem zřejmá. Takže tady v tomhle tom si myslím dokonce, že možná motoristé budou zaujímat velmi ostrá stanoviska, možná právě proto, aby si tak trochu vyžehlili to, co si navařili u české veřejnosti v těch vnitropolitických tématech v předchozích týdnech a měsících. Proto si nemyslím, že by zrovna motoristé byli těmi, kteří by SPD ustupovali. Něco podobného jsme vlastně zažili teď nebo slyšeli v souvislosti s tím vyjádřením Borise Šťastného k účasti ruských sportovců na olympijských hrách. Takže tady já si myslím, že motoristé asi příliš uhýbat chtít nebudou. Na druhou stranu, oni jsou v tuto chvíli stranou, která je také hodně závislá na té existenci nebo na té přítomnosti v Babišově vládě. A na rozdíl od SPD, která kdyby odešla, tak by z toho mohla těžit, tak si nemyslím, že by motoristé s vládní neúčastí těžili. Oni naopak jsou hodně závislí na tom, že rozmístili své lidi na ministerstvech nejrůzněji napříč státní správou a nebudou to chtít nejspíš žádným způsobem měnit. Proto si myslím, že nakonec i oni budou součástí nějakého vnitrokoaličního kompromisu, ale to, že se budou dál vyjadřovat razantněji k zahraniční politice a řekněme ve prospěch toho transatlantického spojenectví než SPD, tak to je, myslím si, jasné.
3: Tak tolik politolog Lukáš Jelínek, který byl hostem Odpoledního plusu. Díky za vaše názory a mějte se pěkně, naslyšenou.
6: Nemáte zač, hezký zbytek středy.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Teď si trošku odpočineme od politiky. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech doslova chrlí jeden film za druhým. Filmová přehlídka je v plném proudu a plná diskusí nad shlédnutými snímky. Denně se představují dva soutěžní filmy z hlavní sekce a dva soutěžní snímky z paralelní sekce Proxima. Už odjeli první velké zahraniční hvězdy Dustin Hoffman a Harvey Keitel, ale přijíždějí další, z těch českých se ve Varech ukázali například Iva Janžurová, Anja Geislerová, Milena Štaňmaslová, Miroslav Krobot, Miroslav Donutil, ale i mnozí další. A já teď do Karlových Varů na festival zdravím naši kolegyni editorku Plusu a filmovou publicistku Martinu Vackovou. Martino, vítej.
8: Dobrý den.
3: Tak objevil se podle tebe v Karlových Varech nějaký český filmový počin, který by byl nějak mimořádný, mimořádně zajímavý?
8: Ano, ano, já si myslím, podle reakcí publika i podle reakcí svých kolegů, že tímto tím takovým mimořádným snímkem může být slovensko-český film Milovník nebojovník. Je to film v té soutěžní sekce Proxima, jak se říkala, že jsou tady dvě paralelní sekce. Jeho režisérka je mladá režisérka Martina Buchelová. Je to její první celovečerní film a on tady opravdu publikum uvedl do nadšení tím svým svěžím takovým moderním duchem, možná takovým duchem, na jaký my v české kinematografii ještě nejsme tolik zvyklí. Ten film zachycuje mladé lidi, jsou tam takový dva hlavní hrdinové, chlapci Andrej a Peťo, jsou to bratranci a bydlí kvůli různým svým rodinným dispozicím u babičky a Andrej se zamiluje a o tu dívku jaksi bojuje. Ten film má takový černý nebo svérázný mladický humor, ale zároveň je to vlastně docela vážné. Padla tam také po diskuzi otázka, jak tenhle film třeba může přijmout starší generace, generace vlastně rodičů těch hlavních hrdinů, ale dokonce i jedni z diváků byli právě rodiče těch hlavních představitelů a ti potvrdili divákům v kině, že jim se ten film nesmírně líbil. Já bych chtěla říct, že ty scény vypadají velmi přirozeně, snadně, ale tvůrci přiznali, že na nich velmi pečlivě pracovali.
3: Martino, a jaké jsou další soutěžní filmy? Jaká témata představují, čemu se věnují?
8: Kdybych třeba se zmínila o těch filmů z hlavní soutěže, tak tam byly takové docela zajímavé tematické filmy, které udávají časové udání v názvu filmu, například kolumbijský film Pět let a čtyři měsíce. To je doba, kdy matka hledá svého nezvěstného syna. Vypráví to o temné stránce kolumbijské historie, kdy válečný stav v zemi způsobil, že lidé se ztráceli, byli vražděni, háženi do hromadných hrobů, prostě mizeli bez stopy. To byla půl století trvající občanská vláda, válka mezi vládou a povstalci. A ten film vypráví o ženách, které hledají většinou své syny. Byla tam i třeba hrdinka, která hledá svého syna před 20 let. A takový jiný film, který taky má jakési datové určení v názvu, ten se jmenuje Tři týdny poté, je srbský a vypráví o třídě srbských středoškoláků, která jede na exkurzi do Bulharska, ale jede tři týdny po nějaké nepříjemné školní události a my postupně zjišťujeme, že to byla šikana, při níž jeden student spáchal sebevraždu. A vidíme tu skupinu těch lidí v jakémsi mikroprostoru autobusu a pak hotelu, kde ta třída nocuje a jak se i ty studenti, kteří na jedné straně můžou být krutí, ale na druhé straně i zranitelný, ty vyřizují účty i sami mezi sebou, bez učitelů a bez policie.
3: Martino, umím si představit, že jeden film za druhým stojí nejméně za pozornost, ne-li za obdiv, ale co mimo filmového stojí v Karlových Varech také za pozornost?
8: On na plné filmové obrátky nebo na plné obrátky běží i aktivity filmového průmyslu pro filmové profesionály, takzvané Industry Days, kde jsou různé meetingy, networkingy, debaty. A já bych zmínila jeden z těch programů, který mě zaujal, ten se jmenuje Knihy na plátně. Je to akce spojená s knižním veletrhem ve Frankfurtu nad Mohanem, kde Česko bude v říjnu letos hlavní hostující zemí. A při té příležitosti byl v Karlových Varech program zaměřený na knihy, které mají potenciál být filmované. Tato akce je už v Berlíně, ale tady v Karlových Varech se představuje 8 knih ze zemí střední a východní Evropy, takhle je to zamířené a přihlásilo se více než 70 zájemců ze 14 zemí. Já bych řekla, o kterých knihách třeba z Česka se tam mluvilo. Byly to knihy třeba Patrika Bangy Skutečná cesta ven, nebo kniha Zuzany Říhové Cestou špendlíků a jehel a dále tam byly knihy ze Slovenska, z Ukrajiny, Gruzie, Litvy, Moldavska a Polska.
3: No tak to zní zajímavě. A pověz ještě, co se na festivalu v Karlových Varech očekává dnes? Jaký je dnešní program?
8: Já budu mluvit o takovém trochu mimofilmovém programu, jak jsme mluvili i o těch filmových hvězdách, tak dnes se večer se čekají opravdu velké dámy světového filmu. Přijede Juliette Binoche a Magda Vešáriová, obě získají cenu za přínos kinematografii nebo cenu prezidenta. A už jsem o Juliette Binochové mluvila při zahájení festivalu. Festival připomene například její film Tři barvy modrá, který si myslím, že patří mezi klíčové filmy její kariéry. A Magda Vašáriová tady představí film Ptáčkově a Kreativa blázni, to je film ze 60. let a ten natočila jako mladá, tehdy mladým režisérem Jurajem Jakubiskem a jak jsem vlastně na začátku našeho vstupu mluvila o tom, že je tady jako nový duch československého filmu, tak vlastně i tento film Ptáčkově a Kreativa blázni tenkrát byl veliký zlom v československém filmu.
3: Dodává editorka Plusu a filmová publicistka Martina Vacková. Díky do Karlových Varů a pěkný den. Naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
3: A u kultury ještě zůstáváme. Slovenská spisovatelka Jana Micenková na sebe před časem upozornila už svým románem Krev je jen voda, který zpracoval jako četbu i Český rozhlas. Aktuálně jí vyšla na Slovensku sbírka povídek o únavě, šílenství, povrchnosti a hledání rychlých dopaminů v generaci mileniálů. Nad knihou Kvety a klobásy si redaktorka Českého rozhlasu Vltava Šárka Jančíková povídala s její autorkou Janou Micenkovou.
9: No myslím, že jsem to písala všetko postupně asi v priebehu tých 3-4 rokov a vyšlo to, že sa mi zrovna aj narodilo dieťa, bola som na materskej, takže som sa rozhodla, že táto ďalšia kniha budú poviedky. Predošla kniha bol román, ale na román som sa naozaj necítila. Aj tá jedna denník tehotnej vznikla aj behom tehotenstva, teda aspoň vtedy som si robila tie poznámky. A myslím, že som ich mala viac než tých 8, čo je v tej zbierke, ale potom som vybrala len tieto, ktoré sa mi zdali, že majú nejakého spoločného menovateľa, nejaké tie extrémne vyhrotené stavy mojich postav a tá materská vyčerpanosť a tak ďalej.
10: Chtela ste zachytiť demitizaci materství ako niečoho prirozeného, idylického a vždycky radostného?
9: To som chcela a napríklad to tehotenstvo, to v mojom prípade bolo veľmi depresívne. Až prekvapivo ma to zarazilo, aké som mala zvláštne agresívno-depresívne stavy. A hovorila som si, že to by som mala nejak sprostredkovať, lebo možno množstvo žien to takto prežíva. Ale to neznamená, že je človek necitlivý, neteší sa na dieťa alebo že je nejaký psychopat, ale tie hormóny a ten stav je extrémny a zmení myšlienky a mne ich teda dosť vyhrotil. Takže som to potrebovala zapísať a chcela som to sprostredkovať. A podobne to bolo aj, keď v inej poviedke tam riešim nevyspatú matku, ktorej dieťa skoro vôbec nespí, tak sa dostane do takých extrémnych stavov, že už potom jej je úplne jedno, či si to dieťa ublíži alebo neublíži. Chcela som to trošku demitizovať. Ja viem, že dnes sa už o tom hovorí, ale stále akoby mám pocit, že by sme mali pripomínať, že to nie je jednoduché.
10: A pomáhalo vám tedy to, že to téma nějak takhle uchopíte, získat i ten odstup, postavit se k tomu s nějakým sarkazmem?
9: No, sarkazmus je možno taký aj poznávací znak celkovo mojich textov, nie len poviedok. Ono aj tie najdesivejšie, aj veľmi tragické situácie, alebo smutné, depresívne, snažím sa do nich ten sarkazmus skladať, aby to bolo ako znesiteľné, aby to nebola len jedna nekonečná depresia. Takže ako robiť si z toho srandu, z čohokoľvek, mne vždycky veľmi pomáha, aj v živote, aj v poviedkach.
10: Některé ty vaše ženské postavy doslova padají únavou, až tak, že se propadají do stavu mysli, kdy třeba mluví s rybenkou nebo se právě fixují na příchutě čipsu a ocitají se mimo realitu. Tak kdy se pro vás ty texty od nějakého sarkastického pohledu začaly vychylovat do těch různých seriálních podob?
9: Keď už tá postava prejde nejakú hranicu normality, tak sa už to stáva takým seriálnym, až napríklad zrovna u tej tehotnej, v poviedke Denník tehotnej sa podľa mňa už začne spúšťať až nejaká psychóza, takže asi tam predstavuje rôzne veci. Ale ja si myslím, že sa toto môže stať, že človek sa dostane do takýchto stavov a keď tam nemá nikoho okolo seba, kto by si všimol, že niečo sa deje, tak veľmi ľahko sa tá hranica tej normality a zbláznenia sa potom ide rýchlo, keď okolie ako si nevšimol. A že se něco s tím člověkem dlouhodobo děje.
10: Ty povídky vlastně navozují ve čtenáři pochopení, ale nějak zvlášť sympatie k těm postavám, protože je to takové zrcadlo povrchní, spovykané a třeba i trochu nudné generace. Tak mě zajímalo, máte své postavy ráda vy, anebo to pro vás není podstatné, protože v tom textu jde o něco jiného?
9: Nevím, či mám ráda. Trošku někdy čerpám aj zo seba, keď já jsem unavená, mě se honí nějaké temné věci hlavou a jsem hnusná k lidem, alebo nějaká egoistická alebo neempatická, tak zhmotním tieto svoje škaredé stránky do tých postav, aby som si uvedomila, že aj ja viem niekedy byť taká hnusná. Bo ja mám pocit, že sa pohybujem na takých dvoch poloch, buď absolútnej empatie, že prežívam všetko možno až zbytočne s ľuďmi alebo aj postavami, že strašne ľúto, ale zároveň aj také absolútneho až hnusu a odporu, že to také akože extrémne, alebo je tam napríklad taká postava takej zúfalej slobodnej mamičky v tej prvej poviedke, ktorá je trošku až jednoduchšia. Nikto sa o ňu nezaujíma, ona nemá kde bývať. Strašne mi je ľúto, ale na druhej strane tým, jak ona je až taká sockoidná a stále chodí a žobre tam tie cigarety, aby jej niekto požičal mobil, tak vlastne zároveň tam cítim až také obovrhnutie. No a toto možno mám so všetkými svojimi postavami. Strašne mi je ľúto a strašne by som ich chcela pomôcť a všetkých objať a zároveň ma niekedy tak štvú, že si hovorím, že ste takí, nech sa vám stane, čo sa vám deje.
10: Ten název Kvete klobásy naznačuje nějaké kontrasty křehkosti a syrovosti, ale třeba právě té maskulinity a feminity, nějakých nesourodých perspektiv. Tak jak jste k tomu pojmenování nakonec dospěla?
9: Že by som najradšej bola, keď sa to volalo Kvety a sporáky. Lebo tam skoro v každej poviedke niekto tam drhne sporák alebo snaží sa ho vyčistiť. Kvety a klobasy som vychádzala aj z toho, že je to tak celkovo môj štýl písania, nielen v týchto poviedkach, že tam sa kombinuje nejaký naturalizmus, niečo drsné, realistické, sex, také nepríjemné, škaredé témy, občas aj také fekálne, s takým poetizmom, niečím empatickým. No to je to, čo som hovorila predtým. Také nejaké tie klobasy, alebo toto je takéto fuj, takéto opovrhnutie nad nejakým tým povrchným ľudským a tie kvety sú zase nejaké to citlivé ponorenie sa do tých postav a ich ťažoby a všetkých ich trápení, no.
3: Tak tolik slova Jany Micenkové o její povídkové sbírce Kvety a klobásy. Český překlad chystají v nakladatelství Větrné mlýny.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Je 3,5 minuty po 4:30 a další půlhodinu odpoledního plusu začneme ve sněmovně, protože poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Podpora má od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat nebo vícerčat to bude dvojnásobek. Sněmovna naopak ani tentokrát nestihla dokončit debatu o sporné novele stavebního zákona. No a schůzi poslanců dnes sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, vítej ve vysílání, hezký den.
11: Dobré odpoledne ze sněmovny.
3: Tak pověz prosím, jakou podporu nakonec ono navýšení rodičovské ve sněmovně získalo?
11: Pro to navýšení hlasovala drtivá většina přítomných poslanců, včetně opozičních. Na tom navýšení jako takovém totiž ve sněmovně shoda je. Část opozice ale chtěla výraznější růst a taky pravidelnou valorizaci. To bylo obsahem pozměňovacích návrhů. Žádný z takových od poslanců STAN, Pirátů ani KDU ČSL nakonec neprošel. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO říká, že ten návrh v té vládní podobě je maximem možného. No a připomněl, že stejným způsobem navyšovala rodičovský příspěvek taky minulá vláda.
3: Vojto, a součástí té novely, která dnes prošla sněmovnou, jsou také změny v takzvané superdávce. Můžeš vysvětlit to, co jde?
11: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli tedy podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou taky nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Ty změny budou stát podle důvodové zprávy do 3 miliard korun navíc. Podle předkladatelů se navíc rozpočet kvůli neznámým dopadům superdávky sestavil s rezervou, no a ta částka v něm tak už je. Celou tu novelu teď samozřejmě posoudí senátoři.
3: No a jak zaznělo v úvodu, sněmovna se dnes opět nevypořádala, asi nestihla vypořádat s novelou stavebního zákona. Kdy se k tomu poslanci chtějí vrátit?
11: Mělo by to být v pátek, ani tak, ale výsledek není dopředu jasný. Stavební zákon totiž ve sněmovně vyvolává velké rozpory, opozice se obává destrukce stavebního řízení, koalice naopak počítá s tím, že se stavební řízení zrychlí. Opozici dnes rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili ten stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. No to pak spustilo smršť faktických poznámek. K schvalování stavební novely, připomeňme, poslanci zahájili minulý pátek, na to závěrečné kolo tak vyplnilo dohromady zatím zhruba 4,5 hodiny.
3: Teď odpoledne mají poslanci na programu také zvýšení plateb, státních plateb za státní pojištěnce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO to chtěl schválit zrychleně už v prvním čtení. Povedlo se mu to nebo ne?
11: Nepovedlo, sněmovní opozice to zrychlené schvalování vládní novely vetovala. Stát by měl, připomeňme, posílat zdravotním pojišťovnám podle té novely 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošních 2188 korun. Jsou to platby za děti, důchodce nebo nezaměstnané. Zvýšení plateb má podle zdůvodnění finanční rovnováhu, zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění. Stát uhradí podle důvodové zprávy o 21 miliard korun navíc. To veto na zrychlené schvalování podala jménem všech opozičních klubů šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová. Podle ní totiž není možné přijmout takto zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Peníze podle ní vláda nemá, bude se je muset půjčit. Nicméně podle ministra Vojtěcha je cílem toho návrhu obnovit finanční stabilitu.
3: Tak ze sněmovny přispěl do odpoledního plusu náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, díky za to a pěkný zbytek dne přeji. Naslyšenou.
11: Hezký den, naslyšenou.
3: Mluvili jsme o změnách v systému rodičovského příspěvku a potřebné změny v tomto směru sepsala v doporučení pro tvorbu politik ekonomka společnosti PAC Research Anita Baudyšová. A právě s ní budeme mluvit v následujících minutách. Hezký den, vítejte ve vysílání.
12: Dobrý den, díky moc za slovo.
3: Tak paní Baudyšová, ten rodičovský příspěvek, jak už informoval náš zpravodaj Vojta Tomášek, vzroste na 400 tisíc korun. Je to skutečně prorodinný krok, nebo je to spíše jakési dohánění ztrát, které dávka nabrala v posledních letech kvůli nakumulované inflaci?
12: No tak navýšení toho rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun opravdu jen částečně dohání inflaci nebo růst průměrných mest, protože ten příspěvek se od roku 2024 nezvyšoval, jeho hodnota tak zastarávala v čase. Stejně tomu tak bylo i mezi předchozími skokovými navýšeními. Příspěvek se tak jednorázově navýší, nechá zastarat a pak se proces opakuje pořád dokola. A pokud by příspěvek inflací tímto skokem předehnal, tak dál bude zastarávat v čase a bude potřeba tento skok udělat znova. Tak abych byla opatrná nazývat to skokové navýšení prorodinným krokem, protože si myslím, že navyšovat jen ten příspěvek nestačí, je potřeba se na opatření dívat komplexněji a nesoustředit se jenom na transfery rodičům, ale třeba i na dostupné služby.
3: Paní Baudyšová, jedné věci moc nerozumím. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO pro Český rozhlas řekl, že zvýšení rodičovského příspěvku také umožní rodičům zajistit, cituji, vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Konec citace. Má ministerstvo plán i na rozvoj institucí, aby se rodičům lépe dařilo slaďovat rodinný a pracovní život? Nebo jak to chápat?
12: Tady bych řekla, že peníze v ruce rodičů nutně nevytvoří to místo ve školce a hlavní bariérou vnímám dostupnost předškolní péče pro děti do 3 let, ne primárně jako výši prostředků rodičů. A Česko teď dává na tu předškolní péči extrémně málo a potom zbývají pro rodiče možnost třeba dost soukromé školky, které bývají naopak příliš zdravé a ani to zvýšení příspěvku jim tam nepomůže. Takže efektivnější by bylo financovat přímo ta konkrétní místa a dostupnost a podpořit docházku dětí mezi 2. a 3. rokem.
3: Ještě když bych se tedy v kontextu toho, o čem mluvíte, dozeptala na význam těch 50 tisíc korun navíc, bude to vůbec nějaká jaksi systémová nebo jakákoliv významná pomoc, anebo to se projí většinou?
12: Jo. Při čerpání do 3 let dítěte, tak to navýšení tvoří pro rodiče 1600 korun měsíčně, pokud čerpají do 2 let dítěte, tak to je dokonce 2800. Navíc pro nízkopříjmové domácnosti, tím myslím spodní 1/10 domácností s nejnižšími příjmy, tak ten příspěvek tvoří zhruba 1/3 jejich společných měsíčních příjmů. Takže na jednu stranu, jak jsme si říkali na začátku, tak se navýšením jenom dohání inflace, ale na druhou stranu se jedná o významný zdroj příjmů mnoha rodin a proto takhle nečekané skokové navýšování není optimální.
3: Sněmovna zároveň odmítla automatickou valorizaci toho rodičovského příspěvku a pak Research dlouhodobě prosazuje předvídatelnější systém. Jak by to tedy podle vás mělo ideálně fungovat, myslím ta valorizace?
12: No, ve sněmovně bylo hned několik návrhů na automatickou valorizaci. My je v našem novém policy briefu, co je dostupný na webu PAK Research, všechny porovnáváme, doplňujeme i dalšími možnostmi. A hlavní, co je tam důležité, je, aby ten příspěvek byl férový a byl předvídatelný, jak pro rodiny, tak i pro stát. Jednoduše řečeno, aby rodiče předem věděli, jak se příspěvek bude vyvíjet v čase, aby s tím mohli počítat při plánování rodiny. Zároveň je žádoucí, aby se snížily významné rozdíly mezi rodinami dětí narozených těsně před a po přelomu roku, které dnes vznikají jen kvůli důsledku těch skokových navýšení. Takže ten rozdíl třeba těch 1600, 2800 může být mezi matkami, které jsou v porodnici ve stejný čas mezi prosincem a lednem na přelomu tohoto konce roku. A při automatické valorizaci není nutné tady opakovaně vyjednávat to navýšení, ke kterému v posledních letech vždy jednou za volební období stejně došlo a příspěvek by se mohl zvyšovat automaticky.
3: Dodává Anita Baudyšová, ekonomka společnosti PAK Research. Mluvili jsme o rodičovském příspěvku, který má vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun českých. Moc vám děkuji za rozhovor a za váš čas. Naschledanou, naslyšenou.
12: Naschledanou.
3: Stále posloucháte Odpolední plus, je 16 hodin a přesně 43 minuty. Drogy v Evropě jsou podle Evropské komise čím dál větší hrozbou pro bezpečnost i ekonomiku 27. Peníze z jejich prodeje míří do kapes organizovaným gangům a podněcují další násilí, nestabilitu a korupci. Organizované skupiny často koordinují přesuny velkého množství narkotik napříč několika státy. Evropská unie i proto chce zjednodušit práci pohraničním celníkům a bezpečnostním složkám. Téma dnes řeší i Evropský parlament a debatu tam sleduje náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jiří Chábera. Jirko, dobré odpoledne přeji.
13: Dobrý den do Prahy.
3: Takže pojďme říci, jak chce Evropa posílit boj proti dovozu narkotik nebo proti jejich šíření?
13: Evropa to chce hlavně dělat společně. Europoslanci se tady na tom shodují, zaznívá to tady úplně nejvíc. Hodně se tady mluví hned o několika postupech, například 27 chce hlavně zjednodušit vymáhání práva napříč státy, aby zkrátka by bylo snažší ty drogové dílery dopadnout, když už za hranice utečou. Ráda by taky Evropská unie posílila spolupráci nejen tady na úrovni vymáhání práva, tedy na úrovni policie, případně Europolu, ale vlastně i v oblasti justiční spolupráce a taky prevence. Jednou z těch cest, jak toho dosáhnout, je vytvoření společné koordinované sítě, takzvaných evropských celníků, se dá říct, kteří by se vlastně starali jenom tedy o boj proti organizovanému dovozu drog ze zahraničí do Evropy. To ostatně podporuje i český europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU ČSL. Podle něj je ke kontrole potřeba využít víc moderní technologie.
14: Pomocí umělé inteligence bychom byli schopni lépe vytipovat vlastně podezřelé lodě, podezřelé náklady a ty zkontrolovat a efektivně zkontrolovat ty státy, které nemají žádný přístavy.
13: Dnes totiž podle Zdechovského nejezdí už ty dodávky drog do těch největších evropských přístavů třeba do Rotterdamu, ale zejména se drogy dováží do Evropy do těch menších, třeba do Švédska nebo do Polska.
3: Takže chápu to dobře, že nestačí jednoduše zvýšit kontroly na hranicích?
13: No tak je to jedna z těch variant, ostatně europoslanci to tady také hodně řeší, jenže většina celníků na hranicích má prostě spoustu práce s těmi kontrolami. Ten objem zboží, které do Evropské unie míří, je opravdu obrovský, takže se v průměru vlastně podaří zkontrolovat pouze asi 10%, asi každý desátý kontejner, který do Evropy zamíří. A drogy se navíc často pašují a my to známe třeba z těch kauz klasicky, že se našlo spoustu kokainu, pašují se v potravinách, takže ono není možné ty kontejnery zadržovat na kontrole příliš dlouho, jinak se ty banány, potraviny zkazí. Silnější kontroly, silnější podporu a ještě více na těch externích hranicích Evropské unie, to všechno prosazoval přímo na plénu parlamentu taky Jaroslav Bžoch z Hnutí ANO.
15: Potřebují lepší nástroje, moderní technologie a užší spolupráci v rámci celé Evropy, ne více byrokracie. Musíme se věnovat také ochraně pracovníků v přístavech. Všichni víme, jak bohatí jsou zločinci. Lidé pracující v evropských přístavech jsou bez náležité ochrany nuceni volit mezi svým životem anebo tím, že se nechají podplatit.
13: Já ještě zmíním jednu věc, která tady v Evropském parlamentu často zaznívala, obchod s drogami a na něj vlastně napojený celý ten aparát organizovaného zločinu. Celé to funguje vlastně jenom proto, že si ty drogy stále někdo kupuje. Těmi úplně nejčastěji užívanými drogami v Evropě potom jsou kromě té úplně nejužívanější marihuany, je pak hlavně obchod s kokainem, ale hodně se prodává taky metanfetamin nebo heroin a novinkou, dá se říct, za posledních několik let, která hlavně zasahuje mladší generace, jsou v Evropě na tom evropském trhu takzvané syntetické kanabinoidy. To jsou vlastně úplně uměle vytvořené látky, které mají podobné vlastnosti jako ty normální kanabinoidy, ale jsou vlastně vytvořené tak, že výrazně zvyšují zdravotní rizika, pohybují se na hraně té legality, protože výrobci dokáží přicházet s novými látkami ještě rychleji, než je úředníci stíhají zakazovat.
3: Tak z Europarlamentu přispěl do vysílání Plusu Jiří Chábera, zvláštní zpravodaj rozhlasu ve Štrasburku. Děkujeme moc a naslyšenou.
13: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Odpolední Plus. Francie letos zažívá už třetí vlnu veder. Na jihozápadě země teploty dosáhnou 40 stupňů, v Paříži vysoko přes 30. Meteorologové varují, že extrémní horko bude tentokrát ještě intenzivnější a bude trvat déle, téměř 2 týdny. Z detaily z Paříže se teď do vysílání hlásí kolega ze zahraniční redakce Marcel Faltis. Dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
3: Marceli, musíme to vzít trochu stručněji. Pověz, kde je teď ve Francii situace nejhorší?
16: Největší horko je na jihozápadě země, konkrétně například v Bordeaux, kde je téměř 41 stupňů, nebo v Toulouse a Carcassonne na jihu země, kde jsou taky 40. Varování před vysokými teplotami se aktuálně týká téměř 70 departmánů ze 100, což je o 6 víc než včera. Informovala o tom francouzská meteorologická služba. Velká část země se potýká i s tropickými nocemi, kdy i v noci teploměry ukazují přes 20 stupňů. Podle meteorologů bude ta aktuální vlna veder trvat asi 12 dní a je to už po třetí, co se Francie letos potýká s extrémně vysokými teplotami. I když ta vedra zřejmě nebudou tak vysoká jako ta rekordní červnová, tím, že ale Francouzi zažívají letos už po třetí, tak je budou podle meteorologů někteří lidé kvůli té akumulaci zřejmě snášet hůř. Velké sucho, které trvá od května, navíc trápí i zemědělce, kteří kvůli tomu přicházejí o úrodu.
3: Marceli, a jaká je situace v Paříži? Díky Séně je to tam lepší? Ty tam přímo jsi?
16: Velké horko je i v Paříži. Není to tedy sice úplně něco nového, protože téměř každé léto je francouzská metropole vyprahlá a teploty tu stoupají vysoko nad 30 stupňů, ale je znát, že teď už jsou z toho Francouzi unavení. Běžně tak vidíte v oknech pařížských domů vylepený alobal, kterým se obyvatelé snaží alespoň trochu snížit teplotu v bytech. Většina starých pařížských domů totiž nemá klimatizaci a lidé se tak musí spoléhat na takováto provizorní řešení nebo třeba přenosné větráky. Několik stovek obyvatel města taky nahlásilo výpadky proudu kvůli poškození kabelů a teplem.
3: Rozumím. Spousta lidí. Pověz, jak ještě vlastně reagují úřady na ty vysoké teploty, na ty problémy?
16: Ty jsi ještě předtím zmínila tu Seinu, tak já ještě něco dodám, že právě spousta lidí, a zejména těch mladších, se těm teplotám snaží uniknout tím, že se právě koupou v Seině, nebo třeba v kanálu Saint-Martin, ale abych ti odpověděl na ty úřady, tak úřad premiéra Sebastiana Lecornyho, Matignonský palác, vydal taková obecná doporučení, aby se lidé zkrátka nezdržovali na slunci, aby pili hodně vody, používali klimatizaci a taky uvolnil 100 milionů eur, tedy skoro 2,5 miliardy korun, z kterých můžou například ředitelé nemocnic nebo domů pro seniory nakoupit potřebné vybavení, jako jsou třeba přenosné klimatizace nebo větráky. A ministerstvo práce taky vyzvalo zaměstnavatele, aby byli schovývaví k zaměstnancům, třeba a při čerpání dovolené, aby jim zajistili přístup k chladné vodě na pracovišti. A na tu vlnu veder teď reagují i soukromé firmy, například společnost Uber Eats nebo Deliveroo, jejichž kurýři doručují jídlo, tak ti pozastavili dovážky v nejrizikovějších regionech.
3: Tak to byl z Paříže, snad ještě ne úplně upečený Marcel Faltis, moc děkujeme a přeji teda chládek a stín co nejstudenější počasí. Naslyšenou, děkujeme.
16: Díky, hezký den.
3: 16 hodin 51,5 minuty, vracíme se na domácí půdu a ke kultuře. Jak propojit špičkovou českou i světovou hudbu s krásou vzácné historické architektury a géniem loci města Znojma? To dobře vědí organizátoři tamního hudebního festivalu. Letošní 22. ročník začne v Perle Jižní Moravy právě dnes. Hudební svátek potrvá až do konce července. Jakými produkcemi letos ožijí magická znojemská zákoutí a další architektonické skvosty, tak na to se teď budu ptát ředitele hudebního festivalu Znojmo Jiřího Ludvíka. Vítejte ve studiu, hezký den.
17: Hezký den všem posluchačům.
3: Tak většina koncertů znojemského festivalu se obvykle odehrává pod širým nebem, odhaluje publiku místa, kde hudbu běžně neslyší v průběhu roku. Tak jaké konkrétní znojemské lokality letos hudbou chystáte se rozeznít?
17: My se snažíme rozeznít celé Znojmo, protože letos máme 800 let výročí města, takže je to jedna obrovská party,
18: prakticky taková lehká narozeninová party, ale zatížená tou krásnou, vážnou klasickou hudbu, ale my to tak vážně nebereme. Máme už ověřené prostory, které používáme opravdu znojemská nádvoří a zákoutí, jak jste říkala, jsou kouzelná, takže ať už jsou to nádvoří minorického kláštera, domů umění, různé kaple, zapadlé kostely, to všechno se rozezní hudbou během 20
3: dnů. Ve znojemském podzemí hrát klasiku nebudete?
18: To ne, ale umělci nám rozeznívají znojemské sklepy, to se nebojte, to určitě probíhá. Znojemské podzemí nemá tak velké kapacity, ty prostory jsou spíš křivolaké a schovávací. Každopádně ale jdeme i do přírody, do toho krásného geniálocí Národního parku Podyjí, jdeme do vody, jdeme si hrát na zatopený lom a tak dále, takže těch prostorů je strašně, strašně moc.
3: Znojmo leží na česko-rakouském pomezí. Hraje to nějakou roli v přípravě programu nebo v celé festivalové atmosféře?
18: Hraje to obrovskou roli. Zaprvé jsme strašně daleko od Prahy a jsme kraj zapadlý, na který Praha často zapomíná a nemá nás úplně ráda a zapomíná na nás, ale my se tomu nepodáváme a jezdíme neustále do Prahy říkat, jak jsme krásný kraj a vítáme všechny milované Pražáky, aby přijeli na krásnou hudbu a hraní si se snažíme bourat, protože to nám zebrala strašně moc historie. Ta nám zebrala kus jako vlastně toho, té přirozenosti toho města, takže v současné chvíli se i tou hudbou zveme rakouské umělce. My vyjíždíme do Rakouska, témata si bereme jako nadnárodní, hrajeme s muzikou přímo na hranicích, vítají se tam navzájem. Před 20 lety, když jsme začínali 22 let zpátky, tak opravdu se lidi potkali u jednoho takového Heiligenstein projektu a my jsme přesně poznali, kdo jsou Rakušáci, kdo Češi. Dneska tam chodí 500 lidí a nikdo neví, kdo je kdo a všichni si dohromady povídají a funguje to úplně úžasně, takže to se tam děje.
3: Musím ale doplnit, že si snad uvědomujete, že tady v Praze, když jste naším hostem, takže my také fandíme Znojmu a rozhodně z Prahy nechceme Znojmu přehlížet. Ale teď k jedné konkrétní takové roztomilé záležitosti. Na 15. července připravujete industriální koncert s názvem Oslava znojemské okurky v podání prvního vídeňského zeleninového orchestru. Co to je za orchestra? Jak zachází se zeleninou?
18: Vegetable Orchestra je neuvěřitelný projekt.
3: Vídeňský orchestr je samozřejmě.
18: Ano, vídeňský orchestr, ty jsou ty světové, že? A toto je teda opravdu asi nejsvětovější zeleninový orchestr. Oni 6 hodin vyřezávají ze zeleniny hudební nástroje, dokonce pak ten jakože odpad zpracují do zeleninové polévky a pak hodinová produkce hudební, která opravdu je hudební produkcí. Já jsem byl na jejich jednou koncertě a řekl jsem si, toto přesně na 800. výročí chci v rámci naší dramaturgie mít, protože Znojmo je zeleninové město historicky a takže my budeme ctít znojemskou okurku a oni na okurky naopak budou hrát, to znamená, ono to má opravitánské kouzlo a těšíme se na to, protože je to ve výborné akustice industriální vlastně jednoho podniku ve Znojmě, kde jsme objevili v té betonové hale jako vynikající akustiku, takže hrajeme i s takovými to netradičními prostory a vítáme lidi na klasickou hudbu, která může být podaná i v podobě zeleniny. No.
3: Tak nebudeme prozrazovat, jak se hraje na okurku, ale letošní ročník zahájíte dnes večer koncertem Bez hranic se symfonickým dechovým orchestrem složeným ze žáků, absolventů a pedagogů z okolí rakouského města Rec. Povězte jenom stručně už, co to je za těleso, jak si vydobilo renomé.
18: No, je to těleso, které používá i znojemské muzikanty. Propojujeme tam právě ty nejlepší muzikanty z našeho regionu a oni hrají jak pro Recký festival další den, tak pro nás začínají a je to právě ten koncert, který ničí tu hranici, kterou nemáme rádi.
3: Tak tolik ředitel hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík. Díky moc za pozvánku a ať se vydaří.
18: Srdečně posluchače zvuk nám do Znojma.
3: Naslyšenou. Jít nakupovat v neděli není v Česku žádný problém. Většinou není ani zapotřebí přemýšlet, co je za den, protože obchody mají otevřeno pořád. Ale ne v každé evropské zemi je to stejné. Jedním ze států, který práci v neděli velmi omezuje, je sousední Německo. I když jeho vláda teď přemýšlí, že by pravidla uvolnila. A víc už poví náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, vítej.
19: Dobrý den.
3: Tak koho se má týkat to opatření? Kdo by mohl v neděli pracovat?
19: Týká se to hlavně pekařů a cukrářů a ti mají v současnosti povolené 3 hodiny práce v neděli, ale nově by se to mohlo zvednout až na 8, což je součást takového balíčku opatření, který vláda prezentovala po jednání koaličního výboru minulý týden a jejichž cílem je rozhýbat německý i pracovní trh, snížit byrokratickou zátěž a oživit ekonomiku.
3: No a jak je to vlastně teď? Jsou obchody v Německu o nedělích opravdu všechny zavřené?
19: V podstatě ano, je třeba občas, nebo jsou otevřené nějaké třeba nouzové ty pohotovostní lékárny a nebo právě nějakou pekárnu či kavárnu otevřenou najdete, nebo případně večerku, zejména pokud je spojená s poštovními službami, ale jinak obchody jsou zavřené, právě dokonce i velká část těch večerek. Pokud jde o jídlo, lidé si nakupují v sobotu, kdy prodejny mají ale zase delší otvírací dobu, klidně do 11. do večera. No a v neděli už potom jedinou možností pro ty, kteří to nestihli, jsou vlastně jenom supermarkety na nádražích, ale nezdá se, že by to zase v Německu někoho tak zvlášť trápilo, že by to byl nějaký výrazný problém. Už je to zvyk, v Německu je to tak od 50. let asi.
3: No čili s jakými reakcemi se setkává to uvolnění pro nedělní práci?
19: Tak tam záleží, koho se ptáte. Teď, když se otevřela ta cesta pro širší možnosti pracovat v neděli pro ty cukráře a pekaře, tak se ozývají tedy i další obory a další podnikání, které by taky bylo rádo za takové možnosti, ale na druhou stranu jsou tedy třeba odbory anebo církve, evangelická i katolická, které varují před další zátěží pro zaměstnance a poukazují na to, že nepracovní volné neděle vytváří čas pro rodinu, přátelé, regeneraci nebo třeba nějakou dobrovolnou činnost pro komunitu, že je to prostě den, kdy má samozřejmě až na nějaké výjimky volno celá obec a může dělat, co si zamane nebo na čem se usnese, což má pozitivní efekty i poté pro ten pracovní svět jako takový.
3: A pro tu komunitu. No ještě dodejme, že koalice křesťanských a sociálních demokratů v Německu neplánovala pouze povolení pracovat v neděli, chtěla deregulovat také práci během týdne. Připomeň, o co šlo.
19: V současnosti je v Německu uzákoněná 8-hodinová pracovní doba s tím, že přesčasy samozřejmě možné jsou, ale je tam určitá flexibilita, nicméně to 8-hodinové maximum tam formálně je. No a idea byla ho zrušit, respektive nahradit do týdenní maximální pracovní dobu, což se taky nelíbilo odborům, podle kterých by to vedlo až ke 13-hodinovým pracovním dnům a pak zase delšímu volnu za doprovodu zvýšených zdravotních rizik. Nicméně tohle opatření nakonec koalice nechala být. Problém s ním určitě měla i část koaličních sociálních demokratů. Na 8-hodinové pracovní době se tedy zatím nic v Německu měnit nebude.
3: Tomáš Havlín uzavřel dnešní Odpolední plus. Děkujeme za to, naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
3: A od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Lucie Vopálenská.
20: Bylo 17 hodin.
21: Český rozhlas plus. Zprávy.
20: Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o možných dodávkách střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Sněmovna znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely. A ministr Šťastný nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru. Sankce na ruské sportovce mají podle něj platit dál. Dobré středeční odpoledne u zpráv vám z Plusu přeje Ondřej Látal. Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
22: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
20: Trump řekl, že po jednání se Zelenským ještě plánuje telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Sněmovna znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vyněl z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje hlavně před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru. Ruští sportovci ruské týmy se tak můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců se proto až do ukončení války neměly měnit.
5: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
20: Předseda koaličního SPD Okamura si naopak říká, že jde o správné rozhodnutí. Podle něj má sport spojovat a nerozdělovat společnost. Soutěžit ale Rusové dál nebudou pod svou státní vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Miroslav Krobot uvedl na Karlovarském festivalu svůj nový film Zpráva pro Minervu 2. Experimentální komedii, kterou natočili s režisérem Lubomírem Smékalem, představili v malém sále hotelu Thermal.
0: Doufám, že si film užijete, jako jsme si my užívali zkoušení a natáčení všech těch 10 dnů, co to trvalo.
2: Herec, dramatik a režisér Miroslav Krobot obsadil do snímku neprofesionální herce z divadel.

0: Pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 173. kilometru pomalu popojiští v nesouvislé koloně až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zastavují v okolí Kývalky, následně od sjezdu na výstaviště na 190. kilometru. Pro osobní auta zdržení až půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. V Praze na magistrále směrem z Holešovic do centra čekejte dlouhou kolonu už od nábřeží Kapitána Jaroše. Pomalu se jede až na úroveň Václavského náměstí, kde se řeší nehoda dvou aut, zdržíte se tam kolem půl hodiny. Bouralo se ve Vršovicích v křižovatce Ruské a Bělocerkevské směrem z centra Prahy. Srazila se dvě auta, objíždí se částečně protisměrem. V koloně a ulice u Jana Želivského zdržíte se přes 10 minut. Na Pražském okruhu jsou stále kolony před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojiští od Lochkova. V opačném směru se provoz zastavuje už na konci D5 před okruhem. Zdržení teď až 20 minut. Provoz vázne v obou směrech před omezením v Kbelské ulici. Kolony jsou v Cínovecké skoro od sjezdu na Zdiby a taky v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. A kolonu čekejte v Holešovičkách směrem do centra od Bulovky k tunelu Blanka. Je to na 15 minut. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami, teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy a na Plusu teď pro vás máme 20 minut Radiožurnálu.
1: Evropský parlament tento týden změnil pravidla hry v letecké dopravě. Jaká zlepšení pro cestující nově přijatá opatření přinášejí a co přinese zjednodušení legislativy a zmírnění evropských regulací umělé inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová z frakce Zelených. Zdravím vás do Štrasburku, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Evropský parlament včera přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Jak moc?
2: Z mého pohledu poměrně zásadně, akorát jsem stále trošku nespokojená s tím, co naopak členské státy zablokovaly. Ale abych začala nejdřív tím hodně pozitivním, tak týká se to například oddělování dětí od rodičů, kde si aerolinky jako Ryanair vynucovaly poplatky za společné sezení, nebo větší ochrana seniorů, těhotných žen nebo osob, které mají různé zdravotní potřeby a handicapy. Myslím si, že to je velmi dobře. Také se velmi zásadně zvýšila ochrana lidí před různými skrytými poplatky nebo poplatky například za takzvanou no-show u zpátečních letenech, tedy když nevyužijete let tam, tak vám aerolinka automaticky zrušila zpáteční let. Tohle už nebude možné. A obecně větší ochrana primárně zákazníků, primárně těch cestujících, což mě těší. Mm-hmm. Abych zmínila tedy to, co mě netěší, je, že od roku 2004, když poprvé začala platit vlastně tato legislativa a teď je první revize po 12 letech, tak pardon, 22 letech, no. Tak ty kompenzace se vlastně od té doby za spožděné lety vůbec nezměnily a přitom kumulovaná inflace vzrostla od té doby o 61%.
1: Proč myslíte, že Rada Evropské unie to odmítla, zvýšit ty kompenzace za spožděné nebo zrušené lety?
2: Já si myslím, že tahle linka je naprosto jasná. Ty státy se snažily často ochránit ty svoje aerolinky, protože v nich samozřejmě platí daně. Typicky se to týkalo evropských aerolinek, jako je německá Lufthansa nebo francouzsko-nizozemská Air France, KLM, irský Ryanair, maďarský Wizz Air. To jsou všechno aerolinky, které přináší dost peněz do rozpočtu těchto zemí a v Radě jsme si samozřejmě všimli, že přesně tyto země byly ty, které drtivé většině protestovali proti čemukoliv, co posilovalo cestující a naopak dávalo nové povinnosti aerolinkám.
1: A není zatím třeba i obava, že by si mohly případné ztráty letecké společnosti kompenzovat zdražením letenek?
2: Nikoli, tohle samozřejmě bylo předmětem velkého jednání a tedy po tolika letech vyjednávání, protože to jsme ještě nezmínili, tohle je legislativa, která se vyjednává už do roku 2013, akorát byla velmi dlouho zaseknutá, tak jsme to samozřejmě řešili z hlediska výpočtu a ty letenky, pokud by se tam promítly nějaké náklady,

0: tak maximálně v jednotkách korun, takže letenky to nezdraží.
1: Opravdu přináší změna větší transparentnost cen letenek?
0: Rozhodně ano, v největší míře tomu taky u zavazadel. Momentálně probíhalo z hlediska různých aeronik, a neříkám, že všech, ale některých, o takovou snahu zakrýt, kolik přesně budete muset platit za zavazadlo, co je to přesně zavazadlo příruční, které je příruční do zavazadlového prostoru, do těch přihrádek nad hlavou a podobně, a následně jste se třeba dozvěděli až na konci toho placení, nebo dokonce, nedej bože, u gateu, že si najednou musíte připlatit 20-40 euro. Tomuhle je teď konec, všechno tohle by mělo být už v ceně letenky zobrazované přímo při výběru té letenky na webu Aerolinky.
1: Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Čekáte, že se to bude dít?
0: Myslím si, že pro ty aerolinky je to samozřejmě výhodné z hlediska takových těch cestujících, co prostě jenom, když to tak řekneme, naskočí, vyskočí, takže některé to určitě nabízet budou samozřejmě, ale je možné, že u těch takzvaně nízkonákladových, jako Ryanair a Wizz Air, ne, protože ty už jsou opravdu na nejnižších možných hodnotách, ale uvidíme, protože ty nejnižší možné hodnoty byly často právě skryté v poplatcích.
1: Nová pravidla mají zajistit rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Jakým způsobem?
0: Momentálně to funguje tak, že, já řeknu rovnou, já se nebudu zabývat tím, jak to funguje tak, protože to je opravdu komplikované. To, co by se teď mělo stát, je, že o kompenzaci, že vám nejdřív bude muset ta aerolinka sdělit, jak můžete zažádat o kompenzaci. Momentálně jste pouze měli dostat informaci, že ji můžete dostat, ale potom jste se museli dlouhé, klidně půl hodiny, hodiny proklikávat jejich komplikovaným webem k tomu, aby se dozvěděli, jak. To vám teď aerolinka bude muset přímo napsat do zprávy, do e-mailu a podobně. Následně vy budete moct žádat o kompenzaci do 4 dnů, poté co oni vás informují o vašich právech, a potom nově aerolinka bude muset tu kompenzaci do 30 dnů vyplatit.
1: Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, 12 bylo proti a 3 se zdrželi. Vypadá to, že mají poměrně silné zastání. Proč teda to vyjednávání trvalo tak dlouho?
0: My jako parlament, jak už jsem zmínila, legislativa se otevřela v roce 2013. My jako parlament jsme měli hotovou pozici už o rok později, v roce 2014. Ten návrh byl 10 let zaseknutý pouze a jenom v radě, kde se teda nemohl najít kompromis mezi zájmy cestujících a aerolinek. A před polským předsednictvím, pod polským předsednictvím v roce 2025 schválila rada svoji finální pozici, ale potom se samozřejmě nemohli dohodnout mezi parlamentem a radou. Šlo to i do druhého čtení, šlo to i do třetího čtení, což se neděje každé legislativě tady. A nakonec to muselo jít dokonce do smírčího řízení, které začalo tento rok v dubnu. Na smírčí řízení jenom 8 týdnů a nakonec tedy pod kyperským předsednictvím rada ustoupila z většiny právě té parlamentní pozici ochrany cestujících.
1: Jak jste řekla, jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Kdy by mohla vstoupit v platnost?
0: Vstoupí v platnost v podstatě ve standardním řízení, tedy nyní bude legislativa zveřejněna v úředním věstníku do pár týdnů po kontrole právními službami a následně bude na členských státech, aby to implementovala, nicméně, jelikož se tady samozřejmě jedná o nařízení, tak mají na to jeden rok. Takže do jednoho roku, ano.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou. Evropský parlament má znovu na stole chat control 1.0, zjednodušeně řečeno skenování soukromých zpráv uživatelů komunikačních aplikací, a to ve jménu boje s ochranou dětí a podobně. Vy jste byla proti tomu, aby se o věci jednalo. Proč?
0: Já jsem byla proti kvůli tomu, že je to v podstatě proti pravidlům Evropského parlamentu i vlastně pravidlům všech těch institucí, rady i komise. My jsme jako parlament v prvním čtení dokonce dvakrát tedy odmítli kvůli jedné takové byrokratické kličce Evropské frakce Lidová, tak jsme museli hlasovat dvakrát o tom samém a odmítli jsme tu pozici a tu legislativu. V ten moment měla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola podle pravidel podat ke komisi žádost o uzavření jednání a ona tak neučinila. Naopak šla proti nám, proti oficiální pozici svého parlamentu a požádala radu o znovu otevření do druhého čtení. To je tak bezprecedentní, že my jsme hledali opravdu intenzivně a za těch několik dekád existence Evropského parlamentu jsme nezašli žádný případ, kdyby parlament znovu hlasoval o něčem, co už několikrát odmítl. To znamená, že teď už pro mě to nebylo nejenom kvůli tomu obsahu, se kterým nesouhlasím a odmítli jsme ho, ale i principy demokracie, které si myslím, že předsedkyně parlamentu Roberta Metsola své volně porušila a upřímně momentálně se s dalšími kolegy zde v parlamentu bavím, jestli to není i na žalobu nebo nějakou jinou eskalaci, protože toto si nemůže dovolovat.
1: No ale velká část českých europoslanců, ať za STAN, TOP 09, KDU, ČSL nebo i z ANO, v tom problém nevidí. Diskutujete spolu o chat control?
0: Já jsem se s nimi bavila již v minulosti o obsahu. Jsem poměrně překvapená jejich hlasováním, protože mnozí z nich, jak ANO, tak ale třeba i STAN v minulosti hlasovali proti tomu samému, respektive ještě, když tak řeknu, lepšímu, protože tam byly ty naše pozměňovací návrhy a nyní pro tu nejhorší možnou variantu, respektive její zařazení na program, zvedli opět ruku. Netuším, co je přesvědčilo, navíc, když se tedy jedná o takovouto svévoli té Roberty Metsoly. Nicméně budete se muset zeptat jich, já jsem se s nimi o tom od té doby nebavila.
1: Aby bylo jasné, co vám na tom vadí, protože když jde o odhalování materiálu se sexuálním zneužíváním dětí, tak to je asi pádný argument, že je třeba snaha to zachovat. Proč myslíte, že ten systém nefungoval podle vás?
0: Tady je důležité říct, a bude to trochu techničtější, ale je důležité to vyjasnit, že to, o čem teď budeme hlasovat, je výjimka ze směrnice o soukromí, která teď platila 5 let, protože nebyl trvalý režim. My ale teď, a já jsem jednou tedy ze zpravodajek tohoto návrhu, trvalý režim teď vyjednáváme a dokonce to vypadá, že budeme na podzim schopni po těch 6 letech, kdy to bylo zablokováno na radě, dosáhnout dohody. A teď v moment, kdy tedy ano, v dubnu vypršela ta výjimka, takže od dubna se tedy masově neskenuje. Nicméně my jsme před branami trvalého režimu, který by skutečně ochránil ty děti a zároveň by ale ochránil i naše práva dospělých, kteří máme nějakou presumpci neviny zakotvenou v právním světě a nemusí být naše konverzace skenovány masově, plošně a často tedy bez našeho vědomí, protože ty společnosti o tom samozřejmě neinformují nějak veřejně, tak se domnívám, že je naprosto iracionální teď vlastně radě odevzdat bianko šek v podobě prodloužení té výjimky, místo toho, abychom na ní dál tlačili a tlačili tím, že výjimka není a dostali všechno, co my jako parlament chceme. Takže upřímně všichni kolegové, kteří proto budou hlasovat, podrývají naši práci a svoji vlastní pozici, kterou teď děláme na tom trvalém režimu. Já tedy nejsem proti tomu, aby se chránili děti, protože intenzivně pracuji na tom, aby ten režim byl. Já jsem proti tomu, jak je to nastaveno teď v té výjimce, tedy že je to plošné masové skenování všech našich konverzací, které jenom přehlcuje policii a dětem nepomáhá.
1: No a které konverzace by tedy podle vás měly být nebo je důvod je sledovat?
0: V tom novém trvalém režimu my navrhujeme dvě možnosti, respektive dvě hlavní varianty postupu. Jeden je, pokud policie bude mít podezření na samozřejmě nějaké sdílení dětské pornografie, tak požádají soud o umožnění nahlédnutí a skenování daných konverzací a na základě soudního povolení se tak učiní. To samozřejmě známe i z odvětví odposlechů, bylo by to v podstatě jedna ku jedné to samé. Potom ten návrh samotný pracuje i s režimem takzvaných důvěrníků nebo důvěryhodných nahlašovatelů, což jsou typicky organizace pracující na ochranu dětí, kdy pokud vy máte nějaké dítě nebo i dospělého nebo někoho, kdo je přidán do takové skupiny například na WhatsAppu nebo kdo se setká s takovým materiálem nebo podezřelou konverzací, tak se obrátí na tyto organizace a ty mohou tohle nahlásit a na základě jejich nahlášení opět policie se soudem může rozhodnout o skenování takové konverzace. Myslím si, že to je velmi dobrý balanc v tom, že oběti a lidé samozřejmě s tím se setkavší budou mít možnosti, jak to řešit a zároveň, že nebude narušována presumpce neviny a nebudeme skenováni všichni.
1: A může se o ČetControl hlasovat ještě dnes?
0: Bude se hlasovat zítra o tom prodloužení té výjimky, to je to, čemu se přezdívá ČetControl 1.0. Bude se o tom hlasovat absolutní většinou, tedy my budeme potřebovat pro zvrácení tohoto 361 hlasů. Bude to velmi náročné, protože mnoho poslanců už tady ve čtvrtek není. Čímž to je tedy kritizuji, protože si myslím, že to je špatně, ale bohužel je to mentalita některých z mých kolegů a já samozřejmě stále věřím, že naše pozměňovací návrhy projdou a alespoň způsobí to, že to bude tedy cílené a ne plošné a že se ochrání kryptografické šifrování. Nicméně samozřejmě nebudu předjímat před tím hlasováním zítra, budu se snažit kolegy lobovat. No a pokud, nedej bože, mi hodí vidle do toho vyjednávání trvalého režimu, tak ale já nevěším hlavu a na podzim se vrátím a trvalý režim s radou vyjednávat budeme i nadále s tvrdou pozicí za pozicí Evropského parlamentu.
1: Poslankyně Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Markéta Grigorová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Členské státy Evropské unie koncem června finálně odsouhlasili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Je to dobře?
0: Já jsem úplně na začátku nebyla pro tyto takzvané omnibusy, tedy zjednodušující balíčky a obzvlášť tedy u toho zákona umělé inteligenci a to z jednoho zásadního důvodu a to je proto, že ještě nebyl v mnoha státech implementován a my tady škrtáme v něčem, co jsme před doslova rokem a půl vytvořili, aniž bychom viděli ten dopad. Tedy, co je ten problém, kde jsou ty mezery, které mohly vzniknout. Myslím si tedy, že jsou to jenom úlitby jakési panice z byrokracie, kterou komise pojala a že to není vůbec ani strategické, ani moudré. Ale zároveň ve výsledku jsem hlasovala pro, protože já jsem tedy byla jednou z vyjednavaček a podařilo se nám tam nejenom snížit škody, které komise páchala a vrátit některé věci zpátky, ale především se nám tam podařilo zavést zákaz takzvaných nudifiers, což jsou svlékací aplikace. Mnoho lidí o tom například slyšelo v souvislosti s maskovým nástrojem Grokem na X-ku, kde každou hodinu bylo generováno bez souhlasu až 6000 nahých obrázků, především žen a dětí. To znamená, že jsem velmi ráda, že toto tam prosazeno bylo a že nudifiers mají útrum.
1: Jak složité bylo definovat ty svlékací i aplikace?
0: Mám až tendenci se tady trošku uzardět, protože to byly skutečně zvláštní konverzace, kdy jsme se skutečně do detailu bavili o tom, jaká oblast bradavek, jaká oblast, omlouvám se, ale i pozadí a samozřejmě části uvnitř se ještě počítají. Takže to nebylo vůbec jednoduché, nicméně ve výsledku jsme se shodli na tom, že je to samozřejmě bez toho souhlasu, je to s nějakým záměrem poškodit toho daného člověka a je to tedy zobrazující intimní partie s nějakou definicí toho, co je intimní partie. Nicméně ve výsledku například bikiny by to nezasáhlo, můžete mít aplikaci, která to dokáže takového člověka vygenerovat, ale samozřejmě pokud je to v rámci konverzace například mezi studenty, kdy vás tím někdo bude ve škole šikanovat, jste například studentka a vaši spolužáci se snaží tímto způsobem vás šikanovat, tak se stává ale můžete obrátit na policii. Bohužel jenom tyto nástroje budou dále existovat, ale už ne až do naha, když to řeknu úplně na placatu.
1: Jejich zákaz platí od 2. prosince, proč ne dřív?
0: Tohle bylo také velmi dlouho diskutovaný bod, když říkám dlouho, skutečně do noci. Samozřejmě, že někteří zastánci to, co říkali členské státy, tedy že firmy se na to potřebují připravit, tak se snažili to odložit až na další rok. My jsme se snažili jako frakce Zelených, v níž jsem, to udělat i hned s okamžitou platností. Nakonec tedy prosinec je jakýsi kompromis, mezi krok, se kterým nemám z něj radost, ale doufám, že se tedy všechny ty firmy velmi důkladně připraví a nebudou tam již žádné mezery, kdy někdo bude moct obejít ten jejich algoritmus dobrým promptem.
1: No právě europoslanec Jaroslav Bžoch z frakce Patrioti pro Evropu tvrdí, že zákaz bude pro vývojáře snadné obejít. Jak to bude vymahatelné, kontrolovatelné?
0: Já si myslím naopak z rozhovoru s těmi, kteří tak učinili už na začátku, protože možná si mnoho lidí vzpomene, že s nástupem generativní AI to šlo na začátku pár prvních dnů, týdnů a pak najednou drtivá většina z nich to vypla. Jak to, že jim to šlo vypnout a museli se vytvořit nové nudifier aplikace, protože to ve skutečnosti pro ty AI není tak složité. Máte nějaké omezené penzum promptu, které můžete dát, nehledě na to, že dnešní AI opravdu umí již pracovat s kontextem, pozná, co se snažíte udělat, o co vám jde, a nedovolí to. Takže vymáhání bude poměrně jednoduché, samozřejmě i v tom, že pokud něco takového vygenerované bude, tak se okamžitě obrátí úřady na tu danou nudifier aplikaci, v níž se nudifying podařilo, a řekne jim, že si to musí vyřešit, jinak samozřejmě budou čelit velmi velkým pokutám.
1: Balíček mimo jiné zmírňuje ochranu osobních údajů. Jak a proč?
0: To je jiná část tohoto omnibusu. To je část takzvané GDPR a směrnice o e-soukromí. GDPR je samozřejmě legislativa na ochranu soukromí a tu momentálně budu vyjednávat také já. Nicméně to teprve teď začíná a teprve teď jdeme do jednání. Byla totiž mnohem náročnější na porovnání našich pozic mezi parlamentem a radou než samotná AI. Nicméně ano, to je jedním z těch nejvíc problematických bodů a my jako parlament už máme připravenou pozici, kde v podstatě tento návrh komise komplet smažeme, protože GDPR definice osobních údajů nepotřebuje žádnou změnu a už vůbec ne změnu, která jde na ruku inzerentům.
1: Europoslanci se dnes zabývali otázkou, jak by Evropská unie měla řešit dopady sílících veder. K čemu jste došli?
0: V rámci té debaty, ale i navrhovaných rezolucí je mnoho návrhů na podporu, především samozřejmě finanční, protože přiznejme si to na rovinu, z hlediska opatření, kampaní a podobně, je to otázka veřejné zdraví obecně, je kompetencí členských států. Evropská unie tedy nemůže udělat tolik, samozřejmě kromě těch velkých kroků, jako je odchod z používání fosilních paliv, přechod na obnovitelné zdroje energie a podobně. Nicméně s tím okamžitým řešením vlny veder se například europoslanci bavili o podpoře, finanční podpoře těch krizových center a míst, kam můžou například seniori a seniorky jít se ochladit, tedy aby tam byly klimatizace funkční, aby tam byly nějaké informace, aby tam byly lidé, kteří je budou kontrolovat, že jsou v pořádku a případně jim zavolají nebo přímo poskytnou první pomoc. Je to něco, co Francie už dělá i bez podpory Evropské unie. Je mi líto, že Česká republika, česká vláda momentálně spíš spochybňuje, že ta vedra jsou skutečně bezprecedentní a v některých případech vražedná, a mrzí mě každý, komu zemře babička nebo dědeček kvůli tomu, že tato vláda si myslí, že v létě má být vedro a nic se s tím dělat nemá.
1: Takže souhlasíte s tím, co řekl europoslanec Ondřej Kolář z frakce Evropské lidové strany, že jsme jedna z posledních zemí, která to neřeší?
0: Rozhodně s tím souhlasím. Ta rétorika je skutečně neuvěřitelně jiná, jak když jsem viděla tu debatu ostatních kolegů, a to ne jenom z jižních zemí, kde bychom to očekávali, ale už i z těch severských, kde se na to připravují v Dánsku, ve Švédsku, kde ta vlna veder ještě nezasáhla tak prudce, zatímco u nás zasáhla. A my nemáme často ani v nemocnicích ještě pořádné klimatizace, jenom ty přenosné, které všichni víme, že prostě foukají málo, nebo třeba i mnoho hasičských stanic nebo jiných takto lidí, kteří nám poskytují zásadní veřejné služby, nemají klimatizace vůbec a často tam třeba i omdlívají. Mám informace od svých známých, protože jsou samozřejmě v tom celém hasičském úboru, který je prostě velmi zateplený a náročný, tak to si myslím, že je naprosto nepřijatelné a tohle mají naše ministerstvo vnitra obzvlášť tedy řešit.
1: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Markétou Gregorovou, europoslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a do Štrasburku přeji hezký den. Naschledanou.
0: Děkuji vám moc, mějte se hezky vy posluchači. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Pro a proti. Evropská unie vyrábí skoro polovinu energie z obnovitelných zdrojů. Česko je podle dat Eurostatu na posledním místě s necelými 13%. Proč zaostáváme i za zeměmi s podobnými podmínkami? Mělo by Česko víc sázet na větrné elektrárny nebo mají v našich podmínkách větší potenciál jiné obnovitelné zdroje? Zeptám se Reného Neděli z Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického odborníka Hnutí Duha Karla Polaneckého.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
4: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Je to v přepočtu více než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V dokumentu uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistvosti Ukrajiny. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa budou nejspíš pokračovat v útocích na Irán. Americká armáda by tak mohla například dobít iránský ostrov Chark. Trump to řekl na závěr summitu NATO v Turecku. Americko-iránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, považuje Trump za neplatné. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO se to týká asi 150 tisíc klientů. Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou taky záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné, stejně tak jako rozsah zranění. Nachystaná je taky čerstvá doprava na Plusu, 17:55. Na D1 z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 169. kilometru, pomalu po pojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometru. Pro osobní auta zdržení až půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. Na Pražském okruhu jsou stále kolony před Ořechem, a to v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lohkova, v opačném směru se provoz zastavuje už na konci dálnice D5 před okruhem. Zdržení 10 až 15 minut. Provoz teď v podvečer vázne v obou směrech před omezením v Kbelské ulici v Praze. Kolony jsou v Cínovecké skoro od sjezdu na Zdiby a taky v Novopatské ulici, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Silný provoz čekejte v Holešovičkách směrem do centra Prahy. Od Bulovky k tunelu Blanka je to teď na 15 minut. Silný provoz je i v Holešovičkách směrem do centra a pomalu se jede i na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovic čekejte zdržení od Florence k muzeu a směrem z Pankráce se zastavíte už před Nuselským mostem. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně přehánky a teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a začíná repríza Osobnosti Plus.
5: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit, upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
5: Platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost, nebo je to příliš zjednodušené?
6: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
5: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
6: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
5: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
6: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly, to byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni, a jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, a to možná jsou potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože je pronásledovali nacisti. A tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těchto krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky, a samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
5: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá, protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudetoněmeckém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
6: Je to tak. A já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde jako aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
5: Brzdili poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana. A myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiků české vlády?
6: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné. V tom Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tou veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si... Já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
5: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch Sládkovcích a vy jste řekl, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
6: To se samozřejmě stává. Radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílily a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
5: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
6: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
5: Umírnili své cíle.
6: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudetskými Němci, anebo konec konců i obecná rétorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
5: Je běžné, že část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik? Je to...
6: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
5: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem chtěla říct.
6: Já myslím, že máte pravdu. Ono se to vlastně může vzájemně podporovat. Ale nakonec zkušenost je taková, že ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dál, třeba když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojeni, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
5: co čekali.
6: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
5: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
6: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam jako velmi radikální strana se byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí. Ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo. Tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po 8. a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení, nebo ho zabijou.
5: To je podobné jako v Rusku nakonec.
6: Ano.
5: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala, na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
6: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce. Ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí, jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
5: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
6: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
5: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozor. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi v případě, že není spokojen. Platí to?
6: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak se potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
5: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv? A opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito, než před vstupem do vlády, anebo méně nabito, než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
6: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. Ano, si nějak svoje voliče udrželo, nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ano, většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté, nebo lidovci, nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
5: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ano, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, a nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
6: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ANO, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ANO obecně má jako dobrý marketing, tradičně mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že a je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
5: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
6: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana a je silná, což je ten případ, a ty koaliční jsou relativně slabé, což máme dneska v naší vládě, tak moc velká obrana není, protože oni nemají mnoho možností, ty dvě menší koaliční strany, s kým třeba udělat vládu, ale ANO má několik možností, třeba by mohlo mít menšinovou vládu s nějakou tolerancí někoho z dnešní opozice, Kdyby se s nimi domluvili. Ale ta alternativa tady je, když to. Já si myslím, že třeba SPD nebo motoristé z tak mnoho alternativ nemají.
5: Myslíte si, že jak šel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje, myslím, ty kolem ve vládě.
6: Ano, ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ANO bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokratie v jejich Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takově, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. Dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
5: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
6: No nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná. Byla i v opozici nejvíc podporovaná. I předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo. Já
5: si myslím, že ne. O tom se tady spekulovalo hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo? Víte, co myslím?
6: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní. Že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje. Ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
5: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
6: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě by se našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
5: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišů, no, že jo?
6: Ale i řady voličů.
5: Víte, stále čeští politici a hlavně opoziční operují termínem hodnotový. Naposledy dnes, když pan Vystrčil přistál na Tajvanu, tak že řekl, že to je hodnotová a pragmatická cesta. Mě by zajímalo, když politik řekne, že je něco hodnotového, tak co ti myslí?
6: Většinou je to klasické jako napojení na nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi. Nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
5: A musí to být automaticky nepragmatické?
6: Ne, nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politice nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
5: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jako by hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
6: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
5: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
6: Děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Interview Plus.
7: Kubánské úřady počátkem týdne potvrdily výpadek elektrické sítě v celé zemi. Jak se lidé na Kubě dokáží obejít bez proudu? Jde o příznak blížícího se kolapsu celého kubánského režimu, jak soudí někteří pozorovatelé? Petr Vizina se zeptá znalce Kuby, redaktora serveru Seznam zprávy Eduarda Freislera.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Státy NATO slíbily vojenskou pomoc Ukrajině za 70 miliard eur. Česko se na ní podílet nebude.
9: My participovat na té částce nebudeme a znovu řekneme spojencům, zkusme konečně udělat nějaký společný projekt v Evropě.
8: Poslanci schválili růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Opozice neprosadila pravidelné navyšování podpory.
10: Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodu to tato vláda umí.
8: Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. Na silnici 56 u Starých Hamrů brzdí provoz oprava vozovky. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů. Je středa 8. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
11: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
9: Každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
11: Podle ministra zahraničí Petra Macy z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: SPD ale podle předsedy Tomia Okamury s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu nesouhlasí.
12: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
13: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
12: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
14: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak je to jednorázová menší částka.
12: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké.
15: Tady ten krok nechápu. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
12: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa nejspíš pokračovat v útocích na Írán. Americká armáda by tak mohla například dobít íránský ostrov Chark. Trump to řekl v závěru summitu NATO v Turecku. Americko-íránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, Trump považuje za neplatné.
16: Spojené státy na Írán útočily už v úterý. Šlo o reakci na íránské údery na lodě u Hormuzu. Trump taky zopakoval, že trvá na jaderném odzbrojení Íránu, a to i bez možné oboustranné dohody. S dosavadním průběhem jednání mezi Washingtonem a Teheránem vyjádřil nespokojenost a kritizoval kvůli tomu íránské vedení.
17: Jsou to cvoci, je s nimi něco v nepořádku.
16: Íránský režim označil americké kroky za agresi a zareagoval proti údery na Kuvajt a Bahrajn. Ty jako americké spojence označil za legitimní cíle úderů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.

0: Moc zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit při zhoršené bezpečnostní situaci. Rozhodla o tom sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
1: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
2: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
1: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
3: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
1: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u Ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Soud Evropské unie zamítl žaloby firmy Apple na pravidla fungování velkých firm na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
5: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Miroslav Krobot uvedl na Karlovarském festivalu svůj nový film Zpráva pro Minervu 2. Experimentální komedii, kterou natočil s režisérem Lubomírem Smékalem, představili v malém sále hotelu Thermal.
6: Doufám, že si film užijete, jako jsme si my užívali zkoušení a natáčení všech těch 10 dnů, co to trvalo.
7: Herec, dramatik a režisér Miroslav Krobot obsadil do snímku neprofesionální herce z divadelního spolku S23.
8: Rezervaci máte, že?
7: Příběhu z jednoho omšilého hotelu sledujeme hosty, kteří hledají únik z každodennosti. A mezi personálem se objeví také mimozemšťan z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu země.
8: A připadám si tak nějak ztracená.
7: Snímek Zpráva pro Minervu 2 uvidí diváci v kinech letos na podzim. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
10: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já ji jako samozřejmě přeju strašně, je to super holka, takže český finále bych si přál co nejvíc.
9: Muchová nastoupí zítra ve 14 hodin a 30 minut proti Američance Goffové, Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. A pátou etapu cyklistické Tour de France vyhrál po hromadném spurtu Nizozemec Koj. Žlutý dres pro lídra závodu udržel Nor Train. Nejlepší z Čechů Matyáš Vacek zůstává průběžně třetí.
11: Na D1 u Brna, zavřená silnice 21 u Tachova. Na D1 ve směru z Výškova do Brna dejte pozor na 219. kilometru. Leží tam v levém pruhu roztrhaná pneumatika od kamionu. Na D1 připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé kamiony zastavují na kilometru 175 a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním autem pojedete o něco rychleji. Na silnici 56 na cestě z Frýdku Místku do Beskyce zdržíte dvě omezení na cestě za Frýdlantem, taky u nádrže Šance a je to na půl hodiny v obou směrech. Ještě Tachovsko, silnice 21 z D5 na Mariánské Lázně teď neprůjezdná. U Janova za Bezděkovem zasahují záchranáři u nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů na severu.

0: a severovýchodě místy kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
1: Posílil summit NATO jednotu aliance. Jaké změny čekají maďarská veřejnoprávní média? Jak se rodila pomoc dětem z desítek dětských domovů, aby mohli odjet na letní tábory? Spojené státy dnes večer nejspíš znovu zasáhnou Irán, řekl americký prezident Donald Trump při setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v závěru summitu NATO v Ankaře. Šéf Bílého domu označil lídry Iránu za šílence a dodal, že nedopustí, aby získali jadernou zbraň. Prezident také pohrozil útoky na iránskou civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny a oclovací zařízení, obnovením blokády Hormuzského průlivu a zabráním iránského ostrova Chark. U telefonu je politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Jak překvapivý se zdá být pro spojence vývoj na Blízkém východě? Krátce před summitem Mark Rutte avizoval, že se má jednat i o znovu zprovoznění Hormuzského průlivu.
2: Ta eskalace a vlastně ta prohlášení Donalda Trumpa nepřišly úplně z čirého nebe. Přece jenom ta situace tomu zhroucení toho memoranda nasvědčovala už delší dobu, protože obě strany si interpretují tu situaci tak, jako že protistrana porušuje domluvené dohody. To, že už několikrát došlo na několik přestřelek mezi oběma státy, ale zároveň nikdy nepadla takhle ostrá slova ani ze strany Iránu, ani ze strany Spojených států, ale znamená, že tady se nachází v situaci, která tu doposud nebyla. To znamená, ta dohoda blížící se nebo jakákoliv jiná, stejně tak jako klid na Blízkém a Středním východě, jsou v tuhletu chvíli zjevně v ohrožení. Na druhou stranu je třeba říci, že výroky Donalda Trumpa jsou dost často silné, velkohubé, ale potom s tou realizací nemusí mít mnoho společného a už několikrát jsme zažili poměrně značné veletoče, kdy jeden den Donald Trump sliboval mír, druhý den vyhrožoval válkou a třetí den to bylo celé úplně jinak. Já si dovedu představit, že i třeba pod vlivem tureckého prezidenta v tuhletu chvíli na zasedání v Ankaře může dojít k tomu, že zítra ta situace bude zase poněkud odlišná.
1: Jak důležité je prohlášení amerického prezidenta, že Spojené státy chtějí zůstat v NATO, přičemž krátce předtím alianci ostře kritizoval?
2: Určitě důležité. Ono přece jenom kritiku si Severoatlantická aliance, respektive někteří její členové bezesporu zaslouží za svůj liknavý přístup ke společné obraně. Na druhou stranu garance toho, že Spojené státy zůstávají pevným členem Severoatlantické aliance, je dobře z úst amerického prezidenta. Takže kritika určitě ano, ale zároveň nějaké výhrušky o případném americkém vystoupení tímhletím vzali za své, což určitě posiluje minimálně symbolicky jednotu aliance.
1: Podle agentury Reuters se setkání Trumpa a Zelenského neslo v pozitivním duchu. Jak zlomový může být pro ukrajinskou obranu příslib Spojených států jednat o poskytnutí licence pro výrobu střel Patriot?
2: Je to zase velice důležitá symbolika. Ono to pochopitelně Ukrajincům může pomoci s protivzdušnou obranou země, ale zároveň celá ta válka už se technologicky také posunula někam jinam. Přece jenom rakety Patriot i v té licenci vyráběné na Ukrajině budou sice sofistikovaným prostředkem, ale zároveň těžkopádným a velice, velice drahým v momentě, kdy ta válka už hodně připomíná jakýsi souboj bezpilotních prostředků. Jejich cena je řádově někde úplně jinde. Nebavíme se o raketách za miliony dolarů. Bavíme se o prostředcích za 200-300 dolarů. A to jsou ty, kterými jsou hlavními nástroji toho válečného konfliktu. Je to určitě důležité gesto ze strany Spojených států, že to s podporou Ukrajiny myslí vážně, protože, když to řeknu jednoduše, Američané prostě nedodávají ty licence nebo nevyváží ty licence pro takovéhle sofistikované zařízení jen tak pro nic za nic, ale zároveň to neznamená nějaký zásadní průlom v té válce.
1: Spojené státy mohou podle Trumpova názoru uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro budoucí bezpečnostní záruky poskytnuté Kyjevu. Jak tomu rozumět? Za jakých okolností by k tomu mohlo dojít? A nemělo se to stát už dávno?
2: Stát se to dávno už mohlo, ono to také několikrát už napřed dnes přece jenom přišlo, ale je tady jedno velké riziko. V momentě, kdy se něco takového stane, tak to znamená, že americká vzdušná moci bude vynucovat opravdu ten bezpilotní nebo bezletový prostor nad celým ukrajinským teritoriem, což neznamená nic jiného, než že se dostane do přímého konfliktu vlastně s ruskou vzdušnou silou, případně raketovými vojsky, což znamená vlastně přímou vojenskou konfrontaci s Ruskou federací. To je asi něco, co v tuhle chvíli na pořadu není. realizace něčeho takového, ale zcela zjevně je to něco, co je na pořadu dnes z hlediska výhružek. Může to sloužit jako vyjednávací páka vůči Ruské federaci, aby se vlastně celá ta válka, celý ten konflikt zase někam posunul k mírovému jednání, a opět je to jako symbolické gesto ze strany Spojených států, že pevně stojí za obranu Ukrajiny.
1: Česko patří mezi tři země NATO, které vydávají na obranu vůbec nejméně. Premiér Andrej Babiš ještě před začátkem summitu přiznal, že nejspíš 2% hranici letos nedosáhneme. Podle odhadu NATO ale Česká republika letos splní cíl výdajů na obranu a vynaloží 2,01% HDP. Co si z toho vybrat?
2: Ono skutečně není v tuto chvíli jasné, jaká bude přesně ta metrika nebo ta metodika pro počtu. Za těch uplynulých několik týdnů jsme slyšeli ty zvěsti o tom, že Severoatlantická aliance neuzná celou řadu, které Česká republika deklarovala jako výdaje na obranu. A do toho tady jsou některé škrty v rezortu ministerstva obrany, které zase zasáhnou tady tuhletu, nebo tu snahu dosáhnout té hranice 2% HDP na obranu. Takže v tuhletu chvíli asi úplně nedokážeme říci, s určitým časovým odstupem to bude jasnější, je dost možné, že i v rámci toho vyjednávání v rámci Severoatlantické aliance nyní fankaře budou nakonec některé náklady České republiky akceptovány ze strany aliance jako výdaje na obranu, a tím pádem se Česká republika dostane výše a bude minimálně vypadat, jakože plní ta potřebná kritéria.
1: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře. Novinářům to před odletem z Turecka řekl premiér Babiš. Jak hodnotíte tento postoj?
2: I tohle je do značné míry symbolické gesto. Samozřejmě český premiér tady tohle to potřebuje nebo dělá z toho důvodu, aby udržel pohromadě vládní koalici, protože pro některé koaliční partnery je to důležité téma. Na druhou stranu ten český finanční příspěvek není zas tak zásadní, aby to ohrozilo celou iniciativu v momentě, kdy Česká republika i nadále se zavázala vlastně tuto iniciativu manažovat. Tady je role České republiky mnohem vlastně důležitější než ta role v ozvukách pouhé finančního donátora.
1: Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho summit ukázal, že je aliance silnější než kdy dřív. Dá se vrcholná schůzka v Ankaře takto hodnotit?
2: Ukázala, že nadále trvá, ukázala, že panuje určitá míra jednoty, navzdory velké kritice ze strany Spojených států, ale zároveň také ukázala, že skutečně celá řada, zejména evropských členských států, je odhodlána zvyšovat výdaje na obranu a opravdu aktivně se podílet na společné obraně. Což je něco, co by tady ještě před 10 lety nebylo úplně automatikou a samozřejmostí. A tady touhletou optikou můžeme říci, že Severoatlantická aliance je na tom určitě lépe a je silnější, než byla třeba minulou dekádu.
1: Politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Díky za pozvání. Pěkný večer.
1: Maďarská státní televize v úterý oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Maďarská média informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny MTVA, kterou za předchozí vlády premiéra Viktora Orbána označovala opozice za továrnu na lži. Ve vysílání vítám Marka Fintu z maďarské mutace deníku N, zvané Napunk. Dobrý den.
3: Dobrý den, želám.
1: Lhali v noci, lhali přes den, lhali na každé vlnové délce, už je po všem, napsal Orbánův nástupce v čele vlády Peter Maďar na Facebooku. Je to tak jednoduché, jak probíhá slíbená transformace médií veřejné služby?
3: Je to tak jednoduché. V Maďarsku sa v posledných dňoch odohral najviditeľnejší zásah do verejnoprávnych médií od pádu vlády Viktora Orbána. Nová vláda Petra Maďara strany TISA tvrdí, že nie ide o obyčajnú personálnu výmenu, ale o ukončenie systému, v ktorom verejnoprávne médiá dlhé roky fungovali ako provládna propagandistická mašinéria. Vláda to prezentuje ako splnenie jedného z slavných predvolebných sľubov. Išlo do toho veľmi veľa peňazí ročne, viac ako 12 miliard, ak to prepočítame na české koruny, tak viac ako 12 miliard českých korún, to je nejako 180 miliard forintov. A boli to štátne médiá, boli to absolútne vyvlastnené Fidesom a od rána do večera vysielali propagandu vlády a boli veľmi tvrdé a stále ako klamali o opozícii, o všetkých, ktorí by mohli ohroziť vládu Viktora Ormana.
1: No tím spíš, jak složité bude pro dočasné vedení splnit zadání, ukončit propagandu a profesionálně obnovit zpravodajství, aby se veřejnoprávní média stala důvěryhodnou, objektivní a nezávislou institucí.
3: No tak začalo sa to tým, že právnym základom toho celého je novela mediálneho zákona, ktorú maďarský parlament prijal na konci júna a ruší doterajšiu štruktúru verejnoprávnych médií, končí mandáty časti tých starých vedení, mení postavenie MTVA, znovu osamostatňuje tlačovú agentúru MTI a vytvára nový dohľadový orgán, takzvaný nezávislý dohľadový orgán. A tento nový model má podľa zákona zabezpečiť nestranné, vyvážené a kvalitné informovanie. A teraz sa to začalo realizovať. Takže vymenili tam staré, možno povedať, že stranické kádre, napríklad Roberta Karasa, ktorý bol jeden z intendantov vo verejnoprávnych médiách a on napríklad vždy sedel v prvých radoch na kongrese Fidesu. Takže až tak veľmi boli prepojené tie štruktúry vládne a štruktúry MTVAčky. Teraz tam je nový dočasný generálny riaditeľ Andráš Horvát a on vymenoval svojich nových vedúcich, napríklad nový riaditeľ dočasný tiež televízie bude Baláš Bodac. On bol v opozičnej televízii, György Kerényi bude v Rozhlase, on bol šéfredaktorom ešte pred rokom 2010 v Rozhlase v Rádiu Košut. A bude tam na online, čiže v tých, oni tam majú nejaké online veci či stránky. Tam bude Zsófia Mészáros, ktorá bola vedúcou pracovkyňou ešte v opozičných médiách. Takže,
1: no, jak sa na tá razantní opatření dívají stoupenci teď už opoziční strany Fides?
3: No tak je to akože také dvojité, lebo súčasťou toho politického sporu, tej politickej dimenzie sporu je tá dilema, že dôvod na reformu je veľmi silný, pretože verejnoprávne médiá boli naozaj dlhodobo považované za nástroj Fidesu a Fides o tom hovorí otvorene, že naozaj verejnoprávne médiá slúžili pravicovej vláde alebo národnej vláde, ako sa oni nazývajú, a bol ich nástrojom. Tá druhá vec je, že je to, táto metóda je veľmi tvrdá a rýchla a vyvoláva otázky o právnych alebo inštitucionálnych garanciách. Takže existuje nejaká politická debata o tomto, či je to demokratizácia alebo čistka, ale ľudia, ja si myslím, alebo aj odborníci v Maďarsku hovoria, že je to nevyhnutná čistka pre demokraciu. A Fidesz o tom hovorí hlavne v sociálnych médiách. Ale je to veľmi zaujímavé, lebo Fidesz postupne stráca svoj dosah. Čoraz viac ľudí, ktorí volili predtým Fidesz, sa teraz pridáva k TISE. Fidesz má len teraz posledné čísla ukazujú, že má len 18%, TISA má cez 60%, takže oni nemajú teraz dosah a nevedia mobilizovať, takže neboli ani nejaké demonstrácie pred budovou. Ano. Stalo sa to a je to teraz súčasťou tej politickej debaty.
1: Mark Finta z maďarskej mutácie denníku N na Punk. Ďakujem vám, na schánu.
3: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Částku přesahující 3 miliony korun se podařilo vybrat ve veřejné sbírce na zhruba 100 dětí ze 17 dětských domovů, které měly v minulých dnech odjet na letní tábor pořádaný spolkem Tábory Aurora. K tomu ale nedošlo, protože pořadatel v den odjezdu přestal komunikovat a děti tak nikam neodjeli. Dárcovské platformy Blíž k domovu a Znesnáze 21 následně vyhlásili sbírku, ze kterých zaplatí náhradní letní tábory, popřípadě další aktivity. Ve spojení jsme s filantropem a zakladatelem platformy Blíž k domovu Tomášem Slavatou, který veřejnou sbírku vypsal. Dobrý den.
4: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Jak jste se dozvěděli, že se desítky dětí z dětských domovů dostali do problému?
4: Naprosto jednoduše, protože díky dlouholetý jako spolupráci s dětskými domovy, kdy se jako snažím být v takovým tom skrytu, ale vždycky připravený na to, když se stane něco nečekaného, tak vlastně se ke mně ta informace dostala jako hned v tom úvodu. A i díky tomu, že jsme některým těm domovům ty finance zajišťovali my sami, tak jsem měl tu možnost okamžitě jednat a vlastně jsem dělal to, co dělám jako vy vždycky.
1: Prý jste ale byli překvapeni částkou, kterou lidé na děti z dětských domovů poslali. Za jak dlouho po vyhlášení sbírky jste získali potřebnou sumu?
4: Víceméně během 24 hodin. Už tam byla ta částka, která by vlastně pokrývala tu škodu, která vznikla těm dětským domovům. A vůbec ta solidarita a to, co pak následovalo dál, že nakonec to bylo přes 3 miliony, je pro mě jakoby strašně moc hezký, nebo prostě je strašně těžký jako vyjádřit ten vděk vůbec vůči všem těm lidem, kteří do toho vstoupili. A už jsem to říkal jednou, já to vnímám jako strašně velkou úctu vůči těm domovům, dětem a vůbec lidem, že jsme vlastně ukázali pouhou slušnost, že když se stane něco takového jako neférovýho, že se dokážeme semknout a držet při sobě.
1: No a jak se daří umisťovat děti do těch náhradních táborů?
4: No v tomhle tom, tak jako já to říkám často, ty dětské domovy opravdu v dnešní době fungují perfektně. Oni víceméně hned po tom, co se to stalo, tak dokázali okamžitě na to reagovat v nějaký kooperace i s náma. Dokázali zajistit většině těm dětem vlastně náhradní letní tábory u organizací, s kterýma třeba už spolupracovali v minulosti. I díky tomu, že oni obnovili, ve většině případech museli obnovit ten chod toho domova, který je během školního roku, tak si tím jako získali ten prostor na to řešit celou situaci. Ale víceméně v tuhletu chvíli většina těch dětí už vlastně je odjetá a nebo vlastně budou v těch následujících dnech budou odjíždět na pobyty.
1: No a jak jsem pochopil, tak z té vybrané částky zbývají nějaké peníze, jak se mi naložíte?
4: Určitě to budeme rozdělovat mezi těch 17 domovů, tak je tady varianta toho, že si jakoby, že to společně zkusíme třeba rozhodnout, že by se těma financema i podpořili jiný ty letní tábory těch domovů, který mají vlastně ty sbírky u nás jakoby otevřený, ale já osobně bych chtěl kvůli transparentnosti, aby opravdu tyhle ty všechny finance dostaly ty domovy, pro který vlastně tahle ta sbírka vznikla.
1: A máte nějaké doporučení pro třeba vedení dětských domovů při objednávání těch volnočasových aktivit, nebo mám na mysli konkrétně ty tábory, aby se zkrátka nestaly na příště obětí podvodu?
4: Rozumím, ale já si myslím, že v dnešní době je strašně těžký jako dát jakoukoliv radu v tomhle směru. Já si myslím, že ty domovy vlastně udělali pro to maximum a bohužel dnešní doba strašně napomáhá těm lidem si vytvořit nějaký jakoby v tom prostoru mediálním nějakou důvěryhodnost. A tady bohužel v minulém roce nějaký dva tábory vlastně zafungovaly, další domovy to doporučili a víceméně opravdu všichni vlastně jednali v dobrý víře. A když si vezmete, tak ta společnost Aurora nebo ta organizace vlastně nemá na sebe ani jednu exekuci. Takže je to těžký, aby i nás, běžného člověka, napadlo, že by si měl lustrovat přes exekuční rejstřík.
1: Je to těžké.
4: Ty lidi, přesně, ano.
1: Tomáš Slavata, zakladatel platformy Blíž k domovu. Děkuju vám a loučíme se, mějte se hezky. Naschledanou.
4: Já moc díky a naschledanou.
5: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexandr Novak během dnešního jednání, kterého se účastnil i prezident Vladimir Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je taky síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Policisti hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisti vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékaři hrozí až 12-leté vězení, ten ale vinu odmítá. A začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město odkazuje na výročí Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Tenistka Linda Nosková je v semifinále Wimbledonu. Ve dvou sadách porazila Belgičanku Mertensovou. Zítra odpoledne se utká s Ukrajinkou Kostukovou. A české volejbalistky bojují v Lize národů s Německem. Je u toho Kamil Jáša.
6: Další výměnu. 20-15 ve čtvrtém setu vede Německo nad českou reprezentací a hlavně vede 2-1 na sety. To znamená, že Němkám zbývá 5 posledních bodů k tomu, aby zvítězilo v tomto utkání. 3-1 česká reprezentace sice vyhrála první set, teď ale prohrává 1-2 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Úspěšná D1 u Brna, zavřená silnice 21 na Tachovsku. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na 180. kilometru a pomaleji pojedete až k omezení na 196. Pro osobní auta je to zdržení asi na 20 minut. Na Tachovsku je zavřená silnice 21 z Boru do Plané. U Jandova havarovalo dost těžce, osobní auto zasahují záchranáři. Silnice zavřená obousměrně a dá se to objet přes Tachov. Na silnici 56 z Ostravy Pravice do Starých Hamrů začala dnes oprava vozovky u nádrže Šance. Mění povrch a měsíc se pojede k Ivadlově. Kolony jsou tam v obou směrech teď asi na 15 minut. V Praze stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka ve směru Stroje na Barandovský most a v Povltavské je tak kolona. Ucpaná je dosti možná objížďka po magistrále. Z Holešovic k muzeu pojedete 15 až 20 minut. V opačném směru na Nuselském mostě směrem do centra je kolona kratší asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Schůze sněmovny měnící Českou republiku a návrat elektronické evidence tržeb se blíží. Po sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky. Svět plný filmových hvězd aneb rodící se průmysl biologické prezentace člověka. No a ještě ve Spojených státech už zvolna začíná bitva o Bílý dům. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad, dobrý den.
5: Názory a argumenty.
8: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem je u konce, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. A Irán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas. Míní Trump a vystuduje se mnou kvůli tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Do jisté míry se to dalo očekávat, že to příměří nevydrží.
9: Tak je otázka, jestli příměří v nějaké formě nevydrží, protože asi je potřeba opravdu důsledně se řídit radou Trumpových lidí, že jeho slova je potřeba brát vážně, ale ne doslova. Konec konců ty jsi to sám říkal. Trump řekl, že podle něho je příměří over u konce, že už nemá vlastně smysl, protože Iránci jsou zlí lidé, blázni, nemocní lidé, použil spoustu různých ještě i horších urážek, ale zároveň, že tedy jednat vlastně by se mohlo dál, akorát, že on o to už nemá zájem, protože Iráncům nevěří. To znamená, nechal si tam jakási otevřená vrátka. Každopádně ta situace se určitě zhoršila velice, také se to okamžitě projevilo na trzích s ropou. Cena světová ropy začala výrazně stoupat. Teď je, když jsem odcházel do studia, někde těsně pod $80 za barel, což je podstatně více, než bylo ještě i ráno, ale pořád je to v rozmezí, které samozřejmě je únosné. To by ale nebylo, pokud by Hormuz byl znovu uzavřen. Ta situace vygradovala poté, co Iránci stříleli na 3 obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle nich se nedržely dohodnutých tras. Následně Spojené státy zaútočily velmi masivně na Irán. Byly to mnohonásobně silnější útoky než v posledních měsících před tím příměřím nebo týdnech. Samozřejmě pokud bereme ten úvodní útok nebo ty úvodní dny útoků, tak tam to bylo ještě mnohem silnější. A Iránci následně zaútočili na základny v Bahrajnu a v Kuvajtu. Takže rozhodně ta situace není klidná, není mírová. Ovšem, Trump jako vždy nemluvil úplně jasně, a to v mnoha věcech. Nebyl to jenom ten Irán. Konec konců v okamžiku, kdy se ho přítomní novináři snažili právě na situaci v Iránu nebo s Iránem znovu navést, tak opět začal poněkud plavat, unikat, hovořil hlavně o sobě, o tom, jak jemu se všechno povedlo, o tom, kdo je jeho přítel, komu tolik nevěří. V této souvislosti opět napadl evropské spojence. Zároveň ovšem vyzdvihl hostitele summitu tureckého prezidenta Erdoğana, kterého označil za přítele a mluvil o tom, jak je skvělý, protože on se v této válce nepostavil na druhou stranu. Takže opravdu jednoznačně brát si něco ze slov Donalda Trumpa je velmi těžké.
10: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
9: Naslyšenou.
10: A od tématu globálního k domácímu. Na konci tohoto týdne by po rokování sněmovny mohlo být jasnější, čeho vlastně chce vláda Andreje Babiše dosáhnout. A to je téma publicisty Petra Holuba.
11: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Více se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám typu zdravotníků, stavebních firm, automobilistů, developerů nebo dodavatelů pokladních systémů, které mohou mít vliv na volební výsledky, případně mohou financovat volební kampaně. Nemluvě o státních úřednicích, kteří dostanou možnost posílit svou moc, tedy posílit dohled nad stavebním řízením a provozem maloobchodu, samozřejmě ve prospěch celé společnosti. Teď jde o to, aby recepty prosazované novou vládou opravdu zabraly. Předem to není jisté. U stavebního zákona a stejně tak u EET půjde v první řadě o to, jak se nové normy podaří uplatnit v praxi. V čem společnosti a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná. Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie, mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
10: A po Petru Holubovi volně naváže redakční kolega Petr Hartmann, který se zaměří na to, že se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí, čili návrat elektronické evidence tržeb.
12: Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
10: Říká Petr Hartmann.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A následují pohledy do zahraničí. Po svém sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky v zemi. Více k tématu editor deníku Právo a specialista na německy mluvící země Robert Schuster.
13: Východoněmecký Erfurt hostil před několika dny sjezd protimigrační Alternativy pro Německo AfD. Jak už to tak u kongresu této strany bývá, bylo kvůli tomu hlavní město Durinska v obležení několika desítek tisíc protestujících. Chtěli zabránit konání akce, což se jim ovšem nepodařilo. Většina delegátů dorazila na erfurtské výstaviště pro jistotu už v 5 hodin ráno, čili s 5-hodinovým předstihem, čímž dokázali blokády obejít. Vůbec poprvé tak začalo rokování strany v předem avizovanou dobu. Nebyla to jediná odlišnost oproti minulým sjezdům. Za zmínku stojí i jeho velmi strukturovaný průběh. Tentokrát chyběly sáhodlouhé diskuze, které dříve dokázaly sjezdy AfD zcela paralyzovat. Jakoby strana, která už nějakou dobu vede celostátní průzkumy, chtěla i tímto dát najevo, že je už dospělá a připravena převzít vládní odpovědnost. V jejím čele také byly potvrzeni dosavadní předsedové Alice Weidlová a Tino Chrupala. Ačkoliv jsou oba formálně rovnoprávnými lídry, stává se Weidlová stále víc hlavní tváří strany. Potvrdili to i delegáti, když ji zvolili s 81% hlasů, zatímco Chrupala se musel spokojit se 70% podporou. Bylo by velkým překvapením, pokud by lídrem Alternativy pro příští volby do spolkového sněmu byl někdo jiný než 47-letá ekonomka. Jinak se dá ale konstatovat, že sjezd byl plně v režii nacionalistického křídla okolo Björna Höckeho. Jehož durinská zemská organizace sjezd formálně hostila. Jde o politika, kterého je možné na základě rozhodnutí soudu označovat za fašistu. Mimo jiné kvůli systematickým provokacím, kdy zpochybňuje poválečný konsenzus, že nacismus byl nejtemnější kapitolou německých dějin a vyrovnávat se s diktaturou je zapotřebí i 8 desítek let po její porážce. Součástí těchto provokací je také zcela vědomé pohrávání si se symboly a výročími, jež mají nějakou vazbu na nacismus. Höcke totiž ví, že to automaticky vyvolá bouřlivou odezvu levicově liberálních médií, což mu zajistí pozornost i tam, kde by ji normálně vůbec neměl. Pokud by platila zmíněná logika, nebyl ani termín konání kongresu AfD vybraný náhodně. Přepadal totiž přesně na sté výročí od chvíle, kdy se ve Výmaru, který leží jen 25 kilometrů od Erfurtu, konal první velký sjezd Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP s Adolfem Hitlerem, co by jejím neohroženým vůdcem. Tam byla tehdy oficiálně ustavena stranická mládežnická organizace Hitlerjugend, a takzvaný německý pozdrav, čili zdvižená pravice, se od té doby tradoval jako jeden ze znaků nacistického hnutí. Na sjezdu AfD posílilo právě Höckeho křídlo, když se mu podařilo obsadit důležité pozice v nejužším vedení strany. Jeho cílem je mimo jiné i zrušit výčet organizací, které jsou neslučitelné s členstvím v AfD. Seznam měl kdysi sloužit k tomu, aby do Alternativy nevstupovali pravicoví radikálové a někdejší neonacisté a tím i v očích veřejnosti nediskreditovali. Ale z pohledu Höckeho skupiny to už není zřejmě zapotřebí, protože Němci budou jejich stranu volit tak jako tak. Hlavně na východě Německa, kde Alternativu čekají pravděpodobně nejdůležitější měsíce její existence. Již začátkem září by se v Sasku-Anhaltsku mohla AfD po volbách stát natolik silnou, že bude schopna vytvořit sama vládu. Zemský premiér z řad Alternativy pro Německo, to by byl průlom nejenom pro stranu, ale i celé Německo. A byl by to otřes pro celé jeho dosavadní politické uspořádání.
10: To byl Robert Schuster. Někdy v budoucnosti si možná lidé prostě budou moci navolit, jak chtějí vypadat. O vznikajícím průmyslu biologické prezentace člověka hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
14: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok, člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40% a celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Takto také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnohasetmiliardová kosmetická a wellness mašina, stáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přezvěst budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
10: Tolik Tereza Zavadilová. I když do prezidentských voleb USA zbývají ještě více než 2 roky, už je volební kampaň v plném proudu, dá se říct. A sázky jsou vysoké jako nikdy předtím, říká aspoň publicista Jefim Fischstein.
15: Čistě teoreticky strana stávajícího prezidenta má vždy o starost méně než opozice. Za kandidáta na hlavu státu je automaticky pokládán viceprezident. Je to zvyklost, nikoli však zákon. A zvyklost je dobrá leda k tomu, aby byla občas porušovaná. Něco takového se může stát i tentokrát. V posledních týdnech totiž mnohé sázkové kanceláře přišli s údají, že objemem vsazených peněz státní tajemník Marco Rubio překvapivě předstihl všechny možné soupeře. A bookmakeri, kteří stanovují sázkové kurzy, činí tak na základě vypočítané pravděpodobnosti výsledku a nezřídka zachycují politické trendy dříve než kovaní experti. Největší sázkové kanceláře Ameriky nyní odhadují šance Rubia obsadit za 2 roky Bílý dům na 20%. Toto skromné číslo je nicméně nejvyšší ze všech. Šance na vítězství viceprezidenta Vence činí 19%, zatímco další v pořadí rival, guvernér Kalifornie Gavin Newsom, dosahuje leda tak na 14%. Marco Rubio byl vždy pokládán za klasického zahraničně politického jestřába. Ve vládě Donalda Trumpa byl důsledným podporovatelem Ukrajiny a zastáncem co nejtvrdších postupů proti Iránu a jeho spojencům v regionu. Tato náhle propuknuvší přízeň sázkařů vůči ministrovi zahraničí vyžaduje určité vysvětlení. Rubikonem mezi ním a jeho soupeři je problematika Blízkého východu. Marco Rubio stělesňuje zcela jiný přístup než Vance a Newsom. Kalifornský guvernér platí ve své straně za pokrokáře a nikdy se nenechá ujít možnost obvinit Izrael ze všeho a že právě jeho politika může za všechny problémy regionu. A republikán J.D. Vance aktivně prosazuje americký izolacionismus a veřejně se postavil třeba proti vojenské eskalaci s Iránem. Příklad z nedávných dnů. Na summitu v Manamě, hlavním to městě Bahrajnu, Marco Rubio spolu s ministry zahraničí zemí Perského zálivu podepsal společnou deklaraci, která doslova obrátila na ruby celou americkou diplomacii. Deklarace totiž obsahuje všechno, co schází memorandu uzavřenému mezi Washingtonem a Teheránem, tudíž dokumentu často označovanému za kapitulační. Odzbrojením Hizballáhu počíne přes zákaz Iránu zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí až po volnou plavbu Hormuzským průlivem. Věcně vzato, deklarace s Manami je jakousi fackou vůči dohodě uzavřené J.D. Vancem a s iránskými vůdci. Minulý pátek Izrael, Libanon a Spojené státy podepsali v skutku historickou úmluvu, která přímo vychází z ducha a litery manamských dohod. Hizballáh a iránské revoluční gardy z tohoto dostali psotník, leč nyní mají proti sobě jednotnou frontu, složenou z libanonské vlády Izraele, Spojených států a zemi Perského zálivu. Je známo, že Vance prosazoval jiný mechanismus kontroly nad územím Libanonu. A sice s účastí Kataru, Pákistánu a Iránu, ale bez Izraele. Marco Rubio fakticky znemožnil tento koncept tím, že ho učinil bezpředmětným. V tomto souboji nejde pouze o diplomacii, je to zápas o budoucnost celé blízkovýchodní politiky Spojených států. A není vyloučeno, že i o budoucí prezidentství. To je to, co nás nutí pozorně sledovat kurzy sázkových kanceláří vypisované na jednotlivé kandidáty.
10: Komentář Jefima Fischsteina uzavřel nabídku středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
5: Zaostřeno.
16: Dnešní seniori nejsou babičky v šátcích, říká socioložka Lucie Vidovičová. Jací tedy jsou současní seniori a seniorky? Co to znamená aktivní stáří? Proč si tento pojem spojujeme hlavně s ženami? A jak se přestat stárnutí bát? Téma pro Martinu Kašnou.
5: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
17: Radiožurnál je 19 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Jana Gulda a aktuální zprávy.
0: Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, schválil to Senát. Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového Wimbledonu. Silnice 21 z Boru do Mariánských Lázní je po nehodě u Bezděkova neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
18: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
0: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Důchodci s pojištěním, s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
19: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Hasiči zasahují na jižní Moravě u tří požárů polí a trávy. Nejvážnější byl ten u Výtonic na Znojemsku, který se jednotkám už podařilo dostat pod kontrolu. Vyhlásit ale museli třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místo povolali také vrtulník s vakem a dronovou službu. Jeden hasič se při zásahu zranil a skončil v péči záchranné služby. Hořel také porost u Sokolnic na Brněnsku, ten se už podařilo uhasit. U Oblekovic na Znojemsku pole pořád hoří. Žďár nad Sázavou chce nalákat pouliční umělce. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery a propojuje je s místními restauracemi. V domluveném čase budou ve vybrané letní dny odpoledne hrát na jejich zahrádkách. Přihlásilo se zatím 6 podniků. Vystupovat v nich budou hlavně místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili, vysvětluje spolumajitel žďárské kavárny Aleš Hrbek.
20: Jsou to lidi, které třeba ještě i známe a který nejsou zvyklí hrát na ulici, ale je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
21: O postup do finále tenisového Wimbledonu budou zítra odpoledne bojovat Karolína Muchová v duelu proti Američance Goffové a také Linda Nosková, která se utká s Ukrajinkou Kostěkovou. Nosková totiž vyřadila Belgičanku Mertencovou, zvítězila ve dvou sadách a krátce po zápase se dozvěděla, že si poprvé v kariéře zahraje na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
22: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
21: Zápas Muchové s Goffovou začne ve 14 hodin a 30 minut, souboj Noskové s Kostěkovou pak na tento duel naváže. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
7: dopoledne na D1 u Brna, zavřená silnice 21 na Tachovsku. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru je to nesouvislá fronta. Místy v obou pruzích až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem se před Brnem zdržíte 15 až 20 minut. Na Tachovsku je zavřená silnice 21 z Boru do Plané. U Janova havarovalo osobní auto a jsou tam záchranáři. Silnice neprůjezdná obou směrně, dá se to objet přes Tachov. V Praze v tunelu Blanka stojí nepojízdné auto. Stojí ve směru stroje na Barandovský most před sjezdem na Letnou a stojí v pravém pruhu. Musí regulovat vjezdy do tunelu.

0: Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku.
4: Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu. Jinak jim hrozí ztráta práce i víza.
5: Investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli tři Filipinky dohodu podepsat.
6: Zástupci firmy tvrdí, že jim to doporučila pracovní agentura Principio.
7: Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní.
2: Vykořisťování Filipínek na Ostravsku, případy vydírání a nátlaku. Zajímá se o to Ministerstvo sociálních věcí. Co se dělo v síti nechtových studií? O tom si víc řekneme s Martinem Štorkánem z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je středa, 8. července. Ahoj Martine, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
8: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Česká policie bude řešit možné vykořisťování pracovníků z Filipín na Ostravsku. Na konkrétní případy upozorňuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Už podalo nějaké trestní oznámení, aby se tím policie mohla zabývat?
8: Ministerstvo nám už řeklo, že předalo ty případy policii. Oni na to zareagovali až po těch našich dotazech. Uh-huh. Teď je potřeba si chvíli počkat, než budeme teda pokládat další otázky o tom, jak se ten případ vyvíjí dál. Tohle je zatím poslední odpověď z ministerstva z 24. června. Takhle nám to řekl mluvčí Jakub Slavík.
9: Mohu potvrdit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předalo tento případ orgánům činných v trestním řízení a inspektorátu práce.
2: O co jde? Ty jsi se dostal k síti nechtových studií, které měly nutit Filipínky, které v nich pracovaly, podepisovat údajně nezákonné dohody. Co to je za studia? To jsou takové ty klasické salony krásy někde na Ostravsku.
8: No, nás ten případ úplně, jakoby, abych začal trošku s kontextem, nás zaujal, když jsme začali řešit zahraniční pracovníky v Plzeňském kraji a doslechli jsme se právě o analýze pracovní migrace Filipínců, kterou si nechalo vyrobit Ministerstvo práce, a ta analýza právě obsahuje i tu kazuistiku, kde je zmíněný tenhle případ.
2: Na druhé straně republiky.
8: Tedy. Na druhé straně tak. Republiky. A ta studia tam nejsou specifikována, my jsme si to z těch indicí, které jsou v té analýze, jsme si to dali nějak dohromady a zjistili jsme, o která studia se jedná. Je to teda firma Nail Center Luxury, která na Ostravsku nebo na severní Moravě v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia, hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Olomouci.
2: Mm-hmm. A ty údajně nezákonné dohody, čeho se to mělo týkat?
8: No, ty Filipinky si stěžovaly na víc věcí u tohohle konkrétního zaměstnavatele. Stěžovali si třeba na ubytování, které podle nich neodpovídalo tomu, co jim zaměstnavatel slíbil, když se na tom domlouvali ještě z Filipín. To znamená, že na těch fotkách, které dostali, prý byl úplně jiný byt, než ve kterém nakonec bydleli. V tom bytě, jak to popisovali, tak jich bydlelo několik. Ty prostory, kde měli postel, byly oddělené třeba jenom závěsem a ve finále tam s nimi přespali i muži z jiných zemí. Problém měli taky s dlouhopracovní dobou, kdy to zase neodpovídalo té původní domluvě. Mm-hmm. Místo 40 hodin týdně slíbených, to bylo prý až 11 hodin denně bez nějaké pauzy a bez nějaké adekvátní finanční kompenzace. No a zásadní věc, která tam byla, je právě to, že ta firma dala Filipínkám po příjezdu, kdy jakoby přijedou, mají strach z toho, že při ztrátě toho zaměstnání by přišli o bydlení, protože ten zaměstnavatel jim to bydlení...
2: Je to na to navázané, je to, tak, poskytuje jim to. Hmm.
8: Také poskytuje. A dali jim podepsat dohodu o uznání dluhu 100 000 korun v případě, že u toho zaměstnavatele tedy těch nechtových studií nevydrží alespoň 2 roky, což je ale i podle inspekce práce protiprávní a nese to znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
10: Přinutili nás podepsat uznání dluhu 100 000 korun, pokud práci opustíme dříve než za 2 roky.

0: To jsme podepsali.
1: Filipínka, která v analýze Ministerstva práce a sociálních věcí vystupuje pod jménem Mel.
2: Za prvé, takovou dohodu prostě nemůžete dát někomu podepsat a za druhé, všechny ty výdaje, které tam těm Filipínkám účtovali, tak má platit zaměstnavatel.
3: A ty Filipínky si na tohle to všechno, to znamená teda údajné vydírání, údajný nátlak a údajné vykořisťování, stěžovali Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ty jsi s nimi mluvil?
2: Oni si stěžovali pracovníkům, terénním pracovníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické, kteří právě pro ministerstvo zpracovávali tu analýzu té pracovní migrace.
3: Uh-huh. A ty jsi s nimi mluvil konkrétně, nebo vycházíme teda z výpovědí, které jsou obsažené v té analýze?
2: Vycházíme z výpovědí z té analýzy. My jsme se snažili je kontaktovat, ale ty Filipínky asi i kvůli strachu z toho předchozího zaměstnavatele, což jsou ta nechtová studia, tak s námi mluvit nechtěli. My jsme zkoušeli i jinak kontaktovat jako další Filipínce, ale je to s nimi velmi složité právě proto, že Filipínci nejsou úplně zvyklí věřit úřadům nebo právě novinářům jako z těch Filipín, takže se nám je nepodařilo nakonec kontaktovat, ale zkoušeli jsme to.
3: Řeší to teď tedy přímo ministr Aleš Juchelka?
2: Ministr Aleš Juchelka o tomhle konkrétním případu toho moc nevěděl, řekl nám jenom tak obecně, že se na tohle zaměří takzvaná Kobra 26, což je spolupráce ministerstev právě na potírání nějaké nelegální práce, pracovního vykořisťování a tak, ale na ty konkrétní výsledky si budeme muset asi ještě počkat. Tenhle konkrétní případ, tedy kromě policie, jak jsi zmínil, bude řešit ještě inspekce práce, které to ministerstvo také předalo.
3: Je tu síť nechtových studií, ty musí někdo provozovat a ten by se k tomu asi měl nějakým způsobem vyjádřit. Kdo to je a co na to říká?
2: No, my jsme vlastně toho jejího jednatele a majitele Hung Nguyena, který je vietnamské národnosti, scháněli po různých nechtových studiích v Ostravě. Nakonec se nám to podařilo v takovém jejich novém salonu v obchodním centru Nová Karolina a rychle jsme zjistili, že on neumí česky.
4: Jenom trochu jinou.
2: Jo. Takže za něj mluvila jeho partnerka Lety Suan, která vyřizuje i jim všechny tyhle věci.
5: Přímo jsem jakoby řešila s agenturou tyhle věci.
2: No a ta nám přiznala, že nechali Filipínkám ten protiprávní dokument podepsat, prý tak ale činili na doporučení pracovní agentury Principio, která pro ně ty Filipínky schání.
5: My jsme jakoby dostali všechny ty dokumenty prostě od agentura říká, že to je v pořádku.
2: A s těmi dalšími věcmi, jako bylo to bydlení, s tím ale jako nesouhlasili, že to bylo nějakým způsobem problematické.
5: My jsme šli s tím papírem za právníka někýho, zaplatili jsme za to. Koukněte si na to, jestli je to v pořádku. On říkal, že není v pořádku.
2: Ta Lety Suan nám řekla třeba to, že práce u nich v těch salonech je flákárna, že tam Filipínky pracují normálních 8 hodin. Dokonce nám ukázali byt, ve kterém teď ty Filipínky jiné, které tam pracují, bydlí. A ten teda vypadal o dost lépe než na těch fotkách na druhou stranu. Mohl to být jiný byt, nebo mohli udělat nějakou rekonstrukci a na to už nám úplně jako konkrétně neodpověděli.
3: To znamená, že ti jednatelé vlastně bagatelizují ty stížnosti těch Filipínek a částečně svalují tu vinu na agenturu, která vlastně pomohla těm Filipínkám dostat se do České republiky.
2: Oni jakoby to odmítají a v tom nejvíc problematickém bodě, což je ten dluh těch 100 000 korun, který teda bude asi zajímat i policii, tak říkají, že jim to doporučila ta pracovní agentura.
3: Aha, a ta to nějak vysvětluje? Nebo?
2: Jednatelka té agentury Jana Koblíšková, my jsme s ním mluvili po telefonu, nám řekla, že s Filipínci už nepracuje od začátku letošního roku.
6: Protože nejsem schopná garantovat to, že ten člověk opravdu dodrží tu dohodu.
2: Což teda neodpovídalo moc jejímu Facebooku, protože na Facebooku té agentury tak byly další aktuální inzeráty práce, které teda po tom telefonátu zmizely. No a tady na ten konkrétní případ nám nejdřív říkala, že nic takového nikomu podepisovat nedávala.
6: Tak jestli mě někdo řekl, když jsem s někým sdílela nějaké zkušenosti, jestli se mě na to někdo zeptal, já se říká, jo, já vím, že to někdo používá a jako nasdílela jsem to, tak jako možná ano.
2: My jsme se jí na to ptali opakovaně a pak teda přiznala, že asi něco takového jim poslala, ale rozhodně jim nedoporučila to, aby to dali těm Filipínkám k podpisu.
6: Žádný právní postupy nedoporučuju, protože právník nejsem. To jako říkám všem těm zákazníkům.
3: Zajímavé. A my tady mluvíme celou dobu o Filipínkách, ale neřekli jsme teda, jak velké skupiny lidí se to má týkat, tenhle ten konkrétní případ. Jestli se bavíme o 5, o 10.
2: Teď se bavíme o 3 konkrétních Filipínkách, které tenhle případ vlastně popsali velmi podobně, nebo minimálně v těch zásadních věcech se ty jejich výpovědi shodují.
3: Proč se vůbec vydali do Česka? Proč vůbec Filipínci, Filipínky míří do České republiky? Jak je to napadne pracovat zrovna tady? Asi v tom samozřejmě nějakým způsobem jsou aktivní právě ty pracovní agentury.
2: Tuhle konkrétní práci jim zajistila právě ta agentura Principio, která i v té době měla inzeráty na Filipínách, právě přesto se sem dostali. A jinak to funguje tak, že prostě na Filipínách jeden člen rodiny často vyrazí někam právě pracovat do zahraničí, většinou vyberou jednoho, vlastně na tom funguje z velké části i filipínská ekonomika, mají dokonce i speciální ministerstvo tady na ty zahraniční pracovníky. A ta cesta většinou pro ně jako není lehká, protože často se to dá rozdělit na dvě části. Pro ty Filipínce třeba z těch okrajových oblastí je problém vůbec se dostat do Manily, do hlavního města a nějak se dostat k těm nabídkám od těch pracovních agentur. No a když už se tam dostanou, tak ty příběhy se liší, ale jako často je to vyjde na obrovské množství peněz. A pak ještě jako v té analýze nás zaujalo, že si prochází tím výběrovým řízením, které si často ani nedokážeme představit. Ta jedna Filipínka třeba popisovala, že platila za to, že ji agentura zařadila do takového slosovacího systému, nějaké kolo štěstí, kde z 80 jako účastníků jich nakonec vybrali jenom 5 a ti tedy odjeli pracovat někam buď do Česka nebo jenom do Evropy. No a ona to zaplatila asi 2x tady tu slosovačku, pak už na to neměla peníze, ale ta agentura se jí následně ozvala a nabídla jí práci právě tady v těch ostravských salonech, takže to je třeba příklad toho, jak to vypadá.
3: A to jsou legální postupy, protože my víme z médií, dlouhodobě to média sledují, že některé ty agentury v některých těch postupech podnikají nelegální kroky. Tak
2: ale tohle si musí vyřešit na Filipínách. Ten výběr dělala ta filipínská agentura.
3: Filipínská, ne ta česká.
2: Jo, to dělala filipínská agentura na Filipínách a ta česká pak zprostředkuje ten příjezd jako sem do Česka. No a proč zrovna sem, tak ta spolupráce jako mezi Českem a Filipínami funguje velmi dobře. Ti Filipínci se sem dostávají přes program Kvalifikovaný zaměstnanec, který se zaměřuje právě na nízko a středně kvalifikovanou pracovní sílu a její dostání do Česka.
3: Ty 3 Filipínky, o kterých my se tady bavíme, ty se měly přímo za vidinou práce v Nechtových studiích? Oni tohle to dělali už na Filipínách? Mají potřebnou kvalifikaci tohle to dělat? Nebo prostě se agentura nebo ten zaměstnavatel rozhodne, je tady pracovní síla, tak pojďte dělat nechty?
2: Tohle zrovna není úplně asi taková jako překvalifikovaná práce. Je asi jako docela snadné se ji naučit, ale je to právě jedna z věcí, na kterou si taky stěžovali. Jedna z nich právě na to, že měla dělat kadeřnici, nebo že jí slíbili, že bude dělat kadeřnici a pak ji nechali dělat nechty. Kadeřnici prý dělala na Filipínách celý život, takže vlastně i s tou náplní práce nebyla vůbec spokojená.
0: Když jsme o práci požádali, smlouva byla na kadeřnictví. Nyní ale v salonech děláme všechno. Děláme pedikuru, manikuru, masáže.
1: Žena z Filipín v analýze vedená pod jménem Tess.
2: Je to přesně o tom, že oni se domluví jako na těch Filipínách, domluví se tam nějaké smlouvy, pak přijedou do Česka a zaměstnavatel jim dá podepsat třeba nějakou smlouvu, která je v některých detailech trošku jiná. Někdy jsou i případy, kdy jim ji dá podepsat v češtině, prostě bez toho překladu do angličtiny, která je na Filipínách úřední jazyk a které ti Filipínci rozumí, takže
3: pomáhá jim v tomhletom třeba filipínská ambasáda tady v Česku? Protože ta asi nějak eviduje, ne? To, kdo tady všechno pracuje z Filipín.
2: Podle těch lidí a expertů jako na ministerstvu práce jim v tom pomáhá, dokonce právě před takovými případy, jako je tady ta dohoda o uznání dluhu, varuje. Nám se ale bohužel nepodařilo z nich dostat žádnou použitelnou odpověď z té ambasády. Právě Ptali jsme se na tenhle konkrétní případ, ptali jsme se na to, jak to řeší, ale ani na e-mail nám neodpověděli, byli jsme tam i osobně a ani na to nezareagovali, nebo neodpověděli nám následně, takže...
3: A když jsem se ptal na tu evidenci, tak Česko ví, kolik Filipínců a Filipínek tady pracuje? To se někde statisticky zapisuje?
2: Se to zapisuje, podle Ministerstva práce to bylo v březnu asi 15 tisíc lidí.
3: To znamená, když bys měl porovnat, jak moc významná je pro Česko v tomto směru právě ta pracovní migrace z Filipín nebo vůbec z asijských zemí, MPSV o tom nějak mluví v té analýze.
2: Mluví o tom ale třeba i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček o tom, že ty filipínské pracovníky nebo takovéhle pracovníky z Asie budeme časem potřebovat, protože budou dělat práci, kterou už Češi nechtějí dělat za peníze, za které jí Češi nechtějí dělat. Hmm. Mluvili jsme o tom i s představiteli hospodářské komory, kteří nám právě jako takový příklad říkali například ježdění kamionem po Evropě, což už je problém prostě sehnat Čecha na to, aby vám tohle dělal. Takové ty noční jízdy někam do Belgie třeba. Nebo
3: takže řidiči, nechtaři, takže často možná skladníci jsou Filipínci v Česku.
2: Přesně taky. Tak, no.
3: Jo.
2: I řezníci třeba, řidiči asi Uberů a tady těch věcí.
3: A je tam, nebo jsou tam nějaké specifické podmínky, nějaká pravidla toho programu kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém ty jsi mluvil, nebo jaký ten vstup na ten trh by ideálně měl být, aby teda se tady nepodepisovaly nějaké dlužní úpisy?
2: Ta pravidla by měla být taková, že tyhle věci jako letenky a ten poplatek za to umístění hradí ten zaměstnavatel. Problém je, že jak už jsem zmiňoval i tu filipínskou ambasádu, která nám neodpověděla, tak takový je často přístup té filipínské strany k těm věcem, jakože je nevymáhá až tak důsledně, jak by měla třeba tady to konkrétní pravidlo. A pak se to dostane trošku do fáze, kdy není jasné, kdo za co platí. Jakože ti Filipínci za něco platí té filipínské agentuře, ten český zaměstnavatel zase platí té české agentuře a ve finále možná oba zaplatí ten stejný poplatek třeba dvakrát jako během toho náboru, což trošku působí jako takový chaos. No a tím, jak je to potom pro ty české zaměstnavatele docela drahé sem toho Filipínce vůbec přivést, tak i kvůli tomu dostanou třeba nižší platy, a snaží se je tady jakoby právě takovýhlemi smlouvami nebo dohodami o uznání dluhu udržet déle než půl rok, což je podle pravidel ta doba, po kterou mají Filipínci pracovat u toho prvního zaměstnavatele, kterého si tady v Česku domluví už z Filipín.
3: Jo, dobře, a potom mohou teda pracovat už?
2: Potom mohou pracovat už kde chtějí. No a právě jako, když jsme o tom mluvili s tou hospodářskou komorou, tak ti samozřejmě mluví za ty zaměstnavatele a ty pak štve tahle fluktuace, když už jako zaplatí ten poplatek, tak je naštve, že tamhle Filipínec odejde do obchodu naproti, kde mu dají o 200 víc prostě, takže je to takový jako začarovaný kruh. Trošku jsme měli pocit, když jsme s těmi lidmi mluvili, ať už třeba s paní Koblíškovou z té pracovní agentury, která říkala, že se jí to nevyplatí.
6: Takže ve chvíli, kdy on odejde, tak to jde všechno za mnou.
2: S těmi zaměstnavateli, kteří mluvili o tom, že jim ti Filipínci odchází a že se jim to taky nevyplatí, takže nevím, jak to bude fungovat do budoucna.
6: V rámci rekrutmentu se vždycky dávají nějaké garance, tak potom tu náhradu chce po mně. Já prostě jako nemůžu tady na každého třetího Filipínce prostě dávat replacement zadarmo.
2: Možná prostě ministerstvo práce nějak přenastaví ty podmínky, udělá to přehlednější a bude to časem lepší.
3: Mimochodem, týká se to tedy jenom to, o čem se tady bavíme, společnosti Nails Center Luxury, anebo máš i indicie, že by podobné praktiky mohly být aplikovány v jiných salonech krásy, ne nutně jenom na Ostravsku tedy.
2: Jo, ale jako my jsme řešili tenhle konkrétní příklad, takže nevím. Tam kromě těch Filipínců, tak tady v těch konkrétních studiích tak pracovali třeba právě i lidi z Vietnamu nebo ještě z dalších zemí. Nás teda zaujala jedna věc s kolegyní, když jsme, jak jsem říkal, scháněli toho majitele Nguyena, tak v tom jednom z těch jejich ostravských studií, tak nám ten pracovník nás nechal vyfotit si tam jeho číslo na takovém jejich asi nějakém návodu, jak pracovat. A my, když jsme si to pak překládali, tak tam byl soupis toho, za co jim ten majitel z výplaty odečítá peníze. Mm-hmm. a bylo to úplně jako cokoliv si dokážeš představit, jako nevypnutí světla, 500 dolů, nevytisknutí účtenky zákazníkovi, tam bylo dokonce jako několik tisíc, takže si dokážu představit, že na té výplatě to docela pocítí.
3: Rozumím, ale účtenku by zrovna tisknout asi měli, že jo? Jasně, chápu. Že to jsou pokuty úplně za všechno potom. Co s nimi bude teď s těmi Filipínkami, které si stěžovaly na ty nerovné podmínky? Oni už teda pracují někde jinde?
2: No, pokud vím, tyhle konkrétní tři Filipínky už pracují někde úplně jinde a prý jsou v té práci spokojené.
3: Jo. A jaký postih naopak by mohl hrozit té firmě, která, nebo tomu jednateli, který provozuje společnost Nails Center Luxury, pokud tedy skutečně porušil pravidla? No, zajímá se o to, nebo bude se o to zajímat policie?
2: Hrozí tam určitě nějaká pokuta, pak by je mohli zařadit na blacklist ta filipínská ambasáda, to znamená, že už by nemohli třeba sehnat další pracovníky z Filipín, i když nám teda ta partnerka jednatele té firmy řekla, že už stejně žádné Filipínky nechtějí, protože jsou nevděčné a tak. A uvidíme, jak se k celému tomu případu postaví ta policie. No, tam asi nezvládnu teď nic předjímat. Stejně tak může filipínská vláda zakázat činnost i té české agentuře a u kontroly z té inspekce práce bude asi záležet i na tom, jestli se podaří dopátrat k tomu, odkud vlastně ta dohoda o uznání dluhu nebo ten dokument je, protože ti Vietnamci nebo ti majitelé těch salonů nám tvrdili, že jim to poskytla agentura, dokonce nám to ukazovali v e-mailu. Jednatelka té agentury Koblíšková zase tvrdí, že možná to někomu poslala, ale takže uvidíme, jak oni si to mezi sebou jako vyřeší.
3: A takže prošetřování se dotkne i té zprostředkovatelské agentury patrně.
2: Myslím, že by mělo.
3: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že se s tomu případu věnoval, že jsme o tom mohli společně mluvit.
2: Díky moc.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Štorkán z naší investigativní redakce a mluvili jsme spolu o možném vydírání a nátlaku filipínských pracovníků v Česku. Martin zjišťoval, jak to chodí v jedné ze sítí nechtových studií, tedy konkrétně na Ostravsku. Dvoudenní summit v Ankaře se stal dějištěm celé řady zajímavých událostí, na které se bez pochyby budeme muset a chtít podívat ještě jednou zblízka a detailněji. Na místě máme zpravodajku, která všechno viděla na vlastní oči, takže o to budeme mít tu práci jednodušší. Ozveme se už brzy. Naslyšenou zítra.
4: Portréty. Když v roce 1875 vyšel první z řady románů Karla Máje, ve kterém se objevila postava apačského náčelníka Vinetua, byl už náčelník Košis rok po smrti. Vinetu ale není literárním přepisem života náčelníka Košise. Karel Máj pospojoval v jedné postavě příběhy a osudy hned tří legendárních náčelníků – Jeronima, Vitoria a právě Košise. Jak říká historik Jan Adamec, přestože romány udělali z Karla Máje slavného spisovatele a z Vinetua neméně slavného hrdinu, ikonou se Vinetu stal až později, když byly jeho příběhy sfilmovány.
7: Májovky patří do uvozovkách Zlatého fondu populární literatury minimálně v tom středoevropském prostoru, nesmírně populární v tom německým mluvícím prostoru také u nás. Jak je to v jiných zemích třeba bývalého východního bloku, to si úplně nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že májovky byly i hodně popularizovány ve filmu, tak předpokládám, že určitý zájem je. Ono to také souvisí s tím, že třeba ve východním bloku v některých zemích, jako bylo třeba NDR, májovky a v vozovkách to hraní si na indiány představovalo takovou specifickou únikovou kulturu před tím totalitním režimem a plnilo jiné funkce, než jen takový, dnes se tomu říká cosplaying, ale v podstatě umožňovalo únik do jiné reality a do toho obrazu indiánů si lidé projektovali i vlastnosti nebo realitu trošku jinou, v jaké by chtěli možná žít, nebo jaká jim umožňovala odstřihnout se nebo uniknout tomu totalitnímu režimu. U nás s podobnými unikovými kulturami bylo buď zahrádkaření, nebo chalupaření, nebo tramping.
4: Kdy přesně se narodil pozdější náčelník Košis, předobraz literárního Vinetua, není jasné, patrně někdy mezi lety 1810 až 1815. Vyrůstal v apačském kmeni Chiricahua na pomezí dnešního Mexika a Spojených států. V polovině 19. století už byl náčelníkem kmene Chokonen a za ženu měl dceru slavného náčelníka apačského kmene Mimbreňů, který se jmenoval Mangas Coloradas. Tchán, co by zkušený válečník, pomáhal Košisovi zdokonalovat jeho vůdcovské a bojové schopnosti. A bylo toho zapotřebí. Bílí osadníci zabírali stále víc indiánských území a připravovali původní obyvatele o jejich přirozené zdroje potravy. Indiáni si proto obživu obstarávali přepadáváním běložských osad, poštovních dostavníků a krádežemi dobytka. Jeden z takových nájezdů, kterého se ale Košisovi lidé neúčastnili, skončil únosem 12-letého bílého chlapce. Trestná výprava bílých osadníků proti indiánům se zvrhla v brutální 11-letý ozbrojený konflikt. Ten proměnil velkou část mexických a amerických osad v jižní Arizoně ve vyrabovanou a vypálenou pustinu s několika tisícovkami mrtvých civilistů.
7: Košis velmi jako dobře využíval terén. Ta taktika vlastně připomínala spíš partizány. To znamená, oni jako provedli nějaký rychlý výpad, napadli nějakou kolonu nebo prostě nějakou jednotku a pak se rychle stáhli do toho Košisova sídla, do toho pohoří, do těch Dračích hor a tam málo kdo měl šanci ho nějakým způsobem dostat. Respektive Američané by museli shromáždit obrovskou přesilu, aby vůbec byli za normálních okolností schopni tenhle ten způsob války vyhrát.
4: Jenže 11 let trvající válka vyčerpala i Indiány. Košis nakonec v roce 1872 přistoupil na jednání o míru.
7: Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace, ale prozatím mohli zůstat tam, kde byli a zavázali se, že tedy už nebudou útočit na ty poštovní a jiné služby, že to byla důležitá součást těch bojů. A uzavřeli mír, Košis se zavázal, že jeho bojovníci ukončí veškeré útoky na Američany a majetek na území Spojených států a budou chránit tedy tu bezpečnost těch cest v okolí rezervace. To je zajímavé, že se to nevztahovalo na ty Mexičany, takže Košis dál bojeho muži útočili na majetek mexické vlády a zároveň součástí té dohody také bylo, že třeba americká vláda se zavázala, že bude poskytovat Apačům pravidelné příděly potravin a ošacení, tak aby vlastně nemuseli praktikovat ten svůj tradiční způsob obživy, to znamená to loupení nebo ty nájezdy na farmy a tak dále.
4: Z uzavřeného míru se ale náčelník Košis dlouho neradoval. Zemřel o 2 roky později, pravděpodobně ve věku 68 nebo 69 let. Řadu dalších podrobností z jeho života řekne ve speciálu Portrétu s názvem Indiánští náčelníci historik Jan Adamec.
8: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Hezký den. I dnes vám nabízíme novinky z oblasti výzkumu či inovací, tedy Vědu Plus. A tady je malá ochutnávka témat, o kterých se za chvilku dozvíte víc. Koncem týdne by mohly teploty v Česku vystoupat opět ke 30. Jak další horké dny ovlivní sklizeň a úrodu? Na Smíchovské střední průmyslové škole vzniká první česká elektrická formule do vrchu. Auta jsou rok od roku v Evropě větší a způsobuje to různé problémy. Národní ústav duševního zdraví dnes spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. A chystaná evropská kosmická laboratoř Space Rider bude mít na palubě i český experiment. Co bude zkoumat, i to vám povíme. Ať se vám dnešní středeční vydání hezky poslouchá. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
8: Věda Plus.
9: Po vedrech z konce června bude v následujících dnech čelit západní Evropa další vlně velmi vysokých teplot. V Česku se v posledních dnech ochladilo, ale ke konci týdne by se v některých oblastech mohly teploty, podle meteorologů, vyšplhat znovu ke tropické 30. Jak to ovlivňuje krajinu a zemědělskou půdu, tak právě to si teď povíme s Petrem Hlavinkou z Ústavu globální změny Akademie věd. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Pane Hlavinko, v Čechách v uplynulém týdnu pršelo, na Moravu tedy přišel déšť spíše výjimečně. Nakolik pomohly v Čechách tyto srážky zmírnit půdní sucho?
10: A v minulém týdnu v Čechách spadlo od 20 do 60 mm a tyto srážky pomohly zlepšit půdní sucho, zejména ve svrchní vrstvě půdy do 40 cm hloubky. A v posledních dnech se situace o něco zlepšila taky na Moravě, nicméně z hlediska intenzity sucha a plošného rozsahu je ta situace nejhorší v Olomouckém a Jihomoravském kraji.
11: No a z toho, co jste řekl, si mohu vzít, že nedostatek vláhy pod těmi 40 cm, tady v hlubších vrstvách půdy u nás v Česku stále přetrvává, že to je dlouhodobý stav?
10: Ano, je tomu tak. A k tomu, aby se mohla situace zlepšit i v hlubší vrstvě půdy, bychom potřebovali dalších 20 až 40 míst a 60 mm srážek. A to je tolik vody, aby bylo možné půdu dosytit na obvyklé množství pro dané regiony a tuto část roku. A ještě by bylo důležité, aby tyto srážky přišly pozvolně rozložené v čase, aby měla půdní vlhkost čas vsáknout se do hlubších vrstev půdy. Nicméně s výhledem na aktuální předpověď počasí spíše předpokládáme, že vegetace a výpar bude dále rychle odebírat půdní vláhu a budou se dále rozšiřovat regiony zasažené intenzivním suchem.
11: No a co tedy tato prognóza znamená konkrétně pro zemědělce?
10: V aktuálním ročníku jak zemědělci, tak zemědělské plodiny se potýkají s probíhající epizodou sucha, která ovlivnila stresem z nedostatku vláhy tvorbu biomasy. No a v posledním měsíci to byly potom vysoké teploty, které právě v kontextu s tím, že ty plodiny neměly dostatek vláhy na to, aby se pomocí transpirace třeba i mírně chladily, tak v podstatě tyto vysoké teploty potom vedly k rychlejšímu nástupu dozrávání u plodin, které se sklízí v létě, to znamená u obilovin nebo třeba řepky. A v podstatě teď již sledujeme intenzivní sklízňové práce na jižní Moravě.
11: Jak horka a sucho ovlivňují další konkrétní plodiny, které právě dozrávají? To se asi netýká jenom toho, o čem jste mluvil.
10: Ano, je to tak. V podstatě jedna část těch plodin, to jsou ty, které jsou aktuálně sklizeny nebo nastupuje u nich ta sklizňová fáze. Tam se to projevilo tak, že se zkrátil čas na postupné dozrávání a potom je to, řekněme, další část plodin, která bude sklizená v druhé polovině léta nebo až na podzim, jako je například kukuřice nebo cukrová řepa. A tam ji zaznamenáváme stres suchem a těmi vyššími teplotami, nicméně jak pokračuje, nebo ta epizoda sucha stále probíhá a nevíme, jak dlouho ještě bude trvat, tak ani nevíme, jak velký propad výnosu můžeme očekávat. Nicméně aktuální data ukazují, že jisté snížení výnosu se bude týkat i těchto plodin sklizených později.
11: Takže zatím, jestli vám správně rozumím, nemají zemědělci prognózu o jak moc horší rok ohledně sklizní to bude, to letošní léto.
10: Na našem pracovišti pracujeme s několika způsoby, jak se pokusit odhadnout budoucí sklizeň. Příkladem jsou například satelitní data, která zpracováváme v průběhu celého jara až do sklizně. A tyto výsledky zveřejňujeme na portálu Výnosy plodin a tam v regionech se zdá, že u nejvýznamnějších plodin ten pokles bude kolem 10 až 20% oproti loňskému roku. Nicméně lokálně, tak jak máme zatím hlášení od spolupracovníků portálu Intersucha, tak ty propady můžou být někde kolem na těch lokalitách nejpostiženějších kolem 30 až 40% a právě ta probíhající sklizeň nám podle předpovědi počasí, která takto vypadá, tak velmi brzy začne ukazovat i tvrdá data, jak ta realita vypadá.
11: Víte, pro zkušené novináře už je to svým způsobem, ale i pro naše posluchače, pochopitelně, je to už svým způsobem takový evergreen, že zemědělci přicházejí každoročně o úrodu, o část úrody vlivem počasí, vlivem klimatu, tedy je možné, že se některým plodinám v Česku zkrátka přestává dařit a zemědělci by se měli třeba poohlížet po zemích subtropického pásma a začít pěstovat třeba něco jiného?
10: My v podstatě tento trend už řadu let pozorujeme v nějaké míře, že plodiny, které jsou citlivé na sucho a vysoké teploty, jako je například ječmen jarní, tak jsou nahrazovány. U toho ječmen jarního je to například ječmen ozimý nebo jeho ozimá varianta. A jsou to potom dále plodiny, které jsou teplomilnější anebo odolnější vůči suchu, jako je třeba slunečnice, soja nebo třeba čirok. Otázka je, jak rychle tyto trendy zavádění těchto nových plodin nebo alternativních plodin z hlediska České republiky budou pokračovat. A to je otázka, jak vývoje těch meteorologických a klimatických podmínek, tak také ekonomických, takže uvidíme ve finále, kde bude ten průsečík, nicméně ta meteorologie a klimatologie v tomto bude sehrávat velmi významnou roli.
11: A mimochodem, jenom na závěr taková doplňující otázka, všimla jsem si třeba v Polabí, že už leckde i zemědělci zavlažují podobně jako v Izraeli. Myslíte si, že tento způsob bude vlastně nutností v příštích letech v souvislosti se změnami klimatu?
10: Pro Českou republiku to je otázka specifických podmínek dostupnosti vodních zdrojů. A pokud budou v daných sezónách ty vodní zdroje dostupné a bude dostupná i infrastruktura, tak ty závlahy mohou pomoci. Nicméně vzhledem k tomu, jak jsme na tom z hlediska hydrologického, tak se pravděpodobně nejedná o opatření, které by zafungovalo v nějakém velkoplošném rozměru napříč Českou republikou. Budou to spíš regionální záležitosti, ale pomoct v tomto případě ty závlahy můžou.
11: Říká Petr Hlavinka z Ústavu globální změny Akademie věd. Moc vám děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
10: Naslyšenou a pěkný den.
11: Posloucháte Vědu plus, vědecký magazín Českého rozhlasu plus, a to ve středu 8. července. Jsou teprve na střední škole, přesto už dokáží postavit formuly. Mluvím o členech Kolben Racing Teamu. Studenti Smíchovské střední průmyslovky v Praze vyvíjejí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní už 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
12: S tímhle setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. V tuhle chvíli jsme omezení vlastně napětím, který nám dodává ten zdroj, takže víc ani dosáhnout nemůžeme. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
13: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
12: Laboratorně jakoby testujeme na stole a ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
13: Takže ten motor pak půjde kam?
14: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém. U formule bude poháněna zadní náprava.
12: Matičky dvě.
14: No, určitě.
13: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
14: V bočnicích je připravený chladicí systém.
13: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
14: Tady máš ruby a tady máš klíč.
13: Motor je třífázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
14: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci, abychom rychleji akcelerovali a měli lepší časy.
13: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
12: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče, pedálová jednotka, dále třeba telemetrická jednotka, která nám měří různýma senzorama, co se všechno děje v té formule.
13: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
15: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
13: Projekt Formule tak není jen o závodění a rychlosti. Jde o propojení školní teorie s praxí, o práci v týmu, vzájemné inspiraci a načerpání zkušeností.
15: Co je takhle klíčový, že za celou dobu, co to staví, tam nebyl jediný dospělý člověk. Všechno si zařídili sami.
13: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
14: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít. V tuhle chvíli naštěstí máme lidi, kteří nám pomáhají jako konzultanti z různých firm.
13: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
11: A teď možná tak úplně nepotěšíme milovníky aut. Car spreading. Tak se anglicky říká tomu, že jsou auta čím dál větší a větší. V Evropě to o nově prodávaných vozech platí už přes čtvrt století. A není to jen náhodná zajímavost. Stále větší auta v ulicích mají své následky. Z nové analýzy vyplynulo, že kvůli tomuto trendu budou brzo auta zabíjet o 400 Evropanů ročně víc. No a z detaily už přišel do Studia Plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
16: Dobré odpoledne.
11: Tak pověz na úvod, jak moc vůbec v Evropě auta rostou? Já jsem si myslela, že spíš se zmenšují, ale asi se zvětšují. A proč je to nebezpečné?
16: Tak podle té analýzy se skutečně zvětšují. Každý rok, tedy od roku 2000, se v průměru zvětšují o 1,2 cm na délku a taky o 0,5 cm do výšky i do šířky. Nebezpečné, takzvané zranitelné účastníky provozu, tedy pro chodce, cyklisty a motorkáře, je především ten nárůst výšky kapot aut. Ta od roku 2010 přibývá průměrně 0,5 cm ročně. Belgický výzkumný institut VIAS před pár lety taky spočítal, že o 10 cm vyšší kapota zvyšuje při srážce s člověkem pravděpodobnost úmrtí o 27%. U dětských chodců je to dokonce 81%. A to mluvíme pouze o následcích srážky, nikoli o její pravděpodobnosti, kterou samozřejmě ty vyšší kapoty podle té studie zvyšují kvůli horšímu výhledu řidiči dopředu dolů.
11: Takže jenom růst výšky kapot má znamenat až o 400 mrtvých Evropanů ročně víc?
16: Ano, na základě toho výzkumu v roce 2040, pokud budou auta dál narůstat dle toho dosavadního trendu. Ta nadúmrtí, tedy ten počet úmrtí navíc, je spočítaný oproti hypotetickému scénáři, jakési optimalizace velikosti aut. Autoři té analýzy se ho vytvořili z Evropské federace, tedy to byli autoři z Evropské federace pro dopravu a životního prostředí. Při tom scénáři by se velikost aut postupně začala vracet na úroveň roku 2015. Tahle byť postupná změna trendu by do roku 2040 celkově zachránila život 2,5 tisíce obyvatelům Evropské unie a Británie. Naopak při pokračování toho současného zvětšování vozu by úmrtí konkrétně u chodců dětí přibylo o 40%. A to se počítá čistě s dopravními nehodami. Nejsou tu zohledněna třeba úmrtí způsobená větším znečišťováním ovzduší, které samozřejmě způsobí taky ta rozměrnější auta.
11: No to by mě také zajímalo. Větší a tedy i těžší auta přeci také spotřebují víc paliva a vyplodí více škodlivých emisí, takže analytici zohlednili ve výzkumu i toto?
16: Skutečně zkoumali i tohle. Evropská unie a Británie by s tím pokračujícím zvětšováním aut oproti tomu scénáři postupného zmenšování potřebovala do roku 2040 o 100 milionů barelů ropy navíc a taky asi 15 větrných turbín navíc pro elektroauta, jejichž větší velikost taky samozřejmě znamená třeba větší nápor na rozvodnou síť. A opět není započítané třeba to, že při výrobě paliva z ropy se spotřebuje hodně elektřiny. Mluvíme jen o vyšší spotřebě kvůli větším rozměrům aut. Jinak ta analýza zmiňuje i další významnou nevýhodu stále větších vozů, méně místa ve městech. Konkrétně by evropská města mohla jen kvůli dále těch narůstajícím autům přijít až o 14% parkovacích míst na ulicích. V případě Londýna nebo Berlína by to mohl být úbytek až o 120 tisíc míst. Jenom k tomu testu studii dodám, že je třeba taky myslet, že ten výzkum má některé limity, nepočítá třeba s rozvojem bezpečnostních technologií a operuje taky s tím čistě hypotetickým prodlužováním aut v dalších letech.
11: Také by mě zajímalo, proč vůbec se ta auta zvětšují. Možná je to proto, že lidstvo pořád roste.
16: Nebo pořád chceme víc.
11: Pořád chceme víc. Tak tolik pro tuto chvíli Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Moc díky za příspěvek a hezký den.
16: Hezký den.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Až každá pátá žena zažije v těhotenství nebo po porodu nějaké duševní obtíže. Odbornou pomoc však vyhledá pouze čtvrtina z nich, upozorňuje na to Národní ústav duševního zdraví. Dnes proto na svých sociálních sítích spustil kampaň, která se právě na duševní zdraví v těhotenství a po porodu zaměřuje. S psycholožkou a výzkumnicí z Národního ústavu pro duševní zdraví Kristýnou Hrdličkovou se o tom v Ranním plusu bavila kolegyně Renata Kropáčková a ptala se i na to, jak se nejčastěji potíže s duševním zdravím v těhotenství a po porodu projevují.
17: tím mateřstvím se spojujeme především ty hezké pocity, ale je pravda, že ta situace přináší spoustu výzev, o kterých se možná ne vždycky mluví. A ta situace je nová pro především ty první maminky, nevědí třeba úplně, co očekávat, střetává se to očekávání a realita. Na sociálních sítích vidí jenom tu perfektní matku, která to vždycky všechno zvládá, nikdy není unavená, vždycky ví, co má dělat, ale ta realita je mnohdy opravdu jiná.
18: No, vy jste zmínila zvláště u prvorodiček, je to skutečně problém spíše těch maminek, které čekají první dítě nebo porodili svého prvního potomka, nebo se to může objevit tyhle ty pocity opakovaně s každým dalším porodem?
17: Můžou se objevit u každé maminky, nejenom u těch prvorodiček, tam zase přichází nějaké další výzvy a hlavně ty obtíže se můžou objevit skutečně u každé ženy. Neznamená to v žádném případě selhání, neznamená to, že se někde stala chyba, protože ty duševní obtíže si bohužel nevybírají, takže někde pak můžou překvapit jakoukoliv ženu.
18: V kampani upozorňujete, že až 75% žen s duševními obtížemi v těhotenství a po porodu odbornou pomoc nevyhledá. Proč podle vás a kdy už potřeba je ji skutečně vyhledat?
17: Myslím si, že jeden z těch zásadních důvodů je pořád ještě nějaké stigma, nějaké obavy, že právě žena nesplňuje ten ideál té správné mámy a bojí se říct si o pomoc. Můžou mít třeba i obavy, protože nevědí, jak ten systém funguje, že by jim někdo miminko mohl vzít a v neposlední řadě pak taky třeba nevědí, kam si pro tu pomoc říct, kam se obrátit. Takové varovné signály, které já bych sledovala, je, pokud ty duševní obtíže, kterými myslíme nejčastěji nějakou posmutnilou, pesimistickou náladu, výčitky, pocity viny, problémy třeba se spánkem, se soustředěností, tak pokud přetrvávají už dva a více týdnů a nedaří se je něčím odklonit, to znamená, nestřídá se ta dobrá a špatná nálada, ale přetrvává především ta špatná. Ty problémy se spánkem bych také určitě hlídala, to je velmi důležitý signál. Samozřejmě spánek s miminkem po porodu, ten je narušený běžně, ale i pokud miminko spí, není potřeba nic zařizovat a žena stejně nemůže usnout nebo se velice často budí, tak to může něco znamenat. A určitě takový zásadní rizikový signál je, pokud žena má obavy, že by mohla ublížit sobě nebo právě svému dítěti.
18: V Národním ústavu duševního zdraví jste vytvořili program Perinatal, screening, který v 45 porodnicích po celém Česku pomáhá odhalit duševní obtíže včas a nabídnout cílenou podporu a pomoc. Jak vlastně takové vyšetření vypadá a jak pak pracujete s ženami, u kterých to riziko například deprese nebo úzkostné poruchy je zjevné nebo odhalíte?
17: Tenhle program je v tuhle chvíli dostupný ve 46 porodnicích napříč Českou republikou a jedná se vlastně o jednoduchý dotazník, který mapuje právě tu oblast duševního zdraví, případně nějakých dalších zdrojů stresu. Ženě je nabídnut přímo v porodnici, to zpravidla druhý nebo třetí den po porodu, vyplní ho vlastně elektronicky na tabletu a pak dostane na svůj e-mail zpětnou vazbu s tím, jak ty odpovědi vypadají, jestli je u ní, jestli naznačují nějaké zvýšené riziko těch duševních obtíží a dostane také seznam kontaktů, kam se v případě té potřeby může obrátit. A ve vybraných porodnicích, to je aktuálně 15 z nich, tak funguje také takzvaná koordinátorka podpory. V takových porodnicích žena může zaškrtnout, zda si tou koordinátorkou přeje být kontaktována a pokud ano, tak koordinátorka se s ní pak telefonicky spojí a jedná se vlastně o ženu vyškolenou v komplexní telefonické krizové intervenci a ta je schopná jí po telefonu nabídnout vlastně základní podporu, pomoc, zmapovat s ní celou tu situaci a v případě potřeby odkázat i na nějaké další návazné služby, které se nachází vlastně v místě bydliště té ženy.
11: Tak to byla Kristýna Hrdečková, která v dnešním Ranním plusu přiblížila téma duševních obtíží během těhotenství a po porodu. A teď jdeme ve Vědě plus k úplně jinému tématu. Jak se daří synicím v kosmickém prostředí? To by měl zjistit český experiment pro novou evropskou laboratoř Space Rider. Tato bezpilotní kosmická loď by měla poprvé vzlétnout v roce 2028 a český experiment je plánovaný pro jeden z prvních letů. Právě dnes to oznámila Mendelova univerzita v Brně a více nám k tomu poví vedoucí výzkumného týmu Katarína Molnárová. Vítejte v Plusu, dobrý den.
19: Dobrý deň, tak no, k našemu experimentu, tak našim hlavným cieľom je vlastne zistiť, ako dokážu sinice prežiť a znovu sa v podstate aktivovať po tom, čo boli dehydratované, respektíve vysušené na orbite v kozmickom priestore. No a zaujíma nás to preto, lebo síce si človek predstaví pred sinicami niečo, čo kvôli ničomu sa nemôže kúpať, ale oni sú vlastne celkom zaujímavé organizmy. Okrem toho, že dokážu fotosyntetizovať, tak niektoré druhy dokážu fixovať dusík a premieňať ho na formu, ktorá je prístupná napríklad pre rastliny. No a celkovo sú veľmi odolné. No a vďaka tomu sú vlastne z pohľadu budúcich dlhodobých misí veľmi užitočné, napríklad pre produkciu kyslíku alebo ako súčasť biologických systémov pre podporu života. No a vlastne pre nás konkrétne zaujíma, že či ich vlastne na tieto dlhodobé misie budeme vedieť posílať v desikovanom, teda vysušenom stave a či sú vlastne odolnejšie. No a pointa je to, že vlastne v tomto vysušenom stave budú menej náročné na vlastne udržiavanie na zdroje a tak ďalej. Mm-hmm.
11: No a môžete vysvetliť, jak tady bude ten experiment konkrétne, aspoň přibližne vypadat a co se bude s těmi synicemi dít? Oni totiž tyto mikroorganismy nebo mikroorganismy vůbec v kosmu pobývali už i dříve, že? Bude to nějak podobné těm předchozím experimentům nebo úplně jiné?
19: Takto. Náš experiment vlastně, který se volal DCDC, tak bude zkoušet rehydraci těchto synic přímo na orbitě úplne autonomicky, čiže v tomto bude vlastne niečo nové a pre nás prínosom je to, že sa nám to vráti a môžeme to analyzovať. No a z celkového pohľadu je to vlastne ako keby biokontajner, kus hardveru, v ktorom vlastne naše synice budú uzavreté. Tento hardver im bude dávať vlastne optimálne podmienky. No a tento hardware bude v IOSLABE, čo je vlastne platforma od firmy SAP Aerospace a tá bude vlastne na samotnom Space Rideri. No a v rámci nášho toho kontajneru, tak budeme tam mať vlastne teda synice, ktoré budú úplne vysúšené, synice, ktoré budú celý čas vlastne rehydratované v normálnom stave a synice, ktoré odletia vysúšené, ale my ich rehydratujeme a na základe toho zistíme, že či sa po tomto predĺženom pobyte vo vesmíre dokážu rehydratovať, či dokážu obnoviť svoje vlastnosti, ktoré my vlastne chceme využiť v budúcnosti.
11: A k čemu by to do budúcna mělo být? Synice jako co? Jako zdroj potravy?
19: Tak jednak napríklad ako potrava, určite veľa poslucháčov pozná spirulínu, ktorá je bohatá na proteíny. Okrem toho produkujú kyslík, ktorý sa vo vesmíre vlastne tak bude potrebný na regeneráciu CO2, ktorý je inak vlastne ako keby vyhodený do kozmu, ale to sa to dá vlastne pekne recyklovať. Dokážu čistiť vodu, no ako som spomínala, tak niektoré dokážu fixovať dusík, čo by sa vlastne dalo použiť napríklad na prihnojovanie vlastne do budúca nejakých mevarťanských regolitov a vlastne tak podporiť aj to sebestačné vlastne zemědělstvo.
11: Pani Molnárová, ta mise má vlastně vzlétnout až v roce 2028, tak by se dalo říct, že času máte dost. Přesto, co teď právě řešíte? V jakém stádiu jsou přípravy?
19: Tak času sa to zdá ako veľa, ale viac menej tam je strašne veľa krokov a veľa vecí, čo treba domyslieť a otestovať, či už z tej biologickej stránky alebo z tej technickej stránky. Z tej biologickej stránky stále pracujeme na výbere vhodného druhu a vlastne kmeňu na to, aby vlastne aby sme zvýšili šancu úspešnosť misie, tak aby tá synica naozaj bola vlastne v optimálnych podmienkach a aby sa nám vlastne rehydratovala tak, ako má. No a z tej technickej stránky, pravda, že je to náročné, aby človek splnil všetky tie požiadavky, jednak zo strany ESA, jednak vlastne na ten...
11: Rozumiem, je to složité. No tak ďakujeme. Tolik Katarína Molnárová z Mendelovy univerzity a z projektu Space Rider. Díky moc a naslyšenou.
19: Naslyšenou.
11: A tolik z dnešní Vědy Plus. Za pozornosť děkuje Lucie Vopálenská.
20: 90-kové léto.
21: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech a jeho následky, vzpomíná manželka zavražděného Antonína Běly.
0: Já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak bys vypadat? Já jsem blázen.
20: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Podporu v bydlení nově převezmou od obcí úřady práce, schválil to Senát. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu, čeká jí Ukrajinka Kostuková. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání.
22: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
5: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce, přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
23: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
5: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna. A to na základě právních analýz. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rud ze Zelených.
24: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
25: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-6. Nosková už byla ve třetím kole turnaje blízko konce, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backendovým úderem matchball.
26: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná fyzicky.
25: Linda Nosková si v zítřejším v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostukovou. V tom prvním se od 14 hodin a 30 minut českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. A české volejbalistky prohrály na úvod Ligy národů v Bělehradě s Německem 1-3 na sety a vzdálila se jim šance na postup do čtvrtfinále. Zítra Češky nastoupí proti Nizozemkám, v dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: D1 nehoda před Brnem a překážky před Prahou. Na dálnici D1 překáží nehoda před Brnem ve směru z Prahy. Za sjezdem na Svitavě a výstaviště na kilometru 191 havarovala dvě osobní auta. Jsou v levém pruhu, jedno částečně zasahuje i do pravého. Na místo už silničáři přivezli šipku a tvoří se kratší kolona. Na D1 se vyhněte překážkám před Prahou ve směru z Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 9,5 leží v levém pruhu kusy pneumatiky. Na D6 z Prahy do Karlových Varů se vyhněte překážce za Velkou Dobrou u Kladna. Na 20. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Ráčna. Silnice 21 z Mariánských Lázní do Boru je uzavřená mezi Kočovem a Janovem. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Objíždět se dá přes Tachov. A v Praze počítejte se zdržením na magistrále. Ve směru z Holešovic se popojíždí asi 5 minut od hlavního nádraží k muzeu. Ve směru od Brna se jede pomalu přes Nuselský most a je to tam na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.

0: Nejhorší bylo, když jsem zařvala hned na začátku a oni se všichni lekli.
1: Seděli
2: po 10 minut. Vilhíčko.
3: Tak počátka. 50, jdeme na to.

0: viděli jste dneska představení Studia 60+, které tady v této sestavě působí od začátku roku 2023. Založili jsme ho, protože jsme se chtěli vrátit k myšlence studia, které tady v 90. letech vedla Eva Pálská. Naším cílem bylo převést tu myšlenku té alternativní divadelní školy, která tehdy fungovala pro dospívající v dnešním světě, do toho kontextu, v jakém se nacházíme. A přišli jsme na to, že skupina lidí po 60. jsou mnohdy ve společnosti opomíjeni a že bychom chtěli jim dát více pozornosti. Jednak proto, aby měli možnost se prakticky vzdělat, a jednak proto, abychom jim mohli dát hlas a možnost vypovídat i o tématech, které je samotné zajímají.
1: Vedoucí Marie Klemencová prezentuje po jednom z představení myšlenku amatérského hereckého souboru. Souboru pro seniory, kteří dovedou vystupovat jako sečtělí dospělí a zároveň si nezapomínají hrát jako děti. Soubor má za sebou už 3 představení, ve kterých se více či méně zrcadlí problematika stáří. Jmenují se Napečeno mám, Ano uch a Neboj neboj. Věk účastníků ale není jediným tématem, které ze souboru vyplývá. Povídám si s paní Marcelou, která mi vysvětluje, proč se rozhodla do souboru přihlásit.
2: Většina z nás měla úplně jiné profese než hrát divadlo. Ale někteří v dětství nebo mládí samozřejmě vystupovali na různých školních besídkách a podobně. A když se nám trošku uvolnil prostor, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a můžeme se na stáří něčím kreativním bavit a hlavně jsme přemýšleli o tom, že v rámci toho hraní vydržíme v nějaké aktivitě mentální, protože člověk musí si opakovat texty, naučit se mluvit na veřejnosti pořádně a podobně, takže jsme to brali vlastně jako takové cvičení paměti, mozku.
3: Pro mě je to setkání hrozně důležité v tom, že mi došlo, že když vedeme ten mezigenerační dialog, tak třeba přicházíme na to, že se shodneme v daleko více věcech, než bychom si třeba mysleli. A že opravdu to, že nás dělí jakoby velký čas, neznamená, že jsme třeba mentálně úplně někde jinde, ale že můžeme najít společnou řeč.
2: To třeba v tom neboj je naprosto jako zřejmé, jaké ty strachy má naše generace a že v řadě případů ty strachy se vlastně setkávají i s těmi obavami těch mladých.
4: Opakuj po mně. Nenechám se druhými zastrašovat.
5: Nenechám se druhými zastrašovat.
4: Strach je můj kámoš. A nikdo nemá právo jeho brát.
3: Mám pocit, že to, co se změnilo, je, že já sama nemám takovou obavu z vlastního stárnutí, protože mám pocit, že existují příležitosti, jak ho strávit aktivně a mít pocit, že to stáří bylo naplněné. Myslím, že to je jeden z cílů toho studia 60+, aby lidi odcházeli s tím, že to stáří není pasivní a orientované do minulosti, že je tam nějaká perspektiva, nějaká naděje, nějaká radost z tvorby, nějaká radost ze setkávání.
4: Tak a orientační body jsou

0: tady, že tady je nakreslená taková barová nožička.
1: Aha.
0: A jsme tam, kde potřebujeme být.
1: Takže podle barové nožičky najdeme hereckou šatnu.
0: Tak je to dobrý. A jsme v šatně.
1: A jsme v šatně.
0: Tak.
1: No máte to tu krásné.
0: No my ne. My tady jsme jenom, když hrajeme An Uch, jinak my jsme dole ve sklepě v šatně a tak. My nejsme profesionálové, tak tady jenom hostujeme. Já jsem divadlo, prostřed divadla a podobně znala, protože jsem učila na taneční konzervatoři, takže jsem s těmi studenty často byla v tom divadle. Takže divadlo jako pro mě úplně nové nebylo. Ale jako herečka, to se necítím ani teď, nebo nikdo z nás se tak necítí, ale zjistila jsem vlastně tu obtížnost toho povolání. Hlavně je to mentálně vysilující. V některých momentech se prostě člověk dotýká různých problémů vlastních, osobních, musí to nějakým způsobem sdělit. Čili myslím si, že ta profese herecká, když člověk to vidí, tak zjistí, že je to mnohem obtížnější, než si to představoval.
1: Moje představa je, že se tam vlastně může stát úplně všechno.
0: Ano. Může, ano.
2: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi vás jménem celého divadla se na provázku přivítat na velmi nejzdělejším a druhém ročníku festivalu 60+.
3: Přátelé, tohle jsem si vždycky přála udělat, tak jsem ráda, že se mi dnes ten sen splnil. Jsem ještě daleko víc ráda, že dnes se plní i přání naší Libušce Šuležové, člence našeho studia 60+, je od samého mládí výtvarnice tělem i duší. A přestože má za sebou spoustu různých výstav, nejenom u nás v Česku, ale i v zahraničí, tak měla velké přání, aby ještě někdo uspořádal vernisáž. Libuška se zároveň přála, aby tu její vernisáž doprovodili i její kolegové ze studia 60+.
4: Dala

0: Po vernisáži na letošním dubnovém festivalu sedím opět v herecké šatně. Tentokrát je tady kromě paní Marcely se mnou i paní Libuše.
1: Změnil se nějak váš názor na stárnutí a na stáří jako takové zkušeností právě tady ve studiu 60+?
2: Ne, ve studiu ne, ale já sama osobně zjišťuji, že to není žádná legrace být stará. Člověk se s tím těžko smířuje, ale prostě především ta únava, jo, teď ta hlava už tak nefunguje, jak fungovala, pohyby taky ne. Takže těžko se smířuje, ale člověk musí přijmout, že jo, to kolikrát si říkám, ženská bude ráda, kolika se dožila roku.
3: Já jsem byla naprosto překvapená tím, že i z té první hry, která se mně zdála, že je o stáří, což bylo to napečeno mám, jako jenom o stáří, takže nás prostě zastavovali před divadlem jako mladí lidé a líbilo se jim to, a nebo že doteď prostě třeba i potom neboj, zůstávají lidé na besedu mladí a jsou ochotní prostě jako staříky poslouchat. No.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem pořadu Zaostřeno je teď socioložka z Masarykovy univerzity v Brně a spoluzakladatelka Centra pro výzkum stárnutí Lucie Vidovičová. Na úvod našeho rozhovoru mě zajímalo, jak se z hlediska sociologie dá definovat stáří.
5: Sociologie nás bude učit právě to, že stáří nelze definovat. Nemůžeme o seniorech mluvit jako o sociální skupině, protože nemá žádné společné znaky. To, kdo je senior, seniorka, v jakém věku to začíná, je vždycky dané kontextem, je daný tím sociálním prostředím. Takže seniori jsou taková fluidní kategorie, kterou si definujeme podle potřeby.
0: V rozhovoru pro Český rozhlas v loňském roce jste říkala, že součástí aktivního stáří je jakákoliv smysluplná aktivita nebo činnost, která je pro společnost prospěšná. Mohla byste to ještě nějak rozvést nebo doplnit?
5: Já bych asi měla sama sebe za to zkritizovat, protože to není ta prospěšnost jenom pro společnost, ale i pro nás samotné. A možná to řeknu ještě jinak. Ta aktivita by měla vést ke kvalitě života a tu kvalitu života každý z nás dosahuje nějak jinak. Je pravda, že aktivní stárnutí jako koncept bylo založeno na tom, že člověk je produktivní ať už v placené práci nebo pro společnost, například skrze dobrovolnictví, a bylo to takhle okleštěno. Nebyly v tom aktivity zahrnuté jako péče, ale je pravda, že ta aktivita pro každého z nás může být něco jiného. To aktivní stárnutí můžeme prožívat skrze to, že takzvaně děláme prarodičovství. Někdy se bere to, že buď to si aktivně stárnoucí, anebo pečuješ o rodinu. Ale právě na příkladu vlastně prarodičů můžeme vidět, že se dá aktivně stárnout přes tu pečovatelskou roli, protože to, že jdete do divadla se svým vnoučkem, právě proto, abyste takzvaně hlídala vnoučata, vlastně to vaše aktivní stárnutí.
0: Proč je více aktivních seniorek než aktivních seniorů? Jestli to má ještě tedy nějaký jiný důvod, než pokud budeme brát jako faktor věk dožití?
5: Jsou různé hypotézy. Proč muži jsou méně jakoby viditelní v tom, co považujeme za aktivní stárnutí. Vrací se to trošku zpátky k té i definici, co považujeme za aktivní stárnutí, pokud se budeme bavit o tom, že to je nějaké dobrovolničení a jako univerzita třetího věku a chození do nějakých kroužků, tak tyhle aktivity jsou nezřídka jako vlastně femininní. Všichni si lámeme hlavu, jak vlastně vytvořit takhle nějaké kolektivní akce, které by právě vylákali jako muže. Centra aktivního stárnutí zkouší třeba šachové kluby nebo doutníkové dýchánky a tak, ale skutečně se ta odpověď jako hledá, a zároveň třeba v těch kontextech stárnutí na venkově nebo v menších městech, kde ty muži jako se přirozeně sejdou prostě v nějaké jako hospůdce nebo se jde v neděli na fotbal, to vlastně v těch statistikách nebude nikdy vidět. Takže to není, že by ty muži jako nestárli aktivně, ale není to v těch prostředích tak, jak si je představujeme.
0: Existuje z hlediska sociologie nějaký limit právě pro aktivní stáří?
5: Z hlediska sociologie to, že vás společnost nenechá stárnout tak, jak chcete nebo potřebujete. My se v tom našem předmětu snažíme víc upozorňovat právě teda na ty sociální bariéry, které můžou být dané v tom, že máme pocit, že třeba seniori do nějakého sociálního prostředí takzvaně nepatří. A asi jako nejjednodušší příklad je třeba právě politická scéna. Bohužel s tou věkovou diskriminací nebo obecně ageismem se můžeme setkat téměř kdekoliv, takže ta vaše otázka by vyžadovala dlouhatánskou odpověď, která by zahrnovala služby, obchodní, bankovní, která by zahrnovala úřady, která by zahrnovala přístupnost některých služeb. A myslím, že nás jako společnost v této oblasti čeká ještě hodně práce.
1: Je tedy stereotyp to, že si lidé často představují, že nejvíce ohroženi osamělostí jsou právě seniori?
5: To je jeden z nejčastějších stereotypů, já to říkám takové nesvatá trojce stáří, jako chudé, osamělé a nemocné. Ale paradoxně je ta osamělost v takovém tom pojetí toho, že to je nedostatečný počet nebo nedostatečná kvalita lidí kolem vás, tak abyste byli spokojení, je něco, co prožívá jako zlomek těch seniorů. A naopak je to mnohem častějším problémem vlastně u mladých dospělých i v České republice. Pokud ve chvíli, kdy už ten senior nebo seniorka jsou osamělí, mají ten pocit osamělosti a mají ho hluboký a dlouhodobý, tak je to extrémní zdravotní riziko. Přirovnává se to k obezitě, k kouření cigaret a je to něco, co skutečně má jako velké náklady i pro veřejné zdravotnictví. Je to něco, o čem bychom se určitě měli bavit a měli bychom se bavit o prevenci, aby jako lidé nespadali do těchto extrémních form osamělosti a to samozřejmě je relevantní zase pro každý věk, ale pro ty seniory ještě možná víc. Neříkám, že to není téma pro stáří, ale ne v tom smyslu, že starší člověk rovná se osamělý člověk.
1: Mívají lidé tendenci vnímat seniory nebo osoby staršího věku jako jednolitou masu?
5: Pokud jsme mluvili o tom, že všichni vnímáme, když se řekne slovo senior, tak vnímáme, že by to měl být někdo nemocný, chudý a osamělý, technologicky nezdatný, tak ten další přívlastek, který je zcela neplatný, že jsou to ti lidé stejní. Protože zase to používám, moji studující to znají, když ukazuju obrázek, na kterém je zakladatel Microsoftu, pan premiér, zpěvačka Cher, nebo někteří významní lidé, kteří mají hlubokou kriminální minulost i současnost a všichni jsou to seniori. Jenom my tak nejsme zvyklí označovat, vnímat. Máme nějakou obrázek toho, že senior je babička v šátku a la Božena Němcová. Takže tam jenom dobré si říct, že vlastně seniori jsou lidé jako všichni jiní, jenom mají více let. Dokonce se říká ještě různorodější než jiné skupiny právě proto, že tam jsou ty vrstvy těch životních zkušeností.
1: Vysvětluje socioložka a sociální gerontoložka Lucie Vidovičová.
4: Posloucháte Zaostřeno.
1: Lidské tělo ke stáří prochází mnoha změnami. S psycholožkou Hanou Georgi z Českomoravské psychologické společnosti otevírám otázku, jak se starší lidé staví k péči o psychické zdraví.
6: Starší lidé taky mají k tomu přece jenom ještě generačně jiný vztah, protože dříve to bylo mnohem víc stigmatizováno. A teďka najednou vlastně žijou tady spolu generace, kdy tyhle věci byly ostuda a dneska je to úplně v pořádku. Teď jsme zrovna v takovém zvláštním období, kdy přetrvává mezi profesionály nějaký ageismus, tak to má hluboké kořeny. A tohle to, že vlastně nemá cenu se zabývat těma starýma lidma nebo staršíma lidma, to v nás jako nějak je, přitom právě jsme si říkali, to jsou přece pořád lidi. Každý chce být spokojený a není to pravda, že by právě nemělo cenu třeba chodit na psychoterapii.
1: V čem může péče ve stáří pomoct?
6: Měli bychom taky před sebou mít úkol se jako vypořádat s tím, jaký náš život byl, smířit se s vlastními chybami, tak abychom ten život nekončili v nějakém zoufalství šíleným, ale abychom prostě našli ten vnitřní klid a to je úkol, kterým, když se nám to nedaří samotnému, tak nám s tím může pomoct právě ten profesionál a ta péče o to duševní zdraví.
1: Jak to s dostupností péče vypadá?
6: čím dál tím víc seniorů o to stojí. Na druhou stranu psychologická i psychoterapeutická péče jsou málo dostupné. Je to obtížné, ale bude se to zlepšovat. Bude se to zlepšovat jednak tím, jak se šíří víc to povědomí mezi všemi těmi sociálními bublinami o tom, že má cenu pečovat o své duševní zdraví, a tím, jak bude přibývat lidí, kteří se tomu věnují, a my na tom s kolegyněmi pracujeme, abychom právě odstranili to stigma té práce se staršími lidmi, abychom ukázali, že to má smysl, že to je práce zábavná, kromě jiného, a že má pozitivní dopad nejenom na toho člověka, se kterým pracujete, zcela evidentně, ale zároveň na vás, že to má jako osobní přínos, jako pracovat se staršími lidmi je hrozně poučný. Nazbírali spoustu všelijakých zkušeností, tak s tím dokážu tak jako s nadhledem pracovat. Tak já doufám, že se to bude zlepšovat.
0: V knize Psychologie stáří a stárnutí zmiňujete důležitost správné diagnostiky problému. Uvádíte příklad záměny deprese za demenci kvůli podobně projevujícím se příznakům. V čem je tedy demence specifická?
6: Demence hlavně není jedna nemoc, je to syndrom nějakých příznaků. Pro něž je vlastně takový jako jádro to, že kvůli snížení kognitivních funkcí, to znamená poznávací funkcí, myšlení, paměti, pozornosti, tak přestanu být soběstačný. Ta ztráta té soběstačnosti, tak to je demence. A proč má někdo syndrom demence, tak ty důvody můžou být všelijaký, z jakého důvodu došlo k poškození mozku. To není zdaleka jenom Alzheimerova nemoc. Je tam vliv našeho vaskulárního zdraví, čili můžou být všelijaký mrtvičky a podobně. Může tam být zatím rakovina, můžou tam být prostě jiné zdroje těch problémů, které vyústí v syndrom demence. Většina jsou bohužel nezvratný, progredující a zatím se nedají léčit, ale pokroky v té léčbě se teda dějí.
0: K vyššímu věku podle Hany Georgi patří vybudování odolnosti a kognitivní rezervy.
6: Je to právě schopnost našeho mozku odolávat těm involučním změnám a případně nějakým nemocem a problémům prostě, který se dějou tomu substrátu našemu, jo, tomu mozku, aniž by to poškodilo nebo závažně omezilo naše fungování, čili to myšlení a tak. Ukazuje se, že lidi, co mají třeba na konci života velmi dobrou paměť, takže se věnují jako pestřejší paletě aktivit, jako různorodý. Je právě to kouzlo vzniku kognitivní rezervy, je to, že to ovlivňuje neustále těma svýma zkušenostma, že tomu mozku, že ho pořád nějak zaměstnávám. Zrovna tak, jako když budete cvičit, tak si vypěstujete nějaké svaly, nějakou fyzičku prostě, podle toho, co budete a jak budete cvičit, tak podobně je to s mozkem. Vy tam prostě vytváříte těma zkušenostma, vytváříte nové sítě, nové cestičky, kudy má ten mozek v rámci sám sebe komunikuje, a to je moc, moc důležité, protože potom, když se něco stane, dojde k nějakému třeba nějaké malé mrtvičce na nějakém malém místě a ta cestička se přeruší, tak ale už je vybudovaná nějaká kolem, anebo je snadnější tomu mozku vybudovat alternativu. Jinak se lidé samozřejmě velmi liší v tom, jak jsou celkově odolní, jak jsou také jakoby houževnatí a nezdolní a jen tak je něco neporazí. Na tom se teda dá pracovat, to je taky jako těmi dobrými příklady kolem sebe a tou podporou, ale tohle to je třeba něco, co je i do velké míry vrozené, ale každý s tím můžeme zase dál nějak pracovat, když si to uvědomíme a chceme.
0: Takže riziku vzniku syndromu demence může člověk částečně předejít právě tím, jak v průběhu života hlavu zaměstnává?
6: Ukazuje se, že řada případů demence by se dala tomu vlastně předem nějak zabránit právě opatřeními toho životního stylu. Takže taková odolnost toho mozku se ví, že se pěstuje právě pohybem. Patří tam ošetřit některé věci, které souvisí s naším metabolickým zdravím, s vysokým tlakem. To, co mě izoluje vlastně od toho okolí, tak v tom hraje roli. Takže já můžu jakoby pěstovat svoji odolnost proti té demenci. a tu kognitivní rezervu, tu schopnost toho mozku taky průběžně podporuje jednak vyšší vzdělání. Potom se ukazuje, že lidé, kteří mají nějak duševně náročnější koníčky nebo práci, takže u nich je nižší riziko potom rozvoje demence.
1: Mají lidé ze stáří strach? A pokud ano, tak proč?
6: Někteří lidé ano, mají strach. Někteří lidé od přírody prostě se zastali, jakoby nestrachují čehokoliv, ale strach ze smrti, z toho absolutního konce, tak ale to je úplně přirozený strach. A je možný, že právě takovýto ten strach z toho stáří je spojený právě s tou smrtí a že to člověk chce jakoby ze sebe jakoby vytěsnit tuhletu obavu, tak možná je to jedna z domněnek, že právě lidé od sebe chtějí to odstrčit, jo? Protože já jsem ten mladý, mě ještě to nehrozí, že jo? Když to tohle jsou ty starý, prostě těm to hrozí, nechci si to připomínat, nechci to vidět. To může být jeden zdroj. A pak taky možná je to spojené s tím, že univerzálně se lidé obávají kromě smrti i dalších nepříjemností.
1: A dá se něco poradit, aby lidé ten strach ze stárnutí neměli?
6: Když vím třeba, že je celá moje rodina geneticky nějak zatížená a že mě z největší pravděpodobností nemine nějaká příšerná choroba, že to mám i už třeba zkontrolovaný, jo? Tak jako nebát se, jako nemít strach je projev jako nízkého intelektu, že jo, v některých situacích. Do velké míry jako naše vlastní volba a taková sebevýchova k tomu. A když někdo třeba není tohodle toho schopný, toho náhledu, jakože by to nemusel brát tak strašně vážně a jako takovou tragédii, leco se prostě nemusí tak strašně jakoby těžce prožívat, tak je dobrý se s tím nechat pomoct. Právě třeba pomocí psychoterapie nějaký a nebo prostýho sdílení s ostatními.
1: Radí psycholožka Hana Georgi a socioložka Lucie Vidovičová dodává.
5: Já jsem také prošla nějakým jako sama vývojem v tom smyslu, že samozřejmě stárnutí není jenom procházka růžovou zahradou, je v něm spoustu výzev, ale ještě pořád, dokud nebude vynalezená jako nějaká tabletka, která zpomalí, zastaví nebo zvrátí stárnutí, tak bude naší normální a obvyklou součástí. A tady vždycky cituju svoji maminku, neměli bychom si to ošklivit a to je to zadání pro tu naši generaci, pojďme to stáří obejmout jako součást svých životů a pojďme s tou dělat hezký.
1: Takové bylo zaostřeno věnované stárnutí. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martina Kašná.
4: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ondřej Soukup,
8: Josef Pazderka, míříme na východ. V období letních dovolených budeme cestovat i my. Postsovětský prostor totiž nabízí zážitky a možnosti, které v all-inclusive resortech nezažijete. Začínají přepravou legendárními maršrutkami, tedy dodávkami, ve kterých vedle lidí jezdí i kachny a jiná domácí zvířena.
7: Cestování po zemích, jako je třeba Gruzie nebo Uzbekistán, už ale dávno není adrenalinovým sportem. Hrozí ale, že na některých místech už nepoznáte, jestli jste u gruzínského Kazbegi nebo na švýcarské Sjezdovce.
8: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
7: Mě se občas lidé ptají, proč vlastně nosím pořád to pruhované námořnické tričko. Mně to zůstalo z 90. let, když ještě nebyly všechny ty army shopy a podobně, tak každý, koho jste potkali v Praze v tomhle tričku, tak to znamenalo, že prostě cestuje někam na východ a potom tuď si to přivez. Takže byla pravděpodobnost, že prostě budete mít možná třeba nějaké společné známé, nebo jste byli na stejných místech. To bylo takové jako poznávací znamení. A Josefe, ty jsi tam samozřejmě stejně jako o tom já i pracoval, ale máš nějaké vysloveně cestovatelské zážitky?
9: Taky mám, než jsem tam pracoval, tak jsme samozřejmě s pár lidma vyrazili na Zakarpatskou Rus, tedy na to, co byla kdysi Zakarpatská Rus, a někde kolem Mukačova a Koločavy jsme se toulali po vrších a pak si vzpomínám na takový bizarní výjezd do Petrohradu a do Ladožského jezera. To bylo organizováno také Petrohradským memoriálem, kdy jsme si samozřejmě spletli příjezd voden do Petrohradu, takže jsme přijeli později a pak jsme se prokousávali do Ladožského jezera z batohy a s pomocí řadou lidí. Tam někde se míhala taky tyhle tvoje pověstná námořnická trička, ale mě to teda postihlo až později, kdy jsem ho dostal od některých známých. Nenosím ho, ale jsem rád, že ho ty nosíš a je to tvůj trademark. Ale když už jsme teda u toho cestování, tak jsme si pozvali na naše letní natáčení speciálního hosta, kterým je Ivo Dokoupil, přezdívaný Fík. Ivo, vítej u nás ve studiu.
10: Ahoj.
9: Já tě představím. Ivo je cestovatel, novinář, fotograf a člověk, který miluje údajně všechno na východ od Žiliny. Takhle aspoň ti přezdívají v rámci cestovatelské komunity, ve které si pojmem. Ivo organizuje už od roku 1985 výlety do zemí bývalého Sovětského svazu. Když se později začaly uzavírat trasy Moskva, Petrohrad, Solovecké ostrovy, což údajně byla jedna z nejoblíbenějších tras, kterou si organizoval Bajkal, Transsibirská magistrála, Kamčatkou do Mongolska, tak přišly na pořad Jižní Kavkaz, Střední Asie a další regiony. Tak my chceme tohoto tvého zaměření využít a popovídat si o cestování do postsovětského prostoru a jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání.
10: Já jsem taky rád.
7: Já jsem se snažil vzpomenout, od kdy se vlastně známe, ale asi to bylo v dobách, kdy jsi pobíhal právě po již zmíněném Zakarpatí s kyblíkem a barvou a pomáhal si tam obnovovat vlastně značky Klubu českých turistů. Ale ty jsi to dělal už předtím, že? Nebo jak jsi vůbec dostal k tomu zájmu o východ?
10: Tak zájem o východ je starší mnohem a začalo to vlastně na vysoké škole, asi jako u mnohých jiných. Protože v tom období toho roku 86-7, kdy jsem byl na výšce, tak se vlastně jinam cestovat nedalo, když pomenu Polsko a NDR, že jo.
9: Ty jsi i dělal matfis.
10: Já jsem dělal matfis a na matfisu samozřejmě byly nějaká organizace svazu, že jo, mládeže, a byla možnost jet na Kavkaz, že jo, třeba nebo do Pamíru, pod hlavičkou jakoby oficiálně toho svazu mládeže, a tomu se říkalo Abmen, že jo, jsme dostali takové razítko do pasu a někteří tomu říkali abman, jako prostě klám nebo lež, protože samozřejmě to bylo všechno fingované, my jsme si to tam vymysleli, že jdeme na nějakou vysokou školu do Volgogradu a jeli jsme prostě na Elbrus, jo, takže to dělalo se běžně, ty cesty byly známé, potom když člověk už to jako zjistil, jak to dělá, tak už to uměl a byla to šance, jak se dostat vlastně do vysokých hor, celkem bez problémů a za malé peníze, a toho využívali mnozí stejně tak jako já.
9: Z tebe se, Ivo, stal později jako profi průvodce, lépe řečeno člověk, který veze skupinu lidí někam tím východním směrem, ale jsi známý taky tím, že říkáš, že nejde jenom o tu cestu a o tu destinaci, kterou člověk jako chce vidět a to místo navštívit, ale že jde o jistý druh zážitku, transformace, něco, co se stane s tím člověkem, co tím míníš?
10: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo, jo? Takže jsem vždycky se snažil a snažím, aby vlastně tu zemi poznali skrze utrpení. Jak říkali ruští filozofové, jedině skrze utrpení se dá dosáhnout nějakého poznání, takže ti moji turisté, ti moji klienti na tom zájezdu trpí. Jo? Ne pořád samozřejmě, aby ještě někdy se jako objevili, ale...
9: Ondřej se usmívá, jenom tady
10: ale organizovaně trpí, takže trpí ve vlaku třeba, já jim koupím plackartu, že jo, to víte, co je, že tam čuhají ty nohy, vypadá to jako márnice a oni celou noc trpí, ale na to potom víc vzpomínají, že jo. A trpěli jsme i na tom zájezdu na Slovenský ostrovy, což byl 24-denní autobusový zájezd z Moskvy, Petrohrad, Oněské, Ladožské jezero, Žeho, Kareli až na Slovenský ostrovy. A to opravdu trpěli celkem dost, jo? Ale za odměnu poznali Rusko tak jako si myslím málo kdo a s málo kterou cestovkou.
9: Takže asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit, protože bohužel si myslím, že část těch lidí, kteří by tohle zažili, by úplně nadšená nebyla, tak je to pro trochu pokročilejší asi cestovatele.
10: Je to pro ty, kteří to myslí s tím cestováním vážně, ne? Pro ty konzumenty, který, jak jsem zjistil, dneska se tam nejezdí proto, abyste poznali zemi, ale abyste si pořídili tu fosku na Instač, kterou jste na Instači viděli u svého kolegy, že jo, ze školy, tak jedete na to samé místo, tam vám ti průvodci ukážou, kde se stojí, abyste tu fotku měli a zase letíte zpátky.
9: A co myslíš tou transformací? To mě zajímá. Jako ta cesta by člověka měla nějak změnit, nebo cesta je cíl, to znamená, že nejde ani o to, kam dojedeš, ale co během té cesty zažiješ a co si odneseš dál?
10: Přesně tak. Já si myslím, že by to mělo být testování jako pouť a cestovní kancelář jako ten, kdo zprostředkovává tuhle pouť. Jo. A takhle jsem viděl i to svoje poslání, nebo vidím tu svoji profesi, vlastně provádět ty lidi na té pouti.
9: No a poslední věc teda, tak ty jsi mluvil o těch osmdesátkách, tehdy se nikam jinam nedalo. Jo. Pak v 90. letech se najednou lidi rozprchli do světa, logicky, asi bych řekl, jsme začali víc objevovat ten nedostupný svět Západu, Ameriku, vlastně globální svět. Tobě pořád ten východní prostor, jak bylo už řečeno východně od Žiliny, zůstal celou tu dobu. Tak co tě na něm přitahuje, co máš pocit, že je ta hodnota, kterou nikde jinde nenajde, a není to teda jenom to utrpení, který už jsi zmínil?
10: Tak to je taková osobně mystická otázka, jo? Protože jsem možná spadl do nějaké emoční jámy, ze které už nejsem schopen vylíst. A nebo tím, že jsem tam začal jezdit a stalo se to profesí, jo? Jako když si Milenky se stane manželka, tak jsem se pak nedostal jakoby jinam, protože jsem se musel tím živit. A když si jakoby zajedu nějaký zájezd, jako třeba ty Solovecké ostrovy, že jo? A dělal jsem to skoro 20 let, tak je to jednodušší pro toho průvodce, když to jede po 20., než když to jede po první, po druhý, po třetí. Je to pro něho vlastně efektivnější mnohem. Takže i z profesních důvodů jsem vlastně tam zůstal, ale možná je to i jakési vnitřní pnutí nebo vnitřní přitažlivost toho prostoru celého východoevropsko-ázijského.
9: Taková ta tradiční jako kategorie, Ondra už to tady zmiňoval, že jsou v tom rozdíly, ale ta první škatule černobílá, do které ten postsovětský prostor většinou si lidé hodí, je, není tam teda toaletní papír, není tam internet, není tam tohle, to znamená, je to taková jako divočina, kterou už těžko někde najdeš, dokonce ani ne třeba v Ázii, míněno v té echt Ázii. Máš pocit, že i o tomhle, tedy o těch různých destinacích směrem na východ, existují příliš černobílé představy, že ty regiony se postupně vyvíjí daleko jako specifičtěji?
10: No, já cestuju přes 20 let do stejných regionů v podstatě, kromě toho Ruska, které tam se asi už nepodíváme nikdy my tři.
9: A které to jsou teda, když
10: a
9: mimo Rusko?
10: Je to Uzbekistán, Mongolsko, že jo, střední Asie. To, co mi teda zůstalo, že jo, Ukrajina, Podkarpatská Rus, takže za těch 20-30 let můžu srovnávat, jak se to vyvíjí a samozřejmě ten pokrok tam je třeba v Mongolsku obrovský jako civilizační. Mongolsko se úplně proměnilo, ale pořád tam zůstává něco, co v Evropě člověk nezažije a je to ta jiná mentalita, jiná kultura, kulturní vazby, historie, že jo, a tak dál. Takže to jsou ty věci, které člověk tam vlastně poznává, proč tam vlastně jako jede.
11: Já jsem se vzpomněl právě na to, jak se třeba proměnila Gruzie. Když se vzpomenu na ta 90. léta, kdy to teda opravdu byl divoký východ. A i jako infrastrukturně, já si pamatuju, jak jsme se snažili dostat do Svanetie a tenkrát se prostě do tohohle toho regionu dalo dostat jenom přes jednu silnici, po který takhle jezdili jenom nákladňáky. A my jsme se sice dostali na tu korbu s dalšíma asi 60 lidma, nebo kolik je tam bylo, no ale prostě uprostřed stoupá prostě chcípnul motor a už jsme museli zase jít potom zpátky. Teďka je tam dálnice. A zrovna třeba v okolí Kazbegy, jedné z těch hlavních hor, tak tam už jsou prostě jako rezorty, který opravdu bych si před těma 20 lety absolutně nedokázal představit.
12: Hidden in the remote region of Northern Georgia is a place you've probably never heard of.
13: To je restaurace. do której zaprosił nas pan Gruzin. W restauracji była normalnie kuchnia, jak w domu.
11: Vidíš i riziko tady ty nějaký komercionalizace?
10: Tak to je úplně zásadní riziko a vidím to všude. Jo. Teď jsem šel z toho Mongolska ke klášteru Amar Bayaz Galan, který je prostě 40 kilometrů od hlavní cesty v horách na krásném místě. Číňané staví dálnici. Takže za rok tam bude hotel, jeden, druhý, třetí, že jo, a to místo vlastně ztratí úplně to genius loci. A těch míst, jako bych mohl jmenovat desítky, které se proměnily tady tím tlakem toho komerčního cestovního ruchu.
9: Ivo, kdybychom brali jako, teda pomeňme to Rusko, teď je nedostupné a vezmeme tyhle dva základní směry, tak kdybych začal právě tou střední Asií, tedy Uzbekistánem a Mongolskem, tak máš nějaké jako iniciační začátky z tohohle regionu, teď jsi tam byl teda nedávno, máš nějaký zážitek teď z poslední doby, který by třeba ilustroval právě nějaký ten kontrast té proměny toho, co v Uzbekistánu před 20-30 lety bylo normální a kam se ta země posunula a dovedeno třeba i do nějakých jako praktických doporučení? Jak bys to ilustroval?
10: Tak to je jako složitá otázka, jo.
9: Teď jsem to překombinoval, ale tak začněme jednoduchou věcí, kdy jsi začal v Uzbekistánu a co jsi tam zažil?
10: Já jsem vlastně ve všech těch lokalitách začal v těch 80. a 90. V Uzbekistánu jsem byl poprvé v roce 87, jo, takže je to opravdu hodně dávno. A byla to zaostalá provinční postsovětská země, kde nebyl asfalt, že jo, a všichni se ti Rusové dívali na ty Uzbeky jako na podnárod. Mě by zajímalo, jak se na to dívají dneska, když prostě se tam staví obrovským jako rychlým způsobem a je to moderní země, která už není odlišná od Turecka třeba nebo od jiných vyspělých místních zemí. Takže ty země dělají obrovský pokrok po té, co se zbavili té ruské nadvlády a je to tam krásně vidět.
9: A co tě v tom Uzbekistánu tehdy zaujalo? Co tě jako opravdu vtáhlo do toho, že se do té země máš potřeby vracet?
10: Mě to tam zaujalo tenkrát a rád se tam vracím teď, protože ty lidé jsou velice pohodoví a člověk tam cítí takovou jako harmonickou atmosféru. Jsou strašně jako spokojení, šťastní a nejvíc je to vidět po tom návratu, když člověk se vrátí zpátky a tady vlastně přijede do prostředí té nervozity a toho zakopávání navzájem o sebe a tam prostě každý jako se snaží vyhovět tomu druhému a oni se hezky schovají i mezi sebou, nejenom k turistovi, který samozřejmě je trošku posvátný, ale i mezi sebou a člověk to vidí, takže 14 dnů, 3 týdny to jako má možnost zažít.
14: Tady mají jiný systém než Kazachstánu a to, že pro cizince oni drží nějaký počet jízdenek, že normálně pro Uzbeky, že místa nejsou, ale pro cizince, že jsou.
15: Asi tady postavím na sjezd k tomu městu a tam si něco stopnu. Doufejme.
10: To právě se snažím těm lidem i ukázat třeba, že takže my jezdíme hromadnou dopravou, aby viděli, jak se lidi k sobě chovají hromadný dopravě, když je to narvaný, že jo, máme baťohy. A ty klienti se takhle zbavují těch předsudků, s kterýma tam mnozí jedou, jo, do těch zemí. O čem jsi mluvil, že tam jsou ty kadibutky a není tam ten papír, že jo. A ono to samozřejmě, když si tak bylo, dneska je to už úplně jinak, jo.
9: Ale jako asi mám předsudek, ale nemůžu nepřipomenout, že Uzbekistán jako, ať chceme nebo nechceme, tak zůstává diktaturou a velice strohým autoritativním režimem, tak jak to jde k sobě. Pohodoví lidé, kteří si vycházejí vstříc, pozitivní a tak dále. Jak to ty
10: vnímáš? Tak to s tím systémem až tak nesouvisí, jo? Tak je tam nějaký politický systém, který nějakým způsobem je historický, ale ti lidé mají nějakou mentalitu, která s tím politickým systémem nějak nekoreluje, že jo? Takže nevidím v tom žádný rozpor. Samozřejmě jako turisté nejsme schopni vnímat, jaký je tam politický systém, protože nepřijdeme do kontaktu s těmito problémy. A když se s těma lidma bavíte, tak to samozřejmě vyplyne třeba na povrch. A nebo taky nevyplyne, protože se bojí mluvit.
11: Tak jako já si pamatuju, že jsem byl zrovna v tom Uzbekistánu asi rok poté, co byly nepokoje ve Ferganském údolí. No a teda to množství policejních checkpointů, který tam bylo, tak to i ten náš turistický autobus si všiml. Teda oni nás vždycky jenom zastavili, podívali se, že prostě tam sedí 20 Evropanů a zase nás pustili.
10: Ale je to velice korektní, to chování těch policajtů. Já si pamatuju v těch 90. kdy vlastně největší zloději byli policajti, jo? Že opravdu každý policajt si myslel, že když vidí turistu, takže se mu podaří mu ukrást nějaké peníze a opravdu nám něco ukradli, že nám furt počítali ty dolary a tvrdili, že máme těch dolarů nějak moc, jakože zákon povoluje jenom 200, jo, a my máme 300, takže tenkrát to tak bylo a bylo to celkem problematické. A dneska vlastně policajti si na ty turisty vůbec netroufnou, ale samozřejmě věřím tomu, že opozice je vězení a nebo v zahraničí. Jo? Tak, jak se to
11: mě zaujalo, jak jsi říkal, že jste byli 3 týdny vlastně. Teďka mi přijde, že ten trend je snažit se vlastně ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí prostě přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden, ale nakolik tomu rozumím, tak tvoje filozofie je přesně opačná.
10: Přesně tak, já se snažím, aby ty lidi opravdu si to zažili, aby tam nasáli tu atmosféru, aby to nebylo jenom o tom otrhávání si toho seznamu těch navštívených měst, jo, a byl jsem prostě v Samarkandu jednu noc a jednu noc jsem byl jako v Chivě, ale aby si to prožili, aby tam opravdu i trpěli, teda, že jo, když to tak řeknu, během toho cestování, a to chce čas samozřejmě, takže ty moje zájezdy nejsou teda už 3 týdny, jak to bylo ještě na těch solovkách, ale těch 18-19 dnů jako děláme ty zájezdy, aby opravdu, když už jedeme do té Asie a letíme tam 12 hodin do Mongolska, tak aby to mělo nějaký smysl, aby to nebylo jenom na otočku.
9: Už mám název tohoto dílu, bude se to jmenovat Trpěc s Ivo Dokoupilem. Ale Ivo, teď vážně, co jsou místa, kterýma tímto stylem, aby ty lidi opravdu zažili tu zemi, tak kterýma chceš ty lidi protáhnout v Uzbekistánu? Co jsou věci, které se nedají z tvého pohledu přeskočit a jsou důležitý?
10: Tak samozřejmě Buchara, Samarkand, Chiva.
9: Máme protože tam, historicky?
10: Protože je historicky zajímavé a jsme tam vždycky 2-3 dny, aby jsme si to právě mohli užít. Že jo? A já jsem tam přidal třeba tu Ferganskou dolinu, ale dělám Kokand, nedělám prostě Ferganu, která sama o sobě není až tak zajímavá, respektive je to normální město, no, ale tak. Kokand je velice zvláštní tím, že je hodně autentický, historicky je strašně zajímavý, že jo, a je tam silná islámská populace, oni jsou hodně věřící, takže je to vlastně zase úplně jiný pohled na ten Uzbekistán, který je trošku sekulární, jo, ten islám tam není tak jako pevný, jak máme představu, ty Sověti to opravdu hodně potlačili, ale v tom Kokandu to tak jako není, jo, takže to je jako zase takový pohled trošku jiný na ten Uzbekistán, pak tam máme Tianchan samozřejmě, kousek, jo. Vždycky tím cílem je, aby ty lidé poznali vlastně rozmanitost té země.
9: To znamená i nějaký trek? Jako...
10: I nějaký treky, tam máme treky, no prostě vycházky nebo něco v tom smyslu. Nemám tam třeba Aral, jo, protože Aral je taková smutná oblast.
9: Míněno Aralské jezero.
10: Míněno Aralské jezero, samozřejmě si o tom jako povídáme v nějakém muzeu, ale nejezdíme tam, protože si myslím, že to není ještě tak zajímavé se dívat na zničenou oblast, jo, ekonomicky a sociálně.
11: No to je právě takový to, udělat si to selfiečko prostě.
10: Ano,
11: udělat
10: si selfiečko s lidmi, kteří jsou vykořenění a nemají pitnou vodu.
9: Teď ještě trochu prakticky. Co lidi dělají za obvyklé chyby? Jezdíš se spoustou lidí, ano, vědí, že seš náročnější, že tam budeš je nutit trochu trpět, ale jako co dělají za obvyklé chyby, když vyrážejí tímto směrem třeba do Uzbekistánu? Něco si neberou, nebo na něco zapomenou, nebo něco obvykle nečekají a pak je to fakt zaskočí a dává jim to zabrat?
10: Teď si mě zaskočil. Možná v tom Uzbekistánu nečekají takovou srdečnost, jo? Že mají obavy, mají nějaké předsudky a jsou příjemně překvapeni z toho, jak to tam prostě funguje, i z té hygieny, o které jsme se tady taky bavili, ale ty země udělali obrovský pokrok i v té hygieně. Takže přijde člověk do restaurace a vlastně vidí, jak ty holky tam uklízejí pořád. A není to taková ta představa, kterou si třeba přivezou, že je to ta špinavá střední Asie, kde prostě je mor, cholera, že jo, a mrtvoly na ulicích, že jo, jak to bylo ve středověku popisováno a je to úplně dneska i někde jinde. Takže možná předsudky si tam vezou, o které potom přijdou a to je samozřejmě dobře. Jediný problém, který je, ale to je ve všech destinacích v podstatě, včetně Rumunska, tak je voda. Vodu často podceňují turisti a to se týká i Koločavy třeba, jo, a Podkarpatské Rusy a to je takový problém, na který já neustále upozorňuji. Nepít vodu místní, pít vodku, že jo, nebo koňak.
9: Máme tady některé dotazy lidí, kteří by chtěli jako baťůškáři, jako někdo, kdo by se vydal ve tvých šlépích vydat tím východním směrem. A teď mě napadá, jako, co bys teda řekl za 3 destinace, když někdo by jako začínal a chtěl by jet samostatně, tak co bys mu doporučil, aby ten východ, míněno postsovětský prostor, zakusil a případně co na téhle cestě bys mu doporučil neminout?
11: A já bych k tomu ještě dodal, potřebuje mít nějakou jazykovou výbavu, protože že rusky už ta generace 20-letých příliš jako často nehovoří, tak je možné se prostě tam domluvit třeba anglicky nebo nějak jinak?
10: To jsou všechno prostory, kde vlastně ta ruština je pořád rozšířená, i když v Mongolsku to až tak neplatí, tam to vzdělání nebylo na takové úrovni. Ale ten středoazijský prostor, tam všichni vlastně mluví velice dobře rusky, takže ruština je velkou výhodou, protože i s horským kmenem někde v Kyrgyzstánu člověk může jako si povídat rusky, což je obrovská výhoda. Mladá generace se tam učí anglicky, protože chce vyrazit do světa, takže to je zase druhá výhoda, ale musí člověk narazit na ty mladý, ale není to příliš rozšířené zatím ta angličtina. Dneska je výhoda v tom, že máme ty sítě, že jo, máme internet, máme překladače. Takže spousta věcí se dá vyřešit tímhle způsobem, což před 20 lety nebylo myslitelné a spousta informací dneska se získá po sítích. Takže myslím si, že to cestování dneska už ztratilo takovej ten punt z toho dobrodružství, že opravdu někam jedu, nebudu měsíc telefonovat domů, že jo, protože prostě nebude kde a čím. A to dneska už neplatí, že dneska jsme vlastně všichni online pořád a ty informace máme neustále k dispozici, takže v podstatě není před tím ani varovat, jo. Nepijte vodu a můžete jet kamkoliv. Jo, já bych doporučoval, aby jeli do té střední Asie, která je hodně podle mě zajímavá a je taková dobrodružná. Ty hory jsou nádherné, jsou tam prostory, které jsou pusté, že jo. A určitě tam člověk zažije něco jiného než u nás nebo na Slovensku nebo v Alpách, kde prostě je všude takový komfort a chaty a tak dál. Tady prostě to je úplně jinak, že jo. Takže to je, si myslím, destinace, která je dobrá a je to blízko a jsou tam velice příjemní a pohostinní lidé, i když člověk neumí jazyk, jo, to až takový problém není. Když někdo vám chce vyhovět, tak vám vyhoví, i když neumí anglicky. Že jo? A když vám někdo chce házet klacky pod nohy, tak vám je hodí, i když umí česky.
9: Tak tolik doporučení a zážitky Ivo dokoupila. Ivo, moc ti děkujem, že jsi našel na nás čas. Přejeme štěstí a hlavně zdraví všem účastníkům tvých trpitelských cestovatelských výprav. To mě opravdu pobavilo, ale myslím, že to jsou obrovské zážitky, tak doporučuji. Děkujem, že jsi přišel.
10: Díky za pozvání.
9: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
11: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
9: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
11: i své blízké.
16: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
18: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
19: V tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
20: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
21: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
19: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
2: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
20: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
3: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
21: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
19: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
20: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: NATO slíbilo Ukrajině pomoc v přepočtu za víc než 3 biliony korun. Česko se na ní podílet nebude. Senát znovu zamítl návrh na ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. A zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
2: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
3: Každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
2: Podle ministra zahraničí Petra Maci z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit v hotovosti. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mráčkovou-Vildumecovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory.
4: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
1: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
5: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus působí velmi negativně a byla to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
1: Na letišti v Trenčíně na severozápadě Slovenska dnes začíná 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Hlavní hvězdou je britská kapela The Cure. Lákadly jsou ale i Gorillaz nebo Prodigy. Z české a slovenské hudební scény se představí například David Koller, Ventolin, Hex nebo Jana Kirchner. Hudební část doplní mimo jiné i divadelní, taneční představení a diskuze. Na jedné z nich vystoupí bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel.
6: Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Muchová nastoupí zítra ve 14 hodin a 30 minut proti Američance Goffové. Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálila se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Kulisiány popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
7: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super. My jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
6: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.

0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupně, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
2: Tohle léto tedy patří na Plusu devadesátkám a dnes nás čekají reprízy dvou mimořádně úspěšných sérií Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner. Ale ještě předtím se na devadesátky podíváme prostřednictvím oceňovaného rozhlasového dokumentu věnovaného jednomu z nejmocnějších mužů českého podsvětí 90. let. Třídělnou sérii v roce 2020 připravila Bronislava Janečková a poslechněte si třetí, poslední část.

0: Od dubna 1996 je vdovou.
1: K Bělově vraždě došlo 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno na dvoře před jeho domem v Úvalech u Prahy. Skupina asi 5 ozbrojených mužů nejprve vnikla do vily, kde spoutala přítomné ženy, hospodyni a partnerku mladšího syna a fingovala loupež. Ve chvíli, kdy se romský boss vracel domů, ho rozstříleli samopalem. Padlo celkem 37 ran, 15 z nich bylo smrtelných.
0: Marie té dramatické noci ve vile nebyla, ležela v nemocnici. O důvodech, stejně tak o pachatelích této vraždy, existují i po 20 letech jen hypotézy. První?
1: Běla byl zavražděn, protože došlo k neschodám mezi ním a ruskojazyčným gengem, jehož úkryt nedávno před vraždou Běla udal policii.
0: A druhá?
1: Se zločinem je spojován další mafián, František Mrázek, který si objednal jeho vraždu. Vykonavatelem měl být mimo jiné i bývalý policista z útvaru rychlého nasazení, takzvané urny, a později Bělův osobní strážce Pavel Eš. I v tomto případě šlo o vzájemné neschody.
2: Ty si přece musíš klást otázku, proč? Proč se to stalo?
3: To bylo na objednávku. Za co se dneska střílí, za co se dneska obdělává prachy? Tam se jednalo o nějaký 1 000 000 korun, buď můj muž dlužil, nebo Mrázek dlužil, to opravdu nevím. Jarda hodně věděl na Mrázka. Jarda prostě musel odejít. A Jarda byl neohrožený, jo. To byla doba neohroženců, to byla bitva o koryta, to byly opravdu strašné leta. A věřím pevně, že i ty lidi z té urny už jsou dneska úplně jiný, než byli předtím. Rok mi dechali do telefonu, vždycky v 9 večer. My jsme utekli z baráku, já jsem sem 7 let nevstoupila, byla jsem v bytě po Mackovi.
0: Paní Marie je přesvědčená, že ví, kdo je vrahem jejího muže, jen je problém to dokázat. Žila přes 2 desetiletí stíhou minulosti. Dramatická ztráta manžela, smrt syna, který se předávkoval drogami. To je k neunesení. Scházíme se s Marií k natáčení tohoto dokumentu po několik týdnů a najednou přestává brát telefon.
4: Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS.
0: K následujícím řádkám Marie na deníku se dostanu až později. V době, kdy jsem se snažila dovolat, byly už napsány.
5: Nemůžu vidět lidi. Bolí mě každé setkání. Stahuju se sama do sebe, ale pak je to ještě horší. Manžela mi zabili, syn Marcel se předávkoval drogami a mladší syn Jarda je v kriminále. I jeho pozvolna zabíjejí drogy a dohánějí ho k pitomostem, za které se zavírá. Prázdný dům na mě křičí svým mrtvolným tichem. Není už pro co a pro koho žít. Proč taky? Měsíc si střádám prášky, abych to skončila. Už mě nebude nic bolet, nic trápit. Chci odejít. Ještě naposledy se učešu a namaluju, abych odcházela upravená. Oblíknu si nejlepší šaty a připravím se. Zavřu oči a zapijím prášky po hrstech. Jejich 73. Čekám na třetí smrt v tomto domě. Svoji vlastní.
3: A teď jsem říkala, Marno, už je ti 77. Prosím tě, nenech se už obtěžovat, ať tě nikdo nešikanuje. No a vzala jsem ty prášky.
2: Kolik jsi říkala, že jich bylo?
3: 73. Mě odvezli na pohotovost do Říčan.
2: No počkej, kdo tě našel?
3: No našel mě, to bylo od Boha, nějaký běž. Ta jeho dívka Jana. Oba dva jsou na pervitinu. A oni najednou přijeli.
2: No počkej, a ty jsi jim ještě byla schopná otevřít?
3: Ne, já mám otevřít.
2: Takže oni šli dovnitř a našli tě tam?
3: No, já jsem byla v deli.

0: Jiří u nějakém. Já vůbec nevím, že k nám přišli.
1: No tak, jestli máš v sobě takovouhle dávku, tak se nediv.
0: No.
1: Co se člověku honí hlavou, když se rozhodne tohle udělat?
0: No, já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, taky mě sem přivezli upravenou, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak budeš vypadat? Já jsem blázen.
1: No. To byla věc okamžiku to rozhodnutí, nebo jsi k tomu chystala?
0: No, mě šikanoval můj syn. Psal mi, že nejsem jeho matka, že jsem jenom krutá matka.
2: V sanitce mi Marie jen stihla říct do telefonu, kam jede. Scházíme se po týdnu na chodbě léčebny. Už je klidná a dokonce se usmála.
0: Nejsem v uzavřeném prostředí, nejsem sama, potřebovala jsem tohle, potřebovala. Já když jsem viděla ty babičky, říkám, Marona, to jsi taková babička? Tak jsem se podívala do zrcadla, lekla jsem se. Oni teď mají jinou metodu, jo. Oni nevyplachují žaludky a dávají černý uhlí. Já si nepamatuju nic. A nejhorší pocit je, že to, co jsem všechno zvládala, tu tíhu a tu šikanu a to všechno, tak i děti se mi zvrtly. Protože tam byla dvojí výchova. Tam byla výchova moje, čili česká, pak cigánská. Já jsem dala mackovi, když byl malej pohlavek, ale takový malej, jo, ne, aby ho mlátil. A tvíně mě seřval, že já jsem jenom ženská a ještě k tomu gáči. A že to je, že on je chlap. No, bylo mu 3 roky nebo 4 a mě tak. No, prostě oni mají úplně jiný smysl života. Jsou leví, neskutečně leví. I mezi sebou. U nich jako muskej byl někdo, že jo. Já měla 2 kluky. Oba 2 zničila droga, protože oni to neunesli. Macek neunes, jak se mnou jednali. A Jára zase neunes to neštěstí, co se stalo. Že mu zabili tátu. Na jeho pohřbu byli od děvek až po nejvyšší prokurátory na jeho pohřbu. Teď se jeden známý ptal, Járo, co ti chybí? A on říká, mě chybí táta, ale moje máma, až umře, taky nechám udělat svatou zase. No, protože on taky ví, že co jsem unesl. Ale on převzal jako to mužství, má to cigánství v sobě, jo. A šikanuje mě taky. To on to neunesl, to neštěstí, já jo.
2: Vraťme se ještě v čase. Je to důležité proto, abychom pochopili, co všechno Marie Bělová musela unést. Vražda Antonína Běly zůstala téměř 2 desetiletí nevyřešena. Ještě před uplynutím promlčecí doby v roce 2015 znovu otevřel vyšetřování policejní tým Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy.
3: Nevím, jestli mám být ráda nebo ne. Jasně, že stojím o to, aby se zjistilo, kdo mého muže zabil, ale pro mě to znamená další nervy. Znovu si to všechno připomínat a znovu prožívat, znovu se trápit. Ale nakonec se rozhoduju. Ano, budu bojovat, vypovídat na policii a u soudu. Jako poškozená i jako svědek.
4: Dnes získali policisté v případu vraždy Antonína Běly nová svědectví, která jim umožnila Pavla Eš poslat do vazby. Klíčový svědek prozradil, že jeden z dvojice podezřelých se měl podřeknout a chlubil se vraždou Běly známému. Popisoval, že se mu obviněný svěřil s tím, že Bělu zabil právě on, že byl frajer a že když po něm střílel, tak ho to postavilo na špičky.
2: Začalo vyšetřování. Znovu všechny důkazy, znovu všichni svědci.
0: Já jsem tam byla jako první oběť, první svědek. jako oběť a i svědek, jo. No a teď mě dávali otázky, že jo, a teď on chtěl jenom ano, ne. Já jsem to chtěla vyhrát.
4: Policejní tým Tempus dopadl dva podezřelé z vraždy Antonína Běly. Obviněni byli Ján K. a Pavel Eš, který pracoval jako Bělův osobní strážce. Oběma hrozí 15 let vězení nebo výjimečný trest.
3: Čtu všechna ta usnesení a protokoly z výslechů. Někdy mám pocit, jako když to není můj život. Jako když se mě to netýká a jen nahlížím do cizích osudů. Jako když čtu detektivku, kterou si někdo vymyslel. Ale když se dostanu k popisu policejní rekonstrukce vraždy mého muže, běhá mi mráz po zádech.
4: Jeden z bodyguardů jménem Robert H. přivezl Bělu v ten večer domů, ale nedoprovodil ho až do bytu, jak bývalo zvykem. I hned poté, co Běla vystoupil z auta, řidič odjel. Další komplic, Karel K., byl schovaný na ulici a dává znamení dvěma střelcům, kteří už čekají u dveří. Policie je přesvědčena, že ze samopalů stříleli dva bývalí elitní policisté a bodyguardi Pavel Eš a Ján K. Poslední z celé pětice, jehož identita není stoprocentně jistá, hlídal v domě dvě svázané ženy a dítě.
3: Říkám si, jak by to asi bylo, kdybych tu noc neležela v nemocnici. Možná, že bych tu už nebyla. Manžel to určitě nečekal. Musel umřít zaskočený. Nikdy se ničeho nebál. Byl vychovaný na ulici a měl takovou povahu. Takže si myslím, že ta vteřina, kdy dostal ty rány, musela být o strašném překvapení. Ten, kdo střílel, musel mýho muže znát. Nájemné vrahy přijal a vítal jako přátele.
2: Policistům bylo podezřelé domácké chování vrahu v domě. Měli klíče, dobře se po domě orientovali a peníze, které ukradli, nemuseli hledat. Obávaní psi u domu vetřelce nenapadli. Je to divné, ale pes té noci neštěkal. A stala se ještě jedna zvláštní věc. Ono je upřímně řečeno v tomto příběhu hodně zvláštních věcí. Detektivové, kteří na případu pracovali, byli zatčeni právě ve chvíli, kdy chtěli podat návrh na obžalobu Pavla Eš.
4: Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů zadrželi v pátek v kancelářích detektivy z týmu Tempus, kteří vyšetřovali případ vraždy Antonína Běly. Jejich postup je prověřován kvůli podezření, že při vyšetřování ovlivňovali korunní svědky. Inspekce případ však po několika dnech odložila s tím, že se nepodařilo zjistit spáchání trestného činu. Detektivové vše vnímají jako pokus o zastrašení a podali na postup Generální inspekce bezpečnostních sborů stížnost. Inspekci obvinili z nátlaku a snahy získat informace ze spisu k Bělově vraždě.
3: Strach. Ano, strach prolíná vším. Strach, který měla vyvolat varující protitanková střela, vystřelená pár měsíců před vraždou na náš dům. Pak strach korunních svědkyň případu, které u soudu raději změní výpověď. A nakonec mají mít strach i policisté, kteří všechno vyšetřují. Jakoby od někud ze zákulisí pořád vedly nenápadné nitky, které mají v rukou neviditelní vlivní. A z toho jde ten největší strach.
4: Je to skandální, prohlásila v pondělí poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Byla šokována tím, jak byl na detektivy vyvíjen nátlak, když inspekce překročila hranice vyšetřování. Ministr vnitra Milan Chovanec vyslovil podezření, že zadržením pětice vyšetřovatelů z týmu Tempus chtěla Generální inspekce bezpečnostních sborů policisty odradit od vyšetřování vraždy Antonína Běly.
2: Nelze se divit, že poté, kdy jsou zastrašovány i špičky naší kriminalistiky, dostanou strach i dvě obyčejné ženské. Korunní svědkyně, které v přípravném řízení vypověděli, že oné kritické noci ve vile poznali právě Pavla Eš, u soudu tvrdí, že nepoznali nikoho.
5: To byla moje kamarádka a...
1: A partnerka Jardy.
5: Jardy malýho, no.
1: A dítě.
5: A dítě.
1: A to vlastně měly být korunní svědkyně, že jo?
5: No. No, oni vlastně byli poškození, že jo? Protože tady byli svázaný a...
1: No a měli pocit, že poznali někoho asi, že jo?
5: No, pak u soudu to otočili, že jo? Protože oni se bojí urny. Oni se bojí těchto lidí. Oni to pak u soudu otočili, protože jinak se mluví u policie, u vyšetřování a jinak se mluví u soudu. To si holčičky neuvědomili, že jo?
1: A ty jsi s nima o tom mluvila?
5: Vždyť oni poznali toho jednoho, že jo? Podle mluvy a podle... Oni, že si hráli na rusáky, to musím ještě říct. Z toho se to taky poznalo, že jo? A pak onem začal říkat, kde mať, jo? On se zeptal tý Lenky, kde mať.
1: Takže poznal, že to nejseš ty.
5: Tak. Kdyby to byly opravdu Rusové, tak by nevěděli, protože ona byla v mých letech, že jo, ta Lenka. No a on se jí zeptal, kde mať. To tam taky pak zapřel u toho soudu. On posmrkával. On posmrkával.
1: Měl takový tik.
5: Měl tik, akor když dělal nějakou akci. To byly tolik důkazů. Teď on se chlubil, to bylo něco Bělu zabít, že jo. On to bral jako hrdinský čin, jako že osvobodil čestní lidi.
2: Citace ze soudního spisu.
4: Ján K. a Pavel Eš jsou obviněni, že 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno pronikli do domu Antonína Běly v úmyslu zmocnit se částky 12 milionů korun rodinných šperků a v úmyslu usmrtit poškozeného Antonína Bělu. Zde pod pohrůžkou použití střelné zbraně svázali přítomné Hanu K. a Lenku D. a nutili je, aby uvedli, kde má rodina peníze a šperky. Poté, když se domů vracel Antonín Běla, na něj nejméně 30krát vystřelili ze dvou zbraní. Poškozený na místě zemřel.
5: To jsem poznala u toho soudu, že jsem šlápla vedle, že jsem to otevřela. No. Že už je úplně jiná doba. Mýho muže už to nezvedne a já jsem akorát co měla nervy a moji svědci, všechno, co mluvili na policii, tak to otočili. Protože se báli urny.
2: Nábojnice nalezené na místě byly vystřelené ze dvou zbraní. 15 ze samopalu Agram, který, jak se později ukázalo, vlastnil i Pavel Eš. A další ze zbraně, u které nelze spolehlivě určit typ. Pitvou bylo u Antonína Běly zjištěno celkem 25 střelných poranění a všechna vznikla zaživa.
5: To už jsem věděla, že to mám prohraný, jo, protože to je urna, že to jsou té policie, že jo. Báli se prostě. Vůbec se jim nedivím, já bych taky takhle mluvila.
4: Nikdy jsem před nikým neříkala, že bych poznala jednoho z útočníků. Prohlásili shodně ženy při své výpovědi u soudu. Tak obžaloba přišla o korunní svědkyně.
5: Ona měla taky rodinu a bála se, já bych byla taky taková. Já se vůbec na ně nezlobím, vůbec. To se říká, budu čestná a řeknu to a tady Hanka seděla jako ty tady sedíš a držela mi za obě dvě ruce a pak u toho soudu mluvila jinak, protože každý, že jo, si chrání svoji kůži, co nějakej byla. To jako chápu. Museli jsme to prohrát, protože tak my jsme byli sami a urna tam je 250 lidí a všichni za něj dali záruku.
4: Obžalovaného Pavla Eš považuje za hodného kluka s velkou disciplínou a se smyslem pro čest. Obžalovaný vždy vynikal tím, že byl čestný, přímý a inteligentní.
5: Já jsem hodně známa už tím soudem, jak jsem bojovala. Mě tleskala celá Praha, ale za zády. Nešli bojovat, jo, ale tleskal mi. Takže já budu strašně ráda, až odejdu z tohohle světa, ať už mi nic nebolí.
4: Z principu presumpce neviny, podle něhož musí být obviněnému vina prokázána, plyne pravidlo in dubio pro reo, což znamená, že není-li dosaženo jistoty o vině pachatelů, je nutno rozhodnout v jejich prospěch. Soud se musí vyvarovat jakýchkoliv dohadů a domněnek a proto jediný možný závěr u obou obžalovaných je, že jsou zproštěni obžaloby.
5: No, já jsem nejdřív byla naštvaná, že není tady spravedlnost, ale pak jsem říkala, Maruno, dítě, toho jsem vůbec neznala, toho pana k***, jo. A ten měl třeba objednávku, nebo já nevím, jak se to dělá, jo. A Pavla jsem znala. A teď ten Pavel měl toho syna, ta jo. V té době mu byly 2 roky nebo 3 roky. A já jsem nakonec byla ráda, že to takhle dopadlo, protože bylo mi líto toho aby jeho táta byl odsouzený jako vrah a ten, to malý dítětko by prostě bylo poznamenaný na celý život a nevinný dítě. Jako já vždycky z každý špatný zkušenosti si vemu to lepší.
4: Pavel Eš, který byl obviněn z vraždy Antonína Běly, žádá stát, policisty i svědky o odškodnění. Vzhledem k tomu, že strávil ve vazbě 15 měsíců, má velkou naději na odškodné, které může jít až do 1 000 000 korun. Úřady již dříve se Pavlu Eš omluvili a dobrovolně vyplatili přes 860 tisíc korun. Muž, zproštěný obžaloby, však požaduje za nezákonné obvinění náhradu ve výši 2 000 000 korun.
1: A jak se žije asi vrahům?
5: Dobře, protože už je to 20 let. Teď už je to promlčený. On klidně může teď veřejně říct, ano, já jsem ho zabil a nic se mu nestane.
2: Dům, ve kterém se před čtvrt stoletím odehrála dramata a tragédie, se pomalu vyprazňuje. I kotce, kde bývali 2 rottweileři, už jsou prázdné. Ti na rozdíl od 2 obyvatel domu dožili svůj život přirozeně. Brzy tu bude jiný majitel, nezatížený událostmi tohoto místa.
5: Tady byl modrák. To byl slavný modrý pokoj, to se říkalo po celý Praze. Chodil jsem Mrázek a nějaký ty lidi. No a tady je ta jeho pověstná jídelna. Pseudo Wiedemeyer. No a tady se dával můj mor. Tadyhle ten flex, co je, tak to je od jeho ran pěstí.
1: Od ran pěstí?
5: No, on takhle seděl. Takhle seděl, tak pouchal. No, takhle, jednou rukou.
1: A proč?
5: No, když se rozčiloval.
1: Třeba. Tak podle toho, jak ten stůl vypadá, se rozčiloval často.
5: No, tak to je za leta, že jo. Nemůžu tady být, nemůžu. Tady je jeho duch, to je jeho království tady. Nemohla bych tady být.
2: Marie se pokusí žít ještě jiný život někde jinde a možná pod jinou identitou. Vstup do rodiny svého muže dodnes vnímá jako největší životní chybu, kterou udělala.
0: Byla to láska, ale už bych to v životě neudělala. V životě. Protože to libido přejde. I ta láska, protože když jsi šikanovaná, tak to nejde prostě. To nejde.
1: A co tě nutilo tak dlouho vydržet? Ty jsi mohla mnohokrát odejít.
0: On by mě zničil.
1: On takhle tě ničil stejně?
0: No, ale mě by zničil úplně. No, jestli budu žít dál, tak se nechám převrhovat na moje jméno.
1: Za Svobodná.
0: Ano.
1: Jak se jmenovala za Svobodná?
0: Procházková. Já dám se postříhat.
1: Hele, tak se drž.
0: Držím se, Kondru.
1: Drž se.

0: Posloucháte devadesátkové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Rusko byla země neomezených možností, kterou na začátku 90. let zmítal chaos. Ta doba tam byla neuvěřitelně divoká, každý den někoho zavraždili. Vzpomínal na podnikatelské začátky PPF v Rusku kelnerův blízký spolupracovník Petr Chajda, pro místní obchodní partnery Pjotr Jaroslávovič. PPF totiž v ruském prostředí sázela na dokonalé mimikry. Splynout a nevyčnívat. Asociace fondů Petra Velikého postupně díky privatizaci nashromáždila podíly v desítkách tamních firem. Jenže blahobyt netrvá nikdy věčně, natož v Rusku. O tom všem bude dneska řeč.
2: První bankovní krize v 95. roce. Banka, kde jsme měli peníze, nám prohlásila, že zkrachovala. A teďka to musíte z ní nějakým způsobem dostat. Získali jsme ty peníze nakonec zpět, po roce a půl, to mě stalo asi hodně. Já jsem tam chodíval hodně, tak vás přivítají za samopalem. Jsou tam ty kavkazky a včárky, to jsou takový ty velcí psi, chlupatí, jako pod někou šou. Přivítá vás Rus, tady se jmenuje Gríša. Má na sobě Cartier, všechno, hodinky, zlato a říká, nemám peníze.
3: Rusko, rok 1992. Už dva roky si na Puškinově náměstí v Moskvě můžete koupit nefalšovaný americký hamburger. Před pár měsíci se definitivně rozpadl Sovětský svaz.
4: Já pokydaju svůj post s trivogou.
3: A všechno se začíná měnit, tak jako předtím Československu.
5: Rusové ale na rozdíl od Čechů nemají moc na co navazovat. Koncept soukromého vlastnictví je pro ně úplně neznámý, o podnikání ani nemluvě.
3: V zemi, která sama sebe desetiletí považovala za vládce světa.
6: S novým godem, s novým štěstím, drahí tovaryši.
5: A byla vedená pevnou rukou, najednou vládne chaos. Vyhrává ten, kdo má ostřejší lokty. Ekonomika zažívá terapii šokem a taky hyperinflaci.
3: Pro řadové Rusy je to obrovská rána. Pro ty, kteří se umí rychle zorientovat, naopak obrovská příležitost.
5: Petr Kellner se zorientoval velmi rychle a v Rusku zakládá investiční fond.
0: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 4. Petr Veliký.
2: Já si myslím, že k tomu Rusku měl spíš nějakým způsobem citový vztah a byla to určitá intuice. Jako my jsme to samozřejmě racionálně si to spočítáte, je tam ropa, plyn, diamanty, já nevím, nikl, všechno, celá Mendelejeva soustava prvků.
5: Petr Chajda dnes pracuje jako manažer jedné velké mediální agentury. Byl to ale právě on, kdo pomáhal Petru Kellnerovi, tehdy ještě nepříliš známému podnikateli, rozjíždět na začátku 90. let biznis v Rusku.
2: To znamená, že ten potenciál je tam obrovský.
3: Prostě jednoho dne zaklepal na dveře Kellnerovi kanceláře a řekl mu, že viděl inzerát v novinách a chtěl by pro něj pracovat. Chce mu pomoct s expanzí na východ. A Kellner ho vzal.
2: Tam bylo klíčové, že jste musel dobře umět rusky. Já jsem chodil do ruské školy, tak jsem uměl dobře rusky. Neuměl jsem rusky tak, aby to nepoznali Rusové. Oni si mysleli, že jsem z Pribaltiky, to znamená z pobaltských zemí, ale pak zase se na mě podívali a říkali, hele, ty tak nevypadáš, tak kdo seš? To jsem nakonec Čech, ale já jsem si psal Pjotr Jaroslávovič. Psal jsem si to očestvo prostě v té době, protože jsme potřebovali určitým způsobem splynout s davem. My jsme neměli americkou sílu, my jsme neměli nějakou kapitálovou sílu, my jsme museli vyhrát nějakou chytrosti.
3: A tuhle vlastnost Petru Kellnerovi připisují prakticky všichni z jeho okolí, se kterými jsme mluvili.
5: PPF v cizím prostředí sází na dokonalé mimikry, takže splynout a příliš nevyčnívat. Manažeři, včetně Petra Kellnera, tak používají poruštěná jména, na trhu působí jako Asociace fondů Petra Velikého.
3: Pamětníci tvrdí, že je to odkaz na jednoho z nejvýznamnějších ruských carů.
5: Mně to ale pořád přijde jako docela vydařený vtípek. Petr Kellner Veliký.
7: My jsme s ním šli brzo do Ruska s Petrem. Tam se zakládali fondy Petr Veliký a my jsme se tam založili pobočku agentura. Jmenovali jsme se Chagall.
5: Evžen Hart, v 90. letech výrazná postava českého reklamního biznisu. Petr Kellner to rychle poznal a najal si ho na start svého ruského biznisu.
7: A seděli jsme nad policejní služebnou a když jsme odmítli zaplatit místním nějaký výpalný, tak druhý den přišli do kanceláře a tam nebyly ani stoly. Totálně jako vystěhovali agenturu přes noc, přes policajty, aby ukázali, jako, že jsme se špatně rozhodli.
3: Tak to by mě zajímalo, co na tohle řekl Petr Kellner.
7: Řekl, to máte smůlu, kluci.
3: Takže PPF asi přesně ví, kam šlápnout, aby se vyhnula problémům. S místními podnikateli, s polomafiány nebo mafiány.
8: Musel jste si říct, kde vás čeká relativně nejmenší odpor.
3: Petr Chajda.
8: Kde nehrozí nebezpečí a které obory jsou tak rozumně perspektivní.
5: Chápu, ropa, plyn, barevné kovy, od těch ruce pryč. Tyhle strategické suroviny si mezi sebou rozeberou sami Rusové. A často je to rozebírání pořádné drama.
8: Ta doba byla neuvěřitelně divoká. Tam každý den někoho zastřelili, zavraždili a pak i ten běžný život. Já jsem bydlel v ruském bytě, tam byly tarakáni, co jsou takový ruský šváby, jako vám pořád běhali po stole kolem vás. Já jsem neměl pračku, neměl jsem jako řadu, řekněme, věcí, ale byla tam taková ta pionýrská, nechci říct naivita, ale touha pro dobrodružství a něco dokázat, že jsem do toho šel. Samozřejmě s postupem doby jsem se zabydlel, bydlel jsem v Českém domě, což byla tehdy tam místo, kde bydlela většina Čechů, to jsem si nějakým způsobem vyběhal, ale ta život byl těžký, neexistovaly benzínky v té době v Rusku, že jo, musel jste někde najít auto na silnici, auto, které vypadalo, jak kdyby, že má nádrž místo jako nákladák. Tam jste přizastavili a musel jste doufat, že vám do toho auta nalijí benzín. Mně se jednou stalo, že jsem jel 350 km za Moskvu, takhle jsem natankoval a natankovali mě tam vodu.
3: Petr Chajda, který za PPF v Moskvě kopal až do roku 2000 a podle vlastních slov tehdy odjížděl zpět do Česka úplně vyčerpaný, na rovinu přiznává, že se PPF na začátku své ruské cesty pohybovala často na hraně. Ostatně jako už mnohokrát předtím, i mnohokrát potom.
5: Prý na hraně, ale nikdy ne za ní.
8: Já si myslím, že Petr Kellner určitě věděl, kde jsou ty hraniční situace. On měl netradiční myšlení, on měl na spoustu věcí viděl jinak než většina lidí a to jsou věci, které se nedá naučit, že to jako když řešíte ve fotbale. Prostě měl ten dar, že to vyřešil.
9: Rusko na začátku 90. let kompletně měnilo svůj mindset. A
3: novinář Josef Pazderka, spoluautor rozhlasového podcastu Na východ, v Rusku léta žil a místní poměry dobře zná.
9: Ten proces byl chaotický, obrovský, byl traumatický pro drtivou většinu obyvatel, ale byl extrémně lukrativní pro lidi, kteří se v tomto chaosu a zmatku dokázali zorientovat, to je důležité, kteří zároveň pochopili, že nejde jenom o oficiální zákony, ale taky o takzvaná pravidla papaňáťam, tedy jako neoficiální pravidla, jak něco se říká, ale ve skutečnosti se to dělá. A kteří byli zároveň dostatečně draví a rychlí, aby tu příležitost chytili za pačesy.
3: Kuponová privatizace. Závan devadesátek.
5: Rusové ji okoukali v Československu, kde začala teprve před pár měsíci. Každý mohl být najednou spolumajitelem ocelárny, sklárny nebo automobilky. Stačilo mít kuponovou knížku a pak si ze seznamu státních podniků, který visel na každé poště, vybrat svůj love brand.
3: Jenomže v Rusku to bylo tak nějak po jejich. A PPF se rychle přizpůsobila. Žádná oficiální vyjednávání z politiky, velké reklamní kampaně, vůbec.
5: Lidé z fondu Petr Veliký oslovují Rusy přímo před jejich fabrikami, když jdou z práce nebo do práce. A Rusové, kteří v té době nejsou nijak zvlášť finančně gramotní, prodej kuponů často vítají jako rychlý prachy.
10: Myslím si, že PPF tehdy udělalo dobrý krok tím, že otevřelo vlastně úplně nový trh, který nebyl. To znamená ty privatizační kupony, kdy to nebyl ten vysloveně nebezpečný biznis. Pokud jste třeba obchodovali s ropnými produkty nebo s barevnými kovy, tak vaše šance na dosažení důchodového věku nebyla buchví jak vysoká. Tohle to přece jenom bylo něco jiného a těm banditům taky trvalo delší dobu, než pochopili, že se i na tomhle dá vydělat.
3: Novinář Ondřej Soukup, mimochodem druhý spoluautor podcastu Na východ, taky prožil v Rusku řadu let. Navíc v ruském Home Creditu pracoval několik let jeho otec.
5: PPF se na ruském trhu poměrně rychle etabluje.
11: Myslím, že Kellner byl jeden z velmi chytrých a postupně i velmi bohatých lidí, kteří viděli velkou příležitost v rozvojových trzích, které neměly vyvinuté zákony pro finanční trhy a soukromé vlastnictví. To jim postupně umožnilo být takzvaně eticky flexibilní a dostat se k fantastickým příjmům.
5: Americký novinář Alan Callison pracoval v 90. letech v Moskvě pro list Wall Street Journal.
9: Pro Alana Callisona Petr Kellner je docela velké téma. On ho řadí mezi lidi, kteří přijeli do Ruska z počátku 90. let.
5: Josef Pazderka.
9: Byli draví, byli ambiciózní, dostali se k pohádkovým příjmům a pro něj bylo samozřejmě ústřední téma popisovat, jak se k těm velkým penězům dostali, ale taky, jak moc takzvaně brousili hranu. To znamená, jak hledali skuliny v teprve vznikajících zákonech o finančních trzích, o soukromém vlastnictví a kam je to posunulo. Takže...
3: Za příklad dává Callison Kellnerův nákup akcí ruského plynárenského gigantu Gazprom těsně po jeho privatizaci v letech 95 a 96.
9: On se dostal k tomu balíku akcí způsobem, že výkupem od ruských občanů získal vlastnictví těchto akcí, ale problém byl v tom, že cizinci nesměli vlastnit a prodávat je dál. A podle deníku Wall Street Journal většinu z nich Kellner se společníky předali za podezřelých okolností zpět managementu plynárenské společnosti. On to teda, jeho společníci to popírali, ale list dohledal řadu dalších vlastnictví a Callison tvrdí, že výměnou za to dostal nové, čisté, zlegalizované akcie Gazpromu pro mezinárodní investory, takže ve finále získal zhruba 18-násobek původní hodnoty z akcí, se kterými on sám jako zahraniční investor vlastně nesměl zacházet. Bylo to podle Callisona možná legální v té době, ale určitě z dnešního pohledu minimálně kontroverzní.
5: Pro PPF šlo o zásadní krok. Získala díky němu minimálně 18-násobný výdělek v přepočtu přibližně 1 miliardu korun. Tu následně využila třeba pro koupy České pojišťovny a dalších klíčových podniků. Doma.
3: Postupně PPF nashromáždí v Rusku podíly v desítkách firem a ukazuje se, že zlatá 90. jsou nejen v Česku, ale i v dalších částech postsovětského prostoru. Jenže blahobyt netrvá nikdy věčně.
12: Vyplatit mě, já zdala na 3 měsíce, mě nedajut, говорят, нет валюты.
3: Srpen 1998. Nejdřív skolabují ruské akciové a měnové trhy. Ekonomové jako jeden z důvodů uvádí naprosto neúměrný pevný kurz rublu vůči dolaru. 6 rublů za dolar. Tohle prostě jednou prasknout muselo.
13: Kolbasa za neděli vyrostla na 10 rublů.
5: A taky, že prasklo. Rubl ztratil 2/3 hodnoty a ruská vláda rychle zavádí mimořádná opatření. Zahraniční investoři ví, že jsou v průšvihu. Taky PPF zaznamenává velké ztráty, odprodává aktiva a ze země se poprvé stahuje. Ale nechává si otevřená zadní vrátka, protože stejně jako blahobyt netrvá věčně, tak i krize jednou skončí.
3: Tohle základní pravidlo kapitalismu Petr Kellner dobře zná. A tak se velmi brzy vrací na ruský trh s novým plánem. V roce 2000 zažívá Kreml velké střídání stráží. Prezident Boris Jelcin uvolní svoje křeslo 47-letému Vladimiru Vladimiroviči Putinovi.
14: Uvažovat i ochránit práva i svobody člověka i gražданина.
3: Pro Rusko je to vážně velká změna. Putin je relativně mladý, sportuje, jí zdravě, nekouří.
5: A co na tom, že býval agentem KGB? A Petr Kellner cítí, že možná nastal čas na návrat. Sám Putina chválí třeba v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes.
15: Teď už se to hodně stabilizovalo. Prospěšnost Putina pro Rusko je obrovská.
3: A obrovské jsou i nové příležitosti. PPF ji chce využít a znovu použije něco, co už má vyzkoušené z Česka.
15: Home Credit – bank nových možností.
3: Cílí na střední třídu, které se začíná výrazněji dařit.
10: Home Credit přišel vlastně s inovativním produktem. Oni kvůli tomu, aby nemuseli podstupovat martyrium s získáváním bankovní licence od začátku, tak vlastně koupili jednu malou banku, která měla všechny ty povolení. Tu potom přejmenovali teda Home Credit and Finance Bank.
3: Ondřej Soukup připomíná, že společnost Home Credit se velmi rychle, asi za 2 roky, stala dvojkou na ruském trhu splátkového prodeje. Taky postupně otevře po celém Rusku síť více než 2000 poboček.
10: Byl to poměrně okamžitý úspěch. A to až tak, že během roku tyhle ty služby začaly nabízet další a další finančně mnohem silnější ústavy, ale oni byli jako skutečně první. A
5: bouřlivé devadesátky jsou sice pryč, ale jsme v Rusku a tady se některé věci zkrátka nemění.
10: Občas ti lidé v PPF po pár pivě vyprávěli veselé historky o tom, co se kde stalo. Pamatuju si třeba situaci, kdy oni budovali procesingové centrum v Kalužské oblasti. Všechno fungovalo, až někdy asi týden nebo 10 dní před plánovanou kolaudací, kdy už právě měli přijet lidé z Prahy na slavnostní a takové, tak najednou místní hasiči prohlásili, že podívejte se, ten dům je hrozně vysoký, nemáme takhle dlouhý žebřík. A tak to my vám to prostě nemůžeme skolaudovat, musíte rozebrat 2 patra. Tak všichni tak jako zalapali po dechu. Říkali, no a nebo nám teda samozřejmě také můžete tu požární stanici přestavět a koupit ještě nějaká další auta, pak bychom si to možná rozmysleli. Fungovalo to tak, že když jste našli toho správného prostředníka, nějakou prostě firmu, která vám to vyúčtovala jako konzultační služby nebo právní pomoc, tak rázem ten státní orgán, který vám tu žádost už 3x předtím hodil na hlavu, tak najednou říkal, no tak to je všechno v pořádku, můžete dál. A říkali mi ti lidé tehdy, no my to zaplatíme, my máme účtenku, pro nás je to vlastně legální a kam jdou ty peníze dál, to my opravdu radši nechceme vědět.
5: No já bych to věděl docela rád, ale koho se zeptat?
3: Jisté je, že ruský Home Credit je pro Kellnera naprostá trefa do černého. V roce 2006 se Petr Kellner i díky výdělkům z Ruska dostane poprvé na seznam dolarových miliardářů časopisu Forbes. Je sice až 224., ale odhad jeho majetku je ten rok vyšší než rozpočet českých ministerstev obrany, financí a spravedlnosti dohromady. 75 miliard korun.
5: Forbes taky o Kellnerovi píše, že má dobré oko a dokáže poznat příležitost. Kellnerovi na ruském trhu roste sebevědomí. Moc dobře ví, že už není jenom chudý příbuzný z Prahy a může si dovolit víc riskovat. V roce 2007 se pouští do bitvy s jedním z nejmocnějších ruských oligarchů té doby.
16: Úspěch českého podnikatele v Rusku ve sporu s mocným domácím biznesmenem.
17: Měsíční boj o ruskou pojišťovnu Ingostrach se přiostřuje.
18: Podle ČTK chce PPF Investments děry paskovou firmou vyjednávat.
19: O tom, že kroky, které učinil bazový element, jsou neplatné a nezákonné.
5: Skupina Bazový element ruského miliardáře Olega Děripasky, která ovládá většinový podíl v Ingostrachu, prosadila navýšení kapitálu firmy na 4x. A to jenom krátce potom, co se PPF stala vlastníkem 38,5% akcií.
3: Tohle navýšení by pro PPF fakticky znamenalo snížení jejího podílu pod 10%, takže by výrazně klesl její vliv. Kellner u soudu argumentoval tím, že rozhodnutí bylo učiněno bez vědomí PPF Investments. A soud mu dal za pravdu.
9: Petr Kellner určitě prokázal, že je mimořádně zdatný, ale zároveň, že má velice dobré konexe. Určitě je musel mít, aspoň podle finančních novinářů té doby, do nejvyšších pater ruské politiky tak, aby svoji investici obhájil. A kde přesně se odehrávaly linie tohoto souboje o tu pojišťovnu, nevíme, nedokážeme to popsat, protože ten trh zůstal uzavřený a byl prolezlý řadou neformálních vazeb a signálů, ale jednoznačně svědčí o tom, že Petr Kellner měl konexe velice vysoko a že dokázal hrát jednu z nejvyšších lig v tom uzavřeném systému, který Vladimír Putin a jeho věrní vytvořili.
3: Ve výroční zprávě za rok 2012 označuje Petr Kellner Rusko za trh číslo 1 pro PPF. Firma je v zemi trojkou v poskytování spotřebitelských úvěrů a patří mezi 10 největších bank. Zároveň vlastní druhý největší ruský řetězec se spotřební elektronikou Eldorado nebo podíl v polymetalu, který těží stříbro a zlato. No a taky nějaké nemovitosti.
5: Českým velvyslancem v Rusku je v té době Petr Kolář, zkušený diplomat, kterého se Petr Kellner rozhodne dostat do své stáje. A povede se mu to. Kolář se v roce 2013 stává jakýmsi ministrem zahraničí PPF.
20: Tam vlastně nebyla nějaká negativní konotace s nimi spojená, takže i to přispělo k tomu, že jsem se rozhodoval, jak jsem se rozhodoval. Myslím si, že jednak v tom retailu oni tam velmi dobře fungovali a to je jejich Eldorado a pak tedy Home Credit jakožto nebankovní spotřebitelský úvěry nabízející instituce tam měla velmi dobrý zvuk a respekt.
3: Petra Koláře najal Kellner primárně kvůli expanzi na asijské trhy. V té době už totiž pokukuje po Číně. Rusku se ale vyhnout nedá. A je celkem symbolické, že právě tady, v Moskvě, společná cesta obou Petrů definitivně a ne zrovna poklidně končí.
5: Bylo to opravdu rychle, přesně 10 měsíců.
20: Co se říká, ta poslední kapka do poháru byla, kdy jsem byl vyslán na nějakou konferenci do Moskvy, kde jsem měl vystoupení, kde jsem potom poskytl i nějaký rozhovor. A jedna z věcí, kterou jsem tam akcentoval, byla ta, že a měl jsem pocit, že vystupuji skutečně za silnou investiční skupinu, která má nějaký respekt v Rusku. Já tam mám nějaký respekt jako bývalý velvyslanec a že si můžeme dovolit poměrně sebevědomně Rusům říkat, co se nám nejenom líbí, ale i co se nám nelíbí. A jedna z těch věcí, kterou jsem tam akcentoval, bylo takové varování pro naše ruské partnery, že by bylo dobře, aby se snažili přistoupit trochu víc na ty západní standardy a aby chápali ten význam toho rule of law pro ten biznis, jak je to důležité, pro vzájemnou důvěru a nějaké dlouhodobé partnerství. A také jsem tam zmínil, že jeden z zásadních problémů Ruska je brain drain, únik mozku. Že je smutné, když vidíme, že ti kvalifikovaní Rusové často nevěří v budoucnost svojí vlastní země a radši odcházejí do zahraničí. No a to způsobilo poprask trochu, protože se ukázalo, že jaksi tato míra otevřenosti a kritického přístupu není sdílena ze strany majitele a tak jsme si to vyříkali. To vyříkání proběhlo poměrně ostře.
5: PPF už je v Rusku s přestávkami víc než 20 let a má tam hluboko zapuštěné kořeny. Nepotřebuje pomoc vlády, prezidenta ani jiných českých úřadů.
3: PPF sice možná nepotřebuje české politiky a úřady, aby se jí v Rusku dařilo, ale potřebuje jistotu a stabilitu.
5: Jenže my jsme v Rusku.
10: V Rusku, nakolik já si pamatuji, tak oni si to řešili úplně sami a to až tak, že se mi jako tehdejší pracovník ekonomického úseku českého velvyslanství stěžoval, že vlastně vůbec netuší, co ta tyto PFK dělá.
21: Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам.
5: Vladimír Putin už v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci jasně popsal, jaké má s Ruskem plány. Kritizoval Spojené státy, rozšiřování NATO a obecně vývoj v Evropě po rozpadu Sovětského svazu. Ten označil za největší geopolitickou tragédii 20. století.
21: Které dávali západními partnery после розпуска Варшавского договора.
3: Takže postupně začínají v Rusku převažovat rizika. Byla tam vždycky, už od 90. let. A zdá se, že Petr Kellner o ní vždycky moc dobře věděl. Sázka mu dlouho vycházela, ale některé situace prostě neustojí ani Petr Veliký.
10: To byl asi jako proces, který probíhal delší dobu, ale
5: Ondřej Soukup.
10: Od nějakého roku 2004, kdy na Ukrajině proběhla oranžová revoluce, tak už tehdy on zjevně to vnímal, že je to pokus Západu o vytržení Ukrajiny z ruské sféry vlivu. A následně protesty, které nastaly po jeho návratu do prezidentského křesla v roce 2012, tak on to vnímal, že právě tihleti lidé, kterým on dal to bohatství a do určité míry měl pravdu, tak ho vlastně zradili a že se musí tedy opírat spíše na tu konzervativní, řekněme, dělnickou třídu. Samozřejmě nepřidala tomu vůbec pandemie, kdy to přesvědčení o tom, že tedy Západ slábne, ale současně je jako nepřítel, tak bylo čím dál tím silnější.
5: V únoru 2022 napadne Vladimír Putin Ukrajinu.
3: Stejně jako stovky dalších společností ze Západu, i PPF se po začátku války ze země stahuje. V roce 2022 ohlašuje ztráty ve stovkách milionů eur. Její manažeři se dost možná vrací do Česka se stejnými pocity jako kdysi Evžen Hart.
7: Rusko je prostě specifická země, jako s naším chápáním, jak funguje společnost, podle mě se to potkává málo. Je to prostě absolutně jiný, jako jich mnoho.
5: Kellner se ale navzdory zkušenostem z Ruska rozhodl jít ještě dál na východ, až za velkou čínskou zeď. Ale o tom až příště.
0: Kellner na cestě k miliardám. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
0: Osobnost Plus.
22: Téma interrupcí před komisí a sterilizaci romských žen v hlavě nosil 20 let. Co pro něj byl poslední impuls k natočení filmu Pramen? Čím je podle něj tenhle příběh aktuální dnes? A byla Anja Geislerová pro hlavní roli doktorky první a jasná volba? Mým hostem bude režisér Ivan Ostrochovský, se kterým jsme natáčeli na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se jeho nový film promítal v hlavní soutěžní sekci.
0: Osobnost Plus, Světlany Vitovské, zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Sýrie podle Trumpa nepatří na seznam zemí podporujících terorismus. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře semifinále Wimbledonu. A zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
23: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzvalo vládu k navýšení rozpočtu školství. Podle nich by příští rok potřebovalo 334 miliard korun, to je o 40 až 50 miliard víc než letos. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Eduin, PAK Research nebo Učitel naživo. Školství bude potřebovat desítky miliard navíc i podle ministra školství Roberta Plagy z ANO.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
2: Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkum a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Spojené státy Sýrii na seznam zemí podporujících terorismus zařadili v roce 1979. Soud Evropské unie zamítl žalobu Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
8: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5 a zítra odpoledne se utká s Ukrajinkou Košťukovou. Už v úterý postoupila mezi elitní čtyřku Karolína Muchová. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
11: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně Kája, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
2: Semifinálový program otevře zítra ve 14 hodin a 30 minut českého času duel Karolíny Muchové a Američanky Goffové. Po nich na kurt v Londýně nastoupí právě Linda Nosková a Ukrajinka Košťuková. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu.
24: Uzavírka tunelu na D1 u Ostravy a nehoda na dálnici u Rohlenky. Na D1 čekáme na uzavření Klimkovického tunelu u Ostravy. Silničáři budou rušit dopravní omezení kvůli údržbě. Provoz mají zastavit v obou směrech po 22. hodině na maximálně půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 auto narazilo do dopravního značení. Průjezdné je to za zvýšené opatrnosti plynule. Na D1 z Prahy do Brna dobré zprávy ze zúžení za Jihlavou. Kolona na kilometru 17 už se rozjela, je to dobře průjezdné.
25: Ta kolona už tam vůbec není, zpoždění není vlastně vůbec žádný.
24: Po půlnoci jsou ale v tomto místě naplánované dvě krátké, asi 15-minutové uzavírky v obou směrech. Na silnici 3 z Benešova do Tábora vyšetřují nehodu za Voticemi. U Oldřichovce havarovala dvě osobní auta, průjezd je omezený a jede se pomaleji. A zpomalte i u Bojkovic na Uherskohradišťsku. Na silnici 496 do Luhačovic překážejí následky kolize osobního auta se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: A zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě místy kolem 21, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Jaké jsou největší chyby, které děláme ve vztahu k vlastní imunitě? Jaký vliv má třeba strava na to, jak se vyvíjí imunitní systém a jaké mýty v této oblasti přetrvávají? Můj dnešní host má jako hlavní odborný zájem poruchy imunity v dětském věku, kde vychází z dlouholetých zkušeností pediatričky. Věnuje se klinické imunologii a alergologii, působí jako primářka v ústavu imunologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka a mým dnešním hostem v hovorech je lékařka Markéta Bloomfield. Dobrý den, vítejte.
13: Dobrý den.
12: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
0: Hovory.
12: Markéto, co děláte pro posilování vlastní imunity?
13: Jana, tak to je hned na začátek úplně pod pás.

0: stylu v posledních letech víc mluví různé doplňky stravy, vitamíny, sluníčko, vitamin D, otužování, spánek. Je to mýtus? Pletu se? A nebo i vy z vašich zkušeností lékařky vnímáte, že ve společnosti se možná víc těm tématům věnujeme?
1: Opět zajímavá otázka a já na ní vlastně mám dvě odpovědi, které můžou možná působit trošku protichůdně. Jednak bych chtěla říct, že stresu pro ten imunitní systém, který dnes my zažíváme a kterým vystavujeme naše těla, tak je hodně a do určité míry jsou jiná, než když se naše imunita budovala, když se vyvíjela s organismem, s vývojem organismu jako lidského těla a lidského člověka, tak se pravděpodobně nepočítalo s tím, že se budeme muset bránit situacím typu opravdu chronického mentálního stresu, ale naopak se daleko víc ta příroda dávala důraz na třeba ten fyzický stres, právě ty situace opravdu třeba nedostatku jídla nebo zima, změny teploty a tak dále. Nicméně na druhou stranu ta imunita se samozřejmě i dál vyvíjela a u nás v tuto chvíli ve společnosti si myslím, že panuje taková velká obava třeba v rámci dětské imunity, že je potřeba tu dětskou imunitu vlastně nějak posilovat. My všude slyšíme, když jdete do lékárny, tak tam vidíte ty obrovské ty skříně s těmi preparáty na imunitu, to jste si určitě nemohli nevšimnout. A já bych chtěla, aby hned tady na začátek znělo, že pokud máme vlastně zdravé dítě, které se pohybuje v dnešním světě, tak žádným způsobem nepotřebuje jako posilovat imunitu. Myslím farmakologicky doplňky stravy a tak dále. Ten běžný přirozený vývoj imunitního systému dítěte se buduje a to posilování se děje právě tou normálně správnou, zdravou stravou, spánkem, kontakty, normálními běžnými kontakty se vrstevníky, s infekcemi, se kterými se má ve správné době potkat a vlastně jejich proděláním a tím si buduje tu imunitu.
0: Mám někdy pocit, že i třeba ve vztahu k těm dětem jdeme tak trochu ode zdi ke zdi, přesně. Že je to přesně někdy velmi jako protektivní, na druhou stranu to může být zase jako nechte to dítě vystavit úplně všemu, což zase asi taky není úplně rozumné. Mm-hmm. Vnímáte to tak jako lékařka?
1: Jo, úplně přesně takhle, jak jste to řekl, máme pacienty, kteří opravdu přijdou, odpuste mi ten výraz, ale až jako zmasírovaní tím obchodem se strachem, že musíme nakoupit vitamin D, zinek a tamhle glukany, prostě co opravdu je k dostání v té lékárně, aby to moje dítě, které jde do školy, bylo už do té školky připravené a už mělo vlastně jako ten štít. A přitom je to třeba zdravé dítě, které tohle opravdu vůbec nepotřebuje. A na druhé straně pak máme úplné extrémy, kdy i třeba pacienti, kteří mají, nebo rodiče pacientů, jejichž děti mají i nějaké závažné onemocnění, ale byly třeba, já nevím, z nějakého důvodu zklamaní průběhem té léčby nebo úspěšností léčby toho onemocnění, tak jako trošičku třeba zanevřou na tu medicínu a vlastně se pustí do toho přírodna ve smyslu necháme je dělat úplně všechno i opravdu jako potenciálně nebezpečné věci vzhledem ke stavu těch dětí. Necháme děti, které jsou náchylní k onemocnění třeba plísním, si hrát s kompostem. To je prostě špatný nápad, ale může se to taky stát.
0: Taky jsem zažil nějakou situaci, kdy upadlo nějaké jídlo na zem a kamarádka, maminka toho dítěte to prostě normálně zvedla a dala to tomu dítěti sníst s tím, že to prostě nevadí, že mu to posílí aspoň imunitu, nebo že musí být odolný. Jasně. Co v takovémto případě?
1: Teď se rozmohlo se takové pravidlo 3 vteřin.
0: Ano, to jsem taky
1: znáte,
0: slyšel.
1: Něco spadne na zem, když se to vám to podaří zvednout do 3 vteřin, tak to můžete jako bezpečně.
0: To teda
1: bezpečně
0: dělám já, no, ale vůbec
1: počítáte
0: nevím, jestli, no nepočítám, snažím se to vzít tak rychle.
1: Já se většinou do 3 vteřin ani neskloním, proto. Takhle, záleží na tom, kam to spadne. Co to je.
0: Jasně.
1: A já jsem obecně zastáncem, relativně jako velkým zastáncem selského rozumu. A běžný imunitní systém dítěte zase zdravého se s takovouhle situací vyrovná.
0: Vy jste zmínila ten selský rozum, nebo ten zdravý rozum. Já vím, jak to myslíte, ale vlastně někdy se na něj úplně rád odvolávám, protože mám pocit, že se to dneska tak trošku jako zneužívá. Ale obecně, a asi víte možná i na co narážím, ale obecně funguje to tak, že opravdu takové ty základní věci, které už jsme vlastně tady zmínili, jako dobrá vyvážená strava, kvalitní spánek, asi minimum nebo ideálně žádný alkohol, že pobyt na sluníčku, zdravé vztahy, že to jsou prostě ty věci, které tak nějak asi všichni víme, a pro tu imunitu jsou prostě nejpodstatnější, ať už naši nebo tu dětskou.
1: Vy musíte rozlišit dvě situace, jestli máte zdravého člověka, anebo jestli ten člověk má nějaké jiné onemocnění, protože téměř jakékoliv

0: onemocnění jiné než v imunitním systému, nějakým způsobem ten imunitní systém a ty jeho funkce ovlivňuje. Takže když máme opravdu zdravého člověka, tak to, co jste řekl, platí téměř dokonale. Když máte zdravé dítě, vemte si, že pro nás je berná mince, to je taková klasická situace, kdy ke mně chodí hlavně rodiče dětí, které jsou často nemocné. Základní požadavek na imunologa je často nemocné dítě. A většinou je to otázka třeba, a takhle je to i na pediatra, velmi, to je hlavní, prostě denní chleba pediatru. A ta situace vypadá velmi stereotypně tak, že to je školkované dítě, které je léto zdravé, nic, žádné závažné infekce neprodělává, přijdou první dva týdny ve školce od září ještě v pořádku a třetí týden to začne. A co začne? Infekce dýchacích cest, pak nějaké střevní infekce, ale hlavně ty dýchací cesty. A ty děti v podstatě jsou třeba týden ve školce a infekce a 14 dní doma. A pak zase 3 dny ve školce a zase týden doma a zase a takhle. Takhle těch infektů probíhá několik a dřív nebo později ti rodiče prostě přivede otázka k lékaři, nejdřív k pediatrovi, jestli to dítě má v pořádku imunitu. A my máme takový úzus i s lékaři třeba s dětskými pneumology, to jsou ti, co se zabývají dětskými plícemi a respiračním systémem, že když je školkové dítě zhruba do 5 let nemocné v té jedné sezóně nebo v tom jednom roce až 8krát, ale jsou to relativně banální infekty, taková ta rýma, kašel, horečka, trochu teplota, nic, ale vyřeší si to, vyleží si to a zase je úplně v pořádku. A tak pokud mezi těmi infekty dobře prospívá, jinak funguje dobře, tak je to obraz úplně zdravého dítěte.
1: Čili 8krát.
0: Osmkrát.
1: V podstatě každý měsíc de facto.
0: Tak, a když si vezmete, že ještě ty infekty se kumulují vlastně do podzimně zimní sezóny, takže téměř vlastně do půl roku, tak jsme v situaci, kdy to dítě opravdu je téměř každých 14 dní doma. Rodiče jsou pochopitelně zoufalí, protože nemůžou do práce, musí se někdo starat a doma mají nemocné dítě. A ta otázka dřív nebo později přijde, jestli to dítě je nemocné.
1: Na druhou stranu, a teď nevím, jestli proto máte dostatek dat i jakožto výzkumnice a vědkyně, ale klesá imunita v populaci? A teď nevím, samozřejmě zajímá mě i u dětí, i u dospělých, dá se to tak říct? Protože by se to mohlo zdát, jako že máme slabší tu imunitu, jako lidstvo, jako populace.
0: Já jsem tu otázku teďka asi před 10 minutami mě napadlo, jestli se na tohle zeptáte a co vám na to odpovím. Opravdu přesně tahle otázka. Tak my samozřejmě nemáme žádné dlouhodobé průřezové studie o tom, jak vypadal imunitní systém a funkce třeba lidí, já nevím, v 16. století, 17., 18. a jak vypadá teď. A takovéhle studie by se musely udělat na obrovské množství populace, takže ten vzorek by musel být opravdu velikánský. Takže tvrdá data na tohle nikdo nemá. Můžete usuzovat třeba z nějakých surogátních ukazatelů, jako nějakých markerů třeba přežití, infekcí a tak dále. Ale do toho my lidé v aktuální doby, moderní doby nesmírně zasahujeme. Očkováním, antibiotiky, možnostmi léčby všech jiných onemocnění, které imunitní systém oslabují a také dobou přežití. Takže tohle se bohužel jako nedá jednoduše říct, protože na to nejsou data a já si to úplně upřímně řečeno ani nemyslím.
1: Takové to, když jsme se bavili o těch dětech, že třeba 8krát tedy za rok nějaká ta běžná viróza nebo běžné nachlazení je vlastně normální. Funguje to podobně i u dospělých, nebo dospělý jedinec je odolnější, protože taky někdo může říct, já jsem prostě náchylnější, já mám slabší imunitu, já se musím chránit, brát vitamíny. Jak jsme na tom my dospělí?
0: Tak já jsem zmiňovala tu frekvenci těch 8 infektů, tak to takhle používáme zhruba do těch 5-6 let věku, potom do 12 let věku už jsme takový přísnější, tam už bychom tolerovali třeba jenom 4 takovéhle infekty a nic z toho by neměly být ty závažné infekty typu třeba zápal plic nebo opravdu jako závažný zápal průdušek nebo něco, co potřebuje třeba hospitalizaci, to už by nás jako alarmovalo. Ale u dospělých si myslím, že se pohybujeme kolem takových zase 3-4 infektů, ale je pravda, že ta škála té schopnosti imunitního systému každého člověka i u dospělého je vlastně je různá. A taky se strašně je taky nesmírně ovlivnitelná vaším aktuálním stavem, vaší mírou stresu, vaším, jak jsme už se předtím, hlavně stres teda. Musím říct, že v dnešní době na dospělou imunitu si myslím, že u zdravého člověka opět bez jiného onemocnění skoro nejvíc negativně působí dlouhodobý chronický stres.
1: Markéta Bloomfield, lékařka, primářka Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka je mým dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaký vliv má strava na to, jak funguje náš imunitní systém? Protože zase člověk laicky by řekl, že všechno se to odehrává ve střevech a že tou stravou si můžu hodně uškodit a hodně pomoct. Pletu se?
0: No vůbec se nepletete, to je jeden z úplně stěžejních kamenů, který ovlivňuje nejen imunitní systém, ale celé naše tělo, náš mikrobiom způsobem nebo tím, co na základě naší stravy kolonizuje naše střeva a naše střeva, ty mikroby a mikrobní prostředí našeho střeva úplně zásadně ovlivňuje fungování imunitního systému. Dokonce existuje co se jmenuje gut-brain axis, to je anglicky vlastně osa střevo-mozek, kdy vše možné působky ze střeva ovlivňují naše chování, možná dokonce i myšlení, a to určitě do určité míry funguje i v nějaké souvislosti s imunitním systémem.
1: Fungují takové ty různé očišťovací metody očištění střev, 2 dny, 3 dny, nějaký detox, prostě různé nápoje, co člověk pije, pak se pročistí. Funguje to?
0: Já naštěstí tohle u dětí a v dětské medicíně téměř vůbec nezažívám, protože tohle by prostě snad dítěti jako nikdo nedal.
1: Myslím u dospělého samozřejmě.
0: A u dospělého s tím osobní zkušenost teda jako žádnou nemám, ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak je to všechno individuální, tak já mám totiž obecně problém s představou, že imunitu jednotlivce může třeba posílit nebo změnit nějakým úplně předvídatelným způsobem nějaký generický postup, nějaký buď to jako obecný nějaké obecné léčivo nebo nějaký obecný postup typu promytí střev. Každý člověk stran toho imunitního systému je takové individuum. Jsme fakt každý naprosto jedinečný. A zatímco teď se hodně mluví o modulaci mikrobiomu ve vztahu k onemocněním, tak my v tuto chvíli stran toho střevního mikrobiomu třeba ani přesně nevíme, jaké má být to správné složení, aby to pro konkrétního člověka vlastně dobře fungovalo.
1: Ale zase není to nic proti ničemu si udělat buď nějaký detox nebo nějakou dietu, nebo prostě se opravdu trochu pročistit.
0: A myslíte detox jako aktivně si něco jako horem?
1: Ano. Horem se třeba něčeho napít a 2-3 dny to vydržet. A
0: takhle, aha, zajímavý. Tak opravdu strašně záleží na tom, co byste si takhle jako přidal a co by to vlastně mělo udělat, protože jak říkám, nevím, o čem úplně přesně teďka mluvíme, záleží strašně na tom, co by to obsahovalo.
1: A taky mě zajímá, a to mi buď prosím vyvraťte, nebo potvrďte, že různých jako alergií v populaci přibývá, a teď nemyslím jenom těch takových klasických, třeba na rostliny a pil, ale i různých potravinových, že mám pocit, že v mém okolí je stále více, nevím, celiaků, nebo lidí, co mají prostě problém s laktózou. Je to tak?
0: Taky zajímavá otázka. A obecně bylo několik dekád, kdy jsme opravdu viděli raketový vzestup alergií, alergických onemocnění všech, nejenom potravinových, ale pilových a i třeba astmatu. A myslím si, že teď poslední vlastně data budou velmi zajímavá, která dostaneme už z dalšího sběru na populační úrovni. Do roku 2016 to vlastně strmě stoupaly ty počty a od té doby, jako kdyby jsme se tak zastavili zhruba na tom, že každý třetí člověk má nějakou formu nějaké alergie. Shodou okolností to, co vy jste zmiňoval, tak ani celiakie, ani laktozová intolerance nejsou alergiemi.
1: Děkuji za opravení, omlouvám se ale za laický přístup.
0: To je úplně v pořádku, ale oboje dvoje jsou, nebo takhle jedno je porucha imunity, celiakie, netolerance lepku, ale není to alergická záležitost. Tím my často to diskutujeme s pacienty. V realitě to vlastně je pro toho pacienta jedno, protože prostě pokud má alergii třeba na pšenici nebo celiakii, což je intolerance lepku, tak prostě nemůže jíst pšenici a nebo lepkové obiloviny, ale je to jako jiný princip a léčí se to jiným způsobem. Zatímco u té laktózové intolerance, tak to je situace, ve které vám ve střevech chybí enzym, který štěpí mléčný cukr a ten způsobuje problémy jenom ve střevech. Zatímco třeba alergie na kravské mléko se často zaměňuje vlastně laktózová intolerance a alergie na bílkovinu kravského mléka. To jsou dvě rozdílné nemoci, jinak se léčí a jinak se řeší.
1: Vy jste před 3 lety, když jste dostala cenu Wernera von Siemense, řekla k tomu, A teď vás budu citovat. Je zřejmé, že teprve když detailně porozumíme příčině vzniku nějaké nemoci, můžeme pacientům efektivněji pomoci navržením terapie cílící přímo na mechanismus jejího vzniku, nejen tlumit příznaky nemoci. Konec citace. Tak mě vlastně napadalo, jestli je to tak, že dneska máme širší spektrum možnosti určit tu diagnózu a jestli tím pádem se mně jako lajkovi může zdát, že tady máme víc alergií, intolerancí, poruch imunity a tak dále, ale dokážeme to potom ve finále léčit?
0: Máte pravdu určitě v té první části, že umíme čím dál tím lépe pracovat s takzvanou individualizovanou precizní medicínou na míru, to znamená hledat ty opravdu konkrétní třeba genetické vady, které jsou vzácné u některých pacientů. A to může vypadat tak, že ve skupině mnoha alergiků, kteří zároveň jsou třeba častěji infekčně náchylní, tak my umíme vytipovat a následně i opravdu potvrdit a najít třeba toho jedno dítě, u nějž ta alergie není jenom prach s prostou alergií, tak jak jí má třetina populace, ale je třeba způsobená nějakou konkrétní genetickou vadou, kterou je potřeba léčit jinak než tu obecnou alergii. Takže v tu chvíli vlastně většina populace je na alergii správně léčená tabletkami proti alergiím, antihistaminiky a fungují, a nebo nějakými dalšími zákroky, jako třeba desenzibilizací, což taky dneska umíme léčit alergie. Pozor, to je krásná věc. Opravdu pilové alergie můžeme vyléčit, nejenom tlumit.
1: Tak to je dobrá zpráva.
0: No a to není novinka naštěstí, ale kdo jste alergici, ptejte se svých alergologů na možnost alergie genových vakcín, protože tím se můžete zbavovat efektivně svých alergických projevů. Funguje to moc hezky. Takže většina alergiků, jak říkám, může potřebovat skutečně jenom tu úplně základní obyčejnou léčbu, ale pak tam bude ten jeden, dva pacienti, kteří budou potřebovat léčbu jinou, která nebude jenom potlačovat ty symptomy té alergie u toho dítěte, ale bude se skutečně věnovat podstatě toho jeho onemocnění a jsou dneska ve vývoji anebo už v klinických zkouškách anebo dokonce opravdu v biotechnologických firmách a institutech jsou v přípravě různé nové léky, jejich nepřeberné množství, které právě cílí na konkrétní složky imunitního systému, které my můžeme buď to tlumit při jejich přílišné aktivitě anebo posilovat při jejich naopak nedostatečné aktivitě. A to je něco, čemu říkáme vlastně individualizovaná péče, to je to, za co jsme byli s kolegyní oceněné v té soutěži Wernera von Siemense, za to, že jsme na souboru pacientů, které jsme takhle vytipovali klinicky, to znamená, že jsme si všimli, že se chovají nějakým způsobem jinak, odlišně od té ostatní velké skupiny pacientů, třeba s poruchami imunity, tak jsme vlastně u nich ve spolupráci třeba s genetiky objevili nějakou možnou podstatu toho jejich onemocnění, která se lišila, a na základě toho jsme potom třeba 2 roky zkoumali, co ten konkrétní gen a ten konkrétní protein u těch pacientů, který mají vlastně v nepořádku, tak co u nich způsobuje a jakým způsobem na to máme cílit jinak.
1: Vy jste se také věnovala, pořád ještě věnujete takzvanému postcovidovému syndromu u dětí. Dokážete říct po těch vlastně 6 letech od toho, kdy tady začal řádit koronavirus a ty 2 roky nás tady vlastně paralyzoval, co už o tom víme a jak se to třeba právě na tom dětském zdraví i na dětské imunitě projevuje, nebo jestli třeba i ten průběh a ten postcovidový syndrom u dětí byl mnohem horší než u dospělých?
0: Tak to je taky strašně zajímavá kapitola, kterou jsme si vlastně úplně unikátně prožili v té naší nedávné nebo v té aktuální době, kdy se objevila vlastně jako smršť úplně nová nemoc, kterou my jsme vůbec neznali, a teď tím nemyslím COVID-19, ale ten postcovidový syndrom. To, jak ty děti stonaly, ty příznaky jednotlivé jsme znali, ale to, že jsou v takovéhle jasné návaznosti na nějakou infekci, která vlastně spláchla celou planetu a opravdu ze všech zemí světa se tenhle ten syndrom hlásil, u těch dětí byl a byl často život ohrožující, tak je a pokračuje ten příběh v tom, že vlastně ten syndrom úplně zmizel. Jako kdyby z nějakého důvodu, a těch příčin bylo zkoumáno mnoho a na nějaké indicie jsou, s čím by to mohlo souviset, ale jako kdyby ty konkrétní varianty, které s příchodem toho COVID-19 nějakým způsobem s tím imunitním systémem se prali tak, že ty děti skutečně byly v takovém silně zánětlivém stavu. On to nebyl ten COVID-19, co je ohrožoval v tom postcovidovém syndromu, ale byla to ta reakce toho imunitního systému právě
1: že
0: na ten COVID-19.
1: Že to
0: bylo asi něco jako natolik nového a zároveň asi ohrožujícího, takže na molekulární a buněčné úrovni se asi odehrávala nějaká nejistota, jak moc vlastně reagovat v tuhle tu chvíli. A je zajímavé, že v posledních letech v podstatě si troufám říct, že několik let jsme jako v Čechách vlastně tenhle ten misce, ten postcovidový syndrom vlastně už neviděli.
1: Takže máme to nejhorší už za sebou?
0: A já ty děti... Myslím si, že ano, ještě dobrá zpráva je, že já některé ty děti, které prošly tím postcovidovým syndromem, ať už z Thomayerovy nemocnice nebo z fakultní nemocnice Motol a Homolka, tak je sleduji právě z toho zájmu, jak budou dál stonat, jestli mají nějaké, jestli nějaký jinak stonat, jestli jsou náchylnější k nějakým jiným komplikacím jiných onemocnění. A naštěstí to tam vůbec nevidím.
1: Já bych si s váma strašně rád povídal ještě dál, ale máme poslední minutu. Tak mě zajímá, když byste měla říct nějaký třeba mýtus ve veřejném prostoru, který vás rozčiluje, co se týče imunity, co třeba děláme a dělat bychom neměli, nebo něco, co se šíří a vy vždycky si u toho rvete vlasy a máte tendenci rozbít rozhlasový přijímač, když to slyšíte, nebo podcastovou aplikaci. Co to je? Co by to bylo?
0: No tak já se asi fakt vrátím zase na ten náš začátek. Bude toto posilování imunity u zdravých dětí. Chovejme se k ním prostě tak, jako se máme chovat k dětem. Venku, na čerstvý vzduch, jíst, spát, fungovat, hrát si, smát se a být s kamarády, chodit do těch kolektivů a neposilovat imunitu dětí těmi farmaky nebo doplňky stravy, to zbytečné.
1: Říká primářka Ústavu imunologie fakultní nemocnice Motol a Homolka, lékařka Markéta Bloomfield, která byla mým hostem v hovoru. Já jsem tomu moc rád a moc vám děkuju a doufám, že si to někdy zopakujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu Plusu se loučí dobrý poslech dalšího vysílání, ať už Českého rozhlasu Plus nebo našich pořadů ve všech podcastových aplikacích přeje Michal Rosypal.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Prime Minister Andrej Babiš held a series of bilateral meetings with the leaders of the Netherlands, Slovakia, Bulgaria and Slovenia on the sidelines of the 2026 NATO summit in Ankara on Wednesday. President Petr Pavel has been holding separate bilateral talks focused on defence spending, support for Ukraine and closer European defence cooperation. A Ukrainian man born in former Czechoslovakia is among two suspects arrested in connection with last week's bombing in Monaco, Ukrainian media reported on Wednesday. According to the Ukrainian anti-corruption outlet Antikor, the suspect identified as Yevhen Reun was born in former Czechoslovakia in 1986. Electricity consumption in Czechia continued to grow in the second quarter of this year despite rising prices, according to an analysis by energy company Amper Meteo. Weather-adjusted electricity use was up 2.3% year-on-year, while electricity prices increased by 26%.
2: Weather.
3: Thursday will be mostly sunny, with afternoon temperatures reaching 23 to 25 degrees Celsius. The Czech delegation to the NATO summit in Ankara on Tuesday unveiled government plans to redirect existing funding towards NATO's prioritized Ukraine requirement list initiative, which finances US-made weapons for Ukraine. Vít Bohanka spoke to security analyst and former senior military officer František Mičánek about this and other defense policy issues discussed at the summit.
4: It's definitely a very positive message because, you know, if we would like to be among countries who really support Ukraine, or we should participate not only by promises and the word support, but even we have to invest some money or material or people. It's showing that we are really interested in helping Ukraine and that we are moving just from the promises to something which is really, really touchable.
5: the leader of the Freedom and Direct Democracy Party, Tomio Okamura, the speaker of the lower house of Czech parliament, has immediately reacted that he doesn't agree with this announcement, with, you know, the support for Ukraine. I suppose it is, it was to be expected, but do you think this could complicate things?
4: It really depends as lawyers stake. You know, Tomio Okamura is really consistent, so I wouldn't expect something else than this proclamation. What must be done, it's just all these three leaders of the current coalition or government, the parties must sit together, discuss this issue and find some solution which will be acceptable for all of them, because otherwise that could shape the political coalition or political stability of the government. But I believe that, you know, when they will find some way for future agreement on this issue, because without supporting Ukraine, without this partial active policy of the Czech Republic, there is no way ahead.
5: The Czech media, of course, were full of stories about the fact that President Pavel is traveling in an extra plane. He had to ask the constitutional courts to help him so that the government would get him accreditation. I just wonder, do you think that it's behind us? I mean, this kind of quarrel, and that the Czech political representation is finally moving in the right kind of unified direction? Or is that too optimistic? I don't know.
4: That's a good topic for media, you know, and it's not a good topic for security analysts, because that's only the coverage, you know, the surface of what's going on in the deep waters. It's more important how we honor the pledge 2%, how we reach the military capabilities, how we help NATO countries to travel across the territory of the Czech Republic through the process of host nation support, etc. So that's the future of the Czech Republic in the NATO and European Union.
3: Security analyst František Mičánek speaking there to Vít Pohanka about defense policy issues. And that's all from Radio Prague International. You can find more on our website english.radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Senátoři se budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích, který má usnadnit vyměňování úředníků. Koaliční předlohu už schválili poslanci. Zatímco vláda si od změny slibuje zefektivnění státní správy, opozice varuje před politizací úřadů. Hrozí, že si budou ministři všude dosazovat svoje lidi, nebo je taková obava přehnaná? A jaké jsou důvody k tomu nahrazovat stávající zákon o státní službě zcela novou legislativou?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou členka ústavně právního výboru, členka klubu Hnutí ANO, senátorka Jana Zvirtek-Hamplová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A místopředseda ústavně právního výboru, člen klubu ODS a TOP 09, senátor Stanislav Balík. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Paní senátorko, co přinese ten nový zákon o státních zaměstnancích?
7: Tak jako, takový, jako praktik řeknu asi tolik, ukáže to hlavně až praxe, ale zákon si slibuje v podstatě změnu vůbec režimu pracovně právní legislativy, protože ten zákon hlavně přebírá většinu minulého zákona, ale to, co je to hlavní, tak přináší nasměrování na zákoník práce, to znamená z té vrchnostenské zprávy do smluvní legislativy a v podstatě si slibuje zefektivnění toho celého procesu. On už tento záměr byl kdysi dávno, tuším roku 2014, si něco podobného slibovala ODS a potom se to nasměrovalo do té vrchnostenské zprávy a teď směřujeme k té smluvní legislativě.
6: Pane senátore, co čekáte od té nové legislativy vy?
8: Já čekám na prvním místě komplikace ve vztahu k čerpání evropských prostředků. A když si vzpomeneme na ten rok 2013-14, když se přijímala ta stávající úprava, tak ona se přijímala pod poměrně velkým časovým tlakem, protože tehdy jsme sice měli nějaký neúčinný služební zákon, tuším z roku 2002, který jsme přijali těsně před vstupem do Evropské unie, nicméně neplatil a Evropská komise nám tehdy velmi vytýkala a jeli jsme v zásadě v podobném režimu, do jakého nás teď chce nasměrovat ta novela. To znamená, v tom smluvním nebyl to úplně ten speciální zákon o státní službě. A tehdy reálně hrozilo, že se nebudeme moci zapojit do nového programového období čerpání evropských financí. A tak pod, tak jak říkám, velkým tlakem někdy na přelomu roku 13-14 byla přijata ta stávající úprava, která se teď má změnit. Kdyby se nepřijala, tak bychom peníze čerpat nemohli. A teď uvidíme, jak to dopadne. Já nechci říkat, jestli nás pochválí Evropská unie nebo ne. Nicméně je to poměrně zásadní změna a uvidíme, jak to bude vypadat.
9: Paní senátorko, máte jistotu, když tady ten zákon z dílny koaličních poslanců hájíte, že je v souladu s evropským právem a že pokud, když projde, takže Česku nebude hrozit, že by přišlo o evropské peníze?
7: Takže není v rozporu s evropskou legislativou, o tom jsem přesvědčena, jinak bych vůbec nemohla tento zákon podporovat ani hlasováním.
9: Jste si vědoma toho, promiňte, že vás přerušu, že ještě před pár měsíci ředitelka Evropské komise, paní Goer, před změnou toho stávajícího služebního zákona, který je v souladu s evropským právem, varovala a právě řekla, že Česko by mohlo přijít o peníze.
7: To jsou všechno hypotetické úvahy, já jsem přesvědčena, že není v rozporu s evropskou legislativou. Podobnou legislativu mají i jiné země Evropské unie, protože země mají různé režimy. To znamená, my tady nemáme žádnou jednotnou legislativu. Například tu soukromoprávní legislativu má Nizozemsko, potom je tady Slovensko, potom je tady zase úplně jiný režim, má Francie a podobně. Já jsem zastánce toho, abychom si hájili svoje názory. Toto je opravdu věc názorová zejména. Ani právníci se nezhodnou, zda to je úplně super, nebo není to super. Já si od toho slibuju, že jsem 30 let v soukromé sféře jako advokátka, takže mně se na tom líbí to, že se tam, tak jako by řekla, přibližuje stávající úprava pracovně právní samospráva, státní správa a klasický zaměstnanecký poměr.
9: Na co se ještě zvlášť určitě zaměříme, ale pane senátore, po tom, co jste teď slyšel, uznal byste, že samozřejmě úprava toho, za jakých okolností funguje státní správa v té které zemi Evropské unie, se samozřejmě různí v závislosti na tom, o jaký stát se jedná a že je určitá volnost v tom, jak si to nastavíme u nás v Česku?
8: Jednoznačně ano. My víme, že jsou dva jakési krajní modely, jeden ten americký, jeden ten britský, mezi kterými se pohybujeme. Ten americký, který znamená, vyhraje prezident a přichází s ním 10 000 lidí do úřadu, aniž by ti stávající museli být složitě propouštění a dávání do nějakého bazénu, tak jak u nás a tak dál. A pak ten britský, který známe ze seriálu Jistě, pane ministře, kde skutečně jako ten úředník vládne a ministr je spíš jako na okrasu. Mně tady na tomto procesu, kterým teď procházíme, vadí to, že se o tomto vůbec nebavíme, že jsme si nevyhodnotili, kterým směrem chceme jít a děláme nějaké pokoutní změny. Konec konců o tom, jak jako divně je to nachystáno, svědčí to, že přestože ten zákon byl schválen ve sněmovně, tuším před týdnem.
9: Kde tak, se k tomu odehrála určitá diskuze, a předpokládám, že bude i na půdě Senátu.
8: Přesně tak, tak ale my ho ještě pořád nemáme v Senátu, protože není v takovém stavu konzolidovaném, protože se tam přijímali možná desítky pozměňovacích návrhů, o kterých vlastně my se teď dozvídáme téměř až ex post. To mě vadí. Kdybychom si řekli, chceme jít čistě americkou cestou, tak OK. Chceme jít britskou cestou, OK. Proč? To je ono. A my tady najednou prostě ze vzduchu se snese nějaký návrh několika koaličních poslanců, který neprošel vůbec žádným připomínkovým řízením a tak dále, tak jak je to dnes u této vlády obvykle.
9: Paní senátorko, není to problém, že u tak zásadní legislativy, která a nepřeháním se týká fungování vlastně celé státní mašinérie, že tato legislativa neprošla řádným připomínkovým řízením, že je prosazována jakožto návrh poslanecký?
7: Já bych trošku se, bych řekla, ohradila proti pojmu pokoutní. Já jsem, jak říkám, praktik a pokud potřebujeme ve státní správě zejména pracovat, já totiž jsem velký kritik státní správy, protože často zastupuju obce, města proti státní správě, znám perfektní státní úředníky, znám šílené státní úředníky a vidím tady tu těžkopádnost hodně. Takže
9: promiňte, ale k tomu dotazu v návaznosti na to, co namítal pan senátor, z jakého důvodu se tato změna prosazuje jakožto poslanecký návrh, to znamená, z jakého důvodu se koalice vyhýbá řádnému připomínkovému řízení, během kterého by se třeba ukázalo, že je možné v tom návrhu leco ještě vylepšit?
7: To bych i souhlasila, já jsem nezávislý senátor, musím říct.
9: Ale jste z klubu hnutí, ano?
7: To, že jsem z klubu ANO, neznamená, že musím prosazovat veškeré její názory, dokonce naprosto mám svobodu v hlasování a podobně. Tady já vidím, že je potřeba hlavně efektivně pracovat a tady bych celkem tu rychlost podpořila, protože my musíme, aby státní správa fungovala, ne abychom rok, dva o ní debatovali. Tady ta změna není až tak zásadní, co se týká, jak říkáte, mašinérie. Tady je to o změně toho režimu právě úpravy. My v podstatě tady namísto té vrchnostenské správy a státní správy, která už tehdy se mi v tom roce 2014, musím říct, jako nelíbila, tak směřujeme směrem k zákoníku práce a to je na tom to efektivní.
9: K čemuž, promiňte, slibuju to po druhé a dodržím, ano. To se ještě vrátíme teď, abychom dokončili tu kapitolu týkající se toho, jakým způsobem je tato nová legislativa koalicí prosazována. Rozumíte, pane senátore, tomu argumentu, že není na co čekat, že vláda chce zefektivnit státní správu co nejdřív a že tedy z toho důvodu, pokud jsem správně porozuměl tomu argumentu paní senátorky, se ta změna prosazuje jakožto poslanecký návrh?
8: Ano, tomu bych rozuměl ve chvíli, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, nebo kdybychom byli v nějaké situaci, že jako skutečně platí nějaká úplně šílená úprava, která nefunguje a tak dál.
9: No, tady pokud si správně rozumím tomu, co říká paní senátorka, tak třeba ona je přesvědčená, že teď to nefunguje, takže je potřeba prosadit změnu,
8: která nefunguje. Je potřeba prosadit změnu, také nehájím stávající návrh až do těch hrdel a statků. Nicméně, jako tady skutečně je to tak zásadní, že si to zaslouží obejít všechny ty mechanismy, o kterých mluvíme. Je to tak zásadní, že o zrušení veřejného dohledu nad fungováním, třeba rozdělováním peněz v Národní sportovní agentuře se musí udělat změna až v průběhu druhého čtení a tak dál. Rozumíte, tohle jsou skutečně jako velké koncepční věci, velké koncepční změny a podle mě by se nic nestalo, kdyby to celé nezačalo platit 1. ledna 2027, tak jak je to teď plánováno, ale třeba 1. července 2027. Ale prošlo by to tou velkou debatou a ideálně našla by se na tom širší shoda, protože já upozorňuji, že v tom roce 2014, když se schvaloval ten stávající zákon, ano, tak ho nepodpořila jenom tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU ČSL, ale třeba i ODS. To znamená, my bychom tady přece měli chtít, abychom budovali takový státní mechanismus, který se nebude měnit po každých volbách.
9: S nástupem nové vlády.
8: S nástupem nové vlády.
9: Paní senátorko, nebylo by to bývalo lepší, kdyby si koalice vytýčila, že se pokusí najít nějaký konsenzus napříč politickým spektrem na tom, jak má fungovat státní správa?
7: Já vám to řeknu tak, já jsem zastánce, abychom se shodovali napříč spektrem jako obecně. S tímto jsem šla i do voleb, abychom se vždycky dohodli bez ohledu na to, jakou máme značku, nebo nemáme žádnou značku, jako v mém případě. Nicméně tento způsob je věc názorová. Toto si musí obhájit poslanecká sněmovna, je to poslanecký návrh. A pokud toto je věc opravdu názorová, buď jako budeme o tom déle hovořit a budeme to chápat jako by naprosto zásadní změnu, já to považuji za změnu koncepční, která je zásadní, co se týká dopadu, ale není tak zásadní, jakoby, abychom museli tam o tisíce detailech jako debatovat.
9: Tak se zaměřme možná právě na některé ty detaily nebo na ty hlavní změny, které ten nový zákon o státních zaměstnancích nahrazující stávající služební zákon přináší. Vy už jste o tom začala mluvit, že tedy zaměstnávání úředníků by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, což znamená, že bude snazší propouštět ve státní správě. Je to tak?
7: Bude snažší propouštět, možná, ale pořád tam budou zákonné prostě důvody. Tam jako se pořád hovoří, že to bude jako snadné usnadňovat vyhazování úředníků. To prostě není pravda. Tam opravdu pořád jsou zákonné důvody, ale naopak to, co si podle mě poslanecká sněmovna slibovala, bude také snažší přijímat a bude tam prostě snažší prostě výběrová řízení a podobně. Já sama vidím teď třeba, že čekáme ve státní správě kolik měsíců na přijímání úředníků a není možné tu státní správu efektivně vykonávat. Takže nejenom tedy opravdu říkám, tady se to jednostranně takto vykládá, ale není to prostě pravda.
9: Pane senátore, připustil byste, že tady toto, to znamená přiblížení toho, jak jsou zaměstnáváni úředníci běžnému pracovnímu poměru, může státní správu zefektivnit?
8: Já tomu vlastně úplně nerozumím, protože pokud ta změna není tak zásadní, tak proč přichází? A pokud zásadní je, tak proč o ní nebyla vedena ta jako široká debata, která by vychytala celou řadu problémů. A
9: čemu už jsme se věnovali, teď jsme se posunuli spíš k obsahu.
8: Tak, ale připomínám, že vlastně pokud to není tak zásadní, tak proč ta změna přichází. A domnívám se, že ta změna zásadní je a je možná v pořádku. A nicméně a určitě dobře, když odpadne celá řada těch složitých procesů a tak dál. Jenom my si musíme říct, a to jsme si neřekli, je to někde pokoutně skutečně jako někde v pozadí toho, chceme mít stabilní státní správu, anebo ji chceme měnit po každých volbách. A to je za mě úplně fair otázka a obě dvě odpovědi jsou možné, jenom si to máme říct. A my se teď tváříme, že budeme budovat velmi profesionální státní správu, velmi stabilní státní správu, a že tam nebude docházet vlastně k těm změnám, že budeme jenom s nás přijímat, ale vlastně bude se propouštět obtížněji, vlastně fakt tomu nerozumím.
9: Paní senátorko, vy tomu rozumíte, vyložte nám, co je smyslem té změny. Jde o to, aby si nově příchozí vláda mohla vyměnit lidi na všech různých úrovních, na úřadech, na ministerstvech a tak dál, aby tam měla sobě nakloněné lidi?
7: Já vám to řeknu tak, vy už teď vykládáte, jak by to mělo být, ale to takto prostě není, jak vy říkáte. Ano, ta zásadní změna, možná je to pohled právní. Ta zásadní změna je v tom, že tady změna toho právního režimu, že z toho správního řízení, vrchnostenské správy.
9: To, podstatě, promiňte, paní senátorko, to už jste říkala, ale
7: ne,
9: teďka se
7: Já bych zkusila dokončit větu, jak může kolega dokončit. Já to řeknu tak, tam jde o to, že ta zásadní změna spočívá v tom, že z té vrchnostenské správy jdeme k tomu zákoníku práce a jinými slovy i ten státní zaměstnanec se dostává, bych řekla, do rovnějšího postavení k tomu svému zaměstnavateli, protože je to otázka smluvní. Teď to bylo, když to řeknu, otázka, že se v uvozovkách mu přikazovalo. Jinými slovy, ta zásadní změna je v tom režimu, ale to je otázka dvou, tří zásadních věd. A proto, jak říkám, není to tak zásadní, aby se o tom tak strašně moc diskutovalo, protože jde opravdu o jednu zásadní změnu, která potom způsobuje všechno
9: ostatní. Paní senátorko, a prosazuje vládní koalice tuto změnu, kterou vy podporujete z toho důvodu, aby si ministři mohli obsazovat místa na úřadech lidmi, kterým jsou zcela lojální?
7: Ne. Tak toto prostě není.
9: Ale bude to snažší, aby to mohli dělat?
7: Nebude to snažší. Já hlavně si o toho slibuju, že bude snažší přijímat dobré lidi do státní správy. Zase řeknu úplně na rovinu, podstatné je, aby v té státní správě byly dobré mzdy a potom tam dostaneme dobré lidi. A ta výběrová řízení na místo 100 dní, když budou moci být třeba 2 týdny, toto se mi na tom líbí. Říkám, já jsem 30 let v soukromém sektoru, takže když jako někdy vidím tu státní správu, a já jsem velký kritik státní správy, jak říkám, tak jako se to zefektivňuje směrem k tomu soukromoprávnímu té soukromoprávní oblasti a toto je na tom, co se mi na tom líbí. Samozřejmě praxe možná přinese určitá úskalí, tak se to potom napraví, ale tohle opravdu směřuje k tomu zefektivnění a tak dál.
9: Pane senátore, nemůže to státu pomoct, když se začne trochu víc podobat jeho fungování soukromé sféře?
8: Je to možné. Tady já bych upozornil na to, že my nemluvíme mluvíme o všech státních zaměstnancích, že ten stávající služební zákon zdaleka nedopadá na všechny státní zaměstnance,
9: ani na učitele,
8: ani ale na všechny státní úředníky. To on skutečně jako jenom na nějakou určitou skupinu lidí, kteří jsou pod služebním zákonem, řekněme především na ministerstvech, ústředních státních orgánech nebo ústředních orgánech státní správy a tak dál. A ta novela, co přináší, tak ona přináší to, že poskytuje vedoucím těch správních úřadů větší prostor při výběru vedoucích pracovníků. Jinými slovy, že mohou skutečně jako po těch volbách snáz přeskládat vedení těch úřadů. A to, o to tam jde, a proto se to vlastně tak prosazuje a proto se to prosazuje teď tak rychle, aby to ideálně platilo od 1. ledna příštího roku.
7: Já bych tomu doplnila větu. Prosazuje se to hlavně tak rychle, aspoň já to tak chápu, tak to jsem si to nastudovala, tak to jsem to vnímala, aby ta státní správa mohla pracovat efektivně. To je prostě to podstatné, protože tam je potřeba hlavně teď hodně, což my asi s kolegou i potvrdíme, tam je prostě hodně práce a to prostě vyžaduje prostě dobrý tým.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají senátorka Jana Zvirtek-Hamplová z klubu Hnutí ANO a senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Paní senátorko, co byste řekla odborům, které dlouhodobě varují, že ten nový zákon oslabí nezávislost úředníků a že posílí vliv politiků na státní správu?
7: Já se domnívám, že to tak prostě nebude. My spíš máme problém, aspoň já to tak vnímám i na těch úřadech, že abychom do té státní správy dostali odborníky, protože prostě nezaplatíme. To je prostě jiný problém. Co se týká odborů, samozřejmě ty budou hájit zájmy zaměstnanců, to je naprosto v pořádku a je dobře, že to tak dělají a je možné i dobře, že dávají takovéto v uvozovkách zrcadlo poslaneckým návrhům.
9: Je dobře, že stejné zrcadlo dává tomu poslaneckému návrhu, který vy podporujete, i protikorupční organizace Transparency International, která v zásadě vyjadřuje stejnou kritiku jakožto odbory?
7: Transparency International velmi dobře znám, když jsem s něj i spolupracovala. Správně, že to vyjadřují, protože já jsem zastánce prostě věcné diskuze, může to upozornit na některé věci, ale skutečně tady, když jsem se s tím seznámila, tento zákon je o změně prostě toho systému, abychom efektivněji pracovali a jak to bude prostě potom v praxi, to ukáže až ta praxe. A mně se tady zatím zdá, že převažují ta pozitiva, aby úředníci byli také trošku vystavení určité kritice, aby prostě věděli, že ze zákonných důvodů mohou skutečně být propuštěni.
9: Ze strany politiků tady.
7: No, ze strany kohokoliv jiného, protože prostě máme tady volební systém, tak jako jak jinak. Jinak ještě bych tady řekla jednu větu, že jak tady padalo, že aby po každých volbách nemohli se měnit úředníci. Toto je změna od roku 2014, tady ten zákon stávající je od ledna 2015, tak si uvědomíme, kdy přijímáme nějakou změnu a opravdu poté, co jsme se v praxi přesvědčili, že to opravdu je nepružné, neefektivní, prostě, takže směřuje to prostě k jinému systému.
9: Čím se tedy dostáváme k tomu ústřednímu argumentu vládní koalice, která říká, že ten stávající systém je neefektivní, pane senátore?
8: Ano, může to tak být. V určitých aspektech určitě neefektivní je. V určitých aspektech i ta novela přináší jako pozitivní změny, nicméně jako celek je skutečně hodně podivná. A nejenom tím procesem, jak vznikala, ale tím, co všechno souvisejícího obsahuje. Jeden příklad za všechny, máme Národní sportovní agenturu, kde je zřízená dozorčí rada, nebo dozorčí komise, která dnes je volena z půlky poslaneckou sněmovnou a z půlky senátem. A je to v pořádku, protože se vlastně mimo státní rozpočet vyvádí tady do, řekněme, jakéhosi státního fondu peníze a je dobře, aby nad nimi byla veřejná kontrola.
9: A tím chcete tomto zákonu říct?
8: A tato novela, o které teď tady mluvíme, tuto dozorčí komisi úplně ruší. To znamená, Národní sportovní agentura na rozdíl od jiných státních fondů bude bez dozorčí komise. Ptám se proč. Proč nemá být veřejná kontrola a tohoto typu, skutečně jako půlka senát, půlka sněmovna, proč nemá být nad hospodařením a nad rozdělováním konkrétních finančních projektů, podpor a tak dále.
9: Chcete na to reagovat, paní senátorko?
7: Já to řeknu tak, budeme tam hledat určitě spoustu dílčích argumentů, proč vlastně tady toto je. Je správně, že ty otázky padají. Já jsem také spoustu otázek kladla, musím říct. A potom, když jsem si to vyhodnotila, tak skutečně jsem tu novelu vyhodnotila jako pozitivní a jako člověk, který se z té státní správě a samosprávě věnuje 30 let, tak jsem prostě převážila pozitiva a můžeme tam hledat tyto dílčí věci. Samozřejmě otázky, že prostě budou tak to padat, je úplně v pořádku.
9: A dovolte mi tedy další takovou otázku. Proč už se v tom novém zákoně nepočítá s nejvyšším státním tajemníkem, který byl doposavat s takovou pojistkou proti těm nepřiměřeným politickým tlakům na úředníky?
7: Že to přechází pod úřad vlády, to je prostě věc vládní koalice, která tuto změnu prosazuje. Tady se přiznám, jsem tak jako 50 na 50, ukáže to až praxe. Já znám praxi tajemníků z radnic, kdy prostě vidím, že někdy si to bez tajemníků tam neumíme představit a někdy jsou tajemníci brzdou práce toho města, obce. Je to vždycky otázka i toho lidského faktoru. Tady se ale zase domnívám, že aby to bylo jenom zase v rukou jednoho člověka, také není úplně správné, mělo by to být jinou formou, ale já bych volila třeba trošku jinou formu. Tady je směr na úřad vlády, uvidíme, co ukáže praxe, ale že to bylo v rukou jednoho takto státního úředníka, který měl být garancí, nejsem přesvědčena, že to ale tak skutečně bylo.
9: Pane senátore, podle vás se ten institut nejvyššího státního tajemníka osvědčil za těch zhruba 10 let?
8: To tak přece nebylo, že by to bylo v rukou jednoho úředníka nebo jednoho tajemníka. Ten byl až, řekněme, na vrcholu té pyramidy. Každé ministerstvo, každý ten ústřední orgán státní správy měl toho svého státního tajemníka.
9: Ale byl tam jeden nejvyšší.
8: Nad ním byl jako právě ta poslední pojistka, poslední jako dovolací instance. A znovu říkám, ano, možná je v pořádku, že se toto ruší, ale my jsme vlastně neslyšeli důvody, proč to tak má být.
9: A u toho skončíme se senátorkou Janou Zvirtek-Hamplovou z klubu Hnutí ANO a senátorem Stanislavem Balíkem, který je členem klubu ODS a TOP 09. Dámo a pane, děkuju vám.
8: Díky za pozvání.
7: Děkuji za pozvání.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha.
10: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
11: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
10: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
12: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Spojené státy znovu útočí na Irán. Americký prezident Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Zítra bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů, na severu do 23.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
14: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
13: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuse s opozicí. Spojené státy druhou noc v řadě zaútočily na Irán. Tamní média hlásí exploze mimo jiné z měst Sirík, Čahbahár a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími iránskými útoky na plavidla, která už jinou proplouvala. Teherán hrozí odvetou na americké vojenské základny v regionu. V Liberci začala stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici u Nisy a z tamního parku povede nová lávka, říká primátorová náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
15: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
13: Nová náplavka má být hotová příští rok, město za ní zaplatí 64 milionů korun. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále grandslamového turnaje. Pátou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nord Train. Český spurtér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
16: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali.
13: Zítra čeká cyklisty přes 4000 výškových metrů ve vrchařské etapě v Pyrenejích, a to včetně stoupání na legendární Tourmalet.
17: Omezení před tunelem na Pražském okruhu a neprůjezdná Vídeňská ulice v Brně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh. Poté se jede dvěma pruhy, kolona se netvoří. Na D1 z Ostravy do Lipníku nad Bečvou dejte pozor za hranicemi. Na kilometru 303,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh, už je označený šipkou. V Brně je neprůjezdná Vídeňská ulice ve směru centra. Před napojením Hršpické ulice na úrovni ústředního hřbitova se střetlo osobní auto s nákladním. Na Hršpickou se dostanete přes Jihlavskou ulici. A na Novojičínsku pozor na nehodu na silnici 57 do Opavy. Mezi Fulnekem a nájezdem na D1 u Hladkých Životic sjelo auto mimo vozovku. Na místě zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: V noci bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Zítra má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Schůze sněmovny měnící Českou republiku a návrat elektronické evidence tržeb se blíží. Po sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky. Svět plný filmových hvězd a neb rodící se průmysl biologické prezentace člověka. No a ještě ve Spojených státech už zvolna začíná bitva o Bílý dům. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad, dobrý den.
12: Názory a argumenty.
18: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem je u konce, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. A Irán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas. Nyní Trump a ve studiu je se mnou kvůli tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
19: Dobrý den.
18: Do jisté míry se to dalo očekávat, že to příměří nevydrží.
19: Tak je otázka, jestli příměří v nějaké formě nevydrží, protože asi je potřeba opravdu důsledně se řídit radou Trumpových lidí, že jeho slova je potřeba brát vážně, ale ne doslova. Konec konců ty jsi to sám říkal. Trump řekl, že podle něho je příměří over u konce, že už nemá vlastně smysl, protože Iránci jsou zlí lidé, blázni, nemocní lidé, použil spoustu různých ještě i horších urážek, ale zároveň, že tedy jednat vlastně by se mohlo dál, akorát, že on o to už nemá zájem, protože Iráncům nevěří. To znamená, nechal si tam jaká

0: uzavřen. Ta situace vygradovala poté, co Íránci stříleli na 3 obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle nich se nedržely dohodnutých tras. Následně Spojené státy zaútočily velmi masivně na Irán. Byly to mnohonásobně silnější útoky než v posledních měsících před tím příměřím nebo týdnech. Samozřejmě pokud bereme ten úvodní útok nebo ty úvodní dny útoku, tak tam to bylo ještě mnohem silnější. A Iránci následně zaútočili na základny v Bahrajnu a v Kuvajtu. Takže rozhodně ta situace není klidná, není mírová. Ovšem, Trump jako vždy nemluvil úplně jasně, a to v mnoha věcech. Nebyl to jenom ten Irán. Konec konců v okamžiku, kdy se ho přítomní novináři snažili právě na situaci v Iránu nebo s Iránem znovu navést, tak opět začal poněkud plavat, unikat, hovořil hlavně o sobě, o tom, jak jemu se všechno povedlo, o tom, kdo je jeho přítel, komu tolik nevěří. V této souvislosti opět napadl evropské spojence. Zároveň ovšem vyzdvihl hostitele summitu tureckého prezidenta Erdoğana, kterého označil za přítele a mluvil o tom, jak je skvělý, protože on se v této válce nepostavil na druhou stranu. Takže opravdu jednoznačně brát si něco ze slov Donalda Trumpa je velmi těžké.
1: Říká Petr Švás, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
1: A od tématu globálního k domácímu. Na konci tohoto týdne by po rokování sněmovny mohlo být jasnější, čeho vlastně chce vláda Andreje Babiše dosáhnout. A to je téma publicisty Petra Holuba.
2: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Víc se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám typu zdravotníků, stavebních firm, automobilistů, developerů nebo dodavatelů pokladních systémů, které mohou mít vliv na volební výsledky, případně mohou financovat volební kampaně. Nemluvě o státních úřednicích, kteří dostanou možnost posílit svou moc, tedy posílit dohled nad stavebním řízením a provozem maloobchodu, samozřejmě ve prospěch celé společnosti. Teď jde o to, aby recepty prosazované novou vládou opravdu zabraly. Předem to není jisté. U stavebního zákona a stejně tak u EET půjde v první řadě o to, jak se nové normy podaří uplatnit v praxi. V čem společnosti a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná.

0: Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie. Mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
1: A po Petru Holubovi volně naváže redakční kolega Petr Hartmann, který se zaměří na to, že se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí, čili návrat elektronické evidence tržeb.
2: Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
1: Říká Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A následují pohledy do zahraničí. Po svém sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky v zemi. Více k tématu editor deníku Právo a specialista na německy mluvící země Robert Schuster.
4: Východoněmecký Erfurt hostil před několika dny sjezd protimigrační Alternativy pro Německo AfD. Jak už to tak u kongresu této strany bývá, bylo kvůli tomu hlavní město Durinska v obležení několika desítek tisíc protestujících. Chtěli zabránit konání akce, což se jim ovšem nepodařilo. Většina delegátů dorazila na erfurtské výstaviště pro jistotu už v 5 hodin ráno, čili s 5hodinovým předstihem, čímž dokázali blokády obejít. Vůbec poprvé tak začalo rokování strany v předem avizovanou dobu. Nebyla to jediná odlišnost oproti minulým sjezdům. Za zmínku stojí i jeho velmi strukturovaný průběh. Tentokrát chyběly sáhodlouhé diskuze, které dříve dokázaly sjezdy AFD zcela paralyzovat. Jakoby strana, která už nějakou dobu vede celostátní průzkumy, chtěla i tímto dát najevo, že je už dospělá a připravena převzít vládní odpovědnost. V jejím čele také byli potvrzeni dosavadní předsedové Alice Weidlová a Tino Chrupala. Ačkoliv jsou oba formálně rovnoprávnými lídry, stává se Weidlová stále víc hlavní tváří strany. Potvrdili to i delegáti, když ji zvolili s 81% hlasů, zatímco Chrupala se musel spokojit se 70% podporou. Bylo by velkým překvapením, pokud by lídrem alternativy pro příští volby do spolkového sněmu byl někdo jiný než 47-letá ekonomka. Jinak se dá ale konstatovat, že sjezd byl plně v režii nacionalistického křídla okolo Björna Höckeho. Jehož durinská zemská organizace sjezd formálně hostila. Jde o politika, kterého je možné na základě rozhodnutí soudu označovat za fašistu. Mimo jiné kvůli systematickým provokacím, kdy zpochybňuje poválečný konsenzus, že nacismus byl nejtemnější kapitolou německých dějin a vyrovnávat se s diktaturou je zapotřebí i 8 let po její porážce. Součástí těchto provokací je také zcela vědomé pohrávání si se symboly a výročími, jež mají nějakou vazbu na nacismus. Höcke totiž ví, že to automaticky vyvolá bouřlivou odezvu levicově liberálních médií, což mu zajistí pozornost i tam, kde by ji normálně vůbec neměl. Pokud by platila zmíněná logika, nebyl ani termín konání kongresu AFD vybraný náhodně. Přepadal totiž přesně na sté výročí od chvíle, kdy se ve Výmaru, který leží jen 25 km od Erfurtu, konal první velký sjezd Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP s Adolfem Hitlerem, co by jejím neohroženým vůdcem. Tam byla tehdy oficiálně ustavena stranická mládežnická organizace Hitlerjugend a takzvaný německý pozdrav, čili zdvižená pravice, se od té doby tradoval jako jeden ze znaků nacistického hnutí. Na sjezdu AFD posílilo právě Höckeho křídlo, když se mu podařilo obsadit důležité pozice v nejužším vedení strany. Jeho cílem je mimo jiné i zrušit výčet organizací, které jsou neslučitelné s členstvím v AFD. Seznam měl kdysi sloužit k tomu, aby do alternativy nevstupovali pravicoví radikálové a někdejší neonacisté a tím i v očích veřejnosti nediskreditovali. Ale z pohledu Höckeho skupiny to už není zřejmě zapotřebí, protože Němci budou jejich stranu volit tak jako tak. Hlavně na východě Německa, kde alternativu čekají pravděpodobně nejdůležitější měsíce její existence. Již začátkem září by se v Sasku-Anhaltsku mohla AFD po volbách stát natolik silnou, že bude schopna vytvořit sama vládu. Zemský premiér z řad alternativy pro Německo, to by byl průlom nejenom pro stranu, ale i celé Německo. A byl by to otřes pro celé jeho dosavadní politické uspořádání.
1: To byl Robert Schuster. Někdy v budoucnosti si možná lidé prostě budou moci navolit, jak chtějí vypadat. O vznikajícím průmyslu biologické prezentace člověka hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
5: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, u těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok. Člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40%. A celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Tak to také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnohasetmiliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přezvěst budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
1: Tolik Tereza Zavadilová. I když do prezidentských voleb v USA zbývají ještě více než 2 roky, už je volební kampaň v plném proudu, dá se říct. A sázky jsou vysoké jako nikdy předtím, říká aspoň publicista Jefim Fischstein.
6: Čistě teoreticky, strana stávajícího prezidenta má vždy o starost méně než opozice. Za kandidáta na hlavu státu je automaticky pokládán viceprezident. Je to zvyklost. Nikoli však zákon a zvyklost je dobrá leda k tomu, aby byla občas porušovaná. Něco takového se může stát i tentokrát. V posledních týdnech totiž mnohé sázkové kanceláře přišly s údají, že objemem vsazených peněz státní tajemník Marco Rubio překvapivě předstihl všechny možné soupeře a bookmakeri, kteří stanovují sázkové kurzy, činí tak na základě vypočítané pravděpodobnosti výsledku a nezřídka zachycují politické trendy dříve než kovaní experti. Největší sázkové kanceláře Ameriky nyní odhadují šance Rubia obsadit za 2 roky Bílý dům na 20%. Toto skromné číslo je nicméně nejvyšší ze všech. Šance na vítězství viceprezidenta Vence, Číně 19%, zatímco další v pořadí rival, guvernér Kalifornie Gavin Newsom, dosahuje leda tak na 14%. Marco Rubio byl vždy pokládán za klasického zahraničně politického jestřába. Ve vládě Donalda Trumpa byl důsledným podporovatelem Ukrajiny a zastáncem co nejtvrdších postupů proti Iránu a jeho spojencům v regionu. Tato náhle propuknuvší přízeň sáskařů vůči ministrovi zahraničí vyžaduje určité vysvětlení. Rubikonem mezi ním a jeho soupeři je problematika Blízkého východu. Marco Rubio stělesňuje zcela jiný přístup než Vance a Newsom. Kalifornský guvernér platí ve své straně za pokrokáře a nikdy se nenechá ujít možnost obvinit Izrael ze všeho a že právě jeho politika může za všechny problémy regionu. A republikán J.D. Vance aktivně prosazuje americký izolacionismus a veřejně se postavil třeba proti vojenské eskalaci s Iránem. Příklad z nedávných dnů. Na summitu v Manamě, hlavním to městě Bahrajnu, Marco Rubio spolu s ministry zahraničí zemí Perského zálivu podepsal společnou deklaraci, která doslova obrátila na ruby celou americkou diplomacii. Deklarace totiž obsahuje všechno, co schází memorandu uzavřenému mezi Washingtonem a Teheránem, tudíž dokumentu často označovanému za kapitulační. Od zbrojením Hizbaláhu počíne přes zákaz Iránu zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí až po volnou plavbu Hormuzským průlivem. Věcně vzato, deklarace s Manami je jakousi fackou vůči dohodě uzavřené J.D. Vancem a s iránskými vůdci. Minulý pátek Izrael, Libanon a Spojené státy podepsali v skutku historickou úmluvu, která přímo vychází z ducha a litery manámských dohod. Hizbalah a iránské revoluční gardy z tohoto dostali psotník, leč nyní mají proti sobě jednotnou frontu, složenou z libanonské vlády Izraele, Spojených států a zemi Perského zálivu. Je známo, že Vance prosazoval jiný mechanismus kontroly nad územím Libanonu. A sice s účastí Kataru, Pákistánu a Iránu, ale bez Izraele. Marco Rubio fakticky znemožnil tento koncept tím, že ho učinil bezpředmětným. V tomto souboji nejde pouze o diplomacii, je to zápas o budoucnost celé blízkovýchodní politiky Spojených států. A není vyloučeno, že i o budoucí prezidentství. To je to, co nás nutí pozorně sledovat kurzy sázkových kanceláří vypisované na jednotlivé kandidáty.
1: Komentář Jefima Fištejna uzavřel nabídku středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl druhý. Útočiště jménem Oleško.
2: Po dokončení učňovského poměru v knihařském a poligrafickém podniku Tomos začala Olga Hepnarová pracovat v knihařské dílně v Chebu.
3: Pár týdnů u nás byla, ale stálo to za zapamatování. V provozovně pracovalo asi 9 lidí. Byli mezi nimi starší i mladší a také 2 učedníci. Tak jsem jako vedoucí dílny mohl srovnávat. A v tom směru musím říci, že Olga Hepnarová byla z pracovního hlediska nejhorší. A divil jsem se, jak se vůbec mohla vyučit. Prvně se mi omlouval jejím mládím, bylo jí jen 18, ale brzy jsem poznal, že jí prostě chybí snaha a tahle práce jí zcela určitě nebaví. A navíc se s ní nedalo kloudě dohovořit, odmítala komunikovat, často mi odmlouvala a když se mi někdy trochu ostřeji, což mívám ve zvyku, vytkl nízkou úroveň její práce, říkala, abych na ní neřval. Přitom bylo jasné, že s ní jednám stejně jako s ostatními. Ke sporům docházelo i o úklid dílny, což se dělalo po pracovní době a zaměstnanci se střídali. Hepnarová se k tomu vyjádřila, že není služka. Brzy jsem došel k názoru, že je pro nás Olga Hepnarová jako trvalá pracovní síla nepoužitelná, takže na konci zkušební doby skončila. Pokud Olga Hepnarová uvádí, že jsem k ní měl nenávistný postoj a během jejího posledního pracovního dne došlo k ostře vyhrocenému sporu, musím říci, že si na nic takového nevzpomínám. Zcela odmítám její tvrzení, že bych ji měl během toho posledního dne ohrožovat fyzickým napadením. Je pravda, že jsem se s Olgou Hepnarovou nerozešel přátelsky a asi jsem dal hlasitě a možná i méně vhodnými slovy najevo, že ji už nikdy nechci vidět, ale nemám ve zvyku stáhnout na někoho ruku. V tomhle si vymýšlí.
1: Čekala jsem, že vedoucí té knihařské dílny bude lhát a všechno každému do očí zapře. V té dílně mezi sebou mluvili hlavně německy a byl to rodinný podnik. Vedoucí, jeho žena i dcera drželi spolu proti mně. Trvám na tom, že mne vedoucí chtěl během posledního dne mého tamního zaměstnání udeřit a jenom jeho žena, která se zřejmě bála, že by z toho mohly být problémy, mu strhla ruku stranou.
2: Zkusila to ještě na dalších 2 místech, ale s obdobným výsledkem. První odchod z domova směrem k samostatnému způsobu života se Olze Hepnarové nezdařil, jak si představovala.
1: Byla jsem na konci svých sil. Neměla jsem peníze, byla zima, nevlídno a nevěděla jsem, co si počít. V té době jsem udržovala alespoň občasný písemný styk se sestrou Evou, která mi nakonec napsala, abych se na všechno vykašlala a vrátila se raději do Prahy. Tak jsem pak už ve chvílích, kdy mi bylo moc zlé, dala najevo, že s tím souhlasím. Přijel pro mne otec a vzali si mne domů. Přijali mě lépe, než jsem v dané situaci čekala. Zejména matka se trochu snažila. Zhruba 2 týdny to v celku ušlo. Pak se vše opět ustálilo na předchozí všední situaci a zase mne to táhlo od nich pryč.
2: Nejen jí, ale i jejímu blízkému okolí se zdálo, a domyslíme-li věci dál, je to až krutě výsměšné, že právě získání řidičského průkazu by mohlo být vysvobozujícím řešením.
1: Možnost projít autoškolou mi nabídla matka a také kurz z větší části zaplatila. Došlo k tomu někdy z kraje roku 1970. A já s tím souhlasila, protože se mi řízení motorových vozidel vždy líbilo a viděla jsem v téhle práci pro sebe určitou naději. Hned poté jsem se přihlásila o zaměstnání u pošt a telekomunikací, což bylo to nejhorší, co mne mohlo potkat. Zjistila jsem, že být řidičkou není to samé jako být řidičem, tedy mužským. Mí tehdejší spoluzaměstnanci se postarali o mé dlouhodobé, všeobecné a čím dál silnější a nesnesitelnější zesměšnění.
4: Nechtěli jsme jí nijak ublížit, o to vůbec nešlo. Ale je pravda, že jsme jako 4 inkasistky přidělované k ní do vozu sepsali k nadřízeným stížnost s prosbou, abychom s ní nemuseli jezdit. Když budu mluvit jen sama za sebe, musím říci, že jsem se v autě s Hepnarovou vždycky opravdu bála. Nezažila jsem s ní sice nikdy žádnou nehodu ani větší pokutování, ale jako řidička byla Olga ve srovnání s jinými divná, jezdila rychle a i za volantem byla taková jakoby stále duchem nepřítomná. Ty schody, už ani pořádně nevím, kde se to přihodilo. Dostali jsme se s autem do nějaké slepé ulice, nebo před námi byla jednosměrka, to už si přesně nepamatuji. Ale najednou jsem se úplně vyděsila. Protože Hepnarová místo toho, aby se vrátila na hlavní a zvolila jinou trasu, namířila si to přes park a po schodech dolů. Autem a po schodech. Strašně to drncalo a měla jsem strach, že dole nedokáže zastavit nebo zničí vůz. Křičela jsem na ní, aby toho nechala, ale jen se ušklíbla a sjela až dolů. Tehdy jsem si řekla, že už nikdy. Proto vznikla ta stížnost, kterou spolu se mnou podepsali i další kolegyně.
5: Olga toho během služebních jízd, kdy mne vozila jako inkasistku, opravdu málo namluvila, ale já jsem v tomhle trochu podobná, takže mne to zase nějak moc nepopouzelo. Pak ale na žádost ostatních vznikla vůči Hepnarové ona stížnost. A naše vedoucí chtěla, že když už je tu taková věc na stole, abychom to pro pořádek podepsali všechny čtyři. Jako výraz kolektivního cítění. Teprve pak, že se s tím dá něco dělat. A tak jsem podepsala. Myslela jsem si, že prostě o nic nejde.
4: Její problém podle mě spočíval v tom, že se nechávala odstrčit do kouta. Jako kdyby se raději obírala tím, jak trpí, než aby se uměla pořádně vzít za svá práva. Byla jsem jen o pár let starší řidička z povolání stejně jako ona. Obě jsme jezdili pro spoje a telekomunikace a tak jsem se jí ujala a vysvětlila jí různé fígle našeho řemesla. Jako šoférka seš moc tichá, Olinko. Musíš se s lidmi kolem bavit, na vtip odpovědět vtipem a ne se nad každou přiblblou s prostárničkou hned urazit. Domlouvala jsem jí. Dívala se na mne a řekla, že tohle prostě neumí a vlastně se to ani učit nechce.
2: V práci se jí nedařilo. Problémy doma se stupňovaly. A myšlenky na nenávist k lidem a potažmo i pomstu, jak se o tom již před 3 roky zmínila v dopise lékaři do Opařan, čím dál víc dotírali. Olze Hepnarové už nestačilo jen na tohle téma dumat, snít, zvažovat možnosti a klást proti sobě všechna pro a proti. Toužila něco učinit.
5: V hospodářské usedlosti v Zábrodí na Náchodsku, kde se pan Hepnar narodil a kterou zdědil po smrti své matky, jsme jako důchodci bydleli řadu let. Platili jsme nájem, asi 200 korun ročně, a pomáhali jsme na oplátku v údržbě domu a zahrady. K požáru došlo v srpnu 1970. Zrovna tu pobývala Eva Hepnarová, která přijela do Zábrodí autobusem a říkala, že její otec snad dojede následujícího dne na motorce. Občas to takhle dělávali, že cestovali každý zvlášť. Večer jsme myšli do našeho pokoje, Eva do svého. Někdy kolem 2 hodiny noční jsem oknem spozorovala na dvoře světlo, které se slabě třepotalo. Po chvilce jsem slyšela, že se zvedl vítr a záře byla čím dál jasnější. Napadlo mne, že je to asi oheň. Probudila jsem manžela, který si zpočátku myslel, že jenom blázním, ale pak se toho světla zvenčí také polekal. Vstal z postele a jen tak v nočním prádle vyběhl ven. Utíkala jsem za ním a viděla, že hoří dveře vedoucí na půdu, kde bylo uskladněno seno. Manželovi se s pomocí vody podařilo oheň trochu oslabit a zbytky pak utloukl nějakými pytly a že z nich zůstal jen čmout. Asi to někdo udělal schválně, řekl pak a přivedl mne blíž. Ukázal mi, že u těch dveří leží ohořelé noviny a že jsou tam ve střepech z nějaké lahve zbytky tekutiny, páchnoucí jako benzín.
2: O 3 roky později se Olga Hepnarová k založení požáru přiznala psychiatrům, kteří měli za úkol zkoumat její duševní stav.
6: Spálením venkovského domu po jeho rodičích, tedy po Hepnarových, jsem se chtěla pomstit svému otci, kterého jsem vnímala jako hlavní příčinu svých těžkostí v rodině. V noci 6. srpna 1970 jsem se vydala z Prahy do Zábrodí. Najala jsem si na ulici taxikáře, který byl mým požadavkem trochu překvapen a proto si nechal ode mne vyplatit zálohu. Nechala jsem se odvést do Náchoda s tím, že mám v okolí něco k vyřizování a že nám nemusí zhruba 2 hodiny počkat. Pak jsem se pěšky vydala na cestu. Krajinu tam ze svých předchozích pobytů dobře znám, takže jsem s orientací neměla problémy. Měla jsem sebou benzín v láhvi a několik výtisků novin na podpal. Když jsem se dostala na místo, byl v domě úplný klid, takže bylo jasné, že všichni spí. Došla jsem k usedlosti, dvířky v dřevěném plotu jsem se dostala na dvorek a tam jsem rychle polila benzínem dřevěné dveře chléva a s pomocí noviny je podpálila. Předpokládala jsem, že se oheň přenese vikýřem, který je nad těmito dveřmi, přímo na půdu, kde bylo seno. Tím by se požár dostatečně rozšířil. Pak jsem se pěšky vrátila do Náchoda a taxikář mě odvezl do Prahy. Stálo mne to na jízdném kolem 600 korun.
7: Podezíral vás někdo ze spáchání tohoto činu?
6: Možná sestra Eva, ale nikdy jsme o tom spolu nemluvili. Jednu dobu se dokonce v rodině naznačovalo, že ten požár mohla zavinit ona. Nebo že to třeba udělal ze vzteku sám otec. Mne nepodezíral nikdo. Kdybych se teď sama k věci dobrovolně nepřiznala, zůstala by událost v Zábrodí navždy tajemstvím.
7: Neobávala jste se následků? Přece jen tam bydleli ti starší manželé a dokonce tam byla i vaše sestra Eva.
6: Nezabývala jsem se tím. Chtěla jsem způsobit ten požár a každý ať se zachrání, jak umí.
2: Rok 1971 znamenal pro Olgu Hepnarovou významný předěl. Pořídila si vůz Wartburg 900, který posloužil při cestách týkajících se jejího postupného osamostatňování. Vzpomíná její matka.
5: Ojetý automobil jsem Olze pořídila, aby se naučila perfektně jezdit, když chtěla být řidičkou z povolání. Ale k tomu musím dodat, že můj manžel s tím nesouhlasil. Protože naše druhá dcera Eva tehdy studovala a podle mužova názoru jsme jí dávali hmotné podpory méně, než jsme dávali Olze. Záměr s autem jsem však v rodině prosadila a pomáhala jsem Olze i v době, kdy se rozhodla, že si za své ušetřené peníze obstará nějaké přístřeší mimo město.
2: Ono přístřeší si Olga Hepnarová obstarávala poměrně složitě. Nejprve zakoupila v zahrádkářské kolonii pod Berankou v Praze 6 malou montovanou chatku a pak usedla do auta a objížděla kolem Prahy místa, kde by se jí líbilo. Po dlouhém hledání našla v krajině na jih od Prahy to, co odpovídalo jejím přáním. Chatku nechala v Praze 6 rozložit na díly, převést a znovu postavit a dovybavit na parcele v obci Oleško, okres Praha Západ. Krásné, tehdy ještě ne moc přelidněné, čímsi dramaticky přitažlivé místo. Tady se rozhodla žít. Znělo to trochu šíleně. Z dobře vybaveného měšťanského bytu přímo v centru Prahy, kousek od Václavského náměstí a na dohled od Národního divadla, přejít do vysloveně letní chatky o rozměrech 3x3 metry, kde měla jako vybavení jen naftová kamínka a několik zcela nejnutnějších věcí. Ale myslela to vážně.
3: Za svých víc než 65 let života jsem se nepotkal s někým, kdo by se jí v chování trochu podobal. A přitom jsem s ní přišel do styku snad nejvíc ze všech lidí v Olešku. Zažil jsem u ní mrákotné, snad až šílené stavy. A to zejména při občasných návštěvách její maminky, kdy Olga řvala, kopala do věcí, matku z chaty vyháněla a hrozila jí zabitím. Nechci se míchat do věcí, do kterých mi nic není a jejichž příčiny neznám, ale myslím si, že se její matka aspoň zpočátku snažila jí pomoci. Nakoupila jí veškeré vybavení, podporovala ji, ale Olga k ní necítila ani trochu vděčnosti. Později už paní doktorka do Oleška přestala jezdit a vůbec se jí nedivím. Olgu tu brali jako bláznivé děvče. Však to znáte, každá vesnice je vděčná za to, když se někdo chová odlišně od ostatních, takže je pak o čem se bavit. A slečná Olga byla v tomhle znamenitým terčem. Vlastnila třeba kolo, se kterým přijela do obchodu, nakoupila, kolo zůstalo opřeno o zeď před krámem a ona táhla nákup do chaty pěšky. A divila se, když pak ten bicykl někdo ukradl. V pořádkové komisi místního národního výboru z Vole se projednával případ, kdy v drogérii nezaplatila nákup barev asi za 16 korun. Když ji předvolali, prvně křičela, pak brečela, že má zkažený život a nakonec přiznala, že barvy nezaplatila jen z toho důvodu, že se jí nechtělo čekat ve frontě u pokladny. Všechno jako by jí bylo úplně lhostejné. Dokonce i strach. Když jednu dobu dojížděla z chaty do Prahy za zaměstnáním, a vracela se naspět až hodně pozdě? Bez obav šla sama v noci 3/4 hodiny lesem, což by od nás z vesnice nedokázala snad žádná jiná ženská. No, byla prostě taková, jaká byla.
2: Vzpomíná chatař František O. Měla nyní Oleško. Konečně měla kam odejít. Možná si lidé kolem ní mysleli, že je to jen dočasné, ale nebylo. Olga se domů již nikdy nevrátí. Ten rozchod měl konečnou podobu. O rodičích, prarodičích a rodině jako takové toho při pozdějších výsleších během rozhovorů s psychiatry, psychologi i obhájcem řekne Olga Hepnarová dost a dost a jen málo z toho vyznívalo příznivě. Její nazírání na mikrosvět, z něhož vyšla, bylo nevybíravě kritické, odsuzující, pohrdavé, dost často i nenávistné. Nelze proto nedat objektivní možnost k vyjádření i těm, jichž se to týkalo.
3: Nelze popřít, že jsem s dcerou Olgou nevycházel dobře. Měl jsem výhrady k její povaze a chování. Všechny rozpory zapříčiňovala její tvrdohlavost a umíněnost. Problémy začaly už v základní škole a táhly se dál a vlastně nikdy neskončily. Neumím si nic z toho, co se s ní dělo a děje, vysvětlit. Vnější důvody k tomu, aby se takhle chovala, tu nebyly, protože vyrůstala ve vcelku uspořádaných poměrech. Lépe vycházela přirozeně se svou matkou, tedy mou manželkou, ale nevím o tom, že by se jí přes příliš svěřovala. Nevím, jaké vztahy má Olga ke své starší sestře. Dá se říci jen to, že se vzájemně nevyhledávají.
4: Narodila jsem se 2 roky před Olgou a společně jsme bydleli u rodičů asi do roku 70. Nebyly mezi námi podle mne ani v dětství, ani kdykoliv později nějaké výrazně vyhrocené rozpory, ale také to nebyl bližší sesterský vztah, protože jsme byli každá zcela jiná, věnovali jsme se odlišným zájmům a stýkali jsme se s jiným okruhem známých. Vlastně jsme si neměli o čem povídat. Dá se snad říci, že jsme si byli navzájem lhostejné, skoro jako bychom se necítili být sestrami, ale na rozdíl od Olgy, která tak činí, nemohu ze své strany hovořit o nenávisti. Lhostejnost se přece nerovná nenávisti. Domácí problémy s Olgou začaly v době, kdy jí bylo asi 14. Stávala se samotářkou a vůči svému okolí byla čím dál uzavřenější. Což mohlo mimo jiné souviset s velmi silným, dá se říci, vůdčím postavením matky v rodině. Nevím, zda je to v odstupu času dost objektivní, ale zůstal ve mně pocit, že matka udělala výchozí chybu tím, že Olgu jako mladší a především problémovější dítě při chodu rodiny zpočátku různě protěžovala a neukládala jí třeba skoro žádné domácí povinnosti. Ale zase v tom byla taková nevyváženost. Když se totiž později zjistilo, že Olga chodí za školu, otec ji strašně zbil. Tělesným trestem vše neskončilo a matka nechala Olgu poslat do Opařan u Tábora. Pobyt tam Olgu poznamenal. Když se vrátila, byla horší než předtím. Naučila se tam kouřit, sprostě nadávat a byla líná a hrubá. A třeba od tamních holek odpozorovala také něco, co ji pak nedobře ovlivnilo v jejím intimním životě. Rodinu jsem tehdy jako dobré prostředí nevnímala už ani já. Každá z nás však k řešení životní situace volila jinou cestu. Nechci, aby to znělo sebeobdivně, ale mně se podařilo i v těch nelehkých podmínkách dokončit vysokou školu, začala jsem pracovat na odborném místě, také jsem se chtěla brzy vdát. Zatímco u Olgy to, co se doma dělo, vedlo především ke snaze o rychlé osamostatnění a odchod z domova. Tím se zcela zpřetrhaly naše vazby.
8: Dcera Olga byla jiná než ostatní. Ale nezdálo se mi, že by vše kolem ní příliš vybočovalo z normy. Výchovné problémy s dětmi, bezradnost nad řešením a určitá ztráta kontaktu mezi rodiči a potomky, to přece potkává mnoho rodin. Připadá mi normální i prostředí, v němž Olga vyrůstala. Stejně jako považuji za normální mé soužití s manželem. Pochopitelně, že občas došlo, jako všude jinde, i k hádkám. Někdy jsme možná ve vzteku řekli, že se rozvedeme, ale ve skutečnosti jsme to neměli v úmyslu. Naše manželské spory souvisely také s tím, že téměř po celý náš společný život s námi bydlela moje tchýně, která odjížděla z Prahy vždy jen na 2 nebo 3 letní měsíce na chalupu v Zábrodí. Nevycházela jsem s ní dobře. Nemyslím si však, že by tyto věci významněji ovlivnily duševní vývoj Olgy, která se o to podle mne příliš nestarala. Nikdo jí také doma záměrně neubližoval a pokud to říká, pak nevím, proč to dělá. Třeba je to zapříčiněno tím, že nesebekriticky porovnává svou situaci v rodině s postavením své sestry Evy. Eva byla jako dítě a potom i v dospívání poslušnější než Olga. A proto byla také méně peskována a trestána. I to je přece v rodinách dost obvyklé. Pokud by chtěla Olga stejně jako Eva studovat, určitě bychom jí to umožnili. A bylo vlastně naším přáním, aby obě děvčata získala vysokoškolské vzdělání a dobře se v životě uplatnila. Rozhodně byly dcery nastejno a slušně zabezpečeny, i když to nebylo pro nás vždy snadné, protože s tchýní a mou maminkou nás žilo v bytě v Konviktské ulici celkem 6, přičemž jsme na živobytí vydělávali jen já a manžel. Olga měla doma shodně s Evou vše, co potřebovala, ale jako by to nechtěla od nás přijímat. Neuměla jsem si pořádně vysvětlit, proč tomu tak je, a bylo možná mojí chybou, že jsem se jí na to časem přestala ptát.
2: Dvaasedmdesátý rok byl pro Olgu časem Oleška. Prožila tu celý rok.
4: Odchodem od Hepnarů do Oleška jsem se sice konečně zbavila nutnosti stýkat se s některými lidmi, se kterými jsem se stýkat nechtěla. Myslím, že mi to pocitově prospělo, trochu jsem se uklidnila. Ale zase začaly jiné potíže. Dost často mi byla v Olešku zima, protože ta chata přece jen nebyla, jak mi mnozí předpovídali, zařízena na trvalý pobyt. A také jsem měla potíže s dojížděním do práce. Ujel mi třeba vlak nebo autobus, což zapříčinilo další nepříjemnosti, kterých bylo i jinak od počátku až do konce víc než dost.
2: Totéž vyplývá z rámcového pracovního hodnocení městského dopravního závodu spojů.
3: Mezi spoluzaměstnanci neměla Olga Hepnarová přátel, nebyla oblíbena a se svým soukromým životem se nikomu nesvěřovala. Vykonávala službu netečně a péče o svěřené vozidlo byla podprůměrná. Měla celkem 4 dopravní nehody z vlastní viny a jednu nezaviněnou. V prosinci 1971 byla přeřazena na dopravní středisko ředitelství telekomunikací, odkud však v únoru 1972 došla stížnost 4 poštovních inkasistek, v níž byla projevena žádost o přidělení jiného řidiče. Poté byla Hepnarová dočasně přeřazena na pomocné práce v garážích. Když pak došlo k jejím četnějším neomluveným absencím a pozdním příchodům, situace se pro závod stala neúnosnou.
4: Byl se mnou rozvázán pracovní poměr, ale svůj odchod jsem jim sama navrhla. Myslím, že to bylo v červnu 1972. Hned v létě jsem si ale našla nové místo. Vlastně už poslední. U Pražských komunikací.
0: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Petr Kubes, Markéta Bílková a Hanna Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
9: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
10: Co na svých zasedáních řeší Rada Evropské unie a co Evropská rada?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Oba formáty patří k vrcholným orgánům Evropské unie a několikrát do roka svádí dohromady hlavní představitele jejich členských zemí.
11: To znamená, vždycky je tam těch momentálně 27 států zastoupeno, liší se ale úroveň zastoupení a témata, o kterých se jedná.
10: Vysvětluje na úvod profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyšší status má Evropská rada. Na jejich summitech se zhruba 4x ročně scházejí vrcholní představitelé států, prezidenti, prezidentky, premiéři či premiérky a jednají o politickém směřování a prioritách Evropské unie jako celku.
11: Takže na zasedáních Evropské rady bylo rozhodnuto třeba o přijetí společné měny, eura, nebo o přijetí nových členů. Třeba to východní rozšíření, které se týkalo i České republiky, bylo odsouhlaseno právě Evropskou radou.
10: Dává příklad rozhodnutí, které se završilo v roce 2004, Veronika Bílková.
12: We're welcoming 10 new member states into the European Union. And today marks a new beginning for Europeans.
13: Jetzt geht's los, unvereinter Kraft wird die Europaflagge gehisst. Und bitte einen riesen, bitten Beifall dazu, jawohl. So muss das sein.
10: Naproti tomu na summitech Rady Evropské unie se scházejí jednotliví ministři, ministryně, případně jejich další spolupracovníci, aby projednali operativní úkoly nebo konkrétní opatření týkající se společné evropské politiky. Jejich spektrum může být velice široké.
11: Od boje proti terorismu přes azylovou a migrační politiku až třeba po otázky školství nebo třeba ochranu životního prostředí. Všechny ty otázky, které vlastně nejsou vyhrazeny jenom členským státům.
10: Upřesňuje profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Své hlasování poté ministři stvrdí vydáním právního aktu. Díky této pravomoci se Rada Evropské unie řadí k jednomu z vrcholných rozhodovacích a také zákonodárných orgánů Evropské unie.
11: Rada Evropské unie se přímo zúčastní legislativního procesu v rámci Evropské unie po boku Evropského parlamentu, což je další orgán Evropské unie. Evropský parlament asi posluchači budou znát už proto, že tu přímo tam volíme svoje zástupce. A Evropský parlament ve spolupráci s Radou EU vytvářejí evropskou legislativu, to znamená přijímají ty akty, které potom mohou být právně závazné, dokonce i přímo pro členské státy, jako jsou nařízení nebo směrnice nebo rozhodnutí, to jsou ty nejdůležitější právní akty. To je vlastně hlavní úkol Rady EU, účastnit se normotvorby v těch různých oblastech aktivit.
10: Doplňuje Veronika Bílková. K další významné agendě Rady patří i schvalování evropského rozpočtu. A když mluvíme o schvalování, je dobré připomenout i systém hlasování v Radě Evropské unie. Ten je poměrně komplikovaný. Pro přijetí většiny závěrů a právních aktů není potřeba jednomyslné schválení. Stačí přijetí takzvanou kvalifikovanou většinou.
11: Hlasy různých států mají různou váhu a není potřeba získat souhlas všech států.
10: Dodává k tomu profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Každý půl rok předsedá Radě Evropské unie jedna ze zemí 27. Na Česko doposud vyšlo toto rotující předsednictví v letech 2009 a 2022.
14: V čele unijní delegace dorazila tento deštivý den na zámecké návrší v Litomyšli předsedkyně Evropské komise.
15: I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused.
10: Naproti tomu Evropská rada má stálého voleného předsedu na 2,5leté období s možností opakování mandátu. K dalším vrcholným orgánům patří vedle Evropské rady, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu ještě Evropská komise. Ta se skládá znovu po každých volbách do Evropského parlamentu a všechny členské státy v ní mají po jednom komisaři nebo komisařce.
16: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Spojené státy podnikly další údery proti Íránu. Americký prezident Trump označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Dnes bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27 stupňů, na severu do 23.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Tvrdí, že se tak snaží oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími údery oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem zároveň označil za ztrátu času. Podrobnosti má redaktorka Adéla Bartáková.
18: Spojené státy na Írán útočí druhou noc v řadě. Agentura Reuters cituje nejmenovaného amerického představitele, podle kterého by současné údery měly být rozsáhlejší než ty předchozí. Výbuchy byly slyšet například poblíž přístavního města Čahbahar, kde šrapnely podle íránských státních médií zasáhly mimo jiné nemocnici. Exploze hlásí i ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas, jedno z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Po předchozích úderech Spojených států Írán v odvetě zaútočil na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Před drtivou odpovědí Teherán varoval i teď. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
17: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
19: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
20: Každý stát si to rozhodne sám, my participovat na té částce nebudeme.
19: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
17: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
21: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
22: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
21: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
23: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
21: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
17: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
24: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
17: Senát schválil taky novelu, podle které budou mít důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 možnost ukončit jej bez hrozby sankce. Ti, kteří už to předčasně udělali, získají náhradu. Senátoři naopak zamítli návrh skupiny zákonodárců z hnutí ANO zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod možnost platit hotovostí. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
25: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
17: Soud Evropské unie zamítl žaloby Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
26: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
17: V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají třeba z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you said to tell them to keep me alive?
27: Because I'm a nurse.
19: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a Tři barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový globus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
26: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Česká reprezentantka v posledních zápasech v Londýně působí velmi klidně. Už ve třetím kole turnaj byla totiž blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backendovým úderem matchball. Pokračuje Nosková.

0: Opatrně za Brnem ve směru na Bratislavu. Za odbočkou na Modřice na 8. kilometru zastavilo osobní auto s vozíkem na koně. Je v odstavném pruhu. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem. Provoz je zastavený kvůli údržbě, ta je v plánu do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty se pohybují mezi 9 až 14 stupni, na horách kolem 10. Dnes má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Evropský parlament tento týden změnil pravidla hry v letecké dopravě. Jaká zlepšení pro cestující nově přijatá opatření přinášejí a co přinese zjednodušení legislativy a zmírnění evropských regulací umělé inteligence? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová z frakce Zelených. Zdravím vás do Štrasburku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Evropský parlament včera přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Jak moc?
4: Z mého pohledu poměrně zásadně, akorát jsem stále trošku nespokojená s tím, co naopak členské státy zablokovaly. Ale abych začala nejdřív tím hodně pozitivním, tak týká se to například oddělování dětí od rodičů, kde si aerolinky jako Ryanair vynucovaly poplatky za společné sezení, nebo větší ochrana seniorů, těhotných žen, nebo osob, které mají různé zdravotní potřeby a handicapy. Myslím si, že to je velmi dobře. Také se velmi zásadně zvýšila ochrana lidí před různými skrytými poplatky nebo poplatky například za takzvanou no-show u zpátečních letenek, tedy když nevyužijete let tam, tak vám aerolinka automaticky zrušila zpáteční let. Tohle už nebude možné. A obecně větší ochrana primárně zákazníků, primárně těch cestujících, což mě těší. Mm-hmm. Abych zmínila tedy to, co mě netěší, je, že od roku 2004, když poprvé začala platit vlastně tato legislativa a teď je první revize po 12 letech, tak pardon, 22 letech, no. Tak ty kompenzace se vlastně od té doby za spožděné lety vůbec nezměnily a přitom kumulovaná inflace vzrostla od té doby o 61%.
3: To proč myslíte, že Rada Evropské unie to odmítla, zvýšit ty kompenzace za spožděné nebo zrušené lety?
4: Já si myslím, že tahle linka je naprosto jasná. Ty státy se snažily často ochránit ty svoje aerolinky, protože v nich samozřejmě platí daně. Typicky se to týkalo evropských aerolinek, jako je německá Lufthansa nebo francouzsko-nizozemská Air France, KLM, irský Ryanair, maďarský Wizz Air. To jsou všechno aerolinky, které přináší dost peněz do rozpočtu těchto zemí a v radě jsme si samozřejmě všimli, že přesně tyto země byly ty, které drtivé většině protestovali proti čemukoliv, co posilovalo cestující a naopak dávalo nové povinnosti aerolinkám.
3: A není zatím třeba i obava, že by si mohly případné ztráty letecké společnosti kompenzovat zdražením letenek?
4: Nikoli, tohle samozřejmě bylo předmětem velkého jednání a tedy po tolika letech vyjednávání, protože to jsme ještě nezmínili, tohle je legislativa, která se vyjednává už do roku 2013, akorát byla velmi dlouho zaseknutá, tak jsme to samozřejmě řešili z hlediska výpočtu a ty letenky, pokud by se tam promítly nějaké náklady, tak maximálně v jednotkách korun, takže letenky to nezdraží.
3: Opravdu přináší změna větší transparentnost cen letenek?
4: Rozhodně ano. V největší míře tomu taky u zavazadel momentálně probíhalo z hlediska různých aerolinek, a neříkám, že všech, ale některých, o takovou snahu zakrýt, kolik přesně budete muset platit za zavazadlo, co je to přesně zavazadlo příruční, které je příruční do zavazadlového prostoru, do těch přihrádek nad hlavou a podobně, a následně jste se třeba dozvěděli až na konci toho placení, nebo dokonce, nedej bože, u gateu, že si najednou musíte připlatit 20-40 euro. Tomuhle je teď konec, všechno tohle by mělo

0: mělo být už v ceně letenky zobrazované přímo při výběru té letenky na webu aerolinky.
1: Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Čekáte, že se to bude dít?
0: Myslím si, že pro ty aerolinky je to samozřejmě výhodné z hlediska takových těch cestujících, co prostě jenom, když to tak řekneme, naskočí, vyskočí, takže některé to určitě nabízet budou samozřejmě, ale je možné, že u těch takzvaně nízkonákladových jako Ryanair a Wizz Air ne, protože ty už jsou opravdu na nejnižších možných hodnotách, ale uvidíme, protože ty nejnižší možné hodnoty byly často právě skryté v poplatcích.
1: Nová pravidla mají zajistit rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Jakým způsobem?
0: Momentálně to funguje tak, že, já řeknu rovnou, já se nebudu zabývat tím, jak to funguje tak, protože to je opravdu komplikované. To, co by se teď mělo stát, je, že o kompenzaci, že vám nejdřív bude muset ta aerolinka sdělit, jak můžete zažádat o kompenzaci. Momentálně jste pouze měli dostat informaci, že ji můžete dostat, ale potom jste se museli dlouhé, klidně půl hodiny, hodiny proklikávat jejich komplikovaným webem k tomu, aby se dozvěděli jak. To vám teď aerolinka bude muset přímo napsat do zprávy, do e-mailu a podobně. Následně vy budete moct žádat o kompenzaci do 4 dnů, poté co oni vás informují o vašich právech a potom nově aerolinka bude muset tu kompenzaci do 30 dnů vyplatit.
1: Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, 12 bylo proti a 3 se zdrželi. Vypadá to, že mají poměrně silné zastání. Proč teda to vyjednávání trvalo tak dlouho?
0: My jako parlament, jak už jsem zmínila, legislativa se otevřela v roce 2013. My jako parlament jsme měli hotovou pozici už o rok později, v roce 2014. Ten návrh byl 10 let zaseknutý pouze a jenom v radě, kde se teda nemohl najít kompromis mezi zájmy cestujících aerolinek a pod polským předsednictvím v roce 2025 schválila rada svoji finální pozici, ale potom se samozřejmě nemohli dohodnout mezi parlamentem a radou. Šlo to i do druhého čtení, šlo to i do třetího čtení, což se neděje každé legislativě tady. A nakonec to muselo jít dokonce do smírčího řízení, které začalo tento rok v dubnu. Na smírčí řízení jenom 8 týdnů a nakonec tedy pod kyperským předsednictvím rada ustoupila z většiny právě té parlamentní pozici ochrany cestujících.
1: Jak jste řekla, jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Kdyby mohla vstoupit v platnost?
0: Vstoupí v platnost v podstatě ve standardním řízení, tedy nyní bude legislativa zveřejněna v úředním věstníku do pár týdnů po kontrole právními službami a následně bude na členských státech, aby to implementovala, nicméně, jelikož se tady samozřejmě jedná o nařízení, tak mají na to jeden rok. Takže do jednoho roku, ano.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou. Evropský parlament má znovu na stole chat control 1.0, zjednodušeně řečeno skenování soukromých zpráv uživatelů komunikačních aplikací a to ve jménu boje s ochranou dětí a podobně. Vy jste byla proti tomu, aby se o věci jednalo. Proč?
0: Já jsem byla proti kvůli tomu, že je to v podstatě proti pravidlům Evropského parlamentu i vlastně pravidlům všech těch institucí, rady i komise. My jsme jako parlament v prvním čtení dokonce dvakrát tedy odmítli kvůli jedné jako byrokratické kličce Evropské frakce Lidová, tak jsme museli hlasovat dvakrát o tom samém a odmítli jsme tu pozici a tu legislativu. V ten moment měla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola podle pravidel podat ke komisi žádost o uzavření jednání a ona tak neučinila. Naopak šla proti nám, proti oficiální pozici svého parlamentu a požádala radu o znovu otevření do druhého čtení. To je tak bezprecedentní, že my jsme hledali opravdu intenzivně a za těch několik dekád existence Evropského parlamentu jsme nezašli žádný případ, kdyby parlament znovu hlasoval o něčem, co už několikrát odmítl. To znamená, že to teď už pro mě to nebylo nejenom kvůli tomu obsahu, se kterým nesouhlasím a odmítli jsme ho, ale i principy demokracie, které si myslím, že předsedkyně parlamentu Roberta Metzola své volně porušila a upřímně momentálně se s dalšími kolegy zde v parlamentu bavím, jestli to není i na žalobu nebo nějakou jinou eskalaci, protože toto si nemůže dovolovat.
1: No ale velká část českých europoslanců, ať za stan TOP 09, KDU, ČSL nebo i s ANO, v tom problém nevidí. Diskutujete spolu o chat control?
0: Já jsem se s nimi bavila již v minulosti o obsahu. Jsem poměrně překvapená jejich hlasováním, protože mnozí z nich, jak ANO, tak ale třeba i STAN v minulosti hlasovali proti tomu samému, respektive ještě, když tak řeknu, lepšímu, protože tam byly ty naše pozměňovací návrhy. A nyní pro tu nejhorší možnou variantu, respektive její zařazení na program, zvedli opět ruku. Netuším, co je přesvědčilo. Navíc, když se tedy jedná o takovouto svévoli té Roberty Metzoly. Nicméně budete se muset zeptat jich, já jsem se s nimi o tom od té doby nebavila.
1: Aby bylo jasné, co vám na tom vadí, protože když jde o odhalování materiálu se sexuálním zneužíváním dětí, tak to je asi pádný argument, že je třeba snaha to zachovat. Proč myslíte, že ten systém nefungoval podle vás?
0: Tady je důležité říct, a bude to trochu techničtější, ale je důležité to vyjasnit, že to, o čem teď budeme hlasovat, je výjimka ze směrnice o soukromí, která teď platila 5 let, protože nebyl trvalý režim. My ale teď, a já jsem jednou tedy ze zpravodaje k tohoto návrhu, trvalý režim teď vyjednáváme a dokonce to vypadá, že budeme na podzim schopni po těch 6 letech, kdy to bylo zablokováno na radě, dosáhnout dohody. A teď v moment, kdy tedy ano, v dubnu vypršela ta výjimka, takže od dubna se tedy masově neskenuje. Nicméně my jsme před branami trvalého režimu, který by skutečně ochránil ty děti a zároveň by ale ochránil i naše práva dospělých, kteří máme nějakou presumpci neviny zakotvenou v právním světě a nemusí být naše konverzace skenovány masově, plošně a často tedy bez našeho vědomí, protože ty společnosti o tom samozřejmě neinformují nějak veřejně, tak se domnívám, že je naprosto iracionální teď vlastně radě odevzdat bianko šek v podobě prodloužení té výjimky, místo toho, abychom na ní dál tlačili a tlačili tím, že výjimka není a dostali všechno, co my jako parlament chceme. Takže upřímně všichni kolegové, kteří pro to budou hlasovat, podrývají naši práci a svoji vlastní pozici, kterou teď děláme na tom trvalém režimu. Já tedy nejsem proti tomu, aby se chránili děti, protože intenzivně pracuji na tom, aby ten režim byl. Já jsem proti tomu, jak je to nastaveno teď v té výjimce, tedy že je to plošné masové skenování všech našich konverzací, které jenom přehlcuje policii a dětem nepomáhá.
1: No a které konverzace by tedy podle vás měly být nebo je důvod je sledovat?
0: V tom novém trvalém režimu my navrhujeme dvě možnosti, respektive dvě hlavní varianty postupu. Jeden je, pokud policie bude mít podezření na samozřejmě nějaké sdílení dětské pornografie, tak požádají soud o umožnění nahlédnutí a skenování daných konverzací a na základě soudního povolení se tak učiní. To samozřejmě známe i z odvětví odposlechů, bylo by to v podstatě jedna ku jedné to samé. Potom ten návrh samotný pracuje i s režimem takzvaných důvěrníků nebo důvěryhodných nahlašovatelů, což jsou typicky organizace pracující na ochranu dětí, kdy pokud vy máte nějaké dítě nebo i dospělého nebo někoho, kdo je přidán do takové skupiny například na WhatsAppu, nebo kdo se setká s takovým materiálem nebo podezřelou konverzací, tak se obrátí na tyto organizace a ty mohou tohle nahlásit a na základě jejich nahlášení opět policie se soudem může rozhodnout o skenování takové konverzace. Myslím si, že to je velmi dobrý balanc v tom, že oběti a lidé samozřejmě s tím se setkavší budou mít možnosti, jak to řešit a zároveň, že nebude narušována presumpce neviny a nebudeme skenováni všichni.
1: A může se o chat control hlasovat ještě dnes?
0: Bude se hlasovat zítra o tom prodloužení té výjimky, to je to, čemu se přezdívá chat control 1.0. Bude se o tom hlasovat absolutní většinou, tedy my budeme potřebovat pro zvrácení tohoto 361 hlasů. Bude to velmi náročné, protože mnoho poslanců už tady ve čtvrtek není. čímž to je tedy kritizuji, protože si myslím, že to je špatně, ale bohužel je to mentalita některých z mých kolegů a já samozřejmě stále věřím, že naše pozměňovací návrhy projdou a alespoň způsobí to, že to bude tedy cílené a ne plošné a že se ochrání kryptografické šifrování. Nicméně samozřejmě nebudu předjímat před tím hlasováním zítra, budu se snažit kolegy lobovat. No a pokud, nedej bože, mi hodí vidle do toho vyjednávání trvalého režimu, tak ale já nevěším hlavu a na podzim se vrátím a trvalý režim s radou vyjednávat budeme i nadále s tvrdou pozicí za pozicí Evropského parlamentu.
1: Poslankyně Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Markéta Grigorová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Členské státy Evropské unie koncem června finálně odsouhlasili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Je to dobře?
0: Já jsem úplně na začátku nebyla pro tyto takzvané omnibusy, tedy zjednodušující balíčky a obzvlášť tedy u toho zákona umělé inteligenci, a to z jednoho zásadního důvodu, a to je proto, že ještě nebyl v mnoha státech implementován. A my tady škrtáme v něčem, co jsme před doslova rokem a půl vytvořili, aniž bychom viděli ten dopad. Tedy, co je ten problém, kde jsou ty mezery, které mohly vzniknout. Myslím si tedy, že jsou to jenom úlitby jakési panice z byrokracie, kterou komise pojala a že to není vůbec ani strategické, ani moudré. Ale zároveň ve výsledku jsem hlasovala pro, protože já jsem tedy byla jednou z vyjednavaček a podařilo se nám tam nejenom snížit škody, které komise páchala a vrátit některé věci zpátky, ale především se nám tam podařilo zavést zákaz takzvaných nudifiers, což jsou svlékací aplikace. Mnoho lidí o tom například slyšel v souvislosti s maskovým nástrojem Grokem na X-ku, kde každou hodinu bylo generováno bez souhlasu až 6 000 nahých obrázků, především žen a dětí. To znamená, že jsem velmi ráda, že toto tam prosazeno bylo a že nudifiers mají útrum.
1: Jak složité bylo definovat ty svlékací i aplikace?
0: Mám až tendenci se tady trošku uzardět, protože to byly skutečně zvláštní konverzace, kdy jsme se skutečně do detailu bavili o tom, jaká oblast bradavek, jaká oblast, omlouvám se, ale i pozadí a samozřejmě části uvnitř se ještě počítají. Takže to nebylo vůbec jednoduché, nicméně ve výsledku jsme se shodli na tom, že je to samozřejmě bez toho souhlasu, je to s nějakým záměrem poškodit toho daného člověka a je to tedy zobrazující intimní partie s nějakou definicí toho, co je intimní partie. Nicméně ve výsledku například bikiny by to nezasáhlo, můžete mít aplikaci, která to dokáže takového člověka vygenerovat, ale samozřejmě pokud je to v rámci konverzace například mezi studenty, kdy vás tím někdo bude ve škole šikanovat, jste například studentka a vaši spolužáci se snaží tímto způsobem vás šikanovat, tak se stává, ale můžete obrátit na policii. Bohužel jenom tyto nástroje budou dále existovat, ale už ne až do naha, když to řeknu úplně naplacato.
1: Jejich zákaz se platí od 2. prosince, proč ne dřív?
0: Tohle bylo také velmi dlouho diskutovaný bod, když říkám dlouho, skutečně do noci. Samozřejmě, že někteří zastánci to, co říkali členské státy, tedy že firmy se na to potřebují připravit, tak se snažili to odložit až na další rok. My jsme se snažili jako frakce Zelených, v níž jsem, to udělat i hned s okamžitou platností. Nakonec tedy prosinec je jakýsi kompromis mezi krok, se kterým nemám z něj radost, ale doufám, že se tedy všechny ty firmy velmi důkladně připraví a nebudou tam již žádné mezery, kdy někdo bude moct obejít ten jejich algoritmus dobrým promptem.
1: No právě europoslanec Jaroslav Bžoch z frakce Patrioti pro Evropu tvrdí, že zákaz bude pro vývojáře snadné obejít. Jak to bude vymahatelné, kontrolovatelné?
0: Já si myslím naopak z rozhovoru s těmi, kteří tak učinili už na začátku, protože možná si mnoho lidí vzpomene, že s nástupem generativní AI to šlo na začátku pár prvních dnů, týdnů a pak najednou drtivá většina z nich to vypla. Jak to, že jim to šlo vypnout a museli se vytvořit nové nudifier aplikace, protože to ve skutečnosti pro ty AI není tak složité. Máte nějaké omezené penzum promptu, které můžete dát, nehledě na to, že dnešní AI opravdu umí již pracovat s kontextem, pozná, co se snažíte udělat, o co vám jde a nedovolí to. Takže vymáhání bude poměrně jednoduché, samozřejmě i v tom, že pokud něco takového vygenerované bude, tak se okamžitě obrátí úřady na tu danou nudifier aplikaci, v níž se nudifying podařilo, a řekne jim, že si to musí vyřešit, jinak samozřejmě budou čelit velmi velkým pokutám.
1: Balíček mimo jiné zmírňuje ochranu osobních údajů. Jak a proč?
0: To je jiná část tohoto omnibusu. To je část takzvané GDPR a směrnice o e-soukromí. GDPR je samozřejmě legislativa na ochranu soukromí a tu momentálně budu vyjednávat také já. Nicméně to teprve teď začíná a teprve teď jdeme do jednání. Byla totiž mnohem náročnější na porovnání našich pozic mezi parlamentem a radou než samotná AI. Nicméně ano, to je jedním z těch nejvíc problematických bodů a my jako parlament už máme připravenou pozici, kde v podstatě tento návrh komise komplet smažeme, protože GDPR definice osobních údajů nepotřebuje žádnou změnu a už vůbec ne změnu, která jde na ruku inzerentům.
1: Europoslanci se dnes zabývali otázkou, jak by Evropská unie měla řešit dopady sílících veder. K čemu jste došli?
0: V rámci té debaty, ale i navrhovaných rezolucí je mnoho návrhů na podporu, především samozřejmě finanční, protože přiznejme si to na rovinu z hlediska opatření, kampaní a podobně. Je to otázka veřejné zdraví obecně, je kompetencí členských států. Evropská unie tedy nemůže udělat tolik, samozřejmě kromě těch velkých kroků, jako je odchod z používání fosilních paliv, přechod na obnovitelné zdroje energie a podobně. Nicméně s tím okamžitým řešením vlny veder se například europoslanci bavili o podpoře, finanční podpoře těch krizových center a míst, kam můžou například seniori a seniorky jít se ochladit, tedy aby tam byly klimatizace funkční, aby tam byly nějaké informace, aby tam byly lidé, kteří je budou kontrolovat, že jsou v pořádku a případně jim zavolají nebo přímo poskytnou první pomoc. Je to něco, co Francie už dělá i bez podpory Evropské unie. Je mi líto, že Česká republika, česká vláda momentálně spíš spochybňuje, že ta vedra jsou skutečně bezprecedentní a v některých případech vražedná, a mrzí mě každý, komu zemře babička nebo dědeček kvůli tomu, že tato vláda si myslí, že v létě má být vedro a nic se s tím dělat nemá.
1: Takže souhlasíte s tím, co řekl europoslanec Ondřej Kolář z frakce Evropské lidové strany, že jsme jedna z posledních zemí, která to neřeší?
0: Rozhodně s tím souhlasím. Ta rétorika je skutečně neuvěřitelně jiná, jak když jsem viděla tu debatu ostatních kolegů, a to ne jenom z jižních zemí, kde bychom to očekávali, ale už i z těch severských, kde se na to připravují v Dánsku, ve Švédsku, kde ta vlna veder ještě nezasáhla tak prudce, zatímco u nás zasáhla. A my nemáme často ani v nemocnicích ještě pořádné klimatizace, jenom ty přenosné, které všichni víme, že prostě foukají málo. Nebo třeba i mnoho hasičských stanic nebo jiných takto lidí, kteří nám poskytují zásadní veřejné služby, nemají klimatizace vůbec a často tam třeba i omdlívají. Mám informace od svých známých, protože jsou samozřejmě v tom celém hasičském úboru, který je prostě velmi zateplený a náročný, tak to si myslím, že je naprosto nepřijatelné, a tohle mají naše ministerstvo vnitra obzvlášť tedy řešit.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Markétou Gregorovou, europoslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a do Štrasburku přeji hezký den. Naschledanou.
0: Děkuji vám moc, mějte se hezky vy posluchači. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku.
4: Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu. Jinak jim hrozí ztráta práce i víza.
5: Investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli tři Filipinky dohodu podepsat.
6: Zástupci firmy tvrdí, že jim to doporučila pracovní agentura Principio.
7: Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní.
8: Vykořisťování Filipínek na Ostravsku, případy vydírání a nátlaku. Zajímá se o to Ministerstvo sociálních věcí. Co se dělo v síti nechtových studií? O tom si víc řekneme s Martinem Štorkánem z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je středa, 8. července. Ahoj Martine, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
9: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
8: Česká policie bude řešit možné vykořisťování pracovníků z Filipín na Ostravsku. Na konkrétní případy upozorňuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Už podalo nějaké trestní oznámení, aby se tím policie mohla zabývat?
9: Ministerstvo nám už řeklo, že předalo ty případy policii. Oni na to zareagovali až po těch našich dotazech. Teď je potřeba si chvíli počkat, než budeme teda pokládat další otázky o tom, jak se ten případ vyvíjí dál. Tohle je zatím poslední odpověď z ministerstva z 24. června. Takhle nám to řekl mluvčí Jakub Slavík.
10: Mohu potvrdit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předalo tento případ orgánům činných v trestním řízení a inspektorátu práce.
8: O co jde? Ty jsi se dostal k síti nechtových studií, které měly nutit Filipínky, které v nich pracovaly, podepisovat údajně nezákonné dohody. Co to je za studia? To jsou takové ty klasické salony krásy někde na Ostravsku.
9: No, nás ten případ úplně, jakoby, abych začal trošku s kontextem, nás zaujal, když jsme začali řešit zahraniční pracovníky v Plzeňském kraji a doslechli jsme se právě o analýze pracovní migrace Filipínců, kterou si nechal vyrobit Ministerstvo práce, a ta analýza právě obsahuje i tu kazuistiku, kde je zmíněný tenhle případ.
8: Na druhé straně republiky.
9: Tedy. Na druhé straně tak. Republiky. A ta studia tam nejsou specifikována, my jsme si to z těch indicí, které jsou v té analýze, jsme si to dali nějak dohromady a zjistili jsme, o která studia se jedná. Je to teda firma Nail Center Luxury, která na Ostravsku nebo na severní Moravě v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia. Hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Olomouci.
8: Mm-hmm. A ty údajně nezákonné dohody, čeho se to mělo týkat?
9: No, ty Filipinky si stěžovaly na víc věcí u tohohle konkrétního zaměstnavatele. Stěžovaly si třeba na ubytování, které podle nich neodpovídalo tomu, co jim zaměstnavatel slíbil, když se na tom domlouvali ještě z Filipín. To znamená, že na těch fotkách, které dostali, prý byl úplně jiný byt, než ve kterém nakonec bydleli. V tom bytě, jak to popisovali, tak jich bydlelo několik. Ty prostory, kde měli postel, byly oddělené třeba jenom závěsem a ve finále tam s nimi přispali i muži z jiných zemí. Problém měli taky s dlouhopracovní dobou, kdy to zase neodpovídalo té původní domluvě. Mm-hmm. Místo 40 hodin týdně slíbených, to bylo prý až 11 hodin denně bez nějaké pauzy a bez nějaké adekvátní finanční kompenzace. No a zásadní věc, která tam byla, je právě to, že ta firma dala Filipínkám po příjezdu, kdy jakoby přijedou, mají strach z toho, že při ztrátě toho zaměstnání by přišli o bydlení, protože ten zaměstnavatel jim to bydlení...
8: Je to na to navázané, je to tak, poskytuje jim to.
9: Také poskytuje a dali jim podepsat dohodu o uznání dluhu 100 000 korun v případě, že u toho zaměstnavatele tady těch nechtových studií nevydrží alespoň 2 roky, což je ale i podle inspekce práce protiprávní a nese to znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
11: Přinutili nás podepsat uznání dluhu 100 000 korun, pokud práci opustíme dříve než za 2 roky. To jsme podepsali.
12: Filipínka, která v analýze Ministerstva práce a sociálních věcí vystupuje pod jménem Mel.
9: Za prvé, takovou dohodu prostě nemůžete dát někomu podepsat a za druhé všechny ty výdaje, které tam těm Filipínkám účtovali, tak má platit zaměstnavatel.
13: A ty Filipínky si na tohle to všechno, to znamená teda údajné vydírání, údajný nátlak a údajné vykořisťování, stěžovali Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ty jsi s nimi mluvil?
9: Oni si stěžovali pracovníkům, terénním pracovníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické, kteří právě pro ministerstvo zpracovávali tu analýzu té pracovní migrace.
13: A ty jsi s nimi mluvil konkrétně, nebo vycházíme teda z výpovědí, které jsou obsažené v té analýze?
9: Vycházíme z výpovědí z té analýzy, my jsme se snažili je kontaktovat, ale ty Filipínky asi i kvůli strachu z toho předchozího zaměstnavatele, což jsou ta nechtová studia, tak s námi mluvit nechtěli. My jsme zkoušeli i jinak kontaktovat jako další Filipínce, ale je to s nimi velmi složité právě proto, že Filipínci nejsou úplně zvyklí věřit úřadům nebo právě novinářům jako z těch Filipín, takže se nám je nepodařilo nakonec kontaktovat, ale zkoušeli jsme to.
13: Řeší to teď tedy přímo ministr Aleš Juchelka?
9: Minister Aleš Juchelka o tomhle konkrétním případu toho moc nevěděl. Řekl nám jenom tak obecně, že se na tohle zaměří takzvaná Kobra 26, což je spolupráce ministerstev právě na potírání nějaké nelegální práce, pracovního vykořisťování a tak, ale na ty konkrétní výsledky si budeme muset asi ještě počkat. Tenhle konkrétní případ, tedy kromě policie, jak jsi zmínil, bude řešit ještě inspekce práce, které to ministerstvo také předalo.
13: Je tu síť nechtových studií, ty musí někdo provozovat a ten by se k tomu asi měl nějakým způsobem vyjádřit. Kdo to je a co na to říká?
9: No, my jsme vlastně toho jejího jednatele a majitele Hung Nguyena, který je vietnamské národnosti, scháněli po různých nechtových studiích v Ostravě. Nakonec se nám to podařilo v takovém jejich novém salonu v obchodním centru Nová Karolina a rychle jsme zjistili, že on neumí česky.
14: Jenom trochu jinak.
9: Takže za něj mluvila jeho partnerka Lety Suan, která vyřizuje i jim všechny tyhle věci.
15: Přímo jsem jakoby řešila s agenturou tyhle věci.
9: No a ta nám přiznala, že nechali Filipínkám ten protiprávní dokument podepsat, prý tak ale činili na doporučení pracovní agentury Principio, která pro ně ty Filipínky schání.
15: My jsme jakoby dostali všechny ty dokumenty prostě od agentura. Agentura říká, že to je v pořádku.
9: A s těmi dalšími věcmi, jako bylo to bydlení, s tím ale jako nesouhlasili, že to bylo nějakým způsobem problematické.
15: My jsme šli s tím papírem za právníka někýho, zaplatili jsme za to. Koukněte si na to, jestli je to v pořádku. On říkal, že není v pořádku.
9: Ta Lety Suan nám řekla třeba to, že práce u nich v těch salonech je flákárna, že tam Filipínky pracují normálních 8 hodin. Dokonce nám ukázali byt, ve kterém teď ty Filipínky jiné, které tam pracují, bydlí. A ten teda vypadal o dost lépe než na těch fotkách na druhou stranu. Mohl to být jiný byt, nebo mohli udělat nějakou rekonstrukci a na to už nám úplně jako konkrétně neodpověděli.
13: To znamená, že ti jednatelé vlastně bagatelizují ty stížnosti těch Filipínek a částečně svalují tu vinu na agenturu, která vlastně pomohla těm Filipínkám dostat se do České republiky.
9: Oni jakoby to odmítají a v tom nejvíc problematickém bodě, což je ten dluh těch 100 000 korun, který teda bude asi zajímat i policii, tak říkají, že jim to doporučila ta pracovní agentura.
13: Aha, a ta to nějak vysvětluje? Nebo?
9: Jednatelka té agentury Jana Koblíšková, my jsme s ní mluvili po telefonu, nám řekla, že s Filipínci už nepracuje od začátku letošního roku.
16: Protože nejsem schopná garantovat to, že ten člověk opravdu dodrží tu dohodu.
9: Což teda neodpovídalo moc jejímu Facebooku, protože na Facebooku té agentury tak byly další aktuální inzeráty práce, které teda po tom telefonátu zmizely. No a tady na ten konkrétní případ nám nejdřív říkala, že nic takového nikomu podepisovat nedávala.
16: Tak jestli mě někdo řekl, jo, když jsem s někým sdílela nějaký zkušenosti, jestli se mě na to někdo zeptal, já jsem řekla, jo, já vím, že to někdo používá a jako nasdílela jsem to, tak jako možná ano.
9: My jsme se jí na to ptali opakovaně a pak teda přiznala, že asi něco takového jim poslala, ale rozhodně jim nedoporučila to, aby to dali těm Filipínkám k podpisu.
16: Žádný právní postupy nedoporučuju, protože právník nejsem. To jako říkám všem těm zákazníkům.
13: Zajímavé. A my tady mluvíme celou dobu o Filipínkách, ale neřekli jsme teda, jak velké skupiny lidí se to má týkat tenhle ten konkrétní případ. Jestli se bavíme o 5, o 10.
9: Teď se bavíme o třech konkrétních Filipínkách, které tenhle případ vlastně vlastně popsali velmi podobně, nebo minimálně v těch zásadních věcech se ty jejich výpovědi shodují.
13: Proč se vůbec vydali do Česka? Proč vůbec Filipínci, Filipínky míří do České republiky? Jak je to napadne pracovat zrovna tady? Asi v tom samozřejmě nějakým způsobem jsou aktivní právě ty pracovní agentury.
9: Tuhle konkrétní práci jim zajistila právě ta agentura Principio, která i v té době měla inzeráty na Filipínách, právě přesto se sem dostali. A jinak to funguje tak, že prostě na Filipínách jeden člen rodiny často vyrazí někam právě pracovat do zahraničí, většinou vyberou jednoho, vlastně na tom funguje z velké části i filipínská ekonomika, mají dokonce i speciální ministerstvo tady na ty zahraniční pracovníky. A ta cesta většinou pro ně jako není lehká, protože často se to dá rozdělit na dvě části. Pro ty Filipínce třeba z těch okrajových oblastí je problém vůbec se dostat do Manily, do hlavního města a nějak se dostat k těm nabídkám od těch pracovních agentů. No a když už se tam dostanou, tak ty příběhy se liší, ale jako často je to vyjde na obrovské množství peněz. A pak ještě jako v té analýze nás zaujalo, že si prochází tím výběrovým řízením, které si často ani nedokážeme představit. Ta jedna Filipínka třeba popisovala, že platila za to, že ji agentura zařadila do takového slosovacího systému, nějaké kolo štěstí, kde z 80 jako účastníků jich nakonec vybrali jenom 5 a ti tedy odjeli pracovat někam buď do Česka nebo jenom do Evropy. No a ona to zaplatila asi dvakrát tady tu slosovačku, pak už na to neměla peníze, ale ta agentura se jí následně ozvala a nabídla jí práci právě tady v těch ostravských salonech, takže to je třeba příklad toho, jak to vypadá.
13: A to jsou pro mě, to jsou legální postupy, protože my víme z médií, dlouhodobě to média sledují, že některé ty agentury v některých těch postupech podnikají nelegální kroky. Tak
9: ale tohle si musí vyřešit na Filipínách. Ten výběr dělala ta filipínská
13: agentura. Filipínská, ne ta česká.
9: Jo, to dělala filipínská agentura na Filipínách a ta česká pak zprostředkuje ten příjezd jako sem do Česka. No a proč zrovna sem, tak ta spolupráce jako mezi Českem a Filipínami funguje velmi dobře. Ti Filipínci se sem dostávají přes program Kvalifikovaný zaměstnanec, který se zaměřuje právě na nízko a středně kvalifikovanou pracovní sílu a její dostání do Česka.
13: Ty tři Filipínky, o kterých my se tady bavíme, ty se měly přímo za viděnou práce v nechtových studiích? Oni tohle to dělali už na Filipínách? Mají potřebnou kvalifikaci tohle to dělat? Nebo prostě se agentura nebo ten zaměstnavatel rozhodne, je tady pracovní síla, tak pojďte dělat nechty?
9: Tohle zrovna není úplně asi taková jako překvalifikovaná práce. Je asi jako docela snadné se jí naučit, ale je to právě jedna z věcí, na kterou si taky stěžovali. Jedna z nich právě na to, že měla dělat kadeřnici, nebo že jí slíbili, že bude dělat kadeřnici a pak ji nechali dělat nechty. Kadeřnici prý dělala na Filipínách celý život, takže vlastně i s tou náplní práce nebyla vůbec spokojená.
14: Když jsme o práci požádali, smlouva byla na kadeřnictví. Nyní ale v salonech děláme všechno. Děláme pedikuru, manikuru, masáže.
11: Žena z Filipín v analýze vedená pod jménem Tess.
9: Je to přesně o tom, že oni se domluví jako na těch Filipínách, domluví se tam nějaké smlouvy, pak přijedou do Česka a zaměstnavatel jim dá podepsat třeba nějakou smlouvu, která je v některých detailech trošku jiná. Někdy jsou i případy, kdy jim ji dá podepsat v češtině, prostě bez toho překladu do angličtiny, která je na Filipínách úřední jazyk a které ti Filipínci rozumí, takže
13: pomáhá jim v tomhletom třeba filipínská ambasáda tady v Česku? Protože to asi nějak eviduje, ne? To, kdo tady všechno pracuje z Filipín.
9: Podle těch lidí a expertů jako na ministerstvu práce jim v tom pomáhá, dokonce právě před takovými případy, jako je tady ta dohoda o uznání dluhu, varuje. Nám se ale bohužel nepodařilo z nich dostat žádnou použitelnou odpověď z té ambasády. Právě ptali jsme se na tenhle konkrétní případ, ptali jsme se na to, jak to řeší, ale ani na e-mail nám neodpověděli, byli jsme tam i osobně a ani na to nezareagovali, nebo neodpověděli nám následně, takže
13: a když jsem se ptal na tu evidenci, tak Česko ví, kolik Filipínců a Filipínek tady pracuje? To se někde statisticky zapisuje?
9: Se to zapisuje, podle ministerstva práce to bylo v březnu asi 15 tisíc
13: lidí.
9: Tisíc lidí.
13: To znamená, když bys měl porovnat, jak moc významná je pro Česko v tomto směru právě ta pracovní migrace z Filipín nebo vůbec z asijských zemí. MPSV o tom nějak mluví v té analýze.
9: Mluví o tom ale třeba i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček o tom, že ty filipínské pracovníky nebo takovéhle pracovníky z Asie budeme časem potřebovat, protože budou dělat práci, kterou už Češi nechtějí dělat za peníze, za které jí Češi nechtějí dělat. Hmm. Mluvili jsme o tom i s představiteli hospodářské komory, kteří nám právě jako takový příklad říkali například ježdění kamionem po Evropě, což už je problém prostě sehnat Čecha na to, aby vám tohle dělal. Takové ty noční jízdy někam do Belgie třeba. Nebo
13: takže
9: tak.
13: Řidiči, nechtaři, takže často možná skladníci jsou Filipínci v Česku.
9: Přesně
13: taky.
9: Tak, no. Jo. I řezníci třeba, řidiči asi Uberů a tady těch věcí.
13: A je tam, nebo jsou tam nějaké specifické podmínky, nějaká pravidla toho programu kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém ty jsi mluvil, nebo jaký ten vstup na ten trh by ideálně měl být, aby teda se tady nepodepisovaly nějaké dlužní úpisy?
9: Ta pravidla by měla být taková, že tyhle věci jako letenky a ten poplatek za to umístění hradí ten zaměstnavatel. Problém je, že jak už jsem zmiňoval i tu filipínskou ambasádu, která nám neodpověděla, tak takový je často přístup té filipínské strany k těm věcem, jakože je nevymáhá až tak důsledně, jak by měla třeba tady to konkrétní pravidlo. A pak se to dostane trošku do fáze, kdy není jasné, kdo za co platí. Jakože ti Filipínci za něco platí té filipínské agentuře, ten český zaměstnavatel zase platí té české agentuře a ve finále možná oba zaplatí ten stejný poplatek třeba dvakrát jako během toho náboru, což trošku působí jako takový chaos. No a tím, jak je to potom pro ty české zaměstnavatele docela drahé sem toho Filipínce vůbec přivést, tak i kvůli tomu dostanou třeba nižší platy a snaží se je tady jakoby právě takovýhlemi smlouvami nebo dohodami o uznání dluhu udržet déle než půl rok, což je podle pravidel ta doba, po kterou mají Filipínci pracovat u toho prvního zaměstnavatele, kterého si tady v Česku domluví už z Filipín.
13: Jo, dobře, a potom mohou teda pracovat už?
9: Potom mohou pracovat už, kde chtějí. No a právě jako, když jsme o tom mluvili s tou hospodářskou komorou, tak ti samozřejmě mluví za ty zaměstnavatele a ty pak štve tahle fluktuace, když už jako zaplatí ten poplatek, tak je naštve, že tamhle Filipínec odejde do obchodu naproti, kde mu dají o 200 víc prostě, takže je to takový jako začarovaný kruh. Trošku jsme měli pocit, když jsme s těmi lidmi mluvili, ať už třeba s paní Koblíškovou z té pracovní agentury, která říkala, že se jí to nevyplatí.
16: Takže ve chvíli, kdy on odejde, tak to jde všechno za mnou.
9: S těmi zaměstnavateli, kteří mluvili o tom, že jim ti Filipínci odchází a že se jim to taky nevyplatí, takže nevím, jak to bude fungovat do budoucna.
16: V rámci rekrutmentu se vždycky dávají nějaké garance, tak potom tu náhradu chce po mně. Já prostě jako nemůžu tady na každého třetího Filipínce prostě dávat replacement zadarmo.
9: Možná prostě ministerstvo práce nějak přenastaví ty podmínky, udělá to přehlednější a bude to časem lepší.
13: Mimochodem, týká se to tedy jenom to, o čem se tady bavíme, společnosti Nails Center Luxury, a nebo máš i indicie, že by podobné praktiky mohly být aplikovány v jiných salonech krásy, ne nutně jenom na Ostravsku tedy.
9: Jo, ale jako my jsme řešili tenhle konkrétní příklad, takže nevím. Tam kromě těch Filipínců, tak tady v těch konkrétních studiích tak pracovali třeba právě i lidi z Vietnamu nebo ještě z dalších zemí. Nás teda zaujala jedna věc s kolegyní, když jsme, jak jsem říkal, scháněli toho majitele Nguyena, tak v tom jednom z těch jejich ostravských studií, tak nám ten pracovník nás nechal vyfotit si tam jeho číslo na takovém jejich asi nějakém návodu, jak pracovat. A my, když jsme si to pak překládali, tak tam byl soupis toho, za co jim ten majitel z výplaty odečítá peníze. Mm-hmm. A bylo to úplně jako cokoliv si dokážeš představit, jako nevypnutí světla, 500 dolů, nevytisknutí účtenky zákazníkovi, tam bylo dokonce jako několik tisíc, takže si dokážu představit, že na té výplatě to docela pocítí.
13: Rozumím, ale účtenku by zrovna tisknout asi měli, že jo? Ale chápu. Že to jsou pokuty úplně za všechno potom. Co s nimi bude teď s těmi Filipínkami, které si stěžovali na ty nerovné podmínky? Oni už teda pracují někde jinde.
9: No, pokud vím, tyhle konkrétní tři Filipínky už pracují někde úplně jinde a prý jsou v té práci spokojené.
13: Jo. A jaký postih naopak by mohl hrozit té firmě, která nebo tomu jednateli, který provozuje společnost Nail Center Luxury, pokud tedy skutečně porušil pravidla? No, zajímá se o to, nebude se o to zajímat policie?
9: Hrozí tam určitě nějaká pokuta, pak by je mohli zařadit na blacklist ta filipínská ambasáda, to znamená, že už by nemohli třeba sehnat další pracovníky z Filipín, i když nám teda ta partnerka jednatele té firmy řekla, že už stejně žádné Filipínky nechtějí, protože jsou nevděčné a tak. A uvidíme, jak se k celému tomu případu postaví ta policie. No, tam asi nezvládnu teď nic předjímat. Stejně tak může filipínská vláda zakázat činnost i té české agentuře a u kontroly z té inspekce práce bude asi záležet i na tom, jestli se podaří dopátrat k tomu, odkud vlastně ta dohoda o uznání dluhu nebo ten dokument je, protože i Vietnamci nebo ti majitelé těch salonů nám tvrdili, že jim to poskytla agentura, dokonce nám to ukazovali v e-mailu. Jednatelka té agentury Koblíšková zase tvrdí, že možná to někomu poslala, ale takže uvidíme, jak oni si to mezi sebou jako vyřeší.
13: A takže prošetřování se dotkne i té zprostředkovatelské agentury patrně.
9: Myslím, že by mělo.
13: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že se s tomu případu věnoval, že jsme o tom mohli společně mluvit.
9: Díky moc.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Štorkán z naší investigativní redakce a mluvili jsme spolu o možném vydírání a nátlaku filipínských pracovníků v Česku. Martin zjišťoval, jak to chodí v jedné ze sítí nechtových studií, tedy konkrétně na Ostravsku. Dvoudenní summit v Ankaře se stal dějištěm celé řady zajímavých událostí, na které se bez pochyby budeme muset a chtít podívat ještě jednou zblízka a detailněji. Na místě máme zpravodajku, která všechno viděla na vlastní oči, takže o to budeme mít tu práci jednodušší. Ozveme se už brzy. Naslyšenou zítra.
17: Co je to Green Deal?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
17: Správně česky, Zelená dohoda pro Evropu je právně nezávazný dokument, který představil plán, jak v Evropské unii zlepšit životní prostředí a zbrzdit nárůst globální průměrné teploty. Evropská komise představila Zelenou dohodu v roce 2019.
18: The European Green Deal is our new growth strategy.
17: A krátce na to ji schválila i Evropská rada, tedy prezidenti a premiéři členských zemí.
19: Evropská unie bude do poloviny století klimaticky neutrální, vypouštět tedy bude jen minimum emisí. Shodli se na tom šéfové vlád členských zemí, kromě Polska.
17: Česko při hlasování zastupoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
20: Hnutí ANO Andrej Babišovi se do závěrečného dokumentu podařilo výslovně prosadit i jadernou energetiku jako jeden z možných zdrojů.
21: Teďka to je konečně černé na bílém. My bez jádra zkrátka tu uhlíkovou neutralitu nedáme.
17: Jak si představit záměr Zelené dohody v praxi, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
22: Cílem je, aby Evropská unie byla místem k životu, kde je zdravé ovzduší, kde jsou zdravé potraviny, kde nevypouštíme emise skleníkových plynů z energetiky nebo průmyslu a zkrátka, kde se nám dobře žije.
17: Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje ne na průmysl, ale na celé spektrum lidských činností a života, pokračuje Kateřina Kolouchová.
22: Ať už se bavíme o modernizaci energetiky, tedy o přechodu od fosilních zdrojů k těm nízkoemisním, nebo například o snížení emisí, které produkuje silniční doprava, o ochraně přírody a krajiny a právě produkci zdravých potravin, nebo o obnově krajiny, o vlastně ochraně biologické rozmanitosti.
17: Dodává Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu. Významným datem Zelené dohodě je rok 2050, dokdy se chce Evropská 27 ideálně stát klimaticky neutrální oblastí. To znamená, že tou dobou by členské státy měly do ovzduší vypouštět emise skleníkových plynů už jen v takovém množství, které nebude mít negativní dopad na klimatický systém země. Jestli se to podaří, závisí do velké míry na jednotlivých vládách. Každý stát si totiž může zvolit vlastní cestu, jak snižovat své emise a chránit klima, připomíná Kateřina Kolouchová.
22: klimatická politika Evropské unie respektuje, že každá země má odlišné výchozí podmínky pro to, co může v ochraně klimatu dělat. Tedy proto i některé státy mají například ty cíle nižší nebo například dostávají více financí z evropských fondů na to, aby mohly emise skleníkových plynů ve své zemi snížit.
17: Vysvětluje Kateřina Kolouchová. Vlastní nápady a opatření národních vlád ale samozřejmě nefungují ve vzduchoprázdnu. Pohybují se v mantinelech daných politickými názory, financemi a dalšími, tentokrát už právně závaznými dokumenty, které po souhlasu se Zelenou dohodou pro Evropu následovaly. Jedná se zejména o Evropský klimatický zákon z roku 2021 a legislativní balíček Fit for 55.
22: Jde například o takzvané obchodování s emisními povolenkami nebo legislativu, která podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, urychluje jejich povolování. Dále jde například o opatření, která zlepšují hospodaření v krajině.
17: Doplňuje Kateřina Kolouchová. Takové změny v průmyslu, dopravě, zemědělství a péči o krajinu samozřejmě potřebují masivní investice. A finanční podporu potřebují i evropské domácnosti. Zejména v regionech, kde se tato transformace projeví nejvíce, je potřeba ohlídat, aby tamní obyvatelé přechod na nízkoemisní ekonomiku existenčně neohrozil. Důležitou součástí celé filozofie Zelené dohody pro Evropu je proto i zajištění dostatečného financování. Pokračuje Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu.
22: Jednak se bavíme o tradičních evropských fondech, které fungují už desetiletí. Potom ale vznikly i fondy nové, například takzvaný modernizační fond, který je financován výnosy z prodeje emisních povolenek a ten financuje v několika státech Evropy, mimo jiné i v Česku, velké projekty na modernizaci energetiky, na přechod k nízkoemisním zdrojům energie.
17: Další peníze může Česko čerpat také z Fondu pro spravedlivou transformaci. A pobídky existují i pro soukromý sektor. Jak se shodují odborníci, do Česka může v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a opatřeními na ní navázanými proudit nevídané množství peněz. Je ale důležité vymyslet, na co je efektivně použít.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o možných dodávkách střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného dál podléhat sankcím. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl při jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
1: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
0: Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru. Ruští sportovci i ruské týmy se tak mohou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců by se proto až do ukončení války neměly měnit.
3: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
0: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
4: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
0: Od dubna smí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Muchová nastoupí dnes po půl třetí odpoledne proti Američance Goffové. Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálila se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
5: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super. My jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Dnes odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
6: Omezení na D1 za Jihlavou a nehoda a překážka udubí na Teplicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za Jihlavou projíždí pouze jedním pruhem. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. Zdržet vás může i krátká, asi 15-minutová uzavírka. Do rána jsou v plánované celkem dvě, uzavírat se budou vždy oba směry. Na Teplicku se vyhněte překážce na silnici 27 do Litvínova. Mezi Dubím a Hrobem u odbočky na Mstišov leží na vozovce vízní pruhu sražená srna. A v Praze pokračuje noční uzavírka Letenského tunelu. Provoz mají celou noc blokovat údržbáři. Skončit mají v tunelu do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Dnes má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
23: Czech Radio, news in English.
24: Prime Minister Andrej Babiš held a series of bilateral meetings with the leaders of the Netherlands, Slovakia, Bulgaria and Slovenia on the sidelines of the 2026 NATO summit in Ankara on Wednesday. President Petr Pavel has been holding separate bilateral talks focused on defence spending, support for Ukraine and closer European defence cooperation. A Ukrainian man born in former Czechoslovakia is among two suspects arrested in connection with last week's bombing in Monaco, Ukrainian media reported on Wednesday. According to the Ukrainian anti-corruption outlet Antikor, the suspect identified as Yevhen Reun was born in former Czechoslovakia in 1986. Electricity consumption in Czechia continued to grow in the second quarter of this year despite rising prices, according to an analysis by energy company Amper Meteo. Weather-adjusted electricity use was up 2.3% year-on-year, while electricity prices increased by 26%.
23: Weather.
24: Thursday will be mostly sunny, with afternoon temperatures reaching 23 to 25 degrees Celsius. The Czech delegation to the NATO summit in Ankara on Tuesday unveiled government plans to redirect existing funding towards NATO's prioritized Ukraine requirement list initiative, which finances US-made weapons for Ukraine. Vít Bohanka spoke to security analyst and former senior military officer František Mičánek about this and other defense policy issues discussed at the summit.
25: It's definitely a very positive message because,
7: If we would like to be among countries who really support Ukraine, we should participate not only by promises and the word support, but even we have to invest some money or material or people. It's showing that we are really interested in helping Ukraine and that we are moving just from the promises to something which is really, really touchable.
8: The leader of the Freedom and Direct Democracy Party, Tomio Okamura, the speaker of the lower house of Czech parliament, has immediately reacted that he doesn't agree with this announcement, the support for Ukraine. I suppose it was to be expected, but do you think this could complicate things?
7: It really depends, as lawyers stake. Tomio Okamura is really consistent, so I wouldn't expect something else than this proclamation. What must be done, it's just all these three leaders of the current coalition or government parties must sit together, discuss this issue and find some solution which will be acceptable for all of them, because otherwise that could shape the political coalition or political stability of the government. But I believe that, when they will find some way for future agreement on this issue, because without supporting Ukraine, without

0: that's good to pick for media, you know, and it's not good to pick for security analyst because that's only the coverage, you know, the surface of what's going on in the deep waters. It's more important how we honor the pledge 2%, how we reach the military capabilities, how we help NATO countries to travel across the territory of the Czech Republic through the process of host nation support, et cetera. So that's the future of the Czech Republic in the NATO and European Union.
1: Security analyst František Mičánek speaking there to Vít Pohanka about defense policy issues. And that's all from Radio Prague International. You can find more on our website, english.radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění v Íránu. Pozvání totiž přijala odbornice na tuto problematiku Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií, katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Já vás vítám v našem studiu na Vinohradech. Dobrý den.
4: Hezký den, děkuji vám za pozvání.
3: Okomentujeme šestidenní pietní akce spojené s pohřbením dlouholetého Ajatolláha Alího Chameneího, kterého zabili americko-izraelské údery před více než 4 měsíci. Zeptám se také na to, jaký vzkaz vysílají smuteční průvody Spojeným státům a Západu a jak postupují v Íránu represe proti kritikům tamního režimu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
3: Iránu vrcholí šestidenní série smutečních procesí za zabitého někdejšího dlouholetého duchovního vůdce Alího Chameneího. Byl zabit 28. února na začátku izraelsko-amerických úderů na Irán. To rozloučení veřejnosti s někdejším ajatoláhem začalo v sobotu. Rakev z jeho pozůstatky zahalená do státní vlajky projížděla spolu s rakvemi několika jeho příbuzných, mimo jiné zaplněnými ulicemi Teheránu. Průvod pak přijel do šítského poutního města Kom, odkud bylo tělo přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šítských svatých městech Nadžaf a Karbala. A zítra by se rakve měly vrátit do Iránu. Chameneji má být pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil. Paní Martinková, jaký vy máte dojem vlastně z té pompézní trizny za zabitého ajatoláha? Co to pro Iránce znamená?
4: Tak pro Iránce to znamená, že vlastně tohle je první velká veřejná akce takovýchto rozměrů pořádaná státem. Naposledy jsme mohli něco podobného vidět při pohřbu předchozího ajatoláha Chomejního v 89. A i tehdy vlastně ta akce, ano, těch truchlících byly miliony, ale ta akce sama o sobě organizovaná nebyla v tak velkolepém stylu. Nebyla tak ukázková. Pořád se tam musíme, byla vlastně po irácko-iránské válce, byla v trošku jiném rozpoložení. A ono se říká, že vlastně tady ty velké akce, tady ty rituály, především ty pohřební, se nedělají pro zesnulé, ale dělají si pro ty pozůstalé a dělají si pro zachování toho režimu. Takže my na ně můžeme vidět, jak ten režim vlastně se snaží využít tu situaci a změnit rétoriku, ukázat se světu ne jako poražený v té válce, stejně tak jako svému lidu, ale jako oběť. Protože zdůrazňuje, že ajatolláh Chamenej byl zavražděn při amerických náletech, při americkém útoku a zároveň budí v těch lidech pocit sounáležitosti, nejen teda v rámci Iránu, ale můžeme to vidět i v Iráku, v rámci celé té šítské komunity, navazuje na tu tvrdou náboženskou linku, řeklo by se, a vyzývá k podpoře, vyzývá k stmelení a ukazuje, že je jednotný, ukazuje tu svoji sílu. A v tom, jak pompézní a doslova i finančně náročné ty oslavy jsou na tu koordinaci, na ničem se nešetří, jsou vidět velké rozdíly mezi tím, kdo jak je uvítaný, kdo jak je pohoštěn, řekněme, tak to jsou všechno věci, které ukazují na to, že ten režim má být silný, má být stabilní, má dávat svým lidem najevo, ano, nás to nepokořilo, my jsme sice oběť, ale my stojíme důstojně a my můžeme si dovolit tohle všechno pro vás udělat. Teď se ale podívejte, co dělají oni nám.
3: Jaký vzkaz vlastně to masové loučení, už jste to nejspíš i naznačila, paní Martinková, vy

0: síla západu, zejména Spojeným státům a také Izraeli, objevily se také vlastně v těch davech plakáty třeba s výzvou zabití Trumpa k pomstě za zabitého duchovního vůdce.
1: Vyzývá to lidi k sounáležitosti a solidaritě s tím režimem a k solidaritě k sobě samému a vlastně k přímé žádosti o pomstu. Tam se projevují velmi rázné, velmi agresivní požadavky právě na pomstu, na to, že není možné uzavřít příměří s agresorem, že je potřeba nějakým způsobem vytrvat, ukázat tu sílu, že by se měl režim konsolidovat a že ten režim je vlastně správně, že měl pravdu celou dobu, protože ano, Západ nás zradil, ano, Američané jsou agresoři. A tím pádem jediné, co nám zbývá, je věřit tady tomu našemu režimu, nechat jim volnou ruku, poslouchat to, co nám říkají, aby nás ochránili, protože oni to s námi myslí dobře.
0: Co se týče vlastně pozůstalých, tak na těch obřadech byly k vidění, pokud se nepletou, tři synové zabitého někdejšího ajatoláha, ale jeho nástupce oficiální Močtaba, druhorozený syn, ten se neukázal. Tak jak tomu rozumět? Vlastně veřejnost ještě ho neviděla. Říká se, že byl teda těžce zraněn při těch útocích.
1: Veřejnosti se předkládá bezpečnostní důvod, protože samozřejmě Izraeli ani Americe, i když dají nějaký slib a řeknou, že v době třeba pohřební trizny nebudou na Iránu točit, tak včera v noci jsme viděli, že to nebylo úplně dodrženo ze strany Ameriky zase, nebo v těch předchozích vlastně dnech. A veřejnosti se tohle vysvětluje tak, že by byl ve příliš velkém riziku, bylo by to příliš velké lákadlo právě pro toho nepřítele a tím nejen teda chrání bezpečnost Močtaby jako svého vůdce, ale zároveň chrání i bezpečnost těch přihlížejících na těch pohřebních tryznách, protože i oni by byli tím pádem snadným cílem, pokud by útočili na toho jejich vůdce. Veřejnost to samozřejmě tohle přijímá a ještě o to víc ji to podněcuje k tomu vlastně vzteku a tomu pocitu křivdy proti Americe, proti Západu, protože syn nemůže pohřbít svého vlastního otce, protože jejich vlastní vůdce s nimi nemůže být ve chvíli vlastně největší ztráty, největšího smutku, nemůže je tam podpořit a on sám je tím vlastně ukřivděn, že se toho nemůže účastnit, protože mu to bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno. Ale vzdával se tady té pocty, dělá to právě proto, aby ochránil ten svůj lid a aby ochránil tu kontinuitu a stabilitu toho režimu. Takže když to podáte takto svým lidem, tak to působí velmi dobře. Na druhou stranu my si to můžeme vykládat i tak, že Močtaba není ve stavu, aby se ukázal veřejnosti, může mít nějaká vážná poranění, může být nějak trvale poškozen, deformován, může mít skutečně, hovořilo se o popáleninách vysokého stupně v obličeji, o poškození končetin, může být v takovém stavu, že by nepůsobil jako ten silný konsolidovaný vůdce a to by mohlo způsobit nějakou paniku. Mohlo by to ukázat, jak moc skutečně ten režim byl oslaben.
0: Paní Martinková, nakolik jsou ty davy v ulicích, podle vašeho názoru, řekněme, spontánní, upřímné?
1: Tak bohužel vás musím asi spoustu lidí zklamu, ale já bych věřila tomu, že velká část těch věřících, kteří tam skutečně očekávají, třeba už vlastně od noci očekávali ten vstup, aby byli mezi prvními ráno, kdo může do toho procesí přijít a kdo může vlastně k té rakvi nastoupit, tak to budou lidé, kteří jsou skutečně hluboce věřící, kteří skutečně celý život prožili v rétorice toho režimu a věří mu. A my si musíme uvědomit, že Irán je obrovská země. My jsme viděli 100 000 miliony protestujících, ale pořád ještě tam zůstají 100 000 až miliony lidí, kteří jsou oddaní tomu režimu, kteří jsou s ním spjatí, kteří v tom vyrůstali a neumí si představit žádnou jinou variantu. A pro ně ten zásah, protože to není jenom autoritářský diktát, vůdce země politicky, ale je to náboženská ikona, je to náboženský vůdce. Takže pro ty věřící, kteří jsou opravdu oddaní svojí víře, opravdu radikální a konzervativní, tak pro ně a navíc tím, že to nebyla přirozená smrt, ale byla to vlastně z jejich pohledu vražda, byla to křivda, o to víc oni cítí jako svoji povinnost dát najevo, že tomu věří a vlastně takový projev právě toho vzdoru, že podporují tu svoji zemi, je tam i to národnostní cítění, nejen to náboženské a nutí je to právě takhle do ulic vít. Samozřejmě asi ne všichni, spousta těch lidí, kteří v tom procesu jdou, tak jsou tam spíš z těch důvodů, aby nepřišli o práci, nepřišli o politický společenský status, aby si neskazili obchodní nebo rodinné vztahy a někteří z nich samozřejmě i ze strachu, protože když té společnosti funguje to jako za každé totality. I tady v době komunismu, pokud prostě jste neměli vyvěšené vlaječky a neúčastnil se těch aktivit společenských, tak jste byl podezřelý, byl jste ostrakizován z té společnosti. A úplně to samé funguje i v té iránské společnosti.
0: Vysvětluje Lenka Martinková, odbornice na problematiku Iránu a Perského zálivu z Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Státní pohřeb Alího Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem Iránu, musel být právě kvůli válce se Spojenými státy a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen. Tak jak se na to, paní Martinková, dívají věřící? Protože v islámu vlastně ten pohřeb musí nastat do 24 hodin.
1: Ano, správně by to tak mělo být. Ale my, když se podíváme na ty významné figury, ale třeba právě můžeme vzít za vzor pohřeb, který se konal jako první v Iránu, takhle velkolepý, tak to byl předchozí Ajatollah Chomejní právě v tom roce 89. A už tehdy ten pohřeb trval 2 dny a ty přípravy a to procesí bylo velkolepé. A už tehdy vlastně nebyla úplně dodržena ta tradice s tím, že tělo by se nemělo vystavovat, nedává se obvykle do rakve. Už tam tehdy se ukázaly nějaké i jakoby problémy, ze kterých oni se teď poučili a musíme vzít v potaz to, že Irán byl ve válečném stavu poměrně dlouhou dobu. Takže priorita, národní priorita i ta náboženská priorita byla ochránit a přežít svým způsobem. Ale ano, za běžných okolností by se ten pohřeb konal víceméně i třeba v nějakém menším počtu, v nějaké tichosti z bezpečnostních důvodů a v podstatě by se pak jenom ten hrob samotný stal místem nějakým poutním, nějakým symbolem. Ale pro iránský režim byla postava předchozího vůdce hlavním symbolem, hlavním jménem té společnosti a poměrně dlouhou dobu trvalo i té současné vládnoucí vrstvě nebo řekněme té současné vládě, i když v Iránu je to trošku nadnesené to říct takto, tak najít nějaký jiný plán a vymyslet, jak s tím pokračovat dál. I s ohledem na to, že Močtaba se vlastně nemohl hnedka první den ukázat a pozdravit lidi a převzít ten symbol, převzít tu vládu. Navíc nebyl známou figurou, nebyl někým, komu by automaticky začali věřit, takže ta symbolika, ta přítomnost jeho otce vlastně nějakým způsobem té společnosti a v tom směru, kterým se ještě ten systém politický nebo ta země ubírá v tuhle chvíli, tak je vlastně i navázáno na to, že se nerozloučili tak pečlivě, jak by mohli. A mě samotnou překvapuje, že vůbec se ten pohřeb v takovéhle variantě koná v tuhle chvíli, když vlastně docházelo k jednání se Spojenými státy, bylo by to v rozporu. A předpokládám, že si to ta tvrdá linka toho režimu, která právě očekávala, jak ta jednání dopadnou, aby měla nějakou kartu v ruce, že si to nechávala právě jako záložní řešení, aby mohla získat zpátky tu podporu a aby mohla teda ukázat na tu politickou situaci, tady ten kompromis nefunguje, pojďme se vrátit zpátky a nastolit vlastně zpátky tu linku, ten režim, který tam byl předtím.
0: Vysvětluje politoložka Lenka Martinková.
2: Jak to vidí?
0: Médii nedávno obletěla zpráva o trestu 74 ran bičem pro zpěvačku Parastu Ahmadiyovou a 8 členů kapely a produkčního týmu, a to za to, že zpívala veřejně a navíc bez hijabu. Kritici Islámské republiky, některá média vnímají rozsudek jako důkaz sílícího tlaku iránských úřadů proti ženám a vůbec svobodě uměleckého projevu. Nevím, jestli máme, paní Martinková, zprávy, zda už byl tento brutální rozsudek vykonán.
1: Nemáme zprávy, zda byl, nemáme potvrzení, že vykonán byl, ani že nebyl. Byl vynesen a tím pádem předpokládám, tak jak to v Iránu funguje, že byl také vykonán a pravděpodobně v tichosti v tomhle případě, protože je to spíš symbol, spíš jakoby zpráva pro další umělce a další aktivisty, nikoli pro zahraniční veřejnost, zahraniční média, která by se toho chytla. A podle toho, co jsem se dozvěděla na sociálních sítích, tak pravděpodobně ten trest vykonán již byl a paní zpěvačka vlastně Ahmadi teď veřejně nevystupuje a nikdo z těch muzikantů se teď nějakým způsobem ani na sociálních sítích, ani ve společenském životě nikde neukazuje. Není to ale novinka, je to jeden z mála případů, který my vlastně vidíme a který se stal takhle mediálním díky tomu, že video bylo zveřejněno na YouTube přímo z toho koncertu a od té doby má miliony zhlédnutí. Ale tohle je běžná praxe, která se děje iránským umělcům ve všech směrech. V okamžiku, kdy mají jakoukoliv přítomnost na sociálních sítích, jakoukoliv vyjádření proti politice, proti náboženství, nebo nejsou úplně tím vzorným morálním příkladem, což většina umělecké svobody vlastně je v rozporu s těmi pravidly, které jsou nastavené, tak v tom okamžiku jsou velmi snadno zacílitelní. A funguje to tak, že pokud nemají dosah přímo na vás, tak mají dosah na vaši rodinu, přátelé, blízké, nebo na to, jak se budete dál vyvíjet. Spousta i sportovců, i umělců dostala třeba zákaz vycestovat, zákaz dále působit.
0: Co se týče Parasty Ahmadijové, tak došlo vůbec v Iránu k nějakým protestům proti tomuto rozsudku? Protože kdybychom to srovnali vlastně s jinými případy, tak to vyvolalo až takové masové částečně protesty, demonstrace. Tak tento případ zdá se, že asi souvisí s tím, jak říkáte, že jak postupuje to zatýkání kritických umělců vůči režimu, tak i oslabuje ta vůle vůbec vyjít na veřejnost.
1: Zcela určitě oslabila ta fyzická a protestní aktivita na ulicích. Musíme si pořád dívat i na to, že Irán je v tuhle chvíli vlastně v nouzovém režimu, pořád částečně ve válečném stavu. Ty represivní složky jsou teďka na nejvyšší pohotovosti, takže jakákoliv fyzická aktivita na ulicích je velmi snadno potlačená a je velmi těžké se v tuhle chvíli koordinovat. Měli dlouhý vlastně blackout internetu, zablokování internetu, kde se nešlo domlouvat a jediné komentáře, které vidíme, tak jsou právě na těch sociálních sítích. A je nutno říct, že z velké části v tuhle chvíli jsou také ze strany diaspory, nikoliv běžných Iránců nebo té umělecké komunity uvnitř Iránu, která je teď omezena ve svých projevech a která si velmi dává pozor, řekněme i na to, co vypouští ven. A ještě nutné zmínit, že ta zpěvačka zpívala vlastně v podstatě protestní píseň. Zpívala píseň za slzy, za krev mojí země, mého mládí. Takovou tu nostalgii na vzpomínku vlastně, co se s Iránem stalo, což je v podstatě, může se jevit jako přímá kritika toho režimu. A navíc ona i na tom videu, kromě toho, že teda solový zpěv ženy je zakázán, protože je to nemorální, neměla hijab, a navíc, když si to video pustíte, tak to, co je pořád ještě dostupné na YouTube, tak ona je tam v šatech vlastně západního typu s ramínkovými, se špagetovými ramínkami, odkrytým dekoltem, vlastně holýma rukama, což je naprosto nemyslitelné v Iránu, jako takový oděv. A vystupoval v tom veřejně, už to samo o sobě by stačilo právě na to, aby mohli to video zakázat a aby za to mohli vlastně za tu nemorálnost na veřejnosti, za tu vulgaritu potrestat. Takže pokud si chcete najít záminku, proč to video nebo proč ta zpěvačka se zachovala proti nějaké té konzervativní lince, tak těch motivů by tam bylo hned několik.
0: Nakolik silná je tedy vůbec, paní Martinková, ta duchovní, respektive náboženská linka, protože v těch posledních týdnech slýcháme, jak posiluje role těch revolučních gard, řekněme armády, generality, tak nakolik vlastně se propisuje i to náboženství do aktuální situace?
1: Propisuje se výrazně, protože díky té náboženské konzervativní lince oni mají možnost zakázat spoustu běžného chování a kontrolovat spoustu chování ve té společnosti. Nejen společenských styků, svobody shromažďování, svobody šíření informací, právě projevů uměleckých, projevů na internetu, ale i to projevování, co si vezmete na sebe, jak vypadáte, co říkáte, tak už to samo o sobě, vlastně když se odchýlíte, každé odchýlení od toho totalitního režimu nebo od toho, jak oni chtějí, abyste se chovalo podle jejich morálním vzorem, tak je riziko, protože to inspiruje a protože to vlastně ukazuje odpor. A pokud trpíte odpor, tak jste slabí. A takže ta náboženská linka jim velmi silně vyhovuje, protože revoluční gardy si dobře uvědomí, že to je to, co je dostalo k moci, to je to, co je poslušnost toho státu, vlastně té společnosti zajišťuje to náboženství. Pro ně je to nástroj.
0: Situaci v Iránu i v tom světovém kontextu pro nás analyzovala Lenka Martinková, politoložka. Děkuji za vaše vysvětlení, za váš čas a přeji krásný den. Naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Ten trend je ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden.
5: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo. Takže jsem vždycky se snažil, aby tu zemi poznali i skrze utrpení.
4: Asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit. Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Spojené státy druhou noc v řadě zaútočily na Írán. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoků je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Trpfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Ve španělské Barceloně padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha. Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. V San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil. Za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů.
7: Zdržení na D1 za Jihlavou a omezení na Pražském okruhu před Běchovicemi. Na dálnici D1 byl zastavený provoz za Jihlavou. Na kilometru 117 pokračují práce na budování mýtné brány. Vozovka byla neprůjezdná v obou směrech asi na 15 minut. Kolona se rozjíždí pomaleji ve směru do Brna, zůstává tam totiž zúžení do jednoho pruhu. Aktuální zpoždění do 10 minut. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem, tam je zastavený provoz kvůli údržbě a ta je v plánu až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit, upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Osobnost Plus.
8: Plus. platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost? Nebo je to příliš zjednodušené?
9: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
8: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
9: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
8: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
9: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly. To byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni. A jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, to možná jsou to potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože je pronásledovali nacisti. A tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těchto krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky. A samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
8: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá. Protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudetoněmeckém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
9: Je to tak a já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde jako, aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
8: Brzdili nějaké výlohy poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana. A myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiků české vlády?
9: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné v tom. Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády, byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tou veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si... Já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
8: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch sládkovcích a vy jste řekli, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
9: To se samozřejmě stává. Radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílely a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
8: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru k dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
9: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
8: Umírnili své cíle.
9: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudeckými Němci, anebo konec konců i obecná rétorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
8: Je běžné, že část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik. Je to...
9: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
8: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem chtěla říct.
9: Já myslím, že máte pravdu. Ono se to vlastně může vzájemně podporovat. Ale nakonec zkušenost je taková, že ta... ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dále, třeba, když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojeni, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
10: co čekali.
9: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
10: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
9: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam velmi radikální strana byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí. Ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo. Tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po 8. a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení, nebo ho zabijou.
10: To je podobné jako v Rusku nakonec.
9: Ano.
10: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
9: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce. Ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí, jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
10: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
9: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí a amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
10: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozor. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi v případě, že není spokojen. Platí to?
9: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak si potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
10: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv? A opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito než před vstupem do vlády, anebo méně nabito než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
9: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. ANO si nějak svoje voliče udrželo nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ANO většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté nebo lidovci nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
10: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ANO, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
9: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ANO, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ANO obecně má jako dobrý marketing tradičně, mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že a je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
10: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
9: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana je silná, což je ten případ, a ty koaliční jsou relativně slabé, což máme dneska v naší vládě, tak moc velká obrana není, protože oni nemají mnoho možností, ty dvě menší koaliční strany, s kým třeba udělat vládu, ale ANO má několik možností, třeba by mohlo mít menšinovou vládu s nějakou tolerancí někoho z dnešní opozice, kdyby se s nimi domluvili. Ale ta alternativa tady je, když to. Já si myslím, že třeba SPD nebo motoristé asi tak mnoho alternativ nemají.
10: Myslíte si, že jak šel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje? Myslím, ty kolem ve vládě.
9: Ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ANO bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokraty v jejich Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takový, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. Dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
10: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, Tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
9: No nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná, byla i v opozici nejvíc podporovaná, i předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo. Já
10: jasně,
9: si myslím,
10: o tom
9: že
10: se tady spekulovalo hodně moc, hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo? Víte, co myslím?
9: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní. Že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje. Ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
10: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
9: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě byste našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
10: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde, a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišů, no. Že?
9: Ale i řady voličů.
10: Víte, stále čeští politici a hlavně opoziční operují termínem hodnotový. Naposledy dnes, když pan Vystrčil přistál na Tajvanu, tak že řekl, že to je hodnotová a pragmatická cesta. Mě by zajímalo, když politik řekne, že je něco hodnotového, tak co ti myslí?
9: Většinou je to klasické jako napojení na nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi. Nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat z takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
10: A musí to být automaticky nepragmatické?
9: Nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politice nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy z těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
10: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jakoby hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
9: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
10: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
9: Děkuji za pozvání.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
11: Co se skrývá pod pojmem inflace?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. To každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Financovat zbraně na Ukrajinu je podle předsedy SPD v rozporu s programovým prohlášením vlády. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře semifinále Wimbledonu. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
12: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
6: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Financování zbraní na Ukrajinu je podle předsedy SPD Tomia Okamury v rozporu s programovým prohlášením vlády. Nesouhlasí s tím, aby se Česko zapojilo do dobrovolné iniciativy PURL. Jejím prostřednictvím můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat zbraně a munici ze Spojených států a posílat je na Ukrajinu. Okamura připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Probrat ho chce ale na páteční koaliční radě.
13: Pan ministr Macinka měl alokovány od minulé Fialovy vlády, měl v rozpočtu jako mandatorní výdaj alokovánu částku a pan ministr Macinka se sám tedy rozhodl, že tu finanční částku tedy dá na financování zbraní na Ukrajinu.
6: Rozhodnutí zapojit se do americké iniciativy nerozumí předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by Česko mělo přispívat do vlastní muniční iniciativy. Zbytek života ve vězení by měl strávit lékař, který v Německu zabil nejméně 15 těžce nemocných lidí. Rozhodl o tom zemský soud v Berlíně. Kromě nejvyššího trestu zakázal odsouzenému doživotně vykonávat povolání lékaře.
14: 41-letý lékař v oboru paliativní medicíny Johannes M. se zařadil mezi největší sériové vrahy poválečného Německa. Mezi lety 2021 a 2024 podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vražd přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces, je podezřelý z dalších 76 vražd. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5 a odpoledne se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Už v úterý postoupila mezi elitní čtyřku Karolína Muchová. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
15: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já jako samozřejmě přeju strašně, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
6: Semifinálový program žen ve Wimbledonu otevře po 14:30 odpoledne českého času duel Karoliny Muchové a Američanky Goffové. Po nich na kurt v Londýně nastoupí právě Linda Nosková a Ukrajinka Kostuková. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu.
7: 35 Mohelnice bez komplikací a omezení před tunelem na Pražském okruhu. Dálnice D35 z Mohelnice do Olomouce je už bezpečně průjezdná. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před